0: AVE.
1: Rusko útočilo na obchodní dům v ukrajinském Dnipru. Vláda by zítra měla schvalovat návrh rozpočtu. Fotbalisti Slovácka remizovali s Ostravou a dál čekají na ligovou výhru. A neděle bude oblačná, odpoledne s přeháňkami a deštěm, teploty do 22 stupňů, na horách kolem 13.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Rusko ze vzduchu udeřilo na ukrajinské Dnipro. Jeden z proudových dronů zasáhl obchodní dům, který začal hořet. Dniprovské úřady informovaly o 4 zraněných.
3: Hasiči bojovali s požárem velkého nákupního centra Nový kontinent do pozdních večerních hodin. Centrum je téměř úplně zničené a část konstrukce se podle záběru záchranné služby zřítila. V době vzdušného poplachu se velké obchodní domy povinně zavírají a proto mezi zraněnými nejsou nakupující. Podle Dnipropetrovské oblastní vojenské zprávy Rusko včera na oblast zaútočilo asi 40krát. Cílem byla i obchodní infrastruktura v Krivém Rihu, oznámili tamní úřady. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok, a to se schodkem o něco vyšším než oznámených 389 miliard. Ve čtvrtek se na tom shodla koalice. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se úspory nedotknou výdajů na obranu a dodal, že jeho strana neprosadila znovu zavedení prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Další peníze podle Macinky koalice může ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
4: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
1: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění taky tygři nebo slon v životní velikosti, doplňuje dramaturg Jiří Janků.
5: Za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči, ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
1: Čeští tenisti po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na listopadový finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych hodně chválil všechny hráče, kteří se během víkendu objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí, pokračuje Berdych.
6: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná o fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
1: Fotbalisti Slovácka ani v 9. utkání ligové sezóny nevyhráli. S Ostravou doma remizovali 2-2. V sobotu taky Pardubice porazili pražské Bohemians 2-1, Mladá Boleslav zdolala Zbrojovku Brno 2-0 a Artis Brno hrál s Libercem bez branek.
7: Nehoda na dálnici D1 u Přerova a u zavírky na D11 u sjezdu na Úvaly. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u sjezdu na Přerov je hlášená nehoda. Kilometr 278 zatím bez podrobností, dejte pozor. Na dálnici D11 u Prahy v noci montují nosníky mostu a dálnici poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5 zavírají jako teď hlavně směr Praha. Do Prahy se dají osobním autem ty uzavírky osobním autem obět sjezdem z exitu 8 a přes Horní Počernice. V souvislosti se dny na to se i během dneška, pokud možno vyhněte, pokud chcete jen projet silnicím v okolí letiště v Mošnově. 58 z Ostravy do Příboru a silnici od Studénky a dálnice D1 k letišti. Jak se ukázalo v sobotu, úseky se ucpávaly, tvořily se dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Dramatická vyjádření expertů na adresu umělé inteligence nechávají Silicon Valley v klidu.
8: Po desetiletích opatrného našlapování americké diplomacie Donald Trump otevřeně podpořil myšlenku sjednocení Irska.
0: Dronový útok v Lipsku byl jen varovným výstřelem, varuje šéf Baltského centra pro mezinárodní bezpečnost.
8: Maďarsko potřebuje chorvatskou ropu. Dovedou si znesvářené země znovu podat ruce?
0: Slovenský prezident Peter Pellegrini přednesl zprávu o stavu republiky. Na rozdíl od loňska mu tentokrát tleskali pouze koaliční politici.
8: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Zuzana Marková.
8: Od mikrofonu vás vítají
0: Tereza Žižková
8: a Ladislav Dvořák.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Server britské veřejnoprávní stanice BBC se zabývá děním v oblasti umělé inteligence. Debatu o nebezpečném potenciálu bleskového vývoje nástrojů AI v posledních dnech oživil bývalý výzkumník společnosti OpenAI a Anthropic Jacob Coxon.
8: Velký ohlas vyvolal jeho příspěvek na sociální síti X, ve kterém konstatoval, že ani jedna z zajmenovaných společností nejedná zodpovědně, když se bezhlavě žene za sebezdokonalující se superinteligencí. Napsal dokonce, že jde o hazard s lidskými životy.
0: Nepodceňujte sílu této technologie. Brzy půjde o systémy s nadlidskými schopnostmi, které se dokážou nabourat prakticky do čehokoliv. Přes noc způsobit převrat v kterémkoliv oboru a získat skutečnou moc a zdroje, apeluje ve svém vyjádření Coxon.
8: Novinářům expert následem rozhovoru potvrdil, že lidé, kteří na vývoji umělé inteligence pracují, mají opravdový strach z toho, co by mohl prudký rozvoj těchto nástrojů v konečném důsledku znamenat pro lidstvo. Coxon proto volá po vzájemné koordinaci a zpomalení evoluce AI.
0: Obavy o bezpečnost překotného vývoje formuloval ve své eseji i Coxonův bývalý zaměstnavatel, generální ředitel společnosti Anthropic Dario Amodei. Jeho volání po zařazení nižšího rychlostního stupně podpořili také šéfové dvou konkurenčních společností. Sam Altman z OpenAI a Elon Musk, zakladatel xAI.
8: Komentátor britského listu Financial Times Martin Wolf konstatuje, že v případě umělé inteligence jsou potenciální škody příliš velké na to, abychom spoléhali na regulaci ex post. Na okřídlenou větu, já jsem vám to říkal, by podle něj mohlo být pozdě.
0: Coxon další hlasy pro zpomalení vítá. Upozorňuje ale na nezbytnost koordinace na mezinárodní úrovni, zejména s Čínou. Dodává, že lidé, kteří ve společnostech vyvíjejících AI pracují, se ocitli v pasti závodu, z něhož nemohou jednoduše vystoupit.
8: Přední experti v oboru varují před bezpečnostními hrozbami, které technologie AI představuje už několik let. V dubnu společnost Anthropic uvedla, že svůj nový AI model Mythos znepřístupní veřejnosti, protože dokázal samostatně uniknout z izolovaného testovacího prostředí. Firma OpenAI pak přiznala, že kvůli obavám o kybernetickou bezpečnost pozastavila vývoj některých částí svého modelu Astra.
0: Nejnověji pak Anthropic oznámil, že se mu podařilo odhalit a zastavit aktéry, kteří se pokoušeli využít jeho technologie například k vývoji biologických zbraní nebo ke kybernetické špionáži.
8: BBC si ale všímá, že proti těmto varováním sílí odpor v Silicon Valley. V září se do sanfranciského hotelu Palace tradičně sjeli na konferenci pořádanou bankou Goldman Sachs hlavní představitelé tohoto semeniště inovací a technologií. Mezi debatami o růstu a potenciálních výnosech se přitom museli vyjadřovat také k výrokům Jacoba Coxona.
0: K Kritika jeho slov zaznívá od šéfa společnosti Nvidia Jensena Huanga. Ten se domnívá, že představa, podle níž umělá inteligence přivodí zkázu lidstva, je naprostý nesmysl. Někteří další dokonce obvinují firmu Anthropic ze záměrného vyvolávání strachu, aby docílila regulace, která by z trhu vytlačila konkurenci.
8: V tomto kontextu si novináři všímají zpráv o tom, že se společnosti Anthropic a OpenAI chystají vstoupit na burzu. Oceněny jsou přitom na více než 960, respektive 850 miliard dolarů.
0: Investoři přítomní na konferenci se nicméně shodli na tom, že výroky Coxna nebo Amodeyho by mohly přispět k urychlení vzniku regulace. Už v září má být ve Spojených státech předložen návrh zákona Ben Artificial Superintelligence Act, který by vývoj pokročilé umělé inteligence dočasně pozastavil. Jde o právní předpis, na kterém se podílel levicový senátor za Vermont a někdejší kandidát na prezidenta Bernie Sanders.
8: Stávající prezident Donald Trump aktivně zastává politiku neomezeného rozvoje umělé inteligence. Tento postoj zdůvodňuje rizikem, že by vedoucí postavení ve vývoji AI převzala Čína.
0: Šéf Bílého domu na své sociální síti Truth Social v pondělí napsal, že jediná kontrola nebo bezpečnostní mantinel, které umělá inteligence potřebuje, je silný prezident s vysokým IQ. Proti AI a datovým centrům podle něj probíhá zvrácené spiknutí a jediný, kdo z toho má radost, je Čína. V následujícím textu ještě dodal, že během funkčního období prezidenta Donalda Trumpa rozvoj datových center a umělé inteligence nezastaví ani brilantně řízené destruktivní síly, uzavírá britská stanice BBC.
8: Zpravodajský server Washington Post se ve svém analytickém článku věnuje nedávným výrokům Donalda Trumpa o jednotě Irska. Americký prezident se minulou sobotu po desetiletích neutrality Bílého domu otevřeně postavil za sjednocení rozděleného ostrova a doslova tuto myšlenku označil za fantastickou.
0: Nutno podotknout, že s tématem nepřišel sám. Na otázku jednoho z novinářů po setkání s irským premiérem Michaelem Martinem nicméně odpověděl: řeknu vám, že bych opravdu rád viděl Irsko sjednocené. Nakonec k tomu stejně dojde.
8: Sjednocení Irska je na ostrovech velmi citlivým tématem. Zatímco pro britské unionisty v severním Irsku jde o představu bezmála katastrofickou, irští nacionalisté na obou stranách hranice ji vnímají jako návrat k přirozenému uspořádání, které narušilo rozdělení Irska v roce 1921. 6 severovýchodních hrabství tehdy po boji za irskou nezávislost zůstalo součástí Spojeného království.
0: Předseda severoirské demokratické unionistické strany Gavin Robinson označil Trumpova slova za typický příklad prezidentova selhání v mezinárodní diplomacii a připomněl, že o ústavní budoucnosti severního Irska rozhodnou lidé v severním Irsku, nikoli komentáře z Londýna, Dublinu nebo Washingtonu.
8: To ostatně potvrzují i slova britského ministerského předsedy Andyho Burnhama. Ten jen o 3 dny dříve prohlásil, že si není vědom většinové podpory pro další referendum mezi severními Iry. Dokud se to nezmění, žádné další lidové hlasování se podle premiéra Spojeného království konat nebude.
0: Na tom, že je Trumpův názor pro budoucnost severního Irska irelevantní, se shodli také předsedové Ulsterské unionistické strany John Burroughs a strany Tradiční unionistický hlas Jim Allister. Někdejší předák demokratické unionistické strany Ian Paisley dokonce konstatoval, že pravděpodobnost sjednocení Irska je přibližně stejná, jako že se Kanada stane 51. státem Spojených států. Reakcemi severoirských politiků se blíže zabývá článek z zpravodajského serveru The Irish News.
8: Trumpova slova nicméně vyvolala i pozitivní ohlasy. K novým krokům za sjednocení ostrova vyzvala předsedu irské vlády například Mary Lou McDonaldová, lídrině republikánské strany Sinn Féin, která měla historicky velmi blízko k teroristické organizaci IRA.
0: Pozitivně reagovala i předsedkyně severoirské sociálně demokratické a libristické strany Claire Hanová, přestože jedním dechem dodala, že v mnoha jiných ohledech s americkým prezidentem nesouhlasí.
8: Nakolik vážně bylo vyjádření šéfa Bílého domu míněno, zůstává otázkou. Existují domněnky, že mohlo jít o rýpnutí namířené proti britské vládě. Ta totiž Trumpa v minulých měsících pobudila svou neochotou zapojit se do amerických vojenských operací ve válce s Íránem.
0: Tak či onak na názoru amerického prezidenta ani britského premiéra tak docela nezáleží, podtrhuje novinář Sam McBride s odkazem na velkopáteční dohodu z roku 1998. Ta jasně stanovuje, že Severní Irsko zůstává součástí Spojeného království tak dlouho, dokud si to přeje většina jeho obyvatel.
8: Washington Post ale upozorňuje i na skutečnost, že stoletá debata o možném sjednocení Irska získává v posledních letech novou dynamiku. K postupnému zahrnování příkopů mezi obyvateli rozděleného ostrova přispěl slábnoucí vliv katolické církve v Irsku i výsledky referenda o vystoupení Velké Británie z Evropské unie.
0: Kromě třaskavých výroků a sledování svého oblíbeného golfu na turnaji Irish Open stihl Trump učinit směrem k Irsku i jedno státnické rozhodnutí. Oznámil, že ruší nově zavedená cla na tamní tekuté zlato. Jménem Spojených států amerických ruším cla na irskou whisky, prohlásil při závěrečném ceremoniálu golfového klání. Rozhodl se tak prý po naléhání vítěze nedělního turnaje Shayna Lowryho i po výzvě irského premiéra, uzavírá americký deník Washington Post.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Někdejší editor týdeníku Economist, nyní šéf think tanku Baltského centra pro mezinárodní bezpečnost Edward Lucas, se v komentáři pro bruselský zpravodajský server EU Observer zabývá dronovým útokem na letiště v Lipsku z počátku srpna. Zpráva, která konstatuje, že podezřelými pachateli potenciálně smrtícího útoku jsou Rus napojený na ruskou vojenskou rozvědku GRU a občan Běloruska, podle Lukase poukazuje jak na mezery v obraně, tak na nedostatečnou schopnost odradit protivníka od podobných útoků.
0: Autor komentáře upozorňuje na skutečnost, že ruský občan cestující z Turecka byl už při příjezdu do země identifikován jako osoba s vazbami na GRU. Německé úřady ho ale pro nedostatek kapacit aktivně nesledovaly. Komplic z Běloruska s několika záznamy v trestním rejstříku přicestoval do Německé spolkové republiky z Lotyšska. Podle Lukase se v obou případech nabízí otázka, proč vůbec někoho takového do země vpouštět.
8: Lukas připomíná řadu smrtících bombových útoků, střeleb nebo únosů ze 70. a 80. let minulého století, které v západním Německu realizovala krajně levicová teroristická skupina frakce Rudé armády. Úřady tehdy reagovaly velmi tvrdě. Skupina přitom pro německý stát nepředstavovala skutečnou existenční hrozbu. V širším kontextu studené války šlo nanejvýš o okrajovou epizodu, domnívá se komentátor.
0: Vlna ruského státního terorismu, která se nyní valí na Evropu, je ale něco úplně jiného. Lukas v ní vidí rozsáhlý plán na rozbití NATO a zničení bezpečnostního uspořádání vedeného Spojenými státy. Německo a jeho západní sousedi ale paradoxně tuto hrozbu neberou dostatečně vážně, pokračuje autor.
8: Signál, že Rusko má při spřádání dalších teroristických útoků volné pole působnosti, Německo vyslalo tím, že v několika případech nepodniklo žádné odvetné kroky. Například, když zpravodajské služby odhalily ruský plán na vraždy generálního ředitele největší německé zbrojovky Rheinmetall a šéfa německé společnosti vyrábějící drony, nebo na záměr rozesílat prostřednictvím německé zásilkové společnosti balíkové bomby.
0: V případě incidentu v Lipsku německé úřady reagovaly uzavřením ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Zpřísnili cestovní omezení a vyzvali Evropskou unii k zavedení dalších sankcí. Podle Luka se to ale ani zdaleka nestačí a za jedinou efektivní reakci považuje vrácení úderu za podpory spojenců. Navrhuje například vyřadit kybernetickým útokem z provozu některou ruskou regionální banku, za pomoci dronů uzavřít některé letiště a těm, kdo obcházejí sankce, zkomplikovat život soudními žalobami nebo odepřením víz.
8: Liana Fixová z amerického think tanku Rada pro národní vztahy má za to, že důraznější německá reakce by mohla zahrnovat například zabavování lodí, které Rusko využívá k obcházení sankcí na vývoz energetických surovin. I Fixová dále navrhuje přistoupit k ofenzivním kybernetickým operacím.
0: Toho, že zdrženlivá reakce Německa vyvolává znepokojení, si všímá i magazín Foreign Policy. Upozorňuje ale, že vzhledem k sílícímu populismu na domácí politické scéně a obavám z eskalace jde možná o nejrazantnější reakci, jaké je země v současné době schopna.
8: Jakákoliv německá reakce vůči Rusku musí brát v úvahu rostoucí vliv krajně pravicových a krajně levicových stran, které zastávají proruské postoje a jejichž voliči většinově nepovažují Rusko za hrozbu. V Mecklenburgsku, předním Pomořansku, kde se v neděli konají volby, se podle průzkumu Ruska neobávají 2/3 voličů. V západní části Německa přitom zemi považuje za hrozbu bezmála 60% obyvatel.
0: Stejně tak je třeba brát v potaz prudce klesající popularitu německého kancléře Friedricha Merce nebo obavy občanů z jaderné eskalace. Pro některé zahraniční politiky je právě v tomto kontextu důležité i to, že Německo Ruskou federaci z lipského pokusu o útok oficiálně obvinilo. Například podle estonského ministra zahraničí Marguse Cachkny tak Spolková republika dala jasně najevo, že v přímém ohrožení nejsou jen státy Pobaltí, ale i další země Evropské unie.
8: Přestože Německo konstatuje, že není ve válce s Ruskem, sílí tlak na to, aby byly ruské aktivity označeny za státem podporovaný terorismus, píše na závěr Foreign Policy. To, že neúspěšný útok v Lipsku nese všechny znaky takového jednání, ostatně prohlásila například i šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová.
0: Zpravodajský server Balkan Insight se ve svém analytickém textu zabývá možným restartem maďarsko-chorvatských vztahů. Stín na ně dlouhodobě vrhá spor o chorvatskou státní energetickou společnost INA. Její 49% podíl byl v roce 2009 prodán maďarskému ropnému a plynárenskému koncernu MOL, který nad firmou následně získal i manažerskou kontrolu.
8: Za ceným kontraktem tehdy stály korupční praktiky, za něž byli v roce 2012 v Chorvatsku odsouzeni generální ředitel MOLu Zsolt Hernády a někdejší chorvatský premiér Ivo Sanader.
0: Maďarské soudy verdikt nad svým občanem nikdy neuznali a označili jej za politicky motivovaný. Balkan Insight podotýká, že chorvatský rozsudek nepotvrdil ani žádný z následných mezinárodních rozhodčích tribunálů. Dodává ale, že na Hernádyho je nadále vydaný mezinárodní zatykač, jehož platnost Chorvatsko aktuálně prodloužilo až do roku 2031.
8: Přetrvávající silná závislost Maďarska na ruských fosilních palivech, kterých se mají státy Evropské unie definitivně zbavit do druhé poloviny roku 2027, nicméně vytváří nové pozadí bilaterálních vztahů. Maďarsko potřebuje chorvatskou pomoc.
0: Na Maďary ostatně netlačí jen Evropská unie, ale i Spojené státy, jejichž sněmovna reprezentantů projednává zákon o uvalení cel ve výši až 100% na země považované za významné odběratele ruské ropy a plynu. V tomto ohledu drží Maďarsko pátou příčku.
8: Společnost MOL tvrdí, že na diverzifikaci svých zdrojů ropy pracuje už více než 10 let. Ještě v roce 2025 ale dovezla z Ruska zhruba 6x víc ropy, než kolik jí do země dopravila ropovedem Adria chorvatské státní společnosti JANAF.
0: Právě JANAF představuje pro Maďarsko prakticky jedinou alternativu k ruské ropě. Odborník na energetiku z Maďarské národní univerzity veřejné služby András György Deák ale upozorňuje, že není jasné, zda by společnost dokázala zajistit dodávky v potřebném objemu. S největší pravděpodobností by podle něj bylo potřeba vybudovat druhý ropovod.
8: Chorvatský JANAF reaguje na takové pochybnosti konstatováním, že má technické i organizační kapacity k pokrytí celé roční spotřeby ropy rafinérií skupiny MOL jak v Maďarsku, tak na Slovensku. Toto své tvrzení opírá o letošní bezmála 3měsíční výpadek ropovodu Družba, který se podařilo pokrýt právě kapacitami JANAFu.
0: To, co by MOL při přechodu na ropu z Chorvatska zasáhlo nejvíc, je zřejmě cenový rozdíl mezi levnější ruskou ropou a cenou suroviny na mezinárodních trzích. Tím ostatně argumentovala i minulá maďarská vláda, která JANAF obvinila z toho, že využívá svého postavení jediné praktické alternativní trasy k ruské Družbě a účtuje si nepřiměřeně vysoké transitní poplatky.
8: V souvislosti se snahou o dosažení dohody se nyní spekuluje o tom, že by Chorvatsko mohlo alespoň částečně získat zpět společnost INA. Alternativu prodeje ale dementuje samotný MOL.
0: Otazníky pak zůstávají viset také nad osudem generálního ředitele MOLu Zsolta Hernádyho. Že by ho stávající vláda vydala do Chorvatska je podle novinářů sítě Balkan Investigative Reporting Network nepravděpodobné. V čele společnosti by ho ale mohl nahradit někdo méně kontroverzní.
8: Celý proces přechodu na chorvatský ropovod by nakonec mohla urychlit i ruská odveta za vyhoštění 10 diplomatů, které maďarská vláda označila za špiony pod diplomatickým krytím. K tomuto bezprecedentnímu kroku přistoupil kabinet premiéra Pétera Maďara 8. září. Otázka, zda se Maďarsko dokáže od ruské ropy odklonit, se tedy postupně mění spíš na otázku, kolik to zemi bude stát, uzavírá Balkan Insight.
0: Slovenský prezident Peter Pellegrini přednesl v parlamentu svou druhou zprávu o stavu republiky. Zatímco loni si dvakrát vysloužil potlesk od opozice, tentokrát mu aplaudovali jen koaliční poslanci. Opozici prezident kritizoval například za to, že s vládními stranami nespolupracuje na strategických dokumentech a nechodí ke kulatým stolům. Projev hlavy státu shrnuje slovenský deník N.
8: Dá se pochopit, že opozice ve snaze získat moc využije každého zakopnutí vlády. Co se už pochopit nedá, je odmítání diskuse nad tématy, která daleko přesahují mandát současné vlády a jsou pro Slovensko životně důležitá, prohlásil Pellegrini na půdě Národní rady a poukázal na oblasti, jako je zdravotnictví nebo národní bezpečnost.
0: Velkou část projevu prezident věnoval politické atmosféře v zemi. Nelíbí se mu například, že se politici věnují hlavně vzájemným sporům. Upozornil přitom na kontrast mezi tím, co Slovensko skutečně potřebuje a co političtí představitelé v zemi obyvatelům nabízejí.
8: Pellegrini se domnívá, že mediální obraz politické scény na Slovensku neodpovídá realitě. Upozornil posluchače na to, že vládní koalice má i po 3 letech vládnutí stabilní parlamentní většinu.
0: K vládě ale přeci jen směřovalo i několik výtek. Koalice má podle prezidenta nedostatky v komunikaci svých rozhodnutí směrem k občanům. Za příklad si vybral konsolidaci veřejných financí. Naznačil, že lidé nemusí vždy některým opatřením rozumět. V zápětí ale ocenil, že se kabinet při konsolidaci pokusil v co nejvyšší míře zachovat standard sociálního státu, na který jsou Slováci zvyklí.
8: Pokud jde o bezpečnost, Pellegrini připomněl, že Slovensko patří k nejbezpečnějším zemím a jeho občané si podle něj většinově přejí chráněnou státní hranici.
0: Za nepřípustné prezident označil, aby byl kdokoli na Slovensku terčem pohrdání a slovních nebo dokonce fyzických útoků jen kvůli barvě pleti, víře, zemi původu nebo sexuální orientaci. Narážel tak zřejmě na nedávné útoky na ukrajinské a indické studenty v Nitře. Pellegrini zdůraznil, že bezpečnostní složky musí velmi rázně jednat a už v zárodku bojovat proti netoleranci nebo projevům extremismu.
8: I přes apely na zvýšení akceschopnosti nebo vyšší důraz na vnitřní i vnější bezpečnost, Pellegrini označil Evropskou unii i Severoatlantickou alianci za civilizační prostor, kterého se Slovensko nesmí vzdát. NATO ani Evropská unie podle něj v tuto chvíli nemají alternativu.
0: Zatímco předseda poslaneckého klubu Směru Jan Richter vnímal projev hlavy státu jako vyvážený, podle opozičního politika a předsedy Progresivního Slovenska Michala Šimečky prezident v otázce nadstranickosti zásadně selhal. Pellegriniho řeč byla zklamáním i pro předáka strany Svoboda a Solidarita Branislava Grelinga. Ten má za to, že šlo fakticky o projev bývalého předsedy Hlasu a pomocníka premiéra Roberta Fica. Pokud prý prezident nechtěl říct nic zásadního, nemusel vůbec vystupovat.
8: Igoru Matovičovi z Hnutí Slovensko pak chybělo jasné odsouzení toho, že místopředsednický post v parlamentu zastává Tibor Gašpar, obžalovaný v kauze Očistec, nebo kritika snah o změnu trestního práva. Ta by mohla hrát ve prospěch Gašpara i dalších obžalovaných právě ve zmíněné kauze. Uzavírá výčtem reakcí Deník N.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravila Zuzana Marková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
8: Ladislav Dvořák
0: a Tereza Žižková.
9: Nejvyšší patra americké politiky.
10: This is only the dawn of the golden age of America.
9: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
11: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
12: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová.
13: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
9: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
14: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
12: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních tří dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Americké ministerstvo zahraničí schválilo prodej zbraní protivzdušné obrany na Ukrajinu v přepočtu za 57 miliard korun. Prodej ještě musí schválit kongres. Země, která od února 2022 čelí ruské invazi, dlouhodobě usiluje o dodávky munice pro protivzdušnou obranu, zejména pro systém Patriot. Na víc než stovce míst podél bývalé československé obranné linie si lidi připomněli mobilizaci z roku 1938. Bunkry někdejšího opevnění byly nasvícené. Prezident Edvard Beneš mobilizaci vyhlásil 23. září 1938 ve čtvrt na 11 v noci. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám víc než milion mužů. A tým z pražského dopravního podniku zvítězil na mistrovství Evropy řidičů tramvají ve Varšavě. Česko na něm zastupovali Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář. Jak na svém Facebooku píše organizace Ropit, soutěžili třeba v přesnosti zastavení, plynulosti jízdy nebo opřím tramvajovém bowlingu. Na druhém místě skončila rumunská Oradea, bronz si odváží bulharská Sofie. Házenkáři Karviné a Nového Veselí zůstávají v nové sezóně nejvyšší soutěže 100%. Celek z Vysočiny doma porazil Jičín 27-23. Slezané zase vyhráli ve Strakonicích 35-32. Na třetí příčku v neúplné tabulce poskočila Dukla Praha, která zdolala Lovosice 39-26.
7: Možné nebezpečí na D7 ze Slaného do Prahy a nehoda na D35 kolem Olomouce. Stále pozorně na dálnici D7 ze Slaného do Prahy. Ten na trase mezi kilometry 18 až 2 je hlášené auto, které jede proti správnému směru jízdy. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno havarovalo nákladní auto. Nehoda je za sjezdem na Nemilany, kousek za OM MV vozidlo v příkopu, místo označené a teď průjezdné. Na dálnici D11 u Prahy v noci počítejte s uzavírkami. Do rána bude nebo má být ještě několikrát obousměrně neprůjezdná poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5. Montují tam nosníky mostů a zavírají hlavně směr Praha a ta omezení trvají i hodinu. Osobním autem to jde ve směru do Prahy oběd z exitu 8 přes Horní Černice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno a postupně se přidají srážky, déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Proč německým kancléřům tolik zatápí regionální volby? Sledovat volby v Rusku má svůj smysl. Informovaný volič je mýtus 20. století. Kultura je to jediné, co nás přežije. To jsou titulky komentářů, které také uslyšíte v dnešním, tedy sobotním vydání pořadu Názory a argumenty. Příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
2: Názory a argumenty.
0: Po
15: Sasku Anhaltsku půjdou v neděli němečtí voliči k volbám v dalších spolkových zemích, Mecklenbursku, Předním Pomořansku a v hlavním městě Berlíně. Čím to, že tyto volby budí takovou pozornost, včetně spekulací o dopadu na další politický osud kancléře Merce? Příspěvek k tomu připravil Robert Schuster z deníku Právo.
16: V případě Německa jsme byli v posledních týdnech svědky zajímavého fenoménu. Regionální volby v několika spolkových zemích budily pozornost nejen doma, ale i v zahraničí. Na první pohled by se mohlo zdát, že takovýto zájem je přehnaný. Samozřejmě v případě

0: kancléř Gerhard Schröder šel proto v reakci na špatný volební výsledek do rizika předčasných voleb do spolkového sněmu, aby získal pro své záměry nový mandát od občanů. Schröder pak zmíněné volby z podzimu 2005 těsně prohrál, čímž začala 16-letá éra Angely Merkelové. I ona se pak následně dostala minimálně dvakrát do vleku zemských voleb. V roce 2011 rozhodla pod vlivem havárie jaderné elektrárny v japonské Fukušimě o definitivním odchodu Německa od jádra. Stalo se tak pár týdnů před hlasováním v Bádensku-Württembersku, čímž chtěla na poslední chvíli zabránit úspěchu zelených. To se ale nepovedlo. Zelení sice skončili druzí za křesťanskými demokraty, ale pod vlivem Fukušimy posílili natolik, že spolu s třetími sociálními demokraty měli většinu a následně mohli vytvořit vládu. A neúspěch v zemských volbách v Hesensku v roce 2018 odstartoval i odchod kancléřky z vysoké politiky. Po výrazných ztrátách svých křesťanských demokratů v souvislosti s důsledky migrační krize oznámila, že skončí jako předsedkyně strany a při příštích volbách již nebude znovu kandidovat do parlamentu. Něco podobného je v sázce i v případě aktuálního kancléře Friedricha Merce. V úřadě je sice teprve něco přes rok, avšak už nyní je nejméně populárním šéfem vlády v německých dějinách. Tlak na odchod se může ještě vystupňovat, pokud by jeho křesťanští demokraté neuspěli i v nejbližších regionálních volbách v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a v Berlíně. V prvním případě straně hrozí, že klesne až na 5%, čili hranici potřebnou pro vstup do parlamentu. Přitom začátkem 90. let dosahovala v tomto východoněmeckém regionu ještě okolo 38% hlasů. O něco méně dramaticky se pro Mercovu stranu jeví situace v německé metropoli. Tam měla podle některých průzkumů stále ještě šanci na těsné vítězství, podle jiných skončí druhá za postkomunistickou levicí. Právě Mercův příklad ukázal, jak moc mohou obavy ze špatných výsledků v regionálních volbách paralyzovat rozhodování na spolkové úrovni. Kancléřům, kteří jsou voleni parlamentem na 4 roky, se tím totiž reálně zužuje prostor, kdy mohou prosadit zásadnější a často i nepopulární věci. Celé jejich funkční období se tak nakonec smrskne ani ne na polovinu. Když se k tomu ještě připočte doba, která na začátku mandátu uplyne, než nějaký kabinet vznikne a rozchouká se, plus zhruba půlroční období před dalšími volbami, kdy už fungují vlády v režimu autopilota, je toho času ještě podstatně méně. Pro země, jako je Německo, které změny potřebují jako sůl, to je ale dost málo.
1: A ještě jedny volby se konají tento víkend, totiž v Rusku. Tam se opravdu nečeká, že by jejich výsledky měly dopad na vládnoucí politické špičky země a celou politiku. Přesto, jak míní Ondřej Soukup, který dlouhá léta Rusko sleduje, svůj význam jako součást stávajícího režimu mají.
2: Od pátečního odpoledne až do nedělního večera mohou ruští občané hlasovat ve volbách do státní dumy. Řekl by se, proč to vůbec sledovat, když výsledek je předem dán. Nikdo soudný nepochybuje o tom, že vítězem bude vládnoucí státostrana Jednotné Rusko. Stejně jako je jasné, že i ostatní strany, které se do dolní komory parlamentu dostanou, rozhodně nepředstavují pro Kreml žádné ohrožení. Jenže i tak existuje celá řada dobrých důvodů, proč víkendové volby sledovat. V současném ruském režimu totiž volby hrají důležitou roli. Samozřejmě, ne, že by voliči mohli rozhodovat o tom, jaké politické strany by je měly zastupovat, nebo zdali by, nedej bože, mohli ovlivňovat politiku státu. Nicméně volby jsou důležitou součástí systému. Na rozdíl od dob socialistického Československa nebo současného Běloruska Alexandra Lukašenka, Kreml skutečně zajímá, jak lidé hlasují. Politologové tomu říkají elektorální autokracie. Tento složitý název znamená, že volby jsou pro Kreml zdrojem legitimity. Aby mohli propagandisté říct, podívejte se na výsledky, ti vaši odpůrci války jsou jen hrstkou odštěpenců a drtivá většina národa hlasuje za Vladimira Putina. Tedy ne, že by se to nepojišťovali. Jeden z ruských politologů měl svého času hezký příměr. Můžete se stát olympijským šampionem v běhu na 100 metrů. Nevěříte mi? A když si budete moci vybrat soupeře? Což se rozhodně dá vztáhnout na současné ruské parlamentní volby. Komunistická strana, stejně jako pohrobci skandálního politika Vladimira Žirinovského z liberálně demokratické strany, rozhodně nejsou

0: proti válce na Ukrajině. O spravedlivém Rusku či o pseudoliberální straně Noví lidé nemá cenu mluvit. Oba jsou to projekty Kremlu, který je stvořil a plně je kontroluje. Jediná strana, která byla původně zaregistrována a vystupovala proti válce, bylo levicově liberální Jabloko. To se pokusilo sbírat protiválečné voliče s heslem Za mír a svobodu, což je v současném Rusku lístkem do vězení, nikoli do parlamentu. Tudíž nikoho nepřekvapilo, že ústřední volební komise registraci Jabloka zrušila a místo předsedu Jabloka, Lva Schlossberga, soud poslal na 12 let do vězení. Jenže i v tomto sterilním prostředí má Kreml problém. Válka na Ukrajině dorazila i do značné části ruských domovů. S nedostatkem benzinu se setkala většina ruských automobilistů, zničení značné části skladů největšího online prodejce Wildberries ovlivnilo životy jak jeho zákazníků, tak hlavně prodejců, kteří přišli o miliardy rublů za zničené zboží. Což je problém hlavně pro gubernátory, kteří jsou Kremlem hodnoceni za volební účast a především za výsledek pro jednotné Rusko, což je pro ně kvadratura kruhu. Takže sledovat výsledky parlamentních voleb není úplně nesmyslná záležitost. Současně si ale musíme uvědomovat, že jejich vliv na možný konec války na Ukrajině bude v nejlepším případě nepřímý.
1: A ještě jednou o volbách, tentokrát obecnější zamyšlení nad druhou stranou rovnice, totiž nad voliči. Informovaný volič je mýtus 20. století. Vládne citový volič, který neumí zabít sám sebe. Takový titulek dal svému příspěvku Petr Fischer, publicista a komentátor týdeníku Euro.
2: Rozumný člověk přece nemůže volit Babiše, zní často ve veřejném prostoru. Když za těch 15 let, co je v politice, každý vidí jeho nekončící střety zájmů a přímočarý tah na využití státních zdrojů k vlastnímu podnikání. Je jedno, jestli je to Agrofert, kterého se premiér a lídr ANO údajně zbavil přesunem do svěřeneckého fondu, nebo jeho zdravotnické investiční vehikly Synbio či Hartenberg Holding, kterých se Babiš naopak nezbavil, jako by ani nebyly jeho a nebyly závislé na veřejném zdravotním pojištění, které ovlivňuje vláda, již premiér řídí. A přesto nic z toho ani jiné premiérovy neduhy a fauly z minulosti, například oportunismus a alibismus ve formulování politiky podle marketingových průzkumů, Babiše nediskvalifikuje v očích bezmála třetiny voličů, kteří ho dál podporují. Čím je způsobena tato výběrová slepota, která u svého lídra přehlíží, co se u druhých ani v nejmenším netoleruje? Čím to, že náš lídr koná vždy v dobrém, zatímco ostatní jsou ovládáni zlovůlí? Dávno pryč je představa, že voliči se v moderní demokracii rozhodují na základě informovaného zhodnocení navrhovaného politického postupu. Informovaný, uměřený a tedy i svým způsobem moudrý volič je mýtus 20. století, který vzal v našem století za své. Racionální volba má totiž v hyperkomplexním světě své obsahové limity. Vše relevantní zkrátka nemůžeme jako voliči pojmout a utřídit, abychom se mohli správně rozhodnout a nezvládne to za nás ani umělá inteligence. Volba rozumem je ale omezena i psychologicky, naším osobnostním naladěním, třeba i potřebou identifikace. Nejčastěji se má za to, že Babiš a jiné viditelné příklady ze zahraničí, s nimiž se Babiš rád srovnává a spojuje, je pouze reaktivní volbou na nefunkční politiku tradičních stran, které nenaplňují naděje v politiku jako cestu k lepšímu životu. Nejde jen o nesplněné sliby, ale i o pouhé přehlížení širokých skupin lidí, kteří nemají v tradiční ideologické politice své zástupce, protože politici jsou lidsky a myšlenkově natolik jiní, že se s nimi nemohou ztotožnit. Babišovi se povedlo mnoho z těchto neviditelných zobrazit ve veřejném prostoru a dát jim pocit politického zájmu a zastoupení. Získat tímto způsobem uznání a satisfakci je něco, na co se nezapomíná. Je to událost zrození nové politické osoby ve smyslu jednotlivce i politického davu. Někoho, kdo je relevantní. A tento pocit je silnější než všechny racionální vysvětlování Babišových konfliktů, přinejmenším s dobrými mravy, když už ne se zákonem. Rozum by možná i někdy zapochyboval, ale cit mu to nedovolí. Někdo, kdo si nás tak moc váží, že nás jako jednotlivce i jako skupinu vyzdvihl do politické rozpravy jako důležité síly, přece nemůže zároveň páchat hříchy na těle demokracie, které si vážíme, ať už stojí na liberálních hodnotách, nebo ji tvoří jen algoritmus pro převádění vůle k moci od voličů k politickým zástupcům. Zatímco mýtus informovaného voliče počítal s tím, že rozumný člověk se klidně odvrátí od svého výběru, pokud neodpovídá ideální představě a dostává se do všemožných rozporů, citový volič 21. století takové rozhodnutí dělá jen velmi nerad. Znamenalo by to totiž rozloučit se se sebou jako s ideálem, který politik svým uznáním stvořil či objevil. Jinak řečeno, odchod od Babiše není tak nesnadný jenom proto, že tu není dobrá nabídka odjednout. Ani toliko proto, že citový volič v rámci vlastního volebního kmene žije stále více v sebe utvrzující projekci, která ho brání před prozřením, což se dnes vlivem masového síťování děje i na opačné straně spektra. Hlavní brzdou je neochota symbolicky zabít sám sebe jako vyzdviženého politického aktéra, stvořeného marketingem zájmu o občana, který lídr ANO dovedl k dokonalosti. Prozření vždy bolí, u informovaného voliče ale méně, protože ten se identifikuje primárně s univerzálním pravidlem rozumu bez ohledu na to, jak je v politickém dění citově angažován. Estetické citové naladění, tvrdil Kant, ale vždy předchází etické souzení a konání. Musíme se pro něco natchnout a až poté cit rozumně rozvinout a korigovat. Babiš dominuje české politice, protože udržuje voliče ve fázi nadšení, která vylučuje korekci rozumu. Kdo by také poškozoval sám sebe a znejistoval se v už bez tak nejistém světě? Než se ztratit, je lepší zavřít oči a uši a žít dál svůj příjemný sen o politické významnosti, i když přitom asistujeme u mizení rozumu v mlze všudy přítomného emotivního žvástu.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Publicista Karel Hvížděla se v následujícím příspěvku věnuje jedné z nejsložitějších otázek, co po nás zůstane. A říká, kultura je to jediné, co nás přežije.
4: Tato věta, kterou najdeme u řady filozofů, je výrazem hluboké víry v hodnotu lidské tvořivosti, paměti a duchovního odkazu, které přetrvávají generace a definují identitu celé společnosti. Důvod je zřejmý. Umění, literatura a myšlenky existují mnohem déle než politické režimy. Nezájem o kulturu, který instinktivně dává najevo tato vláda a její ministr kultury, v dějinách obvykle svědčí o krizi, v které se společnost ocitla a je vždy spojena s úpadkem hodnot nebo s převahou pragmatických a dokonce survivalových priorit, které potřebujeme k životu. Mezi ně patří voda, vzduch, přiměřené teplo a pocit bezpečí. Jak víme, covid před pár lety jako první otřásl s vírou v naše schopnosti a nedostatek vody a vysoké teploty v letošním roce nás definitivně zbavili představy, že jsme pány přírody. A bohužel, místo abychom v kritické situaci uchovávali to nejcennější, co máme, vláda našeho premiéra s ministrem kultury odvrhla řádný dlouhodobý dokument o státní kulturní politice, kterou vypracoval minulý ministr a narychlo připravila sama novou koncepci, jako kdyby se stala novým majitelem státu. V ní nejčastěji skloňované slovo je folklor, tedy lidová kultura, kam patří písně, tance, příběhy a zvyky, o kterých se přesně neví, kdo je vymyslel. Jenže kultura jako taková naopak uchovává jména a autority a jejich příběhy jako tvůrce semantiky, znaků, na kterých naše identita byla postavena. Mezi ně patří Komenský, Havlíček, Masaryk, Štefánik, Patočka a Havel, tedy lidé s velkou odolností, kteří museli žít buď v emigraci nebo byli ve vyhnanství či ve vězení. Nerespektování kultury vede ke ztrátě vnitřní síly, institucionálnímu nihilismu a ohrožuje státnost. To je hlavní důvod, proč 6 kulturních organizací a institucí otevřeným dopisem požádalo premiéra, aby se pokračovalo zaváděním původní důkladné propracované strategie. lepší budoucnost, zvlášť v rychlostní společnosti, stojí vždy na větších investicích do vědy, školství a kultury. Naopak, jak ukazuje historie, režimy, které měly zájem, aby po nich něco zbylo, investovali vždy do kultury, a to již v Egyptě, v Mezopotámii, pyramidy posilovaly autoritu panovníků a byly důkazem božského původu moci. V Aténách za Perikla stát podporoval divadlo, filozofii a stavbu Akropole jako oslavu demokracie. A tak bychom mohli pokračovat až k takzvaným zlatým 60. letům minulého století. Po Andreji Babišovi, jak tvrdí folklor, zbyde jen lepší zmrzlina a toalety, protože mu nepatří, a naopak za horší rohlíky, chleba a kostelické uzeniny mohou jeho firmy. Jak říkával Jan Patočka, zase se přikláníme k té nejhorší tradici malého češství, které začalo porážkou na Bílé hoře v roce 1620.
1: Jsme jen pár let od vyhlazení lidstva a postará se o to AI. Tenhle emotivně hororový scénář se stal hojně diskutovaným poté, co i někteří šéfové firem vyvíjejících umělou inteligenci začali volat po zpomalení a větší kontrole vývoje. V repríze si teď poslechněte komentář Terezy Zavadilové z biznisového webu Newstream.cz.
5: Globální pozornost si minulý týden vysloužil výzkumník Jacob Coxon svým příspěvkem na síti X. Napsal, že vývoj AI se musí zbrzdit, jinak nás jako lidstvo umělá inteligence do 10 let vyhladí. Emotivnímu příspěvku dává váhu to, že autor pracoval v OpenAI i Anthropiku. Souvisí navíc s tím, že v poslední době se objevilo v obou laboratořích pár případů, kdy se agenti AI zcela vymkli lidské kontrole a objevily se také indicie, že umělou inteligenci chtěli nelegální skupiny využít k tvorbě biologických zbraní. Následovala řetězová reakce, přidali se další, například Dario Amodei, šéf Anthropiku, který obavy potvrdil a apeloval na zavedení takzvaného společného pacingu, tedy kontrolovaného tempa vývoje, a také nasazení nezávislých auditorů přímo do laboratoří. Podle něj výpočetní kapacity a sebezdokonalování modelů začínají předbíhat schopnost vědců porozumět jejich vnitřnímu fungování a spolehlivě je zarovnat. A Amodeiho výzvu podpořili jak Sam Altman, tak Elon Musk i hlavní výzkumník z Google, což je anomálie, protože tihle lidé spolu obvykle spíše těžce soupeří, napadají se u soudu a přetahují o talenty i výpočetní kapacity. Strach z nekontrolovaného AI ovládl veřejnou diskuzi a k tlaku na regulaci se přidalo mnoho dalších osobností. Začátkem týdne do toho vletěl Donald Trump a diskuzi dramaticky smetl. Amodei je podle něj pokrytec a naznačil, že si řeší své zájmy, protože regulace by jen posílila pozice stávajících hráčů. Strach z nekontrolované AI označil za hoax, který prý šíří lidé, co donedávna strašili klimatickou změnou, a prohlásil, že žádnou regulaci nepřipustí, protože by to nahrálo Číně. Datová centra jsou pro něj ropou příštích 25 let, takže nepadá v úvahu zpomalení tempa. Pokud výzkumníci přiznávají, že nejnovějším modelům AI sami nerozumí a nedokáží je regulovat, je to určitě závažná věc. Stejně tak platí, že k masovému rozšiřování AI zatím nedorostla ani společnost, tedy legislativa, instituce a pracovní trh. Vývoj v posledních 2-3 letech je překotný. Ovšem je třeba přiznat i to, že Amodei, Altman, Musk a další otcové aktuálního AI pokroku jsou především velmi tvrdí biznismeni, ne altruisté, a jejich tlak má i finanční a mocenské pozadí. Sachs má pravdu, že pokud by se schopnosti AI tak bály, mohou je nejsilnější hráči zpomalit sami. To ale neudělají, protože si vzájemně tvrdě konkurují, proto tlačí na to, aby to za ně udělal stát. Muskovi a dalším, kteří nejsou v první linii nejpokročilejších modelů, by administrativní zpomalení pokroku v této lize umožnilo vyrovnat náskok. A nejen to. Giganti AI jsou v tuto chvíli pod tlakem trhu, protože obří investice do datacenter zatím nepřinesly tržby. Vývoj AI letí rychleji i než peníze. Pro Donalda Trumpa je mantrou závod s Čínou. Ta je v nejlepších modelech za Amerikou asi rok pozadu. Americký prezident mnohokrát prohlásil, že nikdy nedovolí tento závod prohrát. Takže AI je reálné riziko, zvlášť když začala předbíhat schopnosti lidstva. Ale svět je evidentně příliš cynický na to, aby šlápl na brzdu.
1: Půjčka se splácí i s úroky, to ví opravdu každý. Platí to pro jednotlivce i stát. A právě o debatě o rostoucích úrocích splátek státního dluhu je komentář publicisty Petra Holuba, který si poslechněte v repríze.
6: Pád do pasti státního dluhu je oblíbeným strašákem, kterého ekonomové rádi vytahují, když chtějí přesvědčit politiky, aby se tolik nezadlužovali. Nejpozději v pondělí tohoto týdne se strašák znovu objevil na scéně. Důvodem je úroková míra u desetiletých dluhopisů České republiky, která najednou přeskočila úroveň 5,3%. Od chvíle, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie, jsme si za vyšší sazbu půjčovali pouze v inflačním roce 2022, a to jen během jednoho týdne v červnu a potom v průběhu celého měsíce října. Tyto úroky se musí každoročně splácet, naštěstí se dluhová služba až do roku 2021 držela na snesitelných 40 miliardách korun. Bylo to zvláště zásluhou legendárního ministra Miroslava Kalouska, který nastavil tak přísná rozpočtová pravidla, že bankéři sypali do českého státního rozpočtu miliardy často jen za symbolický poplatek. Úrok byl dlouhá léta nižší, než museli platit takřka všechny země eurozóny. Během covidu se však věci obrátily k horšímu. Nešlo jen o to, že si vláda Andreje Babiše začala půjčovat ve velkém měřítku. Hlavně její velkopanské rozhazování vzbudilo dojem, že se rozpočtová disciplína Čechů uvolnila. V pozdním období Fialovy vlády se poměry díky konsolidačnímu balíčku o něco zlepšily. Přesto si také tehdy Česká republika půjčovala za úrok, který se držel na 4%. To už nebylo lepší než v eurozóně, naopak jsme platili procento navíc. Nástupem nové vlády Andreje Babiše se situace ještě zhoršila. Úroky se zvedly o další procentní bod a platíme teď za půjčky už o 1,5% navíc než průměr eurozóny. To bude mít důsledky přinejmenší v příštích 10 letech. Už letos by měla Česká republika za úroky zaplatit 110 miliard korun a pokud se to do roku 2035 udrží pod 300 miliardami, budou všichni rádi. To jsou přitom peníze ve výši třetiny všech sociálních výdajů. Na první pohled je jednoznačným viníkem Andrej Babiš, který si ve svém prvním vládním období začal bez omezení půjčovat. Jeho druhý nástup do čela státu pak vzbudil v investorech takové obavy, že si začali počítat další rizikovou přirážku. Není to však přesná odpověď. Celé Česko prochází stejnou zkušeností jako mnohé další členské státy Evropské unie, jen se jí díky opatrnosti některých svých ministrů financí dlouho vyhýbalo. Jako členský stát Unie jsme si mohli dlouho půjčovat za nevelký úrok. Logicky se pak staly nejsnadnějším řešením všech ekonomických i politických problémů laciné úvěry. Jenže mezi tím tyto úvěry zdražily, částečně vinou krizových momentů globální ekonomiky, částečně ztrátou důvěry v české veřejné finance. Tak vypadá ona slavná dluhová past, se kterou teď bude premiér Andrej Babiš konfrontován. V návrhu rozpočtu na příští rok už je vidět, že si vážnou situaci uvědomuje, škrtá, kde to je jenom trochu možné, ale daří se mu to jen u menších položek. U těch velkých to dosud neplatí. Pokud sliboval, že mimořádně zvýší výdaje na zdravotnictví a stavbu dálnic, pak prozatím svůj slib zpátky vzít nechce, u obrany ani nemůže. Navýšení úroku u desetiletých dluhopisů přes hranici 5,3% je však sirénou záchranného systému, která vyzývá k rychlé a efektivní reakci.
1: Tím končí sobotní názory a argumenty. Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
3: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě, také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider. Jemenští Husijové se přihlásili k útokům u saudské metropole. Čeští tenisti po výhře nad Američany postoupili na finálový turnaj Davisova poháru. A neděle bude oblačná, odpoledne s přehánkami a deštěm, teploty do 22 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
9: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
7: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému, ale novější generace. Jemenští povstalci Husijové se přihlásili k několika útokům poblíž saudsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na citlivá místa, včetně palivové nádrže ropné společnosti Aramco. Saudské království čelí po obnovení občanské války v Jemenu útokům Husijů opakovaně. Je to ale poprvé, co se hrozba dostala až k hlavnímu městu.
10: Už v brzkých ranních hodinách se nad saudskou metropolí ozývaly výbuchy. Nad riádským mezinárodním letištěm pak začal stoupat vysoký sloup dýmu. Úřady v nosi v Riádu varovaly před leteckými útoky a vyzvaly lidi, aby nevycházeli z domovů. Saudská Arábie v posledních týdnech čelí útokům od husijských povstalců z Jemenu, kde se znovu rozhořel dlouhodobý konflikt. Husijové, které podporuje Irán, při bleskové ofenzivě na začátku září obsadili rozsáhlé území podél pobřeží Rudého moře. Saudská Arábie zase vede koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Podle Husijů taky opakovaně útočí na území pod jejich kontrolou. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
7: Boršice na Uherskohradišťsku se staly letošním vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Obec má necelých 2200 obyvatel a uspěla díky svému dynamickému rozvoji, práci s mládeží i podpoře místních tradic.
11: Je to paráda.
12: V této obci se strašně moc toho změnilo, ta obec je pěkná, pěkné údolí, folklor a tak dále.
13: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře, jsme za to rádi.
14: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije.
15: Tak hodnotili úspěch obce lidé přímo v Boršicích. Chvíli po slavnostním vyhlášení na Pardubicku se s prvními dojmy podělil i nezávislý starosta obce Petr Dula.
16: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
15: Z Boršic na Uherskohradišťsku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
7: Čeští tenisti si zahrají finálový turnaj Davisova poháru pro 8 nejlepších týmů planety. V poslední části kvalifikace porazili Američany v Praze 3-2 na zápasy. V klíčovém duelu vyhrál Jiří Lehečka nad Lernenem Tyjenem 6-3 a 7-5. A fotbalisti Mladé Boleslavy vyhráli i čtvrtý domácí zápas v novém ročníku šance ligy. V 9. kole porazili Zbrojovku 2-0. Skóre otevřel v 7. minutě Martin Schubert, který se díky 6. gólu dostal do čela tabulky střelců nejvyšší soutěže.
17: Začal jsem si víc věřit. Tu první sezonu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
7: V sobotu taky Artis Brno remizoval s Libercem 0-0, Slovácko s Ostravou 2-2 a Pardubice doma přehráli pražské Bohemians 2-1.
18: Nehoda na D35 se kolem Olomouce a noční uzavírky na dálnici D11 u sjezdu na Úvaly. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno je nákladní auto v příkopu. Nehoda je za sjezdem na Nemilany a Tovačov, kousek za OMV. Místo označené projedete bez zdržení. Dálnice D11 do Prahy, teď průjezdná poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5, v noci montují nosníky mostu a dálnici do Hradce Králové i Prahy podle potřeby zavírají, tedy zatím hlavně směr Praha, a uzavírky trvaly i hodinu. Osobním autem se dá omezení ve směru do Prahy objet z exitu 8 přes Horní Počernice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes bude oblačno, během dne až zataženo a večer na většině území déště nebo přehánky, teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: V dnešním magazínu Mezi námi se dozvíme, co si Kristýna Šianok, ředitelka Kanceláře demokratických sil Běloruska v Česku, myslí o možném zmírnění vízových sankcí pro Bělorusy. Poslechneme si rozhovor s podnikatelem Kuangem Luongem o jeho coming outu a queer identitě. A na závěr si popovídáme s Ukrajinkou Natálií Šamraj, která učí ukrajinštinu české policisty a studenty Univerzity Karlovy. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
8: Mezi námi.
19: Příběhy lidí, kteří kvůli vízovým omezením nemohou navštívit své blízké, nejsou minulostí. Týká se to i rodin v Česku a Bělorusku. Vláda nyní zvažuje zmírnění vízových sankcí pro Bělorusy, kteří mají nejbližší příbuzné v Česku. Rozhodnutí by mělo padnout do konce září. Redaktor Libor Kukal mluvil s Kristýnou Šianok, ředitelkou Kanceláře demokratických sil Běloruska v Česku.
20: Je třeba zmínit, že ty restrikce vůči státním občanům, občankám Běloruska, konkrétně vízové, nezačaly v době, kdy běloruské území bylo zneužito k ruskému útoku na Ukrajinu, ale hodně dříve v souvislosti s covidem. To znamená v praxi, že zde máme na českém území případy rodin, které se neviděly přes 6 let. A také víme o některých tragických situacích, kdy došlo k úmrtí někoho z blízkých osob a ta rodina neměla možnost se potkat. Obzvlášť po tom roce 2020, kdy v podstatě režim hned začal pronásledovat i rodinné příslušníky těch, kteří vystoupili za svobodu, demokracii a proti násilí v Bělorusku. Hodně často tam byl i třeba strach toho konkrétního příbuzného vycestovat, aby nebyl potom pronásledován režimem a tak dál. Ale tehdy se to zdálo, že to je na krátkou dobu a za chvilku zvítězíme. Teď po 6 letech samozřejmě ty nálady a nějaké vnitřní rozpoložení běloruské komunity zde se změnilo a mohu potvrdit, že to, že Bělorusové, Bělorusky nemohou se potkávat se svými nejbližšími, to bohužel poznamenává i celou komunitu jaksi po takové psychologické stránce ve smyslu jakési apatie. A já si myslím, že tato změna, pokud nastane a držíme palce, aby nastala, bude zároveň i jakýmsi povzbuzením v podstatě pro tu komunitu.
21: Ten současný stav, pokud vím, přinášel takové situace, že lidé třeba nemohli jet na pohřeb své matky, svého otce, nebo naopak, když se narodilo dítě, tak vlastně jeho babička ho třeba nikdy neviděli a už je mu dneska třeba těch 7 let. Je to tak, říkám to správně?
20: Ano, přesně tak. Já jsem zmínila některé tragické situace. Někdy se třeba věděl, že někdo z příbuzných má onkologické onemocnění a tam ještě přece bylo nějaké časové rozmezí, aby se mohli rozloučit. Ale vzhledem k tomu, že dotyčný nebo dotyčná nemohli cestovat do Běloruska a ten příbuzný, co to onkologické onemocnění měl, nemohl získat krátkodobé české vízum za účelem návštěvy rodiny zde, tak se nerozloučili. Jsou to smutné příběhy. Už to nenapravíme, ale můžeme napravit tu situaci směrem do budoucna. My jsme nesmírně vděční vedení Ministerstva zahraničních věcí a těm zástupcům, zástupkyním vlády, kteří tuto změnu politicky podporují. Stejně tak jsme vděční i zástupcům, zástupkyním opozice, kteří se vyjadřují ve prospěch. A zde bych chtěla vyzdvihnout parlamentní skupinu Přátel svobodného Běloruska.
21: Vy mluvíte vlastně tady v Česku jednak jménem běloruské komunity, ale také jménem běloruské opozice. Pokud vím, tak běloruská opozice vlastně podporuje sankce proti Bělorusku, ale pokud tomu správně rozumím, v této konkrétní otázce se vlastně názor běloruské demokratické opozice liší od přístupu Evropské unie. Mimochodem, můžeme ještě udělat takovou malou odbočku. Stejný typ vízových sankcí uplatňovaly i další země Evropské unie, nebo jak je tady Evropská unie rozdělená, a potom, jestli se teda můžete vrátit k tomu, jak běloruská opozice vidí ty sankce.
20: Já asi zde uvedu na pravou míru, že mluvím především z pozice ředitelky kanceláře demokratických sil Běloruska, pokud se jedná o právě o ty vízové restrikce, ale v tomto se shodneme s většinovým názorem běloruské komunity, kterou taktéž jsem měla tu čest kdysi reprezentovat na úrovni Prahy, na úrovni národnostní menšiny. Pokud se podíváme dál od České republiky, tak samozřejmě Česká republika není jediná země, která zavedla různé typy restrikcí v souvislosti s spoluúčastí Lukašenkova režimu na ruské válce proti Ukrajině. Zároveň, pokud se bavíme vyloženě o vízových restrikcích, troufnu si říct, že v České republice jsou nejtvrdší. Znovu zdůrazním, že mluvíme o těch nejbližších, nikoli o širším příbuzenstvu. Co jakoby nás asi zarazilo, že nehledě na rozlišování politické mezi Lukašenkovým režimem a demokratickými sílami Běloruska. Snažíme se používat spíše tento výraz, nikoli v opozice, protože po roce 2020 vnímáme Lukašenko jako toho, kdo je v opozici k vlastnímu národu. Nehledě na toto rozlišování v té praktické oblasti nebo v tom praktickém aspektu vízovém, takovému rozlišování nedošlo. A v podstatě na běloruský lid je nahlíženo jako na zástupce, zástupkyně agresorské nebo spoluagresorské země. To, že teď dojde k takové výjimce, doufejme, že dojde, to znamená nejen možnost se znovu vidět se svými nejbližšími, ale zároveň i jakési takové formulování v praktické rovině toho, že ano, Česká republika skutečně rozlišuje mezi Lukašenkovým režimem a Bělorusy, kteří se postavili proti tomuto režimu většinově a nepodporují ten režim a do jisté míry jsou oběťmi hybridní ruské okupace. Protože to, že se Bělorusko do války zapojilo, nebylo to vůle anebo přání běloruského lidu, ale jednání pana Lukašenky.
19: Vysvětluje Kristýna Šianuk, ředitelka kanceláře demokratických sil Běloruska v Česku. Quang Luong je podnikatel a aktivní člen česko-vietnamské komunity. Společně se svým bratrem založili Chibi Mochi, který se zaměřuje na mochi donaty, a v organizaci Viet Up se podílí na komunitních akcích pro lidi s vietnamskými kořeny v Česku. Zároveň otevřeně mluví o své queer identitě a o tématech, která mohou být v některých vietnamských rodinách stále citlivá. Patří mezi ně například očekávání rodičů, tlak na dobré jméno rodiny nebo právě coming out. Redaktora Ngoc Xuan Thanga na začátku rozhovoru zajímalo, jaký byl Quangův coming out a jak na něj reagovala rodina.
0: Myslím si, že třeba můj coming out ze začátku moje mamka snášla méně dobře, než jsem čekal. Můj táta, který odešel, tak tomu jsem se outoval jako prvnímu, protože za prvé někde jinde, takže mu to mohlo být jedno, takže tam nebylo co ztratit. A když jsem se outoval mamce, tak to snášela špatně, protože se, co jsem zjistil později, že se o mě spíše bála, než že by na mě byla naštvaná. Já jsem tehdy samozřejmě bydl u ní, neměl jsem žádnou jako práci, která by mě užívala. Tak to byly momenty, kdy jsem si říkal, nemůžu prostě na to být sám. Já jsem si uvědomil, že vždycky, kdo mě podrží, byla ta rodina a tyhle vazby bych si měl udržovat.
2: Dále jsem se ptal Quanga na to, kdo byli první lidé, kterým se svěřil se svou orientací.
0: Bylo to plánování, protože já jsem se teda outoval svým blízkým kamarádům z Gimplu tehdy jako první. protože tam jsem měl pocit, že mě soudí míň. A do jisté míry jsem taky byl víc sám sebou. Tam to bylo v některých ohledech i jasné, aspoň z jejich pohledu. Když já jsem se jich outoval, tak pro ně to bylo, no samozřejmě. Postupně jsem se jako outoval ostatním lidem novým, se kterými jsem se seznamoval. Takže jsem se budoval svoji vybranou rodinu, zázemí, že kdyby náhodou mě vyhodila, budu mít místo, kam bych mohl jít, případně. Tak to byla moje příprava, byla to taky příprava, koukal jsem se na různá coming out videa na YouTube. To byly taky jako éra youtuberů, která mě k tomu inspirovala. Vůbec jako ta vizualizace toho, že to může dopadnout dobře, mě nějakým způsobem uklidňovala. A pak byly věci typu, že můj bratr vždycky jako říkal o mě, že jsem zženštilý, jako když jsem byl malý. Takže jsem jako neměl pocit, že by to bylo až tak jako překvapivé. Vůbec jako moje zájmy, když jsem chodil s mamkou do obchoďáku nakupovat oblečení. Takže tohle byly moje přípravy. Mít svoji vybranou rodinu ready, mít místo, kam bych náhodou šel a připravit si, jako co budu říkat. No, když jsem to řekl taťkovi, tak to jsem měl jako připravené předtím. Vlastně nebyl jsem tam ještě sám, když jsem měl za taťko, ale byl jsem tam se svojí nejlepší kamarádkou tehdy. Ten byl úplně v podě, protože žije v Berlíně a tam dělal nechty prostě mnoha ženám i gejům, takže prostě v Berlíně prostě ukázka otevřenosti úplně. Mamku jsem taky zmiňoval a bratr to věděl vždycky a později jsem zjistil, že to byl můj první ally, protože když mamka se mu svěřila, že neví, co se mnou, tak on ji prostě zkázal, že co by jako měla se mnou dělat. Nekouří, nepije alkohol, jde na výšku. Je to prostě to, co vždycky chtěla. Jen to, že je na muže, tak to prostě by neměl nic měnit. Co se týče babičky, kterou mám jenom jednu, tak ta to jako nenesla moc dobře, co jsem slyšel. Později to bylo lepší samozřejmě. Ale tehdy, když byl brácha ve Vietnamu, tak mu říkala, ať se se mnou nebaví, aby náhodou něco nechytil ode mě. Když jsem to řekl tetě, která žila v Česku, ta se rozbrečela a ptala se mě, jestli jsem neskoušel si píchat testosteron nebo hormony, že se to může změnit. Jsem mi říkal, že to prostě jako nejde. Trošku jsme zašli jako do věcí typu, že se mi nepostaví, tak navrhovala, že bych měl použít injekce a pak to půjde. To byl jako největší extrém, kdy jsem jí musel říct, že hele, ještě se to může změnit, ale už jsem se s ní nikdy nebavil. A pak třetí příklad bylo, kdy jsem to se svěřil jedné sousedkyni kamarádce mamky, která to pak vyžvanila na tržnici a na moji mamku jako nadávali, že to, že jsem gay, je ukázka její karmy.
2: Dále jsem se ho ptal na to, jakým způsobem podle něj vnímají Vietnamci ve Vietnamu LGBTQ komunitu.
0: Třeba v Saigonu je docela hodně otevřená LGBT komunita. Jsou tam bary, jsou tam prostě party, jsou tam i jako pridey. Politický systém je něco jiného. Tam prostě jsou většinou prostě muži středního věku. To, co člověk vidí v médiích, je prostě politika, ale jsou tam jako komunity. Jsou filmy, dokumentární filmy o transkomunitě ve Vietnamu. Takže ta reprezentace tam je. Otázka prostě je, kolik se to dostane ven. Jak je to blízko Thajska, tak tam se postupuje taky podstupou u trans lidí prostě operace. A lidi žijou prostě svým životem. Samozřejmě, jak otevřený člověk může být ve Vietnamu? To je spíš otázka kulturní, co se týče ukázky jakési PDA, PDA, Public Depiction of Affection, kdy člověk se nejen tak drží za ruku venku, nebo že by líbal někdo svého partnera, partnerku. Se moc nedělá. Není to jakože hodné spíš společensky vůbec ani u heteropáru, natož u LGBT lidí. Takže to tam furt je. Ale fakt myslím si, že když si vezmu SAPu, která je myslím si, že největší jako reprezentace nebo to, co si člověk tady v Praze spojí s vietnamskou komunitou, tak tam mi přijdou lidi daleko víc konzervativnější a old school než ty lidi, co jsem potkal třeba v Saigonu. Takže podle mě, jak to berou ve Vietnamu, buď to berou úplně v pohodě, protože v médiích je reprezentace prostě queer lidí, ne všech queer lidí, myslím, že u trans lidí je to stále hodně těžké téma, ale ať už je to Miss Vietnam, kde tam byla reprezentace queer ženy, nebo je tam reality show, kdy žena se vybírá muže s tím, že mezi pěti muži tam je jeden perfektní, prostě sportovní, dobře vypadající, nevím, podnikatel, ale pak se ukáže, že je gay. Takové jako show jsou, lidi to berou buď OK, myslím, že to berou víc OK na jihu, než na severu, který je konzervativnější. Nebo to berou prostě jako hůř a může se stát, že to dítě vidí, anebo vyhodí z domu.
2: A na závěr mě zajímalo, s jakými nejčastějšími stereotypy se Quang setkal v souvislosti s tímto tématem?
0: V té době se to nežil. Ale jak byla HIV epidemie, která byla hodně spojovaná s gay muži, tak podle mě to prostě tam jako stále zůstalo, že člověk se může nakazit, nebo tím, že někdo je gay a baví se s někým, v uvozovkách ne gay, tak se může nakazit, že se může opičit chováním, může se to brát jako prostě volba. Někteří jsou jako okay s tím, že je někdo gay, ale furt musí mít děti, jakože to očekávání tam je. Takže já to vnímám tak, nemám to jako podložené nikým, ale já to vnímám tak, že se to bere jako člověk kopíruje styl života, jako kdyby, toho druhého člověka. Což já s tím strašně nesouhlasím, není to žádná volba. Člověk je za mě prostě takhle narozený. Samozřejmě si může vybrat, jestli bude žít tak, jak prostě mu je nejvíc jako přirozené. Může být gay a znám pár příkladů, kdy je to jako gay muž, který má manželku, má děti.
19: Říká Quang Long, podnikatel a aktivní člen česko-vietnamské komunity.
8: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
19: Ukrajinštinu se dnes v Česku učí například i čeští policisté, kteří při své práci komunikují s Ukrajinci. Jednou z jejich lektorek je Natália Šamraj, která vyučuje ukrajinštinu i češtinu. Sama se začala učit česky už před přestěhováním do Česka a později pracovala jako překladatelka na velvyslanectví České republiky v Kyjevě. Po začátku ruské invaze se spolu se svým 9letým synem přestěhovala do Česka. Dnes působí mimo jiné na Karlově univerzitě. S Natálií si povídala redaktorka Alexandra Simočko.
4: Učíte zároveň Čechy ukrajinštinu a Ukrajince češtinu. Kdo se podle vás dnes učí jazyk toho druhého rychleji? Češi ukrajinštinu nebo Ukrajinci češtinu? A proč?
5: Chtěla bych říct, že výuka jazyků je to vždycky o motivaci a o emocích. Čím víc je člověk motivovanější, čím víc ten jazyk potřebuje, tak tím rychleji se naučí. Já učím policisty, oni jsou strašně šikovní studenti, prostě vědí, k čemu ten jazyk je, k čemu vlastně potřebují se naučit ukrajinsky a proto moc se snaží. Co se týče ukrajinských občanů tady na území České republiky, tak samozřejmě, že tu češtinu taky potřebují, že jinak by nemohli pracovat a tak. Tak moc se snaží i Češi, i Ukrajinci.
4: Češtinu jste začala studovat dávno před přestěhováním do Česka. Co vás tehdy ke studiu přivedlo?
5: Jsem absolventkou Kyjevské univerzity. Hodně jsem četla v tuto dobu a chtěla jsem přečíst Milana Kunderu v originále. Takže takový jsem měla důvod.
4: V březnu 2022 jste odešla z Kyjeva do Česka. Jaké byly vaše první týdny tady a změnil se od té doby váš pohled na Česko a Čechy?
5: Do Prahy jsme s rodinou přijeli v březnu roku 2022 a bylo to moc těžké období pro mě, pro moji rodinu, protože v podstatě začíná život od nuly. Ale je to vždycky o lidech a měla jsem velké štěstí, že potkala jsem tady skvělé a šikovné a moc hodné lidi a za to jsem moc vděčná.
4: Dnes pracujete v českém prostředí a zároveň pomáháte Ukrajincům, kteří se v Česku snaží zorientovat a naučit se česky. Co jste za ty roky naučila vy sama o českém způsobu komunikace a o životě v Česku?
5: Za 4 roky, co jsem tady, naučila jsem se opekat buršty a pochopila jsem, že respekt k osobnímu prostoru, to je moc důležitá věc. No a taky, že Češi mají moc rádi humor a sebeironii. Jara Zimmermann, to je moje nejoblíbenější postava tady.
4: Jak se vám pracuje s českými kolegy a jak vy spolu vycházíte?
5: Já mám moc šikovné kolegy, opravdu mám je moc ráda. Oni jsou úžasní lidi. Jak když dělám chyby, a já samozřejmě dělám chyby, protože jsem člověk, no tak oni tak inteligentně mi řeknou, že teď je okénko češtiny a třeba vždycky jsem nesprávně říkala měsíce, datum, kolikátého je dnes. Dnes je 25. 6. Říkala jsem, pokud jedna moje kolega prostě naznačila, že Tak a teď si sedni, prosím, a probereme to. Byla jsem mi za to moc vděčná. Já mám tady v České republice jednu moji nejbližší kamarádku, ji považuji za svoji segru. Vždycky jsem jí prosila, kočičko moje, pokud vidíš, že mám chybu, oprav tu chybu, protože já vím, že když si té chyby nevšimneš, tak ona bude. Ale co se týče výuky jazyku, to je ta část mé práce, kterou mám nejméně ráda, opravovat chyby lidem, protože ty člověk ti prostě něco vypráví, nějaký příběh, nebo to, co je pro něj důležitého. A ty? Ne, no, tak měl bys tam říct takhle a takhle. A nedělám to ráda, nerada opravuji chyby.
4: Učíte ukrajinštinu české policisty a vysokoškolské studenty. Co je na ukrajinštině během studia nejvíce překvapuje?
5: Všimla jsem si, že moc velké překvapení člověk má, když opravdu pozná, že ruština a ukrajinština jsou to dva různé jazyky. Protože když začínám rychle mluvit ukrajinsky, tak ti studenti na mě koukají a řekli, co jste řekla paní učitelko, co jste řekla paní profesorka, a já, no vidíte, teď umíte rusky. A oni, ne, no tak to jsem si všiml, že není to tak, jak třeba myslel jsem si dřív. A druhá věc, a z toho mám velkou radost, že prostě když člověk pochopí, jak nádhernou a úžasnou máme kulturu, tak spousta lidí by se chtěli taky ještě víc poznat Ukrajinu a dozvědět se o ní.
4: Je pro Ukrajince čeština opravdu jednodušší než pro jiné cizince? A které podobnosti jim nejvíce pomáhají a které naopak způsobují nedorozumění?
5: Čeština a ukrajinština, to jsou slovanské jazyky. My v ukrajinštině taky máme pády, máme rody, nemáme čárky, nemáme tak velký rozdíl mezi i měkkým a i tvrdým. Pokud se chceš naučit česky, tak prostě máš slyšet, kde je ta čárka. Já samozřejmě mám přízvuk, ale pořád se snažím poslouchat v divadle, já nevím, v práci, mám tady šikovné kolegy, tak oni mi s tím moc pomáhají. Z mých zkušeností to i tvrdé a i měkké, to je prostě hrozný pro nás. Ukrajinský a český jazyk mají spoustu skoro stejných frazemů. Třeba mít hlad jako vlk, buďte holodným jako vlk, nebo strčit hlavu do písku, zachovat hlavu v písok, nebo mít zlaté ruce, máte zlaté ruky. Ale existuje taky ta mezijazyková homonymie, čili slovo zní skoro stejně, ale má úplně jiný význam. Třeba pozor. Ukrajinsky bych to brala jako hanba.
4: Co je pro Ukrajince při učení češtiny nejtěžší? S čím nejčastěji bojují?
5: Když se Ukrajinec začíná učit česky, bojuje s měkkým i tvrdým i dlouhým i krátkým i potom pády, to je moc těžký. Potom český člověk, nebo umím česky, naučila jsem se česky. No a teď před chvílí mluvila jsem s jednou moc šikovnou slečnou a ona mi řekla takovou paradoxální věc, že pokud se nezabývala moc českou gramatikou, tak mě prostě mluvila plynule, samozřejmě, že měla chyby a tak, ale jakmile prostě začala to probírat s paní učitelkou, tak začala mít strach. No tak prostě řekla jsem jí, že když mluvíme s člověkem, tak není to nejdůležitější, jestli řeknete správnou koncovku. Je to tak, že prostě vnímáme toho člověka, jaký on je, jaký jsou jeho myšlenky, a ne jestli udělá chybu v koncovce nebo ne.
4: Co podle vás Čechy a Ukrajince nejvíce spojuje?
5: Myslím si, že Čechy a Ukrajince nejvíc spojuje vlastenectví, lidskost, rodina, humor a silný vztah k vlastnímu jazyku a kultuře. A to, že jsme lidi.
19: Uzavírá lektorka a překladatelka Natália Šamraj. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Libor Kukal, Ngo Xuan Tang a Alexandra Simočko. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Iveta Demeterová.
3: Slyšeli jste nějaký cyklus pořadů Českého rozhlasu Plus a nemůžete ho najít? Pomůže vám sekce projekty na webu plus.rozhlas.cz. Najdete tam to nejlepší, co v posledních letech ve vysílání Plusu zaznělo. Pořady o historii, cyklus Kellner, pohled do podsvětí devadesátek, česká satira nebo příběhy mafie, diktátorů, ale i indiánských náčelníků. Série pořadů Českého rozhlasu Plus najdete v sekci projekty na webu plus.rozhlas.cz. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Vláda bude zítra schvalovat nové statuty svých poradních a pracovních orgánů. Rady by podle návrhu měly nově zohledňovat závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Někteří odborníci a opoziční politici v tom vidí další oslabení činnosti rad. Ministr spravedlnosti Jeroným Tic ANO za ANO to odmítá. Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. Pro stanici Al Jazeera to uvedl šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezaj. Podle něj Teherán čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rezaj uvedl, že mezi podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených iránských financí a zrušení námořní blokády. Zřejmě až do pondělí zůstane uzavřená silnice 1/16 u Luníkova na Kladensku. V sobotu ráno se tam srazila cisterna s osobním autem. Pět lidí záchranáři převezli do nemocnice s lehčím zraněním. Cisterna převážela benzín a naftu. Látky z ní unikly a kontaminovaly okolní půdu. A v Mnichově začaly pivní slavnosti Oktoberfest. Nový mnichovský primátor Dominik Krause první sud narazil na rekordní dva údery. Svátek piva potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají víc než 6 milionů návštěvníků. Hosti si oproti loňsku připlatí. Tuplák vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. Čeští tenisti prošli na finálový turnaj Davisova poháru. Američany totiž v kvalifikaci porazili 3-2 na zápasy. Češi v závěrečných dvou hrách otočili vývoj utkání. Jakub Menšík nejdříve ve třech sadách zdolal Sheltona, Jiří Lehečka si pak ve dvou setech poradil s Tyenem.
18: Nehoda na D35 u Olomouce a další uzavírka. Ta na dálnici D11 u sjezdu na Úvaly. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno se plynule objíždí následky nehody nákladního auta. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 kousek za OMV je v příkopu. Na dálnici D11 u Prahy montují nosníky mostu a dálnici poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5 zavírají jako teď opět směr Praha. Osobním autem to jde obět sjezdem z exitu 8 a do Prahy přes Horní Počernice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes bude oblačno na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Brněnské vily, Červený kostel nebo starý byt básníka Zena Kaprála. I na takových místech známé osobnosti předčítali z knih současných evropských spisovatelů. Noc literatury se odehrála ve stovce míst Česka. My zamíříme do Brna. Jak se režisérka Pepa Lubojacky připravuje na úkoly související s nominací za Českou republiku na Oscara, i to uslyšíte. A jaká je moc bezmocných v podání generace Z? To je nabídka Kultury Plus. Dobrý den vám přeje Michaela Vetešková.
3: Kultura Plus.
4: A
1: začneme přehledem nejvýraznějších událostí týdne. Režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrnou sošku studentského Oscara. Na tamním festivalu ocenila americká filmová akademie její krátký snímek Folklore. Ten sleduje fiktivní influencerku Vivi, která provází diváky folklorními tradicemi v průběhu jednoho roku. Popisuje přímo ze slavnostního ceremoniálu Viktorie Štěpánová.
6: Já jsem teďka prožila krásný moment a zároveň jsem tady byla hrozně ráda, že jsem mohla hrdě prezentovat česko-moravské tradice, protože jsem se hodně snažila oblíknout se do našich jakoby tradičních mladých designérů.
1: Řekla Viktorie Štěpánová při přebírání studentského Oscara. Americké televizní ceny Emmy ovládl seriál Windows Bay. Hororová komedie zvítězila celkem v 6 kategoriích.
22: What was that?
23: We said bad things happen here.
24: Série zavede diváky do novoanglického města Widows Bay. Tamní starosta chce udělat z místa oblíbenou turistickou lokalitu, a to i přesto, že ho ostatní varují, že ostrov je prokletý.
23: Was there cannibalism?
22: No.
24: Favoritem cen Emmy byla z hlediska počtu nominací druhá řada seriálu Urgent.
25: Your replacement came in early.
26: She's just covering while I go on my little sabbatical.
24: Dramatický příběh z jednoho dne na urgentním nemocničním příjmu ale získal na hlavním ceremoniálu pouze dvě ceny. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Jeden z nejcennějších obrazů v českých sbírkách, růžencovou slavnost

0: poznání stavu díla.
1: Časozběrný dokument o životě české zpěvačky Báry Basikové si z filmového festivalu v Karlových Varech odnesl diváckou cenu. Teď míří do kin. Basikovou sledovala dokumentaristka Helena Třeštíková 30 let. Odkrývá soukromí zpěvačky, která otevřeně mluví třeba o depresích nebo touze po lásce a přijetí.
2: Máma?
3: Máma zpívá.
4: Kapely Precedence a Stromboli, muzikály Jesus Christ Superstar a Kleopatra nebo sólové hity jako Souměrná a Veni Domine. Profesní dráha Báry Basikové je dobře známá. Dokument Heleny Třeštíkové dává nahlédnout do zpěvaččina soukromí.
5: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
4: Film sbírá podle Basikové nadšené ohlasy.
6: Lidi asi zrovna v této době, která je plná falše, umělosti a filtrů, oceňují právě tu upřímnost.
4: Dokument teď mohou lidé vidět i v běžných kinech. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: V desítkách měst po celém Česku ze střed na čtvrtek lidé poslouchali ukázky ze současné evropské tvorby. Do festivalu Noc literatury, který pořádají česká centra, se letos zapojilo i Brno. Na rozdíl od minulých let program organizátoři na Moravě výrazně rozšířili. Ke společnému celorepublikovému výběru přidali díla místních autorů a čtení uspořádali na 30 místech po celém městě.
7: Slohový úkoly do školy jsem tady psala, pak jsem tady rozepsala román v 8 letech o řediteli hotelu, který byl jako akvarijní hotel, takže všichni ti hosté hoteloví, co tam jezdili, tak byly akvarijní ryby.
8: Spisovatelka Dora Kaprálová se vrátila do svého rodného bytu v Brněnské Údolní ulici. V bývalém obývacím pokoji sedí na židlích návštěvníci Noci literatury. Ti poslouchají ukázku z knihy Mariborská hypnóza v podání herečky Kateřiny Jebavé.
9: Kéž mě zhypnotizuje slovinské město Maribor, napadne mě v polosnu. Kéž mě zhypnotizuje silou druhého největšího města v zemi, tak jako mě kdysi dokázalo zhypnotizovat mé rodné město. Hypnoza úniku. Hypnoza horkého léta. Ostatně myslím si, že celý svět leží pod hypnózou jako pod těžkou duchnou z kachního peří už nějaký ten pátek.
7: Pro mě osobně je to možná nejvíc o lásce, o síle dobroty, o nebezpečí iluzí a černé magie, tak trochu o diktátorovi Titovi, tak o tom všem ta kniha je.
8: Byt básníka Zena Kaprála dnes slouží jako literární salon. Původní interiér se ale téměř nezměnil.
7: Pokoj jsem sdílela s bratrem, ten byl tam. Tady táta psal v noci, ťukal na psací stroj, takže se nedalo spát. Tady byly kukačky, takový ty nástěnný velký hodiny, které odbíjely každou hodinu, jak šílený, že jo, každou čtvrt hodinu. Takže jsem trpěla nespavostí. Vypadalo to tady jako zabydlený byt. Teď to zabydlený byt není, tak to vypadá spíš tajemně a rozostřeně a trošku roztřeseně taky všechno.
8: Spojení známého jména a starého bytu zaujalo i návštěvníka Miloše.
10: Mně právě jméno Dora Kaprálová už přišlo povědomé, protože jsem zaznamenal vítěze Magnesia Litera i právě zhoda právě Kafe Kapral, tak jsem se to pak jako propojil a tak nás to zajímalo.
8: Další čtení navštívili lidé na skoro 30 místech v Brně, doplňuje tajemník pořádající městské části Brno střed Petr Štika.
11: Řada z těch míst, kde Noc literatury probíhá, není běžně přístupná. Je to například primátorský salonek nebo velmi pěkný salonek v Grand Hotelu, salonek v paláci Opata Žďárského, ale samozřejmě i atraktivní místa, kam se také dá dostat poměrně obtížně, protože o návštěvu je velký zájem, jako Villa Tugendhat, Villa Lefbér, Arnoldova vila a podobně.
8: Pro letošní ročník vybrali organizátoři 23 knih.
11: Původně se zaměřovali na knihy z Evropské unie, které posléze rozšířili o ukrajinskou literaturu, o romskou literaturu, ale v současné době vybírají i knihy z celého světa. Například pro letošní Noc literatury byla vybrána kniha slavného argentinského spisovatele Jorge Nediče.
8: V takto rozšířené podobě si lidé v Brně Noc literatury zopakují zase za rok. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
1: Kulturní magazín Českého rozhlasu Plus týden co týden mapuje důležité či pozoruhodné události těchto dní. A k těm patří i novinka Národního divadla Praha. Vznikla tam mezigenerační autorská inscenace na motivy eseje Moc bezmocných dramatika Václava Havla. 13 příslušníků generace Z si v ní klade otázku, jak se na prahu dospělosti vyrovnat s nejistotou dneška a co dělat ve chvíli, kdy máme pocit, že nemůžeme dělat.

0: Rád nic.
1: Inscenace Moc bezmocných se částečně opírá o esej Václava Havla. Vysvětluje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
2: Já myslím, že dílo Václava Havla právě mluví o pravdě, jak s pravdou zacházet ve společnosti, kde tu pravdu říct vlastně nemůžete. A my jsme se vlastně zpočátku chtěli věnovat vlastně té eseji, ale pak jsme zjistili, že ty vnitřní témata a témata těch Čechů a Slováků, těch mladých lidí, jsou natolik silný, že na tom můžeme tu inscenaci postavit.
1: Mladí herci otevřou témata, která jejich generaci nejvíc trápí. Mimo jiné genderové nerovnosti, vlastenectví nebo ekologická krize. Snaží se tak lidem ukázat svět svýma očima. Pokračuje jeden z herců Richard Gašparovič.
3: Myslím si osobně, že keď príde divák, tak asi nebude schopný tak spracovať všetky tie myšlienky a všetky si ich možno zobrať nejakú k srdiečku, ale je to naozaj pestrofarebné a povedal by som, že každý človek si tam nájde nejaké téma, pri ktorom by sa nejako pozastavil a že možno by sa nad ním zamyslel. Moja téma je ekologická kríza, lebo nemám pocit, že by sa tomu kládlo takej pozornosti, ako si to naozaj zaslúži. Lebo nie je vyslovene ten problém, že by sme nevedeli, čo sa deje, ale že my to vieme, ale nerieši sa to.
1: Co by chtěli mladí umělci divákům předat, vysvětluje herečka Anna Weissová.
4: Ta inscenace může sloužit jako dobrý otvírač témat právě mezi generacema a možná i sloužit víc jako komfort toho, že jsme v tom nějak všichni společně.

0: Pro mě je důležitý, aby jsme je neviděli jako naše, moje generace, právě tím prismatem, je to křehká generace.
1: Doplňuje Adéla Laštovková-Stodolová.
0: Tohle představení není o tom, že nás z něčeho ta generace viní, že my za něco můžeme a že oni jsou ta oběť společnosti, ale oni nám spíš tak podávají ruku a říkají nám, my něco cítíme, my se něčím trápíme, pojďte s náma o tom mluvit a pojďme to společně s námi nějak znovu utvářet, tu společnost. A pak, co bych přála, aby se stalo s tou její generací, aby je to právě oslovilo v tom, pojďme být otevřený, pojďme neskandovat, nekřičet, neosočovat, nevinit, ale pojďme vést dialog.
1: Projekt z velké části tvořili samotní herci, a to pod vedením zkušeného tvůrčího týmu. Skládali hudbu, psali texty, básně, ale pracovali také s kostýmy a scénografií.
2: Spolu hledáme budu, pořád se ptáme, kdo od koho ke komu.
0: Ta spolupráce byla hodně založená na dialogu, aby jsme nedělali představení o nich bez nich. A každý si myslím, že v tom projektu nějakým způsobem i zvládal svoje limity, protože třeba právě jedna z dívek chtěla to všechno zaspívat a dát do textu, přitom nikdy nespívala, takže tam i se děly tyhle ty zajímavé odstraňování těch nějakých vnitřních hranic a limitů.
1: 13 mladých Čechů a Slováků tak v inscenaci Národního divadla Moc bezmocných promluví za generaci Z. Diváci ji budou moci vidět i ve studiu nové budovy Slovenského národního divadla v Bratislavě, a to začátkem října. Valeria Oros, Český rozhlas.
3: K Havlovu odkazu se v těchto dnech hlásí také stanice Českého rozhlasu. Nově si na stanici, kterou právě posloucháte, tedy na Plusce, můžete poslechnout rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Unikátní rozhovor mezi Václavem Havlem a Ferdinandem Peroutkou odvysílal Český rozhlas Plus jako součást cyklu Slyšet Havla. Nahrávka byla dlouhá desetiletí považována za ztracenou. Na světlo světa se dostala až v únoru letošního roku. Příběh nepravděpodobného rozhovoru vypráví David Hertl.
4: Nahrávku pořídil v dubnu 68 ve Spojených státech Václav Havel s legendou české prvorepublikové žurnalistiky Ferdinandem Peroutkou. Havel na začátku roku 68 oslovil významné osobnosti československého poúnorového exilu dvěma otázkami. Chtěl byste přijet do Prahy na návštěvu? Chtěl byste se tam vrátit natrvalo? Zeptal se více než 20 prominentních exulantů, mezi kterými byli například národně socialistický politik Petr Zenkl, herec Jiří Voskovec nebo novinář Pavel Tigrit. Někteří Havlovi odpověděli písemně, někteří neodpověděli a odpovědi Ferdinanda Peroutky zaznamenal Havel na magnetofon.
5: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
6: Já myslím, pane Havle, že vy ani nevíte, jak je to vlastně těžké se o takové věci rozhodovat. To je jako když zrnka písku padají na dvě hromady. Tady jsou důvody pro, tady jsou důvody proti. Obě hromady rostou a nakonec je ta jedna větší. A to se říká, že člověk se rozhodl v tom případě.
4: Nahrávku rozhovoru odevzdal Václav Havel po návratu ze Spojených států do Československého rozhlasu, kde se uvažovalo o jejím odvysílání. Jenže 21. srpna přijeli sovětské tanky a bylo po všem. Nahrávka zmizela, 20 let se o ní nemluvilo a po listopadu 89 začalo její hledání, o kterém se zdálo, že je zcela marné. Historik Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu popisuje, za jakých okolností byla nalezena.
7: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, které tam dali v předchozích letech naši rozhlasoví kolegové, kteří ušli do důchodu či odcházeli z nějakého důvodu z rozhlasu. No a přišel na to, že se jedná o kopii toho slavného rozhovoru, o kterém se vždycky mluvilo, ale nikdo ho nikdy neslyšel. A ty indicie, podle toho, kde to bylo nalezeno, napovídali, že to bude z pozůstalosti paní Jarmily Lakosilové. My jsme se pak paní Lakosilové ptali, ona si to už bohužel nepamatuje, ale bylo to tu přetočeno v roce 2001, tudíž jsme tušili, že tu ještě musí být nebo někde zase ještě zvenku ty originální pásy. Ale Miloš pátral dál a v únoru letos, tedy v roce 2026, objevil i ty tři americké, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie.
4: Posluchači Českého rozhlasu si tak mohou unikátní nahrávku poslechnout poprvé 58 let po jejím vzniku. Jak potvrzuje editorka Havlova literárního díla Anna Frejmanová, objev nahrávky je událostí, protože ji nikdy neslyšel ani Václav Havel, který sám léta hledal. Neví také, zda Havel natočil i některé další exulanty a kde případně tyto nahrávky jsou.
8: Ne, vůbec. Prostě já jenom vím, že to pořád hledal. A potom jsme to hledali my. Ale nenapadá, mluvila jsem o tom s Janou Červenkovou, spisovatelkou a partnerkou Milana Jungmana, šéfredaktora Literárních novin, protože jsem si tak tajně doufala, jestli někde není archiv literárek, protože nevím, někde jsem zaznamenala, že prostě ten balík nějaký by mohl být v těch literárkách, ale ten archiv nějak zmizel.
4: Více než 70-minutový rozhovor je zajímavým střetem 32-letého začínajícího dramatika Havla s více než o 40 let starším novinářem Peroutkou, kterému se na Havlovy otázky odpovídá velmi těžko. Vytrvalý Havel se ale nakonec dočká, byť Peroutkova odpověď je velmi trpká.
6: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
4: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz.
9: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Ještě před rokem znal její jméno málo kdo. Teď Pepa Lubojacky usiluje za Česko o Oscara a se svým dokumentem Kdyby se holuby proměnily ve zlato, sklízí úspěchy i v zahraničí. Dostat se ale do nominací na prestižní zlatou sošku není jednoduché. Na propagační kampaň potřebujete konexe a také peníze na propagaci.
10: Již já potřebuji zlat.
11: Ty jsi, brácho, na ulici už nějakých 8 let.
12: Závislost není jen problém člověka, který ji propadne, ale také všech blízkých.
13: A závislost není jen slabá vůle. Ve skutečnosti je to pokus o vyřešení problému.
12: Právě o tom natočila dokument Pepa Lubojacky. Ta sledovala několik let s mobilem v ruce svého bratra a dva bratrance, kteří propadli alkoholu nebo návykovým látkám.
14: Nějakým způsobem asi určitě snaha bráchu zachránit tam v tom figuroval, ale ono se to naplno rozjelo až opravdu během toho filmu, kdy jsem si vytečila ten cíl, že ho zachráním, když jsem nemohla zachránit toho taťku.
10: Já si potřebuju něco dát.
11: Taťka umřel.
10: Víš, já potřebuju si něco dát.
12: Pro dokumentaristku tak bylo natáčení zároveň způsobem, jak se s problémem vyrovnat. Postupně ale zjišťovala, že pomoc blízkému člověku nemusí vždy znamenat snažit se ho zachránit za každou cenu.
14: Nějakým způsobem je prostě důležitý asi si nastavit hranice v tom, kdy už víte, že nemůžete dál pomáhat, protože už vlastně to začíná zasahovat do nějaký vaší osobní integrity, do vašeho života, do vašeho psychického zdraví. Takže tohle to bylo pro mě vlastně hodně důležitý zachytit i ten proces od toho chaosu, ale snahy pomoct k vlastně k nějakému vyhoření a k nějakému obrácení fokusu na sebe, kdy vlastně bez nějakých funkčních hranic nemůžete pomoct reálně nikomu.
15: A chceš pít do konce života?
14: Nejvíc za mnou opravdu chodí a píší mi lidi, kteří mají právě lidi, kteří žijou se závislostí v rodině a ty zpětné vazby jsou velmi intenzivní. Já mám velmi unikátní pozici v tom, že je to můj starší brácha, že už nějak ty hranice mám, zároveň na něm nejsem existenčně závislá. Kdyby to byl můj rodič, moje partnerka, můj partner, měla s ním dítě, hypotéku, tak je velmi výrazně těžší zůstávat a podporovat a být tam pro něj, když potřebuje, jako až bude připravený přijmout pomoc. Rozhodně bych nechtěla, aby z tohohle z toho vlastně se lidi brali to, že tu máme zůstat pro ty lidi se závislostí, protože opravdu si myslím, že primárně je důležitý opečovat, zachránit sebe, zvlášť třeba v tom vztahu jsou děti, protože donutit někoho, kdo je závislý k léčení, pokud ten člověk není připravený a nechce vnitřně, stejně prostě moc není funkční a zbytečně to zatěžuje právě ty rodinný příslušníky tou neustálou nadějí.
12: Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už má za sebou také výraznou mezinárodní odezvu. Z německého festivalu Berlinale si odvezl dvě ocenění. uvolnění a teď ho čeká ještě cesta do Ameriky. Česká filmová a televizní akademie vybrala totiž snímek jako tuzemského kandidáta na Oscara.
13: Je závislost vůbec někdy ten původní problém?
12: Pro tvůrce tím teď tak začíná také několik měsíců práce na Oscarové kampani, kvůli které vyrazí podle producentky Vandy Kaprálové i do Severní Ameriky.
16: Velká část té kampaně je vlastně, že obcházíte města s největší koncentrací akademiků, pouštíte jim ten film, rozpráváte se s nimi, vlastně přicházíte do nějakého osobného kontaktu, který funguje pri tých akademikoch najviac, že vidí aj ten príbeh okolo toho filmu. My sa budeme sústrediť teda na mesta New York, Los Angeles, pravdepodobne San Francisco a nejaké miesta v Európe.
12: Což stojí další peníze.
16: Vo drvivej väčšine prípadov tá kampaň je drahšia ako ten samotný film, čo je veľký paradox, ale všetky tieto náklady sú oveľa drahšie ešte tým, že sa to deje v Amerike. Je to nejaké promo PR, takže aktuálne aj zháňame financovanie, aby sme tú kampaň vedeli spraviť v čo najväčšej miere. My sme samozrejme vďační, že čiastočne to pokrýva Český fond, ktorý nám dáva nejaký základ, ale ešte zháňame nejaké ďalšie zdroje.
17: Ale filmového agenta nebo agentku teda zatím nemáte nejakou vyhlídnutou?
16: My už komunikujeme s nejakými PRistami v Amerike, tak už to asi v najbližšej dobe uzavrieme. Máme PRistu na New York, LA. Každý región potrebuje samostatného PRistu, lebo je to samostatný trh, takže tých PRistov budeme mať asi troch, štyroch na celú tú kampaň.
12: V tuzemských kinech uvidí diváci dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už příští týden, 24. září. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: A posluchači Janáčkovy Filharmonie Ostrava byli tento týden u vzniku nové nahrávky 15. symfonie Dmitrije Šostakoviče. Dva zahajovací koncerty byly zároveň inaugurací Daniela Rajskina, který se po letech spolupráce stává oficiálním šéfdirigentem a uměleckým šéfem orchestru.
18: Just think about this.
19: Daniel Rajskin, který odmítá obvyklé oslovení maestro, dává své podněty hudebníkům. Patnáctou symfonií Dmitrij Šostakovič završil svoje dílo.
20: Je to asi jedno z nejtajemnějších hudebních děl napsaných ve 20. století. Je tam hodně vyslovených otázek, ale také skrytých náznaků.
21: Šostakovič written it in 1971. Šostakovič
20: to napsal v roce 1971 v době, kterou můžeme nazvat soumrakem sovětského systému. Šostakovič nikdy nijak otevřeně nevystupoval proti systému, ale jeho hudba taková byla. Je to trochu jako shakespearovský šašek, který si může dovolit říci i ty nejtrestuhodnější věci krutému králi, ale nikdy nebude potrestaný, protože je šašek.
19: Nahrávka 15. symfonie bude součástí dlouhodobého projektu, kdy orchestr s Danielem Rajskinem mapuje Šostakovičovo symfonické dílo. Podobně už společně nahráli první a devátou symfonii. A šéfdirigent vysvětluje, proč je důležité nahrávky pořizovat právě během koncertů.
20: Nikdy nemůžete opakovat to napětí a atmosféru, která je nezbytná pro opravdový zážitek. To ve studiu bez obecenstva neuděláte. Hodně energie se vrací v těch krátkých chvilkách ticha, vzrušení publika, když na chvíli nikdo ani nedýchá. To jsou věci, které se budeme snažit zachytit na CD.
19: Jak říká ředitel Filharmonie Jan Žemla, díky každodenní práci sám zapomněl, jaká jména se v nadcházející sezóně v Ostravě objeví, a pohled do katalogu ho trochu překvapil.
22: Když jsem ten katalog otevřel, tak jsem vlastně viděl opravdu nekompromisní solisty a dirigenty. Samozřejmě naprosto zásadní je Daniel Rajskin, který touto sezónou vstupuje oficiálně do role šéfdirigenta a tuto sezónu otevře hned s naší rezidenční solistkou Alenou Bájevou, což je prostě vynikající houslistka.
19: Právě v podání této solistky zazní v první části zahajovacího koncertu Brahmsův houslový koncert D-dur. Výčet jmen tím ale nekončí.
22: Jsem strašně rád za to, že se nám podařilo pozvat dva mladé dirigenty, dvě mladé star, Azize Čokakimova a Andrise Pogu, o co jsme se snažili opravdu dlouhé roky a shodou okolností se nám to podařilo teď v jednom koncertním cyklu. Je tam několik vynikajících pianistů, například Anna Vinickaja, Jeanne Flambavouzet, V řadě recitálů je to například vynikající Konrad Tao nebo debutující Roman Borisov.
19: Kvůli zdržení stavby nového sálu Vox budou muset filharmonici vydržet v provizoriu bývalého kina déle, než počítali. To se podle ředitele zřejmě neobejde bez menších úprav.
22: Z největší pravděpodobností, pokud budeme muset ve vesmíru setrvat déle, tak v tuto chvíli zvažujeme, řekněme, konkrétní úpravy, konkrétní investice spíše menšího charakteru, které by jak hráčům, tak posluchačům ten posluchačský komfort a ten hráčský komfort nějakým způsobem zlepšili.
19: Jde hlavně o šatny nebo vzduchotechniku. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
3: Takový byl přehled kulturních událostí týdne. Inspirací může být ještě pozvánka na výstavu korunovačních klenotů do Vladislavského sálu Pražského hradu. Pestrý program nabízí také festival Dvořákova Praha a v novém týdnu připomeneme 60. výročí divadla Járy Cimrmana. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetešková a za týden naslyšenou.
9: Opravdoví lidé a opravdové příběhy v opravdových kulisách současnosti. To jsou dokumenty Českého rozhlasu Plus. Prožijte s nimi věci, které byste jinak neprožili a často ani nechtěli prožít. Poznáte lidi v tíživé životní situaci nebo ty, kteří jsou ztracení v současném světě. Popíšou frustrace a bezmoc lidí mladých i starých, ale také snahu zlepšit život kolem nás. Dokumenty poslouchejte vždy v neděli po 14:30 odpoledne na Plusu. Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: V Ostravě pokračují dny na to, řidiči musí počítat s kolonami. Ruské online volby podle úřadů čelí kyberútokům. Čeští tenisti porazili Američany a jsou v nejlepší osmičce Davis Cupu. A neděle bude oblačná, odpoledne s přehánkami a deštěm, teploty do 22 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Na ostravském letišti v Mošnově pokračují dny NATO. Řidiči proto musí počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. Desítky tisíc návštěvníků mohli v sobotu poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci.
1: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
2: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
23: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
2: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janešková, Radiožurnál.
0: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům. Tvrdí to šéfka volební komise Ela Pamfilovová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet. Neupřesnila ale, kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajině.
24: Volební komise tvrdí, že přicházející útoky nijak nenarušily proces hlasování. Elektronicky svůj hlas první den voleb odevzdal i prezident Vladimír Putin.
25: Děkujeme.
24: Na Dálném východě ale v době voleb načas nefungoval internet. Ruské ministerstvo pro digitalizaci informovalo o poškozeném optickém kabelu. Evidují ho jako pokus o sabotáž. Mezinárodní pozorovatelé považují volby v Rusku za zmanipulované. Soudy už dřív například vyřadily opoziční stranu Jabloko, která nesouhlasí s válečným tažením proti Ukrajině. Volby, ve kterých mohou poprvé hlasovat také lidé na okupovaných ukrajinských územích, budou pokračovat i v neděli. Jejich favoritem je strana Jednotná Rusko, navázaná na Kreml. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: České korunovační klenoty si v sobotu poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Předtím byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci včera čekali na otevření vstupu už brzo ráno.
26: Stával jsem ve 3:15 na
4: 3.
5: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
4: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
5: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
6: Těším se hodně, my jsme se o nich učili ve škole.
5: Podobně to má i Matěj Drahorád.
7: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
5: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
0: Čeští tenisti slaví postup na finálový Davis Cupový turnaj. V kvalifikaci porazili v Praze Spojené státy 3-2 na zápasy. O rozhodující bod se postaral Jiří Lehečka, který ve 2 setech porazil Lernera Tijena. Před ním na 2-2 srovnával Jakub Menšík. Ten světovou 4 Bena Sheltona zdolal 2-1 na sety. Vítězství a postup komentoval Menšík takto.
8: Ta atmosféra a celkově celý tým tak mě pušovali dopředu. Já jsem věřil, že i když jsem byl minuse, tak tu energii jsem v sobě měl a tu dravost taky. Jsem na všechny kluky strašně moc pyšnej a myslím si, že jsme si to fakt zasloužili.
0: Američani získali v sobotu bod jenom ve 4 hře. Dvojice Harrison Krajíček odvrátila v souboji s Adamem Pavláskem a Patrikem Riklem 4 matchboly a vyhrála v tiebreaku v rozhodujícím setu.
25: Nehoda u Olomouce a zavřená 16 na Kladensku. Na dálnici D35 u Olomouce, směr Mohelnice Brno, je po noční nehodě nákladního auta omezení. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov, kilometru 286, kousek za OMV. Nákladní auto bylo nebo stále ještě je v příkopu a následky omezují průjezd. Kolona se tam netvoří. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly byla opět neprůjezdná. Na kilometru 7,5 montují nosníky mostu a dálnici hlavně směr Praha podle potřeby zavírají. Už se jede, kratší kolona se rychle rozjela. Silnice 16 ze Slaného do Velvar od včerejška neprůjezdná. Uzavírka po nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luní. Sanace místa může trvat až do pondělí. Objíždí se po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude oblačno, během dne přechodně až zataženo, postupně na většině území déšť nebo přehánky. Teploty až 22 stupňů. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
26: 16. březen 1978. Za bílého dne je uprostřed Římské ulice zastaven vůz, ve kterém jede do parlamentu bývalý italský premiér Aldo Moro. Je vyvlečen z auta, jeho ochranka postřílena. Expremiér mizí neznámo kde, ale jeho únosci o sobě brzy dají vědět. Vlastně si ani nekladou podmínky. V únosu Alda Mora vyhlašují válku systému, válku italskému státu. Asi nejdramatičtější událost 70. let v Itálii měly na svědomí takzvané Rudé brigády, teroristická organizace, která se hlásila ke krajní levici. Proč došlo k únosu Alda Mora a z jaké atmosféry vzešlo hnutí Rudé brigády? A jakým způsobem se Itálie teroristické hrozby nakonec zbavila? Dozvíte se ve 3. dílu speciálu Tématu Plus o teroristických skupinách 20. století. K poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
9: Terorismus.
27: Mora naložili do jednoho z připravených Fiatů a zmizeli. V zápětí telefonicky sdělili italské tiskové agentuře ANSA a redakcím několika listů, že extremistická organizace Brigate Rosse, Rudé brigády, právě zahájili útok na samo srdce státu a že Moro je jenom začátkem.
26: Proč se obětí únosu stal právě předseda křesťanských demokratů. Byl to politik s pověstí muže kompromisu. Od roku 1963 byl předsedou celkem 5 italských vlád, v nichž vládl společně mimo jiné se socialisty. Jeho myšlenka takzvaného historického kompromisu vlády křesťanské demokracie s podporou komunistů nebo dokonce s jejich účastí ve vládě se mu ale podle všeho stala osudnou.
27: Dnešní únos známého křesťansko-demokratického politika charakterizoval italský prezident Giovanni Leone jako útok na Italskou republiku a zdůraznil, že státní aparát musí na tuto výzvu odpovědět tvrdě a s použitím všech nezbytných opatření.
26: Drsná akce rudých brigád naznačila, že půjde spíš o pomstu než o politické vyjednávání. Jenomže za co se extrémní levičáci vyrostlí z dělnického a zároveň univerzitního prostředí vlastně mstili? A kdy takzvaná olověná léta v Itálii začínají? Tak jako v mnoha jiných zemích světa musíme zpátky do 60. let, kdy se stará Itálie definitivně ztrácí a nastupuje společenská radikalizace. Hledat odpovědi budeme s politickým sociologem Václavem Bělohradským a historikem Mikulášem Peštou. Profesor Bělohradský, než v roce 1970 odešel do emigrace, měl možnost ochutnat atmosféru Itálie už o několik let dřív. Jak charakterizovat tu společenskou proměnu konce 60. let, zejména na půdě univerzity?
10: Dám vám příklad. Přijel jsem do Itálie v roce 66 poprvé a jdu na přednášku na univerzitu Venově a přichází profesor, je přednášel. Jde profesor, za ním dva asistenti, každý drží jednu jeho tašku. On přijde na tu katedru, oni mu tam ty tašky rozložej, on si sedne, dva asistenti si znovu do první řady a sledují ho nábožně. On odpřednáší, studenti zatleskají, on se zvedne a sledován svým asistentem se odchází. To byla atmosféra takzvaný Univerzita baronále. Jo? To byli ty profesoři, držitelé katedr, který byl takový, to byl prostě baroni. A studenti se mlčejí a je to velmi jako elitní, je to všechno. Když jsem přijel po druhý, v roce 69, tak všude byly plakáty proti zkosnatělé univerzitě, která nás vede do záhuby. Je to hanba, tady se pošlapává vzdělání a neby se rozvíjel. Všichni profesoři byli pod takzvanou kontestací. Bylo tam tisíce různých kolektivů a bylo to všechno velmi aktivní, všichni byli velmi aktivní, diskutovalo se. Protože studentská populace za tu dobu, od roku 61, řekněme, do roku 70, se zpětinásobila přibližně. Byla to masová univerzita, úplně jiné sociální vztahy, jiný přístup budoucnosti. No a ta univerzita se hluboce proměnila. A do této atmosféry si musíte představit, co to byly italské 60. leta. Tak Itálii charakterizovala demokracie, která se ustavila už v boji proti fašismu, ale charakterizuje taky deficit modernosti. Ta země byla strašně málo moderní. Tak já si například pamatuju velkou diskuzi na univerzitě o tom, jestli by si někdo vzal ženu, která nebyla pana, když si ji bere. No, já jsem ten věřil svým uším, já to poslouchal. Tam byla debata o rozvodu, který v té době ještě byl velmi to. A tam jedna paní zvedla ruku, já tam seděl taky a ptala se mě, no a prosím vás, jak si to představujete, když já bych přišla do nebe a tam potkám dva manžely? Tak já jsem jí odpověděl tenkrát. No, víte, jestli budete mít opravdu důvod k rozvodu, tak se v ráji s tím druhým manželem nesetkáte. S jedním a ono to povedala za urážku náboženství a bylo to velmi nepříjemná atmosféra. Tak takhle se vyšlo, tohle byla Itálie. Na to se nemu začalo prosím mě někde v 60. letech.
26: Jenomže konec 60. let v Itálii nebyla jenom bouřlivá proměna univerzitního prostředí. 12. prosinec 1969, to je to datum, kdy v Itálii začnou olověná léta. Bombový útok, při kterém v budově Národní zemědělské banky v Miláně zahyne 17 lidí a desítky dalších budou zraněny, odstartoval éru politicky motivovaného násilí. Rudé brigády v té chvíli ještě neexistují. Dodnes ne zcela vyšetřená událost naopak ukazuje na italskou extremistickou pravici a její takzvanou strategii napětí. Cíl je jediný, vyvolat chaos, ze kterého by společnost obvinila levé extrémisty a dotlačit tak státní moc do autoritativnějších vod. Okolnosti útoku z prosince 1969 osvětluje historik Mikuláš Pešta z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
11: To byl bombový útok, který vlastně udělali neofašistické kruhy. Jako důležitý byl ten útok v tom, jednak, že pro některé ty příslušníky těch levicových kruhů to byl důvod k radikalizaci, že vlastně na základě toho vlastně i třeba odešli do už ilegality nebo začali se nějak organizovat. Brali to jako, že teda skutečně je tady už válka. A zároveň teda to bylo symptomatické v tom, že ten útok, nikdo se k němu nepřihlásil. Vlastně policie předpokládala, že byl teda anarchistického původu a v odpovědi na to vlastně zatkla jednoho anarchistického předáka Giuseppe Pinelliho, který potom během výslechu zahynul, jakoby vypadnul z okna, pravděpodobně asi nedobrovolně. Takže to, že vlastně policie automaticky předpokládala, že to byli anarchisté a pak ještě došlo vlastně v podstatě zavraždění toho Pinelliho, tak to bylo další kolečko v té eskalaci, které jako tu spirálu násilí popohnalo kupředu. Bylo to vlastně jako velmi důležitý moment. Řada těch brigadistů a i dalších militantů z jiných skupin to popisovala skutečně jako ten klíčový moment, jako ten útok na Piazza Fontana a potom i zabití Giuseppa Pinelliho.
26: Profesor Bělohradský ovšem interpretuje aféru okolo smrti anarchisty Giuseppe Pinelliho v trochu odlišných konturách. A hlavně, následkem této, ať už dobrovolné nebo vynucené defenestrace, začal brzy hon na službu konajícího komisaře Luigiho Calabresiho. Ten měl spolu s dalšími vyšetřovateli vyslýchat anarchistu Pinelliho. Calabresiho nakonec začal radikální levicový tisk označovat za vraha.
10: Ta epizoda těch dvou anarchistů, Valpreda a Pinelli, kteří byli obviněni, je naprosto klíčová, protože vedla k vraždě komisaře Calabresiho, který byl obviněn z toho, že schodil Pinelli z okna, což nebyla pravda. Bylo naprosto nespravedlivé. On skutečně ten Pinelli skočil z okna podle všech vyšetřování. A toho Calabresiho z největší pravděpodobnosti byla mafie. Ale byla obviněna levice a zavraždění toho Calabresiho, to byl kvalitativní skok najednou. A dokonce pozdější nositel Nobelovy ceny Dario Fo napsal hru Smrt jednoho anarchisty, kde vlastně obvinuje celý ten systém a teď celé veřejné mínění pokrokové stojí vlastně za představou, že tady se snaží svíst na anarchisty něco, co připravila ta pravice. Obrovské hnutí, já si pamatuju, jak tleskali na té hře Dario Fo. Měl to obrovský úspěch, že tohleto obvinění. A na tomhle příkladě od vraždy komisaře Calabrese už začíná ta temná stránka toho všeho. Tam už začíná nejenom krvavá fáze těch italských dějin.
26: Rudé brigády se na italské scéně objevují v roce 1970 a kromě studentské revolty od počátku svou energii berou i z jiného pramene, totiž z odvrácené strany italského hospodářského zázraku. Ta druhá strana spočívala v prohloubení propasti mezi severem a jihem. Sever začal prosperovat a jih chudnul a vylidňoval se dosud nevídaným tempem. Přičemž na severu se pochopitelně na chudé jižany přicházející za prací dívali skrz prsty. Kdo viděl film Rocco a jeho bratři režiséra Luchina Viscontiho s Alainem Delonem a Annie Girardot, pochopí hloubku radikální proměny Itálie na přelomu 50. a 60. let a vnitřního neklidu, který prosperita zároveň přinesla.

0: Já bych řekl, že ten hospodářský zázrak měl vliv na druhou stránku, která byla dost formativní pro to protestní hnutí, jehož extrémní část se potom uchýlila i k politickému násilí, a to bylo to odborové prostředí. Prostředí v těch velkých továrnách, v těch průmyslových centrech na severu Itálie, v Miláně, v Turíně, v Janově. Tak hospodářský zázrak jako do nějaké míry byl vlastně podmíněn tím, že byly poměrně málo funkční odbory a že vlastně nerostly adekvátně mzdy, takže v těch továrnách, zejména jako by v tom nejhůř placeném dělnictvu, rostla nespokojenost s tou situací a začalo tam, jako tady v tom revolučním kvase vlastně konce 60. let, tak tam začaly vznikat různé alternativní formy organizace odborů, zejména právě v těch velkých továrnách jako Fiat, Pirelli a dalších, tak tam vlastně vznikaly jakési alternativní odbory, které začaly organizovat stávky i různě jako velmi promyšlené stávky, co se týče organizace těch stávek, a to dělnické stávkové hnutí se začalo propojovat s tím studentským. Takže zároveň v těch velkých městech byly i univerzity, i když ta centra toho studentského protestu na začátku ležela v Tridentu, v Pise a v Bologni, v dalších městech, ale v těch velkých městech samozřejmě taky byly univerzity a taky tam k těm kontaktům docházelo. A ti studenti se začali zapojovat do těch dělnických stávek a nějaké části toho studentského hnutí začaly používat ty stávky jako nějaké prostředí, ve které mohli už se věnovat té jako takzvané přímé akci. To znamená, ještě nemůžeme mluvit o terorismu v nějakém jako úzkém slova smyslu, ale o nějaké jako přímé akci ve formě třeba zapalování aut nebo nějakého jako násilí proti majetku, se tomu i říkalo.
1: Rudé brigády počátku 70. let jsou zatím něco jako rodinný podnik. Malá skupina vedená třemi ideovými vůdci. A představí nám je další účastnice naší diskuse, publicistka žijící v Itálii Veronika Lefrançois.
2: Vlastně mezi zakladatele rudých brigád patří například Renato Curcio a jeho žena Mara, jí se říkalo Mara Cagol, a nebo Alberto Franceschini. Každý z nich vlastně pocházel trochu z jiného prostředí. Například Cagolova a Curcio byli v podstatě vychováni jako v katolických rodinách. Byli to studenti sociologie v Trentu, tam se také seznámili. Ta univerzita v Trentu byla tehdy jedním z center radikálního studentského hnutí a oni tam postupně prošli radikalizací. No a naopak Alberto Franceschini, ten vyšel z jiné skupiny, ta se vytvořila v Reggio Emilia a vycházela z radikálního prostředí komunistické mládeže. No a jiní potom přicházeli přímo z dělnického prostředí, a to byl třeba Mario Moretti, který pracoval v továrně Sid Siemens v Miláně a později se stal vůbec nejvýznamnějším představitelem rudých brigád. Takže vlastně rudé brigády, tam se spojily tři různé části tehdejší radikální levice. To studentské prostředí, radikalizovaná mládež komunistická, no a militantní dělníci. Zajímavé je, jak jsem chtěla říct, že vlastně každý z nich se potom vyvíjel nějak jinak, například Curcio nebo Franceschini po letech vězení svou minulost přehodnotili a začali o ní otevřeně mluvit. Curcio například poskytl několik rozhovorů, napsal několik knih a Franceschini dnes o své tehdejší činnosti mluví velice kriticky, dokonce označil ozbrojený boj za obrovskou chybu. No a pak je tu zase Mario Moretti, to je ten, který vlastně svou minulost sice také veřejně reflektoval, ale nikdy se od ní nedistancoval a přitom to byl právě on, který hrál hlavní roli při organizaci únosu Alda Mora a sám přiznal, že to byl on, kdo ho osobně zavraždil.
0: Asi ta racionalita rudých brigád spočívala v tom, že je potřeba vlastně nějakou přímou akcí vyburcovat lidi k nějakému všeobecnému povstání. Zároveň jako, když říkáme rudé brigády, tak já bych tady trochu možná zmínil, že rudé brigády byla vlastně jedna ozbrojená skupina, která ale se v průběhu let hodně proměňovala personálně i ideologicky. A těch levicových násilných skupin bylo v Itálii v 70. letech, těch takzvaných olověných letech, celá řada, desítky nebo možná i nějaký jako přes 100 ozbrojených skupin, které uspořádaly nebo podnikly nějaký ozbrojený útok. A někdy se jim jako souhrně říká Rudé brigády, ale to je nepřesné. Jako Rudé brigády jsou ta jedna konkrétní organizace, která byla sice největší nebo je nejznámější, ale rozhodně teda se nejedná o všechny ty levicové militanty v těch 70. letech.
3: Kolik jich tak bylo jako řádově?
0: Dejme tomu nějaké desítky nebo nižší desítky těch lidí, kteří byli přímo v ilegalitě a kteří se zapojovali do těch ozbrojených akcí, plus dejme tomu nějaké nižší stovky lidí, kteří byli ti jako takzvaní podporovatelé, že byli nějak jako napojeni na tu síť a třeba přispívali finančně nebo poskytovali nějaké svoje jako zázemí, třeba byt mohli poskytnout nebo na sebe napsat byt, který potom byl využíván k nějaké ilegální činnosti.
4: Celá Itálie byla dnes ve znamení protestních stávek proti včerejšímu pumovému atentátu na rychlík Řím-Mnichov u Florencie. Při výbuchu nálože zahynulo 12 osob a 48 lidí bylo zraněno. Na stovkách shromáždění žádali představitelé demokratických stran a odborů nejen záruku bezpečnosti pro občany, ale i odhalení a potrestání původců tohoto organizovaného spiknutí. Politické byro italské komunistické strany odsoudilo nový zločin jako součást rozvratnického plánu na vyvolání ovzduší strachu.
1: Dá se nějak srovnat to levé a pravé násilí, v čem ty metody se třeba lišily v těch 70. Protože Rudé brigády nebyly úplně specializované na bombové útoky například. To byla ta pravice.
2: Ano, to máte pravdu. Byl tady rozdíl, a to nejen ideologický, ale právě i ve způsobu, jakým obě strany to násilí používaly. Extrémní pravice například se právě že uchylovala k takzvanému nerozlišujícímu terorismu, takže organizovala ty útoky bombové na místech, kde se zhromažďovalo velké množství lidí ve vlacích, na nádražích, na veřejných akcích. A nebylo vlastně cílem odstranit jednoho konkrétního člověka, ale vyvolat co největší strach, chaos a posílit ten pocit, že stát nedokáže občany ochránit a to by mělo vést potom k nějakému autoritářskému režimu. Naopak krajní levice měla právě jinou logiku. Rudé brigády a jiné levicové ozbrojené skupiny se zaměřovaly právě že na konkrétní předem vybrané představitele toho, co označovali za imperialistický stát. Útočili na politiky, na soudce, na manažery a průmyslníky, no a později i na politiky a na vysoké politiky. Takže nešlo většinou o to zabít co nejvíce lidí, ale zasáhnout konkrétní symbol režimu.
1: Mikuláš Pešta ve své publikaci o ozbrojeném boji v západní Evropě charakterizuje atmosféru konce 60. let v Itálii mimo jiné odkazem na výrok filmového režiséra Piera Paola Pasoliniho. Ten, ačkoliv byl členem komunistické strany, se na adresu protestujících studentů vyjádřil v tom smyslu, že jde o zlatou mládež. A korunoval to tím, že jeho sympatie jsou na straně policistů, protože pocházejí z chudých rodin a nezbývá jim než obléct uniformu. Kdežto o studentech se umělec vyjádřil jako o zkažených zpratcích. Konec citátu. Dá se tedy o Rudých brigádách mluvit jako o tvůrcích nového revolučního procesu, jak by si ho představoval třeba Vladimír Iljič Lenin? Slovo má opět Václav Bělohradský.
5: To nevím, jestli dá říct revoluční proces, oni to brali jako bojující levice, opravdová militantní levice. Vykopeme zbraně, kterým partizáni zakopali na zahradě, vykopeme je a budeme bojovat s tímto státem, který není než pokračováním fašismu. A toto všechno je všem reakce na tu hlubokou mutaci kapitalismu, která začínala někdy, ta globalizace a to všechno, ty nový proudy finanční a nový toky. A na to se reaguje tímto způsobem a proto taky ten Pasolini. Má pravdu, když volá si ho balkonu na ně. Zítra budete všichni manažeři v těch nadnárodních firmách. A dneska tady děláte happening.
4: Únosci předsedy italské křesťansko-demokratické strany a bývalého ministerského předsedy Alda Mora zaslali dnes, dva dny po únosu, listu Il Messaggero první konkrétní důkaz o tom, že mají Alda Mora ve svých rukou. Černobílá fotografie ukazuje Alda Mora sedícího na židli a za ním je nápis Rudé brigády, což je název extremistické organizace, která...
1: Jak si vlastně vysvětlovala Nebo jak do dneška si vysvětluje italská veřejnost útok na tohoto politika, muže kompromisu vlastně, který se snažil dát dohromady ty zdánlivě nespojitelné póly, to znamená křesťanskou demokracii a komunisty?
2: Ano, je to pravda, to vypadá na první pohled docela paradoxně, protože, jak říkáte, Aldo Moro byl člověk, který se snažil tu politiku spíš propojovat, než rozdělovat. A vlastně on chtěl, v té době vlastně komunistická strana byla neuvěřitelně silná. Oni v roce 76 získali 35% hlasů, takže v podstatě ta vládnoucí křesťanská demokracie nemohla je ignorovat. A takže on chtěl vlastně, aby tyto dvě strany se zblížily a nějakým způsobem spolupracovaly. No a to právě se vůbec nelíbilo těm rudým brigádám, protože pro ně jediný způsob byl ozbrojený boj a tehdejší vlastně komunistická strana, oni se od ní distancovali, protože pro ně představovala vlastně zradu, protože oni spolupracovali s režimem, který byl podle nich špatný. Takže vlastně jim se nelíbilo to, že Moro se snažil komunisty nějakým způsobem angažovat v té vládě. Oni neviděli Mora jako politika, který se snaží reformovat, ale spíš který představuje ten systém, proti kterému bojují.
0: Druhá věc je, že tak jako Aldo Moro byl jedním z možných cílů, oni měli vytipováno více lidí, které mohli unést. Jedním z možných cílů byl i Leopoldo Pirelli, průmyslník italský, což by více asi odpovídalo tomu jako původnímu poslání, dejme tomu, rudých brigád, které bylo právě hodně takové jako antikapitalistické a zaměřené proti těm bosům v továrnách. Ale jako někdy od roku 75-76, kdy se do vedení dostává Mario Moretti právě, protože ti ostatní vůdci jsou víceméně pozatýkáni už, tak ten prosadil tuhletu linii, která se říká vlastně úder do srdce státu a začal se více orientovat právě na boj proti politikům a proti státní infrastruktuře, včetně těch vrcholných politiků. A možná důvodem mohlo být i to, že vlastně o půl roku dřív na podzim 77 v Německu byl unesen a zavražděn Hans-Martin Schleyer a vlastně i brigadisté potom sami zpětně říkali, že nechtěli, aby to vypadalo jako kopie té jejich akce, takže se možná i proto částečně rozhodli pro Alda Mora.
6: Zločinu došlo právě v době, kdy 15 příslušníků rudých brigád čeká v Turínu na spravedlivé posouzení svých činů, spíš zločinů. Na jejich konto patří za 8 let 800 atentátů, desítky únosů i vražd. Všechny pokusy odsoudit teroristy zatím ztroskotaly. A také současný proces, který začal minulý čtvrtek, byl odročen na příští týden. Důvody oddalování procesu jsou vážné. Porotci na základě anonymních telefonátů a dopisů vyhrožujících jim zabitím odmítají prostě chodit do soudního dvora. Bojí se o své životy.
1: Dobové zpravodajství Československého rozhlasu z roku 1978 opravdu vůči rudým brigádám neprojevovalo sebemenší pochopení. A společenská nálada se v 70. letech prudce změnila i v samotné Itálii. Jestliže ještě na počátku dekády rudé brigády jako jakási kapitalisty obtěžující gerila, která občas zapálí auto nějakého manažera, měly značnou podporu levicově smýšlejících studentů, pak v průběhu dalších let se tato podpora rudých brigádníků postupně rozplyne, jak mezi studenty, tak mezi dělníky.
5: V mých očích například, sociologa politického, to, co mě nejvíc překvapilo na rudých brigádách a to našem, je, že používá jazyk proslulého soudce Urválka. Put ridacosca di servitori del capitale, což znamená, řekněme, prohnilá, zlotřilá banda sluhů kapitálu. Tak já jsem si pár těch urlákových výrazů třeba zlotřilá chamrať. Ano, to půjde krvavý psi zcela běžně v plagátech, v těch manifestech. Ludy Vyhá se tyto výrazy objevují. Zaprodance a přislovači imperialismu a Vatikánu. Jejich loutkovodiči jsou v Pentagonu nebo tak nějak. A tento jazyk je pro mě největší překvapení, že v té zemi sformované katolickou takovou takovým odstupem od násilí, že najednou jsem ten jazyk tak ujal. A já sám jsem učil v tom nejhorším období sociologie a vzpomínám si, kolik já jsem poslouchal diskuze těch studentů, oni tam takhle mluvili. A mě se vždycky pot vyrážel na čele, že se tento jazyk může vrátit vůbec do hry. Takže tam byla nějaká atmosféra takového zneličtění, no, najednou. A do toho se taky vpisují ty zločiny rudých brigád. Odsouzení Alda Mora je taky zajímavá četba, že to je sluha imperialismu a tak dále. Jestliže někdo nebyl, tak to byl Aldo Moro.
4: Silné policejní a armádní jednotky mezitím pokračují v rozsáhlém pátrání především v Římě. Kontrolují pečlivě všechny automobily přijíždějící do Říma i opouštějící hlavní město. Podrobné kontroly se provádějí na všech italských dálnicích, nádražích, letištích a hraničních přechodech. Většina italských i zahraničních listů se shoduje...
0: Pokud se nepletu, tak žádné konkrétní podmínky propuštění ani komunikovány nebyly. Jednalo se o symbolické gesto. Pokud za nějaké konstelace mohlo dojít k propuštění, tak myslím, že se to nedá jako zpětně rekonstruovat. On byl vězněn vlastně v Římě, v bytě, který byl pronajatý, speciální místnosti, která tam byla postavená bez oken, tak byl držen těch 55 dní. Psal teda tam ty dopisy, které se taky staly předmětem i různých konspiračních teorií, a že byly plné různých jako skrytých významů a symbolů a tak. A samotná ta vražda jako rezonovala v italské společnosti velmi silně. Vlastně to, co jste říkal, jako jestli mohli dosáhnout nějaké podpory, jestli o to usilovali, tak rozhodně jako v tom velmi selhali Rudé brigády, protože ta společnost se v podstatě sjednotila proti tomu. Křesťanská demokracie se jako samozřejmě postavila za svého předsedu a bývalého premiéra, ale začala hájit politiku nevyjednávání s teroristy. A stejnou pozici vlastně zaujala italská komunistická strana, která se obávala možných nějakých asociací s těmi brigadisty, takže taky zaujala vlastně velmi tvrdou pozici nevyjednávání a velmi tvrdé odsouzení toho únosu. Takže vlastně ta jako politická scéna byla v tomhle tom hodně jednotná.
1: Nebohý expremiér vězněný v zatím neznámém římském bytě se přestal chovat jako politik. Jeho dopisy ze zajetí svědčí spíš o jiném. Já přece nejsem stát, jsem Aldo Moro, člověk a křesťan, což ale na Rudé neplatilo.
5: Aldo Moro, který hájí tu tradici křesťanské demokracie, která nebere vážně stát, bere vážně přátelství, bere vážně rodinu. Ten dopisek třeba píše, rodina mě potřebuje, jednejte s nima. To není naše tradice, přece křesťansko-demokratická, obětovat člověka za ty abstraktní principy, jako je třeba raison d'état. A Leonardo Šaša v takový knížce Případ Moro, jak řekl, že na mrtvole toho Mora křesťanská demokracie se stala stranou státu, který nikdy nebyla. No, že najednou tam ta křesťanská demokracie jako se definovala skutečně jako státotvorná strana, paradoxně poprvé. I když ona nikdy neohrozila demokracii v Itálii, tak jako stát to nebyla její parketa.
1: Ale jak podotýká Václav Bělohradský, křesťanská demokracie byla v postoji, zda s únosci jednat nebo ne, rozpolcená. A nakonec pro svého předsedu nechtěla nebo snad ani nemohla nic udělat. Zásadovost této strany, ale i komunistů, nakonec de facto znamenala odsoudit Alda Mora k smrti.
5: Bettino Craxi například chtěl jednat, papež chtěl jednat. Část křesťanské demokracie chtěla s nima jednat, aby zachránila. Tadle ta tvrdost najednou v postoji k tomu vyjednávání, to byla spíš otázka komunistické strany a té křesťanské demokracie orientovaný na historický kompromis. Protože podmínkou toho historického kompromisu bylo stát. My jsme představitelé státu.
4: Italská demokratická veřejnost se domnívá, že na únosu Alda Mora se podílejí tajné služby některých kapitalistických velmocí. Do celé záležitosti jsou zřejmě zapleteni agenti americké špionážní služby CIA, působící v Itálii.
0: Československá strana se od Rudých brigád od začátku distancovala a měla jako dost komplikovaný vlastně vztah i k tomu studentskému hnutí v západní Evropě, že to právě brala jako nějakou anarchistickou nebo maoistickou nebo trockistickou úchylku, že to, že to je nějaká výzva pro ten kapitalistický systém, bylo, dejme tomu, kvitováno, ale dívali se na to velmi obezřetně, rozhodně nějaké jako velké podpoře se mluvit nedá. A pokud jde o to násilí, tak tam se od toho distancovali velmi jednoznačně. Musíme si jako uvědomit, že mluvíme o 70. letech a období detant, kde se státy východního bloku snažily o nějaké soužití na té transblokové panevropské úrovni. Docházelo k různým jako integračním projektům napříč kontinentem. Takže i československé tajné služby označovaly Rudé brigády jako třeba fašistickou organizaci. To, že Rudé brigády mají nějakou historii konexí s československými tajnými službami, to je taková jako teorie, která jde až do začátku 70. let. Takovým původcem byl generál Jan Šejna, který vlastně dezertoval a emigroval z Československa v roce 68 a který potom ve svých pamětech uvedl, že do Československa jezdili ti italští militanti a dokonce nějaké jmenoval, že si to jako zapamatoval a jmenoval.

0: Mohra, tak tam tím jako podkladem pro tu domněnku bylo to, že byl zavražděn vlastně československou zbraní, škorpionem, ale těch zbraní se na tom černém trhu nebo i bílém trhu pohybovalo hodně. Čechoslováci dodávali zbraně řadě státních aktérů i některým státním aktérům, takže jako Rudé brigády mohly ty zbraně samozřejmě.
1: Jestliže byl nějaký, ano, naprosto přesný, tak možná přes Palestínu.
2: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Předseda italské křesťansko-demokratické strany Aldo Moro je mrtev. Římská policie dnes nalezla jeho tělo krátce popolední v osobním automobilu zaparkovaném v jedné z ulic v centru Říma.
4: Vdova po Aldo Morovi se potom vyjádřila, že vlastně italský stát jejího muže obětoval. Dá se to tak číst? A v souvislosti s tím se dokonce objevila řada konspiračních teorií, že zkrátka, jak to tak bývá, že politická vražda tohoto typu mohla taky v té politice někomu pomoct.
5: Je to pravda. Existuje tady opravdu velké množství konspiračních teorií. Úplně nezmizely ani dnes, i když ve skutečnosti je případ poměrně dobře prozkoumaný. No a myslím, že třeba oddělit dvě věci. Existují skutečně nějaké podivnosti kolem toho celého případu, dodnes neúplně vysvětlené, ale z toho automaticky neplyne, že únos a vraždu Mora řídili nějaké tajné služby. Jedna z nejznámějších teorií se týká italských a amerických tajných služeb, především o organizaci Gladio, to byla síť tajných buněk, která byla v Itálii součástí struktury NATO, a vlastně měla fungovat pro případ sovětské invaze a okupace. No ale dnes existují kontroverze tady kolem téhleté teorie a asi nebylo nikdy prokázané, že by nějakým způsobem ovlivňovali Rudé brigády. No a pak jsou tu také skupiny nebo stopy, které vedou ke KGB a k východoevropským službám a dokonce i k nám, do tehdejšího Československa. V dokumentech se opravdu objevily nějaké informace o údajných kontaktech Rudých brigád s východními službami a také tvrzení, že se možná někteří brigadisté cvičili v Karlových Varech, ale nebylo to nikdy spolehlivě potvrzeno. Takže bych byla trochu opatrná s tvrzením, že by Československo mělo na únosu Mora nějaký podíl. Možná existují jiné teorie, že samotní křesťanští demokraté neměli zájem na propuštění Mora. Tvrdí se třeba, že policie dostala přímo informaci o tom, kde se skrývá Mario Moretti, ten hlavní organizátor únosu, a policie se tam opravdu vypravila, ale nakonec by prostě neprohledala. A podobné skutečnosti vyvolaly otázky, jestli někdo z bezpečnostních složek nějakým způsobem ty Rudé brigády nechránil. No ale je taky docela dobře možné, že šlo jenom o nekompetentnost těch úředníků.

0: ty domněnky o tom, že ty stopy vedly do Československa nebo do Moskvy, byly v podstatě produktem té studené války. V té době vznikala spousta informací a dezinformací, které se snažily vlastně tu vlnu terorismu interpretovat jako nějaký nástroj Sovětského svazu pro ovlivňování dění v západní Evropě a ve třetím světě, vlastně nějaká jako nová fronta, teroristická síť, jejíž prostě všechny vlákna vedou do Moskvy, kde to drží nějaký ten jako velký loutkovodič, a že to vede prostě k Palestincům a k Rudým brigádám do Německa, do Irska, k ETě a na všechny tyhle ty jako paramilitární a teroristické organizace. Tohle hlavně za Reaganovy éry, tohle to bylo jako velmi populární. Například novinářka Claire Sterling o tom napsala jako velmi vlivnou knihu, která se jako šířila, jmenuje se Terror Network. Později se ukázalo, že vlastně ona napsala tu knihu na základě dezinformací, které vlastně vypustila CIA, a CIA potom jako zpětně to jako si vzala jako legitimizační práci pro svoji vlastní politiku. A po skončení studené války se to vlastně jako docela dekonstruovalo.
1: Víme, že většina lidí myslela, ty nitky, ten loutkovodič je v Pentagonu, v Washingtonu. To si opravdu mysleli. Většina mých studentů, bohužel, nemohl jsem jim to vyvrátit, všichni si to mysleli.

0: Brny Antonia Mazzottiho. Boloňský útok se řadí do série podobných atentátů v různých italských městech, jimiž se teroristé pokoušejí vyvolat ovzduší strachu a napětí. Také k tomuto atentátu se přihlásily tzv. Rudé brigády, které zavraždily předsedu křesťansko-demokratické strany Alda Mora.
1: Myslím, že hrál opravdu roli takového jakéhosi celostátního probuzení, že prostě si uvědomili, kam až jsou ty rudé brigády schopné zajít. A pak ještě vlastně se to vystupňovalo o rok později, když došlo k další politické vraždě. Rudé brigády zavraždili Guido Rossa, to byl dělník a odborář a zároveň komunista, ale zavraždili ho proto, že nahlásil nějakého kolegu, který v továrně rozdával právě propagandu rudých brigád. No a to jim teda ještě dále uškodilo v očích veřejnosti. Ukázali vlastně, že už nebojují jenom proti státu nebo proti pravici, ale že jsou vlastně ochotné zabíjet i lidi z prostředí, z kterého sami původně vzešli.
2: On je chtěl zastavit. V jejich očích chtěl zastavit levici, že? Chtěl zastavit progres, chtěl pokrok, chtěl zastavit bojující levici, abych to řekl správně.
3: Ten Guido Rossa, to byla vysloveně pomsta, že on udal prostě toho, co tam přines ty plagáty, a za to byl prostě zavražděn.
2: Něco mafiozního to v sobě až mělo. Mafie pomstí udavač.
3: A ono je zajímavé, že vlastně Rudé brigády a i ty další skupiny používaly někdy ty metody, jako ta gambizazione, se tomu říkalo, to jako střelení do nohy vlastně, že přijeli k někomu, koho třeba nebyl tak důležitý cíl, aby ho unesli, ale jenom ho na ulici prostě střelili do nohy a zase odjeli.
2: Indro Montane,
3: což má takový jako gangsterský vlastně styl.
4: Z toho, co jsme si zatím v tomto seriálu řekli o baskických teroristech z ETA, o metodách irské republikánské armády, ale i o rudých brigádách, se nabízí otázka. Cíle byly jiné, ale měly tyto skupiny v něčem podobné pracovní metody, řekněme?
3: Můžeme sledovat nějaké společné rysy té vlny násilí, která proběhla v 60. a 70. letech jako generace násilí, která má nějaké společné metody třeba, nebo i vychází z nějakého společného prostředí. Tak i když ty cíle jsou různé a je různé to pozadí ideologické, nebo jestli to je nějaká jako náboženská skupina, nebo politická, nebo etnonacionalistická, tak jako můžeme tam sledovat nějaký jakoby společný nebo vzájemný vliv, co se týče právě třeba metod, jako to střílení do nohou nebo únosy. A potom v 70. letech únosy letadel, to byla jakoby velká novinka, a to sice Rudé brigády nedělali, ale taky se to rozšířilo ve světě jako metoda teroristická.
5: Konec konců způsoby získávání peněz, jo?
3: Jo, že Rudé brigády si část financí obstarávaly vlastně ozbrojenými přepady nebo bankovními loupežemi vlastně, tak to je taky jako symptomatické.

0: Nejméně 55 osob dnes zahynulo v troskách hlavního nádraží v italské Bologni. Záchranné práce nadále pokračují a jsou obavy, že počet obětí ještě vzroste. Do nemocnic byly zatím dopraveny stovky raněných, jak oznámili tiskové agentury v anonymním telefonátu redakci listu La Repubblica. K výbuchu, který zdemoloval nádraží, se přiznala neofašistická organizace NAR. Neofašisté chtěli tímto hrůzným činem pomstit Mária Tulliho, jednoho z 8 neofašistů, kteří byli dnes dopoledne v Bologni obžalováni jako pachatelé atentátu na Express Italicus, který si právě před 6 lety vyžádal 12 obětí.
1: Nejhorší atentát poválečných italských dějin spáchali ovšem italští neofašisté a tím vlastně paradoxně uzavřeli olověná léta, tedy dobu, kdy se v Itálii vystřílelo tolik olověných kulek. Masovým pumovým atentátům se extrémní levice včetně Rudých brigád vyhýbala. Po boloňském masakru z 2. srpna 1980, u něhož se počet obětí vyšplhal na 85, ale italskému státu došla trpělivost a proti terorismu jakékoliv orientace začal zasahovat daleko tvrději a především za pomoci nové legislativy. Dejme opět slovo Veronice Lefrançois.
2: Tak ty zákony byly důležité především proto, že stát začal proti terorismu bojovat způsobem jiným, novým, nejenom větší represí. Postupně se vytvořil systém, který začal samotné teroristy motivovat k tomu, aby odešli od ozbrojeného boje a v některých případech začali také spolupracovat s policií. V první řadě tady byl takzvaný Kosigův zákon, to bylo v roce 1980, a tím se posílily nástroje státu v boji proti terorismu, zpřísnily se některé tresty a posílila se také pravomoce bezpečnostních složek. Takže byl to takový posun k tvrdší a systematičtější represi. Ale to nebylo to nejdůležitější. Důležitější byl ještě ten zákon o takzvaných pentíty, to znamená kajícnících, ten byl o 2 roky později. Ten princip byl docela jednoduchý. Pokud se člen ozbrojené organizace skutečně odvrátil od terorismu, když složil zbraně a poskytl důležité informace, tak mohl získat výrazné snížení trestu. A to mělo opravdu velký efekt, protože najednou vznikla situace, kdy se jednotliví brigadisté začali rozhodovat, jestli budou dál mlčet nebo začnou spolupracovat se státem. A právě v té době mnoho z nich začínalo už pochybovat o legitimitě své činnosti. No a pak tu byl ještě jeden zákon, o takzvané dissociazione, neboli distancování. Ten byl z roku 1987. Tam už nebyla nutná stejná míra spolupráce s justicí, tam šlo především o to, že člověk definitivně opustí ozbrojený boj a veřejně se od něj distancuje a přitom nemusí fungovat jako klasický informátor. A to byl příklad třeba Renáta Kurča nebo Alberta Franceschiniho, o kterých jsem už mluvila. Takže stát vlastně udělal něco velice pragmatického, kombinoval represi s možností ozbrojený boj opustit a tím začal rozbíjet Rudé brigády zevnitř. Jakmile začali někteří jejich členové mluvit, tak policie se dostávala k informacím o struktuře celé té organizace, o způsobu fungování a pak už to díky řetězové reakci vedlo rychle k rozkladu celé organizace.
1: Svým způsobem se Rudým brigádám ještě na počátku 80. let podařil asi největší mezinárodní zářez, když zcela v duchu Alda Mora 17. prosince 81 unesli a po 42 dní drželi v zajetí generála NATO Jamese Doziera. Ten měl ovšem víc štěstí než Aldo Moro. Nakonec ho osvobodilo speciální protiteroristické komando.
3: Tyhle ty organizované údery proti teroristickým skupinám, které byly jako čím dál víc izolované, jak už jsem říkal, tak vedlo k jejich jako dost velkému rozbití. Takže třeba na začátku 80. let, právě v době únosu toho Jamese Doziera, tak už tam z těch původních Rudých brigád skoro nikdo není. Takže je to úplně obměněná organizace z těch vedoucích figur. Tam není nikdo. Mario Moretti jako ten poslední velký vůdce byl začen, myslím, v roce 80. A takže to je nějaká úplně nová generace, která má zase svoje vlastní jako představy. A i tenhle ten únos vlastně amerického generála je trochu jako atypický pro Rudé brigády, nebo třeba právě v první polovině 70. let si to moc představit nedokážu, kdy ty akce byly zaměřeny teda hlavně právě proti těm jako předákům v továrnách a průmyslníkům a později teda proti představitelům státu. nebo soudního systému, nebo i těm politickým představitelům. Ale vlastně celá ta 70. léta v tom tenhle ten antiimperialistický rozměr nebyl, že by tam hrála nějakou velkou roli třeba válka ve Vietnamu nebo nějakou jako mobilizační roli nebo jiné události, které třeba ve Spolkové republice Německo byly důležité.
1: Říká historik Mikuláš Pešta.

0: Rudé brigády se tedy ze scény ztratí během 80. let. Ale kromě všeho, co jsme tu řekli, tedy hlavně zvýšeného a účinného chytání teroristů italským státem, se na útlumu teroru podepsala i změna společenské atmosféry v zemi.
1: Já bych řekl, že se ztrácejí postupně, že to tak jako postupně vyvanulo, že v těch 80. letech vlastně i jak se ztratil ten mobilizační potenciál, tak ty jejich útoky jsou čím dál víc sporadické a jako najít jako oficiální konec je těžké. Ještě na začátku 90. let docházelo k nějakým ojedinělým akcím, ale v podstatě už to je jako velmi marginální záležitost.
2: Jak to bych dodal, ty 80. leta charakterizuje obrovská vůle žít. Zase jako jsme žili dřív. Dát si špagety v Římě o půlnoci někde, v nějaký restauraci. Nastupuje vlastně televize soukromá Berlusconi, bavící televize, kdy se vrací se do hry. Takový kabaret, taková nový televizní jazyk, který lidi chtějí prostě konec. A ty Rudé brigády už jsou nemyslitelný v 80. letech. To je jiný jazyk najednou. Ta jejich rigidita. Vím, že se vyrábělo takový kukátko, který se takhle otáčel, tak tam ten jazyk těch Rudých brigád si těch delegací, no, ten Urválkova, najednou to cítili lidi jako něco směšného, od čeho je třeba se radikálně odvrátit. A hlavně velkou roli tam hrála i ta soukromá televize Berlusconi, která najednou strašně odbřemenila, jestli můžu použít ten výraz, odbřemenila najednou ty léta. A mluvit takhle o politice najednou nebylo v módě. Ani mezi mýma studentama najednou už to nikoho nebavilo.
0: Dodává politický sociolog profesor Václav Bělohradský. A jak se na vliv Rudých brigád na dnešní italskou současnost dívá publicistka Veronika Lefrancová? Když se dnes člověk dá v Itálii do řeči o Rudých brigádách, co se dozví?
3: Já myslím, že určitě se většinová italská společnost dnes na Rudé brigády nedívá jako na legitimní politické hnutí, spíš jako na násilí, říká se nejtragičtější kapitola poválečných dějin. Zároveň ale ten vztah není úplně černobílý, existuje tu i malá část radikální levice, která tu revoluční stránku Rudých brigád romantizuje, tak trochu jako když dnes lidé nosí na tričku Che Guevaru, který přitom má na svědomí také desítky lidských životů. Zároveň v Itálii existují také lidé s určitou nostalgií po fašistické minulosti. Někteří mají možná za to, že sociální ideály tehdejší krajně levicové mládeže nebyly úplně nesmyslné, protože přece toužili po větší sociální spravedlnosti, měli odpor ke kapitalismu, snažili se radikálně změnit společnost, ale problém byl v tom, že část z nich pak dospěla k přesvědčení, že k uskutečnění tady těchto ideálů je legitimní použít vraždu. No a tak se ještě dodnes, řekla bych, v Itálii diskutuje o tom, jak se to mohlo stát, že v demokratické západní zemi mohlo vzniknout takhle silné ozbrojené hnutí a proč se část mladé generace rozhodla pro politické násilí. Takže ta otázka zůstává pořád trochu citlivá a to se promítá i v tom, že třeba ve školách se učitelé do výkladu o této době příliš nepouštějí. Tím pádem pak mladí lidé ani nevědí, co vlastně Rudé brigády byly. Třeba nedávný průzkum mezi italskými žáky ukázal, že jenom necelá polovina z nich správně zařadila Rudé brigády na krajní levici. 17% z nich si dokonce myslelo, že šlo o mafiánskou organizaci.
1: Z mého pohledu je to pořád docela živé téma teda. Pořád vychází jako velká spousta literatury k tomu. Na ta 70. leta se nějak odkazuje nejen akademická literatura, ale i vzpomínková a i různá jako taková konspirativní a podobně. Že jako v té veřejné diskuzi to pořád hraje velkou roli i nevypořádání se vlastně s těmi výzvami těch 70. let, ať už z levice teda zaznívá, že jsme se vlastně teda pořád nevypořádali s tím fašismem, nedošlo k nějakému vyrovnání. Naopak z pravice zaznívá, že tady funguje něco jako lobby, co se tomu říká lobby di lotta continua, to byla jedna z těch militantních skupin, která měla taky svoje ještě ozbrojené křídlo, ale spíš byla taková jako aktivistická nebo agitační. Významné osobnosti z toho protestního hnutí, že se postupně dostali na důležité pozice na univerzitách, do tisku a i třeba do politických stran. Ne přímo ti militanti, ti únosci nebo jako přímo ti ilegálové, ale nějací jako prominenti nebo jako důležité osobnosti mírovou cestou nebo jako reformní cestou, že vlastně ten systém mění zevnitř. Takže to je zase jako kritika nějakého nevyrovnání se s tím odkazem z té druhé strany.
2: K tomu bych dodal, že stačí se podívat na italskou kinematografii, která tomu věnuje Buongiorno Notte, že velmi důležitý filmy a i dokonce jeden seriál. Ale musíme si uvědomit, že my dneska vidíme ty léta prizmatem akce Čisté ruce. Ta najednou ta vlna zatýkání politiků, 30 sebevražd, tisíce vlastně zatčených lidí navázaných na nějakou tu... A najednou ten pocit, že všechno bylo skorumpované, tak jakoby vyvažuje trošku, no, vypořádá se s tím, ano, ale podívejte se, co vlastně museli zametat ti soudci po pádu železné opony. Takže vlastně ta otázka je, jaký byl vztah mezi železnou oponou, tedy mezi studenou válkou a tímhle vším. Ta studená válka vlastně dlouho kryla podstatu toho systému.
0: A jak vlastně členové Rudých brigád nakonec dopadli? Samozřejmě, jak to bývá, jak kdo. Ale třeba vrah Alda Moora si nemá na co stěžovat.
3: Mario Moretti například si odseděl 16 let a pak byl jakoby do částečné vazby propuštěn, takže je pořád jakoby pod dohledem, ale žije doma, takže není to úplně tak, že by si odkroutil jako celý doživotní trest. No a pak jsou možná, o tom slyšel, že ve Francii žijí dále prostě někteří brigadisté, kterým Francie poskytla politický azyl a v podstatě je odmítla vydat. To byla takzvaná Mitterrandova doktrína. Byli to ti, kteří se teda už distancovali od toho ozbrojeného boje a dneska Francie a francouzští advokáti říkají, že už je to v podstatě promlčené, protože uplynula velmi dlouhá doba od té jejich teroristické činnosti a že dnes prostě už založili rodiny a kariéru, takže nemá cenu dneska s nimi vést nějaký soud. No, takže samozřejmě Itálie proti tomu protestuje, ale ve Francii pořád ještě existuje několik takových bývalých brigadistů, kteří jsou tam v exilu.
0: Tak tolik pro dnešek Rudé brigády. Za spolupráci na dnešním Tématu Plus děkuji svým hostům Veronice Lefrancois, Václavu Bilohradskému a Mikuláši Peštovi. Autorem námětu je Stanislav Winter, dramaturgii měla Lucie Korcová, technicky spolupracovali Adam Cejnar a Jiří Flosman. Za všechny kolegy se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje autor Tématu Plus Jan Sedmidubský.
4: Průchod banderovců ze Slovenska na západ. Boj sudeťáků s četníky. Napětí s Polskem v Těšíně a vpád Maďarů na Slovensko. Zapomenuté bitvy si můžete připomenout v pořadu Historie Plus. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: František Klicpera, lékař, spisovatel, vlastenec, ale také starší bratr známějšího dramatika a obrozence Václava Klimenta Klicpery. Jenže nebýt Františka, možná by se jeho mladší bratr nikdy nedostal do vlivných vlasteneckých kruhů.
6: František měl převzít po otci krejčovské řemeslo v Chlumci nad Cidlinou, ale raději se vydal na studia do Hradce Králové. Tam navštěvoval gymnázium, které úspěšně dokončil. Poté se přesunul do Prahy a už od roku 1812 vystupoval v ochotnických představeních v dnešním Stavovském divadle.
5: František Klicpera se také účastnil recitačních soutěží v Klementinu a navštěvoval přednášky Josefa Dobrovského v jeho bytě. Od roku 1808 se staral o svého mladšího bratra Václava Klimenta Klicperu, který přišel do Prahy studovat na gymnázium. Nejenže ho finančně podporoval, tam ho ale také seznámil s okruhem českých vlastenců.
6: Po studiu medicíny působil Klicpera v Jihlavě. Později se stal profesorem gynekologie v Linci. Když po vyloučení ze studií v Českých Budějovicích přišel do Lince František Ladislav Čelakovský, Klicpera pomáhal také jemu.
5: Vedle lékařské praxe se František Klicpera věnoval psaní vlasteneckých básní, překládal z ruštiny a vydal odborné dílo latinsko-česko-německou srovnávací botanickou terminologii. František Klicpera zemřel v Linci v roce 1821.
4: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Premiér Babiš se sejde s ministrem Macinkou, budou naposledy jednat o návrhu rozpočtu. Jemenští povstalci se přihlásili k útokům na saúdsko-arabskou metropoli. Hokejisté Třince porazili Plzeň. A neděle bude oblačná, odpoledne s přeháňkami a deštěm. Teploty do 22 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou nad návrhem státního rozpočtu na příští rok. Babiš to řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu kabinetem a taky odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. Motoristé s navýšením nesouhlasí. Ministerstvo financí původně navrhlo schodek 389 miliard korun. Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Heniga z Biologického centra Akademie věd ale hraje roli taky prodlužující se sezóna klíšťat.
8: Může za to jednak zejména brzký nástup jara, když se to aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezóny.
7: A právě s přicházejícím podzimem očekávají parazitologové vyšší aktivitu klíšťat. Lidé by se měli před klíšťaty chránit nejenom v lese, ale taky v parcích, na zahradách anebo na hřbitovech. Jemenští povstalci Husíové se přihlásili k několika útokům poblíž saudsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na civilní citlivá místa, včetně palivové nádrže saudsko-arabské ropné společnosti Aramco. Saudské království čelí v posledních dnech sílícím útokům Husíů, kteří ovládají část sousedního jemenského území. Je to poprvé od obnovení občanské války v Jemenu, co se hrozba dostala až k saudskému hlavnímu městu. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění taky tygři nebo slon v životní velikosti, doplňuje dramaturg Jiří Janků.
9: Za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči, ty zůstávají naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Basse jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
7: Čeští tenisté porazili v kvalifikaci Davisova poháru výběr Spojených států 3-2 na zápasy. Tým kapitána Tomáše Berdycha postoupil do italské Boloni na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších celků světa. Hokejisté Třince porazili v předehrávce třetího extraligového kola Plzeň 3-2 a zůstali v nejvyšší soutěži 100%. Oceláři ve třetí části zápasu otočili skóre. Autor dvou gólů Slezanů Andrej Nestrašil, který navíc na ten vítězný přihrál, říká, co převážilo.
10: No chtíč, víra, že ta síla v tom týmu je a trošku jsme to přemíchali, samozřejmě musíme se z toho poučit, nemůžeme spolíhat na to, že budeme otáčet každý zápas, to nejde, bylo by samozřejmě lepší jít do té třetiny s vedením, ale prostě jaký dny jsou, no dva zápasy ve dvou dnech, náročný určitě pro nás i pro ně a asi hlava rozhodla pak v té třetí třetině, že jsme si pořád zatím šli a chtěli jsme.
7: V 17 hodin začnou duely České Budějovice Olomouc, Brno, Hradec Králové, Liberec Kladno, Pardubice Karlovy Vary a Vítkovice Litvínov. Radiožurnál Sporty přiblíží v pořadu s mikrofonem za sportem.
11: Nehoda u Olomouce a očekávané komplikace u Mošnovského letiště. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno je po nehodě nákladního auta zavřený pravý pruh. Pozorně projíždějte za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 kousek za OMV. Na dálnici D11 u Prahy skončila další noční uzavírka u sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5. Opravují most, montují nosníky a dálnici většinou jen do Prahy zabírají. A také během dneška se pokud možno vyhněte silnicím v okolí letiště v Mošnově. Zejména když chcete místem jen projet, pokračuje tam akce Dny NATO. Už v sobotu se ucpávaly 58 z Ostravy do Příboru a taky silnice od Studénky a dálnice D1 k letišti. Tvořily se tam dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno. Během dne od severozápadu přechodně i zataženo a hlavně odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13 a v Beskydech bude až 17. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Opravdu už bylo nalezeno a popsáno všechno, co kdy řekl Václav Havel? Nejzajímavější objevy bývají někdy ty nečekané. Po téměř 60 letech si můžeme poslechnout rozhovor, který Václav Havel na jaře 68 natočil v New Yorku. Na výpravu do rozhlasového depozitáře vás ve speciálu Archivu Plus zve David Hertl.
4: Havel se ptá Peroutky. Nepravděpodobný rozhovor z roku 1968.
12: U nás doma posledních přibližně 20 let bylo o emigraci napsáno mnoho. A já jsem tomu nikdy příliš nevěřil, co bylo psáno, ale tady v Americe, kde jsem mluvil se spoustou exulantů, jsem se definitivně utvrdil v tom, že většina z toho, ne-li skoro všechno, něco bylo o exilu psáno, byly nepravdy.
13: Jistě, kdybychom tak generálně uvažovali o situaci, o okolnostech, o podmínkách, do kterých bychom se chtěli vrátit, tak bych řekl asi toto, že jistě bychom se chtěli vrátit. Dokonce řeknu něco víc, že ani bychom nikdy nebyli odešli v roce 48 z Československa, kdyby nám tenkrát zbylo tolik práv, kdybychom měli tolik práv, co má Černoch v Americe.
0: Hlasy, které jste slyšeli, nejspíš znáte. Ten první patřil Václavu Havlovi, ten druhý byl novinář a publicista Ferdinand Peroutka. Až potud nic nového. A přesto jde o unikát. O rozhovor, který můžeme bez nadsázky označit za nepravděpodobný. Vznikl v krátkém okamžiku našich dějin, kdy se odehrávalo mnoho zajímavých událostí. Těžko by vznikl předtím, těžko potom. Oba aktéry dělili tisíce kilometrů. Událostí, které na konci 60. let minulého století rozpohybovaly život v Československu, bylo víc. Tou poslední, nejspíš zásadní, bylo 5. ledna 68 zvolení Alexandra Dubčeka do čela Komunistické strany Československa. Následné uvolnění politických, společenských i ekonomických poměrů přišlo jakoby nepozorovaně, ale o to intenzivněji. Za těchto okolností odjíždí v dubnu 68 spisovatel a dramatik Václav Havel na cestu po Spojených státech. V diáři má naplánováno několik zajímavých setkání, na kterých se chce ptát. A Ferdinand Peroutka je jedním z těch, kteří mají na Havlovy otázky odpovídat.
12: Já bych vám velice rád položil, podobně jako jsem už položil a hodlám položit řadě předních osobností z československé poúnorové emigrace, jednu základní otázku. Totiž otázku, za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil. Rád bych úvodem řekl ještě jenom jednu malou poznámku, že tuto otázku vám stejně jako ostatním kladu ze své iniciativy. Nejsem k tomu tedy nikým pověřen a pramenem této iniciativy je přesvědčení, že je třeba po 20letém mlčení o československé politické poúnorové emigraci a nejen mlčení, ale dokonce hrubém zkreslování její práce, důvodu jejího odchodu a jejího smyslu, jak ho sama chápe, že je třeba tuto otázku otevřít doma v našich novinách a vychází tedy to celé jaksi z pocitu, že to je spíš zájem nás doma, aby se problém emigrace řešil a na nás je, abychom učinili první krok. Jakýmsi malým soukromým pokusem o tento první krok je i tento můj pokus. Mohl byste teda nějak na tu moji otázku odpovědět?
13: Já myslím, pane Havle, že vy ani nevíte, jak je to vlastně těžké se o takové věci rozhodovat. Vy snad víte, co to je, když se člověk rozhoduje. To je jako když zrnka písku padají na dvě hromady. Tady jsou důvody pro, tady jsou důvody proti. Obě hromady rostou a nakonec je ta jedna větší. A to se říká, že člověk se rozhodl v tom případě. Ty dvě hromádky u mě jsou ještě pořád nějaké stejné, já nevím. Ale to je velmi složité všechno.
12: Já bych nerad vás nutil, abyste kvůli tomuto rozhovoru se teď hned veřejně rozhodl pro jednu z těch dvou hromádek. Mě by velice zajímalo, kdybyste eventuálně pohovořil o některých těch argumentech, které mluví pro jedno řešení a o některých jiných, které mluví pro to druhé, protože i to pomůže nahlédnout do té problematiky.
13: No tak já vám řeknu, co je na jedné hromádce. A to je ta hromádka, bych řekl, co je zatím proti, já nevím, jestli to bude definitivní. Podívejte, člověk celou dobu, co je v exilu, má úplně přirozenou touhu se domů vrátit. Když si vzpomene prostě na domácí prostředí, na nějakou cestičku v lese, tak ho to začne bolet u srdce a chce domů a nikde jinde se přirozeně necítí doma. Tím méně, když nepřirostl k tomu prostředí, v kterém teď žije. Ale snad ty hromádky dvě u mě pořád zůstávají stejné, poněl jsem ještě vážně o tom nepřemýšlel. A ještě jsem necítil nikdy vlastně, že by to byla aktuální otázka. A necítím to do dneška. Poněvadž než by se člověk měl rozhodovat, to by se mnoho a mnoho věcí muselo teprve vyjasnit. Vy sám jste člen Svazu spisovatelů. A jistě ten svaz spisovatelů v tom hraje velkou roli. Podívejte se, jak jsme odešli. Aspoň já mluvím o těch exulantech, kteří byli buď to spisovatelé nebo novináři. My jsme odešli v podstatě proto, že ne vláda nás vyloučila. Že ne vláda nám něco udělala tenkrát v únoru 48. Nebož proto, že nás vyloučil svaz spisovatelů a svaz novinářů. A vyloučil nás, ačkoliv věděl, co to znamená. Tenkrát i svaz, jmenoval se to syndikát, ale zkrátka ten svaz nebo syndikát spisovatelů a svaz novinářů nebo syndikát novinářů nás vyloučil, ačkoliv věděl, že to znamená v té době zakázat nám napsat a uveřejnit jedinou řádku. Čímž nám prostě znemožnil jakoukoliv činnost. Já dodneška, musím říct, že s trochu s podivem, vidím, že svaz spisovatelů prostě tato otázka nezajímá. Jednou nás vyloučil, jsme vyloučeni, dobře. Ani ještě dodneška svaz spisovatelů nenapadlo, aby uvažoval o tom, proč nás vyloučil. Jestli jsme se provinili nějak proti spisovatelské cti, nebo jestli nás novináři vyloučili, protože jsme se provinili proti novinářské morálce. Ne, prostě jednoho dne nám oznámili, nebo myslím, že svaz spisovatelů nám to vůbec neoznámil, tomu to nestálo ani za to. A že nás svaz novinářů vyloučil, jsem se dověděl z rády asi 3 hodiny potom, když Gottwald domluvil na Staroměstském náměstí. Ona je to dosti důležitá otázka, protože když jsem v červnu 48 přijel do Londýna, tak my jsme byli vyloučeni mimo jiné také na žádost Pražského svazu spisovatelů. My, kteří jsme byli členové Mezinárodního pen klubu, tak jsme z něho také byli vyloučeni, poněvadž svaz nás vyloučil z té delegace. A když jsem v Londýně se ptal generálního sekretáře tamějšího londýnského pen klubu, z jakého důvodu jsme byli tedy vyloučeni, jestli dostal nějaké oznámení, který byl velmi rozpačitý a pak povídal, no, že mu bylo oznámeno, že jsme vyloučeni proto, poněvadž jsme ničili lidi. Jak vidíte, tohle je dosti takové vážné obvinění, zejména, je-li vznášeno svazem spisovatelů, a nějakým způsobem by toto mělo být vyřešeno.
0: Václav Havel se na počátku roku 68 rozhodl oslovit ve Spojených státech řadu klíčových osobností českého a slovenského exilu. Kým vůbec byl Václav Havel v roce 68? Na to jsem se zeptal editorky jeho literárního díla Anny Freimanové, která řadu let pracovala v knihovně Václava Havla.
14: Já si myslím, že to byl člověk zase na nějaké životní křižovatce, protože se hodně změnila situace kolem něj. A on sice už koncem 60. let, před rokem 68, se zapojil do té veřejné diskuze, i když zase se nezapojoval tak úplně, protože cítil, že ten boj není tak úplně jeho. Byl to boj o nějakou liberalizaci komunistické strany a mluvilo se tam o tématech, která pro něj byla dávno otevřená, o kterých se v té jeho rodině mluvilo a i on v tom prostředí, v kterém zrál a dospíval, tak to nebylo nic nového. Ale Václav Havel, pokud vím, se věnoval spíš časopisu Tvář, toho hodně naplňovalo a různými situacemi v té tváři i několikrát vlastně se pokusil, nebo byl jeden z těch, kteří ji podporovali a nechtěli, aby ji režim zakázal, protože ta Tvář jako jediný nemarxistický časopis byla pro ně takovým trošku červeným hadrem. Takže byl nějakým způsobem aktivní ve svazu spisovatelů, ale zase v tom smyslu bojoval proti cenzuře, snažil se o svobodu slova a hlavně prosazoval rehabilitaci spisovatelů, kteří byli buď umlčeni, nebo dokonce někteří ještě ve vězení. To bylo jeho hlavní témata, jinak byl dramatikem, ale také se znovu vracel ke svému starému snu, pořád se zajímal i o film.
0: Vraťme se teď ke kávě, kterou popíjejí Ferdinand Peroutka s Václavem Havlem, nejspíš v Peroutkově bytě v New Yorku. Téma je stejné. Havel se snaží zjistit, za jakých okolností by Peroutka přijel na návštěvu Československa. A Peroutka si trvá na svém. Pražský svaz spisovatelů musí říci, proč Peroutku a další spisovatele v roce 1948 vyloučil ze svých řad a kdo ho tenkrát pomlouval v londýnském ústředí Pen klubu.
13: My bychom chtěli znát jména, poněvadž, podívejte, někdo to za ten svaz musel udělat. A já myslím, že je možno, že se dovědět, kdo to byl. A že ten svaz, jestliže uzná, že jsme my nevinni a jednali jsme čestně, musí nějakým způsobem se postavit k těm lidem, kteří toto udělali. K těmto prokurátorům toho svazu.
12: Ano, to je téma, které na posledních schůzích svazu spisovatelů bylo často diskutováno, protože je mnoho lidí, kteří byli týmiž spisovatelskými prokurátory postiženi i doma a kteří tutéž otázku kladou. A nejen kladou otázku, kdo to byli, ale kladou i otázku, jak dlouho tito lidé budou nadále reprezentovat české spisovatele, jak dlouho budou mít vedoucí funkce, těšit se vší přízni a kdy konečně bude jaksi ty jejich dřívější zásluhy v uvozovkách, kdy konečně budou nazvány pravým jménem. Já jsem přesvědčený, že k tomu dojde, sám proto chci všechno udělat, co je v mých silách a i komise, která byla už teď ve svazu spisovatelů ustanovena k přešetřování všech křivd, které svaz spisovatelů ve své historii udělala, jejich nemálo, dává určitou naději, že se v tom něco stane. Je mi v tom zárukou jméno Jaroslava Seiferta, který je předsedou této komise. Když o tom mluvíme soukromně i na různých schůzích, nebýváme zajedno v jedné otázce. Já bych se vás chtěl zeptat, jak vy byste na tu otázku zodpověděl. Totiž právě v té otázce, co žádat, nebo jaké chtít následky. stačí, že budou otevřeně a popravdě popsány činy těch lidí, kteří tehdy tyto různé křivdy dělali, nebo je třeba žádat nějakou další daň. Samozřejmě je třeba, aby tyto lidé byli zbaveni různých funkcí, které jim dodnes dávají právo reprezentovat spisovatelskou obec, ačkoliv nejsou zdaleka jejím nějakým reprezentativním vzorkem. A to je ovšem jaksi otázka voleb a předpokládám, že tyto funkce zastávat nebudou. Ovšem, co dál, co vy byste myslel, že třeba žádat, nebo jaké následky je třeba vyvozovat z toho?
13: Podívejte, já nejsem prokurátor, já chci prostě zjištění fakt, víte? A z toho, ať si svaz spisovatelů podle obsahu své morality udělá sám důsledky.
12: Ano, ano. Můj názor je jasný. Já samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že jste se ničím neprovinili a že šlo o bezpráví. A je o tom přesvědčena podle mého názoru i velká část členů svazu spisovatelů.
13: Ano, pane Hebel, ale tady jde o tu malou část toho svazu spisovatelů.
12: Ano,
13: víte?
12: Ano.
13: Poněvadž ani malá část si nesmí dovolit, aby o této věci prostě mlčela. Víte, i tak ta malá část, která není přesvědčena, že jsme byli nevinní, ta musí říct proč. Víte?
12: Ano, a řekněme, že na tom blížícím se sjezdu spisovatelů opravdu zvítězí tedy ta naše část nad tou malou částí, že bude žádat, aby ta malá část se zodpovídala ze svého podnikání.
13: Ne, ani já nemluvím o té malé části, která to udělala. Já mluvím o té malé části, o které vy jste se zmínil, která je třeba jiného názoru, než že my jsme nevinni, která si třeba myslí, že jsme vinni.
12: Aha.
13: Ta, aby řekla, aha, čím jsme vinni, víte?
12: Aha.
13: A za druhé, také myslím, že máme velké právo už kvůli poměrům, které mohou být ve svazu, žádat to, abychom věděli, jak se to stalo vůbec. Byli jsme vyloučeni, dobře, kdo to udělal? Bylo to odhlasováno snad v nějaké plenární schůzi svazu, nebo to udělali jenom někteří lidi, aniž by to tomu svazu řekli. Ten svaz se to přeci musel dovědět, že jsme byli vyloučeni, co potom ten svaz udělal, přijal to klidně nebo nepřijal to a tak dále. To potřebujeme vědět.
4: Havel se ptá Peroutky. Neznámý rozhovor z roku 1968.
0: Je až překvapivé, jak technicky kvalitní Havlův rozhovor s Ferdinandem Peroutkou je. Evidentně byl pořízen na lepší nahrávací zařízení a za pomoci dobrých mikrofonů. Přímo se nabízí úvaha, že tyto rozhovory pořídil Václav Havel na techniku Rádia Svobodná Evropa, se kterým Peroutka v té době stále spolupracoval. Ostatně americké jsou i originální pásky, na nichž byl rozhovor nahrán. Uvažoval snad Václav Havel, že by rozhovor mohl být odvysílán Československým rozhlasem? Jaké plány měl Václav Havel s natočeným materiálem, říká Tomáš Pánek, historik z archivu Českého rozhlasu.
15: Někteří autoři, takovými havlologové, tvrdí, že ano, ku příkladu Pavel Kosatík, ale sám Václav Havel tvrdí, že nikoliv. On si to vlastně nahrával nikoli pro rozhlas primárně, protože připravoval takový cyklus rozhovorů s exulanty, právě o vztahu exulantů k té původní vlasti, o jaksi osudu exulantů, o údělu exulantů, který chtěl pak vydat nějak, myslím, knižně, ale ještě předtím na pokračování v literárních novinách v tom 68. roce. Takže tyhle ty nahrávky měly mu sloužit vlastně jakoby pro přepis do textu. Ale v druhém plánu měl, když už to má nahrané, že by to mohlo být i odvysíláno, což byl nepochybně i příklad. Máme k tomu důkazy toho rozhovoru s Ferdinandem Peroutkou.
0: O ním důkazem je dopis redaktora rozhlasu Jiřího Dienstbiera. Z kontextu je patrné, že Václav Havel po návratu do Prahy odevzdal nahrávku do rozhlasu k přepsání a snad i k něčemu dalšímu.
16: Milý pane Havle, podařilo se mi konečně v tom zdejším zmatku dát přepsat Peroutku. Kvalita přepisu odpovídá ovšem úrovni písárny Československého rozhlasu, což vás sice bude místy asi rozčilovat, ale zatím se s tím nedá nic dělat. Vysílat to zatím nebudeme z důvodů, které chápete. Jsou tam ovšem pasáže, které bude snad možné pustit dost brzy. Zatím si říkáme, že do sjezdu počkáme se vším, co by mohlo být záminkou pro organizování nějaké kodajovské platformy. Váš Jiří Dinsbír, Praha, 14. srpna 68.
17: Chystaný sjezd komunistické strany Československa se měl sejít 9. září 68. Kvůli vojenské okupaci Československa se konal už 22. srpna, ale ani po něm situace neumožnila, aby se nahrávka dostala do vysílání. A onou Kodajovskou platformou byla míněna skupina lidí uvnitř komunistické strany kolem slovenského generála Samuela Kodaje, jednoho z nejtvrdších odpůrců politického uvolnění jara 68. Jinými slovy, Jiří Dinsbír měl pocit, že předčasné odvysílání rozhovoru s Peroutkou, který byl ještě před několika měsíci komunistickou propagandou líčen jako jeden z úhlavních nepřátelů komunistického Československa, že tedy předčasné odvysílání by ničemu nepomohlo, spíš by mohlo uškodit. A teď zase zpátky do New Yorku. Ferdinand Peroutka se snaží z odpovědi na otázku Václava Havla tak trochu vyvléct poukazem na to, že má-li v roce 68 uvažovat o návštěvě Československa, musel by vědět, kdo ze svazu spisovatelů a svazu novinářů ho v roce 48 vyhodil z těchto organizací a pomlouval v Londýně. Když Václav Havel naznačil, že tohle všechno by se určitě dalo nějak vyřešit, začal Peroutka pro změnu rozvíjet myšlenku, zda vůbec by měla jeho návštěva v Československu smysl, zda ho v Praze někdo potřebuje, zda už se na něj dávno nezapomnělo.
12: No, já si nejsem jist, jestli je správné spojovat dvě věci, které jste spojil. Totiž otázku zapomnění nebo nezapomnění a otázku potřeby. Já jsem přesvědčen, že na vás speciálně nebylo zapomenuto v Československu. Ale přesto si myslím, že i kdyby bylo, neznamená to ještě nutně, že nejste potřeba.
2: To já nemohu vědět, ale jak říkám, já vám mluvím o těch zrnkách písku, co padají na tu hromadu, že tedy na to, co se v člověku válí v mysli. Teď přichází další otázka. Dejme tomu, že je nás třeba, dejme tomu, že nás není zapomenuto. My jsme spisovatelé, my jsme novináři. Do jakého prostředí přijdeme? Jak bychom mohli svou činnost zahájit nebo svou činnost rozvíjet? Já nevím, jestli bychom vůbec mohli pomýšlet na návrat dříve, než bude usnesena konstituce nějaká nová, víte? Poněvadž teprve v konstituci se asi objeví pravý rozsah práv individuálních, prostého občana i práv spisovatelů. Zatím, co tak čteme v novinách a v tom prozatímním vládním programu, to je všechno velmi discouraging. My tam vidíme, že nemohou být dovoleny protisocialistické nálady, že nemůže být v novinách a mezi spisovateli dovoleno něco, co přestupuje meze socialismu, že rozhoduje přání lidu a tak dále. To má být norma, že ano, ale jestliže to má být norma, tak musí být vyjádřena normativním způsobem. Mluví se o protisocialistických náladách. Jakým způsobem dáte náladu do zákona? Mluví se o přáních lidu. Jakým způsobem můžete uzákonit, co je přání lidu a co není přání lidu? To všechno je tak zatím mlhavé, že člověk může být vydán, jako byl, na milost a nemilost, nebo ne, protože nezapomínejte, že toto přání lidu a tyto meze socialismu a tyto protisocialistické nálady, to byla terminologie stalinismu, který velmi vydatně užívali. Tak v tom by nebylo možno zatím vidět žádnou záruku. Socialismus, podívejte se. Já sám jsem nikdy neodporoval socialismu. Ale co je to socialismus? Ono je totiž velice mnoho druhů socialismu, že ano, a přívrženci jednoho druhu socialismu mohou o druhém druhu socialismu říkat, že to není žádný socialismus právě, jak se to děje. Já ve své minulé žurnalistické činnosti mám zkušenosti s tím, jak se užívá pojmu socialismus a jak se užívá pojmu přání lidu nebo lid. Tedy tím jenom chci říct, že
13: ten návrat bude mít smysl i tenkrát, bude-li nám naše činnost umožněna tím, že konstitučně zákonem budou takovéto nejasné pojmy vymezeny.

0: Rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou je nejen střetem lidí ze dvou světů, toho svobodného a toho za železnou oponou, ale také dvou odlišných generací. 32letý Havel je na začátku kariéry, autor divadelních her a obratný publicista, který dostal příležitost. Proti němu sedí o více než 40 let starší Peroutka, zruční novinář a brilantní komentátor, který zažil skvělé okamžiky první republiky, nacistický koncentrační tábor, odchod do exilu a práci v rádiu Svobodná Evropa, která vůbec nebyla špatná, jen kvůli jejímu nevelkému dopadu na posluchače v Československu byla už jen ozvěnou původní slávy. Z Prahy znal Peroutka Havlova otce, znal ale i Václava Havla, hovoří opět Anna Frajmanová.
1: Já si myslím, že jo, nemůžu vám to říct určitě, protože mu bylo 12 let, že jo, v 48. Ale myslím si, že to věděl. Já si myslím, že taky sledoval tu českou kulturu a věděl, že Václav píše hry, věděl, že je to člověk, který mluví k tomu, co se ve společnosti děje, že je slyšet na té scéně nebo v té společnosti, která se nějakým způsobem hýbe, tak si myslím, nedělal si nějaké extra iluze, protože to je vidět, že si drží takový odstup, nebo slyšet, že si k tomu chlapci drží takový odstup, ale to možná je proto, že on prostě byl velmi ostražitý, co se týče těch kontaktů s Československem. Já jsem samozřejmě pana Peroutku nikdy nepoznala, ale asi to byl člověk se silnou osobností. Velká autorita, bych řekla, cítím to i z Václava, že ctil tu autoritu, že s ním hovoří s respektem. A myslím si, že on mohl mít takovou pověst, Václav, že je, nechci říct, já to nemyslím špatně, sebevědomí, ale myslím, že Václav Havel měl tu pověst, že to není žádný přišlápnutý nebo ušlápnutý pisálek, který se vynořil z nějakého prostoru zakázanosti, nebo jak bych řekla, ale že to je sebevědomý mladý muž, který se nebojí na veřejnosti, nebo tenkrát už zralý, že už mu bylo přes 30, který se nebojí říct své a že jeho hlas je slyšet. To si myslím, že on tím i tak trošku v Československu tehdejším, i v té tváři a vůbec v tom prostředí mohl ty kolegy dráždit. To si dovedu představit a sama jsem svědkem toho, že prostě některé lidi dráždil, že měl svůj názor, nebál se ho říkat, ne vždycky ten názor byl stejný nebo podobný jako názor té většiny, s kterou momentálně debatoval, čili možná, že i tady se tak oba dva trošku jakoby ošahávají, ale v závěru jsem zaznamenala, že ten Václav je dost už, že už dost jako stojí za svým a je dost rázný a že už se prosazuje. No.
2: Jistě, kdybychom tak generálně uvažovali o situaci, o okolnostech, o podmínkách, do kterých bychom se chtěli vrátit, tak bych řekl si toto, že jistě bychom se chtěli vrátit. Dokonce řeknu něco víc, že ani bychom nikdy nebyli odešli v roce 1948 z Československa, kdyby nám tenkrát zbylo tolik práv, kdybychom měli tolik práv, co má Černoch v Americe. Poněvadž dneska má Černoch nekonečně víc práv v Americe, než jsme v roce 1948. Ale nám by byla stačila ta práva, která měl tenkrát. To je poněvadž pro naše povolání spisovatelský a novinářský, ať ten Černoch žil v jakékoliv situaci, tady byla pro něj svoboda tisku, tady byla pro něj možnost publikace a on mohl bojovat o to, co pro sebe a pro své lidi chtěl. To všem nám bylo úplně vzato.
3: Já bych se vás rád teďka zeptal na jednu další věc. U nás doma posledních přibližně 20 let bylo o emigraci napsáno mnoho. A Já jsem tomu nikdy příliš nevěřil, co bylo psáno, ale tady v Americe, kde jsem mluvil se spoustou exulantů, jsem se definitivně utvrdil v tom, že většina z toho, ne-li skoro všechno, něco bylo o exilu psáno, byly nepravdy. Pravděpodobně toto systematické opakování určitých nepravd zanechalo i u řady jinak soudných lidí své stopy. To já myslím, že tomu se nelze divit. O emigraci a o vás osobně bylo psáno, že jste agenti imperialismu, zrádci národa. Vaše činnost v exilu byla popisována asi tak, že v podstatě postáváte u bran Pentagonu a čekáte na okamžik, kdy americká armáda vtrhne do Československa, aby svrhla komunismus a pověsila všechny komunisty a dosadila vás na ministerská křesla a tak dále a tak dále. Nemusím vás asi o tom moc informovat, asi jste o tom četl sám dost. Já bych rád, abyste českým posluchačům řekl také jednou po 20 letech vy sám za sebe bez těchto různých nesprávných prostředníků a interpretů, jaký je vlastně váš vztah k Československu. A zvláště dnes, kdy se v Československu hodně mění. Jak vy se díváte na situaci v Československu, jaké eventuálně naděje vkládáte do toho, co se dneska v Československu děje, jaké obavy naopak to ve vás probouzí?
2: Podívejte, já po celou svou žurnalistickou činnost jsem měl jednu zásadu, že jsem neodpovídal na něco, co je blbé.

0: bránit, ale nebudu polemizovat prostě proti absurdnostem. Co se týká toho druhého, jak se dívám na dnešní situaci, to nám, aspoň mě, dá dosti lámání hlavy přirozeně. Otázka, jak se dívá člověk dneska tady v exilu na domácí situaci, je v podstatě otázkou, jestli důvěřuje dnešnímu liberálnímu režimu v Československu, režimu Dubčekovu, jestli věří, že tento režim to, co říká, myslí upřímně, že svůj program liberalizace chce provést, a nebo jestli je to jeden z klamů, který jsme tolik a tolik už zažili. Já věřím, že tento liberální směr to myslí upřímně. Mně imponuje jeho odvaha, odvaha všech těch lidí, kteří v této situaci, která někdy může být napjatá, tak pevně stojí na svém stanovisku. A pokládám to za jednu z nejhezčích epizod v českých politických dějinách. Jestliže tento režim nový potřebuje nějaké důvěry, já nejsem ten, který by chtěl kdykoliv tuto důvěru podlamovat. Naopak já jsem ten, který by chtěl přispívat k tomu, ještě aby lidé tomuto věřili, poněvadž to máte tak. Jestli tento režim nezaslouží důvěry, tak pak už Československo nemá žádnou šanci. Tomu se spírám věřit jednak, že nemá žádnou šanci, a za druhý, já nemám žádné doklady o tom, že ten režim to myslí nějakým způsobem podvodně. A proto bych vším způsobem, který já mohu vyvinout, a ostatně to odpovídá celému mému postoji minulému, já věřím ve vývoj, jako demokrat musí vlastně věřit ve vývoj, buď to věří ve vývoj nebo v revoluci. Já musím věřit i v této situaci ve vývoj. Já nemohu věřit, že všechno se stane najednou jedním skokem přes noc nebo za jeden měsíc. Já dokonce si myslím, že někdy je to škodlivé, poněvadž každá změna, která se nevžije dost do lidí, není taky pevně zakořeněna. Každý vývoj musí postupovat tak, že něco se stane, lidi to do sebe absorbujou, stane se to normálním stavem už lidí, lidé už tím způsobem myslí, pak se zase postoupí poněkud dále a zase dále. Toto je demokratická víra, kterou já zastával celý život ve všech otázkách, také v otázkách sociálních, a já se ji doposavat držím. A proto myslím, že ani od toho nového režimu Dubčekova my nemáme právo žádat nic jiného už podle svého demokratického přesvědčení, nežli vývoj.
1: Havel se ptá Peroutky. Neznámý rozhovor z roku 1968.
2: Osobností, které Václav Havel v exilu oslovil, bylo daleko víc. Namátkou Petr Zenkl, národně socialistický primátor Prahy a v exilu předseda Rady svobodného Československa. Slovenský demokratický politik a jeden z hlavních představitelů slovenského exilu Josef Letrich. Novináři Ivo Ducháček, Julius Firt nebo Ivan Jelínek. Spisovatelé František Listopad, Ladislav Radimský nebo Jiří Kárnet. Posledně jmenovaný pojal odpověď na Havlovy otázky i jako téma rozsáhlé eseje s názvem Posmrtný deník, vydané později knižně i u nás. A během léta 68 se měl ještě Václav Havel v Paříži setkat s Pavlem Tigridem. Nabízí se jednoduchá otázka. Kde všechny tyhle zajímavé rozhovory, ať už v písemné nebo zvukové podobě, dneska jsou? Věděl to Václav Havel a ví to Anna Frejmanová?
3: Ne, vůbec. Prostě já jenom vím, že to pořád hledal. A potom jsme to hledali my. Ale nenapadá. Mluvila jsem o tom s Janou Červenkovou, spisovatelkou a partnerkou Milana Jungmana, šéfredaktora Literárních novin, protože jsem si tak tajně doufala, jestli někde není archiv literárek, protože nevím, někde jsem zaznamenala, že prostě ten balík nějaký by mohl být v těch literárkách, ale ten archiv nějak zmizel. Já vím, že on z toho asi měl víc cílů s tím, jo? Jednak vydat knížku, potom se to nějakým způsobem ještě transformovalo

0: do toho rozhlasového vysílání a někde jsem zaznamenala, že z toho udělal montáž. Víme, že to chtěl vydávat v Literárních novinách na zadní straně na pokračování. Ale kde by to mohlo být, už mě nenapadá. My jsme v té knihovně Václava Havla, která bohužel tedy už neexistuje, ale já to téma neopouštím a pořád se o to zajímám. Hodně se zajímali o ty nahrávky vůbec, protože víme třeba z dálkového výslechu a z jiných, ale i od Václava přímo. Prostě on jel do té Ameriky s tím, že tam něco z toho zážitku vydobude. On vždycky, když něco zásadního prožíval, tak se snažil to nějakým způsobem, řeknu, ošklivě zužitkovat. Například ve vězení napsal dopisy Olze. Ale to ještě jsme daleko, to ještě ve vězení dávno není. On prostě do té Ameriky, pokud vím, odjel proto, aby vytěžil z té cesty knihu. Měl plán, že tam uskuteční rozhovory s různými exulanty, které on vlastně tím, z jaké pocházel rodiny, tak buď to nějakým způsobem znal, nebo ne asi osobně, ale jeho rodina, která patřila k takovým nejkulturnějším rodinám první republiky. Vlastně spousta lidí tu rodinu znali a znali to jméno, čili věděli, z jaké rodiny Václav přichází a kdo je. Navíc on už měl nějaké jméno z té divadelní scény a tak. Konec konců jel tam na premiéru své hry v New Yorku. Takže se dalo očekávat, že bude úspěšný, co se týče toho, že ti lidé ho přijmou a nějakým způsobem s ním budou hovořit. A to se zřejmě stalo, protože i on o tom mluvil a celý svůj zbytek života vlastně přemýšlel, hledal ty texty, pátral, kde výsledek té jeho práce mohl být.
1: Nevíme přesně, kdo z dotázaných odpovídal Václavu Havlovi písemně a koho během pobytu ve Spojených státech natočil. Nevíme, kdo odpověď odmítl. Dochovaný rozhovor s Ferdinandem Peroutkou je tedy za těchto okolností skutečným unikátem.
2: Ta další otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat, je otázka po samé situaci exilu. Vy jste Čech, že jo, novinář, který dlouhá léta v Československu pracoval a který posledních tedy 20 let svého života byl okolnostmi odsouzen k tomu žít v Americe z politických důvodu. Předpokládám, a vše mi to potvrzuje, co o vás vím, i co vy sám říkáte, že navzdory těmto 20 letům jste zůstal přirozeně Čechem, že svým způsobem vás dodnes osudy Československa zajímají víc možná než osudy Ameriky, i když žijete v Americe a ne v Československu. Mě by zajímalo vaše reflexe vůbec té exilové situace. Co těch 20 let s vámi zároveň udělalo? Jaké jsou v čem je váš vnitřní problém, v čem je naopak vaše jistota? Já se nedovedu do té situace vžít. Musí to být svým způsobem asi něco velmi tíživého. Vy sice asi tady žijete po té hmotné stránce líp, než byste žil v Československu, ale to samozřejmě je to poslední. Pravděpodobně je to spojeno s určitými vnitřními problémy. Mohl byste mi o tomhle něco říct?
3: Já dobře nevím, co chcete, abych řekl, můj poměr k Americe, nebo jak?
2: No, spíš ne, spíš bych myslel váš poměr ke své vlastní situaci. Čecha, žijícího 20 let v Americe.
3: No podívejte, situace Čechů, kteří žijí 20 let v Americe, je velmi rozdílná. To není jednotná situace. Jsou tady lidi, kteří se zabývají export, import, ty se báječně vžili do amerického života, že jo. Jsou tady restauratéři, kterým se vede dobře, ty taky se báječně vžili do amerického života. Různí praktičtí lidi, kterým to vyhovuje všechno, co tady je. Je tady situace potom jiných lidí, kteří jaksi více už svým povoláním srostli s tou českou tradicí, aspoň jak my si ji představujeme, a ti se tady nemohou cítit doma, poněvadž tato země přes všechny věci, kterými vyniká, přes všechnu ušlechtilost, která často v její politice je, je přeci něco úplně jiného, než to, nač my byli zvyklí, co byla naše tradice. A nějakým způsobem člověk je svázán s tou českou tradicí a nemůže přijmout tradici cizího národa. To, já říkám člověk, vlastně mluvím o sobě.
1: Příběh objevení zatím zřejmě jediné dochované nahrávky ze série rozhovorů Václava Havla s významnými exulanty je také zajímavý. Popisuje ho historik Tomáš Pánek.
4: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek v roce 2025, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, které tam dali v předchozích letech naši rozhlasoví kolegové, kteří ušli do důchodu či odcházeli z nějakého důvodu z rozhlasu. No a přišlo na to, že se jedná o kopii toho slavného rozhovoru, o kterém se vždycky mluvilo, ale nikdo ho nikdy neslyšel, tedy rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z 68. roku. A ty indicie, podle toho, kde to bylo nalezeno, napovídaly, že to bude z pozůstalosti paní Jarmily Lakosilové. My jsme se pak paní Lakosilové ptali, ona si to už bohužel nepamatuje, ale bylo to tu přetočeno v roce 2001, tudíž jsme tušili, že tu ještě musí být, nebo někde zase ještě zvenku ty originální pásy. Ale Miloš pátral dál a v únoru letos, tedy v roce 2026, objevil i ty tři americké výroby, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie. Zkrátka dobře, ale jak se to tady objevilo? Musel to sem někdo, paní Lakosilové, zřejmě pro nějaký pořad dát. Paní Lakosilová to nechala přetočit. Já jsem pak poslouchal všechny ty pořady o Peroutkovi i o Havlovi, co paní Lakosilová někdy na přelomu tisíciletí udělala, jakože jich bylo dost, ale nikdy to použité není. Zkrátka dobře se na to pak zapomnělo, no a bylo to v té pozůstalosti a pak se to dostalo k nám do archivu.
1: Jasné není ani to, kde magnetofonové pásky s nahrávkou rozhovoru byly mezi rokem 68, kdy byly odevzdány do rozhlasu, jak jsme slyšeli v dopisu Jiřího Dienstbiera, a rokem 2001, kdy byla opět v rozhlasu z originální nahrávky vyrobena kopie. Co se s nahrávkou dělo těch 30 let?
4: Třeba se někdo ještě ozve a nějak nám to ozřejmí, ale samozřejmě se nabízí jaksi nějaká interpretace, že ho někdo buď ten rozhovor schovával z rozhlasových pracovníků u sebe doma, aby tady nebyl objeven. Případně tehda se tady na tom přelomu tisíciletí, jak jsem o tom hovořil, přetáčeli spousta věcí i pro Jarmilu Lakosilovou z Archivu Svobodné Evropy. Mohl ho někdo odníst z rozhlasových pracovníků exulantů na západ a uschovávat ho u sebe venku, no.
1: A nebo to bylo ještě nějak úplně jinak? Bez ohledu na tyto okolnosti jde ale o mimořádně pozoruhodný materiál, který hodně vypovídá o způsobu uvažování Ferdinanda Peroutky o československém roku 68, ale vypovídá i o Václavu Havlovi. Oslovit na jaře 68 významné a u nás tehdy stále tak trochu zatracované osobnosti po únorového exilu určitě chtělo dost kuráže. A i ty dvě otázky, které jim pokládal, chtěl byste přijet do Prahy na návštěvu, chtěl byste se tam vrátit natrvalo, šly opravdu na pomyslnou dřeň a nutili dotázané promýšlet celou jejich exilovou existenci a její smysl.
3: A tak nakonec, co zůstává? Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast. A když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tam je život, o kterém my tak málo vlastně víme. My o tom víme abstraktně, my o tom čteme, my o tom slyšíme, ale když člověk necítí život na vlastní kůži, tak neví, co to je. Co je to návrat? Návrat kam? Zajisté člověk se může vrátit ke kamení, k budovám, k mostům, k hradu a tak dále. A když si to všechno prohlídne, co dál? Už aspoň v mé generaci, v mém věku, co by mě zbývalo? Navštívit několik hrobů a dál nevím. Poněvadž lidi, moji lidi zemřeli už. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
2: Já vám děkuji mnohokrát za rozhovor a pevně věřím, že bude moci být vysílán. Myslím, že nevím, jak na tom záleží vám, záleží-li vám na tom, ale myslím, že v každém případě daleko víc by na tom mělo záležet nám doma. Děkuji.
1: Skutečnou tečku obstará ještě jednou Václav Havel. Rok po návštěvě ve Spojených státech, 16. března 69, napsal Peroutkovi dopis, který stojí za ocitování.
5: Musím se na jedné straně hanbit sám před sebou, jak nezodpovědně plním své úmysly. Zároveň však musím žasnout, jak rychle ta doba uběhla. A není čemu se tolik divit. Vždyť se za tu dobu semlela pěkná řádka věcí. Okupaci své země člověk přeci neprožívá každý rok, aby to měl brát jako housku na krámě. Zkrátka a dobře, vír událostí mne natolik strhl do svého kola, a přirozeně nejen ve vnějším slova smyslu, že měl člověk co dělat, ale především ve smyslu vnitřním, že měl na co myslet, že dopis vám není zdaleka jedinou věcí, kterou jsem chtěl napsat už dávno a kterou píšu až teď. Vlastně jsem vám chtěl napsat proto, abych vám poděkoval ještě jednou z této dálky za milé několikeré přijetí, za rozpravy, které jsem s vámi mohl vést, za přátelské porozumění a pomoc, jichž se mi od vás a vaší paní dostalo, a v neposlední řadě i za interview, který jste se uvolil se mnou natočit. Za což všechno, snad mi věříte, nechci děkovat jen proto, že se to hodí, ale z důvodů vážnějších. Setkání s vámi stejně jako setkání s dalšími osobnostmi, které jsem do té doby znal jen podle jména a podle díla, aniž jsem tušil, že se s nimi setkám, mi dala opravdu hodně. Vstoupila do mého života a do mého vědomí jako jejich trvalá součást a rozšířila můj svět o jakési nové území, které mi už nikdo nemůže vzít. Nejde přitom zdaleka jen o tato všechna setkání, o zájem, přátelskou pomoc a o celé inspirující klíma, jež můj pobyt v Americe provázely. Ale vůbec o samu Ameriku, aspoň tu, kterou jsem poznal. I to všechno jsou věci, na které nezapomenu a které, jak se mi zdá, mě musí už natrvalo spolu ovlivňovat. Stručně řečeno, abych neupadl do přílišného patosu, vzpomínám na vás stejně jako na řadu dalších často, rád a vděčně. Což byla hlavní věc, kterou jsem vám chtěl napsat. Pokud jde o váš interview, po návratu jsem ho odevzdal Jiřímu Dinsbírovi z Pražského rozhlasu, kterého velmi zaujal a který naplánoval, že ho budou v září vysílat. Nedošlo k tomu ze zřejmých důvodů. Přijeli sem sovětské tanky, aby tomu zabránili. V této souvislosti mne napadá, že jejich příchod byl vůbec z hlediska mého amerického podnikání načasován s jakousi symbolickou logikou. Přijeli právě ve chvíli, kdy jsem shromáždil všechny odpovědi na svou anketu a sestavil z nich a svých průvodních úvah montáž, která měla v září začít vycházet v Literárních listech a v níž bylo zřejmě poprvé od února 1948 pojednáno v zásadně jiném světle, než jaké bylo vlastní oficiální ideologii, téma poúnorové emigrace a téma února 1948 a v níž konečně měli poprvé po 20 letech zaznít na stránkách domácího tisku autentické hlasy předních politických osobností poúnorové emigrace. Tak to celé vypadá, jako by právě tohle byla ona hranice, která neměla být překročena za žádnou cenu. Z hlediska reality je to samozřejmě náhoda. Pochybuji, že Brežněv věděl, že to chystám, i když jinak sleduje všechno u nás velmi pečlivě. Jako souvislost symbolická to však vystihuje celou situaci, zdá se velmi přesně. Pan Dienstbier byl pak poslán postrkem do Washingtonu jako dopisovatel, aby doma příliš nezlobil. A ten pásek je Bůh ví kde, nejspíš v archivu rozhlasu. Je mi tedy líto, že jsem vás trápil zbytečně.
1: V pořadu hovořili Anna Frajmanová a Tomáš Pánek, dopisy Václava Havla a Jiřího Dienstbiera přečetli David Schneider a Libor Vacek, technicky spolupracovali mistři zvuku Adam Cejnar a Julian Boša a za to, že jste poslouchali, děkuje David Hertl.
6: Celý rozhovor Václava Havla a Ferdinanda Peroutky najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
7: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
6: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
8: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
9: Ruské online volební systémy podle úřadů čelí kyberútokům. Vláda by měla zítra finálně schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Čeští tenisté v kvalifikaci Davisova poháru porazili Američany a prošli na finálový turnaj. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přehánkami. Teploty do 24 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům, tvrdí to šéfka volební komise Ela Plamfilová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet, neupřesnila ale, kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Vláda by měla zítra finálně schválit státní rozpočet na příští rok. Navržený schodek 389 miliard korun zřejmě nakonec o jednotky miliard klesne. V týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO na výdaje na obranu, jak dřív zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice rozhoduje o rozpočtu chaoticky.
11: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
9: Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci by ho pak měli začít projednávat v říjnu. Výstava českých korunovačních klenotů se v sobotu otevřela běžným návštěvníkům. Vidět je můžou až do 28. září. Zájem byl už během prvního dne velký.
12: Stával jsem ve 3:45.
13: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
12: Chtěl jsem mít ten zážitek. když odchází noc a přichází to jitro.
13: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
14: Těším se hodně, my jsme se o nich učili ve škole.
13: Podobně to má i Matěj Drahorád.
15: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
13: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
10: Sport. Čeští tenisté si v listopadu zahrají finálový turnaj Davisova poháru. Američany porazili 3-2 na zápasy. V tom klíčovém Lehečka zdolal Tiena 6-3 a 7-5. Jiří Lehečka si po zisku rozhodujícího bodu nemohl vynachválit podporu českých diváků.
16: Jsem strašně šťastný za to, jak ta hala vydržela být plná do poslední chvilky. To je prostě něco, čeho si strašně moc vážím. Myslím si, že si zatím nikdo z nás ještě neuvědomujeme úplně tu vážnost té situace, tu podporu, velikost té podpory, kterou jsme tady prostě dostali. To si myslím, že byly přesně ty důvody, proč jsme tady chtěli hrát a proč to taky dopadlo tak, jak to dopadlo.
13: Hokejisti Třince vyhráli i 3. zápas nové sezony typ Sport Extraligy. Plzeň přehráli 3-2. 2 góly a 1 asistencí zazářil útočník Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka v této prvoligové sezóně stále čekají na první vítězství. V 9. kole remizovali doma s ostravským Baníkem 2-2. V sobotu taky Liberec remizoval na trávníku Artisu Brno 0-0. Zbrojovka Brno prohrála v Mladé Boleslavi 0-2. A pražští Bohemians v Pardubicích 1-2.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehody na D35 u Olomouce a v Hradci Králové. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno odklízí následky noční nehody nákladního auta. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 kousek za OMV je zavřený pravý jízdní pruh. Na dálnici D11 u Prahy sjezdu na Úvaly se teď na Prahu i Hradec Králové jezdí na kilometru 7,5, opravují most, dálnici většinou jen do Prahy zavírají, těch uzavírek už bylo několik. V Hradci Králové pozorně na Pražském mostě havarovalo tam osobní auto. A v Třebíči policie hlásí mimořádnou událost, zásah záchranářů a taky několik neprůjezdných ulic Budišovského, Tomáše Bati, Koželužská a Sucheniova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě území i polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně zataženo. Odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Skalický Rubín, to není polodrahokam, ale víno s více než stoletou historií. Kde je málo vody a málo úrodné půdy, jako třeba v Jordánsku, přijde vhod experimentální skleník. Karbonárium, to je pro mnohé lidi v polském Slezsku způsob, jak se vyrovnat s koncem těžby uhlí. Jak využít staré zavřené veřejné záchodky v centru islandské metropole? Dá se tam otevřít muzeum, nejlépe tedy muzeum punku.
10: Reportáže zahraničních zpravodajů.
18: Rubín nemusí být jen drahý kámen. Ve Skalici na Slovensku tak už přes 100 let říkají místnímu červenému vínu. Má přesně dané složení, vyrábět se smí jen v okolí zmíněného města a jeho značku chrání Evropská unie. Každý rok tam navíc vybírají ten nejlepší rubín. Naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová zjišťovala, čím je skalický rubín výjimečný a jak poznat ten opravdu povedený.
19: Vzorka číslo 7.
20: 90.
19: Dvojka.
20: 89.
19: Trojka.
20: 88.
19: U drahých rubínů se počítají karáty, u toho skalického zase body. Ve hře je totiž titul Královský skalický rubín. No a co přesně porotci ve sklence tohoto červeného vína hledají, to mi popisuje předseda komise a prezident Slovenského svazu vinohradníků a vinařů Vladimír Mrva.
20: Skalický rubín je hlavně tvorený frankovkou modrou a může ho doplňat modrý Portugal alebo svetobavrinecké. Tieto dve odrody majú harmonizovať to víno a my hľadáme naozaj to umenie spájať tieto jednotlivé odrody, kde výsledok by malo byť víno harmonické, elegantné, noblesné, ktoré odráža tento teroár.
19: Každá z těchto tří odrůd přitom do výsledného vína přináší něco trošku jiného. A dohromady pak vytvářejí chuť, která je pro skalický rubín typická.
20: Skalica patří trošku na sever té vinohranické oblasti malokarpatské, tak možná je takovou tu drzost a takovou pevnost v těch kyselinkách.
19: Skalica ležící na hranici s Jižní Moravou je s vínem propojená už od středověku. Zvláštní postavení si tu postupně získalo hlavně to červené. Skalický rubín ale vznikl až mnohem později a ke svému dnešnímu názvu přišel vlastně tak trošku z nouze, když původní označení neprošlo, vypráví vinař Ludovít Bránecký.
21: V 19. storočí v roku 1895 byla v Prahe výstava vín a doktor Pavel Blaho jako významný slovenský politik z toho obdobia donesl skalické červené víno a povedal, že to je skalický Lampard. Tu sa tak nazývala Frankovka, no a tam mu povedali, že ani Lampard, ani Frankovka modrá není možné, aby sa to Skalice deklarovala, no tak on vtedy povedal, tak to bude skalický rubín.
19: Jen u nového jména ale nezůstalo. Rubín se ve 20. letech začal prodávat i daleko za Skalicí. Dostal se do obchodů od Brna až po Prahu.
21: Naozaj v tom čase ten doktor Pavel Blaho preukázal tie zdravotné účinky na tuchu dokrvnosť toho červeného vína, keďže pôsobil v Luhačoviciach ako lekár. Tak ho doporučoval tým pacientom, no a tieto účinky vlastne sa potom tak nejako spojili s tým obchodom.
19: Za socializmu patril skalický rubín k nejznámějším červeným značkovým vínům na Slovensku a byl také nedostatkovým zbožím. Vyrábět se totiž mohl jen z hroznů ze Skalice a jejího okolí, takže ho bylo málo. A právě omezená výroba ho podle Ludovíta Bráneckého uchránila před osudem řady jiných vín, která za socializmu ztratila na kvalitě.
21: Protože z toho roku 1967 mal tu ochranu znám. A tie vinárske závody Bratislava Rača ho nemohli vyrobiť ako, tak, jak urobili nejaký ten Kahan alebo Nitrianské knieža, alebo to je sladké vína, Duní hlavy dá sa až povedať.
19: Po pádu režimu ale mezinárodní ochranná známka zanikla a místní vinaři tak museli začít znovu. Chtěli mít jistotu, že skalický rubín zůstane skutečně skalický, tedy že se bude vyrábět jen z hroznů vypěstovaných na zhruba 50 kilometrech čtverečních kolem města. Nakonec pro něj získali chráněné označení původu Evropské unie. Jenže mít ho je jedna věc a přesvědčit vinaře, aby svoje víno nechali certifikovat, to už je druhá.
21: Vlastně zostali mnohí nespokojní, že proč by si musel dávat certifikovat víno? No protože keď máme chráněné označení původu v Evropské unii, tak musíme splňat nějakou evropskou legislativu. Takže dneska to máme trošku tak rozdělené, že keď urobíme nějakou neoficiálnu súťaž, tak se tam tých skalických rubínov zíde možno 30. Ale keď urobíme oficiálně, že teda požadujeme od každého certifikát, tak sa ich tu zíde 10-11.
19: Pro Ludovíta Bráneckého má ale ochrana skalického rubínu i osobní význam.
21: Pro mňa je to také splnenie si určitej generačnej povinnosti, pretože otec byl vinohradník, starí rodiče byli vinohradníci.
22: No je to samozrejme, to presne ten pohľad.
21: Takže Ačko získava 13, je víťaz.
19: Porotci už mají o letošním vítězi jasno a jak chutná, to mi popisuje předseda komise Vladimír Mrva.
20: Krásnou ovocnou vôňou, doplněnou štruktúrami tabaku, céder, trošku čokolády, jemně višňa, jemně sliva.
19: A právě proto si tento rubín letos odnáší královský titul. Ze Skalice Bára Vránová, Český rozhlas.
18: Jen méně než 5% rozlohy Jordánska má vhodnou půdu pro zemědělství. Většinu zeleně tak království pěstuje v úrodném údolí Jordánu. Na Hášimovské univerzitě ve městě Zarqa ale zkoumají, jak pěstování rozšířit taky do polopouště, kde postavili experimentální skleník a zkouší pěstovat zeleninu ve vodě. Jak připomíná zpravodajka Jana Karasová, hydroponické systémy spotřebují méně vody než běžné zavlažování.
23: Dneska je venku opravdu horko a my jsme teď ve skleníku. Kdybyste možná čekali, že bude ještě větší horko, ale ten skleník dokáže vytvořit speciální mikroklima, takže je tady vlastně o trochu studeněji. ale taky proto tady hučí větřáky, protože bez nich by tady žádné lepší mikroklima nebylo.
0: Zemědělskou sezónu tu máme pod kontrolou, protože můžeme kontrolovat teplotu a vlhkost.
23: Místní profesor Fakral Chur mě dovedl teď ke stěně z kartonu a vysvětluje mi, jak ta stěna dokáže v tom skleníku vytvářet právě to chladnější, příjemnější mikroklima, ale taky celé to prostředí zvlhčovat.
0: Je tu zdroj vody a motor, který vodu vyčerpá nahoru. A když padá dolů, taky ventilátory ženou do prostoru a zvlhčují ho.
23: Podél jedné stěny toho skleníku je pět takových prohlubní a v každé z nich jsou dvě nádrže na vodu. A u každé té prohlubně s nádržemi je taky jeden takový speciální záhonek, na kterém se právě provádí různé typy experimentů.
0: Tady byla rajčata. Tam jahody.
2: Iceberg and lettuce.
0: Tady saláty.
2: And,
0: tam je máta a jarní cibulka.
2: There's mint and onion and the last one.
23: Musím přiznat, že jsme sem přišli už po skončení experimentu, takže většina těch rostlin už má posklizni, některé tady ještě zůstávají.
0: Rostliny tady musí být neustále ve vodě, aby z ní mohly brát živiny. Hnojiva přidáváme do nádrží a pak rostliny zavlažujeme. A experimentujeme s koncentracemi a složením. Na konci sezóny sklízíme rostliny i data a výsledky pak sdílíme s veřejností.
23: Jeden záhonek se napustí vodou, na něj se dají takové polystyrenové platformy, které mají díry. Do nich se zasadí ta rostlina, tady v tomto případě cibule. Když jsme se teď přesunuli ještě k dalšímu záhonkovému stanovišti, tak tento záhonek má asi těm tradičním, co známe, nejdále, protože tohle je taková konstrukce ve tvaru střechy a na ní jsou nad sebou položené trubky. V těch trubkách jsou díry a právě v těch dírách můžou být rostliny.
2: Volcanic rocks.
0: Jsou v květináči s vulkanickou horninou odsud z východu Jordánska od města Azrak. A používáme ji jako substrát, podobně jako tady v pytlích slouží jako substrát kokosová drť.
23: A opět i do nich se pouští voda. Voda tady celkově hraje důležitou roli.
2: Our water is very high in salinity.
0: I podzemní voda v Jordánsku má vysoký obsah soli, zvlášť když v zimě málo prší. A hlavním cílem našeho experimentu bylo taky zjistit, jaké jsou správné koncentrace hnojiv v kombinaci s určitou salinitou vody, abychom tyto informace pak mohli sdílet s farmáři.
23: Vybudovat experimentální skleník v polopoušti a otestovat v něm různé hydroponické systémy stálo v přepočtu 1,5 milionu korun. Postavit si doma například jen onu střechu s trubkami vyjde ale výrazně levněji. A učitel Fakr Al-Chur má i další plány na pokusy.
0: Chtěl bych experiment rozšířit na další typy rostlin, třeba na ječmen ke krmení dobytka jako potravinu pro lidi. Když ječmen vyroste asi do 10 cm sazenice, tak se dá jíst a má vysokou nutriční hodnotu.
23: Místo na nový skleník má už Fakr Al-Chur vyhlédnuté, ale podobně jako je mnoho věců v Česku, i tady v Jordánsku další experimentování závisí na tom, jestli se na projekt podaří sehnat finance.
18: Zpravodajku Janu Karasovou, která nás zavedla do jordánských skleníků, teď zdravím do Amánu.
3: Pěkný den.
18: Jani, z reportáže je očividné, že podmínky pro zahradničení a zemědělství v Jordánsku jsou hodně obtížné. Jaká je tam nabídka ovoce a zeleniny?
3: Tak na trzích je ta nabídka opravdu široká, protože kromě těch pouští Jordánsko naštěstí má i to úrodné údolí Jordánu a zvlášť teď přes léto, když člověk vyjde na trh, tak se tam může vybírat úplně jako z nepřeberného množství různé zeleniny i ovoce, často i takové jako neznámé věci, například teď končila sezóna plodů kaktusu opuncie, teď na trzích kupujeme sladké melouny, hrozny, protože tady, jak svítí to sluníčko, tak ta zelenina a to ovoce mají doopravdy hodně výrazné chutě. A taky začíná sezóna datlí, kde se na těch trzích prodávají ještě nesušené. Musím říct, že jsem to chutnala, ale úplně mi to nepřišlo na chuť jako něco příjemného. Těším se, až si koupím nové sušené datle.
18: Melounu, datlí a plodu opuncie máte tedy v Jordánsku dost, co je ale naopak problém sehnat?
3: Já jsem tady měla zatím největší problém sehnat bulvu celeru. Ona se dá koupit v supermarketu, je ale dovážená a je to asi nejdražší celer, který jsem si v životě koupila. Pak jsem ale našla na trhu, že mají nať celeru, tak jsem se ptala, jestli budou prodávat právě i ten kořen, a říkali, že snad ano, že jim jenom ti dělníci na farmě sklidili tu nať příliš brzo, tak ještě potřebují, aby ty kořeny dorostly. No a podobně jsem tam viděla třeba i nať petržele, tak jsem se ptala, jestli budou prodávat i petrželový kořen. A na to jsem teda dostala odpověď, že to úplně v plánu nemají, ale že jestli o to mám zájem, tak se mám na farmu zastavit a můžu si ho sama vyrýt v zemi a vzít domů.
18: Pojďme si trošku popovídat o vodě. Je v Jordánsku větší problém její nedostatek anebo slanost? A jaké vlastně možnosti v téhle oblasti země má?
3: On je ten problém vlastně spojený, protože pokud je přes zimu tady málo srážek, tak to znamená, že do podzemí se dostane taky méně vody a nedokáže naředit ty minerální soli, které se z toho podloží do té podzemní vody dostávají, takže potom ta sůl je v tom menším množství vody více koncentrovaná. Jordánsko má několik zdrojů vody, tím hlavním je to podzemní voda, která se potom dostává z vrtů, potom taky vodu, kterou zachytávají například přehrady právě především v zimě, kdy tady prší. A pak taky vyčištěná odpadní voda, ta se používá hlavně na zavlažování. Ale to zavlažování je tady vlastně opravdu velký žrout vody a i proto se hledají cesty, jak tu spotřebu vody snížit. Třeba i přes tu hydroponii v reportáži, nebo vím, že v Amánu existuje i akvaponická farma, kde živiny do vody dodávají ryby, tak o tom třeba natočím někdy něco příště. No a Jordánsko teď taky chystá velký projekt takového jordánského národního vodního přivaděče, který by měl fungovat tak, že v přístavu Akaba na pobřeží Rudého moře se bude ocelovat ještě větší množství vody a ta se potom trubkami povede především do hlavního města Amánu. Možná ještě taková drobná poznámka. Tady si člověk, když si pustí vodu z kohoutku, tak si ji nemůže nalít do skleničky a vypít, protože ta voda je tady rozvážená jako nepitná do barelů, které jsou na střechách budov, a pokud chce pitnou vodu, tak buď musí mít doma filtr, anebo se tady kupuje barely s vodou, která je trapitná.
18: Jako protipol jordánské polopouště si zmínila úrodné údolí Jordánu, to zní slibně. Jak to tam vypadá?
3: Nádherně, když člověk sjíždí z Amánu právě k řece Jordán, tak začne vidět hodně zelené a taky skleníků. Ty skleníky jsou teda i tady v okolí města, ale je pravda, že podél toho údolí Jordánu a taky podél Mrtvého moře tak jich ještě přibývá. Jordánsko je soběstačné právě v pěstování zeleniny, kromě těch některých velmi specifických druhů. Dováží jen několik druhů ovocem, ale taky spoustu druhů ovoce zvládne tady vypěstovat, například třeba i skvělé třešně, které tady všude prodávali i podél silnic během července a srpna. Co se ale týče pěstování různého druhu obilí, tak na to tady prostě není vhodné podnebí ani půda. Jordánsko si zvládne vypěstovat jenom 10% své spotřeby pšenice. Zbytek musí dovážet a i proto tady třeba v Jordánsku mají jedny z největších pevných strategických zásob, které jsou právě zaměřené z velké části i na různé druhy obilí, protože i v Jordánsku jako základ kuchyně, kromě rýže, tu teda taky musí dovážet, jsou i takové ty chlebové placky, které se tedy pečou z obilí.
18: Za povídání o jordánském zemědělství a taky o zacházení s vodou děkuji zpravodajci Janě Karasové a přeju ti hezký den.
3: Taky děkuji a přeju taky krásný den.
6: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Jsou památky a muzea, za kterými během výletu nebo dovolené míříte cíleně. Místa, která vám doporučí známý nebo průvodce. A občas na nějaké narazíte úplně náhodou. Našeho reportéra Jakuba Luckého zaujaly polepené schody v centru islandské metropole Reykjavíku, které vedly do podzemí, a na jejich konci našel muzeum islandského punku.
1: Schůdky dolů, u kterých hraje hudba, visí tu nějaké vlajky, spousta samolepek a nápis Punk Museum nebo taky Punkshafen Island, islandské punkové muzeum. Tak, po schodech dolů, tady hraje hlasitá hudba. A tady nápis, nejenom muzeum, ale cool muzeum. Storming is there on the door, then you go inside, next one is behind the door, snake way through. I suggest to read the door before you go in. Vydává instrukce, jak si muzeum projít Alfur, punker duší, vlasy i oblečením a především punker, který toho hodně pamatuje. Vydávám se po jeho instrukcích. Jsou tady různé cedulky, které popisují, jak se punk dostal na Island. Začínáme v roce 879, kdy byl Island kolonizován, zatím žádný punk. Zatímco já si to tady prohlížím, to muzeum, tak jak bych ho popsal, tak nejenom, že hraje hudba z reproduktoru, ale můj průvodce si krátí dlouhou chvíli tím, že sám teda hraje na kytaru. Zatímco okolo mě hraje hudba, tak ale na stísněném interiéru něco nehraje. V jednotlivých kojích jsou pisoáry a o kus dál i klasický záchod. Celé to tak trochu připomíná zdevastované veřejné záchodky.
4: Yeah, it was a public toilet, first one in Iceland.
5: Jo, tohle byly veřejné záchodky. Dokonce vůbec první na Islandu, takže je to historický monument nebo tak něco. Jestli to chápu správně, tak to vlastní město. Někdy okolo roku 2000 zavřeli, protože už neodpovídali nějakým hygienickým normám. Asi 14 let to tu stálo, až pak jeden chlápek přišel s nápadem. A tak jsme tady.
1: Říká mi se šibalským úsměvem Alfur, který kvůli mně dokonce odložil kytaru. Islandský punk prý je zajímavý, ale punkeři na Islandu prý nikdy nebojovali za nějakou jednotnou myšlenku.
5: Tady jde hlavně o to se bavit. Myslím, že to začalo tím, že se někdo opil a chtěl dělat randál. A z toho se to občas vyvine. Některé kapely možná mají politické texty, ale končí to u textů. Neuvidíte nás někde na ulicích dělat bugr. Dneska už ne. Dřív možná, když nám bylo 15, 16 a strašně jsme kalili.
1: Punk je podle něj na Islandu přijímaná hudba taky proto, že staří punkeři už jsou dle jeho slov vlastně dědci. Když mu na rozloučenou říkám, že vypadá v tom svém koutku spokojeně, přikivuje.
4: It's my best job.
5: Tohle je ta nejlepší práce, jakou jsem kdy měl.
1: To ostatně vysvětluje, proč každého nového návštěvníka vítá slovy Vítejte v mém ráji. Z punkového muzea v Reykjavíku, Jakub Lucký, Český rozhlas.
18: Polské město Jastřebie-Zdrój vzniklo teprve před necelými 65 lety jako sídlo horníků. Doba uhelné těžby ale končí a celý region se s touhle změnou snaží vyrovnat. Jak to zvládnout, ukazuje Carbonarium, unikátní muzeum uhlíků, které vzniklo v Jastřebě ve schátralé budově jednoho z tamních dolů. Jak dodává reportér Jan Kaliba, z průmyslového prostoru je kulturní. Funguje 3 roky a stále se rozšiřuje.
7: I tutaj máme model, takovou velkou brýle węgla.
8: Co vás při příchodu do Carbonaria hned praští do očí, to je obrovský kus rozžhaveného uhlí. Je to maketa a visí přímo nad recepcí. Prochází stropem, takže je vidět i z dalšího podlaží této zatím 4-patrové výstavy, kterou mě provází Pavel Stepěn.
7: Češi máme zvědajících, máme grupy.
8: Z místa, kde je mimo jiné i v češtině popsaný význam uhlíku co by prvku v přírodě a v atmosféře, se brzy dostáváme do velmi praktické části.
7: To je, že s węglem možná go dotknout, zobačit.
8: Tady ve druhém patře dokonce se můžete dotknout hnědého uhlí nebo černého uhlí. Je to výstava opravdu nejenom pro oči, ale i pro hmat.
7: Ptašky, kanárky rovněž služují v kopalňách.
8: A tady opravdu vidíme kanárka v dole, tak. Jak se ustálilo i v jazyce,
7: tak.
8: Obrazně, že něco kanárek v dole, canary in the mine. Opravdu se používali ptáci v dole.
7: Tak, tutaj górnicy, kteří přichodzą bardzo często.
24: Ano, když sem přijdou horníci, tak často vzpomínají, jak ještě pamatují doby, kdy se kanárci v dole používali. Nám to stále slouží jako metafora blížícího se nebezpečí, ale kdysi se tito ptáci v dole reálně využívali, protože dávali na najevo nebezpečí, že uniká metan. Ucítili ho velmi brzy a z té části dolu uprchli, takže sloužili jako indikátor, než to převzali stroje. Pro mladé lidi je zajímavé vědět, že v podzemí žil pták, který horníky informoval o hrozbách.
8: Zásadní je ale ta část karborária, která vystihuje společenský život horníků.
7: Burničego życia. Tady co tu vidíme?
11: Pili pivo.
7: To je tak, pít pivo.
11: Tady ve třetím patře mi Pavel Stepien ukazuje dílčí výstavu zdobených keramických politrů, ze kterých horníci pili po práci.
7: Więc nie są to takie kufle codziennego użytku, bym powiedział.
24: Nejsou to ale obyčejné hrnky, které by se používaly denně. Jsou různě zdobené hornickými symboly a pilo se z nich jen ve svátek, jako 4. prosince na svatou Barboru, patronku horníků. Tyto půllitry ukazují, že hornictví nebylo jen kopání v zemi, ale i druh komunity, vazby na region, na rodinu, na ostatní horníky. Horníci, kteří sem chodí, ty obrázky na hrncích poznávají. Je to velmi sentimentální.
8: Dostáváme se tím k tomu nejpodstatnějšímu. Jastřebě je město doslova stvořené pro horníky, které najednou ztratilo svůj původní smysl. Jak najít nový, k tomu může jako dílčí inspirace fungovat právě karbonárium.
12: Naším zadaním je po prvé zachování tego dědictva, historii, tradici górniczej.
14: Naším posláním je v první řadě zachovat hornické dědictví a ukazovat historii města. Pořádáme taky koncerty, modelářské festivaly a různé další akce. Podobný přerod čeká celé město. Tak jako kdysi lázeňství v této oblasti nahradila těžba, teď něco nahradí jí. Máme továrnu na koření, několik dalších firem a město se snaží přeorientovat na cestovní ruch. Ale lidí rychle ubývá. Skončily třeba zdejší vele úspěšné týmy volejbalistů nebo fotbalistů, protože peníze jim šly z těžby a ty vyschly. Všechno tu na tom záviselo. Trpí tím i městský rozpočet. Každý se ptá, co bude dál. Myslím, že neexistuje jasný plán.
12: Myslím, že takého plánu jasného nemá.
8: Krčí rameny ředitel karbonária v Jastřebě Rafal Jablonský. A jestli někomu věří, že z města může vytvořit třeba technologický motor regionu, je to prý generace lidí, kterým je teď 20 až 30. Ptám se ještě, když už jsme v muzeu uhlíku, jak těžké je pro zdejší lidi uvědomění, že uhlí, které dalo jejich životům smysl a celkově umožnilo rozvoj civilizace, je zároveň velkou hrozbou a jednou z hlavních příčin změny klimatu.
12: Už lidé vidí, že to, co bylo, to bylo.
14: Lidé už si uvědomují, že co bylo, to bylo, ale není to budoucnost. Ani my nechceme říkat, že uhlí je budoucnost, ale ukazovat, jaké byly začátky. Hornictví je hrdinský příběh, ale těžba končí.
12: Hornictví se končí.
8: Ozývá se na polské straně Slezské uhelné pánve. Z Jastřebě zdruj Jan Kaliba, Český rozhlas.
18: To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
6: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
15: 6 hodin a 30 minut. Zprávy má Vojtěch Tomášek.
9: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš to řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. S navýšením ale nesouhlasí právě motoristé. Obyvatelé Berlína a východoněmecké spolkové země Mecklenbursko-přední Pomořansko dnes volí poslance zemských sněmů. Neúspěch strany CDU by mohl oslabit pozici kancléře Friedricha Merce, který se už teď potýká s rekordní neoblíbeností i slábnoucí podporou uvnitř vlastní strany. Předsednictvo křesťanských demokratů se už večer sejde, aby vyhodnotilo výsledky voleb a taky Mercovu budoucnost. V Loučce u Vizovic na Zlínsku dnes požehnají kapli svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot. Součástí je taky unikátní a největší zvonkohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Na výstavbu kaple se složili dárci.
6: Sport.
9: Čeští tenisté postoupili mezi nejlepších 8 celků Davisova poháru. Američany porazili 3-2 na zápasy a v listopadu je v italské Boloni čeká finálový turnaj. A motocyklista Filip Salač vyhrál ve třídě Moto 2 kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska. Do Grand Prix, která na okruhu ve Špilberku začne popolední, tak český reprezentant vystartuje z prvního místa.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na dálnici D11 u sjezdu na Bříství a komplikace na D35 u Olomouce. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Bříství. Pozor, na 18. kilometru leží v levém jízdním pruhu sražená zvěř. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno v noci havarovalo nákladní auto za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometrů 286, kousek za OMV, je mimo vozovku a vypadá to, že začalo odklízení dálnice, je teď v místě neprůjezdná na místě těžká odtahovka. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Úvaly další noční úplná uzavírka. Na kilometru 7,5 opravují most, osobním autem se dá sjet z exitu 8 a do Prahy přes Horní Počernice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
16: Dnes po ráno je nad Českem většinou oblačno nebo polojasno, nikde zatím neprší. Teplotně je to ale velmi pestré, většinou klesly teploty na 14 až 9 stupňů, ale například ve Frýdlantu je tepleji až 17 stupňů. Naopak v údolích chladněji, například Adršpach hlásí 5,5 stupně a úplně nejníže klesly teploty na šumavských pláních, místy až k nule. To ale bylo v noci a teď už tam teploty stoupají. Přes den pak bude od severozápadu oblačnosti přibývat a během odpoledne dne a večera se postupně na celém našem území rozprší. Teploty ale ještě budou vysoké, od 17 do 22 stupňů. Tam, kde bude svítit slunce, to hlavně na jihu a východě našeho území, naměříte až kolem 24. A foukat k tomu bude ráno místy slabý, jinak většinou mírný jihozápadní až západní vítr, který se bude později večer měnit na severozápadní. To byly zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
17: Proč německým kancléřům tolik zatápí regionální volby? Sledovat volby v Rusku má svůj smysl. Informovaný volič je mýtus 20. století. Kultura je to jediné, co nás přežije. To jsou titulky komentářů, které také uslyšíte v dnešním, tedy sobotním vydání pořadu Názory a argumenty. Příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
10: Názory a argumenty.
17: Po Sasku a Anhaltsku půjdou v neděli němečtí voliči k volbám v dalších spolkových zemích, Mecklenbursku, předním Pomořansku a v hlavním městě Berlíně. Čím to, že tyto volby budí takovou pozornost, včetně spekulací o dopadu na další politický osud kancléře Merce? Příspěvek k tomu připravil Robert Schuster z deníku Právo.
22: V případě Německa jsme byli v posledních týdnech svědky zajímavého fenoménu. Regionální volby v několika spolkových zemích budili pozornost nejenom doma, ale i v zahraničí. Na první pohled by se mohlo zdát, že takovýto zájem je přehnaný. Samozřejmě v případě ani ne dvoumilionového východoněmeckého Saska-Anhaltska je to asi pochopitelné, když tam s výrazným náskokem vyhrála protimigrační Alternativa pro Německo AFD. Už mnohokrát se ale stalo, že volební výsledky v některé ze 16 německých zemí měly dopad i na spolkovou úroveň. Asi nejvýrazněji se to ukázalo na jaře 2005 v severním Porýní-Vestfálsku, nejlidnatějším německém regionu, desítky let vládli sociální demokraté. V daném roce ovšem prohráli, mimo jiné kvůli tomu, že celostátně prosazovali ambiciózní reformu sociálního státu, známou jako Agenda 2010. Jejich kancléř Gerhard Schröder šel proto v reakci na špatný volební výsledek do rizika předčasných voleb do spolkového sněmu, aby získal pro své záměry nový mandát od občanů. Schröder pak zmíněné volby z podzimu 2005 těsně prohrál, čímž začala 16-letá éra Angely Merkelové. I ona se pak následně dostala minimálně dvakrát do vleku zemských voleb. V roce 2011 rozhodla pod vlivem havárie jaderné elektrárny v japonské Fukušimě o definitivním odchodu Německa od jádra. Stalo se tak pár týdnů před hlasováním v Bádensku-Württembersku, čímž chtěla na poslední chvíli zabránit úspěchu zelených. To se ale nepovedlo. Zelení sice skončili druzí za křesťanskými demokraty, ale pod vlivem Fukušimy posílili natolik, že spolu s třetími sociálními demokraty měli většinu a následně mohli vytvořit vládu. A neúspěch v zemských volbách v Hesensku v roce 2018 odstartoval i odchod kancléřky z vysoké politiky. Po výrazných ztrátách svých křesťanských demokratů v souvislosti s důsledky migrační krize oznámila, že skončí jako předsedkyně strany a při příštích volbách již nebude znovu kandidovat do parlamentu. Něco podobného je v sázce i v případě aktuálního kancléře Friedricha Merce. V úřadě je sice teprve něco přes rok, avšak už nyní je nejméně populárním šéfem vlády v německých dějinách. Tlak na odchod se může ještě vystupňovat, pokud by jeho křesťanští demokraté neuspěli i v nejbližších regionálních volbách v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a v Berlíně. V prvním případě straně hrozí, že klesne až na 5%, čili hranici potřebnou pro vstup do parlamentu. Přitom začátkem 90. let dosahovala v tomto východoněmeckém regionu ještě okolo 38% hlasů. O něco méně dramaticky se pro Mercovu stranu jeví situace v německé metropoli. Tam měla podle některých průzkumů stále ještě šanci na těsné vítězství.

0: vlády v režimu autopilota, je toho času ještě podstatně méně. Pro země, jako je Německo, které změny potřebují jako sůl, to je ale dost málo.
1: A ještě jedny volby se konají tento víkend, totiž v Rusku. Tam se opravdu nečeká, že by jejich výsledky měly dopad na vládnoucí politické špičky země a celou politiku. Přesto, jak míní Ondřej Soukup, který dlouhá léta Rusko sleduje, svůj význam jako součást stávajícího režimu mají.
2: Od pátečního odpoledne až do nedělního večera mohou ruští občané hlasovat ve volbách do státní dumy. Řeklo by se, proč to vůbec sledovat, když výsledek je předem dán. Nikdo soudný nepochybuje o tom, že vítězem bude vládnoucí státostrana Jednotné Rusko. Stejně jako je jasné, že i ostatní strany, které se do dolní komory parlamentu dostanou, rozhodně nepředstavují pro Kreml žádné ohrožení. Jenže i tak existuje celá řada dobrých důvodů, proč víkendové volby sledovat. V současném ruském režimu totiž volby hrají důležitou roli. Samozřejmě, ne, že by voliči mohli rozhodovat o tom, jaké politické strany by je měly zastupovat, nebo zdali by, nedej bože, mohli ovlivňovat politiku státu. Nicméně volby jsou důležitou součástí systému. Na rozdíl od dob socialistického Československa nebo současného Běloruska Alexandra Lukašenka, Kreml skutečně zajímá, jak lidé hlasují. Politologové tomu říkají elektorální autokracie. Tento složitý název znamená, že volby jsou pro Kreml zdrojem legitimity. Aby mohli propagandisté říct, podívejte se na výsledky, ti vaši odpůrci války jsou jen hrstkou odštěpenců a drtivá většina národa hlasuje za Vladimira Putina. Tedy ne, že by se to nepojišťovali. Jeden z ruských politologů měl svého času hezký příměr. Můžete se stát olympijským šampionem v běhu na 100 metrů. Nevěříte mi? A když si budete moci vybrat soupeře? Což se rozhodně dá vztáhnout na současné ruské parlamentní volby. Komunistická strana, stejně jako pohrobci skandálního politika Vladimira Žirinovského z liberálně demokratické strany, rozhodně nejsou proti válce na Ukrajině. O spravedlivém Rusku či o pseudoliberální straně Noví lidé nemá cenu mluvit. Oba jsou to projekty Kremlu, který je stvořil a plně je kontroluje. Jediná strana, která byla původně zaregistrována a vystupovala proti válce, bylo levicově liberální Jabloko. To se pokusilo sbírat protiválečné voliče s heslem Za mír a svobodu, což je v současném Rusku lístkem do vězení, nikoli do parlamentu. Tudíž nikoho nepřekvapilo, že ústřední volební komise registraci Jabloka zrušila a místo předsedu Jabloka, Lva Schlossberga, soud poslal na 12 let do vězení. Jenže i v tomto sterilním prostředí má Kreml problém. Válka na Ukrajině dorazila i do značné části ruských domovů. S nedostatkem benzinu se setkala většina ruských automobilistů, zničení značné části skladů největšího online prodejce Wildberries ovlivnilo životy jak jeho zákazníků, tak hlavně prodejců, kteří přišli o miliardy rublů za zničené zboží. Což je problém hlavně pro gubernátory, kteří jsou Kremlem hodnoceni za volební účast a především za výsledek pro Jednotné Rusko, což je pro ně kvadratura kruhu. Takže sledovat výsledky parlamentních voleb není úplně nesmyslná záležitost. Současně si ale musíme uvědomovat, že jejich vliv na možný konec války na Ukrajině bude v nejlepším případě nepřímý.
1: A ještě jednou o volbách. Tentokrát obecnější zamyšlení nad druhou stranou rovnice, totiž nad voliči. Informovaný volič je mýtus 20. století. Vládne citový volič, který neumí zabít sám sebe. Takový titulek dal svému příspěvku Petr Fischer, publicista a komentátor týdeníku Euro.
3: Rozumný člověk přece nemůže volit Babiše, zní často ve veřejném prostoru. Když za těch 15 let se v politice každý vidí jeho nekončící střety zájmů a přímočarý tah na využití státních zdrojů k vlastnímu podnikání. Je jedno, jestli je to Agrofert, kterého se premiér a lídr ANO údajně zbavil přesunem do svěřeneckého fondu, nebo jeho zdravotnické investiční vehikly Synbio či Hartenberg Holding, kterých se Babiš naopak nezbavil, jako by ani nebyly jeho a nebyly závislé na veřejném

0: zdravotním pojištění, které ovlivňuje vláda, již premiér řídí. A přesto nic z toho ani jiné premiérovy neduhy a fauly z minulosti, například oportunismus a alibismus ve formulování politiky podle marketingových průzkumů, Babiše nediskvalifikuje v očích bezmála třetiny voličů, kteří ho dál podporují. Čím je způsobena tato výběrová slepota, která u svého lídra přehlíží, co se u druhých ani v nejmenším netoleruje? Čím to, že náš lídr koná vždy v dobrém, zatímco ostatní jsou ovládáni zlovůlí? Dávno pryč je představa, že voliči se v moderní demokracii rozhodují na základě informovaného zhodnocení navrhovaného politického postupu. Informovaný, uměřený a tedy i svým způsobem moudrý volič je mýtus 20. století, který vzal v našem století za své. Racionální volba má totiž v hyperkomplexním světě své obsahové limity. Vše relevantní zkrátka nemůžeme jako voliči pojmout a utřídit, abychom se mohli správně rozhodnout a nezvládne to za nás ani umělá inteligence. Volba rozumem je ale omezena i psychologicky, naším osobnostním naladěním, třeba i potřebou identifikace. Nejčastěji se má za to, že Babiš a jiné viditelné příklady ze zahraničí, s nimiž se Babiš rád srovnává a spojuje, je pouze reaktivní volbou na nefunkční politiku tradičních stran, které nenaplňují naděje v politiku jako cestu k lepšímu životu. Nejde jen o nesplněné sliby, ale i o pouhé přehlížení širokých skupin lidí, kteří nemají v tradiční ideologické politice své zástupce, protože politici jsou lidsky a myšlenkově natolik jiní, že se s nimi nemohou ztotožnit. Babišovi se povedlo mnoho z těchto neviditelných zobrazit ve veřejném prostoru a dát jim pocit politického zájmu a zastoupení. Získat tímto způsobem uznání a satisfakci je něco, na co se nezapomíná. Je to událost zrození nové politické osoby ve smyslu jednotlivce i politického davu. Někoho, kdo je relevantní. A tento pocit je silnější než všechny racionální vysvětlování Babišových konfliktů, přinejmenším s dobrými mravy, když už ne se zákonem. Rozum by možná i někdy zapochyboval, ale cit mu to nedovolí. Někdo, kdo si nás tak moc váží, že nás jako jednotlivce i jako skupinu vyzdvihl do politické rozpravy jako důležité síly, přece nemůže zároveň páchat hříchy na těle demokracie, které si vážíme, ať už stojí na liberálních hodnotách, nebo ji tvoří jen algoritmus pro převádění vůle k moci od voličů k politickým zástupcům. Zatímco mýtus informovaného voliče počítal s tím, že rozumný člověk se klidně odvrátí od svého výběru, pokud neodpovídá ideální představě a dostává se do všemožných rozporů, citový volič 21. století takové rozhodnutí dělá jen velmi nerad. Znamenalo by to totiž rozloučit se sebou jako s ideálem, který politik svým uznáním stvořil či objevil. Jinak řečeno, odchod od Babiše není tak nesnadný jenom proto, že tu není dobrá nabídka odjednout. Ani toliko proto, že citový volič v rámci vlastního volebního kmene žije stále více v sebe utvrzující projekci, která ho brání před prozřením, což se dnes vlivem masového síťování děje i na opačné straně spektra. Hlavní brzdou je neochota symbolicky zabít sám sebe jako vyzdviženého politického aktéra, stvořeného marketingem zájmu o občana, který lídr ANO dovedl k dokonalosti. Prozření vždy bolí, u informovaného voliče ale méně, protože ten se identifikuje primárně s univerzálním pravidlem rozumu bez ohledu na to, jak je v politickém dění citově angažován. Estetické citové naladění, tvrdil Kant, ale vždy předchází etické souzení a konání. Musíme se pro něco natchnout a až poté cit rozumně rozvinout a korigovat. Babiš dominuje české politice, protože udržuje voliče ve fázi nadšení, která vylučuje korekci rozumu. Kdo by také poškozoval sám sebe a znejistoval se v už bez tak nejistém světě? Než se ztratit, je lepší zavřít oči a uši a žít dál svůj příjemný sen o politické významnosti, i když přitom asistujeme u mizení rozumu v mlze všudy přítomného emotivního žvástu.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Publicista Karel Hvížděla se v následujícím příspěvku věnuje jedné z nejsložitějších otázek, co po nás zůstane. A říká, kultura je to jediné, co nás přežije.
3: Tato věta, kterou najdeme u řady filozofů, je výrazem hluboké víry v hodnotu lidské tvořivosti, paměti a duchovního odkazu, které přetrvávají generace a definují identitu celé společnosti. Důvod je zřejmý. Umění, literatura a myšlenky existují mnohem déle než politické režimy. Nezájem o kulturu, který instinktivně dává najevo tato vláda a její ministr kultury, v dějinách obvykle svědčí o krizi, v které se společnost ocitla a je vždy spojena s úpadkem hodnot nebo s převahou pragmatických a dokonce survivalových priorit, které potřebujeme k životu. Mezi ně patří voda, vzduch, přiměřené teplo a pocit bezpečí. Jak víme, COVID před pár lety jako první otřásl s vírou v naše schopnosti a nedostatek vody a vysoké teploty v letošním roce nás definitivně zbavili představy, že jsme pány přírody. A bohužel, místo abychom v kritické situaci uchovávali to nejcennější, co máme, vláda našeho premiéra s ministrem kultury odvrhla řádný dlouhodobý dokument o státní kulturní politice, kterou vypracoval minulý ministr a narychlo připravila sama novou koncepci, jako kdyby se stala novým majitelem státu. V ní nejčastěji skloňované slovo je folklor, tedy lidová kultura, kam patří písně, tance, příběhy a zvyky, o kterých se přesně neví, kdo je vymyslel. Jenže kultura jako taková naopak uchovává jména a autority a jejich příběhy jako tvůrce semantiky, znaků, na kterých naše identita byla postavena. Mezi ně patří Komenský, Havlíček, Masaryk, Štefánik, Patočka a Havel, tedy lidé s velkou odolností, kteří museli žít buď v emigraci nebo byli ve vyhnanství či ve vězení. Nerespektování kultury vede ke ztrátě vnitřní síly, institucionálnímu nihilismu a ohrožuje státnost. To je hlavní důvod, proč 6 kulturních organizací a institucí otevřeným dopisem požádalo premiéra, aby se pokračovalo zaváděním původní důkladné propracované strategie. Lepší budoucnost, zvlášť v rychlostní společnosti, stojí vždy na větších investicích do vědy, školství a kultury. Naopak, jak ukazuje historie, režimy, které měly zájem, aby po nich něco zbylo, investovaly vždy do kultury, a to již v Egyptě, v Mezopotámii, pyramidy posilovaly autoritu panovníků a byly důkazem božského původu moci. V Aténách za Perikla stát podporoval divadlo, filozofii a stavbu Akropole jako oslavu demokracie. A tak bychom mohli pokračovat až k takzvaným zlatým 60. letům minulého století. Po Andreji Babišovi, jak tvrdí folklor, zbyde jen lepší zmrzlina a toalety, protože mu nepatří, a naopak za horší rohlíky, chleba a kostelické uzeniny mohou jeho firmy. Jak říkával Jan Patočka, zase se přikláníme k té nejhorší tradici malého češství, které začalo porážkou na Bílé hoře v roce 1620.
2: Jsme jen pár let od vyhlazení lidstva a postará se o to AI. Tenhle emotivně hororový scénář se stal hojně diskutovaným poté, co i někteří šéfové firem vyvíjejících umělou inteligenci začali volat po zpomalení a větší kontrole vývoje. V repríze si teď poslechněte komentář Terezy Zavadilové z biznisového webu Newstream.cz.
4: Globální pozornost si minulý týden vysloužil výzkumník Jacob Coxon svým příspěvkem na síti X. Napsal, že vývoj AI se musí zbrzdit, jinak nás jako lidstvo umělá inteligence do 10 let vyhladí. Emotivnímu příspěvku dává váhu to, že autor pracoval v OpenAI i Anthropiku. Souvisí navíc s tím, že v poslední době se objevilo v obou laboratořích pár případů, kdy se agenti AI zcela vymkli lidské kontrole a objevily se také indicie, že umělou inteligenci chtěli nelegální skupiny využít k tvorbě biologických zbraní. Následovala řetězová reakce. Přidali se další, například Dario Amodei, šéf Anthropiku, který obavy potvrdil a apeloval na zavedení takzvaného společného pacingu, tedy kontrolovaného tempa vývoje a také nasazení nezávislých auditorů přímo do laboratoří. Podle něj výpočetní kapacity a sebezdokonalování modelů začínají předbíhat schopnost vědců porozumět jejich vnitřnímu fungování a spolehlivě je zarovnat. A Modeyho výzvu podpořili jak Sam Altman, tak Elon Musk i hlavní výzkumník z Google, což je anomálie, protože tihle lidé spolu obvykle spíše těžce soupeří, napadají se u soudu a přetahují o talenty i výpočetní kapacity. Strach z nekontrolované AI ovládl veřejnou diskuzi a k tlaku na regulaci se přidalo mnoho dalších osobností. Začátkem týdne do toho vletěl Donald Trump a diskuzi dramaticky smetl. A Modey je podle něj pokrytec a naznačil, že si řeší své zájmy, protože regulace by jen posílila pozice stávajících hráčů. Strach z nekontrolované AI označil za hoax, který prý šíří lidé, co donedávna strašili klimatickou změnou, a prohlásil, že žádnou regulaci nepřipustí, protože by to nahrálo Číně. Datová centra jsou pro něj ropou příštích 25 let, takže nepadá v úvahu zpomalení tempa. Pokud výzkumníci přiznávají, že nejnovějším modelům AI sami nerozumí a nedokáží je regulovat, je to určitě závažná věc. Stejně tak platí, že k masovému rozšiřování AI zatím nedorostla ani společnost, tedy legislativa, instituce a pracovní trh. Vývoj v posledních 2-3 letech je překotný. Ovšem je třeba přiznat i to, že Amodej, Altman, Musk a další otcové aktuálního AI pokroku jsou především velmi tvrdí biznismeni, ne altruisté, a jejich tlak má i finanční a mocenské pozadí. Sachs má pravdu, že pokud by se schopnosti AI tak báli, mohou je nejsilnější hráči zpomalit sami. To ale neudělají, protože si vzájemně tvrdě konkurují, proto tlačí na to, aby to za ně udělal stát. Muskovi a dalším, kteří nejsou v první linii nejpokročilejších modelů, by administrativní zpomalení pokroku v této lize umožnilo vyrovnat náskok. A nejen to. Giganti AI jsou v tuto chvíli pod tlakem trhu, protože obří investice do datacenter zatím nepřinesly tržby. Vývoj AI letí rychleji než peníze. Pro Donalda Trumpa je mantrou závod s Čínou. Ta je v nejlepších modelech za Amerikou asi rok pozadu. Americký prezident mnohokrát prohlásil, že nikdy nedovolí tento závod prohrát. Takže AI je reálné riziko, zvlášť když začala předbíhat schopnosti lidstva. Ale svět je evidentně příliš cynický na to, aby šlápl na brzdu.
2: Půjčka se splácí i s úroky, to ví opravdu každý. Platí to pro jednotlivce i stát. A právě o debatě o rostoucích úrocích splátek státního dluhu je komentář publicisty Petra Holuba, který si poslechněte v repríze.
5: Pád do pasti státního dluhu je oblíbeným strašákem, kterého ekonomové rádi vytahují, když chtějí přesvědčit politiky, aby se tolik nezadlužovali. Nejpozději v pondělí tohoto týdne se strašák znovu objevil na scéně. Důvodem je úroková míra u desetiletých dluhopisů České republiky, která najednou přeskočila úroveň 5,3%. Od chvíle, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie, jsme si za vyšší sazbu půjčovali pouze v inflačním roce 2022, a to jen během jednoho týdne v červnu a potom v průběhu celého měsíce října. Tyto úroky se musí každoročně splácet, naštěstí se dluhová služba až do roku 2021 držela na snesitelných 40 miliardách korun. Bylo to zvláště zásluhou legendárního ministra Miroslava Kalouska, který nastavil tak přísná rozpočtová pravidla, že bankéři sypali do českého státního rozpočtu miliardy často jen za symbolický poplatek. Úrok byl dlouhá léta nižší, než museli platit takřka všechny země eurozóny. Během covidu se však věci obrátily k horšímu. Nešlo jen o to, že si vláda Andreje Babiše začala půjčovat ve velkém měřítku. Hlavně její velkopanské rozhazování vzbudilo dojem, že se rozpočtová disciplína Čechů uvolnila. V pozdním období Fialovy vlády se poměry díky konsolidačnímu balíčku o něco zlepšily. Přesto si také tehdy Česká republika půjčovala za úrok, který se držel na 4%. To už nebylo lepší než v eurozóně, naopak jsme platili procento navíc. Nástupem nové vlády Andreje Babiše se situace ještě zhoršila. Úroky se zvedly o další procentní bod a platíme teď za půjčky už o 1,5% navíc než průměr eurozóny. To bude mít důsledky přinejmenším v příštích 10 letech. Už letos by měla Česká republika za úroky zaplatit 110 miliard korun A pokud se to do roku 2035 udrží pod 300 miliardami, budou všichni rádi. To jsou přitom peníze ve výši třetiny všech sociálních výdajů. Na první pohled je jednoznačným viníkem Andrej Babiš, který si ve svém prvním vládním období začal bez omezení půjčovat. Jeho druhý nástup do čela státu pak vzbudil v investorech takové obavy, že si začali počítat další rizikovou přirážku. Není to však přesná odpověď. Celé Česko prochází stejnou zkušeností jako mnohé další členské státy Evropské unie, jen se jí díky opatrnosti některých svých ministrů financí dlouho vyhýbalo. Jako členský stát Unie jsme si mohli dlouho půjčovat za nevelký úrok. Logicky se pak staly nejsnadnějším řešením všech ekonomických i politických problémů laciné úvěry. Jenže mezi tím tyto úvěry zdražily, částečně vinou krizových momentů globální ekonomiky, částečně ztrátou důvěry v české veřejné finance. Tak vypadá ona slavná dluhová past, se kterou teď bude premiér Andrej Babiš konfrontován. V návrhu rozpočtu na příští rok už je vidět, že si vážnou situaci uvědomuje, škrtá, kde to je jenom trochu možné, ale daří se mu to jen u menších položek. U těch velkých to dosud neplatí. Pokud sliboval, že mimořádně zvýší výdaje na zdravotnictví a stavbu dálnic, pak prozatím svůj slib zpátky vzít nechce, u obrany ani nemůže. Navýšení úroku u desetiletých dluhopisů přes hranici 5,3% je však sirénou záchranného systému, která vyzývá k rychlé a efektivní reakci.
2: Tím končí sobotní názory a argumenty. Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
1: Radiožurnál je 7 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
6: Armáda na dnech NATO poprvé představila nový transportní letoun. Vesnicí roku jsou Boršice na Uherskohradišťku. Čeští tenisté postoupili do finálového turnaje Davis Cupu. Američany porazili 3-2 na zápasy. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
6: Druhým dnem pokračují na ostravském letišti v Mošnově dny NATO. Během včerejška dorazilo podle pořadatelů zhruba 92 tisíc lidí. Řidiči i dnes musí počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. V programu návštěvníci uvidí třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představuje právě v Ostravě.
7: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
8: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobacii i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
9: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
8: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janešková, Radiožurnál.
6: V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nejnovějších údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Za toto období klesl počet incidentů o 35%.
10: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Boršice na Uherskohradišťku se staly letošním vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Obec má necelých 2200 obyvatel a uspěla díky svému rozvoji i podpoře místních tradic.
11: Je to paráda.
12: V této obci se strašně moc toho změnilo, ta obec je pěkná, pěkné údolí, folklor a tak dále.
13: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře. Jsme za to rádi.
14: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije.
15: Tak hodnotili úspěch obce lidé přímo v Boršicích. Chvíli po slavnostním vyhlášení na Pardubicku se s prvními dojmy podělil i nezávislý starosta obce Petr Dula.
16: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
15: Z Boršic na Uherskohradišťku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští tenisté v Praze porazili Američany 3-2 na zápasy a zahrají si finálový turnaj Davisova poháru. Po deblu vedli Američané 2-1, ale své dvouhry pak vyhráli Jakub Menčík nad Benem Sheltonem i Jiří Lehečka nad Lernerem Tienem. Fotbalisté Liberce v 9. kole šance ligy nevyužili šanci jít na první místo tabulky před Slávii. Na hřišti Artisu Brno remizovali 0-0. Slovan po zásahu videorozhodčího přišel o jeden gól, moc jiných šancí si ale nevypracoval, připouští záložník Matěj Mikulenka.
17: Kromě ty golovky si myslím, že jsme se do ničeho nedostali, jakoby toho offsideu, ale bohužel jako myslím, že tam nám chybělo asi víc proběhu, možná víc jakoby akční v té útočné třetině, toho možná nějaká rozdílová akce nám chyběla, určitě Artis taky bránil skvěle, jako, ale myslím si, že na nás je, aby jsme si vytvořili více šancí.
6: Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice Bohemians 2-1 a Slovácko remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Stále zavřené dálnice u Olomouce a u Prahy. Dálnice D35 kolem Olomouce je ve směru na Mohelnici a Brno, stále neprůjezdná. Uzavírka je za sjezdem na Nemilany a Tovačov, kilometru 286. Kousek za OMV, těžká technika, odklízí následky noční nehody. Sjíždí se z exitu 272, je tam policie, obě se to dá přes Slavonín. Neprůjezdná je také dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5. Opravují most a dálnici podle potřeby zavírají. Před uzavírkou teď zhruba kilometrová kolona. Můžete sjet z 8. exitu a do Prahy přes Horní Počernice. A také během dneška se pokud možno vyhněte silnicím v okolí letiště v Mošnově. Zejména když chcete místem jen projet, pokračuje tam akce. Dny na to v sobotu se ucpávali například 58 z Ostravy do Příboru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů. To byly zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Chytré brýle ve veřejném prostoru, velká investice do evropské AI firmy, regulace přístupu dětí na sociální sítě v Evropské unii a příliš rychlý vývoj umělé inteligence. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
18: Online Plus.
20: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
21: Ahoj Davide.
20: Musíme zpomalit tempo, kterým vylepšujeme schopnosti AI modelů. Na svém blogu to napsal spoluzakladatel firmy Anthropic Dario Amodei. K zatažení za brzdu vyzval podle svých slov kvůli tomu, že se AI modely v poslední době zlepšují dosud nevídanou rychlostí. Toto zrychlení Amodei vysvětluje hlavně tím, že se k trénování nových modelů stále častěji používají jiné AI modely. Hrozí, že lidé nebudou schopni pokročilým novým systémům rozumět a nebudou schopni je řídit, varoval Amodei. Na základě incidentu s AI agenty, kteří před časem napadli službu Hugging Face, se také obává, že schopnosti AI modelů vzrostly natolik, že by mohly napáchat vážné škody. Za 6 až 12 měsíců by podobná skupina AI agentů mohla být schopná ovládnout celý internet a napáchat miliardové škody, varoval. Ke zmírnění rizik navrhuje 3 kroky. Firmy, které vyvíjejí základní AI modely, by podle něj měly umožnit prověřovat svá bezpečnostní opatření nezávislými hodnotiteli. Hlavní vývojáři by se také měli domluvit na společných bezpečnostních standardech. A západní země by se měly snažit dohodnout koordinaci i s autoritářskými režimy. S návrhy spoluzakladatele Anthropiku v zápětí vyslovil souhlas i šéf konkurenční firmy OpenAI Sam Altman i majitel firmy SpaceX Elon Musk. Petře, tohle vlastně je věc, která ten poslední týden určitě hodně jaksi definuje debatu o AI, o vývoji AI, o tom, jestli opravdu jsou tady nějaká rizika. Protože samozřejmě, když před něčím podobným varují nějací nezávislí vědci nebo bývalí zaměstnanci těch AI firem, tak je to jedna věc, ale když se na tom shodnou tři šéfové těch hlavních západních firm, které vyvíjejí ty velké jazykové modely a AI modely, tak to má pak určitě daleko jinou váhu. Co si myslíš ty o tom vlastně blogu, o tom příspěvku Daria Amodie, spoluzakladatele Anthropiku, a pak o tom, že se k němu vlastně přidali i dva jeho největší konkurenti?
0: Já si myslím, že motivace, která k tomu všechny tři vede, nebo hlavně dva, ten Musk je tam trošku jako jméno navíc, v podstatě jde o Amodie a Altmana, OpenAI a Anthropic, tvoří duopol v tuhle chvíli té špičkové umělé inteligence, všichni ostatní jsou trošičku v druhé řadě. Myslím si, že jejich motivace je hodně složitá. Především jim samozřejmě jde o výnos z uvedení obou těch firm na burzu. Ani jedna z nich ještě není veřejně obchodovatelná. Odhady, kolik to IPO, jak se tomu říká, vynese, jsou extrémně vysoké, ale aby se to uskutečnilo, tak mimo jiné musí mít investoři záruky, že ta technologie není nebezpečná, že nevyhodí svět do povětří a že se tím pádem neznehodnotí ten jejich vklad. Tak myslím si, že je to hodně motivované právě těmi burzovními plány obou firm. A potom je to motivované tím, oni dva by se mohli v podstatě dohodnout, Amodei a Altman, mezi sebou. Nepotřebovali by psát takovéhle výzvy, jsou v čele dvou nejmocnějších AI firm světa. Já z toho mám pocit, že si úplně nedůvěřují navzájem a že by tam chtěli mít nějakého nezávislého regulátora, rozhodčího, kterým může být například stát, který by jim tu nedůvěru vzájemnou trochu otupil.
20: No, já jsem o tom taky přemýšlel, napadá mě tam také několik možných vysvětlení, když tedy budeme tam hledat nějaké skrytější tedy motivace, proč tohle to vlastně teď se řeší. Jedna věc mě napadla, že vlastně vymyslet si nějakou samoregulaci je pro firmy asi vždycky výhodnější, než počkat tedy na to, až ta situace je natolik závažná, že nějakou regulaci tedy začne dělat nějaký stát nebo nějaká mezinárodní organizace, prostě politici. Tak o tom jsem přemýšlel, jestli tohle není jedna z těch vlastně motivací, proč se to vlastně teď začalo řešit. A druhá věc, a o té jsem si přečetl poměrně dost komentářů právě třeba v zahraničním, v amerických médiích, v americkém tisku, tak tam se hodně řeší otázka, jestli vlastně obě ty firmy tedy nepotřebují zvolnit hlavně kvůli tomu, že tedy mají vysoké investice do vývoje AI a že je zatím nedokáží příliš ospravedlnit a že potřebují také nějak vysvětlovat případným akcionářům a majitelům tedy, proč tedy museli tedy zpomalit, zvolnit, proč ty výsledky třeba nejsou takové, jaké by mohly být a podobně. Co myslíš o těchto dvou možných motivacích?
0: Já bych k tomu ještě dodal pár maličkostí. Pokud jde o tu druhou, to je bez pochyby pravda a oni si v podstatě nemohou bez nějakého vnějšího tlaku ani dovolit zpomalit, protože by se tím mohli provinit proti legitimním zájmům těch investorů, kteří do toho vkládají peníze a mají podle amerických zákonů zákonné právo očekávat co nejlepší zhodnocení vložených investic. Čili když by dneska Amodei a Altman nebo oba dva řekli, brzdíme vývoj z vlastního rozhodnutí, tak jsou žalovatelní od všech těch fondů a bohatých jednotlivců, kteří se na to vsadili. Hmm. A pokud jde o tu samoregulaci, já si myslím, že oni hodně kalkulují s tím, že současná americká vláda a prezident Trump to už řekl dosti zřetelně, nebude chtít žádnou regulaci zavádět. Hmm. Že vlastně pokud jí tak docela nechtějí, tak vědí, že se jí mohou klidně dovolit obávat, protože Trump jim tohle přání nesplní. Pro Trumpa je umělá inteligence pákou, kterou má na Čínu, a té se nehodlá vzdát. Čili je to taková složitá hra se spoustou druhých a třetích plánů a zkoušet to rozmotat z Prahy je možná trochu pošetilé, ale na druhou stranu máme před sebou celý ten příběh a musíme se pokoušet se v něm zorientovat, něco si o něm myslet.
20: My jsme teď tady zmapovali nějaké možné motivace skrytější, které možná oba pánové tady mají při těch svých prohlášeních, ale co tedy ta deklarovaná motivace, to znamená obavy z toho, že AI modely se vyvíjejí příliš rychle, že by mohli lidé si ztratit nad nimi kontrolu, že by jim mohli přestat rozumět a chápat vůbec, jak fungují, že by vlastně AI modely mohly se utrhnout z řetězu a mohly by třeba ovládnout celý internet nebo něco podobného. Je to podle tebe jenom nějaká tedy fasáda, nebo jsou tahle ta varování a tyhle ty obavy podle tebe na místě?
0: Není to jenom fasáda. Bezpečnostní rizika spojená s umělou inteligencí jsou zřetelná. Projevilo se to třeba v tom mnohokrát citovaném incidentu Hugging Face, kdy modely získaly příliš volnou ruku a využívaly ji svérázným způsobem, se kterým se nepočítalo a dokonce nebyly v tom ani včas odhaleny. Ale na druhou stranu si nemyslím, že by nám hrozilo nějaké ovládnutí světa od zlovolné umělé inteligence, která se chce stát jeho pánem. Pořád je rozumnější se na to dívat jako na selhávající techniku, jako na málo vyzkoušené, málo otestované prototypy nějakých novinek, se kterými jsou problémy, tak jako jsou třeba s nevyzkoušenými kosmickými raketami. A to snížení tempa by prospělo, že by bylo víc času na testování, na ověřování všech těchto nežádoucích vlastností. Teď ho rozhodně nemají, nemohou mít, protože uvádějí nový model bezmála každý týden, když to maličko přeženu. Za tu dobu není možné ověřit všechny jeho vlastnosti, včetně těch špatných.
20: Je tedy podle tebe reálné, že by ty firmy opravdu se domluvily na tom, že zpomalí a že by udržovaly nějaké podobné pomalejší tempo, nechali si ho prověřovat nějakými kontrolory třetích stran, nezávislými organizacemi například nebo něco podobného? Protože v téhle souvislosti se právě docela často teď mluví o Číně s tím, že vlastně není jasné, jestli by Čína na něco podobného také přistoupila a že bez toho vlastně žádná taková dohoda nedává v zásadě smysl. Co si myslíš tady? Je to vůbec reálné, že by se domluvily ty firmy, včetně třeba právě čínských, na nějakém společném postupu?
0: Není moc pravděpodobné, že se dokážou domluvit jenom, byť jenom v Americe, a že se dokážou domluvit i s čínskými vývojáři a politiky a majiteli těch firm. To se mi zdá téměř nemožné. Čili já bych si vsadil na to, že žádná podstatnější dohoda nebude, možná v nějakých velice dílčích záležitostech, ale rozhodně to nepovede v tuhle chvíli ke zpomalení vývoje umělé inteligence.
3: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Evropská komise má hotový návrh regulace přístupu dětí na sociální sítě. První detaily odhalila při svém projevu o stavu Evropské unie předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Návrh má podle ní zcela zakazovat používání sociálních sítí dětem do 13 let. Od 13 do 15 let pak mají mít děti jen omezený přístup, nemají mít například dovoleno zakládat si plně funkční osobní účty, ale mají mít možnost zřizovat cosi jako mini účty, které jim umožní používat omezené funkce maximálně 1 hodinu denně. Tyto účty mají být spravovány jejich rodiči. Od 15 do 18 let pak mají mít sociální platformy povinnost zajistit, že jejich design bude pro nezletilé bezpečný. Podle von der Leyenové se má důkazní břemeno přesunout na provozovatele sociálních sítí. Budou to oni, kdo má mít povinnost prokázat, že je používání jejich služeb pro děti bezpečné. Komise podle ní chystá také novou regulaci Digital Fairness Act, která má zakročit proti návykovému designu online služeb. Petře, v době, kdy vlastně my si povídáme, tak není ještě ten návrh úplně na stole. Víme jenom to, co předsedkyně Evropské komise vlastně oznámila, nějaké základní rysy. Určitě se vrátíme k tomu návrhu ještě v budoucnu několikrát, jak bude procházet tím legislativním procesem, jak se bude určitě měnit a budou tam různé tlaky, jak ho zpřísnit nebo naopak, jak vlastně ta opatření třeba zmírnit a podobně. Ale říkal jsem si, že by bylo dobré se podívat aspoň teď na ten základní koncept, který teď známe nebo o kterém teď víme. Jak ti vlastně tenhle ten návrh připadá? Mohla by tahle regulace fungovat? Zákaz do 13 let, to vlastně asi není nic nového. Dnes také by děti do 13 let neměly na sociálních sítích být, ale jak víme všichni, jsou tam od 13 do 15 let velmi omezený přístup. A maximálně hodina denně, od 15 pak už normálnější přístup s tím, že tady sociální sítě mají zajistit bezpečnost sociálních sítí a mají vlastně dokazovat, že to umí. Co na to říkáš?
0: Mně to připadá dost rozumné, dost vyvážené z toho hlediska, že by to opravdu mělo zvýšit bezpečnost dětí a přitom je to úplně nevyhodí z toho světa sociálních médií, což je věc, o které já opakovaně říkám, že by nebyla správná. Stojí za povšimnutí, že ten návrh, tak jak je formulován, se hodně podobá tomu, na čem se nedávno ve Spojených státech dohodla ta velká skupina státních zástupců. Prozatím se společností Meta, ne ještě s provozovateli ostatních sociálních médií. A je to něco, co dává smysl. Samozřejmě v Evropě mohou vznikat odchylky způsobené tím, že některé členské státy Unie to budou chtít mít jinak, typicky přísnější třeba, než je tento návrh. Uvidíme, jak hodně takových odchylek budou národní legislativy prosazovat, ale tohle bych pokládal za dobrou regulaci.
20: V tom oznámení se nemluví o jedné věci, která ale se dá předpokládat, že bude základem celé té regulace, a to je ověřování věku. To je pořád trochu kontroverzní a citlivá otázka, nejenom tedy v Evropské unii, ale i ve Spojených státech, v Austrálii a v dalších zemích, kde vlastně se vůbec o té ochraně dětí na internetu mluví. Protože když se zavede nějaké ověřování věku pro děti, tak to automaticky znamená, že se ověřovat budou muset i dospělí a tím pádem vlastně to ověřování věku je potom víceméně pro všechny, aspoň u některého typu služeb. Myslíš, že tedy tohleto bude průchozí například v rámci Evropské unie a že je to vlastně žádoucí, abychom se pak ověřovali, jestli jsme dospělí nebo nejsme dospělí na internetu?
0: Já bych se v tomhle opět vrátil do té Ameriky, kde to vypadá, že k ověřování věku se budou téměř výhradně, s výjimkou nějakých sporných případů, používat behaviorální testy, testy chování, které dovedou dneska asi docela spolehlivě odhalit, kolik let je tomu uživateli. Pokud se dítě dokáže konzistentně trvale vydávat za dospělého, chovat se na těch sítích jako dospělý, tak takovým sítem proklouzne, ale takových případů asi bude velice málo. A pokud některý dospělý má chování, zájmy a duševní obzor 13-letého, tak možná je v pořádku, že se s ním jako s 13-letým bude zacházet. Pokud tedy zůstane u této metody a nepůjde se do toho hromadného skenování osobních dokladů a jejich ukládání na nějaká nespolehlivá místa, jak to chvíli vypadalo, že by to taky mohlo být, tak opět nic zásadního bych proti tomu nenamítal. To mi připadá jako vyvážená věc.
20: V tomhle se těším, až se přečtu celý ten návrh, protože Evropská komise dlouhodobě říká, že právě bude prosazovat spíš to ověřování prostřednictvím nějakých digitálních identitních peněženek a aplikací, které třeba právě budou sloužit pro ověřování věku dětí a tak dále. Takže jsem zvědavý, jak se s tímhle, no s touhle otázkou ten návrh vypořádá, protože to pak samozřejmě sebou nese řadu dalších otazníků. Mimochodem, myslím, že minulý týden nebo tento týden jsem četl zprávu, že jedna velká americká firma, která právě ověřuje takto věk a spravuje databázy různých osobních údajů svých uživatelů a šlo tam, myslím, o nějaké miliony nebo desítky milionů prostě lidí, takže jí ta data právě unikla. Takže máme tady zrovna příklad i tady americký příklad, jak ta data shromažďovaná pro tento účel opravdu se mohou dostat i mimo tu službu. No, jsem na to hodně zvědavý.
4: Online Plus Davida Slíška.
20: 3 miliardy eur, tedy je více než 70 miliard korun. To je výše investice, jejíž získání oznámila francouzská firma Mistral. Jde o v podstatě jediného evropského zástupce ve vývoji základních AI modelů na té špičkové úrovni. Hlavním investorem v novém investičním kole je jeho korejská hardwareová firma Samsung. Podle oficiálního oznámení chce Mistral peníze investovat do dalšího vývoje své platformy. Firma se snaží zdůrazňovat své výhody oproti americké konkurenci. Závislost na amerických technologických gigantech, ukládání dat v Evropě či pouze na serverech firem a přístup k open sourceovým modelům. Investici chce firma využít také k rozšíření svých evropských datacenter. Mistral také nedávno oznámil, že zákazníkům umožní používat i open sourceové modely jiných firem, včetně těch čínských. Krátce po investici firma oznámila také spolupráci s Mozillou. AI asistent v prohlížeči Firefox nově využívá právě AI modely Mistralu. Petře, Mistral opravdu v podstatě jediná evropská firma, která se snaží vyvíjet tedy velké jazykové modely a už nějakou dobu nad ní, myslím, lidé docela lámali hůl, protože to samozřejmě nevypadá, že by dokázala opravdu konkurovat těm velkým firmám typu OpenAI, Anthropic nebo i vlastně čínským vývojářům těch velkých modelů. A teď ale oznámila poměrně velkou investici a vypadá to, že se právě bude snažit i trošku změnit ten svůj směr nebo své fungování, že možná se posune od čistě toho vývoje právě k poskytování toho výpočetního výkonu v datacentrech, že se soustředí na tu takzvanou suverénní evropskou technologii a bude se takhle snažit vymezit proti těm velkým americkým firmám. Co na to říkáš? Myslíš, že tohle by mohlo Mistralu fungovat a má šanci tedy podle tebe do budoucna?
0: No, já bych nerad se dal svést k nějakému výroku typu, že 3 miliardy euro není moc peněz, protože jsem v životě neviděl pohromadě ani 3 tisíce, ale ono to opravdu není moc peněz v těchto měřících. Celkové investice do OpenAI jsou v tuhle chvíli asi 180 miliard dolarů, do Anthropiku asi 130, jestli se nepletu. A proti tomu ty 3 miliardy euro je opravdu dost malá částka. Není to první a jediná investice do Mistralu, ale pořád ho to zdaleka neposouvá do stejné ligy, jako jsou ty vedoucí americké firmy. A pokud nebudou ty investice 10x, 20x vyšší než to, o čem mluvíme, tak se do té ligy ani nedostane. Jinak ano, Evropa rozhodně potřebuje svůj nezávislý vývoj jazykového modelu, nezávislý na Americe a samozřejmě i na Číně. A nic bližšího takovému vývoji, než je francouzský Mistral, v tuhle chvíli nemá. Takže je to stéblo, kterého se musíme chytat, ale je to pořád stéblo.
20: Držme každopádně Mistralu palce, snad se mu bude dařit.
4: Online Plus Davida Slíška.
20: Otázka používání chytrých brýlí na veřejnosti se dostala do hledáčku regulátorů v Norsku. Důvodem jsou obavy z toho, že jejich používání na veřejnosti může narušovat ochranu soukromí. Budoucí opatření by podle norské vlády mohla zahrnovat například zákaz některých funkcí na veřejných místech. Zařízení, která vyrábí například společnost Meta nebo Snap, jsou vybavena kamerou a mikrofonem. I když nahrávání obvykle indikuje blikající dioda nebo svítící dioda, někteří uživatelé ji zakrývají. Meta reagovala tím, že by se kamera měla při zakrytí světelka zablokovat. Podle nedávného zjištění amerického deníku New York Times Meta zvažuje i to, že by její brýle byly vybaveny technologií na automatické rozpoznávání obličejů. Podle serveru Euractiv šetření fungování chytrých brýlí už dříve oznámil například regulátor ve Francii nebo v Německu. Petře, v Česku myslím, že těch chytrých brýlí zatím moc člověk nepotká, ale je pravda, že už jsem četl o řadě případů, tedy ze zahraničí, kdy jejich majitelé nahrávali lidi v situacích, kdyby to asi dělat neměli a dělali s nimi opravdu, a nebojím se to říct, prasárny, teď jsem to řekl takhle do éteru. Takže se asi dalo čekat, že nějaká snaha o regulaci používání těchto zařízení přijde. Co na ní říkáš, nebo co na ty úvahy vlastně říkáš, měly by se regulovat nějakým způsobem?
0: Měli. Já to zatím beru s nadhledem, protože mimo jiné, protože ty brýle jsou tak nápadné a tak ošklivé, že každý, kdo je nosí, tak jako tak vypadá jako úchyl, ať nahrává nebo nenahrává. Čili prozrazuje tím na sebe majitel, že je má, že nosí na obličej takovouhle technologii. Ale samozřejmě je to invaze do soukromí, ze které bychom si neměli dělat legraci. Mělo by se to brát vážně a mělo by se to omezovat. Není to dobrá věc. Na druhou stranu, jako kde stanovit přesně hranici? Už léta všichni máme neustále v kapse diktafon a fotoaparát v jednom a kameru, která taky může nahrávat člověk s telefonem v ruce, který něco natáčí, tak je sice nápadnější než ten s těmi brýlemi, ale už to je nějaká překročená hranice. Čili realisticky soudím, že se bude trošku otupovat ten odpor k těmhle těm zásahům. Moc mě zajímá třeba, jak bude veřejnost reagovat na nové Apple Watch, které mají taky nahrávací funkci a dovedou nahrávat zvuky vlastně pořád, když je majitel nosí. Hodinky jsou ještě mnohem nenápadnější než brýle.
20: Tak na to jsem taky zvědavý a jsem zvědavý, jak se regulátoři s tímhle vlastně vypořádají. Útok na soukromí to určitě je nějakým způsobem, zvláště když tahle zařízení používají opravdu nezodpovědní lidé, kteří si patrně neuvědomují, jaké to má dopady, anebo si to uvědomují a jim to jedno, což je asi horší varianta. Petře, každopádně pro dnešek ti děkuji za tvoje komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
20: A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
5: Sedm hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
6: Noční dronové útoky na Moskvu poškodily tamní ropnou rafinérii. Podle ruské státní agentury TASS to oznámil starosta hlavního města Sergej Sobjanin. Dodal, že na místě zasahují záchranáři. Žádné oběti úřady nehlásí. Na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu opakovaně útočí Ukrajina, která se už pátým rokem brání ruským úderům na své průmyslové i civilní cíle. Irán přes prostředníky předložil Spojeným státům své nové podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. Uvedl to, že v iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Razaí, podle kterého Teherán nyní čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Filharmonie Brno dnes večer slavnostním koncertem zahajuje svou 71. sezónu. V Janáčkově divadle zazní romantická díla Césara Franka a Johannese Brahmse pod vedením bývalého šéfdirigenta orchestru Petra Alchytrea. Slogan sezóny je Všechny cesty vedou do Brna. Sport. Čeští tenisté si znovu po roce zahrají finálový turnaj Davis Cupu. Ve druhém kole kvalifikace porazili v Praze Spojené státy americké 3-2 na zápasy. Rozhodující bod přidal v závěrečné dvouhře týmových dvojek Jiří Lehečka. Hokejisté Třince v předehrávce třetího kola Tip Sport Extraligy porazili Plzeň 3-2. Po dohrání dnešních zbývajících zápasů tak oceláři jakožto jediný 100% tým zůstanou na prvním místě.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: neprůjezdná D35 u Olomouce a také silnice 16 na Kladensku. Dálnice D35 kolem Olomouce směr Mohelnice Brno i teď neprůjezdná. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 kousek za OMV odklízí následky nehody kamionu. Sjíždí se z exitu 272, obět se to dá přes Slavonín. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u exitu 8 úvaly zřejmě skončily. Úplné uzavírky dálnice tam byla kvůli opravám mostu v noci a ráno několikrát neprůjezdná. Silnice 16 ze Slaného do Velvar může být až do pondělka. Neprůjezdná uzavírka po sobotní nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Objíždí se po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
21: 20. září nabídne ještě vysoké teploty, k ochlazení dojde ale hned na začátku příštího týdne. Dnes tedy ještě teploty mezi 17 a 22 na jihu a východě naší republiky, kde bude dnes slunečnější počasí a bude tam ještě tepleji až 24 stupňů. Zítra už ale za studenou frontou teploty výrazně poklesnou. Nejčastěji se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni, o 2 stupně tepleji může být v místech, kde bude víc slunce. Po oba dva dny bude obloha proměnlivá, často s velkou oblačností i deštěm, místy ale ještě stále čekáme i slunečno. V dalších dnech příštího týdne pak bude docela chladno. Po ránu se dokonce objeví i přízemní mrazíky. Denní teploty se budou stále držet jen kolem 15 stupňů. Až ke konci příštího týdne se začne přece jen lehce oteplovat. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Deníček Gudrun Himmlerové. Aneb zahrada v sousedství pekla.
2: Kamenná brána a cesta lemovaná živým habrovým plotem. Osamělá borovice. A kolem rozlehlá zelená pláň. Vidím zrazivé rámy někdejší skleníků. Svého času tu kvetly květiny. Nad ním létali včely a čmeláci. Vědci tu zkoumali, mimo jiné, možnosti pěstování léčivých rostlin. Tedy i možnosti alternativní farmacie, alternativní medicíny. Na plantáži dřeli stovky otroků. 12 i více hodin denně. Dřeli na plantáži, které se oficiálně říkalo Byrinková zahrada. Rozkládala se v těsném soucitství pekla. Pekla zvaného Dachau. Byl červenec 31. roku, když se tu objevila teprve 12-letá dívenka. Jmenovala se Gudrun. Blond vlasy, modré oči a růžový nos, napsala její přešťastná matka na první stránku dceřina dětského deníku. Už jako dítě se prý chovala jako vzorná árijka. Její blízké okolí přezdívalo nacistická princezna. Toho červencového dne, 41. roku, byla dívenka v Dachau nadšená. Obdivovala pestré květy, skleníky s nejrozmanitějšími rostlinami a plodinami. Ještě plná šťastné nálady si do svého deníčku zapsala.
3: Papi nás přivezl do jednoho velmi, velmi rozlehlého místa. Bylo tam ale nádherně. Viděli jsme i bylinkovou zahradu, hrušně, jabloně. Prohlédli jsme si i všechny obrazy, které tu vězni namalovali. Nádhera. A potom jsme měli velmi dobrý oběd.
2: Malá Gudrun, příjmením Himmlerová, dcera druhého muže Třetí říše Reichsführera Heinricha Himmlera, jemu říkala papi, prožila tedy v Dachau, 16 kilometrů od Mnichova, den plný radosti. Den plný radosti v těsném sousedství koncentračního tábora, v němž měl do roku 1945 zahynout, včetně táboru pobočných, 70 tisíc vězňů. Svědkem červencové návštěvy byl také jeden z malířů vězňů. Jejíž práci malá Gudrun tak nadšeně oceňovala. Pocházel z Čech. I on si psal deník. Ten však musel tajit a schovávat na nejrůznějších místech. V případě prozrazení mu šlo o život. Tehdy v červenci 41. roku rovněž i on zaznamenal své pocity. Byly ale úplně jiné než pocity malé Gudrun Himmlerové.
4: Přijelo přepichové auto a v něm frau Himmler, její dcera, žába jako vyžle v bílých šatičkách a s copánky na hubeném krku. Pak největší nacistický žijící básník Hans Jost, týž, který se proslavil svým výrokem o kultuře a revolveru. A nakonec nezbytný průvodce SS Obergruppenführer a generál zbraní SS Oswald Pohl, inspektor německých koncentráků. Bohorovná prohlídka plantáží nad zády skloněných a pracujících politických vězňů všech evropských národností. Prohlídka, jakou konávali králové a princezny, ovšem bez té pohádkové dobromyslnosti. Bezduchý obličej dámy v černých šatech, i tuto zavánělo gestapem, jsme tehdy pozorovali kradmo na záhonech, v magacínech, ve sklenících. Žába zřejmě považovala

0: díky svým utajeným zápiskům uchová jedinečné svědectví o projektu zvaném Birinková zahrada v Dachau. V roce 1987 bude v pořadu Československého rozhlasu A léta běží vzpomínat na okamžiky, kdy se coby vězeň ocitl právě na Birinkové zahradě.
1: Nastala doba, kdy nás museli rozdělit do práce. Tak jsme se skupili, celá ta kladenská skupina, a protože vedle koncentračního tábora už byly vybudovány od podzimu 1938 velké, 2 čtvereční kilometry velké plantáže, SSácké plantáže léčivých bylin, tak teď hledali zahradníky. A my jsme se skoro všichni šmahem přihlásili jako zahradnicí. Zahradníkem byl advokát, zahradníkem byl malíř pokojů, zahradníkem byl obchodník a tak dále. A poslali nás na ty plantáže, kde denně pracovalo 1200 vězňů, a naše skupina, počtu asi 25 vězňů, jsme se dostali ke skleníku číslo 2, těch skleníků tam bylo 5, a sice ke kápovi Vamzrovi.
0: Za zřízením Birinkové zahrady neboli plantáže nestal nikdo jiný než milovaný papy slečny Gudrun, Heinrich Himmler, absolvent zemědělské fakulty v Mnichově. Už jako student posedlý údajně novátorskými metodami zemědělství. Rovněž ale už tehdy posedlý spiritismem a tajnými okultními naukami. Nyní, co by všemocný Reichsführer, duchovní otec jednotek SS a druhý muž třetí říše, má dvě velké životní vize. První, zlikvidovat mimo jiné na 11 milionů mužů, žen i dětí. Lidi, kteří mají tu smůlu, že se narodili jako Židé. A druhá vize, přesvědčit národ, aby beze zbytku naplňoval ideologii německého nacionálního socialismu, ideologii krve a půdy, tedy zpět k pomyslným kořenům, k čistým germánským árijcům, a ovládnout svět. Himmler věří v návrat k půdě, věří v renesanci čisté německé rasy skrze zemědělství, skrze půdu. A proč zrovna Birinková zahrada v koncentračním táboře Dachau? Její význam umocnilo mimo jiné nacistické vojenské tažení směrem na východ.
2: Cílem této války rovněž bylo získat půdu pro německé farmáře, kteří měli východ kolonizovat, což ale naráželo na řadu nedostatků. Jedním z těchto nedostatků bylo, že Německo nemělo dostatek umělých hnojiv. Východní oblasti totiž byly a jsou velmi rozsáhlé. Třeba zrovna tolik potřebný syntetický amoniak potřebný pro hnojivo byl za války využíván na výrobu munice. Hledaly se tedy alternativní metody.
0: Četli jsme ze studie německé historičky doktorky Anne Sudrovové. Birinková zahrada v Dachau. Historie a důsledky zemědělských pokusních ploch koncentračního tábora Dachau. Skvěle rovněž zjistíme, že Birinková zahrada měla také posloužit nacistické reformě lékařství a výživy. Rovněž třeba výrobě léčiv a luxusního zboží. Včetně například kosmetiky do dnes známé firmy Veleda. Kosmetiky vyrábené na bázi rostlinných surovin. Zkoumali se tu také možnosti, jak pomocí rostlin nahradit určité potraviny. Jednoduše řečeno, Heinrich Himmler chtěl, aby se Německo stalo méně závislé například na dovozu cizích léčiv a také některých druhů koření, například pepře. Jak již vzpomínaná historička Anne Sudrovová napsala, název Birinková zahrada je úmyslně zavádějící. Vyvolala představu klidného až idylického prostoru, jenomže tu vládla ďábelská kombinace masově nucené práce a brutálního násilí. Nepředstavitelná dřina za každého počasí, tělesné tresty, smrt. Jak se můžeme ze zápisku vězně Karla Kašaka dozvědět, otročila tu i velká skupina Čechů.
2: Plantáže to byly rozsáhlé zahradnické podniky pro pěstování léčivých, kořených a čajových bylin patřící říšskému velení SS. Léta tu pracovalo denně mnoho set vězňů, od hrubé práce zednické až po nejjemnější práci vědeckou. Byli to četní čeští lidé, kteří jako zedníci stavěli plantážní budovy a zakládali zahradnické záhony,

0: byli to mnozí čeští židé, kteří za velkého týrání na úzkokolejné dráze sváželi úrodnou prst na pískový podklad dachauské plantáže.
1: Birinková zahrada se rozkládala na východní straně koncentračního tábora, na místě bývalého rozlehlého močálu. Vězni byli nuceni nejprve vykopat kilometry odvodňovacích příkopů. Až dopadnutí museli na močalovitou půdu navážet zeminu. Během prvních 5 let tu vězni i za cenu obětí vytvořili 150 hektarovou plantáž. Později to bylo 210 hektarů. Hra Birinkové zahrady, to však zdaleka nebyly jenom pole a záhony. Byly tu výzkumný ústav, správní budova, skleníky, sušárna, zpracovna koření, také prodejna. Výsledky otrocké práce vězňů se totiž také prodávaly lidem z okolí. Koncentrák, tedy jeho představitelé, slušně vydělávali. A jaké to mělo postavení námi známý vězeň Karel Kašák? V roce 1987 v pořadu Československého rozhlasu Léta běží vyprávěl.
2: 6členná skupina politických vězňů v Dachau byli zavřeni do jedné místnosti s rozkazem malovat léčivé byliny, které byly na plantážích pěstovány. Naším úkolem bylo malovat ty květiny, vždycky si najít na těch plantážích ten nejlepší vzor, tu nejlepší květinu a podle toho ji nakreslit a namalovat.
3: Já umím malovat od dětství, díky Mikuláši Alšovi, jehož každou polednici jsem jako klub obkreslil.
1: Karel Kašák využil toho, že Heinrich Himmler inicioval vytvoření kompletního herbáře léčivých rostlin a k tomu potřeboval kvalitní výtvarníky. Karel Kašák mezi ně patřil. Mimochodem, Himmlerův herbář nikdy nevyšel. Karel Kašák tomu ještě napsal.
0: Využil jsem také své schopnosti malovat a kreslit a zachycoval jsem akvarelem výsledky vědeckého bádání v urychleném růstu zeleniny a travin, které tu v druhém skleníku a kolem něho prakticky prováděl doktor Fahrenkamp z Mnichova. Ta práce mi vlastně zachránila život.
1: Zmíněný doktor medicíny Karl Fahrenkamp byl osobním lékařem Heinricha Himmlera. V Dachau, kromě jiných aktivit, experimentoval právě s rostlinami. Účel využít lidové léčitelství, léčivé rostliny, pokusit se, aby výnosy byly co největší. Na místě je malé odbočení. Byla už zmínka o studii doktorky Anny Sudrovové. Birinková zahrada v Dachau, historie a důsledky zemědělských pokusních ploch koncentračního tábora Dachau. Jak už víme, autorka tu píše také o některých cílech dobyvačné války nacistů na východ a o nutnosti zajistit půdu pro německé farmáře, kteří měli východ kolonizovat, což byla podstata ďábelského plánu, označeného jako generální plán Východ. Citujeme nyní z knihy Cesty za oponu času.
0: Šlo o nacistický plán genocidy obyvatelstva teritorií okupovaných nacistickým Německem ve východní Evropě a po ukončení této genocidy o kolonizaci těchto území německým obyvatelstvem. Tato genocidní politika se netýkala, což si dnes leckdo neuvědomuje, zdaleka jenom Židů, ale i dalších slovanských obyvatel, včetně Čechů. Z dochovaných dokumentů dodnes mrazí. Už také proto, že výkonní plánovači byli úctyhodné vědecké kapacity, lidé s univerzitními tituly, intelektuálně zdatní, chladnokrevní, bezcitní. Lidé, kteří ve své vědecké kariéře úspěšně pokračovali, i po skončení války.
1: V dokumentu Generální plán Východ můžeme najít třeba i tuto pasáž.
0: Předpokládá se, že počet přesídlenců pro okamžitou kolonizaci východních oblastí po skončení války bude činit 4 550 000 lidí. Uvážíme-li růst obyvatelstva zvýšením porodnosti a do jisté míry i přílivem přesídlenců z jiných území obývaných germánskými národy, je možno přibližně do 30 let počítat pro kolonizaci těchto území se zhruba 8 miliony Němců. Na uvedených 8 milionů Němců připadne podle plánu 45 milionů místních obyvatel neněmeckého původu, z nich musí být 31 milionů z těchto území vysídleno.
1: A jaký je pravý význam slova vysídlení? Likvidace. Fyzická likvidace. Ono zmíněné číslo 31 milionů vysídlených lidí však mělo být podle dalších studií nacistických plánovačů ještě vyšší. Až se měl ustalit zhruba na 50 až 60 milionech lidí. A součástí generálního plánu Východ byly také experimenty v zemědělství, včetně bylinkové zahrady v Dachau. Hlavním garantem tu byl Německý výzkumný ústav pro výživu a zásobování potravinami. Ze studie doktorky Anny Sudrovové se můžeme dozvědět.
0: Ústav podléhal organizaci SS. Jedním z akcionářů byl Oswald Paul, důstojník a posléze generál SS, vedoucí hlavního hospodářského a správního výboru SS. Mezi úkoly instituce patřilo například pěstování a výzkum koření léčivých bylin, zásobování německých, ale i zahraničních trhů německými drogami. Termín droga se tenkrát používal ve smyslu sušené rostlinné nebo živočišné látky, ať už koření nebo léku. Bylinková zahrada v koncentračním táboře Dachau byla v duchu nových metod obdělávána biodynamicky.
1: Šlo o alternativní způsob hospodaření. Vycházelo mimo jiné z učení rakouského filozofa, sociálního myslitele, také zakladatele antroposofie Rudolfa Steinera. Co je to antroposofie? Vychází z mystického pohledu na podstatu člověka, přírody a nadsmyslových duchovních světů. Vychází také z ezoterie. Steiner propagoval správný vztah například mezi polním hospodářstvím, pěstováním ovoce a chovem zvířat. Přičemž za obzvlášť důležité Steiner pokládal oživení půdy a udržení trvalé plodnosti. Ve jménu těchto a dalších metod, ve jménu honby za vyššími výnosy a také proto, aby na dobytých územích měli germánští osídlenci dostatek potravy, na plantáži koncentračního tábora Dachau lidé, jak už bylo uvedeno, dřeli. Za každého počasí, takřka bez odpočinku. Opět zalistujeme v deníku vězně Karla Kašáka.
0: Žili jsme jen nadějí, že to vše brzy skončí a pracovali jsme jako dobytek bez špetky lidské důstojnosti. Při namáhavé práci na plantážích, například při pletí lánů kalenduly, nesměl si nikdo ani kleknout, ani sednout, ani ulevit v podřepu, nesměl nikdo ani promluvit, ani se ohlédnout, nebo ve velkém parnu si udělat jakékoliv pohodlí.
1: Kalendule. Tuto rostlinu známe spíše jako měsíček lékařský. Jde o účinnou bylinu používanou v tradiční medicíně, také kvůli protizánětlivým a protibakteriálním vlastnostem, nebo i k léčbě kožních problémů. V roce 1942 už bylo zjevné, že bylinková zahrada v Dachau nezůstane osamocena, jak ve svém deníku psal český vězeň Karel Kašák.
0: Koncem ledna 1942 koná se na plantážích pracovní konference hospodářských činitelů říšského vedení SS za předsednictví SS Obergruppenführera Paula. K tomuto účelu zakreslují podle rozkazu do mapy ta místa, kde SS panstvo zřizuje nebo hodlá zřídit SS plantáže. V Novém Jičíně, v Dolním Kubíně na Slovensku, v Hodoníně, v Hustopečích, ve Znojmě a v jiných částech Evropy.
1: Bylinková zahrada prosperovala. Například z vedení tábora a se souhlasem Heinricha Himmlera bylo rozhodnuto prodávat přebytky obyvatelům v okolí. Pro Karla Kašáka to byla šance. V roce 1987 v rozhlasovém pořadu A léta běží vyprávěl.
2: Mezi těmi 1200 politických vězňů pracovalo několik civilních zaměstnanců zahradnických mistrů. Mezi nimi jsme objevili dva antifašisty, kteří bydleli ve vesnici Hebershausen za koncentračním táborem. A tito dva zahradníci nám odnášeli dopisy, dávali je na poštu buď ve vesnici Hebershausen, nebo v městě Dachau, nebo dokonce v Mnichově, a nebo zase naopak na svou adresu nebo na adresu svých příbuzných přijímali dopisy a balíčky z domova a roznášeli to potom zase mezi nás při práci na plantážích.
1: Troufalost Karla Kašáka šla tak daleko, že si z domova nechal tajně poslat fotoaparát a začal tajně fotografovat. Spojil se s dcerou německých sociálních demokratů Marii, která pracovala ve fotolaboratoři. Oba tak uchovali jedinečné svědectví nejenom o Berinkové zahradě, ale hlavně o zvěrstvech, které se v Dachau každodenně odehrávaly.
2: Já jsem fotografoval kamarády, různé scény z vězňů, hromadu mrtvých umučených vězňů odvážených do hromadného hrobu. Odchod vězňů do práce přímo za zády SS-áckého komandofíra na plantážích, který pocházel od Karlových varů, jmenoval se Jenč a byl to zuřivý henlajnovec, který týral zvlášť české vězně na těch plantážích tím, že najížděl na ně se svým jízdním kolem. Když jim poručil poklusem im Lauschritt marsch, poklusem poklus, tak na ně najížděl na lejtka a na paty. Tak já přímo za zády tohoto komandofíra ve vzdálenosti asi necelých 4 metrů z oken kovárny vyfotil celou tu skupinu vězňů, jak odchází z práce. Z plantáží do koncentračního tábora na večeři a na noc. Hromady mrtvých kamarádů. Nemáte představu, jak taková mrtvola vypadá. Kost a kůže. A nebo ten valník plných mrtvol. Tady to vidíte na té fotografii, která je před náma.
1: Děsivé scény se odehrávaly i přímo v Berinkové zahradě. Jak Karel Kašák psal.
0: Začátkem března 1941 rukuje na plantáž několik set duchovních. V téže době pracuje trestní oddělení, skoro vesměs židé, za nepředstavitelného týrání na zvlášť ohraničeném úseku plantáže. Koncem dubna 1941 začíná na zadním konci plantáže hromadné střílení židů. První obětí je mladý český žid, který byl z vtipu SS-many poslán za linii stráží a takzvaně na útěku postřelen. Postřelen tak, že mu musela být amputována ruka. Byl povoláním pianista.
1: Je 29. duben 1945. Do koncentračního tábora Dachau vstupují příslušníci americké armády. Jsou zděšení z toho, co tu vidí. Plné vagony mrtvol. Vězni, kteří připomínají spíše chodící kostry. Tábor je svobodný. A Karel Kašák už doma v Praze si do svého deníku zapíše.
0: Na plantážích v Dachau už asi nekvete kalendula majorán ani miliony gladiol potřebných pro výrobu vitamínu C. Dnes kvetou na plantážích Dachau americké úsměvy a v rukou tamních německých dětí americká čokoláda.
1: Karel Kašák odejde z tohoto světa v roce 1991. Bude mu 86 let. Zhruba o 10 roků později stojím před moderní vilkou. Nachází se v zahradní čtvrti nedaleko Mnichova. Vím, že tu žije paní Gudrun Burovicová. Ano, někdejší modrouká a copatá dívenka nadšená z návštěvy Berinkové zahrady v Dachau. Po válce pak nějakou dobu zaměstnankyně západoněmecké zpravodajské služby BND. A také vlivná příznivkyně organizace Stillhilfe, neboli Tichá pomoc. Organizace pomáhající mužům a ženám stíhaným pro nacistické zločiny. První kontakt s paní Gudrun mi nevyšel. Mluvit odmítla. Po druhé byla vstřícnější. Ano, můj otec byl Reichsführer SS a já vždycky budu Himmlerová, řekla. Snažil jsem se v ní rozpoznat tu nevinnou dívenku, to vyžve v bílých šatičkách, jaký tehdy viděl vězeň Karel Kašák. Přede mnou ale stála stará paní v brýlích, která se mě mimo jiné snažila přesvědčit o tom, že mezi SS-many bylo prý hodně Čechů. Zřejmě tomu nesmyslu opravdu věřila. Tak jako vždy věřila, že měla milujícího otce, který nikdy nikoho nezabil a šlo mu jen a jen o blaho německého národa. Paní Gudrun Burovicová zemřela v roce 2018. Bylo jí 88 let. Kdo ví, jestli si uchovávala svůj deníček a jestli si někdy ještě vzpomněla na návštěvu Berinkové zahrady v Dachau, jestli si vybavila prostuděné lány rostlin či krásné obrázky botanických malířů, tedy i českého vězně Karla Kašáka. a že se na plantáži odehrávalo každodenní peklo. S tím by paní Gudrun zřejmě nesouhlasila. Byla přece oddanou dcerou svého otce až do svých posledních dnů.

0: Historie plus.
1: Sovětský obžalovaný se přiznává, jako když operní zpěvák přistoupí k rampě a zaspívá árii.
2: Napsal Ferdinand Peroutka po prvním moskevském procesu v srpnu 1936. Odhalil podstatu věci. Jiní o těchto procesech psali oslavné knihy.
0: Historie plus v sobotu po 17:30 večer a v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu.
3: Radiožurnál je 8 hodin. Vojtěch Tomášek má zprávy.
4: V budově ruské ambasády v Praze začínají volby do státní dumy. V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou. Čeští tenisté porazili v kvalifikaci Davis Cupu Američany 3-2. Dálnice D35 je u Olomouce směrem z Lipníku do Mohelnice po nehodě průjezdná jen levým pruhem. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
5: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Na ruském velvyslanectví v Praze 7 se právě otevírá volební místnost. Rusové žijící v Česku tam můžou do dnešní 20. hodiny odevzdat svůj hlas v parlamentních volbách do státní dumy. V ulici Ukrajinských hrdinů je reportérka Františka Rohlíčková.
6: Před budovou ruské ambasády čekalo chvilku před 8 hodinou už asi 15 nebo 20 lidí, kteří vytvořili krátkou frontu. První z nich právě vstoupil dovnitř, kde se otevřela volební místnost a otevřená bude dnes celkem 12 hodin až do 8 večer. Že se tu dnes konají volby, připomíná taky plakát na budově a informace na tabuli u vchodu. Je tu taky zhruba 10 policistů z ochranné služby. O posílení hlídek požádalo Česko už v srpnu ruské ministerstvo zahraničí, a to s odůvodněním, že se Rusko obává protestů. Ty čeká taky třeba v Pobaltí, Polsku nebo v Nizozemsku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Případů lymské boreliózy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
7: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
8: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
7: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
9: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
7: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: A podrobně to probereme taky v ranním interview v 8.50. Ceny Františka Filipovského za dabing znají své vítěze. Ocenění za nejlepší mužský výkon v dabingu získal Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marian. Cenu za nejlepší ženský výkon si odnesla herečka Regina Řandová za hlavní roli ve filmu Mária, kterou v originálním znění stvárnila Angelina Jolie. Té propůjčila Řandová svůj hlas už dřív. Před 11 lety získala cenu Filipovského za dabing ve filmu Zloba královna černé magie.
10: Teď jsem šťastnější ještě víc, protože jsem tenhle půl rok neměla úplně zdravotně dobrý a vlastně dabing byla jedna z disciplín, kterou jsem po celou tu dobu těch 5 měsíců mohla dělat. Takže já jsem ráda, že jsem u té své herecké práce zůstala a dabing je prostě moje láska.
4: Mimořádnou cenou porotci ocenili českou verzi počítačové hry Kingdom Come.
11: Sport. Čeští tenisté porazili tým Spojených států amerických 3-2 na zápasy a postoupili do finálové osmičky Davis Cupu. O vítězích v Praze rozhodovali závěrečné dvouhry, ve kterých Jakub Menčík zdolal Bena Sheltona a Jiří Lehečka porazil Lernera Tiena. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli i čtvrtý domácí zápas v novém ročníku šance ligy. V 9. kole porazili Zbrojovku Brno 2-0. Skóre otevřel v 7. minutě Martin Schubert, který se 6 góly vede tabulku střelců nejvyšší soutěže.
12: Začal jsem si víc věřit, tu první sezónu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
11: Liberec remizoval na hřišti Artisu Brno 0-0, Slovácko s Baníkem Ostrava 2-2 a Pardubice porazili Bohemianci 2-1.
5: Zelená vlna. známe lepší cestu.
13: A situace na D35 u Olomouce a na Slánsku, neprůjezdná silnice 16. Hned na úvod přinášíme dobrou zprávu z D35. Ve směru z Lipníku do Mohelnice byla dálnice na obchvatu Olomouce neprůjezdná. V okolí kilometru 268 pomocí těžké techniky vyprošťovali havarované nákladní vozidlo. Aktuálně už se projíždí plynule bez zdržení, alespoň levým pruhem. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že ukončený je i odklon dopravy na exitu 272 Tovačov. Na dálnici D6 na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů zbystřete kousek před sjezdem na okruh. Na půltém kilometru zasahují hasiči u kolize nákladního a osobního vozidla, čistí vozovku od vyteklého oleje, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou opatrně za odbočkou na Květnov řeší tam vážnější nehodu osobního auta s cyklistou. Na místě záchranáři projede taky Vadlově, také víceméně plynule. A ještě silnice 16, trasa Slaný Mělník, mezi odbočkami na Žižice a Luníkov zůstává po včerejší nehodě uzavřená. Z cisterny tam vyteklo velké množství benzínu, sanace tak potrvá minimálně celý dnešek. Objízdná trasa přes Luníkov a Ješín je průjezdná bez problémů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: V hospici v Rajhradě zemřela Ludmila Javorová, žena tajně vysvěcená na kněze. Naše první téma. Soudní dvůr Evropské unie teď řeší, jestli se dá právně vymazat záznam o křtu. I o tom budeme mluvit. A jak bude vypadat čtyřdenní návštěva Francie papeže Lva 14. I na to se zeptám. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
5: Vertikála.
14: Ve 94 letech zemřela Ludmila Javorová, žena, kterou do kněžské služby tajně vysvětil biskup skryté církve Felix Maria Davídek. Římskokatolická církev její svěcení nikdy neuznala, ona sama ale své kněžské povolání až do konce života nespochybnila. Ludmilu Javorovou osobně poznal dokumentarista a kněz Jan Hanák, který její život a duchovní cestu také zachytil v dokumentu Ona je kněz. Jan Hanák je teď mým hostem, dobrý den. Vy jste se s Ludmilou Javorovou setkal jako dokumentarista, ale postupně jste zjistil, že její příběh se vás dotýká také jako kněze. Tak v čem vás její příběh změnil?
15: Musím říct, že skrze ní jsem i poznal mnohem hlouběji skrytou církev Koinotes, to znamená toto specifické společenství podzemní církve, a to, co prostě pro mě bylo zásadní, byl ten způsob života, řekl bych. To znamená nejenom ta otevřenost kněžství mnohem šířejí než pro celibátní kněze, to znamená k ženatým lidem, mužům, ale i k ženám, to je něco, co si myslím, že je za mě aspoň velmi důležité, ale i něco, co se vlastně za doby papeže Františka začalo nazývat synodalitou, jo. To znamená to, že v církvi existuje samozřejmě celá řada nějakých rolí a někdo je takový jemakový, někdo má i nějakou rozhodující pozici, protože je to třeba biskup nebo něco podobného. Ale dřív, než tomu rozhodnutí dojde, tak se o těch věcech debatuje, rozlišuje se, modlí se za ně, a to mě přijde jako velmi důležitá věc. A já samozřejmě, protože jsem rodilý Brňák, tak a Koinotes je má jako jasné brněnské kořeny, tak já jsem se s tím setkával už od svého mládí. Dokonce i Lída, já ji tak řeknu, protože to prostě bylo první, když jsme se potom potkali později, tak mi říkala, já jsem Lída, tykej mi, i když byla jednou tak stará jako já v té době. A tak Lída mi to potom říkala, že jsme se potkali ještě v době gymnaziálních studií, protože já jsem studoval gymnázium v Brně v Židenici, kde ona působila po revoluci, jak mohla, to znamená v té době zejména jako učitelka náboženství. Já si to nepamatuju do dneška, ale úplně mi to dojalo tenkrát. Ale samozřejmě jsem o tom věděl a měl jsem takové, jako zajímalo mě to vlastně celou dobu, ale byl jsem takový trošku hodně opatrný.
14: No vy jste na začátku taky byl k jejímu kněžskému svěcení docela skeptický. Sám jste taky psal o podivnosti. Kdy se váš pohled začal měnit?
15: On se začala měnit asi celou dobu, co jsem kněz, ale to setkání s ní pro mě bylo jako hodně zásadní, protože já jsem taky dost taková intuitivní bytost. Jo. Tak znamená, že jedna věc jsou racionální argumenty a druhá věc je, co poznáte z toho osobního setkání. A já jsem to i někde tuším uváděl, že jsme s mým kamarádem, kameramanem, protože zpočátku jsme s ní točili na kameru, už je to opravdu hodně let. A když potom odešel celý štáb po natáčení, tak jsme tak s Jirkou kameramanem stáli v té její maličkaté předsíni jeho bytu a já jsem jim požádal o požehnání a ona nám to požehnání dala oběma a bylo to neskutečně silné, jako byli jsme oba dva, jak jsme se potom jsme se o tom bavili, tak jsme byli oba dva úplně přikovaný k zemi v té chvíli a dokonce teď nedávno, jak Ludmila zemřela, tak Jirka, ten kameraman, zveřejnil někde na Facebooku přesně tuto vzpomínku po mnoha letech, takže to i v něm jako hodně rezonuje. A já jsem si v té chvíli prostě říkal, hele, jako racionální uvažování je jedna věc a druhá věc je to, co vnímám v této chvíli úplně jasně, ona prostě kněz je. A to je pro mě hodně důležitá věc, jo. Ale samozřejmě to už je nějaký čas, takže od té doby, jak říkáte, jak se to vlastně začala, že jsme se v této fázi začali potkávat, jako já dokumentarista, ona respondentka, tak to se jako velice záhy posunulo do osobní roviny. Já jsem začal opravdu sát strašně moc toho, co ona předávala. A právě takzvaně nejenom o tom ženském kněžství, to je důležitá věc, jo. Ale já bych byl nerad, aby se ta její postava zúžovala pouze na toto.
14: Na druhou stranu, no. Římskokatolická církev teď řeší nedostatek kněží a otázku, jak vůbec do budoucna zajistit duchovní službu. Tak může být právě zkušenost Ludmily Javorové jedním z těch podnětů k zamyšlení, jestli by třeba širší zapojení žen do té svátostné a pastorační služby nemohlo být jednou z cest, jak na krizi kněžských povolání reagovat?
15: Já si myslím, že by to nemělo být jako utilitární důvod. Jo? To znamená, máme málo kněží a vidíme, jaký je ten vývoj, to znamená, bude nás strašně málo těch celibátních kněží, tak je potřeba se otevřít ženatým a ženám a tak dále, aby nás zase bylo víc. To si myslím, že není úplně správný přístup. Jo? Ale zároveň to vnímám jako určité takové znamení. Já někdy říkám, že nám Duch Svatý trošku háže vidle do toho našeho pojetí kněžství, protože opravdu, jako aspoň u nás, té naší části světa, kněží mizí a konec konců, když člověk bude čistě jenom početně, tak za nějakých 25 let, když to tak počítám, když kolik nás bylo v semináři, když já jsem byl mladý a kolik je tam teď, tak těch kněží bude 9x míň, jo. To je docela hodně, jo. Takže si říkáme, jestli to není nějaké takové znamení, hele, prosím vás, jako uvažujte taky trošku nějak jinak, šířeji. Uvažujte o tom, jestli ta svátost věcení, jo, přesně řečeno, protože kněžství vlastně sdílíme všichni křesťané, že jo, a dost podstatně, já myslím, že se o tom málo mluví, ale je ta svátost věcení, jestli by přece jenom neměla být jako otevřená i dalším životním zkušenostem, než je jenom to mužské a celibátní. To si myslím, že tam určitě jako je, ale nerad bych, aby to bylo jenom takové jako aha, tak je nás málo, tak musíme zabrat někde jinde. Já si myslím, že i kdyby nás bylo hodně, tak je to důležité, jo. Ale to, co si myslím, že je taky důležité říct, je to, že a já jsem hrozně rád, že o tom můžeme mluvit, jo. A myslím, že to je důležité, abychom o těchto věcech mluvili. Samozřejmě jsme ale taky jako církev, která prostě je velká a musíme nějakým způsobem se o tom domluvit na tom a respektovat i to, že to tak prostě teďka není. Je to, že to respektuju, že to tak není, neznamená, ale že o tom jako nemáme mluvit, že to nemáme rozlišovat, že se to nemáme třeba nějakým způsobem trošku prát, jo, to si myslím, že důležitý je.
14: Ludmila Javorová byla vysvěcená v době komunistického pronásledování. Proč má dnes smysl poslouchat její svědectví?
15: Protože je nesmírně aktuální. Jo, protože to je vlastně to, co jsem už naznačoval, že pro mě i ten způsob života skryté církve koinoté z té jakési blízkosti, v té synodalitě, v té otevřenosti myšlenkám, jak vlastně to říkal i Felix Davídek a já to slyšel přes Ludmilu Javorovou, že jsou prostě některé věci, které jsou v právu, které jsou ve zvyku, ale my musíme jako se otevřít tomu charizmatu, být vedení duchem. A to si myslím, že je jako hodně důležité. To jsou impulzy, které tady jako musí znít. A myslím si, že do jisté míry začátkem 90. let byla taková snaha v naší česko-moravské církvi se vracet k tomu, co bylo jako před bolševikem, jo. A myslím, že jsme ne trošku a docela hodně jako zahazovali tu zkušenost a to samozřejmě se netýká pouze koinotés, ale celé řady těch podzemních struktur církve, kde se opravdu vyvíjelo a žilo a objevily se myšlenky a způsoby, jak ty věci jako otevírat, jak opravdu se nebát toho pozvat ducha božího, který vane kudy chce, jo. Nebát se toho, že to vždycky je hodně neprovádaná cesta, ale jako jsme k tomu podle mého soudu zvání samého počátku.
14: O síle odkazu Ludmily Javorové jsem mluvila s dokumentaristou a knězem Janem Hanákem. Děkuji za váš čas, děkuji za připomínku Ludmily Javorové.
15: Taky děkuji.
14: A ještě přidám jednu informaci. Dokument Ona je kněz si můžete teď poslechnout na webu Vltavy, vltavarozhlas.cz. Dá se právně vymazat záznam o křtu? Touhle otázkou se aktuálně zabývá Soudní dvůr Evropské unie. Kvůli sporu belgického muže s chenskou diecézí chce, aby církev odstranila jeho jméno z křestní matriky. Belgický úřad pro ochranu osobních údajů mu dal za pravdu, ale církev namítá, že křest je podle kanonického práva nevratná historická skutečnost, kterou nelze smazat, jenom doplnit poznámkou o vystoupení. Verdikt, který se čeká v příštích měsících, může ovlivnit praxi ve všech zemích Evropské unie. A o tom, co je v sázce, právně i teologicky, teď budu mluvit s religionistkou Jitkou Šlichcovou ze serveru infodingir.cz. Dobrý den.
16: Dobrý den.
14: O co v tomto sporu přesně jde? Proč ho nakonec řeší Soudní dvůr Evropské unie?
16: Vy jste to popsala vlastně velmi přesně. Jde tam o to, že muž požaduje teda vymazání zápisu o sobě z křestní matriky. Katolická církev se proti tomu brání a i když belgické úřady mu dali za pravdu a požádali katolickou církev, aby ho z matriky tedy vyškrtla podle jeho požadavku, to znamená ten zápis úplně vymazala, tak podle katolických pravidel a věrouky to není možné. Proto se ten spor dostal tedy k Evropskému soudnímu dvoru a čeká se na verdikt vyšší instance.
14: Katolická církev tedy argumentuje tím, že křest je podle kanonického práva jednou přijatá, neopakovatelná svátost, proto tedy nelze záznam o něm smazat. Co tohle vypovídá o tom, jak katolická nauka chápe podstatu křtu?
16: No to, že křest je zkrátka neodvolatelná, nezrušitelná věc. Křest, i když byl udělen v době dětské nebo v době před dosažením dospělosti, tak je zkrátka duchovní záležitost, má nějakou duchovní podstatu a ta je zkrátka neodvolatelná. A i když ten člověk chce z té církve vystoupit, není aktivním věřícím, necítí se být spojen s tou katolickou církví, necítí se být jejím členem, tak přesto ten křest jednou proběhl a ta jeho existence je zkrátka nevratná.
14: Proti tomu stojí Belgický úřad pro ochranu osobních údajů a logika GDPR, právo na výmaz. Dá se vůbec smysluplně skloubit ochrana osobních údajů s tím, že jde o historický sakramentální záznam, ne o nějakou běžnou evidenci?
16: Ano, tady se to prostě střetává, to, co je vnímáno jako něco věčného, absolutního, transcendentního, to znamená běžnou lidskou materiální podstatu přesahujícího kontrastu tedy s tím GDPR právem, což je vlastně moderní záležitost, kterou katolická církev nepočítá a ani ta nauka s tím nepočítá, že se jedná o nějaký osobní údaj, ona zkrátka počítá s tím, že je to nějaký věčný, nezrušitelný akt.
14: Různé země Evropské unie k tomu také přistupují odlišně. Francie, Irsko, Španělsko, Polsko a nebo Malta se spokojili s doplněním poznámky do matriky. Za to tedy Belgie žádá úplný výmaz. Čím jsou tyhle rozdíly dané?
16: Tou snahou dodržovat ta moderní nařízení GDPR. A patrně také i pozicí katolické církve v těch daných zemích, ale to si úplně netroufám tvrdit s absolutní jistotou, nebo nemáme pro to úplně data, nebo asi bych musela náročně srovnávat různá data o postavení katolické církve v dané zemi. Zkrátka v Belgii ta snaha dodržovat nařízení GDPR je velká a to světské právo, zkrátka Belgie jako stát se snaží vymoci to světské právo v kontrastu s tou církevní autoritou, ale to jsou zkrátka dvě rozdílné věci, které v tomto případě prostě nejdou dohromady.
14: Zajímavé téma. Tedy do několika měsíců by snad mohl padnout verdikt Soudního dvora Evropské unie, který teď jedná o právním výmazu záznamu o křtu. My jsme o tom mluvili s Jitkou Šlichcovou ze serveru infodingir.cz. Mějte se hezky, díky.
16: Taky děkuji, na shranu.
5: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Papež Lev XIV. Jede na čtyřdenní návštěvu Francie. Jaký program mu od pátku přichystali, to už nám řekne Marie Sýkorová. Zdravím do Paříže. Dobrý den.
17: Dobrý den, je to tak, celkem 4 dny bude papež Lev XIV. Ve Francii, a to od pátku 25. září, kdy svou cestu zahájí v Paříži. Přiletí dopoledne, hned pojede do Elizejského paláce, kde se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem. V odpoledních hodinách má pak návštěvu v sídle UNESCO. Jak víme, této mezinárodní organizace OSN, která má na starosti podporu vzdělávání kultury a vědy ve světě. Papež tak odpověděl nejen na pozvánku prezidenta, ale právě i pozvánku organizace UNESCO. A proč právě tedy UNESCO? Protože vlastně chce zviditelnit význam mezinárodních organizací, a zvlášť pak v době, kdy administrativa Donalda Trumpa oznámila vystoupení Spojených států amerických právě z mezinárodních organizací. Tímto způsobem chce papež tedy upozornit na význam a důležitost mezinárodních organizací.
14: Cestu tedy zahájí oficiálně. Ten samý den se potom papež Lev XIV. Setká ještě s veřejností. Je to tak?
17: Ano, po návštěvě UNESCO přijde to, na co většina pařížských věřících čeká, a nejen jich tedy, a to už mnoho let, a sice jízda papeže papamobilem ulicemi Paříže. Papež Lev XIV. Pojede od čtvrti Montparnasse směrem ke katedrále Notre Dame. 2,5 kilometru dlouhá trasa povede přes bulvár Montparnasse a bulvár Saint-Michel. Pro všechny, kdo chtějí pozdravit papeže, bude připraveno 12 sektorů po celé této trase. Tyto zóny budou veřejnosti otevřené už od 12 hodin. Lidé musí projít kontrolou a zde potom mohou čekat, a to za doprovodu doplňujícího, hlavně tedy hudebního programu. Průjezd papeže pak bude mezi 16. a 17. hodinou. Až tedy papež dojede ke katedrále Notre Dame, kde oslaví nešpory společně s biskupy, kněžími, seminářími a dalšími věřícími. No a zcela na závěr dne Lev XIV. Ještě zajede na předměstí Paříže do čtvrti Saint-Denis, kde se bude na obřím stadionu Stade de France konat setkání a mše se všemi mladými a promladé. Tím je myšleno tedy osoby mezi 17 a 35 lety.
14: Jedním ze zastavení budou pochopitelně Lurdy.
17: Papež chce v Lurdech otevřít i jednu stinnou kapitolu. Zásadním je totiž i to, že se tady v Lurdech chce setkat s lidmi, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužívání nebo násilí ze strany katolických představených. Papež tak chce naslouchat obětem a ukázat, že tyto otázky skutečně chce řešit.
14: Cestu papeže Lva po Francii pro nás bude mapovat a mapuje už teď naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Děkujeme.
17: Děkuji a pěkný den.
14: A nabízíme další díl našeho seriálu o tibetském duchovním vůdci. Co bude s tibetským buddhismem, až 14. Dalajláma jednou odejde? V posledním díle o Dalajlámovi se budeme věnovat roku 2011. Tehdy se jeho svatost vzdala politické moci i vyhrocené debatě o tom, kdo a jak ho jednou nahradí a proč do ní zasahuje komunistická Čína. Adam Šindelář se ptal Davida Gardáše, tibetologa z projektu Synopsis.
18: Tady je zcela zásadní rok 2011, kdy se Dalaj Lama po, řekněme, takřka 400 letech, minimálně tedy 350 letech, kdy Dalaj Lamové představovali jak tedy tu náboženskou rovinu tibetského buddhismu, tak ale i světskou moc na tibetské náhorní plošině, vzdal této politické moci a předali demokraticky zvolené tibetské exilové vládě, tedy ústřední tibetská správa v čele s takzvaným Sitjongem, což je prezident, můžeme říci, a v současnosti Pempa Tsering. A tím vlastně chtěl napomoci jednak té demokratizaci tibetské diaspory, současně ukázat potenciální vývoj pro Tibet samotný v okamžiku, kdyby se stal tedy samostatnou nezávislou zemí, která už by nemusela být vlastně tou teokracií jako v těch předchozích staletích, ale skutečně by Tibetané sami mohli více participovat na tom vedení své země. No a současně si tak do jisté míry pojistil vlastně to mezidobí po jeho eventuálním odchodu z této sféry, kdy samozřejmě ta otázka, jak to bude vypadat s jeho následovníkem, je velice citlivá, ať už tedy pro Tibeťany samotné, tak ale i pro ateistickou komunistickou stranu Číny, která takto předjímá a připravuje se, ať už legislativně, diplomaticky, mediálně, narativně, na to, co se vlastně bude odehrávat v případě, že tedy jednou dojde na odchod 14. Dalajlámy.
19: A jak vypadá ta debata vlastně o tom, kdo jednou 14. Dalajlámu nahradí, jestli se znovu reinkarnuje a tak dále?
18: Ta debata je velice zajímavá, musím říci, co se týče tedy nástupnictví současného Dalajlámy. On v průběhu už vlastně dekád i v těch posledních letech měl celou řadu vyjádření od možnosti, že vlastně ukončí tu linii, pokud by nebyl zájem u Tibeťanů, aby vůbec pokračovala. Případně, že se znovu narodí jakožto žena, což by byla vlastně první taková příležitost nebo řekněte případ v rámci té linie Dalajlámu. Ale jsou některé jiné linie v tibetském buddhismu i ženských mnišek, které takto pokračují, takže řekněme, že by tam jistý precedent byl. Dokonce existuje i precedent pro takzvaný institut Madže Tulku, což je v podstatě, někteří to označují jako reinkarnace před smrtí, kdy by v podstatě došlo na manifestaci nebo emanaci, projev jeho vědomí ještě za jeho života do vybraného následovníka, který by tak vlastně pokračoval po několik let v souběhu paralelně ještě se současným Dalajlámou. Nicméně právě při příležitosti těch 90. narozenin loni v červenci vyjádřil jako nejpravděpodobnější scénář, že se tedy narodí podle dřívějších zvyklostí. Nicméně na území, které je svobodné, tedy ne pod nadvládou komunistické strany Číny. Zde se samozřejmě nejvíce nabízí Indická republika, která má největší diasporu, kolem 100 000 Tibeťanů, kteří takto žijí v Indii. Následně po 10 000 ve Francii, Švýcarsku, ve Spojených státech ještě o něco více, ale skutečně ta největší pravděpodobnost vypadá, že to bude v Indii. Ale že tam bude nějaké období toho mezidobí, kdy bude obrovský tlak na tu ústřední tibetskou správu, aby udržela nějak tu autoritu a celistvost té tibetské diaspory a toho směřování do budoucna čelíce tlaku ze strany komunistů, kteří samozřejmě po dlouhé roky připravují své vlastní pojetí toho, kam se má vlastně ubírat budoucnost této instituce. V tomto ohledu je snad nejdůležitější rok 2007, kdy vydali takzvaný příkaz číslo 5, neboli nařízení o řízení reinkarnací živých budhů v tibetském buddhismu, což je snad jeden z nejabsurdnějších zákonů ateistické komunistické Číny, která si takto nárokuje, kdy a kde a jak se může převtělit a znovu narodit v rámci území Čínské lidové republiky. Takže v tomto ohledu je to velice bizarní a legislativní nástroj. K tomu bych možná ještě doplnil, že máme precedent z 90. let, kdy Panchen Lama, jakožto druhý nejvýše postavený láma v rámci tibetského buddhismu, byl takto rozpoznán, následně z exilu stvrzen Dalajlámou. Bylo to ovšem na území Čínské lidové republiky a po tomto rozpoznání a stvrzení byl unesen čínskými úřady ve svých 5 letech 11. a Panchen Lama Gendin Chekinima. Následně byl vybrán straník, druhý takto jako následovník komunistických straníků, který následně byl dosazen do toho postu, aniž by měl tedy legitimitu u tibetské populace a vlastně od toho roku 95 nemáme zprávy o tom, kde se nachází ten legitimní Dalajlámou stvrzený Panchen Lama, zda vůbec žije, a od té doby vlastně také funguje ten Čínou vybraný čínský Panchen Lama, který takto prosazuje mimo jiné právě ten tibetský buddhismus s čínskými rysy.
19: Jak vůbec proměňuje moderní doba ten tibetský buddhismus, životy těch nových lámů, jak se vlastně i třeba připravují na to, že budou působit ve společnosti, protože v té formaci to asi nebylo úplně zvyklé.
18: Na Tibeťany ve velké míře doléhá ta modernizace, která na ně byla takto v podstatě na sílu narobována z čínské strany. Byť samozřejmě ta snaha o reformaci, modernizaci, tam byla už za to předchozího 13. dalajlámy, 14. v tom chtěl pokračovat. Nicméně právě v momentě, kdy je takto osekávána ta náboženská linka, je spíše prosazován nějaký nacionalistický postoj, případně přímo stranické paragrafy, které se takto lámové musí učit v klášterech jako priority, až potom se věnovat nějakému pohroužení a meditaci nad podstatou vědomí a podobně, tak se to promítá skutečně hluboce. Ale je to otázka tedy nejenom lámů samotných, ale té tibetské komunity v Tibetu jako takové, protože ten cukr a bič pracuje skutečně oběma směry a někteří jsou do jisté míry možná zvábení tady tím pokrokem, potenciálně možností upřednostňovat čínský jazyk před tibetštinou v momentě, kdy jim to přinese větší pracovní příležitosti, případně vycestovat i mimo Tibet do nějakých materiálně bohatějších částí Číny a podobně, ale spolu s tím tam jsou samozřejmě nadále přetrvávající a většinové tlaky na to, aby se zachovala ta svébytná tibetská identita, která takto čelí vlastně obrovským problémům a výzvám, ale nadále drží a odvážně takto bojuje.
14: S Davidem Gardášem, tibetologem z projektu Synopsis, si povídal Adam Šindelář. A z uplynulé necelé půl hodinky už je to pro dnešek všechno. Ze studia zdraví a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.
0: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
3: 8 hodin a 30 minut. Zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
4: Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní taky ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají jednání se státníky z dalších zemí. V New Yorku taky uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Jemenští povstalci Husijové se přihlásili k několika útokům poblíž saudsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na citlivá místa, včetně palivové nádrže saudsko-arabské ropné společnosti Aramco. Je to poprvé od obnovení občanské války v Jemenu, co se hrozba dostala až k saudskému hlavnímu městu. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní souboru uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění taky tygři anebo slon v životní velikosti. Sport. Fotbalisté Slávie i po 9. kole šance ligy zůstanou v čele tabulky. Rozhodla o tom bezbranková remíza 2. Liberce na hřišti Artisu Brno. Slávia může vedení navýšit po večerním zápase s Plzní. Hrát se bude od 18 hodin. Už 1 hodinu popolední nastoupí Hradec Králové proti Teplicím. Ve 3 odpoledne pak Jablonec přivítá Zlín a Olomouc Spartu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D6 před Prahou a omezení na D11 u Jiren. Na dálnici D6 před Prahou směrem z Varů stále opatrněji těsně před sjezdem na okruh. Na půltém kilometru odklízejí následky po střetu nákladního vozidla s osobním. Na vozovku navíc vytekl olej, na místě tak stále zasahují hasiči. Průjezdný pouze jeden pruh, provoz je ale slabší, výrazněji se nezdržíte. Na D11 z Prahy do Hradce Králové u Jiren na 8. kilometru dnes v noci a nad ránem kvůli opravám mostu výrazněji omezovali provoz, dálnici v uvedeném směru i několikrát uzavřeli. Teď už se jede, před exitem je ale doprava vedená pouze pravým pruhem. Vše je zřetelně označené jak kužely, tak světelnou šipkou a zdržení není nijak zásadní. 52 před Mikulovem směrem z Rakouska je až do druhé poloviny října uzavřená. Příčinou jsou stavební práce na nedaleké celnici. Místo se objíždí po souběžné silnici. Čekejte teď kratší fronty z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
20: Karlovy Vary hlásí zataženo a 11 stupňů, nad Prahou oblačno a teplota už se tam dostává k 15 stupňům Celsia. Pec pod Sněžkou zataženo se 13 stupni, stejně tolik je i ve Znojmě, je tam oblačné nebe, oblačno je i v Brně nebo v Ostravě, v Brně ale se 12 stupni a v Ostravě s 15 stupni Celsia. Přes den pak bude od severozápadu oblačnosti by ještě přibývat a během odpoledne a večera se postupně na celém našem území rozprší. Teploty budou ale ještě vysoké od 17 do 22 stupňů a tam, kde bude víc slunce, to hlavně na jihu a východě našeho území, naměříte kolem 24 místy až 25 stupňů Celsia. Zítra už se za studenou frontou počasí změní, bude větrno a ve východní polovině našeho území i deštivo. Ráno ale bude ještě mraku málo. Během dne se nebe zatáhne a hlavně na severovýchodě se vyskytnou četné přehánky. Jinde moc pršet nebude. Večer pak srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Teploty už ale budou citelně nižší. Od 12 do 16 stupňů. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Ten příběh je zvláštní. Když se začaly odvíjet první dny prvního roku 20. století, byl na Slovensku vysvěcen na kněze mladý muž jménem Jan Vojtašák. Musela to být velká věc pro rolnickou rodinu z Oravy s 11 dětmi. A o 20 let později byl jmenován biskupem v Nové Československé republice. První slovenští biskupové byli tehdy jenom tři. Ten, o kterém je dnešní debata, byl činorodý nejen jako kněz, ale byl i politicky aktivní. Bohužel to bylo v neblaze proslulém období slovenského státu, se kterým souzněl. Dokonce působil na jednom z nejvyšších míst tehdejší politické elity. Z těch dob na něm ulpěla temná skvrna antisemitismu. Ale pozor! Zároveň jej provází pověst mučedníka a už 30 let prochází beatifikačním procesem, na jeho škop na něm ulpěla temná skvrna antisemitismu. Ale pozor, zároveň jej provází pověst mučedníka a už 30 let prochází beatifikačním procesem, na jehož konci by mohl být prohlášen za svatého. Část veřejnosti, židovské obce a izraelští historici protestují. Tak co se to tady děje kolem biskupa Vojtašáka? O čem je především jeho příběh a proč má smysl o něm mluvit i dnes v době, která svatým tak jako tak moc nepřeje? Jaké přesahy z čistého náboženství do života a morálky lidí všech vyznání i bez vyznání můžeme z osudu Jana Vojtašáka vyčíst? Otázky pravdy a nepravdy, viny a odpuštění, proměny životních postojů, odsudku a schovívavosti. Téma dnešní debaty Vertikály začínáme právě teď. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
0: Vertikála.
21: Ve studiu máme Tomáše Krause, ředitele Institutu Terezínské iniciativy, výraznou to osobnost české židovské komunity. Vítejte.
22: Dobrý den.
21: A druhý host je Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd, výrazná to osobnost mezi historiky. Vítejte.
23: Dobrý den, děkuji za pozvání.
21: Ten případ je nejednoznačný, citlivý a polarizující. Chtěla jsem sama se vrátit k té faktické podstatě, přeříkat to tady, ale protože tady mám renomovaného historika, poprosím vás, pane docente Šebku, jak to bylo s biskupem Vojtašákem a jeho vztahu k Hlinkovu režimu tehdy?
23: No, je potřeba nejprve říct, že Jan Vojtašák patřil ke slovenským národovcům, byl to i z tohoto důvodu jeden z těch vhodných kandidátů na biskupa hned v roce 1921, kdy byl vysvěcen společně s Karolem Kmeďkem a Mariánem Blahou. A současně, i když podepsal Martinskou deklaraci, která vítala vznik společného československého státu, tak ale současně velice aktivně podporoval to autonomistické Hlinkovo hnutí. A to je ta doba první republiky.
1: Už tam je rozpor přítomen.
23: Já si myslím, že právě to byla nejednoznačná osobnost už v té době, protože on se často tedy vymezoval i vůči tedy českým vlivům, protože považoval za nekatolické. Takže dá se říct, že tam byly spory už v době první republiky. A dá se říct, že samozřejmě ta rozporuplnost pak pokračovala o to více i v době slovenského štátu, který samozřejmě rovněž přivítal i to, že se stal prezidentem Jozef Tiso. A dokonce se pak stal místopředsedou štátné rady,
1: ano.
23: Což byl vlastně nevolený orgán, ale poměrně vlivný, protože on se snažil vlastně tam dávat nějaké podněty, které by byly projednávány jak ve vládě slovenského štátu, tak i v tom sněmu.
1: Pane doktore Krause, vy vnímáte tuto osobnost jak?
2: Já myslím, tak jak tady bylo víceméně řečeno, ta kontroverze právě vzniká tou dobou. Je třeba zasadit tenhle ten příběh do jasných souvislostí právě dobových a historie toho takzvaného slovenského štátu je natolik komplikovaná, že po těch 80 a více letech

0: dvě období. A toto je nejen případ biskupa Vojtašáka, ale je to vůbec náhled na tu naší, řekněme, historii moderní 20. století. Jsou to věci, které jsou spojeny s obdobím druhé světové války, v našem případě tedy holokaustu, ale pak je tady období komunismu a často se tyto dvě věci buď to směšují, anebo se překrývají. A to je třeba udělit. Je třeba vidět tyto příběhy víceméně zvlášť, protože každý z nich má své, řekněme, souvislosti, své vyústění a také své důvody.
1: A biskup Vojtašák je vysloveným ztělesněním toho, co jste tady říkal. Ty dva příběhy dějinné, vlastně v tom jeho osudu se to jasně promítlo.
0: Já si myslím, že právě proto je to příběh symbolický, který je nedílnou součástí, ale v podstatě našich společných dějin, i československých, přestože to je příběh slovenský.
1: Pane doktore, no, určitě pan docente, pardon.
2: Určitě je to samozřejmě, jak říkal pan doktor Kraus, a je to prostě tak, že Jan Vojtašák je opravdu velice nejednoznačná figura, která nemůže být nalakována jenom na jeden typ barvy, protože třeba i jako biskup jednak samozřejmě vystupoval velmi jasně duchovně, pastoračně, teď mám na mysli tu meziválečnou dobu, snažil se také dělat i vzhledem k svému rodinnému zázemí, které bylo velice chudé, tak se snažil dělat podpůrné projekty pro vlastně chudé třeba děti, nebo vůbec snažit se tedy zmírňovat tu sociální bídu na Slovensku. No ale současně tam byly i prostě velmi kontroverzní politická vystoupení, například právě už počínající antisemitismus. On se totiž samozřejmě kriticky vůči Židům nevyjadřoval jenom v době slovenského štátu, ale on se vyjadřoval už právě v době meziválečné Československé republiky.
1: Pane doktore, vy jste chtěl něco doplnit?
0: Tak já zase zcela z obecného hlediska. Je důležité a ta historiografie, historici současní přicházejí k závěru, že jednotlivé osobnosti mají také nějaký vnitřní vývoj. A to se týká všech. Já si dovolím uvést příklad, který je český a kde ta osobnost je taky zcela nejednoznačná. A to je Oskar Schindler. Mm-hmm. Protože na začátku člen Abwehru, který se podílel na rozbití Československa a na konci zachránce Židů z koncentračního tábora v Plašově. A to je postava, která dodnes není úplně jasně rozklíčována. A právě pro tu rozporuplnost je to taky symbolický.
1: Takových osudů skutečně asi, já jsem si myslela, tak toto řeknu, když jsem ty materiály studovala, že třeba je to něčím jedinečné, ale ono to nebude pravda, těch osudů bude více rovdějinak, že tohoto typu. Dá se, pane Krauzi, nějak pojmenovat Vojtašákův díl odpovědnosti za schvalování deportací slovenských Židů a tady ty všechny věci kolem?
0: Pokud vím, tak byly publikovány historické materiály, které toto jednoznačně deklarují. Tam je nějaký zápis ze zasedání právě té rady, kdy on nejen, že tedy mlčí, ale dokonce někde v těch kuloárech se jaksi vyjadřuje poměrně dost negativně, ale to, co říká pan docent, ono to pro něj osobně asi nebylo vůbec nic nového, protože ten historický antisemitismus, musím říct si bohužel, v některých slovenských kruzích byl dlouholetý, byl dávno před začátkem druhé světové války.
2: No to je právě to, co je potřeba taky říct, že on není jenom vlastně historickou záležitostí, ale je bohužel také vlastně patrný i v některých kruzích slovenské politiky a vůbec slovenského tedy nějakého ideového prostředí i teď. Takže já si myslím, že je to bohužel věc, o které se ale málo na Slovensku mluví, protože já osobně mám ten dojem takový, že u nás třeba je problém třeba vyrovnat se historicky s
1: odsunem.
2: To taky, ano, samozřejmě s odsunem, ale z těch vlastně historických kapitol třeba s normalizací, jo, o které se vedly i nedávno velké i veřejné diskuze.

0: Samozřejmě i ten odsun patří k těm veřejně zmiňovaným tématům, ale na Slovensku já jsem vlastně viděl, že i z rozhovorů s mnoha kolegy, s mnoha i přáteli jsem viděl, že tam není moc velká vůle se vyrovnávat i s, nebo se hlavně vyrovnat s tou s etapou slovenského štátu, protože je snaha jí vlastně banalizovat, omlouvat, zlehčovat.
1: Moje otázka je jednoslovná. Proč? Proč tomu tak je?
0: Z mého pohledu to
1: souvisí... Můžete mít subjektivní názor na to, že? Jako historik.
0: Já se snažím samozřejmě v tom hledat i nějaké historické souvislosti a myslím si, že to je dáno tím, že prostě Slováci prožili ten první okamžik toho, že jsou ten samostatný stát a že mají tedy svoji vlastně národní vládu. Takže to si myslím, že asi hraje roli. A právě v těch výrocích i některých katolických hodnostářů současných, kteří vzpomínají na dobu slovenského štátu, tak se objevuje to, že oni měli pocit, že se jejich životní úroveň zlepšila. Což asi samozřejmě mohla být i pravda, protože i v době tedy slovenského štátu byla snaha třeba zlepšit život na těch zaostalých regionech, na vesnicích. Takže ti lidé na to takhle vzpomínají z té své vlastně empirie, z té své zkušenosti vlastně životní, ale zároveň tam samozřejmě musí být řečeno to silné, jasné B, a to je to, že tento systém byl fašistický, tento systém vlastně likvidoval svoje odpůrce a právě také udělal to, že začal s deportacemi židovského obyvatelstva. Nehledě na to, že šířil samozřejmě antisemickou a taky protičeskou propagandu.
2: Já se vrátím k té vaší otázce proč a dovolím si možná trošku bizarní odpověď. Nedostatek hrdinů. My nemáme dostatek hrdinů té doby a není to jenom Slovensko. Na Slovensku samozřejmě ta éra toho komunistického útlaku k tomu přímo vybízí. To je jednoznačný příběh, kdy se někdo staví režimu, protože je přesvědčený ve své víře. A to je samo o sobě velice pozitivní. Ale je to vytrženo z toho kontextu především válečného a předválečného. Ale ono to tak trochu platí i v tom českém prostředí, že hledáme ty modely. My hledáme stále nějaké vzory chování. Právě proto já vždycky vysvětluji, proč je u nás tak strašně známý příběh Nikolase Vintna. Protože to je naprosto obecné poselství, které promlouvá ke všem. Prostě zvítězí dobro nad zlem. A my potřebujeme tyto vzory, my potřebujeme tyto hrdiny. A teď je otázka, kdo je ta osoba? Jestli ta osoba je skutečně tedy takto jenom pozitivní, jako třeba v případě Nikyho Vintna, anebo jestli je to někdo, kdo je kontroverzní právě proto, že má za sebou už nějakou minulost.
1: A je biskup Vojtašák hrdina, anebo je kontroverzní, anebo od každého něco a je obtížné prostě to téma vůbec uchopit?
0: Já myslím, že to je složité téma pro historiky, pro církev, pro veřejný prostor na Slovensku. Osobně si myslím, že je potřeba spíše o takových osobnostech, jako je Vojtašák, mluvit opravdu s nějakým kritickým odstupem, ale myslím si, že bohužel vlastně ta diskuze o tom, že by měl být blahořečen, tomu vůbec nepomáhá. Protože já si myslím, že by nejprve měl vzniknout nějaký kritický, nikoliv oslavný životopis, kterých je hodně, o Vojtašákovi, který by skutečně využil i ty materiály, a to vlastně teď mluvím jako historik, které jsou vlastně zatím nevyužity v vatikánských archívech.
2: Já jenom připomenu, že vatikánské archivy byly poměrně dlouho nepřístupné a nyní už jsou, což je zcela zásadní zlom. Vím, že se to jaksi vše odehrávalo, také to byla kontroverze kolem papeže Pia, jak to bylo během války, jestli tedy on pomáhal nebo naopak nepomáhal a naopak pomáhal tedy těm nacistickým válečným zločincům a tak dále, tak dále. Vatikán dlouho odmítal otevřít tyto archivy, ale teď se podařilo, že skutečně badatelům otevřeny jsou. Takže v tomto slova smyslu si myslím, že to, co říkal pan docent, je přesně nejvyšší čas je využít.
1: Mimochodem, takový technický dotaz, ty archivy vatikánské jsou přístupny badatelům třeba jenom katolickým, jako jste vy, pane doktore, nebo tady pan doktor Kraus by tam klidně mohl přijít taky?
0: Ne, to je skutečně přístupno
1: pro kohokoliv.
0: Jakéhokoliv badatele, který třeba prokáže ten vědecký zájem. Jo? Mm-hmm. To znamená, že má třeba potvrzení nějaké instituce.
1: Instituce, že tam pracuje, čili nikoliv pro laiky v žádném případě. No tak, pro laiky ne asi.
0: No tak já jsem také laik.
1: Jo, z tohoto, tak to bych neřekla.
0: Z tohoto pohle.
2: No, z hlediska Vatikánu jsme samozřejmě, ano.
0: Je to myšleno tak, že samozřejmě je to otevřeno pro vědecké výzkumy.
1: Jo. Dobře, tak já připomenu posluchačům, že hosty dnešní debaty Vertikály jsou Tomáš Kraus a Jaroslav Šebek. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
3: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hodně se diskutuje, pokud se týká toho beatifikačního procesu, o tom, z jakých zdrojů čerpali ti, kteří protestují proti tomuto. Zda čerpali ze zdrojů tajné bezpečnosti anebo z vatikánských, jak ono to je. Jak jsou to relevantní informace?
0: Já bych jenom tady připomněl, že poměrně kriticky se k roli Jána Vojtašáka vyjádřil i ředitel toho historického státního archivu Johan X, což je Belgičan, který právě napsal, že mnohé věci, které dělal Vojtašák, byly velmi kriticky hodnoceny tamním vatikánským nuncem na Slovensku,
1: ano.
0: Burciem, který právě poukazoval na to, že měl velmi šovinistické názory Jan Vojtašák. A Johan X to napsal i do knihy, která teď vlastně také vyšla i v češtině, právě o roli Pia 12. Tam ta slovenská otázka je trošku okrajová, ale je tam zmíněno to, že právě pro Vatikán to bylo dost nepříjemné, když viděl, co se na Slovensku děje. Za prvé, tam také neměl být prezidentem kněz, to Vatikán zatěžovalo, ale stejně tak kritizoval i Vojtašáka, který se stal tím zmíněným místopředsedou štátné rady, protože jako biskup neměl brát politické funkce. To bylo vlastně i proti té linii Vatikánu.
1: Pane doktore Krauzi, ví se o tom, z jakých zdrojů čerpali ti izraelští historici slovenského původu, kteří napsali ten otevřený dopis protestní?
2: Tak tady je zase třeba to vnímat v tom historickém kontextu. To bylo někdy kolem roku 2000, ano. Pokud vím. A tam ještě zdaleka ty vatikánské zdroje přístupné nebyly. Takže oni skutečně měli poměrně omezené možnosti, jak se dostat do těch originálních, řekněme, zápisů, nebo tak, jak to dneska vlastně můžeme porovnat z těch skutečně relevantních zdrojů. Ale já bych si dovolil říct trošku ještě něco jiného. My se tady bavíme o Slovensku a o tom, na čem se vlastně biskup Vojtašák podílel. Já si myslím, že především mladí posluchači asi vůbec nebudou vědět, jak probíhal holokaust na Slovensku. Tam je třeba říci, že to je jediný stát na světě nebo v Evropě, který za deportace Židů platil Německu nacistické nacistickému Německu 500 říšských marek na hlavu. To je naprosto bizarní věc. A bohužel z těch 70 tisíc lidí, kteří byli deportováni, tak přežila opravdu jenom malá hrstka. Takže je třeba říci i toto, protože ono konec konců ty české dějiny holokaustu taky nejsou všeobecně známy, ale máme alespoň nějaké základní povědomí. Ta slovenská historie je zase trochu jiná.
1: Pane docente Šepku, ještě prosím alespoň stručně role Jana Pavla II. Měl dost informací, když podnítil ten beatifikační proces?
0: Já myslím, že Jan Pavel II. Ho podnítil právě s ohledem na tu jeho naprosto nespochybnitelnou pozitivní roli v té době počínajícího vlastně komunistického režimu v době stalinismu.
1: Připomeňme, že on dostal 24 let na tvrdo a odseděl si 10, zbytek života strávil jaksi z následky toho mučení.
0: Ano. Takže tam si myslím, že pro Jana Pavla II. Bylo důležité tahle ta zkušenost. Ale
1: věděl o té předchozí kapitole nebo ne?
0: Já bych řekl, že tak všechny informace asi nebyly známy, ale v tom roce 96 byl ten proces zahájen, ale v roce 2003 ho Vatikán zastavil.
1: Ano.
0: Právě s ohledem na to, že se začaly objevovat i ty další informace o jeho válečné minulosti.
1: A tam byla ustavena nějaká komise v tom Vatikánu, která to měla prošetřit, ví se, k jakým závěrům došla?
0: No tady právě je vidět,
1: to ještě otevřené,
0: že v roce 2019 byl vlastně ten proces znovu zahájen. Zastánci Vojtašákovi beatifikace samozřejmě poukazují na to, že se jim podařilo všechna ta obvinění vyvrátit, což asi si myslím není úplně tak pravda, protože, jak jsem řekl, i ti lidé ve Vatikánu mají o tom jisté pochybnosti. Takže dá se říct, že to je otázka. Zatím tedy je ten proces ve fázi, že ale Vatikán řekl, že měl vlastně ten statut mučedníka. Což samozřejmě za tu dobu toho komunistického režimu je na místě, ale současně si myslím, že se pořád spoustu otazníků vznáší nad tou jeho válečnou minulostí.
1: Pane Krauzi, můžu se vás zeptat na váš osobní náhled tady na tu osobnost?
2: No je to věc kontroverzní samozřejmě. To, co jsme říkali na začátku, možná to není jeden biskup Vojtašák, ale dva. To znamená ten jeden, který skutečně podle mého názoru sehrál velice negativní roli během toho slovenského štátu, ale pak je tady to období komunismu, kde on zase díky té pevnosti ve víře sehrál velice pozitivní věc. Takže se to v něm jaksi tluče, dá se říci, tyhle ty dvě, ta dvě období a vlastně tyto vlastnosti. Zase musíme opravdu toto vnímat v kontextu doby. Nemůžeme z dnešního pohledu, našema dnešníma očima říct, tak on byl zlej nebo on byl dobrý. To prostě neplatí.
1: Otázka zní, jestli je to osobnost s tímto osudem vhodná tedy k tomu blahořečení a klidně i posléze ke svatořečení.
0: No já si myslím, že tam je mnohem jednoznačnější osoba, která už tedy blahořečená byla, a to je Pavol Gojdič, který mimochodem byl také v tom procesu s Vojtašákem odsouzen. Biskup Gojdič nakonec i ve vězení zemřel a to je skutečně řecko-katolický biskup pro posluchače v Prešově, který se velmi zasloužil o pomoc právě pronásledovaným nejenom židům, ale všem odpůrcům slovenského štátu, byl kritikem i Tisova režimu. A myslím si, že tohle to byla osobnost, kde vlastně žádný stín pochybností nevznikl. Stejně tak si myslím, že pokud tedy je snaha blahořečit nějakého slovenského biskupa, tak se tady třeba nabízí Andrej Škrábik, což byl biskup v Banské Bystrici, který za povstání se vlastně postavil na stranu povstalců a snažil se právě i lidem, kteří bojovali proti nacismu, aktivně pomáhat. A byl to také odpůrce komunistického režimu.
1: Pane Krauzi, odpovíte mi pár slovy jenom. Jak složitý je život, jak složitá je historie?
2: No, máme to tady přímo na talíři, konec konců tuto půl hodinku jsme si o tom povídali, ale já děkuju za to téma, protože ono není jenom takzvaně o, já nerad říkám o, ale o biskupovi Vojtašákovi, protože to je téma o dobru, zlu a roli osobností v určitém historickém kontextu. Pokud můžeme, můžeme si z toho také vzít určité poučení. Nic není černobílé a dnes máme možná obrovskou výhodu, protože ten prostor, který máme k dispozici, je daleko větší, než byl například před těmi 20 lety, kdy vlastně celý tento proces byl zahájen.
1: Pánové, mohli bychom povídat dál, ale už to nejde. Chci vám poděkovat pro dnešek. Předpokládám, že je klidně možné, že v jiných souvislostech se k tématu ještě vrátíme. Posluchačům připomenu, že našimi hosty byli Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd a Tomáš Kraus, ředitel Institutu Terezínské iniciativy. Pánové, díky moc, naschledanou někdy zase.
0: Díky za pozvání a naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou.
1: Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
4: Radiožurnál je 9 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
5: Babiš a Macinka dopoledne znovu projednají státní rozpočet. Zítra má návrh schvalovat vláda. Rusko zaútočilo na obchodní dům v ukrajinském Dnipru. Čeští tenisté po obratu porazili Spojené státy a postoupili na finálový turnaj Davis Cupu. V okolí Mošnova čekejte kolony na silnici 58 směrem z Ostravy do Příbora. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jednání chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše část vládní koalice navrhuje příští rok poslat víc peněz do školství. S navýšením právě motoristé nesouhlasí, kritizovali taky navržený schodek 389 miliard korun. Ten se podle Macinky nakonec sníží o jednotky miliard a další úspory ještě v průběhu roku přinesou změny některých zákonů.
6: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
5: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Opozice už teď koalici kritizuje. Tak vysoký schodek považuje v době ekonomického růstu za neobhajitelný. Rusko ze vzduchu udeřilo na ukrajinské Dnipro. Jeden z proudových dronů zasáhl obchodní dům, který začal hořet. Dněprovské úřady informovaly o 4 zraněných.
7: Hasiči bojovali s požárem velkého nákupního centra Nový kontinent do pozdních večerních hodin. Centrum je téměř úplně zničené a část konstrukce se podle záběru záchranné služby zřítila. V době vzdušného poplachu se velké obchodní domy povinně zavírají a proto mezi zraněnými nejsou nakupující. Podle Dnipropetrovské oblastní vojenské zprávy Rusko včera na oblast zaútočilo asi 40krát. Cílem byla i obchodní infrastruktura v Krivém Rihu, oznámili tamní úřady. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Muzeum a galerie Orlických hor získalo do sbírky vojenský vak československého důstojníka a odbojáře z druhé světové války Františka Kinicha. Před lety ho koupil americký občan na Bleším trhu v Buštěhradu. Téměř 20 let ho měl doma, než na něm letos objevil Kinichovo jméno. Vak potom věnoval muzeu v Rychnově nad Kněžnou. Historici teď zkoumají původ věcí a další souvislosti, říká Jaroslav Motl z Muzea a galerie Orlických hor.
8: Komunikujeme s vojensko-historickým ústavem, uvidíme, jestli tam obdobný předmět mají, takže i z hlediska vlastně dokladů působnosti československé armády, tak je to poměrně cenný předmět, protože tohodle vybavení, které si vojáci vozili na frontu a měli ho někde v zázemí, se tolik nenachází.
9: Sport. Čeští tenisté po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
10: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná o fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
9: Finálový turnaj Davis Cupu se i s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Bologni.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na silnici 58 před Mošnovem a uzavřená 16 u Slaného. V Mošnově na letišti Leoše Janáčka před pár okamžiky odstartoval dnešní program Dnů na to. Do areálu podobně jako včera proudí řady návštěvníků a podle toho také vypadají okolní silnice. Plní se teď hlavně 58 směrem z Ostravy. Z poloviny obchvatu Petřvaldu ke kruhovému objezdu před záchytným parkovištěm se jede zhruba 10 minut. Od Příbora je zdržení zatím krátké, maximálně 5 minutové. 16 ze Slaného do Mělníka mezi odbočkami na Žižice a Luníkov je po včerejší nehodě neprůjezdná a dle aktuálních policejních informací tak zůstane až do zítřejšího odpoledne. Včera se tam srazilo osobní auto s cisternou, z té vyteklo velké množství nafty i benzínu. Sanační práce tak vyžadují více času. Objízdná trasa přes Luníkov a Ješín je průjezdná bez potíží. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibude a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Evropští lídři stále víc mluví o hrozbě ze strany Ruska. Podle českého premiéra Babiše vede Rusko hybridní válku i proti Česku. I tento týden pokračovala vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok, kde se bude šetřit? Psychiatr Jan Cimický má jít na 5 let do vězení a 10 let nesmí pracovat jako lékař. A Český rozhlas posiluje systém krizového vysílání. Nejen o tom bude Týden Plus. Dobrý poslech přeje Tereza Chlubná.
3: Týden Plus.
12: Evropské země v posledních dnech stále víc upozorňují na riziko, že se ruská válka proti Ukrajině může rozšířit. Polský premiér Donald Tusk ve čtvrtek v polském parlamentu varoval, že Rusko podle zpravodajských informací připravuje hybridní útoky drony a raketami proti zemím, které podporují Ukrajinu. Tento týden Rusko znovu zaútočilo drony na cíle blízko polských hranic. Oznámil to premiér Donald Tusk i operační velitelství polských ozbrojených sil. Do vzduchu na východě Polska taky vzlétly alianční stíhačky. V pátek pak francouzský prezident Emmanuel Macron po schůzce s lídry parlamentních stran a kandidáty v nadcházejících prezidentských volbách oznámil, že ruské hybridní útoky na jeho zemi, ale i jinde v Evropě sílí.
13: Ruská agrese a hrozby v Evropě se mění. Dronový útok na vlak s cestujícími z Kyjeva, pokus o útok na letišti v Lipsku, který ztroskotal a neměl výraznější následky a ze kterého německé služby obvinili ruskou GRU.
5: Francouzský prezident Emmanuel Macron pověřil vládu, aby připravila plán na zabezpečení kritické infrastruktury i průmyslových a technologických center. Podle ní ruské hybridní útoky nezůstanou bez odpovědi. Zatímco ukrajinská válka zhoršuje bezpečnost Evropě, válka na Blízkém východě podle prezidenta zvyšuje ceny pohonných hmot. Cena za litr nafty se ve Francii blíží v průměru k 60 korunám za litr. Podle lídra opozičního národního sdružení Jordana Bardelli vláda situaci dostatečně neřeší.
12: Informoval redaktor zahraniční redakce Martin Balucha, který v našem vysílání popsal podrobně, o jakých hrozbách francouzský prezident Macron konkrétně mluvil.
14: On vypočítal celou řadu těch dronových incidentů, operací, například mluvil o dronovém útoku na vlak z Kyjeva do Varšavy, nedávná událost o dronovém incidentu v Lipsku, mluvil o tom, že právě při tomto incidentu, kdy se ten neznámý dron objevil v blízkosti, na letišti, tedy v blízkosti ukrajinského letounu, tak že Němci zdůrazňovali, že byla zapojena pravděpodobně tedy ruská bezpečnostní služba GRU, tu zmiňoval právě francouzský prezident Emmanuel Macron v tom projevu, taky zdůrazňoval, že pokud se nestalo nic víc, pokud ty následky nebyly větší, tak to bylo spíš dílem náhody, než že by to bylo plánované. Taky zmiňoval ten nedávný výstřel světlic ze strany ruské fregaty na dánský vrtulník, taky ohrožení leteckého prostoru v několika zemích, takže skutečně Macron vypočítal celou řadu těch incidentů v Evropě, mluvil o tom, že nezůstanou bez odpovědi, tady ale nebyl konkrétnější a vyzval taky vládu, aby vytvořila plán na zabezpečení kritické infrastruktury, technologických, průmyslových center. Znovu zopakuji, že to jednání se odehrávalo přímo v Elizejském paláci v salonu Vega, který je určený pro tato bezpečnostní jednání. Zúčastnili se ho členové těch tajných bezpečnostních složek i tedy za účasti tedy premiéra Sebastiana Lecornua. Já musím přiznat, že když jsem sledoval potom ten projev a potom i vlastně rozbor v televizi BFM, tak se shodovali i komentátoři, že ten tón byl nebývale vážný a to jak samozřejmě u toho prezidenta Emmanuela Macrona, tak i potom u těch lídrů, těch parlamentních stran, kteří postupně odcházeli z Elizejského paláce a všichni se tedy jeden po jednom zastavovali u novinářů. Šéf socialistů Olivier Faure uvedl, že je potřeba jednat o míru, ale zároveň se připravovat taky na konflikt.
15: Známe hrozby, kterým čelí Francie a Evropa. Rád bych ale připomněl, že jsme velká země. Nesmíme se nechat ovládnout strachem. Máme spojence v Evropě. Musíme hledat cestu k trvalému míru, ale zároveň se připravovat na možný konflikt.
14: Tohle byl tedy šéf socialistů Olivier Faure, velmi silně taky po tom jednání v Elizejském paláci vystoupil Raphael Glucksmann, další zástupce francouzské levice, který mluvil o státním terorismu, že o něm byla řeč právě přímo v tom salonu Vega v Elizejském paláci a taky zdůraznil, že pro Rusko jsou nepřítelem všechny evropské země.
12: Dodal Martin Balucha ze zahraniční redakce. O ruských hrozbách mluvil v pátek ve vysílání Českého rozhlasu Plus i bezpečnostní expert Cevro univerzity Jan Paďourek a moderátorka Renata Kropáčková se ho ptala na to, jestli to setkání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona s předsedy parlamentních stran a zprávy o ruských útocích značí, že situace se opravdu vyostřuje.
16: Ano, já si myslím, že ta situace, pokud hovoříme o sabotážních anebo teroristických útocích, se skutečně vyostřuje. Není to sice nic nového, protože, jak víte, bezpečnostní složky upozorňují na tuto skutečnost už relativně dlouhou dobu, ale ta eskalace je zcela patrná.
17: Rusko podniká agresivní kroky už tedy nejen na Ukrajině, ale třeba v úterý v Litvě se střelila italská stíhačka NATO, ruský dron, v Polsku taky byl nalezen ruský dron s bojovou hlavicí. A jak nám řekl generál poručík v záloze Pavel Macko, tak asi nejde úplně o náhodná selhání navigace.
18: Jednoznačne ide o eskaláciu zo strany Ruska, pretože ten rozsah týchto operácií, tých prienikov a operácií v bezprostrednej blízkosti hranic, kde vždy sa musí počítať s tým, že niečo môže aj zlyhať, je enormný. To znamená, Rusko to robí cieľavedome, snaží sa vyvolať strach a paniku na tej druhej strane. Na jednej strane tie členské krajiny NATO nechcú ísť do priamej eskalácie s Ruskom, na druhej strane Rusko sa snaží tlačiť čo najviac v oblasti hranic.
17: Pane Paďourku, jaká by měla být teď správná odpověď evropských států?
16: Tak jednoznačně by měla být jednotná. Jestli Rusko v této fázi o něco usiluje, i třeba těmito hybridními útoky, tak to není úplně přímo útok na naše armády, na naše zbraně, ale právě na naši jednotu, soudržnost a schopnost kolektivně se bránit. Takže z tohohle hlediska nemohu říct nic jiného, než být jednotní a vlastně neústupní.
17: No, dělá to třeba i Česko, když vlastně ho opět velvyslanec Spojených států při NATO kritizoval nás tedy za pomalu rostoucí výdaje na obranu, že je pro ně zklamáním, že jsme neučinili v tomhletom směru větší pokrok.
16: Ano, já myslím, že to je zklamání pro Leckoho, Na druhou stranu se domnívám, že i současná česká vláda bude pod tíhou všech těchto událostí nucena přehodnotit ten svůj přístup a ty výdaje na bezpečnost a obranu zásadním způsobem zvýšit.
17: Jak vážná je podle vás hrozba, že by Rusko přistoupilo k jiným formám akcí vůči unijním zemím, než v současnosti provádí, tedy nějaké ty konspirace nebo dezinformační válka, i ty tedy hybridní útoky, všechno? Mohl by se Kreml odhodlat k nějaké skutečně vojenské akci, například v Pobaltí, jak se o tom mluví?
16: Tak možné je všechno, protože Rusko vlastně všechny tyto operace, o kterých mluvíme, stále zatím dělá jaksi pod prahem možného vyhlášení článku 5, ale dříve nebo později může opravdu dojít k situaci, kdy některý ze států členských požádá o aktivaci tohoto článku a Rusko bude sledovat, jaká bude tedy naše reakce. Takže z tohoto hlediska já si myslím, že to opravdu eskaluje.
12: Dodal bezpečnostní expert Cevro univerzity Jan Paďourek. I český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s odkazem na zpravodajské služby tento týden řekl, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Na pražském obranném summitu Babiš připomněl svoji výzvu z poloviny července k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany Europatriot. Ve vysílání téma komentoval bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý a moderátor Vladimír Kroc se ho ptal na to, jak nová myšlenka to vlastně je.
19: Ona to není myšlenka úplně nová, že by se měla vytvořit evropská schopnost protiraketové a protiletecké obrany. Na druhou stranu také potřeba říct, že ta debata už trvá příliš dlouho, když v současné době je vyhrocená tím, kdy Spojené státy americké nejsou schopni zabezpečit odpovědějící množství především těch raket do systému Patriot. Ale ta debata už probíhá nějakou dobu, ale zatím ještě pořád nejsou matatelné výsledky.
20: A v jakém stavu je v současnosti protiraketová obrana Evropy?
19: Já si myslím, že je potřeba vidět právě ono to, že my jsme se soustředovali jako Evropané na tu nižší výšku nebo nižší úroveň a na ty výšky, které zabezpečuje Patriot nebo THAAD americký, tak tam ty schopnosti nemáme téměř žádné. A to je to, co ještě před námi momentálně stojí. Takže ta, řekněme, taktická, operačně taktická úroveň té naší protivzdušné obrany, ta je zabezpečena těmi systémy, ať už jsou systémy francouzské, podíl má i Velká Británie nebo i Německo, ale přece jenom tady musíme ještě vložit mnoho peněz a zkušeností právě pro rozvoj těch schopností na větší výšky. To jsou vlastně ty schopnosti, kdy se ty rakety sestřelují na té balistické křivce v tom nejvyšším místě a tudíž je tam pochopitelně i největší pravděpodobnost jejich zasažení a zároveň obrana toho území.
20: A jak je momentálně Česko chráněno proti možným dronovým útokům?
19: Tak já si myslím, že obecně víme, že ten systém je v České republice poměrně limitovaný a že sice máme nějaké prostředky, ty prostředky jsou víceméně dány našimi schopnostmi, máme ty rakety, které ještě pořád jsou z té bývalé sovětské provenience, to jsou ty Kuby. Máme pochopitelně i ty rakety, které jsou vypalovány z ramene, to je také nižší výška. A samozřejmě některé kanonové nebo kulomety těžkého nebo větší ráže, což je ale velmi, velmi omezené. Jednoduše Česká republika čeká na systémy Spider, které by měly být tymi systémy, které nahradí systém Cube, ale ta současná verze Spiderů, který očekáváme, tak to je zase budována nebo v těch kapacitách dosahování nižších výšek těch cílů, se kterými bychom mohli počítat.
12: Dodal bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker tento týden kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Poznamenal, že mezi spojenci zaujímá Česká republika v obranných výdajích poslední příčky. Whitaker o tom mluvil na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% HDP. Vláda premiéra Babiše plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2%, pokračuje zahraniční redaktorka Gabriela Muňozová.
0: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku.
21: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
0: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Americkému zástupci prý situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském sametu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti.
12: Dodala zahraniční redaktorka Gabriela Muňozová. A nejen o výdajích na obranu, ale i celém státním rozpočtu na příští rok jednala tento týden česká vláda. Schodek státního rozpočtu v příštím roce se zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí, který počítal se schodkem 389 miliard korun. I přes toto snížení bude návrh znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku České republiky. Podobu rozpočtu v pondělí projedná vláda a následně ho odešle poslanecké sněmovně. Konkrétní výši deficitu zatím neznáme. Snížit se má o jednotky miliard, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
22: Já tam větší prostor nevidím, to není, že by to bylo ušito horkou jehlou, není to ani vylhané, je to prostě pravdivé, bohužel ten stav, který jsme zdědili, je takovýto, ale my se musíme bavit, co dál.
12: Původní schodek bezmála 390 miliard korun kritizují motoristé i SPD. Podle předsedy motoristů, ministra zahraničí a vicepremiéra Petra Macinky se teď sice navržený deficit sníží jen o jednotky miliard korun. Další úspory ale ještě v průběhu příštího roku podle něj přinesou některé legislativní úpravy.
6: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
12: Chystaný rozpočet kritizuje opozice. V době ekonomického růstu považuje tak vysoký schodek za nepřijatelný. V Rusku v pátek začaly třídenní volby do dolní komory ruského parlamentu. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé se jich tak účastní i voliči na okupovaných ukrajinských územích. Očekávaným vítězem voleb je strana Jednotné Rusko, která je napojená na Kreml a vládne už víc než 20 let. Opoziční strana Jabloko, která vystupuje proti válce, nebyla k volbám připuštěná. Volby v Rusku v našem vysílání komentovala Petra Procházková, reportérka deníku N, která sleduje postsovětský prostor, a moderátorka Věra Štechrová se jí ptala, jestli volby v Rusku můžou být referendem o válce.
23: Jsou zamýšleny jako referendum o válce. Tady je důležité uvědomit si jednu věc, a to, že výsledky, které se dozvíme my jako novináři, ruská veřejnost, světová veřejnost, nebudou ty výsledky, které budou znát v Kremlu. A to je dlouhodobý vlastně trend v Rusku, že ta manipulace z výsledky voleb, ale i výsledky sociologických výzkumů spočívá v tom, že v Kremlu vědí, jak ty volby vlastně skutečně dopadnou a co si lidé myslí a co si lidé přejí. Ale předkládají nám úplně jiný obrázek. Takže ono je hrozně těžké hodnotit, jak to referendum, jak jste vyřekla, vlastně dopadne. Ale úkol prezidentské administrativy, která má ty volby na starosti, nikoli v ústřední volební komise, ale prezidentská administrativa, je zajistit co nejvyšší účast a co nejvyšší podporu straně Jednotné Rusko.
17: No, ona i ta malá volební účast by mohla o něčem vypovídat. Tak jak administrativa nebo dokonce možná FSB zajišťuje tu vysokou volební účast?
23: Tak ty volby trvají 3 dny. To už samo o sobě je trošku anomálie. Ono to vzniklo během covidu, ale nebyl žádný důvod k tomu, aby tento trend jako přetrval až do dnešních dnů. Ale právě to třídenní hlasování má umožnit různým, jaksi těm, především těm regionálním vůdcům a těm regionálním silám, které mají tou účastí ve svém regionu co nejvyšší, prokázat oddanost Kremlu, oddanost vůdci, tak mají umožnit, aby na to měli 3 dny. Takže gubernátoři, ty různí regionální vůdci se snaží, aby třeba podniky organizovaně autobusy vyvážely své zaměstnance k volebním místnostem. Podobně hlasují školy, studenti, kterým bylo 18, jsou motivováni, aby kolektivně vlastně šli do té volební místnosti. A ty 3 dny vám dávají možnost zkrátka využít všech možných tlaků a různých jaksi takových vychytávek k tomu, abyste dostala do volební místnosti co nejvíc lidí.
12: Dodala reportérka deníku N Petra Procházková. Psychiatr Jan Cimický má jít do vězení. Odvolací soud mu v pátek potvrdil 5leté vězení a 10letý zákaz lékařské činnosti, a to za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání. Cimický v minulosti vinu odmítl, k soudu se nedostavil. Jeho advokát ale řekl, že zváží dovolání k nejvyššímu soudu. Během 40 let Cimický sexuálně napadl 39 žen, které byly nejen jeho pacientky, ale i studentky nebo spolupracovnice. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
1: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
12: Soud dál přiznal ženám 30 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Podle soudce Pavla Bendy přihlédl senát i k tomu, jak dlouho činy Cimický páchal a že mu přitížilo i to, že některé oběti ho vyhledali kvůli jeho renomé. Rozsudek je pravomocný. Advokát Cimického Miroslav Kučerka ale zváží dovolání k nejvyššímu soudu.
2: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno. To znamená, takové naše byly úvahy. Z toho odůvodnění, které bylo, není asi nic, co by nás jako překvapovalo v rámci argumentace. Spíš počkáme na písemné vyhotovení.
12: Zmocněncem jedné z obětí je Lukáš Trojan a ten po jednání soudu řekl, že je s rozsudkem spokojený. Uvidí se ale ještě, jestli jeho klientka nebude chtít pod Cimickém vymáhat vyšší náhradu nemajetkové škody než zmíněných 30 tisíc korun pro každou oběť. Ženy totiž žádaly různé částky, třeba i stovky nebo vyšší desítky tisíc korun, pokračuje Lukáš Trojan.
4: Podstatné je, že byla konstatována vina. A podstatné je, že byla konstatována zcela nesporně, že byla způsobena újma. Tady jde primárně o to, aby bylo konstatováno onen morální odsudek.
12: Trestných činů se Cimický podle obžaloby dopustil mezi lety 1979 až 2019. Oběťmi byly podle žalobkyně hlavně pacientky psychiatrické nemocnice Bohnice a později Centra duševního zdraví Modrá Laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil.
3: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: První ověřená informace ve vysílání do 13 minut po oznámení. Tak má vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Společně připravují podrobně scénáře krizové komunikace pro 22 typů mimořádných situací, a to včetně blackoutu, chemické a radiační havárie nebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí. Jak přesně by takové krizové vysílání vypadalo, shrnul redaktor Krištof Jiřík.
7: Při krizové komunikaci může být často problém nefunkční infrastruktura, jako je internet, elektřina a podobně. V takových případech je pak rádiové vysílání ze všech možných komunikačních kanálů nejjednodušší, jak říká ředitel hasičů Petr Ošlejšek.
24: Rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílač napájen elektrickou energií a pokud obyvatelé mají radiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilních operátorů nebo vůbec jakoby internetu a komunikačního prostředí.
7: Zároveň se testuje i technologie ASA, která u digitálních přijímačů umí probudit vypnuté rádio a přepnout třeba na stanici Českého rozhlasu. Podle složek integrovaného záchranného systému je klíčové třeba taky to, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezidia František Habada.
25: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají a právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě, všem těm složkám IZS.
7: Záchranáři proškolili už zhruba 20 reportérů v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané zásahové kufry pro redaktory v terénu a v krizových situacích. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
26: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
7: Kromě toho obsahuje třeba taky další možnosti připojení, aby se redaktor mohl spojit s centrálou i při výpadku systému. Kufry pomáhali dávat dohromady záchranáři, říká náměstek ředitele pražské záchranné služby Zdeněk Křivánek.
5: My jsme při jeho koncepci vycházeli ze zkušeností našeho MSC týmu, což je tým, který je právě určen pro nasazení při mimořádných událostech, živelních katastrofách a podobně.
7: Tuto spolupráci už záchranné složky vyzkoušely třeba při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu anebo o proletajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání a připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou i rozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize nejlépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence. Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana začal celý projekt spolupráce vznikat zhruba před rokem.
8: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat. Ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
7: Podobnou spolupráci začínají složky IZS budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější.
12: Dodal redaktor Krištof Jiřík. A to už je z tohoto týdne plus všechno. Úspěšný vstup do týdne příštího přeje a od mikrofonu se loučí Tereza Chlubná.
3: Žárovky.
9: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři. I o tom jsem si povídala s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou.
3: Poslouchejte dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
10: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
11: Vláda musí předložit poslancům návrh rozpočtu na příští rok do konce září. Prozatím počítá se schodkem 389 miliard korun. Jak vysoký deficit je ještě v pořádku? Proč se státní dluh nesplácí? A co znamená řídit stát jako JZD? Speciálním hostem je ekonom a spoluautor podcastu Škrty Jan Bittner.
3: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: 9 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
15: Na ostravském letišti v Mošnově druhým dnem pokračují dny NATO. Včera podle pořadatelů dorazilo zhruba 92 tisíc lidí. I dnes musí řidiči počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. Návštěvníci v programu uvidí třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představuje právě v Ostravě. Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům své nové podmínky pro obnovení mírových jednání. Uvedl to šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezájí. Teherán teď podle něj čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezi iránské podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazení financí a zrušení námořní blokády. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získala Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně už po 32. herecká asociace v Přelouči na Pardubicku. Mimořádnou cenu poroty pak získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. Porotci se rozhodli ocenit tvůrce za zpracování hry v českém jazyce a za její významný přínos k propagaci české historie i kultury.
3: Sport.
15: Fotbalový záložník Pavel Schulz ve francouzské lize přispěl asistencí k vítězství Lyonu 4-0 na Tren. Olympik se posunul na druhé místo neúplné tabulky a v lize zůstává neporažený. Golman Lukáš Horníček v anglické lize s Newcastlem porazil 2-1 nováčka soutěže Hull. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským prohrál 2-3 s Aston Villou a v tabulce se propadl na sestupové pozice.
3: Zelená vlna.
0: Známe lepší cestu.
14: Překážky na D46 u Prostějova, pak i na silnici 50 za Starými Hutěmi. Na D46 z Vyškova do Olomouce teď velice opatrně těsně před Prostějovem. Na 23. kilometru leží v pravém pruhu pneumatika. Na 50. z Hradiště do Brna zbystřete v Serpentinách za Starými Hutěmi. Mezi motorestem Samota a odbočkou na Koryčany stojí na úzké krajnici porouchané nákladní vozidlo s návěsem, zasahuje i do pravého pruhu a musí se vybočovat. Na místo spěchá policejní hlídka. Na silnici 11 na hlavním průtahu Šumperkem zbystřete na úrovni Mountfieldu. Záchranáři tam zasahují u vážnějšího střetu osobního auta s motorkářem. S opatrností se projíždí jedním pruhem, ale projíždí se plynule bez zdržení. O něco horší situace panuje na silnici 58 před Mošnovem. Jak jste slyšeli před okamžikem ve zprávách, dnes druhým dnem pokračují dny na to. Od konce obchvatu Petřvaldu ztratíte okolo 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
15: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 22 stupňů, na jihu a východě bude i kolem 24 a na horách čekejte většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Vydat se do Sovětského svazu nebylo nikdy jen tak a ve 30. letech obzvlášť. Pokud jste ovšem nebyli spisovatelskou celebritou ze západu, pak to šlo občas jako po másle. A zatímco prominentní host rozmlouval s diktátorem, sovětská tajná služba mučila a vraždila po tisících. Jak se mohlo stát, že někteří tuto velkou lež nedokázali rozpoznat, kdežto jiní přece jen zůstali ve střehu? O tom všem bude řeč ve druhém dílu Historie Plus, o moskevských procesech a takzvaném velkém teroru ve Stalinově říši 30. let. Historii Plus vás provede Jan Sedmidubský opět ve spolupráci s hosty Danielou Kolenovskou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Jaroslavem Formánkem a Janem Dvořákem z Ústavu pro studium totalitních režimů.
0: Historie Plus.
16: Leon Feuchtwanger, který od uchopení moci Hitlerem pobýval v exilu ve Francii, se do Sovětského svazu vydal na konci roku 1936. A o tom, jak mu byla 7. ledna 1937 udělena audience u samotného Stalina, napsal ve své knize Moskva 1937 Zpráva z cesty pro mé přátele.
18: Stalin působí ze všech mně známých mužů, kteří jsou u moci, nejprostěji. Hovořil jsem s ním otevřeně o nevkusném a nesmírném kultu, jenž je s jeho osobou prováděn, a on mi odpověděl stejně otevřeně. Řekl mi, že je mu líto doby, kterou musí věnovat reprezentaci. Je to věrohodné, neboť Stalin je, dali mi k tomu mnoho příkladů a dokladů, nesmírně pracovitý a stará se o každý detail, takže na zbytečné zdvořilosti a uctívání nemá skutečně čas.
16: Jak taková pozvání západních prominentů do Sovětského svazu probíhala, o tom už blíž historička a politoložka z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Daniela Kolenovská.
19: Sovětský svaz měl výborný systém, který založila Olga Kameněvová, sestra Lva Trockého, která se provdala za Kameněva a doplatila potom po těch procesech na to, viděla zemřít svoje děti, tak to byl jako velmi nešťastný osud. To byla nesmírně vzdělaná žena, která udržovala korespondenci s předními evropskými intelektuály a vedla společnost, která se jmenovala Všesovětská společnost kulturních vztahů se zahraničím, a jejím cílem bylo získat před evropské intelektuály nějakého humanistického nebo antikoloniálního nebo prostě levicového ražení v prospěch sovětské agendy. Ona je zvala do Sovětského svazu, nechávala je provést tím speciálně připraveným programem. Často neuměli ruštinu, takže nemohli z toho programu někam utíct, a dávala jim zažít teda tu specifickou zkušenost té revoluční společnosti, která se nesmírně snaží zlepšit. vyučit a s touhle znalostí je potom posílali do Francie, do Británie, nejčastěji do Německa a vyzývali je vlastně k veřejným vystoupením, aby mluvili o tom, jak se v Sovětském svazu vlastně buduje ta nová společnost. Tak nejhorší asi pověst má, řekněme, Leon Feuchtwanger za jeho Moskvu 1937, ale je to i třeba George Bernard Shaw, který se stal obdivovatelem Stalina, považoval ho za skvělého vzdělance a pokorného filozofa, který vlastně míří s tím těžkým závažím té nevzdělané společnosti směrem k jejímu jako vzestupu.
16: Všichni po návštěvě Moskvy byli uvytržení a tvářili se, že nic inspirativnějšího než setkání s vůdcem ruských bolševiků je dlouho nepotkalo.
19: Druhou takovou položkou ve 30. letech už bylo setkání s Maximem Gorkým jako s nějakým klasikem té realistické literatury. Jsou známé fotky, jak sedí Maxim v křesle a prostě rozmlouvá s těmi zahraničními návštěvníky. Isaac Babel byl taky touhletou zastávkou zahraničních návštěvníků, ale zároveň máme jeho vzpomínku na to, kdy říká, no tak ptají se mě, jestli je tady svoboda a jedou domů. Já kdybych jim jako řekl, co se tady děje, tak oni odjedou a mě obratem zavřou. Takže řekl jsem, je tu svoboda, jo? Že vlastně jsou tu i takovýhle zážitky. No ale Stalin se nescházel s každým a proto vlastně víme, máme odhalený poměrně detailně ten systém provádění těch exkluzivních návštěvníků Sovětského svazu, protože André Gide, francouzský spisovatel, se vzbouřil a napsal ten slavný návrat ze Sovětského svazu v roce 1936, což bylo mimochodem důvodem, proč se Feuchtwanger rozhodl napsat tu svoji odpověď v roce 1937. A to možná připomenu pro posluchače, že to jsou právě ty roky, kdy se dějí ty klíčové monster procesy a zatímco Židé říká, tady se děje něco divného, lidi toho Stalina nějak příliš obdivují a nevypadá to upřímně, tak Feuchtwanger ho proklíná a vlastně obvinuje ho z toho, že v situaci, kdy sílí fašismus v Evropě, tak jaksi oslabuje pozici té bašty jediného státu, který se staví do čela toho antifašistického boje.
16: Stejně jako Olgu Kameněvovou i další oddané propagátory Stalinova Ruska nakonec nalezneme pod roztočenými koly velkého teroru. V roce 1940 byl popraven i zmíněný spisovatel Isaac Babel.

0: Sovětského svazu a byl tam skoro půl roku, takže on opravdu Sovětský svaz poznal docela dobře. Začínal v Petrohradě nebo v Leningradě tehdejším, pak byl v Moskvě, kde mluvil na pohřbu Maxima Gorkého, pak projel Kavkaz a navštívil i Oděsu, pobřeží Černého moře, takže nějaký obrázek si opravdu udělal. Byl to jeden z mála intelektuálů, který prokoukl ten systém, tu falešnost toho systému a napsal o tom neúplně zdrcující, on jako v té knize dost chválí taky ten sovětský systém, ale zároveň, poněvadž měl nějaké svoje vlastní svědomí a nedokázal si lhát do kapsy, tak byl schopný napsat to, co viděl ve skutečnosti, nebo co za tím divadlem, co mu předváděli, opravdu vězí. Pro Francouze, kteří spatřovali v Sovětském svazu nějaký nebetyčný vzor, to byl obrovský šok, poněvadž to byl autorita. On byl v té době už světoznámý, pozdější nositel ještě Nobelovy ceny za literaturu, ale už v té době byl velice známý a populární. Proto byl proti němu rozpoután takový mediální hněv ze strany jako hlavně těch komunistů. A zase na druhou stranu, ta demokratická tradiční pravice jeho knihu přijala dost obdivně.
1: Stalinem nabrýfovaný Feuchtwanger se na konci ledna 1937 zúčastnil jako zanícený divák druhého moskevského procesu s takzvaným paralelním antisovětským trockistickým centrem. Bůh ví, čím se mělo lišit od takzvaného trockisticko-zinověvského centra z procesu prvního. Spisovatel ku podivu nereflektoval obvyklé sprosťárny prokurátora Višinského. Ten častoval obžalované takovými výrazy jako, cituji, z růdy z lišáků a prasat, smrduté mrtvoly, běsnící kapitalistické psy, kteří chtějí roztrhat na kusy květ našeho mladého sovětského národa a kterým je třeba její zhovadilou nenávist vůči našim vedoucím soudruhům nacpat zpátky do chřtánů. Tolik Višinský. Možná se ten den držel trochu na úzdě, každopádně Feuchtwangerovi atmosféra v soudní síni připadala divné konstruktivní.
2: Nebylo zde nic, co by mělo charakter vězeňské lavice. Bariéra, která oddělovala vězně od ostatních, připomínala spíše podpěru kolem lóže. Sami vězni byli upravení, dobře oblečení muži s nedbalým, přirozeným vystupováním. Pili čaj, v kapsách měli noviny a často se dívali směrem k veřejnosti. Celé to nepřipomínalo ani tak trestní proces, jako spíš debatu vedenou konverzačním tónem vzdělaných mužů, kteří se snažili dobrat pravdy a vysvětlit, proč se stalo to, co se stalo. Byl jsem nucen přijmout důkazy svých smyslů a mé pochybnosti se rozplynuly tak přirozeně, jako se rozpouští sůl ve vodě. Jestli to bylo vymyšlené nebo předem domluvené, pak nevím, co je pravda.
1: Česká reflexe moskevských procesů byla velmi různorodá. Od obdivu komunistů typu Julia Fučíka či S.K. Neumanna až po jasnozřivé odmítnutí této kruté frašky Františkem Xaverem Šaldou. Ten dokázal moskevské procesy prohlédnout i na dálku a byl v tom velmi ostrý.
2: Bylo-li státní nutností zbavit se těchto lidí, ačkoliv žádnou takovou nutnost v tomto případě nevěřím, dobrá, dejte je popravit, dejte je zardousit ve vězení, ale nesehrávejte s nimi tu bezmezně podlou komedii aranžovaného veřejného procesu. To byla veřejná, usoustavněná lež, to byla služba ďáblovi, který se tu chechtal nad poníženou a poplivanou lidskou duší, a ne služba spravedlnosti. V Rusku se nastoluje národní socialismus ideově stejného rázu jako v Itálii nebo v Německu. Tedy takovou dobu žijeme. Dobu železa a ohně, a to i snad je málo, dobu tajného jedu, který se úkradkem nalévá do nápojů odsouzenců, aby je zbavil ještě před popravou jejich já a zalhané a zmrzačené vydal posměchu a pošklebu všech.
0: Ještě k tomu Šaldovi, já si myslím, že Šalda to prohlédl, i když v Sovětském svazu nebyl a neznal ty poměry osobně, tak to prohlédl i díky tomu, že to byl svobodný člověk, že nepodlehl žádné doktríně, žádné ideologii, poněvadž v okamžiku, kdy jste stoupencem nějaké ideologie, už cítíte nějaké hranice, nějaké mantinely, které nesmíte překročit. Navíc ještě takové ideologie, jako byl komunismus, kde překročení by ohrožovalo váš život. Takže Šalda v tomto mohl použít svůj zdravý rozum a kritický odstup. Navíc si myslím, že o Rusku věděl daleko víc než lidé, kteří tam jezdili a kterým předváděli.

0: Rusové takzvané, ty nechvalně známé Potěmkinovy vesnice, poněvadž on byl velice chytrý, vzdělaný a inteligentní člověk. Myslím si, že znal dokonale dílo Karla Havlíčka Borovského, který o carském Rusku už přinesl jako zdrcující informace. Určitě znal dílo Masaryka, který Rusko taky dobře popsal ve svých pracech, ve svých textech. Znal vzpomínky českých legionářů, kteří v Rusku taky toho dost zakusili. Jako frankofonní intelektuál měl přístup francouzské literatuře, myslím si, že velice dobře znal dopisy z Ruska markýze de Custán, což byl francouzský šlechtic, který v 18. století navštívil Rusko a popsal ho velice tvrdě a kriticky, takže to všechno určitě přispělo k tomu, že dokázal prohlédnout, byť byl v Praze, to, co mnozí, jako třeba, ať už to byli komunističtí intelektuálové, anebo i ty demokratičtí, v Rusku nedokázali prohlédnout.
1: Na Šaldu se okamžitě vrhl především komunistický tisk, ale starý a tehdy už nemocný kritik trval na svém, když v další polemice napsal.
2: Slušnější Evropě se z toho procesu zdvihal žaludek, v Čechách se mlčelo, protože je oportunní mlčet o ruských věcech a protože jsme zemí skrčenců, z nichž si nikdo nechce pálit prsty. Mně mé nitro kázalo promluvit, vyrazit výkřik, zabušit na zahluchlá lidská svědomí, ale odpověděl mi štěkot politických hafanů.

0: Jenom Šalda dokázal na dálku diagnostikovat, o co se tu jedná. Nepřekvapivě též Ferdinand Peroutka.
1: Sovětský obžalovaný se přiznává, jako když operní zpěvák přistoupí k rampě a zaspívá árii. Bohužel asi ruští vyšetřující soudci nikdy nesepíší pro poučení svých kolegů z ostatních zemí, jak dospívají k těmto podivuhodným výsledkům a jak učí tak souvisle a tak sebevražedně vypovídat lidi, jež dostanou do rukou.
0: Zřejmě nejvýznamnější českou literární reakcí na velký teror 30. let byla kniha Jiřího Vajla Moskva hranice, popisující sovětskou realitu i na základě vlastních zkušeností. Jiří Vajl byl přesvědčený komunista, který během hospodářské krize přišel v Praze o místo nakladatelského redaktora a odjel v roce 1933 pracovat do moskevské centrály Kominterny jako překladatel. V roce 1935 se i on dostal do soukolí čistek po vraždě Sergeje Kirova. Byl vyšetřován orgány Kominterny, musel do vyhnanství a život mu nakonec údajně zachránil, což je poněkud kuriózní, Julius Vučík, komunistický novinář, který později Vajlův román z Moskvy veřejně popraví. Tuto historii rozplete opět Jaroslav Formánek.
2: Moskva hranice je unikátní v tom, že on byl vlastně jako první spisovatel na světě, který pojal to období toho stalinismu a velkého teroru v rámci literatury, že napsal jako úžasný, dodneška velice čtivý a pravdivý román. Samozřejmě kritika ze strany levice a hlavně komunistů byla zdrcující, vyslovil se k tomu Josef Rybák třeba nebo Bedřich Václavek, kteří to tvrdě sepsuli jako pokrytecký a šosácký román. Ve službách buržoazie to vždycky byl ten jeden z těch hlavních argumentů. Ale nejdrsnější byl právě vámi zmíněný Fučíkův text, který vyšel v Tvorbě a jmenoval se Pavlačový román z Moskvy. Ten text byl sepsán přímo na rozkaz nebo zadání Klementa Gottwalda. A ještě než Fučík sepsal, tak se s Jiřím Vejlem, protože byli opravdu velcí kamarádi, tak se tady v Praze někde v kavárně sešli. A on mu tam docela jako soudružsky vysvětlil, že je nutné ho odsoudit a že se tak stane, že ten text nebude vůbec příjemný. Vejl s tím souhlasil, poněvadž byl pořád ještě komunista a věřil tomu. Fučík to napsal, text vyšel a přímo v tom textu Vejla taky mimo jiné osočuje z toho, že všechno zveličuje, poněvadž když byl zatčen jako Vejl a Fučík se za něj přimluvil, on tam přímo říká v tom textu, tak se Jirkovi vůbec nic nestalo, jenom přestal pracovat pro Kominternu, ale pak se mohl svobodně vrátit do Československa, což taky nebyla pravda. On byl ze svého zaměstnání pro Kominternu vyhozen, musel rok působit v družstvu Interhelpo v Kyrgyzstánu, kde byl vlastně jakoby ve vyhnanství, pak byl ještě chvíli v Astrachání a teprve potom se mohl vrátit do Československa. To, co jste říkala té přímluvě toho Fučíka, do dneška to nebylo věrohodně prokázáno. Říká se to, traduje se to, možná je to pravda, ale na druhou stranu zase proč by měl Fučík tak velké slovo orgánů NKVD, které by na jeho přímluvu Vejla propustili, to těžko říct.
0: Jan Dvořák z Ústavu pro studium totalitních režimů poukáže na to, že právě Jiří Vajl se ve svém románu Moskva hranice, na který pak ještě koncem 30. let navázal volným pokračováním pod názvem Dřevěná lžíce, inspiroval osudy konkrétních lidí zavlečených do sovětské mašinérie.
3: Vlastně Vajlův román vychází ze skutečného příběhu Heli Frischer nebo manželů Frischerových, Hela Frischer, rodačka z Prostějova, levicová aktivistka, která vlastně v průběhu 30. let odešla se svým manželem, inženýrem Frischerem do Moskvy, do Sovětského svazu, kde získali práci, nějaký rok zde žili, nicméně nakonec oni se stali obětí čistek právě během velkého teroru. Hela Frischer skončila v tábore Gulagu, její manžel byl zastřelen, ale oni právě patřili do okruhu přátel Jiřího Vajla, tudíž tento román právě vychází z těchto skutečných událostí.
0: A tady je na místě připomenout ještě alespoň další dvě jména obětí moskevských procesů konce 30. let z řad československých občanů.
3: jeden určitě z nejzajímavějších příběhů, který se dotýká přímo moskevských procesů, konkrétně toho druhého s paralelním trockistickým centrem, se týká také českého rodáka Jana Hrašeho, rodáka z Jižní Čech, opět levicového aktivisty, který odešel do Ruska už v roce 1909, kde zastával různé funkce. Později po říjnové revoluci se dal k bolševikům a v rámci strany, v rámci toho sovětského aparátu začal budovat svoji kariéru. Ta kariéra nebyla nikterak strmá, nicméně dosáhl jistých pozic. Hraše se stal jedním z nejvýznamnějších zástupců v rámci chemického průmyslu, v těžkém průmyslu, ale později tedy byl i on začleněn do toho druhého moskevského procesu. Ty důvody nejsou úplně zcela známé, nicméně určitě jeden z hlavních důvodů, proč byl do toho procesu začleněn, byl jeho právě český původ. On tehdy měl stále československý pas, takže proto obvinění byl velmi použitelný a mohl být tak spojován s vyzvědačství ve spolupráci s německou nebo s jinou zahraniční rozvědkou.
0: Z dnešního pohledu zní neuvěřitelně, že držitelé československého pasu se mohli ocitnout v soukolí procesů bez jakékoliv možnosti odvolání nebo záchrany ze strany československého státu.
3: Tak cizí státní příslušnost nebo cizí pas nebyl pro sovětskou bezpečnost žádnou překážkou v represích, proto také v soukolí těch represí skončilo mnoho československých občanů. Naopak československé občanství kolikrát vzbuzovalo větší a větší podezření ze špionáže nebo z vyzvědačství, tudíž to byl ten hlavní důvod, proč cizí státní občané se mohli stát obětí represí. Druhý důvod byl také to, že vlastně sovětská strana častokrát neinformovala ani ty zastupitelské úřady o tom, že jejich státní občané jsou zatýkání, tudíž jakékoliv intervence, ať už to bylo československé vyslanectví v Moskvě nebo jiné zastupitelské úřady na území Sovětského svazu, tak jejich intervence byly minimální a vlastně zjistit jakékoliv pravdivé informace o osudu toho člověka bylo takřka nemožné a trvalo několik let, než zjistili alespoň základní informace o odsouzení nebo co se s tou danou obětí stalo.
0: Dalším příkladem, jak se třeba i sovětští diplomaté mohli snadno ocitnout v nemilosti, ukazuje příběh z diplomatických kruhů z počátku 30. let, kdy se do sebe v Praze zamilovali tanečnice a sovětský diplomat.
3: Byla to Gertruda Freundová, později Arosová, což byla také levicová aktivistka, tanečnice, do které se během své mise v Praze ze začátku 30. let zamiloval sovětský diplomat Arosev. Později se vzali, odešli spolu do Moskvy, nicméně v té době, kdy se už vraceli do Moskvy, tak Arosev upadl v nemilost stalinského režimu, bo on se stal obětí těch čistek v rámci bolševické strany a jednou z obětí se stala i jeho manželka Gertruda Arosová, která byla obviněna ze špionáže ve prospěch Československa, přestože samozřejmě šlo o smyšlená obvinění a i ona byla tedy v roce 1937 zastřelena.
0: V roce 1938 po čtvrtém moskevském procesu s Nikolajem Bucharinem se vlna teroru postupně uklidňuje. Šéf tajné policie Nikolaj Ježov dotáhl svou práci v zásadě do konce a nakonec i jeho semele stalinská mlátička. Důkazem nové politiky a úspěchů země se měla stát mimo jiné architektura. V létě 1937, tedy v období mezi druhým a třetím moskevským procesem, se v Moskvě konal první sjezd sovětských architektů. Pozváni byli i hosté z ciziny, mezi jinými slavný Američan Frank Lloyd Wright. A z Československa pak dva představitelé funkcionalismu, Pavel Janák a Josef Gočár.
4: Jim se vlastně nabízí v Sovětském svazu a speciálně v Moskvě, která předtím byla dřevěná a plná prostě malých kupeckých krámků, tak najednou to přišlo všechno zbořit a stavělo se tam nové hlavní město, protože do té doby hlavní město byl Petrohrad a teď se to sem všechno přesouvá, takže ta modernistická architektura, která uvažuje o tom, že bude formovat prostorem člověka jako takového, že mu jaksi vezme ten jeho soukromý život tím, že veškeré jeho činnosti budou vyvedeny do toho veřejného prostoru a do nějakého společného sdílení, tak to určitě bylo jako nesmírně zajímavé téma. A Sovětský svaz nebo ta sovětská společnost těm lidem skutečně dokázala jaksi nabídnout, řekněme, tunely, kterými prošli tou společností, aniž si jako všimli toho okolo, protože buduje se metro a pokud jste architekt, tak vás nesmírně zajímá, jak se to dělá a to je ta klíčová stavba té Moskvy. Takže ta ohromná země nabízí specialistům vlastně spoustu příležitostí, aby se věnovali tomu svému oboru a aby neviděli za hranice toho inturistem vytvořeného prostředí, protože jsou tu prostě i vagóny ve vlacích, kterými jsou cizinci vozeni, takže oni nepřijdou do kontaktu s běžným člověkem. Žid s nimi přišel do kontaktu kvůli tomu, že mu onemocnil jeho přítel a najednou tedy, a ještě zemřel, najednou on se musel vyrovnávat s touhletou situací vlastně vně těch zaběhaných jako cestiček.
0: Autorka knihy o zmíněném moskevském sjezdu architektů Vendula Hnítková v ní v roce 2018 zveřejnila část z rukopisných poznámek Pavla Janáka. Zjevně patřil k těm, kterým inscenovaná realita metropole připadala v něčem podezřelá. Stojí za to ocitovat. Pochopíte po čase, že tu bylo odstraněno vše, co v jiných městech tak malebně se příčí řádu. Je tu odstraněna žebrota, obtěžování, obchůdky. Byly odoperovány všechny individuální složky, tempo podle libosti, individuální bloumání i příležitostný chvat, ale i setkání známých. Všechno to pouliční bylo potřeno. Tolik Pavel Janák. A ještě přesný postřeh jiného architekta, který už do Moskvy ani nemusel jezdit, protože v ní v letech 34 až 35 pracovně pobýval. Byl to Jaromír Krejcar. Kdo pobyl ve svazu tři neděle, je to napsati o tom třísvazkové dílo. Kdo tam pobyl tři měsíce, napíše o tom brožurku osmerkového formátu o 30 stránkách. A kdo tam pobyl tři roky, nenapíše o tom nic. Druhý díl Historie Plus o moskevských procesech 30. let a velkém teroru, který je provázel, je u konce. Hosty ve studiu byly Daniela Kolenovská z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Jaroslav Formánek s Janem Dvořákem z Ústavu pro studium totalitních režimů. Citace textů Leona Feuchtwangera, Františka Xavera Šaldy a Ferdinanda Peroutky přečetl David Hertl. Dramaturgyní byla Veronika Kindlová a technicky spolupracoval Jonáš Rosůlek. Za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.
5: Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8 hodině večer na Plusu.
6: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Vojtěch Tomášek.
7: Policie posílila hlídky před ruskou ambasádou kvůli volbám do státní dumy. V Česku přibývá nakažených lymskou boreliozou. Třinečtí hokejisté vyhráli i třetí zápas sezóny. Plzeň porazili 3-2. Na silnici 11 na průtahu Šumperkem vyšetřují nehodu osobního auta s motorkářem. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
8: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
7: Na ruském velvyslanectví v Praze 7 se dnes volí do státní dumy. Už 2 hodiny tam Rusové žijící v Česku můžou odevzdat svůj hlas v parlamentních volbách. Je to první hlasování od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. V ulici ukrajinských hrdinů je taky naše reportérka Františka Rohlíčková.
9: Před budovou ruské ambasády teď nikdo nečeká, ráno mezi 8 a 9 hodinou tu ale byla krátká fronta. Volební místnost bude otevřená dnes až do 8 večer. Že se tu dnes konají volby, připomíná plakát na budově a informace na tabuli u vchodu. Před ním mají stánek aktivisté, kteří počítají voliče, doteď jich bylo 111 a ptají se jich, koho volili. Je tu taky asi 10 policistů z ochranné služby, o posílení hlídek požádalo Česko už v srpnu ruské ministerstvo zahraničí. A to s odůvodněním, že se Rusko obává protestů. Ty čeká taky třeba v Pobaltí, v Polsku nebo v Nizozemsku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
7: Česku rychle roste počet případů lymské boreliozy. Státní zdravotní ústav jich od začátku letošního roku do konce srpna zaznamenal přes 10,5 tisíce. Loni ve stejném období to byla polovina. Za prudký nárůst může další klíšťová sezóna, ale taky nový způsob sběru dat. Do takzvaného systému včasného varování jsou teď zapojení i praktičtí lékaři. Vysvětluje Kateřina Kibicová ze Státního zdravotního ústavu.
10: Důležité je to proto, že k praktickému lékaři nejčastěji přijde pacient s projevem erytema migrans, tedy červenou zvětšující se skvrnou, která nevyžaduje žádné laboratorní ověření a potvrzení, a ta diagnóza lymská borelioza v této časné fázi je pak rovnou hlášena do systému.
7: Státnímu zdravotnímu ústavu teď hlásí případy nákazy zhruba polovina praktických lékařů pro dospělé a asi 70% pediatrů. Čísla proto můžou v budoucnu ještě stoupat. Filharmonie Brno dnes večer slavnostním koncertem zahajuje svou 71. sezónu. V Janáčkově divadle zazní romantická díla Césara Franka a Johannese Brahmse pod vedením bývalého šéfdirigenta orchestru Petra Alchytra. Slogan sezóny je Všechny cesty vedou do Brna, vysvětluje mluvčí Filharmonie Kateřina Konečná.
11: My tím sloganem chceme připomenout významné okamžiky brněnské hudební historie, které odkazují k událostem, kdy město navštívili světoví skladatelé. Tím sloganem neodkazujeme jenom k minulosti, ale i k budoucnosti a ke světovým hvězdám, které do Brna zavítají.
12: Sport. Hokejisté Třince zvítězili za 3 body i ve třetím utkání sezóny Tipsport Extraligy. Plzeň v předehrávce porazili 3-2. 2 góly a 1 asistenci si připsal Andrej Nestrašil, který ale věděl, že za stavu 1-2 oceláře dlouho držel ve hře brankář Kacetl. Nejen o výkonu gólmana mluvil právě Andrej Nestrašil.
13: Plzeň nás první 40 minut přehrávala, víceméně nás do moc situací nepouštěli, naopak my jsme byli trošku nedůslední v tom obraném pásmu a určitě měli první 40 minut víc ze hry a mohli jsme být rádi, že KC nás podržel v tom zápase, že to bylo 2-1 po druhé třetině.
12: Třinec bez ztráty bodu povede extraligovou tabulku i po dnešních řádných zápasech třetího kola. V 17 hodin se utkají Liberec s Kladnem, Pardubice s Karlovými Vary, České Budějovice s Olomoucí, Brno s Hradcem Králové a Vítkovice s Litvínovem.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: A překážka na D3 před Budějovicemi a požár na silnici 3 u Kaplice. Na D3 před Budějovicemi směrem z Tábora teď velmi opatrně kousek před sjezdem na Hlubokou. Na stém 25. kilometru hlásíte nebezpečnou překážku. Osobnímu autu se odpojil přívěsný vozík. Ten sice stojí v odstavném pruhu, v pravém se ale válí trosky. Buďte tam velmi opatrní. Na trojce z Dolního Dvořiště před Kaplicí teď velké komplikace, hoří tam dodávka. Podle vás velké plameny. Na místě hasiče z obou stran se tvoří kolony. Hasiči dle potřeby silnici uzavírají. Na 11. na hlavním průtahu Šumperkem trvají potíže v Jesenické ulici.
15: Za nádražím na světelné křižovatce nehoda automotorka, řídí tam provoz policie, ale je to bez držení.
14: Na 58. z Ostravy do Příboru čekejte silnější provoz před Mošnovem. Dnes druhým dnem pokračují dny na to v areálu letiště. Přibližně 10-minutová fronta se sune z obchvatu Petřvaldu. Od Příbora naberete zdržení do 5 minut. A ještě 20. z Českých Budějovic do Písku za Pištínem na úrovni rybníka havarovalo osobní auto, skončilo v nedalekém poli, ale právě teď ho vyprošťují a provoz je zlehka omezený. I tam se zdržíte jen velmi krátce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Postavení Romů v Evropě není zdaleka ideální. Plyne to z aktuální zprávy 34 expertních organizací z 18 zemí Evropy. Organizací, které mapují jejich práva. Zpráva s názvem Roma Rights Review popisuje příklady nenávistných projevů, nevhodného přístupu policie nebo dokonce nuceného vystěhovávání. Jak vidí situaci Romů jeden z jejich nejvýznamnějších ambasadorů v Evropě, případně i ve světě. Mým hostem dnes je Petr Torák. Muž, jehož rodina odešla z Česka po rasových útocích z roku 1999. Léta působil jako policista, ocenila ho britská královna. Dnes je honorárním konzulem České republiky a stále vede svou britskou nevládní organizaci Kompas. Těší mě, že jste tu s námi. Dobrý den.
17: Dobrý den a děkuji za pozvání.
16: Pořadem vás provede Martina Mašková.
5: Leonardo Plus.
16: V roce 1999, když jste byl studentem, tak jste čelil útoku skinheadů. Co se tenkrát stalo?
12: Bylo to tak, že v té době můj otec byl politicky angažovaný, pomáhal Romům v Liberci, zakládal vlastně i romské centrum nebo romskou organizaci a mě do těchto aktivit zapojoval. A právě kvůli těmto aktivitám, ale zároveň i kvůli petici, kterou se pisoval kvůli stavění zdi v Matiční ulici v Ústí nad Labem, začaly chodit výhrušky a myslíme si, že i právě kvůli tomu za bílého dne, když jsem šel vlastně centrem města a šel jsem do nákupního střediska, tak mě obklíčilo po cestě ven z toho nákupního střediska pět skinheadů, kteří do mě kopali, bouchali do mě, vyhrožovali mi, potom chtěli ode mě i peníze, potom se mi podařilo utéct vlastně domů.
16: Zkušenost, kterou jste měl tehdy s policií, tak nebyla moc dobrá.
12: Bohužel ne, zrovna v ten samý čas, kdy se tady to stalo, tak já i otec jsme si podali přihlášku ke státní policii, kde jsme chtěli pracovat. Byli jsme už v polovině těch přijímacích testů, kdy právě tady ten incident se stal. A když jsme to šli nahlásit na policii, tak jsme se vlastně setkali s výsměchem a s takovým nezájmem to nějak řešit. De facto nám bylo řečeno, že pokud neznáme jména těch pachatelů, tak se s tím nedá nic dělat.
16: Jak se změnila od té doby, od toho roku 99, tahle situace? Změnilo se to?
12: Já myslím, že tam je určitý posun. Vidím to, hlavně samozřejmě sleduji to v tom, jak ty případy se dostávají, pokud neprojdou jakoby tím soudním systémem v České republice, takže jsou dále posouvány potom k Evropskému soudu. Takže určitý posun tam je. Samozřejmě i ta kultura a to pozvěžení té romské komunity, kde sami už vědí, na koho se obrátit, kde mohou mít vlastně zastoupení, nebo to, že vlastně jsou v radě vlády, už je určitý posun.
16: Máme tady ve studiu vaši novou knihu, která už vyšla v angličtině, myslím, že teprve vyjde v češtině, knihu s názvem Kde domov můj. Tam popisujete, proč jste se chtěl stát policistou a vy jste se tím policistou opravdu stal. Jak trnitá cesta k tomu vedla?
12: Ten sen stát se policistou jsem měl už někde od nějakých 10 let. Byl to vlastně taky ten klukovský sen stát se superhrdinou, prostě roztrhnout tu košili, mít pod tím uniformu a pomáhat a chránit. Když já jsem byl 19letým mladým mužem v České republice, tak jsem chtěl ukázat všem, že i přesto, že jsem Rom, že mohu být tak dobrý jako každý jiný. Potom, co jsme se dostali do Británie, tak samozřejmě jsem se nejprve musel naučit anglicky, pak se nějakým způsobem začlenit do té společnosti a až v roce 2006 se mi podařilo nejprve se stát městským policistou a po roce a půl státním policistou.
16: To je velký rozdíl, myslím, jako z hlediska toho, co si musí člověk osvojit?
12: Ano, je tam velký rozdíl, protože ten městský policista, speciálně v Británii, je pravým bobíkem, ten strážník, který chodí do škol, do domů seniorů, do obchodu, baví se s lidmi, seznamuje se a je přátelským vzorem té policie.
16: A oproti tomu ten státní policista už tam už jako víc cítit ta, řekněme, represivní role?
12: Samozřejmě, ten community policing, ten koncept, který de facto pochází z Británie, je vlastně od toho strážníka městského policisty až po vedoucí policisty, ale samozřejmě potom jsem se musel naučit, jako státní policista jsem se musel naučit spoustu definicí právních norem, to byla nová výzva pro mě.
16: V britském městě Peterborough jste nakonec se usadil a dodnes tam žijete, vedete tam řadu let neziskovou organizaci. Tenkrát měli ještě u té policejní dráhy, tak jste se zabýval, pokud jim třeba i obchodem s lidmi, co bylo náplní téhle té práce?
12: Už jako městský strážník jsem se začal seznamovat, potkávat lidi, kteří se začali svěřovat s tím, že jsou vykořisťováni. To byli Češi, Slováci, Poláci, Litevci a tak dále. Díky tomu, že jsem si vybudoval důvěru v těch komunitách, těch obětí začalo za mnou chodit více a více. To mě provázelo celou policejní kariéru, celých 11 let. Pak jsem se tomu i posledních možná 5 let věnoval naplno ve funkci detektiva, kde jsem pomáhal teda jednak lidem, kteří vykonávali nucenou práci, anebo potom prostituce.
16: Co byla nejúčinnější prevence toho, aby se to nedělo?
12: Osvěta. My jsme začali jednak pracovat s českou policií, se slovenskou policií, dávat informace lidem, kteří byli v té době zranitelní. Ať to byli bezdomovci, lidé s nějakou závislostí, ať už na drogách nebo na alkoholu, lidé z dětských domovů, často tam byli i oběti z romských osad. Potom na letištích jsme dávali různé letáky lidem, kteří přijížděli, ale zároveň potom i navazování důvěry s lidmi, kteří pracovali v těch továrnách, kde často vlastně nejvíce končilo těchto obětí.
16: Čili začalo to všechno pochůzkovou prací, že jste opravdu chodil dům od domu jako městský policista, tím, že jste jim mluvil jazyky, že, kterým rozumí ty lidé, tak jsem měl blízko k těmto komunitám a všechno to ocenila britská královna řádem MBE. Jak
17: jakou odezvu to měl v těch komunitách, se kterými jste pracoval?
18: Samozřejmě byla to obrovská hrdost. Spoustu lidí mi psalo, volalo, kontaktovalo mě různými způsoby a gratulovali mi k tomu. Byli velice hrdí na to, že buď Róm z jejich komunity nebo i Čech z české komunity dokázal něco takového a ukázal i britské společnosti, že i my Češi a zároveň potažmo i Rómové můžeme dokázat něco tak velkého. Ale zároveň samozřejmě tam byla potom i ta druhá strana, kde tam bylo potom ještě také očekávání, tak teď si dostal řád, teď musíš, nebo musíš nám pomoct, když teda chceš dělat více, to očekávání potom bylo ještě větší.
17: Co dnes dělají Romové, kteří odešli do Británie v podobné době jako vy, kolem toho roku 99?
18: V dnešní době to už je druhá, někdy i třetí generace. Ti, kteří právě přišli v těch 90. letech nebo později, tak jsou úplně začleněni, jejich děti už jsou plně integrovaní do toho systému, mluví plynule anglicky a myslím, de facto jsou jakoby členy té britské společnosti. Dokonce až natolik, že se začíná bohužel, a to už je zase potom té negativní stránky, že začínají de facto zapomínat na tu svou kulturu, jazyk. Často ty děti už ani nemluví třeba česky, ani romsky.
17: A doma se nemluví, česky mluví.
18: Už potom ani ne, u té druhé generace, která už třeba vyrostla v Británii nebo vyšla v tu školu, tak už mluví se svými dětmi převážně anglicky, ale jsou plně etablováni a dneska máme tam policisty, máme tam sociální pracovníky, máme tam lidi, kteří pracují ve školách, právníky a tak dále, takže těch profesionálů a těch, kteří se dostali na vysoké školy a končili vysokoškolské vzdělání, je velké množství.
17: Přemýšlel jste třeba i po letech a s tou letitou zkušeností britského policisty, co byste poradil romskému dítěti, které by se dostalo do podobné situace, jako jste byl tenkrát v Liberci vy?
18: Určitě bych poradil nemlčet, nedržovat to sobě, mluvit o těch věcech. Pokud se to nepodaří při otevření jedních dveří, tak samozřejmě to zkusit někde jinde. Prostě opravdu o těch věcech mluvit a zároveň strašně důležité být patřičně hrdý na svou identitu. To si myslím, že je strašně důležité, něco, co já jsem se naučil po té mé cestě, během které jsem se hledal, opravdu být hrdý na to, odkud pocházím, že jsem Róm, že jsem Čech. Prostě na všechny ty různé identity, které člověk má, být na to hrdý, ale zároveň nikdy se nevzdávat.
17: Mým hostem Leonarda Plus je zakladatel a ředitel britské nevládní organizace Kompas, honorární konzul České republiky Petr Torák, který je ambasadorem práv Romů v Evropě ve světě.
5: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Čerstvá zpráva Roma Rights Review popisuje příklady rasismu a nenávistných projevů, také diskriminačního přístupu policie, nuceného vystěhování v řadě míst Evropy. Jak v tomhle kontextu a vlastně už i trošku z pohledu zvenčí vidíte tyhle případy v České republice? Co považujete za klíčové, na co by se měly úřady zaměřit?
18: Tak v první řadě si myslím, že to je segregované vzdělávání, které je stále problémem a vím, že i vlastně nedávno na to upozornila Evropská unie, kde stále i přes ten rozsudek DH versus České republiky stále dochází k segregování romských žáků, ať už ve speciálních třídách nebo školách, kde jsou převážně třeba romské děti. Já to vidím z britského systému, tam opravdu nemůže dojít k inkluzi a nemůže dojít k žádnému posunu, pokud ty děti, romské děti, nebudou začleňovány do mainstreamového vzdělávacího systému. Jednak nemají tak kvalitní vzdělávání, za druhé nejsou potom schopni samozřejmě fungovat mezi neromskými dětmi nebo potom později i neromskou vlastně společností, ale zároveň i ta neromská část populace potom nemá ten kontakt. Vlastně jediné, co vědí o Romech, je to, co se dočtou nebo slyší někde v médiích nebo slyší někde od rodiny, od známých, ale nemají ten přímý kontakt s Romy, protože často potom já jsem se setkával s lidmi, kteří wow, já jsem nikdy nepoznal Roma, ale teprve teďka vidím, že jste
17: tady
18: vlastně,
17: v Česku.
18: No, že jste úplně vlastně jako my. Takže tam opravdu je potřeba, aby ty děti byly dávány do mainstreamových tříd, mainstreamových škol. To je první věc.
17: Můžete jenom úplně v kostce připomenout ten soudní případ, o co v něm šlo?
18: Tam šlo o to, že několik dětí bylo v Ostravě dáváno do zvláštních škol nebo speciálních škol a ten případ se dostal až k soudu lidských práv a tam bylo potom rozhodnuto, že vlastně Česká republika diskriminuje děti na základě jejich rasy.
17: Důvod k tomu soudnímu případu a k tomu rozsudku byl, že vlastně jako kdyby automaticky ty děti přecházely do speciální školy, protože ty speciální školy jsou určené, pokud vím, pro děti s handicapy a tak.
18: Přesně tak, ano. A já jsem byl vlastně toho svědkem, kde na základní škola paní učitelka se snažila přimět mé rodiče, aby mě dali do zvláštní školy pouze na základě toho, že jsem byl jediným Romem ve třídě, argumentovala tím, že tam budu mít více kamarádů. V minulosti bohužel to opravdu bylo tak, že ty romské děti nechodily do zvláštní školy kvůli handicapu, ale kvůli tomu, že byly Romové.
17: Ve které evropské zemi to mají v tomto ohledu Romové nejtěžší nebo těžké rovněž?
18: Na Slovensku stále také dochází k té segregaci. A to jsou asi dvě země, kde vím, jako já jsem procesoval i Rumunsko, Maďarsko, Polsko, ale nesetkal jsem se s tak silnou segregací ve školách jako v těchto dvou zemích, bohužel.
17: Co pomáhá Romům v Británii, kde přece jenom ta inkluze má velkou tradici, zavedená demokracie, samozřejmě také se svými problémy a s rasistickými projevy, tak jako jinde v Evropě, ale ten vzdělávací systém, myslím, je připraven na to začlenění. Nevím, jestli osobně jste s tím už udělal nějakou konkrétní zkušenost, možná spíš v roli policisty nebo zakladatele nevlád.
18: Tak já mám velice blízko k tomu vzdělávacímu systému ve Velké Británii, protože tam i pracujeme vlastně skrze naši organizaci, posíláme tam naše vycvičené mentory, takže vidíme do toho vzdělávacího systému a je to opravdu inkluzivní systém se vším, co k tomu patří. Od chvíle, kde ten romský žák je prostě přidělen do té spádové školy podle svého bydliště a potom vlastně se tam pracuje s tím dítětem jako individuem. Takže pokud neumí vůbec anglicky, tak je dáváno do mainstreamového vzdělávacího systému tam, kde nepotřebuje tu angličtinu, takže třeba na tělovýchovu, na nějaké hudební lekce nebo tak. Ale potom na ty ostatní lekce jde vlastně do třídy, kde se pracuje s těmi dětmi, hlavně na tom, aby si zlepšili tu angličtinu. A jsou tam tak dlouho, jak jenom potřebujete. Že pokud to dítě se naučí anglicky za měsíc, tak hned potom vlastně jde do toho mainstreamu. Není tam udržováno zbytečně třeba celý rok. Zároveň hned vlastně třeba po té hodině angličtiny jde zpátky do té mainstreamové třídy a je společně s tou třídou.
17: To je hlavní rozdíl možná oproti našemu vzdělávacímu systému, že je rychle jako převeden zpátky.
18: Přesně tak, to je ten první hlavní rozdíl. Druhý je, že se tam oslavuje ta různorodost, že dítě nebo i ten rodič při registraci toho dítěte vstupuje do té školy a vidí, vítejte ve všech různých jazycích, i v romském, českém, slovenském a tak dále. Jsou tam různé vlajky ze všech zemí. To dítě jde dál do školy a tam jsou nástěnky třeba s romskými pozitivními vzory. Takže to dítě tam opravdu cítí, že různorodost je oslavována, že to není stigma. Oslaví se tam romské mezinárodní dny, dny romského jazyka. To je právě ta obrovská výhoda. Zároveň, když se tam stane nějaký incident. Samozřejmě i v Anglii se dějí různé incidenty, tak ta škola nebo případně potom policie ten případ vyřeší mnohem rychleji a efektivněji než kdekoliv jinde.
17: V té zprávě o právech Romů, té aktuální, která je výsledkem práce desítek expertů z 18 zemí Evropy, se mluví o útocích, jsou tam uváděné příklady, třeba dubnový útok v Maďarsku, kde maskovaní neonacisté vnikli do domu romské rodiny, nebo v severním Irsku po obvinění tří romských mladíků ze znásilnění následovaly žářské útoky, další násilnosti. Mohla bych uvádět více příkladů segregace, když se Romové chtějí někde usadit a tak dále. Co z toho opět z té vaší praxe vládní organizaci je účinná prevence těchto událostí?
18: Tak ta prevence je tím základem a je to něco, co jednak my děláme jako organizace v Británii, ale zároveň Británie nám umožňuje tady to dělat ve velkém měřítku a de facto nás sami vyhledávají v tom, aby jsme tu prevenci dělali, ať je to už přednáška pro děti ve školách, nejenom romským dětem, ale všem dětem v té škole minimálně jednou ročně to děláme, právě ty přednášky v různých školách, na středních, základních, na univerzitách, děláme přednášky pro učitele, aby věděli, odkud ti žáci vlastně pochází, čím museli třeba projít. Zvou si mě na přednášky pro vězeňskou službu, policii, sociální pracovníky. Takže v tom je, vidím já ten základ té prevence, ale zároveň potom i jakoby ta osvěta dál, co se týče třeba oslav Mezinárodního dne Romů přímo v centru města před radnicí, kde i starosta se zúčastní se další úředníci. V tom vidím obrovskou pomoc.
17: Jak podstatné je slovo, jak podstatná je rétorika ze strany politiků? Opět zase zajímá mě to srovnání Británie, Česká republika. Předpokládám ze své zkušenosti z práce nebo života Británie, že ta hranice toho, co si může dovolit říct politik, co si může dovolit, aniž by vlastně už ten tlak společnosti ho donutil rezignovat, je trošku někde jinde.
18: V Británii ta hranice je posunutá hodně vysoko. Tam, když politik by řekl něco veřejně, třeba jako když jsem slyšel v českém třeba kontextu politiky, kteří mluvili o Romech, jako havěť, nebo jsem viděl billboardy různé, nebo když třeba Romové nebyli oběťmi holokaustu, tak samozřejmě tady to by se Británii nestalo. A pokud by se to stalo, tak ten politik by automaticky zavřečil obrovské kritice a případně by museli odstoupit a možná by byl i vyšetřován policií. Ale musím samozřejmě i zdůraznit jednu věc, že co se týče třeba retoriky vůči travelerům nebo gypsies, tak i v Británii je to vlastně hodně na hraně, kde často ty politici, nedávno jedna z političek konzervativní strany měla takovou hlášku, že travelerům a gypsies prochází kriminalita beztrestně, de facto je nazvala komunitu jakoby kriminální, takže co se týče gypsies a travelers, tak tam stále ještě Británie selhává, ale jinak co se týče Romů a ostatních komunit, tak tam jsme daleko vlastně v porovnání s ostatními evropskými zeměmi.
17: Když mluvíte o travelerech, rozumím tomu správně, já mám tu zkušenost tedy jenom z Francie, kde jsem se setkala s těmi Romy, kteří vlastně spíš Sinti, kteří kočují, to znamená měli možnost třeba si vyhradit nějaký prostor, kde jako dočasně byli a pak třeba měli možnost zase odcestovat dál, čili města vyčlení místa, kde můžou být, tak to, když řeknete travelers, tak máte na mysli tyhle komunity jako kočovných Romů?
18: Jsou to lidé převážně z Irska, ze Skotska, z Walesu, kteří jsou etnická minorita i ze zákona vlastně popsaná. Nemají vlastně nic společného s tou romskou diasporou z Indie, i přesto, že samozřejmě mezi nimi jsou někteří angličtí Romové, ale jsou to převážně Irové, Skotové a z Walesu.
17: Tak jste vlastně mluvil o tom, že často teď v Británii vlastně politik musí rezignovat, pokud se dopustí nějakých výroků, tak vlastně ta zpráva Roma Rights Review aktuální, ta popisuje také příklad z České republiky, případ bývalé místostarostky z Moravské Ostravy a Přívozu, která dokonce mimo jiné řekla, že vzdělání není životním cílem Romů, mluvila o mentalitě. Po zveřejnění těch výroků z funkce odstoupila, takže asi zřejmě ta samočistící schopnost společnosti nebo ta zpětná vazba ze společnosti přichází už i tady, ale ta zpráva konstatuje, že jsou oblasti, kde jako se moc věci nedaří měnit a to je opět, jako řekněme, širší evropský trend. Bydlení patří k oblastem, kde ta evropská politika začleňování Romů selhává nejčastěji. Je to taky z vašeho pohledu?
18: Určitě. To bydlení je obrovským problémem, ať už v České republice nebo na Slovensku. Na Slovensku hlavně jsou ty osady, kde Romové žijí v otřesných podmínkách, jako když si člověk uvědomí, že se bavíme o evropském státu ve 21. století, že tam žijí lidé v dřevěných příbytkách bez vody, bez elektriky, bez sociálního nějakého zařízení. To je samozřejmě hrozné. V České republice samozřejmě stále ten problém také je. A tady to je právě něco, co se mi strašně líbí v Británii, že už od první chvíle, kdy začali třeba Romové jezdit do Británie jako žadatelé o azyl, tak ty města, kam byly přidělovány ty rodiny, je začleňoval do různých vlastně míst v tom městě, že nevytvářel umělá géta.
17: Do různých čtvrtí.
18: Do různých čtvrtí, přesně tak. A tím pádem vlastně ta romská rodina, která nejenom měla souseda Angličana na druhé straně Somáce, tak mohla pozorovat, OK, tak v pátek musím dát koš ven, odpadky se třídí takhle a takhle. Zahradu si musím posekat jednou za měsíc a začali vlastně kopírovat ty sousedy a tím se začali mnohem jednodušeji. A v tom já vidím ten obrovský význam.
17: Co Rada Evropy nazvala začarovaným kruhem mezigenerační chudoby a porušování lidských práv?
18: Pokud tam není vzdělání, pokud tam není jakoby posun v té rodině, v tom sousedství, tak tam bohužel budeme stále udržovat ten status quo v té komunitě. Přesně tam potom z toho začarovaného kruhu není výstup. Já samozřejmě už to mohu pozorovat po nějakých skoro 30 let, co se děje v některých městech, speciálně třeba na severu Čech nebo v jiných částech České republiky.
17: Další věc je vlastně ta podpora evropských států iniciativám, podobným iniciativám, jaké vyvíjíte vy v té nevládní organizaci Kompas v Británii. V té zprávě European Roma Rights Review Síť pro práva Romů vyslovila určitou obavu v souvislosti s připravovaným novým evropským rozpočtem na to příští období, míněno rozpočtem Evropské unie na roky 2028 až 2034. A tam zaznívá obava, že, cituji, to cílené financování Romů může být rozpuštěno do širších národních nebo regionálních fondů. Konkrétní podpora diskriminovaných komunit se tím oslabí. Ten rozpočet ještě není hotov, že teprve probíhá turné předsedy Evropské rady Antony Jakošty po jednotlivých evropských zemích. Jak to připravit, aby i ta státní podpora vyjádřená financemi byla adekvátní?
18: Já osobně sdílím tady tu obavu. Myslím si, že to financování iniciativ, které podporují inkluzi Romů, je slabší a slabší. Já to vidím za posledních 10 let, opravdu to hodně osláblo a samozřejmě vlivem extremistických třeba skupin nebo spolků v celé Evropě. To bude mnohem větší výzva do budoucnosti. Myslím si, že pokud Evropa udělala aspoň aspoň určitý krok kupředu, tak pokud teďka se to nějakým způsobem omezí, tak zase je pravděpodobně, že budeme pár kroků zpět a to by mohlo mít jakoby obrovský jakoby negativní vliv na tu inkluzi jako takovou, ale i harmonii ve společnosti, protože samozřejmě pokud Romové nebudou začleněni a bude se vytvářet ještě větší segregace, tak samozřejmě to bude mít i obrovský vliv na to, jak to bude vnímat většinová společnost a viděli jsme sami, jak daleko to může dojít v těch 90. letech, kde ty vztahy byly velice vyhrocené. Asi žádný stát nechce, aby se něco takového opakovalo.
17: Byl jste poctěn i tím, že jste měl příležitost setkat se s Barackem Obamou, bývalým americkým prezidentem. Jakou inspirací to bylo? Ptám se opět vlastně na tu podporu z nejvyšších míst pro nejenom financování, ale zajištění práv romské komunity ve světě.
18: Setkal jsem se s prezidentem Obamou asi 3-4 roky. Bylo úžasné vidět, jak vlastně člověk tak vysoce postavený byl uvědomělý toho, co se v Evropě vlastně děje a jaká je situace Rom. Čím víc jsem se setkával s lidmi jako Barack Obama, lidi z britské vlády a z dalších vlád, samozřejmě i tím, jak cestují od Asie po Afriku, po Latinskou Ameriku a další země, tak opravdu vidím, jak je strašně důležité mít tu podporu. Já, jelikož jsem členem vlastně Rady vlády pro vzdělávání, vidím, jak je opravdu strašně důležité mít tu podporu. Pokud Rada vlády v jakékoliv zemi nebo ty nevládní organizace nemají tu podporu vlády, tak je strašně potom vlastně těžké se posunout kupředu. Jsem v kontaktu s ministerstvem třeba pro vzdělávání ve Velké Británii nebo s úředníky, s poslanci v našem vlastně kembridském hrabství, tak to strašně pomáhá k tomu, abychom mohli tu naši funkci nejenom vlastně vykonávat dobře, ale aby i ta romská komunita měla pocit, že jsou vyslyšeni, že mají možnost vyslovit svůj názor, že tam opravdu je možnost pro ně se začlenit tak, jak potřebují. A v tom já vidím ten obrovský úspěch třeba právě v Británii nebo v jiných zemích.
17: Ale tedy v čem se to vyjadřuje? Vyjadřuje se to tím, že třeba vysoce postavený politik veřejně prezentuje, že se setkal s Romy, tam je asi tenká hranice mezi tou reálnou podporou a mezi podporou na oko, zájmu kampaně třeba.
18: Je tam obrovský rozdíl mezi tím, jestli se politik vyfotí někde ghetu nebo nějaké segregované oblasti nebo vyloučené oblasti s romskou komunitou, s romskými dětmi, anebo jestli opravdu s nimi tráví čas, zajímá se o to dění v té komunitě. Já mohu dát třeba příklad Paul Bristow, který byl poslancem v Peterborough. Ten třeba, když vlastně chtěl vyjádřit tu podporu romské komunitě, ale zároveň chtěl i zvýšit osvětu a znalost o romské komunitě ve vládě, tak vystoupil během svého působení v tom House of Commons, vystoupil a řekl, já jsem přítelem Romů a tím udělal obrovskou službu, nejenom vlastně romské komunitě, ale zároveň i celé společnosti, protože ukázal, protože stojí za těmi Romy. Tak by měla vypadat právě taková ta uvědomená podpora té komunitě, ale zároveň být i viděn tou většinou společností. Aha, tak pokud třeba pan prezident chce být ambasador té komunitě, tak asi to něco znamená.
17: Leonardo Plus byl Petr Torák, který je honorárním konzulem České republiky, ředitelem britské nevládní organizace Kompas. Jsem moc ráda, že jste nám věnoval čas.
18: Já vám také moc děkuji.
17: Druhou část našeho pořadu si budete moci poslechnout v podcastových aplikacích, kam patří i Můj rozhlas nebo na našem webu plusrozhlas.cz. Budeme mluvit o tom, jaké dění kolem romské komunity v Evropě aktuálně stojí za pozornost a vrátíme se k situaci Romů v České republice.
5: Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
6: Radiožurnál je 10 hodin a 30 minut. Ve studiu se zprávami Vojtěch Tomášek.
7: Noční dronové útoky na Moskvu poškodily tamní ropnou rafinerii. Podle ruské státní agentury TASS to oznámil starosta hlavního města Sergej Sobjanin. Dodal, že na místě zasahují záchranáři. Žádné oběti úřady zatím nehlásí. Na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu opakovaně útočí Ukrajina, která se už pátým rokem brání ruským úderům na své průmyslové i civilní cíle. Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní taky ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají jednání se státníky z dalších zemí. V New Yorku taky uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Dolní část z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Podle vedoucího lanovky Jiřího Špetly zřejmě horní úsek nepojede celý den. Turisté můžou z Růžové hory pokračovat na vrchol 2,5 km pěšky. Vítr na Sněžce měl ráno v nárazech rychlost přes 90 km za hodinu. Sport. V Montrealu odpoledne odstartuje mistrovství světa v silniční cyklistice. Časovku jednotlivců pojede i největší hvězda české výpravy, Matyáš Vacek. Skoro na 40 km dlouhou trasu vyrazí po 19. hodině českého času. Ženy mají závod na stejné trati na programu od 15 hodin. Česko v elitní ženské kategorii zastoupení nemá.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Omezení na D8 před Zdiby a zdržení na trojce u Kaplice. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí kousek před Zdiby dnes dopoledne pracují silničáři na opravách mostu, uzavřeli tam pravý pruh. Na kamerách vidíme, že se zpomaluje těsně před zúžením, zdržení je tak velmi krátké, ovšem pozor, brzdí se téměř do zastavení. Na trojce z Dolního Dvořiště do Budějovic trvají potíže na výjezdu z Kaplice. Před nádražím na úrovni Hubenova stále zasahují hasiči, likvidovali větší požár dodávky. Dá se projet kyvadlově, z obou stran čekejte zdržení do 10 minut. Na jihu Čech ještě zůstaneme, teď se zaměříme na trasu z Budějovic do Písku, tedy silnice 20. Za Pištínem pokračují s vyprošťováním havarovaného osobního auta z nedalekého pole, i tam se projíždí kyvadlově, o něco pomaleji, kolony se ale netvoří. A silnice 24 z Třeboně do Suchdolu v Majdaleně se kvůli opravám vozovky jede kyvadlově, provoz je tam řízený pomocí semaforů, z obou stran naberete okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu.
8: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
19: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
20: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři. I o tom si budu povídat s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou, donedávna Lencovou, kterou tímto vítám v pořadu Žárovky.
21: Já moc děkuji za pozvání.
8: Žárovky.
20: Já se na dnešní rozhovor opravdu těším, protože to bude velmi pestré. Simona totiž zastává několik různých rolí, od vlastních výzkumů přes popularizaci biotechnologií až po to, že je součástí nejrůznějších iniciativ, které se snaží o to, aby se vědecké výsledky dostávaly do praxe. A já bych chtěla začít v laboratoři. Co zkoumáš? Jak si to představit?
21: Můj výzkum je relativně široký, ale když to nějakým způsobem vlastně zobecním, tak se zaměřujeme hlavně na interakce nanomateriálů s mikroorganismy. Kombinujeme vlastnosti dvou opravdu malých světů v nano- a mikroměřících a zaměřujeme se hlavně na to, abychom dokázali porozumět, jak mikroorganismy, takže bakterie, kvasinky, občas i plísně, interagují s různými typy nanomateriálů, takže s nanovlákny, nanočásticemi a dalšími různými materiály tohoto typu. Ten náš výzkum je, řekla bych, unikátní v tom, že se zaměřujeme hlavně na morfologii nanomateriálů, na to, jak dokážeme nebo nedokážeme ovlivnit pomocí třeba průměru vláken nebo velikosti těch jednotlivých částic zamezit nebo naopak podpořit třeba nějakou adhezi mikroorganismů. To znamená, jak se třeba dokáží uchytit na ty jednotlivé materiály a jak tam vlastně tyhle ty tvarové nebo morfologické vlastnosti mohou úplně měnit tyhle ty typy interakcí.
20: No já jsem se nedávno dozvěděla, že jste byli jedni z prvních, kdo se takhle vlastně systematicky začal zabývat tím, jak velikost nebo tvar ovlivňuje ty mikroorganismy. Mě by ale zajímalo, k čemu je to dobré, proč je potřeba znát tady tu interakci.
21: Je to pravda, jak jsi zmínila, tak si myslíme, že jsme jedni z prvních, kdo se tomu věnují víc systematicky. Ono téměř v každém článku, který je nějakým způsobem zaměřený na biologické interakce nanomateriálů, tak je vlastně zmíněna tahle oblast jenom velmi okrajově a není tomu úplně věnována taková ta hlavní pozornost. A my jsme se rozhodli, že se vlastně na to podíváme trochu blíže, když jsme měli takový krásný set různých nanomateriálů, které se lišily průměrem vláken a takovýhlemi různými morfologickými vlastnostmi. A zjistili jsme, že jsou tam nějaké zákonitosti, které potom hrají roli. K čemu je to dobré? K tomu, že pokud zjistíme opravdu detailně, jak tyhle interakce fungují, tak budeme schopni cíleně buď podpořit žádoucí buňky, žádoucí mikroorganismy k tomu, aby na ty materiály vlastně nasedaly, aby jim to tam opravdu prospívalo. Takže můžeme třeba použít tyhle ty materiály jako podklady k nějaké kultivaci probiotických mikroorganismů nebo dalších mikroorganismů, které jsou velmi žádoucí, velmi potřebné. A nebo naopak, což je vlastně jeden z těch našich hlavních cílů, je potlačení těch mikroorganismů. To znamená, hlavně třeba v medicínských aplikacích můžeme nějakou cílenou morfologii, která neumožňuje těm bakteriím, aby na ten materiál dobře nasedly, třeba snížit množství potřebných antimikrobiálních látek, protože samotným tím tvarem toho materiálu, jeho vlastnostmi, dokážeme už určitým způsobem těm bakteriím nežádoucím nějakým patogenům zabránit, aby ten materiál kolonizovali a potom aby vyvolali nějakou infekci.
20: Takže aby se tam nedrželi už jenom tím materiálem samotným.
21: Přesně tak, jenom aby se jim tam vůbec nelíbilo, aby nechtěli dál růst, množit se.
20: To je jeden projekt. Co ty další? Protože v laboratoři máte mnohem více projektů.
21: To téma se vlastně rozšířilo během posledních let. Kromě těch nanovlákenných materiálů, tak se věnujeme i různým dalším typům nanomateriálů, včetně třeba nanodiamantů nebo nějakých odpadních produktů, které mají nanovelikosti. A tyhle ty materiály můžeme používat třeba jako aditiva, jako přídatné látky do nějakých kompozitů. Například teď se věnujeme stavebním materiálům, které dokáží pojmout tyhle ty nanomateriály a ty nanomateriály tam můžou výrazně zlepšit mechanické vlastnosti a zároveň zachovat nějakou bezpečnost těch materiálů.
20: Mě zaujaly ty nanodiamanty. Jak si to představit a k čemu to třeba může být dobré? Takový materiál, k čemu může sloužit?
21: Nanodiamanty mají obecně hodně široké použití a vlastně jsou to uhlíkové materiály, které mají opravdu malé rozměry, které se dají dobře modulovat v tom směru morfologickém. Můžeme mít velmi malé částice i nějaké trochu větší a můžou sloužit jako docela dobrý nosič dalších látek. My teď třeba v tom posledním výzkumu, když uvedu konkrétní příklad, tak jsme se zaměřili spolu s Fyzikálním ústavem Akademie věd na nanodiamanty, které na sobě ještě mají navázaný chitosan a stříbro a řešili jsme jejich teda antimikrobiální vlastnosti a je to spíš základní výzkum. Teprve testujeme, co všechno je možné, co si můžeme dovolit a věříme, že těch aplikací bude poměrně hodně, můžou být široké.
20: Jak tady ta tvoje specializace vlastně vznikla? Jak jsi zvolila tenhle obor? Čím tě zaujal?
21: Já jsem v rámci doktorského studia studovala obor mikrobiologie a nastupovala jsem na téma velmi široké interakce nanomateriálů s mikroorganismy a byla jsem sama zvědavá, co to přinese. A během takových asi prvních dvou let se právě ukázalo, že máme opravdu hezky definované materiály k dispozici, které sice nemají takové ty původně očekávané skvělé antimikrobiální účinky sami o sobě, ve které jsme doufali, ale právě tou analýzou jsme zjistili, že se můžeme věnovat nějaké té charakterizaci té morfologie a tam se začalo tříbit to moje téma, které je trochu užší, ale zároveň ta jeho aplikovatelnost je pořád velmi široká.
20: Ty krom toho, že jsi vědkyní a vedeš si vlastní vědecké projekty, tak jsi také vyučující a vedoucí projektů. Jaké jsou dnešní studentky a studenti? Jaký mají zájem o biotechnologie?
21: Já to vnímám tak, že zájem mají velký, protože to téma se opravdu začíná dostávat do povědomí široké veřejnosti a myslím si, že dostává pomalu, ale jistě dobrý mediální prostor a i na středních školách je větší důraz na to, aby i biotechnologie byly více prezentovány jako ta nedílná součást našich životů. A řada studentů se k nám hlásí opravdu už po střední škole s tím, že by rádi dělali nějaké biotechnologické téma, které má smysl. Myslím si, že v tom právě vidí tu aplikovatelnost a ten přesah od nějaké základní vědy právě do praxe, který opravdu můžou potom aplikovat do vlastního života, můžou zlepšovat prostředí nebo životy nás všech. Takže já si myslím, že ten zájem stoupá. My se snažíme na to reagovat a zavádíme kromě těch klasických, standardních chemických nebo biologických předmětů, které u nás učíme, tak i takové inovativní předměty nebo předměty, které vlastně mají zvýšit

0: probrali její výzkumy v laboratoři a teďka bych se od těch výzkumů chtěla dostat k popularizaci, protože ty jsi také předsedkyní spolku Biotrin, což je spolek pro rozvoj a komunikaci a popularizaci biotechnologií. To za mě zní docela složitě, tak nám to prosím přibliž.
1: Já bych to řekla asi velmi jednoduše v tom smyslu, že ten náš spolek se zaměřuje na to, abychom poskytli takový prostor pro diskuzi a informace jak široké veřejnosti, tak třeba odborníkům o nějakých novinkách, o těch nejaktuálnějších událostech v oblasti moderních biotechnologií. Co se týče těch moderních biotechnologií, tak my se v současné době zaměřujeme hodně na genetické úpravy, na nové genomické techniky a podobně, ale ten přesah je tam od zemědělství, potravinářství až po medicínu, takže je to zase poměrně široká platforma.
0: Kolem biotechnologií, ale i nanomateriálů panují nejrůznější mýty. Co jsou třeba ty nejčastější, s čím se nejčastěji setkáváš?
1: V oblasti biotechnologií se velmi často setkáváme s takovou úsměvnou frází, že třeba se někdo může bát konzumovat geneticky upravenou potravinu z toho důvodu, že se bojí jíst geny. Jenomže geny obsahuje úplně každá potravina. Geny jsou úplně základem každého živého organismu a když si to představíme vlastně na nějaké množství, takové velmi přibližné, tak i v jedné potravině, kde máme spoustu mikroorganismů a samozřejmě nějakou to třeba rostlinnou složku samotnou nebo živočišnou, tak sníme určitě nejméně 500 000 000 genů nebo takové přibližné množství, je to spíš opravdu řádově nasazeno. Takže to je opravdu obava taková velmi lichá, ale je to velmi rozšířené, je to častý mýtus.
0: A co nějaký další třeba, že mutace jsou nepřirozené?
1: To je také dobrý příklad, ano. Mutace, které se dějí úplně běžně, denodenně, i v každém z nás, i v každém organismu, tak jsou považovány v tomto směru takovým dezinformačním za něco úplně nestandardního, nepřirozeného, něco proti čemu bychom měli bojovat, ale není to tak. Tyhle ty moderní technologie využívají jenom toho, co se běžně děje, s čím se opravdu setkáváme denodenně ve velké míře v přírodě, všude kolem nás. Akorát to umíme používat trochu cíleně.
0: Dej nám prosím nějaké příklady, kde se v tom běžném životě potkám s výsledky biotechnologií.
1: Já myslím, že úplně všude, protože biotechnologie jsou všude kolem nás. Takovým asi velmi základním příkladem je třeba potravinářství, výroba piva, výroba mléčných výrobků, potravin obecně, fermentace, to je úplně základ biotechnologií. A když opustíme potravinářství, tak je to určitě medicína. Tam například inzulín, který ročně zachraňuje miliony životů, tak je jedním z nejdůležitějších biotechnologických produktů posledních asi 40 let, což ukazuje na to, jak dlouho už tady ty kontrolované a cílené biotechnologie jsou s námi. A těch příkladů by byla spousta, vlastně i třeba úprava odpadů nebo nějaké jejich zpracování. Obyčejné kompostování je úplně takovým základním příkladem biotechnologickým.
0: Takže biotechnologie potkáváme doslova na každém kroku, jen tomu tak dost často neříkáme.
1: Ano, je to přesně tak.
0: Jak jsme na tom vlastně v Česku? Protože ty díky spolku máš docela dobrý přehled. Jsme v něčem třeba unikátní v rámci Evropy nebo i celého světa?
1: Já si myslím, že v Česku jsme v biotechnologiích opravdu na vysoké úrovni. Je tady okolo nás spousta iniciativ, které se snaží o to sjednotit všechny různé biotechnologické firmy, organizace, výzkumné instituce z toho důvodu, aby měly takové podobné směřování, aby ta síla těch českých biotechnologií byla jednotná a abychom se dokázali prosadit v tom mezinárodním měřítku. Takže já si myslím, že unikátními se stáváme nejen díky tomu, že máme opravdu špičkové vědce ve všech těch oblastech, které biotechnologie zahrnují, ale i v tom, že se snažíme stát se takovým biotechnologickým lídrem minimálně v Evropě nebo celém světě. Co se týče nějakých těch úplných unikátů, tak určitě je to řada právě těch medicínských objevů a nebo třeba v zemědělství bych zmínila kolegy z Brna nebo z Olomouce, kteří teď vyvíjejí úplně skvělé technologie na úpravy nebo na šlechtění chmele a dalších plodin, což je velmi jedinečné a pro nás, pro Čechy, kteří máme rádi pivo, tak je to i takové hezky přirozené, řekla bych.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
0: Jeden z vašich dokumentů se nazývá Budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři. To si troufnu tvrdit, že mnoho lidí vyděsí. Proč se nemáme bát?
1: Bát se určitě nemusíme, protože my tuhle publikaci jsme vydávali i proto, abychom vysvětlili všechny ty možné mýty a všechny souvislosti, které s biotechnologiemi můžeme najít právě v potravinářství. Bát se nemusíme z toho důvodu, že fermentace nebo nějaké takovéhle procesy biotechnologické jsou tady opravdu od nepaměti. A my se je v posledních dekádách nebo staletích, protože už to taky není žádná novinka, snažíme využívat.

0: cíleně k tomu, abychom produkovali kvalitní potraviny, abychom nějakým způsobem získali dostatek potravin pro nakrmení celé populace, abychom mohli cíleně ovlivnit plodiny k tomu, aby odolávaly třeba suchu nebo podobným výzvám klimatickým, a další aspekty dokážeme zahrnout v těch biotechnologiích. Takže ten název, že náš jídelníček je takovým předmětem laboratoře a toho laboratorního vývoje, souvisí právě s tou urgentní potřebou ty plodiny nebo potravinovou produkci obecně posouvat o kus dál, abychom byli schopni čelit všem těm výzvám, které současná doba přináší. Takže není se čeho bát, je to takový klasický pokrok, který je tady pořád s námi a který musí jít dopředu, abychom opravdu měli pořád co jíst a aby to jídlo bylo kvalitní.
1: Tobě jsou inovace velmi blízké a jsi činná v řadě iniciativ, které se snaží o přenos těch vědeckých poznatků do té praxe. Mě třeba zaujalo, že jsi byla součástí mezinárodního programu pro leadership v Americe. Můžeš nám ten program prosím představit a co bylo cílem?
0: Tenhle ten program, kterého jsem měla možnost se účastnit, je takovým profesním programem amerického ministerstva zahraničí. Je to program, který je zaměřen na různé oblasti. Ten náš byl zaměřen na bioekonomii, což v sobě zahrnovalo biotechnologie, ochranu životního prostředí, biomedicínu a všechna tahle témata, která s tím souvisí. Znamenalo to, že jsem měla možnost strávit v Americe 3 týdny s 6 kolegy z dalších zemí. Kromě mě tam byli kolegové ze Slovinska, Maďarska, z Tajvanu, z Japonska, z Peru a z Indie. A v rámci téhle té menší skupinky jsme měli možnost navštívit 5 amerických měst a postupně jsme navštívili různé univerzity, výzkumné instituce, ale i vládní organizace nebo nějaké vládní orgány. A všude jsme měli možnost s jejich představiteli diskutovat o tom, co vlastně ty současné biotechnologie znamenají, jaké jsou výzvy, čem se můžeme navzájem inspirovat, protože takovým cílem toho programu je určitě propojení zemí a vzájemná komunikace v těch stěžejních tématech a vzájemná podpora k tomu, abychom je nějakým způsobem dál posouvali.
1: Dokážeš shrnout nějaké hlavní myšlenky, které jsi takzvaně odvezla?
0: Já si myslím, že jsem si odvezla hlavně spíš takové jako dojmy a další představy toho, co bychom u nás měli dělat, kam bychom měli tu vědu nebo i třeba transfer technologií posouvat. A určitě mě inspirovalo to, jak v Americe jsou všechny inovace poměrně rychle procesovány k tomu, aby byly potom uplatněny v praxi. To u nás stále ještě není běžné, i když se to velmi posouvá dopředu, tak tam si myslím, že je velký prostor pro to, abychom se ještě dále zlepšovali, protože jinak ten náš vědecký základ je tady velmi silný. Myslím si, že máme excelentní vědu, máme opravdu dobrý základ pro to, abychom byli ve světě úspěšní, viditelní, ale právě ta aplikace do praxe je prostě stěžejní.
1: A kde jsou ty největší bariéry?
0: To je poměrně těžká otázka. Myslím si, že těch bariér bude spousta. Je tady určitě nějaký historický aspekt, že třeba to u nás úplně nemělo tak dlouhou tradici, nebyl na to kladen důraz. Obecně třeba Evropská unie má poměrně striktní regulace ve spoustě oblastech, to třeba Amerika je v tomhle tom benevolentnější. A myslím si, že celkově připravenost těch institucí na tohle je trochu vyšší, že je to tam vlastně cíleně podporováno, cíleně rozvíjeno. U nás je to až v posledních letech takový další bod, kterému se univerzity velmi věnují, ale není tam až taková dlouhá tradice a není tam taková ta samozřejmost, že když něco vymyslíme, tak se snažíme to hned aplikovat, ale dlouho trvá, než se nějaká takováhle novinka dostane do praxe.
1: Často se zmiňuje, že nám chybí takový ten inovátorský mindset. Prostě nemáme to vzdělání třeba na vysokých školách nebo možná i dřív. Vnímáš to podobně, že nám chybí ty znalosti, jak to vlastně dělat?
0: Myslím si, že ano. To bude jeden z těch důležitých bodů, které nám pořád trochu brání v tom rozletu v téhle z té aplikační oblasti. Je pravda, že u nás, co se toho vzdělání týče, máme někdy ty obory velmi oddělené od sebe, že to není provázané, co se týče právě těchhle z těch různých oblastí a nějaký, ať už marketing nebo transfer, nebo obecně tady ta průmyslová propojenost, tak tam někdy výrazně chybí.
1: No je to samozřejmě velmi komplexní téma, ale když bychom měli identifikovat teďka ty největší bariéry, co myslíš, že by pomohlo tak, aby se to nějak jako výrazně posunulo? Je to třeba na úrovni legislativy, otázka financí nebo možná ještě úplně něčeho jiného?
0: Pravděpodobně to bude kombinace všeho, ale co je takovým mým názorem nebo mým pozorováním je to, že hlavně všechny ty skupiny, které by měly fungovat společně, nějakým způsobem se provázat, tak často mluví úplně jiným jazykem a je tam taková poměrně těžká dohoda. To je vlastně i jedna z těch oblastí, na které se snažíme i v rámci Biotrínu i dalších našich iniciativ trochu cílit, abychom propůjčovali prostor pro to, aby jak zákonodárci, tak vědci, tak vlastně aplikační partneři měli možnost se nějak sjednotit, najít společnou řeč a pochopit se vzájemně, co je potřeba k tomu, aby opravdu ta spolupráce velmi fungovala a mohla se posouvat vpřed.
1: To je záslužná činnost. Jak si to představit v praxi? Je to tak, že vy jste ty proaktivní, který říkáte, tak tady vám to vysvětlujeme? A nebo je to, že se vás třeba už poptávají na nějaké expertní stanoviska?
0: Je to oboje. Stává se nám, že jsme osloveni nějakými ať už institucemi nebo třeba ministerství, abychom poskytli nějaké odborné stanovisko k danému tématu, které se zrovna řeší, ale zároveň i my se snažíme oslovovat ať už firmy nebo výzkumné instituce k tomu, abychom se provázali, abychom dostali ten prostor dál diskutovat výzkum nebo vývoj v té dané oblasti a abychom to propojovali. Takže se snažíme i v rámci našich webových stránek nebo konferencí, které pořádáme, dávat prostor všem těmhle těm oblastem nebo zástupcům všech těchto oblastí, prostor pro to, aby se vyjádřili, aby mohli vznést to, co je pro ně důležité. Takže jsou to obě strany.
1: Ty jsi sama vědkyní a zároveň tady tou komunikátorkou, která se to snaží zjednodušovat. Co je na tom pro tebe nejtěžší?
0: Já si myslím, že nejtěžší je asi to všechno spojovat, mít pořád dostatek fantazie nebo nějakého kreativního myšlení k tomu, jak ty cesty provazovat. Takové to jednání s těmi jednotlivými stranami, kdy se vlastně snažíme opravdu propojovat velmi různé oblasti, velmi různé styly té komunikace a i zájmy, které jsou cílem těch jednotlivých stran. Tak tohle z toho propojování, postupná komunikace všeho a přetváření to do nějakého společného jazyka, do společných závěrů, je asi tou nejtěžší stránkou.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Co by o biotechnologiích měl vědět každý?
0: Že se bez nich neobejdeme.
1: Kde a jak tě napadají ty nejlepší nápady?
0: Ve chvílích, kdy nechci pracovat. Takže na procházkách, v hospodě a podobně.
1: Čím jsi chtěla být jako malá?
0: Spisovatelkou.
1: Jak vypadá tvá ideální dovolená?
0: Někde, kde je úplně všechno. Hory, moře, památky a určitě s někým blízkým.
1: Co si kupuješ jen tak pro radost?
0: Já mám obecně ráda zážitky, takže právě třeba letenky nebo lístky do divadla na nějaké koncerty a podobně.
1: A co o tobě kolegové nejspíš neví?
0: Doufám, že to, co vědět nemají.
1: Dnes si povídám s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou a už jsme probrali její výzkumy i to, jak vědu a výsledky komunikuje a dostává do praxe. Mě by ještě zajímalo téma české vědy. Jaké je to být vědcem nebo vědkyní na začátku kariéry?
0: Já si myslím, že je to velmi stimulující prostředí, protože určitě dělat vlastně nějaký výzkum, který má smysl, který nás baví, který třeba i láká studenty nebo kolegy k tomu, aby se k nám připojili, aby je to naše téma zaujalo, je poměrně složitá a komplexní záležitost. A co vnímám jako takovou asi v tuhle chvíli nejnáročnější disciplínu je určitě dostávat finanční podporu těch našich výzkumných projektů. Obecně projektové žádosti a celkově podpora toho daného výzkumu je velmi složitá a finančních prostředků na vědu a výzkum stále ubývá. A je pravda, že mladí výzkumníci nebo vědci jsou poměrně znevýhodněni tím, že ještě za sebou nemají až tak dlouhou úspěšnou kariéru v porovnání se seniorními kolegy, s profesory, kteří už za sebou mají hodně výstupů a jsou takovou lepší volbou pro grantové agentury k tomu, aby ten jejich výzkum podpořili.
1: Takže se dostáváte do takového toho začarovaného kruhu, že nemáte ten první výzkum, abyste měli ty zkušenosti?
0: Je to přesně tak. Je velmi těžké se prosadit na téhle té scéně, kdy na řadu prvních grantových žádostí dostaneš odpověď, že jsi zatím nebyla řešitelkou žádného grantu, takže nemůžeš dostat ten další grant, tak je to takový opravdu začarovaný kruh, ze kterého není jednoduché se vymanit.
1: Přibliž nám prosím, jaká je úspěšnost třeba u českých grantů pro lidi, kteří o tom vlastně v životě neslyšeli a mají pocit, že to je přece jasné, že podáš projekt a dostaneš financování.
0: Úspěšnosti jsou velmi malé. Já vím, že u projektů, které byly udělovány v posledním roce nebo v posledních dvou letech, tak v jednotlivých soutěžích se ta úspěšnost pohybovala okolo 5 až 10 nebo 12%. Takže je to opravdu velmi málo a myslím si, že drtivá většina těch projektů, které jsou podány, jsou na poměrně vysoké úrovni. Takže vybrat z nich opravdu jenom těch pár, které jsou potom podpořeny, je, věřím, velmi těžká disciplína.
1: Ty jsi ale měla štěstí, povedlo se ti, dostala si grant. Mě by ale zajímalo, co by ti pomohlo jako obecně v tom prostředí, aby bylo jednodušší být začínající vědkyní, která vlastně si začíná budovat vlastní týmy, vlastní projekty. Máš nějaké tipy, co by ti pomohlo?
0: Určitě by bylo skvělé, kdyby grantové agentury vypisovaly konkrétně soutěže pro mladé výzkumníky. V posledních letech se takovéhle soutěže začínají objevovat. Jsou opravdu cíleny na to, aby tam mladí vědci, kteří mají například do 5 nebo 8 let od dokončení doktorátu, mohli podat svoje projekty a je tam trochu vyšší šance na úspěšnost oproti těm klasickým grantovým soutěžím. A tak si myslím, že čím více jich bude, tím lépe pro nás, pro všechny. Ale určitě by pomohla i nějaká větší připravenost nás jako relativně čerstvých absolventů vysokých škol v tom, jak se vlastně grantové přihlášky podávají, jak mít vlastně co největší šanci v těchhle těch soutěžích uspět. Protože já jsem se s tou přípravou projektů setkala až ke konci svého doktorského studia. A rovnou jsem vlastně začala grantové žádosti psát, vytvářet a neměla jsem až tolik povědomí o tom, co by mohlo být zlepšitelné nebo mohlo být lepší, mít větší šanci na úspěchy. Takže určitě nějaká inspirace našimi zkušenějšími kolegy, nějaké semináře, workshopy, jakýkoliv takovýhle program, mentoring a podobně, si myslím, že by určitě mohly být častější, běžnější a že by nám mladým vědcům mohly dát lepší šance na to uspět.
1: Říká Simona Peroutková, mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické. Moc děkuju, že jsi přijala pozvání do pořadu Žárovky.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: A mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Antonín Petrov byl podnikatel a zakladatel slavné značky hudebních nástrojů. Společnost Petrov patří už víc než 150 let mezi největší výrobce klavírů a pianin v Evropě.
4: Antonín Petrov se narodil v roce 1839 v Hradci Králové. Nejprve se vyučil truhlářem přímo v dílně svého otce. Už v té době ho ale zajímaly klavíry. Jeho strýc Johann Heitzmann vlastnil ve Vídni malou továrnu na výrobu klavírů. Právě k němu šel mladý Antonín do učení. Své dovednosti si ještě zdokonalil jako tovaryš u dalších dvou vídeňských výrobců hudebních nástrojů a po 7 letech se vrátil zpátky do Hradce Králové.
3: V roce 1864 Petrov vyrobil svůj první klavír a založil vlastní firmu. Následující rok novou živnost zaregistroval a po smrti otce předělal truhlářskou dílnu na klavírnickou. Po 10 letech její existence koupil na Hradeckém předměstí bývalý hostinec s přilehlými pozemky a vybudoval moderní závod. Začal vyrábět harmonia a později také pianina.
4: Antonín Petrov byl velmi pokrokový. Jeho podnik v Hradci Králové měl jako první stroje poháněné párou a jako druhý ve městě zavedl ve firmě elektrické osvětlení. Petrov rychle a úspěšně zaváděl technické novinky a patentoval si vlastní výrobní metody. Značný ohlas získal na výstavách a tomu umožnilo začít budovat další pobočky. Postavil nové 3-patrové tovární haly a začal nástroje vyvážet do zahraničí.
3: Velkým krokem vpřed se stala konstrukce vlastních klávesnic a celé mechaniky. Stal se nezávislým na jiných dodavatelích a to podpořil i tím, že vybudoval vlastní pilu na zpracování dřeva.
4: Od rakouského císaře Františka Josefa I. obdržel Petrov titul dvorního dodavatele pian. I ve stáří měl stále zájem o vše nové. Byl například prvním, kdo vlastnil v Hradci Králové automobil. Podnikatel Antonín Petrov zemřel v září 1915.
5: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy má Vojtěch Tomášek.
6: Němci hlasují v regionálních volbách, ovlivní i osud kancléře Merce. Česká armáda na dnech NATO poprvé představila nový transportní letoun. Hokejisté Kladna budou v Liberci hájit extraligovou neporazitelnost. Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí popojíždí kolona od Klíčan ze 3. kilometru a bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
6: V Berlíně a taky ve spolkové zemi Mecklenburgsko, Přední Pomořansko Němci vybírají nové poslance. Regionální volby podle veřejnoprávní televize ARD můžou rozhodnout o osudu kancléře Friedricha Merce.
7: Všechny oči se dnes budou podle německého kancléře upírat hlavně na Berlín, to i proto, že tam mají křesťanští demokraté pořád ještě šanci uspět a udržet takzvanou rudou radnici. V průzkumech zaostávají jen těsně za stranou Die Linke. V Mecklenburgsku Předním Pomořansku je to ale pro CDU horší, nemusí se ani dostat do zemského sněmu. O Mercově budoucnosti má už odpoledne jednat v Berlíně vedení strany. Kancléře ale v týdnu podpořilo 8 křesťansko-demokratických premiérů spolkových zemí. V obou dnešních volbách se očekává posílení strany AFD. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Druhým dnem pokračují na ostravském letišti v Mošnově dny NATO. Během včerejška dorazilo podle pořadatelů zhruba 92 tisíc lidí. Řidiči i dnes musí počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. V programu návštěvníci uvidí třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představuje právě v Ostravě.
8: To je skok z Trabantu na Mercedesu.
9: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
10: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
9: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janešková, Radiožurnál.
6: V Loučce u Vizovic na Zlínsku dnes požehnají kapli svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot. Součástí je taky unikátní a největší zvonkohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Na výstavbu kaple se složili dárci, říká předseda spolku pro zbudování kaple Josef Kořenek.
11: Kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce je zbudována jako poděkování za záchranu této obce před likvidací v době druhé světové války. Přispěli drobní dárci, lidé různých profesí, různého vyznání, různých národností.
12: Sport. Hokejisté Kladna nastoupí ve třetím kole Tip Sport Extraligy na ledě Liberce a budou hájit neporazitelnost v nové sezóně. Kometa Brno přivítá v prvním domácím utkání tohoto ročníku Hradec Králové. Brňané za sebou mají dvě prohry z venkovních zápasů. Na obnovenou domácí premiéru se těší obránce Radek Kučeřík, který se do Brna vrátil v létě po dvou sezónách ve Finsku.
13: Je to určitě zase trošku něco jiného teďka po těch dvou sezónách, kdy jsem byl pryč, tak se na to hrozně moc těším, protože se vracím zase, dá se říct, domů před domácí publikum, který je výborný a zázemí doma, rodina blízko, takže v tomhle je to hrozně hezky.
12: V dalších zápasech v České Budějovice přivítají Olomouc, Pardubice, Karlovy Vary a Vítkovice Litvínov. Všechny duely začnou v 17 hodin a Radiožurnál Sport je přiblíží v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zdržení na D8 od Klíčana na D2 od Modřic. Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí narůstá kolona kvůli omezení u zdib. Pokračují tam práce na opravách mostu. Jede se pouze levým pruhem a aktuálně se brzdí za Klíčanskou odpočívkou zhruba na 3. kilometru. Zdržíte se 10 minut. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy panuje silnější provoz od Modřic. V obou pruzích se zastavuje okolo 2,5 kilometru. Fronta se posouvá až ke sjezdu na D1 přibližně 10 minut. 58 před Mošnovem zůstává plnější, hlavně směrem z Ostravy. Na pokračování dnu na to se stále sjíždí množství návštěvníků. Z druhé strany od Příbora naberete okolo 5 minut navíc. A na trojce z Dolního Dvořiště do Budějovic na výjezdu z Kaplice už sice uhasili požár dodávky, ta ale na místě zůstává a stále se dá projet pouze kyvadlově. V obou směrech tak čekejte kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty odpoledne 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: 16. březen 1978. Za bílého dne je uprostřed Římské ulice zastaven vůz, ve kterém jede do parlamentu bývalý italský premiér Aldo Moro. je vyvlečen z auta, jeho ochranka postřílena. Ex-premiér mizí neznámo kde, ale jeho únosci o sobě brzy dají vědět. Vlastně si ani nekladou podmínky. V únosu Alda Mora vyhlašují válku systému, válku italskému státu. Asi nejdramatičtější událost 70. let v Itálii měly na svědomí takzvané Rudé brigády, teroristická organizace, která se hlásila ke krajní levici. Proč došlo k únosu Alda Mora a z jaké atmosféry vzešlo hnutí Rudé brigády? A jakým způsobem se Itálie teroristické hrozby nakonec zbavila? Dozvíte se ve třetím dílu speciálu Tématu Plus o teroristických skupinách 20. století. K poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
16: Terorismus.
17: Mora naložili do jednoho z připravených Fiatů a zmizeli. V zápětí telefonicky sdělili italské tiskové agentuře ANSA a redakcím několika listů, že extremistická organizace Brigate Rosse, Rudé brigády, právě zahájili útok na samo srdce státu a že Moro je jenom začátkem.
15: Proč se obětí únosu stal právě předseda křesťanských demokratů? Byl to politik s pověstí muže kompromisu. Od roku 1963 byl předsedou celkem 5 italských vlád, v nichž vládl společně mimo jiné se socialisty. Jeho myšlenka takzvaného historického kompromisu vlády křesťanské demokracie s podporou komunistů nebo dokonce s jejich účastí ve vládě se mu ale podle všeho stala osudnou.
17: Dnešní únos známého křesťansko-demokratického politika charakterizoval italský prezident Giovanni Leone jako útok na Italskou republiku a zdůraznil, že státní aparát musí na tuto výzvu odpovědět tvrdě a s použitím všech nezbytných opatření.
15: Drsná akce Rudých brigád naznačila, že půjde spíš o pomstu než o politické vyjednávání. Jenomže za co se extrémní levičáci vyrostlí z dělnického a zároveň univerzitního prostředí vlastně mstili? A kdy takzvaná olověná léta v Itálii začínají? Tak jako v mnoha jiných zemích světa musíme zpátky do 60. let, kdy se stará Itálie definitivně ztrácí a nastupuje společenská radikalizace. Hledat odpovědi budeme s politickým sociologem Václavem Bělohradským a historikem Mikulášem Peštou. Profesor Bělohradský, než v roce 1970 odešel do emigrace, měl možnost ochutnat atmosféru Itálie už o několik let dřív. Jak charakterizovat tu společenskou proměnu konce 60. let, zejména na půdě univerzity?
18: Dám vám příklad. Přijel jsem do Itálie v roce 66 poprvé a jdu na přednášku na univerzitu Venově a přichází profesor, je přednášel. Jde profesor, za ním dva asistenti, každý drží jednu jeho tašku. On přijde na tu katedru, oni mu tam ty tašky rozložej, on si sedne, dva asistenti si znovu doplní řady a sledují ho nábožně. On odpřednáší, studenti zatleskají, on se zvedne a sledován svým asistentem se odchází. To byla atmosféra takzvaný Univerzita baronále, jo? To byli ty profesoři, držitelé katedr, který byl takový, to byl prostě baroni. A studenti se mlčí a je to velmi jako elitní, je to všechno. Když jsem přijel po druhý, v roce 69, tak všude byly plakáty proti zkostnatělé univerzitě, která nás vede do záhuby. Je to hanba, tady se pošlapává vzdělání a neby se rozvíjelo. Všichni profesoři byli pod takzvanou kontestací. Bylo tam tisíce různých kolektivů a bylo to všechno velmi aktivní, všichni byli velmi aktivní, diskutovalo se. Protože studentská populace za tu dobu, od roku 61, řekněme, do roku 70, se zpětinásobila přibližně. Byla to masová univerzita, úplně jiné sociální vztahy, jiný přístup budoucnosti. No a ta univerzita se hluboce proměnila. A do této atmosféry si musíte představit, co to byly italské 60. leta. Tak Itálii charakterizovala demokracie, která se ustavila už v boji proti fašismu, ale charakterizuje taky deficit modernosti. Ta země byla strašně málo moderní. Tak já si například pamatuju velkou diskuzi na univerzitě o tom, jestli by si někdo vzal ženu, která nebyla pana. ty si ber. No, já jsem ten věřil svým uším, já to poslouchal. Tam byla debata o rozvodu, který v té době ještě byl velmi to. A tam jedna paní zvedla ruku, já tam seděl a ptala se mě, no a prosím vás, jak si představujete, když já bych přišla do nebe a tam potkám dva manžely? Jak bych, tak já jsem jí odpověděl tenkrát, no víte, jestli budete mít opravdu důvod k rozvodu, tak se v ráji s tím druhým manželem nesetkáte, s jedním z těch. A ona to byla za urážku náboženství a bylo to velmi nepříjemná atmosféra. Takhle se vždycky tohle byla Itálie. Na to se neuzačalo prostě měnit v 60. letech.
15: Jenomže konec 60. let v Itálii nebyla jenom bouřlivá proměna univerzitního prostředí. 12. prosinec 1969, to je to datum, kdy v Itálii začnou olověná léta. Bombový útok, při kterém v budově Národní zemědělské banky v Miláně zahyne 17 lidí a desítky dalších budou zraněny, odstartoval éru politicky motivovaného násilí. Rudé brigády v té chvíli ještě neexistují. Dodnes ne zcela vyšetřená událost naopak ukazuje na italskou extremistickou pravici a její takzvanou strategii napětí. Cíl je jediný – vyvolat chaos, ze kterého by společnost obvinila levé extrémisty a dotlačit tak státní moc do autoritativnějších vod. Okolnosti útoku z prosince 1969 osvětluje historik Mikuláš Pešta z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
16: To byl bombový útok, který vlastně udělali neofašistické kruhy. Jako důležitý byl ten útok v tom, jednak, že pro některé ty příslušníky těch levicových kruhů to byl důvod k radikalizaci, že vlastně na základě toho vlastně i třeba odešli do už ilegality nebo začali se nějak organizovat. Brali to jako, že teda skutečně je tady už válka. A zároveň teda to bylo symptomatické v tom, že ten útok, nikdo se k němu nepřihlásil. Vlastně policie předpokládala, že byl teda z anarchistického původu a v odpovědi na to vlastně zatkla jednoho anarchistického předáka Giuseppe Pinelliho, který potom během výslechu zahynul, jakoby vypadnul z okna, pravděpodobně asi nedobrovolně. Takže to, že vlastně policie automaticky předpokládala, že to byli anarchisté a pak ještě došlo vlastně v podstatě zavraždění toho Pinelliho, tak to bylo další kolečko v té eskalaci, které jako tu spirálu násilí popohnalo kupředu. Bylo to vlastně jako velmi důležitý moment. Řada těch brigadistů a i dalších militantů z jiných skupin to popisovala skutečně jako ten klíčový moment, jako ten útok na Piazza Fontana a potom i zabití Giuseppe Pinelliho.
15: Profesor Bělohradský ovšem interpretuje aféru okolo smrti anarchisty Giuseppe Pinelliho v trochu odlišných konturách. A hlavně, následkem této, ať už dobrovolné nebo vynucené defenestrace, začal brzy hon na službu konajícího komisaře Luigiho Calabresiho. Ten měl spolu s dalšími vyšetřovateli vyslýchat anarchistu Pinelliho. Calabresiho nakonec začal radikální levicový tisk označovat za vraha.
18: Ta epizoda těch dvou anarchistů, Valpreda a Pinelli, kteří byli obviněni, je naprosto klíčová, protože vedla k vraždě komisaře Calabresiho, který byl obviněn z toho, že schodil Pinelli z okna, což nebyla pravda. Bylo naprosto nespravedlivé. On skutečně ten Pinelli skočil z okna podle všech vyšetřování. A toho Calabresiho z největší pravděpodobnosti byla mafie. Ale byla obviněna levice a zavraždění toho Calabresiho to byl kvalitativní skok najednou. A dokonce pozdější nositel Nobelovy ceny Dario Fo napsal hru Smrt jednoho anarchisty, kde vlastně obvinuje celý ten systém a teď celé veřejné mínění pokrokové stojí vlastně za představou, že tady se snaží svíst na anarchisty něco, co připravila ta pravice. Obrovské hnutí, asi pamatuju, jak tleskali na té hře Dario Fo. Měl to obrovský úspěch, že tohleto obvinění. A na tomhle příkladě od vraždy komisaře Calabrese už začíná ta temná stránka toho všeho. Tam už začíná nejenom krvavá fáze těch italských dějin.
15: Rudé brigády se na italské scéně objevují v roce 1970 a kromě studentské revolty od počátku svou energii berou i z jiného pramene, totiž z odvrácené strany italského hospodářského zázraku. Ta druhá strana spočívala v prohloubení propasti mezi severem a jihem. Sever začal prosperovat a jih chudnul a vylidňoval se dosud nevídaným tempem. Přičemž na severu se pochopitelně na chudé Jižany přicházející za prací dívali skrz prsty. Kdo viděl film Rocco a jeho bratři režiséra Luchina Viscontiho s Alainem Delonem a Annie Girardot, pochopí hloubku radikální proměny Itálie na přelomu 50. a 60. let a vnitřního neklidu, který prosperita zároveň přinesla.

0: Já bych řekl, že ten hospodářský zázrak měl vliv na druhou stránku, která byla dost formativní pro to protestní hnutí, jehož extrémní část se potom uchýlila i k politickému násilí, a to bylo to odborové prostředí. Prostředí v těch velkých továrnách, v těch průmyslových centrech na severu Itálie, v Miláně, v Turíně, v Janově. Tak hospodářský zázrak jako do nějaké míry byl vlastně podmíněn tím, že byly poměrně málo funkční odbory a že vlastně nerostly adekvátně mzdy. Takže v těch továrnách, zejména jako by v tom nejhůř placeném dělnictvu, rostla nespokojenost s tou situací a začalo tam, jako tady v tomhletom revolučním kvase vlastně konce 60. let, tak tam začaly vznikat různé alternativní formy organizace odborů, zejména právě v těch velkých továrnách jako Fiat, Pirelli a dalších, tak tam vlastně vznikaly jakési alternativní odbory, které začaly organizovat stávky i různě jako velmi promyšlené stávky, co se týče organizace těch stávek, a to dělnické stávkové hnutí se začalo propojovat s tím studentským. Takže zároveň v těch velkých městech byly i univerzity, i když ta centra toho studentského protestu na začátku ležela v Tridentu, v Pise a v Bologni, v dalších městech, ale v těch velkých městech samozřejmě taky byly univerzity a taky tam k těm kontaktům docházelo. A ti studenti se začali zapojovat do těch dělnických stávek a nějaké části toho studentského hnutí začaly používat ty stávky jako nějaké prostředí, ve které mohli už se věnovat té jako takzvané přímé akci. To znamená, ještě nemůžeme mluvit o terorismu v nějakém jako úzkém slova smyslu, ale o nějaké jako přímé akci ve formě třeba zapalování aut nebo nějakého jako násilí proti majetku, se tomu i říkalo.
1: Rudé brigády počátku 70. let jsou zatím něco jako rodinný podnik, malá skupina vedená třemi ideovými vůdci. A představí nám je další účastnice naší diskuse, publicistka žijící v Itálii Veronika Lefrançois.
2: Vlastně mezi zakladatele rudých brigád patří například Renato Curcio a jeho žena Mara, jí se říkalo Mara Cagol, nebo Alberto Franceschini. Každý z nich vlastně pocházel trochu z jiného prostředí. Například Cagolova a Curcio byli v podstatě vychováni jako v katolických rodinách. Byli to studenti sociologie v Trentu, tam se také seznámili. Ta univerzita v Trentu byla tehdy jedním z center radikálního studentského hnutí a oni tam postupně prošli radikalizací. No a naopak Alberto Franceschini, ten vyšel z jiné skupiny, ta se vytvořila v Reggio Emilia a vycházela z radikálního prostředí komunistické mládeže. No a jiní potom přicházeli přímo z dělnického prostředí, a to byl třeba Mario Moretti, který pracoval v továrně Sid Siemens v Miláně a později se stal vůbec nejvýznamnějším představitelem rudých brigád. Takže vlastně rudé brigády, tam se spojily tři různé části tehdejší radikální levice. To studentské prostředí, radikalizovaná mládež komunistická, no a militantní dělníci. Zajímavé je, jak jsem chtěla říct, že vlastně každý z nich se potom vyvíjel nějak jinak, například Curcio nebo Franceschini po letech vězení svou minulost přehodnotili a začali o ní otevřeně mluvit. Curcio například poskytl několik rozhovorů, napsal několik knih a Franceschini dnes o své tehdejší činnosti mluví velice kriticky, dokonce označil ozbrojený boj za obrovskou chybu. No a pak je tu zase Mario Moretti, to je ten, který vlastně svou minulost sice také veřejně reflektoval, ale nikdy se od ní nedistancoval a přitom to byl právě on, který hrál hlavní roli při organizaci únosu Alda Mora a sám přiznal, že to byl on, kdo ho osobně zavraždil.
0: Asi ta racionalita rudých brigád spočívala v tom, že je potřeba vlastně nějakou přímou akcí vyburcovat lidi k nějakému všeobecnému povstání. Zároveň jako, když říkáme rudé brigády, tak já bych tady trochu možná zmínil, že rudé brigády byla vlastně jedna ozbrojená skupina, která ale se v průběhu let hodně proměňovala personálně i ideologicky. A těch levicových násilných skupin bylo v Itálii v 70. letech, těch takzvaných olověných letech, celá řada, desítky nebo možná i nějaký jako přes 100 ozbrojených skupin, které uspořádaly nebo podnikly nějaký ozbrojený útok. A někdy se jim jako souhrně říká rudé brigády, ale to je nepřesné, jako Rudé brigády jsou ta jedna konkrétní organizace, která byla sice největší nebo je nejznámější, ale rozhodně teda se nejedná o všechny ty levicové militanty v těch 70. letech.
3: Kolik jich tak bylo, jako řádově?
0: Dejme tomu nějaké desítky nebo nižší desítky těch lidí, kteří byli přímo v ilegalitě a kteří se zapojovali do těch ozbrojených akcí, plus dejme tomu nějaké nižší stovky lidí, kteří byli ti jako takzvaní podporovatelé, že byli nějak jako napojeni na tu síť a třeba přispívali finančně nebo poskytovali nějaké svoje jako zázemí, třeba byt mohli poskytnout nebo na sebe napsat byt, který potom byl využíván k nějaké ilegální činnosti.
4: Celá Itálie byla dnes ve znamení protestních stávek proti včerejšímu pumovému atentátu na rychlík Řím Mnichov u Florencie. Při výbuchu nálože zahynulo 12 osob a 48 lidí bylo zraněno. Na stovkách shromáždění žádali představitelé demokratických stran a odborů nejen záruku bezpečnosti pro občany, ale i odhalení a potrestání původců tohoto organizovaného spiknutí. Politické byro italské komunistické strany odsoudilo nový zločin jako součást rozvratnického plánu na vyvolání ovzduší strachu.
1: Dá se nějak srovnat to levé a pravé násilí, v čem ty metody se třeba lišily v těch 70. Protože Rudé brigády nebyly úplně specializované na bombové útoky například, to byla ta pravice.
2: Ano, to máte pravdu. Byl tady rozdíl, a to nejen ideologický, ale právě i ve způsobu, jakým obě strany to násilí používaly. Extrémní pravice například se právě že uchylovala k takzvanému nerozlišujícímu terorismu, takže organizovala ty útoky bombové na místech, kde se zhromažďovalo velké množství lidí ve vlacích, na nádražích, na veřejných akcích. A nebylo vlastně cílem odstranit jednoho konkrétního člověka, ale vyvolat co největší strach, chaos a posílit ten pocit, že stát nedokáže občany ochránit a to by mělo vést potom k nějakému autoritářskému režimu. Naopak krajní levice měla právě jinou logiku. Rudé brigády a jiné levicové ozbrojené skupiny se zaměřovaly právě že na konkrétní předem vybrané představitele toho, co označovali za imperialistický stát. Útočili na politiky, na soudce, na manažery a průmyslníky, no a později i na politiky a na vysoké politiky. Takže nešlo většinou o to zabít co nejvíce lidí, ale zasáhnout konkrétní symbol režimu.
1: Mikuláš Pešta ve své publikaci o ozbrojeném boji v západní Evropě charakterizuje atmosféru konce 60. let v Itálii mimo jiné odkazem na výrok filmového režiséra Piera Paola Pasoliniho. Ten, ačkoliv byl členem komunistické strany, se na adresu protestujících studentů vyjádřil v tom smyslu, že jde o zlatou mládež. A korunoval to tím, že jeho sympatie jsou na straně policistů, protože pocházejí z chudých rodin a nezbývá jim než obléct uniformu. Kdežto o studentech se umělec vyjádřil jako o skažených spratcích. Konec citátu. Dá se tedy o Rudých brigádách mluvit jako o tvůrcích nového revolučního procesu, jak by si ho představoval třeba Vladimír Iljič Lenin? Slovo má opět Václav Bělohradský.
5: To nevím, jestli dá říct revoluční proces, oni to brali jako bojující levice, opravdová militantní levice. Vykopeme zbraně, kterým partizáni zakopali na zahradě, vykopeme je a budeme bojovat s tímto státem, který není než pokračováním fašismu. A toto všechno je ovšem reakce na tu hlubokou mutaci kapitalismu, která začíná někdy, ta globalizace a to všechno, ty nový proudy finanční a nový toky. A na to se reaguje tímto způsobem a proto taky ten Pasolini. Má pravdu, když volá si ho v balkonu na ně. Zítra budete všichni manažeři v těch nadnárodních firmách. A dneska tady děláte happening.
4: Únosci předsedy italské křesťansko-demokratické strany a bývalého ministerského předsedy Alda Mora zaslali dnes, dva dny po únosu, listu Il Messaggero první konkrétní důkaz o tom, že mají Alda Mora ve svých rukou. Černobílá fotografie ukazuje Alda Mora sedícího na židli a za ním je nápis Rudé brigády, což je název extremistické organizace, která...
1: Jak si vlastně vysvětlovala, nebo jak do dneška si vysvětluje italská veřejnost útok na tohoto politika, muže kompromisu vlastně, který se snažil dát dohromady ty zdánlivě nespojitelné póly, to znamená křesťanskou demokracii a komunisty.
2: Ano, je to pravda, to vypadá na první pohled docela paradoxně, protože, jak říkáte, Aldo Moro byl člověk, který se snažil tu politiku spíš propojovat, než rozdělovat. A vlastně on chtěl, v té době vlastně komunistická strana byla neuvěřitelně silná. Oni v roce 76 získali 35% hlasů, takže v podstatě ta vládnoucí křesťanská demokracie nemohla je ignorovat. A takže on chtěl vlastně, aby tyto dvě strany se zblížily a nějakým způsobem spolupracovaly. No a to právě se vůbec nelíbilo těm rudým brigádám, protože pro ně jediný způsob byl ozbrojený boj a tehdejší vlastně komunistická strana, oni se od ní distancovali, protože pro ně představovala vlastně zradu, protože oni spolupracovali s režimem, který byl podle nich špatný. Takže vlastně jim se nelíbilo to, že Moro se snažil komunisty nějakým způsobem angažovat v té vládě. Oni neviděli Mora jako politika, který se snaží reformovat, ale spíš který představuje ten systém, proti kterému bojují.
0: Druhá věc je, že tak jako Aldo Moro byl jedním z možných cílů, oni měli vytipováno více lidí, které mohli unést. Jedním z možných cílů byl i Leopoldo Pirelli, průmyslník italský, což by více asi odpovídalo tomu jako původnímu poslání, dejme tomu, rudých brigád, které bylo právě hodně takové jako antikapitalistické a zaměřené proti těm bosům v továrnách. Ale jako někdy od roku 75-76, kdy se do vedení dostává Mario Moretti právě, protože ti ostatní vůdci jsou víceméně po zatýkání už, tak ten prosadil tuhletu linii, která se říká vlastně úder do srdce státu a začal se více orientovat právě na boj proti politikům a proti státní infrastruktuře, včetně těch vrcholných politiků. A možná důvodem mohlo být i to, že vlastně o půl roku dřív na podzim 77 v Německu byl unesen a zavražděn Hans-Martin Schleyer a vlastně i brigadisté potom sami zpětně říkali, že nechtěli, aby to vypadalo jako kopie té jejich akce, takže se možná i proto částečně rozhodli pro Alda Mora.
6: Zločinu došlo právě v době, kdy 15 příslušníků rudých brigád čeká v Turínu na spravedlivé posouzení svých činů, spíš zločinů. Na jejich konto patří za 8 let 800 atentátů, desítky únosů i vražd. Všechny pokusy odsoudit teroristy zatím ztroskotaly. A také současný proces, který začal minulý čtvrtek, byl odročen na příští týden. Důvody oddalování procesu jsou vážné. Porotci na základě anonymních telefonátů a dopisů vyhrožujících jim zabitím odmítají prostě chodit do soudního dvora. Bojí se o své životy.
1: Dobové zpravodajství Československého rozhlasu z roku 1978 opravdu vůči rudým brigádám neprojevovalo sebemenší pochopení. A společenská nálada se v 70. letech prudce změnila i v samotné Itálii. Jestliže ještě na počátku dekády rudé brigády jako jakási kapitalisty obtěžující gerila, která občas zapálí auto nějakého manažera, měly značnou podporu levicově smýšlejících studentů, pak v průběhu dalších let se tato podpora rudých brigádníků postupně rozplyne, jak mezi studenty, tak mezi dělníky.
5: V mých očích například, sociologa politického, to, co mě nejvíc překvapilo na rudých brigádách a to našem, je, že používá jazyk proslulého soudce Urválka. Put ridacosca di servitori del capitale, což znamená, řekněme, prohnělá, zlotřilá banda sluhů kapitálu. Tak já jsem si pár těch urválkových výrazů vypsal. Zlotřilá chamrať. Ano, to používá krvavý psi zcela běžně v plakátech, v těch manifestech. Rudých brigád se tyto výrazy objevují. Zaprodanci a přislovači imperialismu a Vatikánu. Jejich loutkovodiči jsou v Pentagonu nebo tak nějak. A tento jazyk je pro mě největší překvapení, že v té zemi, sformované katolickou takovou takovým odstupem od násilí, že najednou jsem ten jazyk tak ujal. A já sám jsem učil v tom delším období sociologie a vzpomínám si, kolik já jsem poslouchal diskuze těch studentů, oni tam takhle mluvili. A mě se vždycky pot vyrážel na čele, že se tento jazyk může vrátit vůbec do hry. Takže tam byla nějaká atmosféra takového zneličtění najednou. A do toho se taky vpisují ty zločiny rudých brigád. Odsouzení Alda Mora je taky zajímavá četba, že to je sluha imperialismu a tak dále. Jestliže někdo nebyl, tak to byl Aldo Moro.
7: Silné policejní a armádní jednotky mezitím pokračují v rozsáhlém pátrání především v Římě. kontrolují pečlivě všechny automobily přijíždějící do Říma i opouštějící hlavní město. Podrobné kontroly se provádějí na všech italských dálnicích, nádražích, letištích a hraničních přechodech. Většina italských i zahraničních listů se shoduje...
0: Pokud se nepletu, tak žádné jako konkrétní podmínky propuštění ani komunikovány nebyly. Jednalo se o symbolické gesto. Pokud za nějaké konstelace mohlo dojít k propuštění, tak myslím, že se to nedá jako zpětně rekonstruovat. On byl vězněn vlastně v Římě v bytě, který byl pronajatý v speciální místnosti, která tam byla postavená bez oken, tak byl držen těch 55 dní. Psal teda tam ty dopisy, které se taky staly předmětem i různých konspiračních teorií, a že byly plné různých jako skrytých významů a symbolů a tak. A samotná ta vražda jako rezonovala v italské společnosti velmi silně. Vlastně to, co jste říkal, jako jestli mohli dosáhnout nějaké podpory. Jestli o to usilovali, tak rozhodně jako v tom velmi selhali Rudé brigády, protože ta společnost se v podstatě sjednotila proti tomu. Křesťanská demokracie se jako samozřejmě postavila za svého předsedu a bývalého premiéra, ale začala hájit politiku nevyjednávání s teroristy. A stejnou pozici vlastně zaujala italská komunistická strana, která se obávala možných nějakých asociací s těmi brigadisty, takže taky zaujala vlastně velmi tvrdou pozici nevyjednávání a velmi tvrdé odsouzení toho únosu. Takže vlastně ta jako politická scéna byla v tomhle tom hodně jednotná.
1: Nebohý expremiér vězněný v zatím neznámém římském bytě se přestal chovat jako politik. Jeho dopisy ze zajetí svědčí spíš o jiném. Já přece nejsem stát, jsem Aldo Moro, člověk a křesťan, což ale na Rudé neplatilo.
5: Aldo Moro, který hájí tu tradici křesťanské demokracie, která nebere vážně stát, bere vážně přátelství, bere vážně rodinu. Ten dopisek třeba píše, rodina mě potřebuje, jednejte s nima. To není naše tradice, přece křesťansko-demokratická, obětovat člověka za ty abstraktní principy, jako je třeba raison d'état. A Leonardo Sciascia v takový knížce Případ Moro, tak řekl, že na mrtvole toho Mora křesťanská demokracie se stala stranou státu, který nikdy nebyla. Takže najednou tam ta křesťanská demokracie jako se definovala skutečně jako státotvorná strana, paradoxně poprvé. I když ona nikdy neohrozila demokracii v Itálii, tak jako stát to nebyla její parketa.
1: Ale jak podotýká Václav Bělohradský, křesťanská demokracie byla v postoji, zda s únosci jednat nebo ne, rozpolcená. A nakonec pro svého předsedu nechtěla nebo snad ani nemohla nic udělat. Zásadovost této strany, ale i komunistů, nakonec de facto znamenala odsoudit Alda Mora k smrti.
5: Bettino Craxi například chtěl jednat, papež chtěl jednat. Část křesťanské demokracie chtěla s nima jednat, aby zachránila. Tahle ta tvrdost najednou v postoji k tomu vyjednávání, to byla spíš otázka komunistické strany a té křesťanské demokracie orientované na historický kompromis. To je podmínkou toho historického kompromisu byl stát. My jsme představitelé státu.
8: Italská demokratická veřejnost se domnívá, že na únosu Alda Mora se podílejí tajné služby některých kapitalistických velmocí. Do celé záležitosti jsou zřejmě zapleteni agenti americké špionážní služby CIA, působící v Itálii.
0: Československá strana se od Rudých brigád od začátku distancovala a měla jako dost komplikovaný vlastně vztah i k tomu studentskému hnutí v západní Evropě, že to právě brala jako nějakou anarchistickou nebo maoistickou nebo trockistickou úchylku, že to, že to je nějaká výzva pro ten kapitalistický systém, bylo, dejme tomu, kvitováno, ale dívali se na to velmi obezřetně, rozhodně nějaké jako velké podpoře se mluvit nedá. A pokud jde o to násilí, tak tam se od toho distancovali velmi jednoznačně. Musíme si jako uvědomit, že mluvíme o 70. letech a období detant, kde se státy východního bloku snažily o nějaké soužití na té transblokové panevropské úrovni. Docházelo k různým jako integračním projektům napříč kontinentem. Takže i československé tajné služby označovaly Rudé brigády jako třeba fašistickou organizaci. To, že Rudé brigády mají nějakou historii konexí s československými tajnými službami, to je taková jako teorie, která jde až do začátku 70. let. Takovým původcem byl generál Jan Šejna, který vlastně dezertoval a emigroval z Československa v roce 68 a který potom ve svých pamětech uvedl, že do Československa jezdili ti italští militanti a dokonce nějaké jmenoval, že si to jako zapamatoval a jmenoval právě jednak Gian Giacomo Feltrinelliho, což je teda významné jméno, který nebyl v Rudých brigádách, ale byl to takový jako organizátor velké části toho revolučního násilí v Itálii, ale Alberto Franceschini a Renato Curcio tam figurovali taky. Ale jako obecně toho jeho svědectví není považováno za věrohodné a že by tedy jako v Československu probíhaly nějaký jako vysloveně vojenský výcvik nebo paramilitární výcvik pro italské teroristy, se jeví jako nepravděpodobné, nebo respektive nebylo to nikdy dokázáno a celkově jako vzhledem jako k tomu, jaká je jako informovanost o těch událostech, tak si myslím, že se to nezakládá na pravdě. Pokud je o toho Alda Mohra, tak tam tím jako podkladem pro tu domněnku bylo to, že byl zavražděn vlastně československou zbraní, škorpionem, ale těch zbraní se na tom černém trhu nebo i bílém trhu pohybovalo hodně. Čechoslováci dodávali zbraně řadě státních aktérů i některým státním aktérům, takže jako v Rudé brigády mohly ty zbraně samozřejmě.
5: Jestliže byl nějaký, ano, naprosto přesný, tak možná přes Palestínu.
9: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
10: Předseda italské křesťansko-demokratické strany Aldo Moro je mrtev. Římská policie dnes nalezla jeho tělo krátce popolední v osobním automobilu zaparkovaném jedné z ulic v centru Říma.
1: Vdova po Aldo Morovi se potom vyjádřila, že vlastně italský stát jejího muže obětoval. Dá se to tak číst? A v souvislosti s tím se dokonce objevila řada konspiračních teorií, že zkrátka, jak to tak bývá, že politická vražda tohoto typu mohla taky v té politice někomu pomoct.
2: Je to pravda. Existuje tady opravdu velké množství konspiračních teorií. Úplně nezmizely ani dnes, i když ve skutečnosti je případ poměrně dobře prozkoumaný. No a myslím, že je třeba oddělit dvě věci. Existují skutečně nějaké podivnosti kolem toho celého případu, dodnes neúplně vysvětlené, ale z toho automaticky neplyne, že únos a vraždu Mohra řídili nějaké tajné služby. Jedna z nejznámějších teorií se týká italských a amerických tajných služeb, především o organizaci Gladio, to byla síť tajných buněk, která byla v Itálii součástí struktury NATO, a vlastně měla fungovat pro případ sovětské invaze a okupace. No ale dnes existují kontroverze tady kolem téhleté teorie a asi nebylo nikdy prokázané, že by nějakým způsobem ovlivňovaly Rudé brigády. No a pak jsou tu také skupiny nebo stopy, které vedou ke KGB a k východoevropským službám a dokonce i k nám, do tehdejšího Československa. V dokumentech se opravdu objevily nějaké informace o údajných kontaktech Rudých brigád s východními službami a také tvrzení, že se možná někteří brigadisté cvičili v Karlových Varech, ale nebylo to nikdy spolehlivě potvrzeno. Takže bych byla trochu opatrná s tvrzením, že by Československo mělo na únosu Mohra nějaký podíl. Možná existují jiné teorie, že samotní křesťanští demokraté neměli zájem na propuštění Mohra. Tvrdí se třeba, že policie dostala přímo informaci o tom, kde se skrývá Mario Moretti, ten hlavní organizátor únosu, a policie se tam opravdu vypravila, ale nakonec byt prostě neprohledala. A podobné skutečnosti vyvolaly otázky, jestli někdo z bezpečnostních složek nějakým způsobem ty Rudé brigády nechránil. No ale je taky docela dobře možné, že šlo jenom o nekompetentnost těch úředníků.

0: Ty domněnky o tom, že ty stopy vedly do Československa nebo do Moskvy, byly v podstatě produktem té studené války. V té době vznikala spousta informací a dezinformací, které se snažily vlastně tu vlnu terorismu interpretovat jako nějaký nástroj Sovětského svazu pro ovlivňování dění v západní Evropě a ve třetím světě, vlastně nějaká jako nová fronta, teroristická síť, jejíž prostě všechny vlákna vedou do Moskvy, kde to drží nějaký ten jako velký loutkovodič, a že to vede prostě k Palestincům a k Rudým brigádám, do Německa, do Irska, k ETě a na všechny tyhle ty jako paramilitární a teroristické organizace. Tohle hlavně za Reaganovy éry, tohle to bylo jako velmi populární. Například novinářka Claire Sterling o tom napsala jako velmi vlivnou knihu, která se jako šířila, jmenuje se Terror Network. Později se ukázalo, že vlastně ona napsala tu knihu na základě dezinformací, které vlastně vypustila CIA, a CIA potom jako zpětně to jako si vzala jako legitimizační práci pro svoji vlastní politiku. A po skončení studené války se to vlastně jako docela dekonstruovalo.
1: Víme, že většině myslela, že ty nitky, ten loutkovodič je v Pentagonu, v Washingtonu. To si opravdu

0: brigády, které zavraždili předsedu křesťansko-demokratické strany Alda Mora.
1: Myslím, že hrál opravdu roli takového jakéhosi celostátního probuzení, že prostě si uvědomili, kam až jsou ty Rudé brigády schopné zajít. A pak ještě vlastně se to vystupňovalo o rok později, když došlo k další politické vraždě. Rudé brigády zavraždili Guido Rossa, to byl dělník a odborář a zároveň komunista, ale zavraždili ho proto, že nahlásil nějakého kolegu, který v továrně rozdával právě propagandu Rudých brigád. No a to jim teda ještě dále uškodilo v očích veřejnosti. Ukázali vlastně, že už nebojují jenom proti státu nebo proti pravici, ale že jsou vlastně ochotné zabíjet i lidi z prostředí, z kterého sami původně vzešli.
2: On je chtěl zastavit. V jejich očích chtěl zastavit levici, že? Chtěl zastavit progres, chtěl pokrok, chtěl zastavit bojující levici, abych to řekl správně.
3: Ten Guido Rossa, to byla vysloveně pomsta, že on udal prostě toho, co tam přines ty plakáty, a za to byl prostě zavražděn.
2: Něco mafiozní o to v sobě až mělo. Mafie pomstí udavač.
3: A ono je zajímavé, že vlastně Rudé brigády a i ty další skupiny používaly někdy ty metody, jako ta gambizazione, se tomu říkalo, to jako střelení do nohy vlastně, že přijeli k někomu, koho třeba nebyl tak důležitý cíl, aby ho unesli, ale jenom ho na ulici prostě střelili do nohy a zase odjeli.
2: Indro Montaner,
3: což má takový jako gangsterský vlastně styl.
4: Z toho, co jsme si zatím v tomto seriálu řekli o baskických teroristech z ETA, o metodách irské republikánské armády, ale i o Rudých brigádách, se nabízí otázka. Cíle byly jiné, ale měly tyto skupiny v něčem podobné pracovní metody, řekněme?
3: Můžeme sledovat nějaké společné rysy té vlny násilí, která proběhla v 60. a 70. letech jako generace násilí, která má nějaké společné metody třeba, nebo i vychází z nějakého společného prostředí. Tak i když ty cíle jsou různé a je různé to pozadí ideologické, nebo jestli to je nějaká jako náboženská skupina, nebo politická, nebo etnonacionalistická, tak jako můžeme tam sledovat nějaký jakoby společný nebo vzájemný vliv, co se týče právě třeba metod, jako to střílení do nohou nebo únosy, a potom v 70. letech únosy letadel, to byla jakoby velká novinka, a to sice Rudé brigády nedělali, ale taky se to rozšířilo ve světě jako metoda teroristická.
4: Konec konců způsoby získávání peněz. Jo?
3: Jo, že to, že Rudé brigády si část financí obstarávaly vlastně ozbrojenými přepady nebo bankovními loupežemi, vlastně, tak to je taky symptomatické.

0: Nejméně 55 osob dnes zahynulo v troskách hlavního nádraží v italské Bologni. Záchranné práce nadále pokračují a jsou obavy, že počet obětí ještě vzroste. Do nemocnic byly zatím dopraveny stovky raněných. Jak oznámili tiskové agentury v anonymním telefonátu redakci listu La Repubblica, k výbuchu, který zdemoloval nádraží, se přiznala neofašistická organizace NAR. Neofašisté chtěli tímto hrůzným činem pomstít Maria Tulliho, jednoho z 8 neofašistů, kteří byli dnes dopoledne v Bologni obžalováni jako pachatelé atentátu na Express Italicus, který si právě před 6 lety vyžádal 12 obětí.
1: Nejhorší atentát poválečných italských dějin spáchli ovšem italští neofašisté a tím vlastně paradoxně uzavřeli olověná léta, tedy dobu, kdy se v Itálii vystřílelo tolik olověných kulek. Masovým pumovým atentátům se extrémní levice včetně Rudých brigád vyhýbala. Po boloňském masakru z 2. srpna 1980, u něhož se počet obětí vyšplhal na 85, ale italskému státu došla trpělivost a proti terorismu jakékoliv orientace začal zasahovat daleko tvrději a především za pomoci nové legislativy. Dejme opět slovo Veronice Lefrancois.
2: Tak ty zákony byly důležité především proto, že stát začal proti terorismu bojovat způsobem jiným, novým, nejenom větší represí. Postupně se vytvořil systém, který začal samotné teroristy motivovat k tomu, aby odešli od ozbrojeného boje a v některých případech začali také spolupracovat s policií. V první řadě tady byl takzvaný Kosigův zákon, to bylo v roce 1980, a tím se posílili nástroje státu v boji proti terorismu, zpřísnily se některé tresty a posílila se také pravomoce bezpečnostních složek.

0: že byl to takový posun k tvrdší a systematičtější represi. Ale to nebylo to nejdůležitější. Důležitější byl ještě ten zákon o takzvaných pentíty, to znamená kajícnících, ten byl o 2 roky později. Ten princip byl docela jednoduchý. Pokud se člen ozbrojené organizace skutečně odvrátil od terorismu, když složil zbraně a poskytl důležité informace, tak mohl získat výrazné snížení trestu. A to mělo opravdu velký efekt, protože najednou vznikla situace, kdy se jednotliví brigadisté začali rozhodovat, jestli budou dál mlčet nebo začnou spolupracovat se státem. A právě v té době mnoho z nich začínalo už pochybovat o legitimitě své činnosti. No a pak tu byl ještě jeden zákon, o takzvané disociazione, neboli distancování. Ten byl z roku 1987. Tam už nebyla nutná stejná míra spolupráce s justicí, tam šlo především o to, že člověk definitivně opustí ozbrojený boj a veřejně se od něj distancuje a přitom nemusí fungovat jako klasický informátor. A to byl příklad třeba Renáta Kurča nebo Alberta Franceschiniho, o kterých jsem už mluvila. Takže stát vlastně udělal něco velice pragmatického, kombinoval represi s možností ozbrojený boj opustit a tím začal rozbíjet rudé brigády zevnitř. Jakmile začali někteří jejich členové mluvit, tak policie se dostávala k informacím o struktuře celé té organizace, o způsobu fungování a pak už to díky řetězové reakci vedlo rychle k rozkladu celé organizace.
1: Svým způsobem se rudým brigádám ještě na počátku 80. let podařil asi největší mezinárodní zářez, když zcela v duchu Alda Mora 17. prosince 81 unesli a po 42 dní drželi v zajetí generála NATO Jamese Doziera. Ten měl ovšem víc štěstí než Aldo Moro. Nakonec ho osvobodilo speciální protiteroristické komando.
2: Tyhle ty organizované údery proti teroristickým skupinám, které byly jako čím dál víc izolované, jak už jsem říkal, tak vedlo k jejich jako dost velkému rozbití. Takže třeba na začátku 80. let, právě v době únosu toho Jamese Doziera, tak už tam z těch původních rudých brigád skoro nikdo není. Takže je to úplně obměněná organizace z těch vedoucích figur. Tam není nikdo. Mario Moretti jako ten poslední velký vůdce byl zatčen, myslím, v roce 80. A takže to je nějaká úplně nová generace, která má zase svoje vlastní jako představy. A i tenhle ten únos vlastně amerického generála je trochu jako atypický pro rudé brigády, nebo třeba právě v první polovině 70. let si to moc představit nedokážu, kdy ty akce byly zaměřeny teda hlavně právě proti těm jako předákům v továrnách a průmyslníkům a později teda proti představitelům státu nebo soudního systému nebo i těm politickým představitelům. Ale vlastně celá ta 70. léta v tom tenhle ten antiimperialistický rozměr nebyl, že by tam hrála nějakou velkou roli třeba válka ve Vietnamu nebo nějakou jako mobilizační roli nebo jiné události, které třeba ve Spolkové republice Německo byly důležité.
1: Říká historik Mikuláš Pešta.

0: Rudé brigády se tedy ze scény ztratí během 80. let. Ale kromě všeho, co jsme tu řekli, tedy hlavně zvýšeného a účinného chytání teroristů italským státem, se na útlumu teroru podepsala i změna společenské atmosféry v zemi.
1: Já bych řekl, že se ztrácejí postupně, že to tak jako postupně vyvanulo, že v těch 80. letech vlastně i jak se ztratil ten mobilizační potenciál, tak ty jejich útoky jsou čím dál víc sporadické a jako najít jako oficiální konec je těžké. Ještě na začátku 90. let docházelo k nějakým ojedinělým akcím, ale v podstatě už to je jako velmi marginální záležitost.
2: Jako bych dodal, ty 80. leta charakterizuje obrovská vůle žít. Zase jako jsme žili dřív. Dát si špagety v Římě o půlnoci někde, v nějaký restauraci. Nastupuje vlastně televize soukromá, Berlusconi, bavící televize, kdy se vrací se do hry, takový kabaret, taková nový televizní jazyk, který lidi chtějí prostě konec. A ty Rudé brigády už jsou nemyslitelný v 80. letech. To je jiný jazyk najednou. Ta jejich rigidita. Vím, že se vyrábělo takový kukátko, který se takhle otáčel, tak tam ten jazyk těch Rudých brigád si těch delegací, no, těch Urválkova, najednou to cítili lidi jako něco směšného, od čeho je třeba se radikálně odvrátit. A hlavně velkou roli tam hrála i ta soukromá televize Berlusconiho, která najednou strašně odbřemenila, jestli můžu použít ten výraz, odbřemenila najednou ty leta. A mluvit takhle o politice najednou nebylo v módě. Ani mezi mýma studentama najednou už to nikoho nebavilo.
0: Dodává politický sociolog profesor Václav Bělohradský. A jak se na vliv Rudých brigád na dnešní italskou současnost dívá publicistka Veronika Lefrancová? Když se dnes člověk dá v Itálii do řeči o Rudých brigádách, co se dozví?
3: Já myslím, že určitě se většinová italská společnost dnes na Rudé brigády nedívá jako na legitimní politické hnutí, spíš jako na násilí, říká se nejtragičtější kapitola poválečných dějin. Zároveň ale ten vztah není úplně černobílý, existuje tu i malá část radikální levice, která tu revoluční stránku Rudých brigád romantizuje, tak trochu jako když dnes lidé nosí na tričku Che Guevaru, který přitom má na svědomí také desítky lidských životů. Zároveň v Itálii existují také lidé s určitou nostalgií po fašistické minulosti. Někteří mají možná za to, že sociální ideály tehdejší krajně levicové mládeže nebyly úplně nesmyslné, protože přece toužili po větší sociální spravedlnosti, měli odpor ke kapitalismu, snažili se radikálně změnit společnost, ale problém byl v tom, že část z nich pak dospěla k přesvědčení, že k uskutečnění tady těchto ideálů je legitimní použít vraždu. No a tak se ještě dodnes, řekla bych, v Itálii diskutuje o tom, jak se to mohlo stát, že v demokratické západní zemi mohlo vzniknout takhle silné ozbrojené hnutí a proč se část mladé generace rozhodla pro politické násilí. Takže ta otázka zůstává pořád trochu citlivá a to se promítá i v tom, že třeba ve školách se učitelé do výkladu o této době příliš nepouštějí. Tím pádem pak mladí lidé ani nevědí, co vlastně Rudé brigády byly. Třeba nedávný průzkum mezi italskými žáky ukázal, že jenom necelá polovina z nich správně zařadila Rudé brigády na krajní levici. 17% z nich si dokonce myslelo, že šlo o mafiánskou organizaci.
1: Z mého pohledu je to pořád docela živé téma teda. Pořád vychází jako velká spousta literatury k tomu. Na ta 70. leta se nějak odkazuje nejen akademická literatura, ale i vzpomínková a i různá jako taková konspirativní a podobně. Že jako v té veřejné diskuzi to pořád hraje velkou roli i nevypořádání se vlastně s těmi výzvami těch 70. let, ať už z levice, teda zaznívá, že jsme se vlastně teda pořád nevypořádali s tím fašismem, nedošlo k nějakému vyrovnání. Naopak z pravice zaznívá, že tady funguje něco jako lobby, co se tomu říká lobby di lotta continua. To byla jedna z těch militantních skupin, která měla taky svoje ještě ozbrojené křídlo, ale spíš byla taková jako aktivistická nebo agitační. Významné osobnosti z toho protestního hnutí, že se postupně dostali na důležité pozice na univerzitách, do tisku a i třeba do politických stran. Ne přímo ti militanti, ti únosci, nebo jako přímo ti ilegálové, ale nějací jako prominenti nebo jako důležité osobnosti mírovou cestou nebo jako reformní cestou, že vlastně ten systém mění zevnitř. Takže to je zase jako kritika nějakého nevyrovnání se s tím odkazem z té druhé strany.
2: K tomu bych dodal, že stačí se podívat na italskou kinematografii, která tomu věnuje Buongiorno Notte, že jo? velmi důležitý filmy a i dokonce jeden seriál. Ale musíme si uvědomit, že my dneska vidíme ty léta prismatem akce Čisté ruce. Ta najednou ta vlna zatýkání politiků, 30 sebevražd, tisíce vlastně zatčených lidí navázaných na nějakou tu... A najednou ten pocit, že všechno bylo skorumpované, tak jakoby vyvažuje trošku, no, vypořádá se s tím, ano, ale podívejte se, co vlastně museli zametat ti soudci po pádu železné opony. Takže vlastně ta otázka je, jaký byl vztah mezi železnou oponou, tedy mezi studenou válkou a tímhle vším. Ta studená válka vlastně dlouho kryla podstatu toho systému.
0: A jak vlastně členové Rudých brigád nakonec dopadli? Samozřejmě, jak to bývá, jak kdo. Ale třeba vrah Alda Moora si nemá na co stěžovat.
3: Mario Moretti například si odseděl 16 let a pak byl jakoby do částečné vazby propuštěn, takže je pořád jakoby pod dohledem, ale žije doma, takže není to úplně tak, že by si odkroutil jako celý doživotní trest. No a pak jsou možná, o tom slyšel, že ve Francii žijí dále prostě někteří brigadisté, kterým Francie poskytla politický azyl a v podstatě je odmítla vydat. To byla takzvaná Mitterrandova doktrína. Byli to ti, kteří se teda už distancovali od toho ozbrojeného boje a dneska Francie a francouzští advokáti říkají, že už je to v podstatě promlčené, protože uplynula velmi dlouhá doba od té jejich teroristické činnosti a že dnes prostě už založili rodiny a kariéru, takže nemá cenu dneska s nimi vést nějaký soud. No, takže samozřejmě Itálie proti tomu protestuje, ale ve Francii pořád ještě existuje několik takových bývalých brigadistů, kteří jsou tam v exilu.
0: Tak tolik pro dnešek Rudé brigády. Za spolupráci na dnešním Tématu Plus děkuji svým hostům Veronice Lefrancois, Václavu Bělohradskému a Mikuláši Peštovi. Autorem námětu je Stanislav Winter, dramaturgii měla Lucie Korcová. Technicky spolupracovali Adam Cejnar a Jiří Flosman. Za všechny kolegy se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje autor Tématu Plus Jan Sedmidubský.
4: Je zrušení výuky druhého cizího jazyka jako povinného předmětu na českých školách promarněnou příležitostí. Jsou větším problémem děti, které tvrdí, že nemají na cizí jazyky talent, nebo spíše školy, které mají problém schánět jazykové učitele. To vše rozebírá pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
5: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Umberto Nobile byl italský generál, vzduchoplavec a konstruktér. Spolu s polárníkem Amundsenem v roce 1926 úspěšně přeletěli nad severním pólem ve vzducholodi Norge vlastní konstrukce.
7: Dnes na Nobileho výpravu vrhá stín skutečnost, že ji sponzorovala Mussoliniho fašistická vláda. Nobile tehdy obdržel čestné členství v Mussoliniho straně.
6: O dva roky později se Nobile vypravil na pol znovu, tentokrát na Mussoliniho příkaz, se vzducholotí Itálie a s téměř kompletně italskou posádkou.
7: Jedním ze dvou cizinců, kteří se výpravy zúčastnili, byl český radiolog František Běhounek, pozdější profesor na ČVUT a vědecký pracovník Ústavu jaderného výzkumu Československé akademie věd.
6: Výprava sice dosáhla svého cíle, ale při cestě zpět ztroskotala nedaleko Špicberských ostrovů. Záchranu týmu provázely kontroverze. Nobile chtěl, aby ho coby kapitána výpravy evakuovali z vraku jako posledního.
7: Mussolini však dal jasný pokyn, aby byl zachráněn přednostně. Při předešlém neúspěšném pokusu zachránit letecky posádku vzducholodi Itálie navíc zahynul Nobileho bývalý spolupracovník Roald Amundsen.
6: Výprava se tehdy nakonec zvrhla v blamáž. Nobile byl propuštěn z armády a s Mussoliniho svolením se v letech 1932 až 1936 věnoval konstrukci vzducholodí v Moskvě. V té době také umírá jeho první žena.
7: Nobile později přesídlil do Spojených států, kde během druhé světové války vyučoval aeronautiku na soukromé univerzitě v Romeoville.
6: Po druhé světové válce se v Itálii dočkal rehabilitace. Byl zvolen do italského parlamentu jako nezávislý kandidát za komunistickou stranu a znovu mohl přednášet na Neapolské univerzitě. Po druhé se oženil a dočkal se i velkolepých oslav k 50. výročí obou jeho expedic. Zemřel v roce 1978 ve věku 93 let.
8: 12 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii u Moskvy. Útokům čelila i Ukrajina. Volby v Berlíně a na severovýchodě Německa můžou ohrozit budoucnost kancléře Merce. Fotbalisté Slávie budou hrát v lize před reprezentační přestávkou proti Plzni. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy po pojíždí kolona mezi Ostrovačicemi a Domašovem. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přehánkami, teploty do 24 stupňů. Je neděle 20. září. Dobré poledne u hlavních zpráv přeje Vojtěch Tomášek.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Nejméně 4 lidé zemřeli po ruských úderech na ukrajinskou, kyjevskou a chersonskou oblast. Útočila taky Ukrajina. Drony a střelami dlouhého doletu zasáhla mimo jiné i ropnou rafinérii na okraji Moskvy. Úřady v ruské metropoli a okolí hlásí 2 mrtvé a na 20 zraněných.
10: Na předměstí Moskvy po ukrajinském úderu amatérské záběry zachycují několik sloupů hustého dýmu a plameny šlehající do vzduchu. Zásah rafinerie komentoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Potvrdil, že Ukrajina poprvé využila vlastní taktické balistické střely Pelikan. Od nich si Kyjev slibuje další zesílení útoků na ruskou infrastrukturu. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin tvrdí, že nad ruským územím armáda sestřelila přes 1600 ukrajinských dronů. Označil to za pokus narušit poslední den ruských parlamentních voleb. Hlasování, které mezinárodní pozorovatelé označují za zmanipulované, se poprvé koná i na okupovaných ukrajinských územích. Jiří Kordík, Radiožurnál.
9: A volí taky Rusové žijící v Česku. Hlas v parlamentních volbách můžou na pražské ambasádě odevzdat do 8 hodin večer. Policie u velvyslanectví posílila bezpečnostní hlídky. Na místě je taky naše reportérka Františka Rohlíčková.
11: V ulici ukrajinských hrdinů teď u brány velvyslanectví čeká asi 20 lidí. Podobná fronta tu byla i po 8 hodině ráno, kdy se volební místnost otevřela. Hlasovat přišla s dcerou a manželem i paní Olga.
12: Bavili jsme se, ale možná se neshodujeme úplně, ale i tak jako máme ten směr stejný.
11: Hlasovat už podle aktivistů, kteří voliče počítají, přišlo téměř 300 lidí. U budovy hlídku je taky asi 10 policistů. Víc jich je, protože o jejich přítomnost požádalo v srpnu ruské ministerstvo zahraničí. Bálo se protestů. Kromě Česka taky třeba v Pobaltí, v Polsku nebo v Nizozemsku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
9: Budoucnost Friedricha Merce v čele spolkové vlády dnes projednají němečtí křesťanští demokraté. Odpověď závisí i na výsledku dnešních regionálních voleb v Berlíně a Mecklenburgsku před ním Pomořansku. Tam je taky náš zpravodaj Tomáš Havlín.
13: Lidé chodí do volební místnosti na radnici ve městě Wismar na pobřeží Baltského moře spíš jednotlivě. Mecklenburgsko-přední Pomořansko má necelého 1,5 milionu voličů a je nejřidčej osídlenou spolkovou zemí Německa. Nacionalistická strana AfD může podle průzkumů dnes získat asi 36% hlasů, ale její příznivci se k ní tady před radnicí příznačně moc nehlásí. Mluvnější jsou voliči sociální demokracie, která v této zemi vládne čtvrt století a v závěru kampaně se na AfD mocně dotahovala. V Mecklenburgsku předním Pomořansku letos poprvé mohou volit do zemského sněmu už 16-letí. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
9: Případů lymské boreliozy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
14: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
15: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
14: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
16: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
14: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Radiožurnál.
9: V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nejnovějších údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Případů je méně o 35%.
8: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
9: Po celé zemi dnes Češi vyrazili uklízet své okolí, města i přírodu. Přibližně na 600 místech se zapojili do tradiční akce Uklidme Česko. Dobrovolníci se sešli taky v Duchcově na Teplicku, kde byla i naše reportérka Jana Vitásková.
17: Úklidovou akci tady poprvé organizovali Sokolové. Dobrovolníci se do práce pustili hned u Sokolovny, kde vyzbírali dvůr a trávníky, kam odhazují odpadky lidi z ulice. Všichni na to vyfasovali pracovní rukavice a velké černé pytle. Dalšími místy dnešního úklidu byly parky Bedřicha Smetany a Boženy Němcové. Teď už tam stojí pytle naplněné odpadky a čekají na odvoz. Z Duchcova Jana Vitásková, Radiožurnál.
9: V Božím daru začne Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou po celý příští týden vybrat víc než 50 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií.
18: Uvidíme hornickou osadu Telehoiser, štolu Johannes. Na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
19: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
20: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor,
19: říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
20: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího doru, Loučné a Obrvizentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
19: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
21: Fotbalisté Slávie přivítají v 9. kole šance ligy Plzeň. Bude to poslední utkání před dlouhou reprezentační přestávkou. V národním týmu se objeví i obránce Slávie Štěpán Chaloupek, který měl v létě po mistrovství světa kratší přípravu na klubovou sezónu. Po poslední výhře v Teplicích už ale Chaloupek řekl, že se fyzicky cítí dobře.
22: Ten začátek byl opravdu náročný. Strašně těžce jsem se do toho dostával, a ať už to bylo to, že nechci hrát od základu, nebo že chci například v Ostravě střídat, jsem si řekl prostě sám, protože tělo na to nebylo připravené a já jsem prostě necítil, že bych tomu týmu mohl odevzdat to, co ode mě očekává.
21: Utkání Slavie z Plzní začne v 18 hodin. Už v 1 odpoledne startuje zápas Hradce Králové s Teplicemi. V 15 hodin následují utkání Jablonce se Zlínem a Olmouce se Spartou. V 5 hodin odpoledne začne naraz 5 zápasů 3. kola hokejové Tipsport Extraligy. Liberec přivítá Kladno, Pardubice Karlovy Vary, Vítkovice Litvínov, České Budějovice Olmouc a Brno Hradec Králové.
23: Zdržení na D1 u Ostrovačic a kratší i před Šmejkalkou. Na D1 z Brna do Prahy se brzdí u Ostrovačic na kilometru 178. K Domašovu se posouvá v levém pruhu vozidlo silničářů. Teď je okolo z tého 73. V koloně ztratíte více než půl hodiny. D1 o velký kus dál k Praze se začíná plnit i před Šmejkalkou. Zpomaluje se za sjezdem na Chodce Rady na 26. kilometru. Zdržení zatím do 10 minut. Na D8 před Prahou směrem z Ústí u zdib se silničáři z pravého pruhu přesunuli do levého, pokračují s pracemi na údržbě mostu, fronta kratší do 5 minut. A přímo v Praze na okruhu směrem z letiště k D1 opatrně, pokud na 16. kilometru sjíždíte na Barrandov. V odbočovacím pruhu stojí porouchané, zatím neoznačené osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Během odpoledne oblačnosti přibyde a později odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 18 až 23 stupňů, na jihu a východě až 26 a na horách většinou kolem 13. To byly hlavní zprávy. Teď už je tu publicistika s Vladimírem Krocem.
0: Jak může stát podpořit připravenost obyvatel na krizové situace, před kterými varují i bezpečnostní služby? Rozhodnou volby v Berlíně a Mecklenburgsku také o budoucnosti německého kancléře z CDU Friedricha Merce. A kdo kontroluje online hlasování v Rusku, jak si Kreml zajišťuje, aby lidé přišli k volbám? Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce, řekl tento týden premiér Babiš z ANO potom, co polský premiér Donald Tusk uvedl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Babiš o ukončení válečného konfliktu mluvil i na dnech NATO v Ostravě. Na otázku televize Prima, co může stát udělat pro zvýšení odolnosti občanů v krizových situacích, premiér řekl.
1: Bývalý ministr vnitra Rakušan měl nějakou příručku o tom, jak se mají chovat občané v krizích. My samozřejmě naše rezorty jako vnitro a obrana dělají tuhle prevenci. Tady jsme viděli, mají tady stánky a občané měli o to velký zájem. Ano, i vlastně děti a mladí lidé a tak dále. Takže ano, ale já říkám, že bylo by dobré konečně hlavně se soustředit na ukončení těch válek. Ne stále mluvit o válce, strašit lidi. Ano, ta hrozba je tady, ale je to odpovědnost světových lídrů, aby zabránili třetí světové válce.
0: Podle bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN by měl stát transparentně a férově o situaci komunikovat s veřejností a rozhodně by neměl rezignovat na boj s dezinformacemi a dalšími hybridními hrozbami. Ve vysílání je teď Barbora Wegrichtová, bezpečnostní konzultantka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Když mluvíme o krizových situacích, na které by měly být občané Česka připraveni, co si pod tím představit? Napadá mě třeba několikadenní blackout, ať už kvůli povodni nebo výbuchu, co dál?
2: Rozhodně, samozřejmě v kontextu aktuální bezpečnostní situace se nejvíce hovoří o válečném konfliktu, ale ty krizové situace mohou být velmi rozmanité. Může se jednat o různé formy kybernetických útoků, stejně tak přírodních katastrof a, jak již bylo zmíněno, i různé formy hybridních hrozeb ve formě třeba dezinformačních kampaní nebo spikleneckých teorií.
0: Podle průzkumu, který si nechalo udělat bývalé vedení ministerstva vnitra, se 74% občanů vůbec na krizové situace nepřipravuje. Jak tady může zapůsobit stát? Co může a měl by dělat?
2: Tak stát, a s tím já se ztotožňuji, v podstatě s tím stanoviskem ministerstva vnitra by měl opravdu tyto situace reálně, otevřeně a hlavně upřímně komunikovat, aby právě se zabránilo tomu šíření strachu. Jakákoliv forma demonizace bude vést k tomu, že občané si budou vyhledávat nějaké alternativní informace na různých třeba pofidérních webových stránkách, sociálních sítích a podobně. Takže možná by bylo vhodné to téma opravdu nedémonizovat a takovou prevencí toho šíření strachu je vlastně dávat informace konkrétní, ta připravenost vlastně občanů by měla směrovat do toho, aby ti občané měli vlastně podklady, stejně tak ty manuály, který zde byl zmíněn, to vydalo ministerstvo vnitra, jak by se měli chovat v případě, že by byl nějaký nedostatek potravin nebo například dočasný výpadek internetu, vody, elektřiny a podobně.
0: Když tedy mluvíme o připravenosti občanů na krizové situace, co to všechno zahrnuje? Protože ty hrozby se v čase také mění.
2: Pochopitelně první a taková zásadní věc je edukace, vzdělávání, a která by měla být opravdu plošná, měla by se týkat celé vlastně široké veřejnosti. Začít by se mělo, a ono už to vlastně dílčími způsoby funguje, od základních a středních škol. Tou cílovou skupinou by měly být i pedagogové a samozřejmě další i třeba organizace, jako je neziskový sektor, soukromé firmy, dobrovolnické aktivity a podobně. Ta forma by měla být i v, řekněme, v charakteru praktických nácviků, prezentací vlastně reálných či simulovaných vlastně událostí, jak se v té krizi zachovat, co by bylo dobré udělat pro zdraví, zahrnujete třeba i zdravotnické minimum, i informovanost o tom, jak funguje integrovaný záchranný systém a jak vlastně samotný občan může k tomu přispět.
0: No, má tedy stát v tuhle chvíli připraven nějaký program, který by byl zaměřený na zvyšování odolnosti obyvatel v krizových situacích?
2: Dlouhodobě vlastně v této situaci ministerstvo obrany má program přípravy občanů k obraně státu. který vlastně zahrnuje již zmiňované aspekty, kde se učí právě základy první pomoci, nějaké civilní ochranné nebo sebeobrané vlastně aktivity a stejně tak vlastně další věci připravuje ministerstvo vnitra nebo již připravilo. To je vlastně manuál, takový jako praktické doporučení, který byl vytvořen ve spolupráci s hasičským záchranným sborem a který se právě soustředuje na takové informace, jak například edukovat ty domácnosti, jak se zachovat a jsou tam konkrétní a praktické vlastně typy, instrukce, jak se chovat například při zaznění sirén a jak si připravovat zásoby.
0: A to máte na mysli tu příručku 270 hodin, kterou
2: Ano.
0: No, přesně, takové programy má dobře propracované Finsko nebo Švédsko. Co je jejich součástí?
2: Já bych řekla za sebe, že zrovna ten skandinávský model Finsko, Švédsko a můžeme hovořit i o dalších státech Evropy, má velkou výhodu v tom, že vede k takovému konceptu komplexní opravdu bezpečnosti a řekněme takovému modelu totální obrany. To je právě případ Finska a konec konců Švédska a takovým hlavním benefitem je opravdu ten celospolečenský přístup, že ta bezpečnostní strategie v případě nějaké bezpečnostní hrozby nebo krizové situace reflektuje vlastně ten význam a kompetence všech vlastně občanů. Netýká se to jenom toho státního aparátu a té samosprávy. A řekněme těch inkriminovaných složek, ale snaží se soustředit právě i na tu roli třeba soukromých služeb, dobrovolnických agentur, neziskového sektoru a jednotlivých občanů. Je to i na té infrastrukturální úrovni, aby byl zajištěn dostatečný množství zásob, potravin, případně léčiv, paliv a dalších záležitostí.
0: Bezpečnostní konzultantka Barbora Vigrichtová, děkuju vám. Naschledanou.
2: Naschledanou, krásné odpoledne.
0: V Rusku se od pátku konají volby do státní dumy dolní komory ruského parlamentu, první od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu, řekl starosta metropole Sergej Sobjanin. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli. Šéfka tamní volební komise tvrdí, že systém online hlasování je pod masivním vnějším útokem, ale situace je prý pod kontrolou. Ministerstvo pro digitalizaci oznámilo, že zaznamenalo pokus o sabotáž komunikačního vedení na ruském Dálném východě. Zdravím Jana Šíra z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Svůj hlas online odevzdal i Vladimír Putin. Proč to gesto, jak důležité je pro režim elektronické hlasování?
3: Já si myslím, že důležité není vůbec, že to slouží k odvedení pozornosti od těch fundamentálních problémů, s nimiž jsou ty pseudovolby zpěty. Takže my se teďka tady bavíme o tom, jestli docházelo k technickým výpadkům nebo ne. A nebavíme se o tom, že do těch voleb bylo nuceně zapojeno obyvatelstvo v řádech milionů osob na okupovaných územích Ukrajiny.
0: No, o tom bych se s vámi rád bavil, ale ještě přece jenom se doptám, co podle vás může znamenat to tvrzení Ely Pamfilové o hackerských snahách, aniž by upřesnila, kdo za údajnými útoky stojí. Jak se dá elektronické hlasování v ruských volbách zneužít?
3: My o tom nemáme žádné informace, takže nevím. Každopádně ten systém byl vypracován ruskou vládou, která momentálně se snaží sjednotit veškeré informační a elektronické toky v rámci centrálního systému, včetně státem podporovaných aplikací, takže předpokládám, že si to umějí ohlídat, jak potřebují. A co mělo znamenat to prohlášení paní Pamfilové, nevím, možná je to preemptivní dezinformace pro případ toho, že by se vyskytly nějaké problémy, tak by bylo možno ty problémy na někoho hodit, v tomto případě na nejmenované sabotéry, který se snaží jakoby narušit jakoby regulární proces toho, co my ten nazýváme volbami.
0: A jaké jsou v Rusku využívané možnosti manipulace výsledků voleb obecně?
3: Tak tady to by bylo na dlouhou přednášku tohleto. Tady my se fokusujeme teď na ten volební den, na ten e-day, ale ty volby se samozřejmě dají ovlivnit poměrně zásadním způsobem v průběhu celého toho procesu a promítá se do nich celá řada faktorů, které nesouvisí s tím, že občan přijde k urnám a hypoteticky hodí hlasovací lístek do urny. Tady nejčastější způsob, abych odpověděl na vaši otázku, se týká široké palety nástrojů toho, čemu se říká v ruštině admin resource nebo administrativní resource. prostor. To znamená, že ten celý systém je natolik pokřiven, že ať děláte, co chcete, tak vždy dospějete k tomu konkrétnímu výsledku. To znamená, je silně vychýlen ve prospěch vládnoucích kandidátů a vládnoucí strany, a to se týká všech aspektů voleb, které se do toho promítají, ať už informační prostor, zákony, toho, jak ty volby jsou takzvaně administrovány, včetně toho, kdo do nich je vůbec vpuštěn, sčítání samotného hlasu, obecně politického systému, přece jenom pořádat politické nebo svobodné a férové volby v systému, kde nesouhlas s vládou často končí nájemnou vraždou, je taky poměrně riziková záležitost, a poslední moment samozřejmě je fungování soudu, to znamená, když dojde na jakoukoliv domnělou nebo faktickou nesrovnalost, tak ty soudy to samozřejmě vyloží tak, že to nahrává tomu, komu jsou reálně podřízeny, a to je stávající vláda.
0: Jak si jednotliví gubernátoři zajišťují dostatečnou účast u voleb? Asi by nevypadalo pro režim dobře, kdyby k volbám nepřišla ani polovina voličů.
3: Tak těch způsobů je taky celá řada. První způsob jsou falzifikace, to znamená, že do těch, kdo hlasovali, zapíšete i ty, kteří se těch voleb vůbec nezúčastnili. Pak tady samozřejmě existuje fenomén toho, čemu se říká multiple voting, to znamená toho, že ty v ruštině ty velké vbrosy, to znamená, že můžete hodit do urny více než jeden hlasovací lístek, a pak tady samozřejmě probíhají mobilizační akce typu, že máte velký stát podnik, tak ti lidé jsou svážení k těm volebním okrskům podnikovými autobusy, a i pak musí třeba pomocí fotografie na mobilním telefonu doložit, že skutečně odevzdali ten správný hlas za to správného kandidáta nebo za tu správnou stranu.
0: A jak probíhají volby na okupovaných územích?
3: Tak samozřejmě tady je to rozloženo do více radní, plus ta situace se výrazným způsobem liší místo od místa, protože v části okupovaných územích je zároveň zónou, kde jsou vedeny bezprostřední bojové operace, to znamená tady i ta imitace nějakého spořádaného procesu je obtížná. Standardně smyslem těch dnešních voleb je do velké míry legitimizovat tu okupaci, legitimizovat válku, to znamená, ty volby mají dokreslit a podpořit ten obrázek, který se Kreml snaží prodat navenek, to znamená, že ta okupovaná území jsou součástí Ruska, to znamená, ta procedura se tam, kde to podmínky umožňují, o moc neliší od toho, jak ty volby probíhají jinde v Rusku. Právě proto, aby bylo vytvořeno to zdání toho, že Rusko je tady navždycky.
0: Jan Šír, katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, nashledanou.
3: Děkuju.
0: V německém hlavním městě Berlíně a ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko, omlouvám se, na severovýchodě země začaly volby. V Berlíně zhruba 2,5 milionu voličů rozhodne o složení poslanecké sněmovny i o tom, kdo město povede z červené radnice. Favority na výhru jsou podle průzkumu radikálně levicová strana Levice a konzervativní křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce. V Mecklenbursku, předním Pomořansku, o první místo soupeří strana Alternativa pro Německo a sociální demokracie. Hostem polední publicistiky je Lukáš Novotný, politolog z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: S ohledem na to, jak před dvěma týdny dopadly volby v Sasku a na Haltsku, jakou pozici má v hlavním městě AFD?
4: No, v hlavním městě ta pozice je jiná, jako aktuálně to vypadá na třetí místo, i když si teda myslím, že 18% jako na to, že to je Berlín, velmi levicově, liberálně naladěn, tak i tam to může být velmi solidní výsledek. A AFD soustředí tu svoji politickou sílu zejména vlastně na sídliště a do lidí vlastně na předměstí Berlína.
0: A jak to vypadá podle předvolebních průzkumů v Mecklenbursku, předním Pomořansku? Čím to, že zdá se sociální demokracie zemské premiérky Manuely Schwesigové v posledních týdnech dotáhla náskok Alternativy pro Německo?
4: Já fakt nevím, jak to tam vypadá. Ta země je malinká, vlastně v podstatě je to jedna z nejmenších spolkových zemí. A aktuálně tam jsou jak sociální demokraté, tak AFD zhruba na stejných nějakých 36-37%. Dopadnout to skutečně může všelijak. Ten volební boj je pro mě teda velmi zajímavý v tom, že vidím, že zatímco v Sasko-Anhaltsku Sven Schulze, tedy lídr CDU, opravdu nevěděl, jak na AFD zaútočit a nebýt jenom jako vlastně v defenzivě, tak Manuela Švésik opravdu volí podle mě velmi zajímavou rétoriku, kdy upozorňuje na to, že AFD má velmi jako v programu velmi pokřivený pohled na ženy, na výchovu a vzdělávání a poukazuje na to, že pokud budete volit AFD, tak opravdu prosím pěkně jdete co by ženy, co by rodiče proti zájmům AFD. To je něco, co jsme dosud v těch kampaních proti AFD neviděli, nebo jsme to viděli jenom velmi latentně zastoupeno.
0: V Berlíně žijí skoro 4 miliony obyvatel. Hlasovat o složení poslanecké sněmovny může 2,5 milionu. Téměř milion obyvatel německé metropole tvoří cizinci. Část z nich má občanství Evropské unie a může tedy volit zastupitele jednotlivých městských částí. Jak se na výsledku může podle vás odrazit, že poprvé mohou v Berlíně volit také 16-letí a 17-letí?
4: Myslím si, že tolik ne, protože pokud vím, tak těch 16 a 17 letých je nějakých 50 tisíc a v Berlíně půjde volit 2,5 milionu lidí. Takže myslím si, že to nemusí nutně nějak zásadně tím výsledkem zamíchat. Jakkoliv můžeme předpokládat, že přece jenom ta podpora mladých bude více koncentrovaná, bude více, řekněme, levicově radikální, protože pokud jste mladým člověkem a chcete se usídlit nebo si založit rodinu v Berlíně, fakticky nemáte na to, abyste tam si pronajal nějaký solidní byt nebo neskůli i ho koupil. Takže je tady specifická fascinace zejména mladými lidmi stranou Die Linke, která po mém soudu si trochu zahrává s ohněm v tom smyslu, že v jejím programu je jako jeden z takových těch highlightů ochota vlastně, ona neříká znárodnit, ale jakoby ze společenštit byty. Tím chce právě dospět k tomu, aby cena bytů, které dneska vlastní velké společnosti, byla razantně snížena a chce tím vlastně jakoby otevřít ten trh jako víc pro mladé lidi. Je to něco, co v podstatě jako chápu v tom určitém zoufalství, že potom ti mladí lidé jdou, protože opravdu na ty ceny těch bytů nemají do jaké míry. Je tohleto udržitelná varianta, to je pak samozřejmě jakoby věc druhá. Samozřejmě podstatně zajímavější bude, jak výsledkem těch komunálních voleb v Berlíně zamává ten zhruba milion občanů EU, kteří opravdu tedy mohou volit, jak jste to sám říkal, vlastně jakoby své reprezentanty do městských částí Berlína.
0: Předběžné výsledky bychom měli znát dnes pozdě večer, možná v noci. Kancléř Merz svolal krizovou schůzku předsednictva CDU a zrušil původně plánovanou cestu na valné shromáždění OSN. Co by pro jeho křesťanské demokraty znamenala kombinace ztráty primátora v Berlíně a nízkého zisku v Mecklenburgsku předním Pomořansku, kde hrozí tedy, že se možná ani nedostanou do zemského sněmu?
4: Takhle, tohle by byl samozřejmě pro něho vražedný mix, pokud by k tomu došlo. Ono už i to, že vůbec v tom Mecklenburgsku předním Pomořansku hrozí CDU to, že by se poprvé vůbec vlastně v historii zemských voleb, nedostala do zemského sněmu této spolkové země, ale jakékoliv vlastně jiné, tak je katastrofa. A faktem tedy je, že kancléř si teď nechal trošku na sílu vynechat vyjádřit podporu 8 ministerských předsedů spolkových zemí, kde CDU má premiéry. Toho mělo nějakým způsobem posílit, ale určitě si myslím, že to bude velmi bouřlivé jednání toho prezidia, protože očekávám skutečně pro CDU výsledky velmi špatné a to v důsledku toho, že se prostě kancléři Merzovi nedaří teď, abych tak řekl, odlehčovat lidem v případě těch narůstajících cen pohonných hmot, energií a dalších věcí.
0: Prosím už jenom v poslední půl minutě stručnou odpověď. Jak velká je pravděpodobnost, že se primátorkou Berlína stane Elif Eralpová, která má turecké kořeny?
4: Těžko říci, mohlo by se to stát. Já tam pozoruju i s velkým znepokojením to, jak tam D-Linke minimálně v části tedy vlastně těch politiků je i velmi antisemická. Jsem z toho tedy jaksi velmi znepokojen. Faktem je, že je lídrní té strany a pokud D-Linke získá většinu společně se sociálními demokraty a zelenými, tak k tomu může dojít. Bude skutečně záležet na tom, jestli na prvním místě skončí D-Linke nebo CDU, protože ty dvě strany jsou zhruba na tom aktuálně stejně.
0: Politolog Lukáš Novotný, děkuji, nashledanou.
4: Já děkuji, naslyšenou.
0: Tolik polední publicistika.
6: Radiožurnál je 12 hodin a 30 minut. A zprávy má Martin Benda.
7: Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají jednání se státníky z dalších zemí. V New Yorku uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Rusové žijící v Česku dnes můžou hlasovat v parlamentních volbách do státní dumy. Volební místnost je do 20 hodin otevřená na ruském velvyslanectví v Praze. Kvůli volbám tam česká policie posílila hlídky. O jejich navýšení požádalo česko-ruské ministerstvo zahraničí už v srpnu, a to kvůli obavám z protestů. Irán přes prostředníky předložil Spojeným státům nové podmínky pro obnovení mírových jednání, uvedl to šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezai. Teherán teď podle něj čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezi iránské podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených financí a zrušení námořní blokády. Cyklisté a pěší můžou ode dneška využít novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a sloužit bude také běžkařům. Sport. Mistrem světa v půlmaratonu je Švéd Andreas Almgren. Závod v Kodani vyhrál v evropském rekordu 58 minut a 6 sekund a ukončil po 30 letech nadvládu afrických běžců. Mezi ženami zvítězila Keňanka Agnes Ngetičová, která časem 1 hodina 5 minut a 15 sekund předčila o vteřinu dosavadní světové maximum v čistě ženském závodě.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: A D1 plnější jak v Brně, tak za Ostrovačicemi. Na D1 z Prahy do Vyškova panuje silnější provoz před Brnem. Brzdí se kousek před výstavištěm na stém 90. kilometru a okolo 10 minut se popojíždí k nehodě na stém 94. a půltém. Hned za sjezdem na Mikulov stojí u středových svodidel dvě nabouraná osobní auta. Vozidlo policie ale zasahuje do levého pruhu, vybočuje se tak doprava. D1 ještě jednou, teď ovšem ve směru z Brna do Prahy. Za Ostrovačicemi se dojíždí do Kolony na kilometru 177, ztratíte v ní okolo 20 minut. K Domašovu na kilometr 168 se v levém pruhu sune vozidlo silničářů, provádí úklid v okolí dálnice. Na D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte 10-minutové zdržení u Mladé Boleslavy, přesněji za sjezdem na Kosmonosy ze 45. kilometru. Přímo v omezení na 43. a půltém se v pravém zúženém pruhu srazila dvě osobní auta. A na D8 před Prahou směrem z Ústí u Zdib se silničáři přesunuli do levého pruhu, stále pracují na údržbě mostu, fronta ale není dlouhá, čekejte pouhých 5 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Na jeho východě bude zpočátku ještě místy polojasno, jinak čekáme oblačno až zataženo. Od severozápadu se na většině území Čech večer i na Moravě přidá déšť nebo přehánky. Později večer v Čechách pršet přestane a bude se vyjasňovat.
24: Premiér si všiml ruské hybridní války. Rozpaky pražského voliče ODS. Polská vláda začala řešit vysoké ceny paliv. To je signál i pro Česko. A rituální cvičení slovenského prezidenta Pellegriniho. To jsou titulky některých z nedělních komentářů a analýz k domácím i zahraničním událostem. U jejich poslechu vás vítá Patricie Polanská.
10: Názory a argumenty.
24: Rusko plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Nadcházející měsíce budou nejnáročnější za dobu války, oznámil ve čtvrtek polský premiér Donald Tusk. Co na to český premiér? Slovo má Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin.
11: Premiér Andrej Babiš připustil, že ze strany Ruska čelíme hybridní válce. Je to podstatný posun, protože dosud se slovu válka vyhýbal tak, jako se Alena Schillerová vyhýbá slovu dluh. Dokola opakoval, že chce mluvit jen a jen o míru. Premiéra můžeme samozřejmě pochválit, že začíná chápat realitu. Ovšem dochází k tomu hodně pozdě a především k činům, které by prozření stvrdili, je stále daleko. Citujeme, co premiér řekl. Ze strany Ruska čelíme hybridní válce a proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost. Konec citátu. Šlo o reakci na vystoupení polského premiéra Donalda Tuska, který přímo varoval před novou možnou ruskou strategií, tedy před údery dronů a raket přímo proti zemím, které podporují Ukrajinu. V Babišově výroku si proto můžeme povšimnout poněkud zpozdilé terminologie. Začal mluvit o hybridní válce ve chvíli, kdy zjevně hrozí, alespoň podle Donalda Tuska, přímé útoky. Když přiletí drony, tak na tom přeci už není nic hybridního. Jsou to plnohodnotné válečné akty. Je sice pochopitelné, že Babiš nechce děsit veřejnost, ale na druhou stranu to vyvolává obavu, zda si skutečně uvědomuje závažnost situace. Zatím to tak bohužel moc nevypadá. Dosavadní kroky jeho vlády totiž museli dělat Rusku zatím spíše radost. To, co se dá opravdu nazvat hybridními útoky, Babiš doteď nebral vážně. Rozprášil strategickou komunikaci státu, která představovala nástroj, jak se útokům v informačním prostoru bránit. Když se objevila propracovaná ruská dezinformační operace, zaměřená na rozeštvání Poláků a Čechů, tak je na rozdíl od Donalda Tuska bagatelizoval. No a nejnověji neřekl dopředu ani slovo proti účasti vládního poslance Jindřicha Rajchla na konferenci, na které mluvil ruský propagandista, přítel Vladimíra Putina Fjodor Lukjanov, který obhajuje ruské vraždění na Ukrajině a je na sankčním seznamu Evropské unie. S přípravou na obranu před reálnými, nikoli jen hybridními útoky Ruska to není o moc lepší. Místo masivního zbrojení po vzoru Polska, pobaltských zemí nebo třeba nově i Německa, Babišova vláda obranné výdaje drží na nutném minimu a dělá z Česka stát, který je, pokud jde o ochotu k obraně, na úplném chvostu NATO. Premiér sám přitom působí zmateně. Na jednu stranu navrhuje vytvoření evropské protiraketové a protidronové obrany, ale nechce se na ní finančně podílet. A hůř, přihlíží tomu, jak ministr obrany za SPD, strany dlouhodobě nakloněné Rusku, zakazuje náčelníkovi generálního štábu cestu na Ukrajinu, která je nyní právě v oblasti protidronové obrany nejlepší na světě. A kde bychom se tedy mohli opravdu učit? V Kremlu se musí báječně bavit. Andreje Babiše tedy znovu pochvalme, že připustil alespoň to, že hybridní válka proti naší zemi je realitou. Teď by si ale ještě mohl všimnout, že v ní na straně Ruska bojují i někteří politici, kteří drží při životě jeho vládu. A když už jim dovolí propagandistické působení, neměl by jim ho svou pasivitou alespoň usnadňovat. A hlavně by jim měl z titulu funkce zatrhnout kroky, které obranyschopnost země přímo podkopávají, a to nikoli v hybridním, ale v fyzickém smyslu. Jinak bude přes všechny řeči o nutnosti obrany jejich faktickým spolupracovníkem.
24: Rozpaky pražského voliče ODS. Tak nazval následující příspěvek komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
13: Dohromady celé čtvrt století seděli od vzniku samostatné České republiky až do posud v křesle primátora hlavního města, považovaném za významnější než mnohá ministerská, reprezentanti Občanské demokratické strany, což je bilance famózní. Však ani svou někdejší úhlavní rivalku sociální demokracii, která obsazovala premiérské posty od Zemana po Sobotku, ještě pod poctivou značkou ČSSD, do nejvyšší metropolitní funkce ODS jedinkrát nepustila. To se i v dalších největších aglomeracích nepovedlo, ani v Brně, natož pak v Ostravě. A bez šancí ovšem není řídit Prahu ani nyní, i když jí moc nepomáhá dlouhodobá obecná neviditelnost primátora Svobody. Hlavním soupeřem se pak občanským demokratům dnes jeví hnutí ANO, zároveň ovšem i coby latentní spojenec. Jak se aspoň už celé měsíce zdálo z rétoriky čísla jedna pražské kandidátky ODS Tomáše Portlíka, zároveň prvého místopředsedy strany, který jedním dechem také dával najevo, že v nejmenším nemíní sedět v radě města s Piráty v ODS odjakživa málo oblíbenými. A jak známo, strana odmítá i spolupráci s Prahou sobě, založenou úspěšným starostou městské části číslo 7 Janem Čižinským. To by se ještě dalo chápat s tím, že ve hře je sázka na už zmíněné ANO. V Praze sice skrze svého zakladatele a lídra spíš odmítané, ale zase už nikoli tak šmahem. Však před 4 roky bylo podílu na řízení hlavního města velmi blízko. A i když letos muselo oželet primátorského kandidáta Ondřeje Prokopa, zapomnětlivého majitele vícera lukrativních pražských bytů, a lídrem se stal takřka na poslední chvíli prakticky neznámý Jan Hušbauer, pořád si lze představit, že hnutí udělá s vydatnou pomocí pracovitého prvého místopředsedy ANO a vicepremiéra Karla Havlíčka slušný výsledek, i když je otázkou, jestli by stačil na tandem pouze s ODS. A co hlavně, voliče musí mást, když Portlík náhle říká, že vládnout v Praze s Babišovým hnutím prakticky nelze, protože to hlavně zajímá skoro 200 ušetřených miliard na magistrátním účtu. A nepřímo obvinuje Babiše z nátlaku. ANO prý v případě, že zase zůstane na ocet, zařídí, co by hlavní vládní síla, aby metropole nedostala peníze ku příkladu na infrastrukturální nákladné projekty, které stát obvykle financuje. Portlík dokonce mluví o hrozbě jakéhosi pražského vyhladovění. A těžko říct, co ho k tomu vede. Jestli pohledy na předvolební průzkumy, které se ovšem značně liší, respektive to v nich

0: ale nemůže jim být jasné, čím to Portlík tedy vlastně straší. Nebo snad dopředu jakoby říká, že mu nic jiného než dohoda s Babišem nezbývá? No, to by byla předvolební strategie, zatím zcela neozkoušená.
1: Publicistu Jana Vávru zaujaly některé z posledních návrhů premiéra Andreje Babiše. Proč? Poslechněte si následující komentář.
2: Premiér Andrej Babiš v poslední době chrlí nejrůznější nápady, kterými překvapuje i své věrné. Nedávno, zřejmě znepokojen reakcí voličů ANO na rekordní schodek rozpočtu, se nechal slyšet, že by mohl zrušit státní příspěvek na provoz soukromých a církevních škol. Soukromé školy stejně vyžadují po rodičích školné, církve zase získaly značné peníze v restitucích. Jenže okamžitě mu začaly chodit e-maily od rozhořčených voličů, takže zase rychle couvl. Potom vystřelil ve svém nedělním hlášení na sociálních sítích vskutku revoluční myšlenku, jak vyřešit klesající porodnost. Za každé druhé dítě by stát vyplatil milion a za třetí dítě by doživotně odpustil placení daní. Ovšem, bývalý člen Národní ekonomické rady Daniel Prokop spočítal, že by tenhle nápad stál státní pokladnu okolo 50 miliard korun. Takže i z tohoto pokusu asi nic nebude. Za pozornost stojí, že vedle těchto levicových nápadů chce Andrej Babiš snížit podporu nezaměstnanosti, což je krok, který náleží spíše pravici. Ovšem, netřeba v Babišových nápadech hledat nějaký plán. Premiér je mistr marketingové politiky, která nic neřeší, jen vytváří dojem. Jde mu o to zaujmout pozornost a nalákat co nejvíc voličů. Upřímně slibuje něco, co vůbec nemá v plánu splnit. V tom se Andrej Babiš projevuje jako učenlivý žák Donalda Trumpa, pro kterého jsou jeho instinkty také důležitější než jakákoliv fakta. Pokud je ale toto vytváření dojmu určeno jen pro domácí publikum, je to náš problém. Ovšem Andrej Babiš přenesl tento marketingový styl i do mezinárodní politiky. Na pražském obranném summitu navrhl Babiš vytvořit společný evropský systém protiraketové obrany. Nazval ho Europatriot a přirovnal ke vzniku Airbusu. Jenže Evropa už podobný projekt rozjela a Česká republika se ho odmítla zúčastnit. Deklaraci o vzniku integrované koalice proti balistickým raketám podepsali státy tzv. Koalice ochotných na setkání v červenci ve Francii, kterého se Babiš také zúčastnil. Nejdřív se s cestou do Paříže chlubil na sociálních sítích, pak ale začal tvrdit, že se o iniciativě dozvěděl den předem a kritizoval ministerstvo obrany, že ho o přípravě neinformovalo. Navíc zcela nepatřičně poučoval země koalice ochotných, že by měli z projektu vyřadit Velkou Británii, protože není členem Evropské unie. Babišův návrh na Europatrioty je absolutně nekonzistentní s jeho politikou. České výdaje na obranu jsou nedostatečné, za což na obranném summitu vládu ostře kritizoval americký velvyslanec při NATO. Prohlásil, že stagnující český obranný rozpočet je zklamáním a že Spojené státy očekávají víc. Jestli se Babiš chtěl Europatrioty vlichotit do přízně Američanů, tak se spletl. Jeho návrh je navíc výrazně dražší než evropská varianta protiraketové obrany. Proč představitel státu, který dává na obranu skoro nejméně v Evropě, navrhuje tak drahý projekt, nelze vysvětlit jinak než zase jen jako snahu zaujmout pozornost. Andrej Babiš se zřejmě snaží zahltit všechny nejrůznějšími nápady, o to víc, oč se jeho pozice v Evropské unii stává slabší. Může za to rýsující se spor s Evropskou komisí kvůli jeho střetu zájmu, a to nejen pokud jde o zemědělství, ale i zdravotnictví. Zmatených a nesmyslných nápadů bude nejspíš přibývat. Škoda jen, že si jeho marketingové dovednosti neosvojil nějaký český politik s odlišným hodnotovým ukotvením.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: S podzimem se na politické stoly po celé Evropě začíná vracet téma cen energií a paliv. Česká vláda bude podle jejího místopředsedy Karla Havlíčka jednat o tom, jak reagovat příští týden. V Polsku už k některým opatřením přikročili. Pokračuje Luboš Palata, evropský editor Deníku.
4: Ceny paliv na benzinových pumpách

0: šplhají do výšek, z nichž se řidičům v celé Evropě začíná točit hlava. A to nejen v Česku, ale i v sousedním Polsku, kam jsme přitom ještě před časem jezdili tankovat levnější benzín či naftu. Dnes to už neplatí, ale tamní kabinet premiéra Donalda Tuska dává najevo, že se s tím nehodlá smířit. Zvláště s faktem, že velkou část vysokých cen nedělají ani tak vyšší ceny ropy způsobené nekončícím střetem Spojených států a Iránu, ale nezvykle vysoké marže ropných koncernů. To platí také pro dominantní polský koncern PKN Orlen, který oproti loňsku zvýšil velmi výrazně svůj letošní zisk. Polský sejm proto v pátek odhlasoval vládní návrh na zavedení daně z mimořádných zisků pro ropné koncerny působící v Polsku. Nejde ale o snahu přinést peníze do státní pokladny, ale najít prostředky, jak snížit daň z přidané hodnoty na paliva a neudělat tím zároveň další díru do velmi napjatého polského rozpočtu. Pokud dojde k zásadnějšímu snížení ceny paliv v Polsku, dostane to potlak i český kabinet Andreje Babiše. Zvláště v situaci, kdy se slovenské vládě Roberta Fica daří politickým tlakem na Slonaft a jeho majitele, maďarský koncern MOL, udržet slovenské ceny benzínu a nafty poměrně výrazně pod těmi českými, což v minulosti tak nebývalo. V konkurenčním prostředí střední Evropy si Česko, které má stále o něco vyšší mzdové náklady než okolní vyšegrádské země, musí hlídat, aby svojí cenovou hladinou energetických vstupů výrazně nevybočilo ze středoevropského rámce. Polsko je dnes v rámci vyšegrádské čtyřky navíc tak dominantní ekonomikou, že Česko je oproti ní jen takovým menším státem do počtu. Množství českých výhod oproti Polsku se přitom stále zmenšuje, ať už jde o vývoj státních financí nebo stav infrastruktury či celkovou stabilitu politického prostředí. Polskou vládu navíc udržuje ve střehu velmi silná opozice a také opoziční prezident Karol Nawrocki. Premiérovi Tuskovi je tak jasné, že větší politické chyby mohou stát jeho vládu prohru v parlamentních volbách, které čekají Polsko už přibližně za rok. Česká vláda Andreje Babiše má naopak pocit, že do voleb je ještě velmi daleko a že volič do té doby na Babišovu naftu za 50 stihne zapomenout. Zvláště když opozice v čele se STAN a ODS se chová ve srovnání s tou polskou velmi, velmi kroce. Jak ale bude asi už brzy možné vidět na srovnání cen u benzínových pump v Polsku a Česku, někdy nejen ke škodě své, ale především nás, českých občanů.
1: Slovenský prezident Peter Pellegrini vystoupil ve slovenském parlamentu se zprávou o stavu země. Rok před parlamentními a pár týdnů před regionálními a komunálními volbami nelze jeho projev vnímat jinak než v politických souvislostech, domnívá se komentátorka Českého rozhlasu Plus Kamila Pešeková.
2: Na první pohled působil prezident jako nestranný rozhodčí. Vládu premiéra Roberta Fica upozornil mimo jiné, že si své spory má řešit za zavřenými dveřmi, nikoli veřejně. Zároveň ale také napomenul opozici, které vyčetl, že nepodporuje projekty současné koalice, nechce s ní diskutovat a tím přispívá k dalšímu rozdělení společnosti. Pellegrini připomněl atentát na premiéra Roberta Fica v Handlové před 2 lety a postěžoval si, že ani po této události hádky a rozepře ve společnosti neustaly. Bez ohledu na to, co Pellegrini světu sdělil, realita je taková, že za stav ve společnosti je v první řadě zodpovědná vláda, která zemi spravuje. A Robert Fico, který je premiérem už po čtvrté, má výrazný vliv na to, co se na Slovensku děje. Pokud je tedy někdo zodpovědný za současný stav, tak je to především jeho současná vládní koalice. Prezident uvedl, že důležité je členství Slovenska v Evropské unii a Severoatlantické alianci, ale dobré vztahy jsou podle něj potřeba na všechny 4 světové strany. Na tomto místě si nelze nevšimnout, že prezident převzal rétoriku premiéra Fica, který tímto způsobem obhajuje nadstandardní vztahy s Ruskem a jeho nejvyššími představiteli, stejně tak i s Čínou. Slovenská opozice prezidentovi vyčetla, že jeho projev byl až příliš jednostranný a provládní. Není se čemu divit, Pellegrini byl kdysi předsedou strany Hlas, která je dnes součástí vlády premiéra Fica. Se zodpovědností za vnitřní bezpečnost, hospodářství, zdravotnictví nebo školství má strana na starosti klíčové oblasti života. Co v prezidentově projevu chybělo, je vcelku zjevné. Vůbec nepadla zmínka o dvou zásadních problémech, kterým země čelí. Mezi takové patří hrozby ze strany Ruska, které vláda v Bratislavě neustále zlehčuje a tím v zásadě oslabuje solidaritu v rámci západního politického společenství. Do toho zapadá i vyjádření premiéra Fica, které zaznělo až po prezidentově projevu. V něm zpochybnil smysl klíčového 5. článku Severoatlantické smlouvy, který definuje vzájemnou solidaritu a pomoc členů NATO pro případ, že by se jeden z nich stal cílem ozbrojeného útoku. Slovensko podle něj v takové situaci nehodlá přijít svým partnerům na pomoc. Druhé téma, které Pellegrini opominul, je téma korupce. Je to něco, s čímž se mnozí jeho spoluobčané ve svých životech v nějaké formě potkávají. Bohužel poslední opatření vlády, která zavedla v rámci konsolidace státního rozpočtu, její riziko zvýšila. Řeč je o dani z finančních transakcí. Ta vedla mimo jiné k velkému návratu plateb v hotovosti a tím i možnost požadovat za nějaké služby ještě něco navíc, zcela mimo dosah finanční správy. Shrnuto a potrženo, slovenský prezident Peter Pellegrini předvedl v parlamentu rituální řečnické cvičení bez nějakých překvapivých momentů. Nedá se ale očekávat, že by si za týden na obsah jeho projevu ještě vůbec někdo vzpomněl.
1: Valné shromáždění OSN schválilo před několika dny rezoluci, která podporuje nové zobrazení světa, známé jako Spravedlivá země, Equal Earth. Rezoluci z iniciativy Africké unie předložilo Togo a je to právě Afrika, která věří, že s novou mapou začne psát i nový příběh. Příspěvek připravila Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha.
3: Mapa světa může být zobrazena pomocí různých kartografických projekcí. Tou nejznámější je Mercatorova projekce, která vznikla už v 16. století, především jako praktický nástroj pro námořní navigaci. Stejně jako každá projekce, má ovšem i ona své limity. Výrazně zvětšuje území ležící blíže pólům a proto není vhodná pro porovnávání skutečné rozlohy jednotlivých států a kontinentů. Přesto se právě toto zobrazení postupně stalo jedním z nejrozšířenějších obrazů světa. A není bez zajímavosti, že se tak stalo v době, kdy evropské mocnosti svět nejen objevovaly a mapovaly, ale stále větší část z něj také ovládaly a podřizovaly svým zájmem. Mercatorova mapa tak sice nevznikla jako nástroj kolonialismu, ale její pozdější dominance dobře zapadala do eurocentrického obrazu světa, v němž Evropa a obecně globální sever působil větší a významnější, zatímco rozsáhla území rovníkových oblastí, tedy zemí globálního jihu, se opticky zmenšovala. Hlasování valného shromáždění OSN, které drtivou většinou podpořilo používání plochojevné projekce s názvem Spravedlivá země, vytvořené v roce 2018, předcházel několikaletý občanský a politický proces, který měl své kořeny v Africe. Organizace Africa No Filter a Speak Up Africa rozvíjeli kampaň s názvem Oprav mapu, která upozorňovala na zkreslené zobrazování velikosti Afriky vůči ostatním regionům a zemím na světových mapách založených na Mercatorově projekci. Postupně se z kartografické otázky stalo politické téma mnoha afrických zemí, až se dostalo na půdu Africké unie a stalo se součástí širší debaty o historické spravedlnosti, takzvané narrativní suverenitě, tedy právu Afričanů a Afričanek spoluurčovat, jak je jejich kontinent zobrazován a globálně vnímán. Významnou roli v tomto procesu sehrálo Togo, kde se koncem loňského roku konal panafrický kongres věnovaný mimo jiné postavení Afriky v měnícím se světě. Když následně v únoru letošního roku Africká unie formálně přijala novou mapu, vyzvala Togo, aby se stalo jejím diplomatickým nositelem a návrh předložilo i na půdě OSN. Při jeho obhajobě minister zahraničí Toga připomněl, že mapy utvářejí naše vnímání světa. Mapy provázejí vzdělávání, podněcují představivost a ovlivňují kolektivní vnímání, řekl doslovně. Můžeme s tím souhlasit, či nikoliv, ale celou africkou snahu je nutné vnímat v širších souvislostech. Nová mapa se stává viditelným symbolem mnohem širšího afrického požadavku. Změnit nejen způsob, jakým je Afrika na světových mapách zobrazována, ale také její postavení ve světě. Z kontinentu, který byl po dlouhé období podřízen zájmům evropských mocností, se stává kontinent, jehož ekonomická, geografická a demografická síla narůstá. Africká unie ostatně hovoří o potřebě globálního repozicionování kontinentu. A není těžké pochopit proč. O vliv Africe dnes soupeří řada zemí. Jde nejen o přístup ke zdrojům a tamním trhům, ale i o politický vliv či budoucí podobu mezinárodního řádu. Odporu projekce Spravedlivá země ze strany OSN proto můžeme číst i jako metaforu mnohem zásadnější změny. Svět, v němž byla evropská a později západní perspektiva do značné míry považována za univerzální, se proměňuje ve svět s více centry politické, ekonomické i kulturní moci. Země globálního jihu už nechtějí být pouze objektem pravidel a představ vytvořených jinde. Stále více požadují možnost tato pravidla a také samotný obraz světa spolu vytvářet. To samozřejmě neznamená, že jedna mapa je špatná a druhá je správná. Každá kartografická projekce něco zachovává a něco zkresluje. Mercatorova projekce měla a dodnes má svůj praktický účel. Celá debata nám ale připomíná něco podstatnějšího. Mapa nikdy není jen obrazem území, které zobrazuje. Je také výsledkem perspektivy, z níž se na svět díváme. A možná právě proto je současné rozhodnutí OSN tak symbolické. Afrika se na nové mapě nezvětšila, jen se na ní přiblížila své skutečné velikosti. A o něco podobného dnes usiluje i ve světové politice a ekonomice.
1: Pohledem z jiného kontinentu končí nedělní Názory a argumenty. Za všechny autory dnešních příspěvků se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
4: Havel se ptá Peroutky.
5: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
6: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
5: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Radiožurnál je 13 hodin. Ve studiu se zprávami Martin Benda.
8: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům, oznámí je zítra. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil Čech, další tři úřady pohřešují. Fotbalisté Hradce Králové v Šancelize hostí Teplice. A na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy popojíždí kolona u Mladé Boleslavy od sjezdu na Kosmonosy. Bude oblačno s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
9: Jestliže ostatní země začínají reagovat, my jsme řekli, nebudeme ani o den stát nikde déle. To znamená, máme připravené opatření, zítra je sdělíme.
8: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Při nehodě rybářské lodi v Norsku zemřel nejméně jeden Čech, další tři se pohřešují. Oznámilo to české ministerstvo zahraničí s tím, že norská policie nepředpokládá, že by ještě někdo neštěstí přežil. Záchranáři u ostrova Averej na západě Norska už od pátku pátrali po pohřešovaném plavidle se čtyřmi zahraničními turisty. Včera se úřadům podařilo najít jen loď bez posádky. Slovensko podle prezidenta Petera Pellegriniho nesmí zpochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. Slovenský prezident dnes vyzval k opatrnosti při podobných výrocích a dodal, že členství v alianci zahrnuje výhody, ale také závazky. S Ficem prý o jeho slovech nemluvil. Fico, který udržuje dobré vztahy s Kremlem, tento týden vyjádřil obavy o vývoj ruské války na Ukrajině. Naznačil, že hrozí celoevropský vojenský konflikt. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění také tygři nebo slon v životní velikosti. Doplňuje dramaturg Jiří Janku.
10: Za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty stavěči, ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
11: Sport. Lídr šance ligy fotbalisté Slávie přivítají v 18 hodin Plzeň. První ze čtyř utkání dnešního programu třetího kola mezi Hradcem Králové a Teplicemi začalo před pár minutami. Je u toho reportér Tomáš Borovec.
12: Journals. Čtvrtá minuta tohoto utkání a zatím hraje Hradec Králové s Teplicemi 0-0. Teď se snaží Východočeši něco vymyslet před pokutovým územím, ale teplická obrana funguje do této chvíli velice dobře. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
11: V 15 hodin se v Šancelize utkají ještě Olomouc se Spartou a Jablonec se Zlínem. Motocyklový závodník Filip Salač dojel po startu z pole position druhý ve velké ceně Rakouska v kategorii Moto 2 seriálu Mistrovství světa. Po dvou výsledcích mimo bodované pozice se dostal na stupně vítězů poprvé od srpnového vítězství v britském Silverstoneu.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Na D5 překážka u Cerohovice, další pak těsně před Prahou. Na D5 směrem z Prahy do Plzně, teď velmi opatrně před sjezdem na Cerohovice. Na 39,5 kilometru leží na vozovce paleta. Na konci plzeňské D5 před Prahou, přesněji ve sjezdu na okruh, dejte velký pozor. Bourala tam dvě osobní auta, jedno skončilo mimo komunikaci v zeleni, druhé o kousek dál blokuje levý pruh, dorazila i policie a místo je označené světelnou šipkou. Na D1 z Brna do Prahy mezi Ostrovačicemi a Domašovem trvá silnější provoz z kilometru 178. Levým pruhem projíždí vozidlo silničářů, naberete 15 minut navíc. Na D10 z Turnova do Prahy narůstá zdržení u Mladé Boleslavy. Kolona vzniká u sjezdu na Kosmonosy na 46. kilometru a 15 až 20 minut se sune k nehodě na 43. a půltém. Přímo v omezení v pravém pruhu se střetla dvě osobní auta. A ještě D8 na příjezdu do hlavního města směrem z Ústí nad Labem zůstává plná od Klíčan ze třetího kilometru. Čtvrt hodiny zabere trasa do zúžení u Zdib. Kvůli opravám mostu tam silničáři zabrali levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Na jeho východě bude zpočátku ještě místy polojasno, jinak čekáme oblačno až zataženo od severozápadu na většině území Čech, večer potom i na Moravě se přidá déšť nebo přehánky. Později večer v Čechách pršet přestane a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 23, na jihu a východě až 26 stupňů. Informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: Posloucháte Český rozhlas Plus.
15: Laviny, povodně a půdní sesuvy patří k Nepálu odjakživa. Extrémní sklon hor a kopců a hluboká údolí v kombinaci s vodou a sněhem byly pro místní i turisty vždycky nebezpečné. Jenže to, co se přihnalo z Himálaje ve středu 26. srpna ráno, dosud nikdy nikdo nespatřil. Tisíce lidí o několik dnů později vyprávěli, že si mysleli, že sledují umělou inteligencí vytvořené video. Tahle apokalypsa byla ale skutečná. A na mikrofony zachytil David Jakš.
16: Zaostřeno.
15: Ve středu ráno 26. srpna se na čínské straně odlomil kus ledovce a skály pod ním a zřítil se ze svahu hory Lingtang-Lirung. Dopadl do ledovcového jezera a kameny, bahno a led zatarasily přirozený odtok vody z něj. V zápětí obrovský tlak nahromaděné vody protrhl hráz. Hnědá masa se prohnala čínsko-nepálským hraničním přechodem Kindrong a řeky Botekosí a Trišulí změnila v gigantickou tsunami. Hydrologové později vypočítali, že vlna o výšce 100 metrů sehnala do údolí rychlostí 170 km v hodině. Čekala tam na ní města, vesnice, školy a hydroelektrárny plné lidí.
17: Neutečete nikam, nohy vám zarostou do země. Zůstanete jen stát a zíráte na tu hrůzu, která se na vás valí. Někdo říkal, že ta vodní stěna byla vysoká 100 metrů. Ano, věřím tomu. Já ji viděl na vlastní oči a ten obraz už nikdy z hlavy nedostanu. Je to zázrak, že jsem přežil. Utekl jsem, ale bylo to štěstí. Nic víc než štěstí.
15: Vyprávěl o pár hodin později jeden z Nepálců, kteří přežili. Žijeme v době digitální, takže trvalo jen pár hodin a sociální sítě už ten samý den odpoledne začala plnit videa pořízená z mobilních telefonů. A lidská bolest rostla do neskutečných rozměrů.
18: Mami, tinko bajin.
19: Moje matka, tři sestry a moje neteř. Všechny zmizely. Celkem 5 mých nejbližších příbuzných nejsou. A já o nich nemám vůbec žádnou zprávu. Už je to tolik dnů.
20: Už ani nemůžu plakat, nemám už slzy. Se všemi mými příbuznými umírám každý den znovu a znovu. Umíte si tu hrůzu vůbec představit? Ztratit najednou 5 členů rodiny?
15: Plakali společně sourozenci z nepálského okresu Rasuva. Okresy Rasuva a Nuvakot znal najednou celý svět, protože tam voda udeřila nejsilněji, počet obětí tam byl nejvyšší a právě tam potřebovali lidé pomoc nejrychleji. Do oblasti začala mířit i média. Jediným českým, které bylo přímo na místě, byl Český rozhlas.
21: Benzín, nafta, plyn na vaření nebo stavební materiál musí nahoru do hor vyvést jeepy a malé dodávky. Jediná zbývající cesta do nejpostiženějších oblastí je přitom pouze úzká silnice.
22: Grief is still held for 36 Australians missing after the devastating Nepal floods. More than 1,300 people have been reported.
23: And we didn't hire a fixer, so to speak.
24: Jsem novinář, tady v Nepálu jsem novinář a současně pracuji pro indické kolegy jako produkční a takzvaný fixer. To je člověk, který má ve své zemi kontakty, bez kterých se zahraniční média v podstatě neobejdou. Pokud chtějí pracovat rychle a efektivně, což je při podobných neštěstích naprosto zásadní, musí se rychle přesouvat z místa na místo a potkat se s těmi správnými lidmi. To všechno umím zařídit.
15: Vysvětlí mi těsně před odjezdem do nejzasaženějších míst ve středním a severním Nepálu pan Nikhil, nepálský novinář a indický fixer v jedné osobě. Mými fixery byli nepálští pracovníci české humanitární organizace Člověk v tísni. Díky nim jsem se dostal nahoru do hor a mohl zpravodajsky pokrývat všechno, co se tam stalo.
19: Jeden z našich týmů už vyjel nahoru včera, my jsme ten druhý. Úplně nejdřív se zaměříme na jednu ze škol, které pomáháme už několik let. Ta přežila, protože stojí vysoko nad řekou. Našli tam útočiště nejen děti, ale i mnoho ostatních lidí z okolí. Musíme jim pomoct. Někteří přišli úplně o všechno a jsou tam i sirotci. Přímo na místě zjistíme, co je dál potřeba a okamžitě za námi vyjede do hor další tým. Předpokládám, že nejdůležitější teď bude dostat tam hygienické potřeby, deky, stany, oblečení, boty, balenou vodu a čistící prostředky. A pro děti stolní hry. Stolní hry jsou důležité, protože drží komunitu pohromadě. Tím, že jsou lidé pohromadě, nemyslí tolik na tu hrůzu, která je potkala. Speciálně pro děti je to velmi důležité.
0: community people so that they could have a shelter until
15: Říká mi v terénním džípu paní Sayana Shrestha, jedna z nepálských pracovnic české humanitární organizace Člověk v tísni. Hlavní cesta, kterou se dá z metropole Kátmandu dostat do zasažených oblastí, už neexistuje. Strhla jí voda a oprava bude trvat měsíce, spíše roky. Musíme přes několik horských hřbetů po téhle úděsné kamenité stezce, kterou navíc každé odpoledne promění silný monzunový déšť v nebezpečný klouzavý tankodrom. Vodopády jsou najednou tam, kde bylo před hodinou sucho, auta se vyhýbají na centimetry a všude je akutní nebezpečí půdních sesuvů. Navíc sem nesmí autobusy, velké nákladňáky ani cisterny s palivem. Neprojeli by, zapadli v bahně a jedinou přístupovou cestu, po které teď proudí pomoc, by zlikvidovali. Sto kilometrů nakonec zdoláme za 12 hodin. Nahoře v horách nejde elektřina, padá mobilní signál a co je nejhorší, lidem dochází jídlo. Na scénu přicházejí skuteční hrdinové. Dobrovolní i profesionální záchranáři, pracovníci humanitárních organizací a hlavně vojáci nepálské armády. Počet potvrzených obětí den ode dne roste a týden po katastrofě se přehoupne přes hranici 1 000. Další 4 000 lidí jsou stále nezvěstných. Mrtvé oficiálně potvrzuje i Čína. Doslova cestou života se stává vzdušný koridor. Nepálská armáda i soukromí dopravci nasazují každý den 20 vrtulníků a od úsvitu do soumraku a dokud to jasné nebe dovolí, pendlují mezi hlavním městem Kátmandu a nejzasaženějšími okresy. Dolů vozí zraněné a zachráněné, nahoru jídlo, vodu, léky, nářadí nebo náhradní díly. Jednou z nejchudších zemí Asie proběhne další vlna. Tentokrát solidarity a vzájemné pomoci. Stojíme s panem Niemendrou, dalším pracovníkem organizace Člověk v tísni na břehu řeky Tri Šulí v okrese Nuvakot.
1: Vidíte tamhle tu říční zákrutu, to pravotočivé rameno? Nedávno tam lidé dokončili nádherný, veliký hinduistický chrám, byl úplně nový. Peníze na něj darovali věřící z několika okresů. Voda odnesla úplně všechno, nezůstalo z něj vůbec nic, ani základové kameny. A tamhle na druhé straně řeky, tam vedla nejdůležitější silnice západního Nepálu, z Kátmandu na hranici s Čínou a dál do Tibetu. Voda ji sebrala a s ní stovky poutníků, které v tu chvíli putovali k posvátné hoře Kailáš. A tady vpravo vedle nás vidíte, tam není nic, prázdné místo. Než přišla záplavová vlna, stála tam kancelář regionální vlády.
15: Voda opadává, ale pořád má obrovskou sílu a unáší sebou trosky domů, vyrvané stromy, stožáry elektrického vedení. Za námi leží na boku na zaplavené silnici pohozený žlutý školní autobus plný bahna. Policejní stanici voda odnesla na protilehlý kopec a tam ji pohodila jako hračku z lega. Barevné dětské boty, červená školní aktovka, klíče od motorky zachycené na patníku. Buddhistická vstupní brána rozlámaná a rozmetaná po okolí. Záchranná akce se zaměřila na prohledávání odlehlých kopců a hlubokých lesů vysoko nad koryty řek. Pokud tam někdo stihl utéct, naděje, že přežije pár dnů, než ho najdou záchranáři a dobrovolníci, byla veliká. Bohužel takto objevených lidí nebylo mnoho. Daleko častěji lidé nacházeli zaklesnutá mrtvá těla ve vyplavených troskách, pohřbená pod několika metry bahna nebo zachycená na stromech a v ruinách domů. A s časem teď bojovali už nejen záchranáři, ale i pohřební služby, buddhisté i hinduisté. Mrtvých bylo tolik, že nebylo kde pohřbívat. Český rozhlas byl v Nepálu i u těchto velmi smutných událostí. Tenhle zvuk je doslova vysněný pro většinu hinduistů v celém Nepálu. Na nejposvátnějším pohřebním místě Pašupatý v centru Kátmandu ohlašuje poslední omytí nohou neboštíka. Potom už ho příbuzní odnesou na betonový gát, obloží dřevem a slámou a tělo zapálí. Popel, který po několika hodinách zůstane, odnese posvátná řeka Bagmátý.
2: Zrovna dnes ráno jsme tu spalovali oběť záplavové vlny. Rodina chtěla spálit tělo tady. A protože šlo o oběť té strašné přírodní katastrofy, náklady na pohřeb platí město Kátmandu a nikoli pozůstalí.
15: Vysvětlé mi v přítmí posvátného místa pan Kumar. Pokud lidé zemřeli při záplavové vlně a tělo se našlo a identifikovalo, příbuzní ho buď pochovají do země, nebo spálí. Stovky lidí ale přišly o příbuzné a nevědí, kam až voda tělo odnesla. Přitom pohřební obřad je třeba vykonat stůj co stůj.
3: V tom případě se provede takzvaný náhradní obřad. Hinduističtí nebo buddhističtí kněží provedou půdžu, neboli obřad v režimu, který můžeme nazvat náhradní. Je to mimořádně důležité, protože jedině půdža přinese klid duši.
15: Vysvětluje mi paní Ransu Bagrů. Stovky těl odnesla řeka Tríšulí až do Indie, což je 200 kilometrů od místa neštěstí. Indické úřady Nepálcům těla vracejí, ale některá jsou tak poškozená, že identifikace není možná. Nepálské úřady v takových případech odebírají vzorky DNA pro případnou pozdější exhumaci a ostatky rychle pohřbívají do hromadných hrobů. Pozůstalým se to nelíbí, ale v teplém počasí hrozí rychlý rozklad a šíření nemocí.
2: Je jedno, jakou máš víru a z jaké si země. Všichni žijeme na jedné planetě.
15: Říká mi pan Kumar. Kolem nás prochází pozůstalý z další obětí povodně na bambusových nosítkách a míří s ní ke spalovacímu gátu. Jak dny utíkali, do Nepálu proudilo stále více zahraniční pomoci. Z Indie, Číny, Jižní Koreje, Japonska, také ze států ASEANu nebo Evropské unie. A pozornost se obrátila na vodní díla na řece Tríšulí. Ve chvíli, kdy udeřila záplavová vlna, pracovali tam na několika hydroelektrárnách dělníci, konstruktéři a vodohospodáři z mnoha zemí. Dokonale znali prostředí a záchranáři proto začali pracovat s myšlenkou, že tihle dělníci zřejmě věděli, že jedinou šanci jak, respektive kde přežít, je labyrint vodních tunelů a šachet. A že právě tam je šance najít ježivé. S nedostatkem potřebného vybavení, vyčerpaní a v neustálém ohrožení mohutnými půdními sesuvy pracovali záchranáři ve dne v noci. A potom přišel zázrak. Podařilo se vyprostit dva dělníky. Nemohli chodit, byli dehydrovaní, ale přežili. V naprosté tmě, tichu a s minimální nadějí na záchranu přežili v bahnem zatopeném tunelu 10 dnů. Jeden střídavě upadal do bezvědomí a zase se z něj probouzel. Druhý si v nejtěžších chvílích přeříkával hinduistické modlitevní mantry. Vrtulník je okamžitě dopravil do nejlepší nemocnice v Kátmandu a hledalo se dál. Později ještě záchranáři našli jednoho čínského dělníka, o několik kilometrů dál starou ženu pod troskami domů, ale další zázrak už nepřišel. Těla desítek dělníků a stavbařů z nepálských hydroelektráren na objevení zatím čekají.
13: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Seismologové a fyzičtí geografové celkem rychle poskládali odbornou analýzu toho, co se nahoře v horách na čínské straně Himaláje vlastně stalo. O příčinách tragédie a s tím spojených vědeckých souvislostech mluvil v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12 kolega Matěj Skalický s Janem Kropáčkem, fyzickým geografem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
5: Vy už máte spočítané, vy jako myslím tím odborná veřejnost, jak velká masa vody, kamení, bahna se prohnala tím údolím?
6: No na přesný výsledek si musíme počkat, ale teď jsou předběžné výsledky velice jako hrubé a ty mluví o 100 až 200 milionů kubických metrů.
5: Wow.
6: Ale já myslím, že to může být potom třeba 30 nebo 400, jo, to je velice hrubý.
5: A zároveň víte už přesné příčiny celé té tragédie, protože na začátku a vlastně i v těch posledních dnech jsme slýchali z veřejně dostupných zdrojů několik různých možností a verzí, tak o co šlo?
6: No, ono je potřeba rozlišovat vlastně příčinu, potom ten bezprostřední spouštěč a co se dělo, to je vlastně řetězec různých událostí, takže když se řekne bylo to to, bylo to ono, tak ono to může být obojí, ale po sobě. A tady to byl řetězec událostí, na začátku byl víceméně řícení ledovce a části skalního masivu. To se potom přeměnilo postupně v, říká se tomu, blokovou skalní lavina a to přecházelo do debris flow, čili nějakého blokovou bahenního proudu a nakonec toho v tom údolí máte bleskou povodeň.
5: Jak velký ten ledovec byl, který se utrhl? A utrhl se jenom ten led, anebo se utrhla i ta skála nebo ty horniny pod ním?
6: Nějakou dobu se mělo za to, že se vlastně odlomila velká část ledovce. Já bych řekl, že to mohlo být třeba 20% ledovce, ta spodní části samozřejmě, A postupně se ukázalo, že to nebyl jenom ledovec, ale že tam byla velká část i horninového materiálu. A ono se dá mluvit v tomhle případě o anglický termíne rock ice avalanche. A česky se to nepřekládá většinou, ale je to víceméně nějaká lavina kameno-ledová.
5: A 20% toho ledovce, to jsou stovky metrů, to jsou kilometry?
6: No, ono, mluvit o objemu je trošku obtížný, protože nevíme, do jaké hloubky vlastně, jaká byla mocnost toho materiálu. To se zjistí až později s nějakým odečítáním dvou digitálních modelů terénu, jeden před, po, a ten po se musí pořídit. Vlastně se dělají nějaké stereoskopické záběry z vesmíru a vlastně vznikne digitální model. Ale než tady to nastane, tak můžeme odhadovat daleko líp vlastně plochu.
5: No právě na to toho, se tam za ty kubické metry, ale no, na tu plochu.
6: A já vám řeknu spíš ještě jenom šířku toho ledovce, no, protože to jsem si měřil sám.
5: Ano, tak vy tu oblast
6: znáte. A je to asi 600 metrů. Takže ten ledovec byl poměrně mohutný, ten objem mohl být opravdu velký, ten odhad těch 100 až 200 milionů kubických metrů, to si myslím, že se pojí k tomu iniciálnímu stádiu toho procesu. Jo. Potom se nabuluje
5: právě
6: materiál.
5: Potom se nabuluje ten materiál. Tak, tomu naprosto rozumím. Když říkáte, že jste si to měřil sám, tak vy tu oblast znáte. Vy jste tam i letos byl. Vy už jste letos věděl, jak moc nestabilní to může tam být?
6: Já jsem nebyl přímo v tom údolí. My jsme jenom projížděli s kolegy z expedicí Neuron z Tibetu do Nepálu. Čekli jsme tam v tom hraničním přechodu nějakou dobu a potom jsme jeli vlastně po silnici, která je dneska zničená. Její část vede vysoko nad údolím, tak tam jsme taky jeli a pak jsme vlastně dojeli až asi za 8 hodin do Katmandu dneska, nebo za 12 dneska. Je to samozřejmě s těmi potíži na té cestě daleko delší příběh.
5: No já se na to ptám z toho důvodu, že třeba britský deník The Guardian píše, že čínští a nepálští experti řešili pravděpodobnost podobné katastrofy už před 3 měsíci, tak jestli se to dalo očekávat, jestli se dlouhodobě vědělo, že ta oblast je z nějakého důvodu nestabilní, že třeba kvůli globálnímu oteplování hrozí, že ten a ten ledovec, ta je takovou rychlostí, že se třeba může skutečně odlomit a způsobit ten řetězec událostí, o kterém vy tady mluvíte.
6: Tak pokud vím, tak pozornost nebyla zaměřena na tento ledovec. Jo? Byla zaměřena jako obecně na tu oblast. Ono se dá říct obecně, že s klimatickou změnou ledovce se destabilizují. Oni mají odvodnění jednak uvnitř ledu, na povrchu uvnitř a na bázi, a to odvodnění na bázi je vlastně takový jako promazání toho skluzu, který potom může nastat po tom odlomení. Jo? Takže obecně se to třeba dá spojit s klimatickou změnou. V tom jednotlivém případě je to trošku zrádné, těžko vám někdo řekne, co by se přesně dělo, kdyby klimatická změna nebyla. Nemáme tam žádné měřící přístroje přímo v tom ledovci, takže pro tu jednotlivost je to těžký říct, jestli ano nebo ne. Já bych nikdy neřekl kategoricky, že to není spojený s klimatickou změnou, ale zároveň ani nemám důkazy, abych to mohl říct, že to je.
5: Ta blesková povodeň, o které jsme se zmiňovali a která se prohnala celým tím údolím, ta teda byla způsobena i tím, že se vlastně protrhly ty přehrady, které tam v tom místě byly, nebo ne?
6: Po cestě byly ty přehrady, já mám pocit, že nebyly objemem obrovské, ale samozřejmě, že to přispělo zase k vlastně zvětšení objemu té povodňové vlny.
5: Mohlo to mít podcenění té situace možná ze stran těch místních úřadů, kteří tam něco takového vybudovali?
6: Ano, těžko říct, jestli příprava na tak velkou událost jako je realistická, jestli s takovými věcmi se i v budoucnu bude počítat. Já si myslím, že by se mělo, ale vidíme všude v Himalaji, že se staví přehrady vlastně na všech těch vyšších částech toků, protože tam je samozřejmě nejvyšší ten spád a ten výkon se tím pádem samozřejmě výrazně zvyšuje. Ale samozřejmě, že to je risk. Je to risk a ten risk se občas promění v takovou katastrofu. Zjistilo se, že ten výpadek těch hydroelektrických elektráren, jich tam bylo několik, dokonce snad 9, že znamená vlastně výpadek 10% výkonu všech elektráren v Nepálu, takže je to docela zásadní věc.
5: O víkendu teď vzniklo v oblasti už druhé hrazené jezero, které teda opět hrozí přetečením a následně potenciálními záplavami. Co znamená hrazené jezero a proč už je druhé?
6: Takhle, při té události vlastně se dostane do údolí obrovské množství materiálu. Část se ho dostane dál tím údolím, samozřejmě tou obrovskou rychlostí, ale část se uloží na místě. Zvlášť ta část, která jakoby míří do protitoku toho údolí, do kterého se ten materiál dostává. A tady ta část materiálu vlastně zablokuje to údolí a vznikne tam postupně jezero. To je obvyklý vlastně průběh těchto událostí. To se například stalo i při události před několika lety v indickém Himaláji. Ale ten objem vody, který se tam zadržel, nebyl dramatický.
5: To znamená, že další velké povodně teďka nehrozí podle vás?
6: Já bych se neobával povodně z těch jezer. Mohlo by se stát, že budou nějaký menší další vlastně ještě odlomy třeba toho ledovce nebo toho skalního masivu. To se může stát, ale já bych jako odhadl, že tady to už se nebude opakovat v tomhle rozsahu rozhodně.
5: to, že ta řeka, která se tak zásadně rozvodnila, teď mění směr svého toku. To je běžné po podobných událostech? Dočetl jsem se o tom na několika různých serverech a zajímalo mě, jak to funguje. Že ta klikatice prostě je trochu jiná? Teče jinudy v tom údolí?
6: No, tam, kde to údolí je uzavřené, jako velice úzké v tom horním toku, tam si myslím, že to moc jako není znát. Jako ten materiál, který se přemístil s tou povodní, tak někde se usadí, jinde naopak eroduje, takže k určitým změnám tam došlo. Trošku jiný obrázek je na tom nižším toku, kde se ta řeka rozlévá trošku do šíře, tak tam dochází k nějakým, tam, kde se toho materiálu hodně akumuluje, tak tomu se ta řeka potom vyhne třeba, ale zase to jsou spíš lokální věci, není to nic dramatického. Z toho, co jsem viděl na držicovém snímku, tak bych neřekl, že to byla nějaká výrazná změna.
5: Ale ta krajina se změní, ten ráz té krajiny bude úplně jiný, ne?
6: Potom, tak krajina se určitě mění.
5: Udolím se prohnalo to, co se tím prohnalo.
6: Jo, ta akumulace materiálu je tam obrovská, to koryto bude mít jiný charakter, samozřejmě ten materiál nebude možné odstranit nějak technicky, ten materiál se bude postupně přemysťovat, ta řeka se s tím nějak poradí. Jo. To zanešené koryto je trošku nebezpečnější, že se snáš vlastně vylije. Jo, při i menší povodně se může zase rozlívat. Ale myslím, že tady to je i trošku cesta k návratu toho toku do přírodního stavu. Já úplně si nejsem jistý, jestli byl hodně regulovaný, já jsem se na to pořádně podrobně ještě nedíval, ale tady ty povodně jsou vlastně nějakým způsobem i zase šance pro tu řeku mít nějaký přirozený tok a to spoutávání toho toku třeba těmi přehradami vlastně v těch vysokých horách je trochu krátkozraký a ta řeka ukázala svou sílu a nějak se dá říct, že je to takový varování, že v určitých místech by se ty hydroprojekty neměly stavět tolik a ne tak vysoko v těch horských údolích, tam, kam ty povodně můžou dorazit v průběhu minut. Tam si myslím, že to je prostě příliš riskantní.
5: A to je varování pro Himalaj nebo varování pro svět?
6: Je to varování vlastně pro všechny horské oblasti. Já jsem se dočetl, že tam došlo k zaplavení rozestavených elektráren, došlo k zaplavení tunelů.
5: Ano.
6: Přesně k tomu došlo i v Chamoli v severní Indii před několika málo lety.
5: Teďka záchranáři se snaží z těch uzavřených tunelů dostat lidi, kteří tam měli uváznout.
6: Je fascinující, jak se ty události opakují se všemi těmi příznaky, jak to hrazené jezero, tak i tunely rozestavených hydroelektráren. Ten obrázek v těch Himalajích je velice podobný ve všech údolích. A souvisí to s tím obrovským tlakem na produkci energie, jak pro prodej, třeba Nepal exportuje energie do Indie, tak pro vlastně potřebu v té dané zemi. A tady ty věci vlastně ukazují, že nějak se podceňují různá bezpečnostní opatření. Když máte v tunelu 300 lidí a hrozí povodeň a není tam žádná uniková cesta, tak se člověk musí ptát, jako, jak je tady to možné.
5: Takže varování pro hory, znovu se ptám, nejenom v Himalaj, ale třeba pro Alpy, pro
6: v Alpách
5: hory
6: se tady ty
5: v Americe, všude
6: dějí,
5: na světě.
6: Děli a dějí. Loni došlo k události v Blaten, v Benských Alpách a ta událost měla podobný charakter. Tam došlo taky k řícení ledu a vlastně horniny. Došlo k taky vzniku toho hrazeného jezera. Naštěstí ta vesnice byla evakuovaná. Na poslední chvíli byla tam jenom jedna oběť na životě a v podstatě ta událost byla velice podobná. Je to něco, co ve Velehorách není běžné, ale prostě se jednou za čas stane a přinese to velké oběti. Přitáhne to pozornost lidí, mluví se o těch systémech různých včasného varování a pak ta situace zase utichne a ta pozornost se obrátí někam úplně jinam.
4: Rozebírali příčiny i následky nepálské katastrofy kolega Matěj Skalický a fyzický geograf Jan Kropáček v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12. Dokonce se objevilo autentické video, na kterém amatérský čínský dron zcela náhodou zachytil pád ledovce do vysokohorského jezera, který způsobil následnou záplavovou vlnu. Videí, která ukazují, jak se v zápětí 100 metrů vysoká vodní stěna valí do údolí a co způsobila, jsou stovky. V té záplavě hrůzy, zmařených životů a zdrcených přeživších občas zasvítil příběh, který dával naději, že zase bude líp a že o každý život stojí za to bojovat. Pětiletá dívenka, která přežila 3 noci sama a zaklesnutá pokrk v bahně. Mladý muž, který šel odnést úřední šanony na horní okraj vesnice a těch pár výškových metrů mu zachránilo život, když se přihnala voda. Nebo muž, kterého voda odhodila do drátů a kabelů a on tam několik hodin přežil, než běsnící živel pod ním opadl. A také mentálně těžce postižená žena, kterou vlny odnesly a za pár hodin zcela zmatenou, nic nechápající našli vesničané. Ale přežila. Podle nepálské vlády bude stát obnovení infrastruktury a výstavba nových vesnic minimálně 5 miliard amerických dolarů.
15: Chudý Nepál věří, že hlavně s novými silnicemi, mosty, školami a telekomunikacemi pomůžou léty prověření investoři, třeba Indie, Japonsko, Jižní Korea nebo Spojené státy. Spekulace o tom, zda se vrátí do měst, kde většina z nich strávila celý svůj život, Nepálčané odmítají. Vědí, jaká nebezpečí skrývá nádherná nepálská krajina, ale drtivá většina z nich chce začít znovu a na stejném místě. Jakže to říkal ten muž na spalovacím gátu Pašupatý v Katmandu?
2: Je jedno, jakou máš víru a z jaké si země. Všichni žijeme na jedné planetě.
15: Takové bylo dnešní zaostřeno na téma ničivá povodeň v Nepálu. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.
13: Interview Plus.
7: Tajné služby varují, že Rusko zaútočí použitím dronů a raket na Polsko a další státy podporující Ukrajinu. Poslancům polského sejmu to řekl premiér Donald Tusk. Co zpravodajci o ruských záměrech vědí? Mým hostem bude bývalý pilot stíhacích letounů F-16 a velitel letectva, nyní profesor na univerzitě v holandském Leidenu Franz Ousincha.
13: Interview Plus zítra po 11:30 dopoledne na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Na Kubě je nelegální prodávat Coca-Colu. Karibský ostrov má jeden z nejvyšších počtů lékařů na obyvatele. Režim Fidela Castra v zemi 28 let zakazoval Vánoce a kubánská státní a vládní auta mají povinnost brát stopaře. Dnešní Kuba je v hluboké krizi. Dlouhodobější ekonomický úpadek prohloubila pandemie COVID-19, která socialistickou zemi připravila o příjmy z turismu. V posledních měsících pak Kubu nelítostně doráží sankce a ropná blokáda, které na ní uvalila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bílý dům si podřídil režim důležitého kubánského spojence a nejvýznamnějšího dodavatele ropy, Venezuely, a posléze pohrozil cly všem, kteří by na Kubu ropu dováželi. Výsledkem je nedostatek pohonných hmot, ale i jídla, léků, pitné vody a kvůli zastaralé energetické infrastruktuře časté a dny trvající výpadky elektřiny. Několika vrstvé krizi na Kubě se věnuje dnešní Za obzorem. Vítá vás u něj Dominik Tesár.
13: Za obzorem.
24: Na různých záběrech z kubánského hlavního města Havany se na ulici válejí obrovské hromady odpadků. Popeláři nemají palivo. Místní se odpadky probírají, hledají něco hodnotného. Někteří, když najdou jídlo, rovnou jedí. Fronty jsou v ulicích před pobočkami vládních pekáren, kde je chléb na příděl. Čeká se hodiny. U mnoha obchodů nebo lékáren není naopak nikdo. Regály tam jsou totiž v podstatě prázdné, jak ukazuje třeba britská televize Sky News.
9: K hodně věcem je potřeba palivo, aby fungovaly. Bez něj jsme paralyzovaní. Hodně míst, třeba azylových domů, muselo zavřít.
24: Říká televizi manažerka Charity, která teď třikrát týdně připravuje seniorům teplý oběd. Nikdy dřív to prý třeba nebylo.
9: Když si nedají oběd tady, tak doma budou mít velmi pravděpodobně jen kousek chleba.
24: Dálnice jsou v téhle době na Kubě prakticky prázdné, když tak je využívají lidé se zvířaty taženými povozy. Školy jsou zavřené. Města jsou v noci ponořená do skoro úplné tmy. Vaří se na otevřeném ohni, voda se nosí v kýblech, není signál, není internet. Politici v Havaně zatím vymýšlí, jak svůj autoritářský režim udržet. V čele s prezidentem Miguelem Díazem Canelem.
10: Řešíme tu především dilema, jak pokračovat v budování socialismu v zemi, která trpí nejdelší, nejvíc kriminální, nejperverznější, nejnespravedlivější blokádou celé historie, uvalené nejsilnější mocností světa.
24: Co se děje na Kubě, rozeberu se dvěma kolegy, novináři ze zahraničních redakcí. Jedním z nich je Eduard Freisler, ahoj.
12: Ahoj.
24: To je bývalý rozhlasák, zkušený novinář, v současnosti pracující pro Seznam zprávy a taky publicista, mimo jiné za svou knihu Kubánské tango v rytmu blues nedávno dostal cenu Hanzelky a Zikmunda.
8: A dalším hostem je Petr Zavadil, redaktor České televize, její bývalý zahraniční zpravodaj a taky překladatel. Vítám tě.
11: Ahoj.
8: Vy máte oba, věřím, hluboký vztah ke Kubě, Edo.
11: No tak já tam jezdím 25 let, naposledy jsem tam byl letos v dubnu a předtím v únoru 2025. Byl jsem tam poprvé v tom roce 2000, asi jsem tam se tak nějak trochu zamiloval do těch lidí, no, a do toho, jakým způsobem dokážou i v tom režimu, který je takhle dusí už 70 let, tak dokážou žít.
8: A ty, Petře?
12: Moje první zkušenost s Kubou byla právě ta dlouhodobá, protože jsem tam strávil 4 roky v dětství. Můj otec tam působil co by zpravodaj ČTK v letech 86 až 90.
8: Takže ještě Sovětský svaz chránil Kubu.
12: Přesně tak, takže ještě vlastně spousta mých přátel Kubánců, kteří už v drtivé většině dneska žijí v exilu kdekoliv v zahraničí, tak na 80. léta vzpomínají téměř jako na zlatý věk. Bylo mi nějakých 11, když jsme tam přiletěli poprvé. Podobně jako Eda jsem si Kubu zamiloval. Změna oproti té šedivé, ještě komunistické Praze nemohla být větší. V tom teda z nějaké nostalgie jsem tam někdy napřel mu století zase začal se vracet.
8: Kuba samozřejmě trpí nějakou delší ekonomickou krizí, ale teď ji posílil Donald Trump a jeho politika.
14: Myslím, že budu ctí, že budu mít čest vzít si Kubu. Je to velká čest. Vzít si Kubu nějakým způsobem. Vzít si Kubu. Mám na mysli, ať už ji osvobodím, vezmu si ji. Myslím, že si s ním můžu dělat, co chci.
8: Ty sankce nebo ten přístup americký aktuální ke Kubě dopadá rovnoměrně na kubánskou společnost?
11: No, určitě nedopadá rovnoměrně. Asi Petr zná firmu Geisa, kterou vlastně provozují generálové kubánské armády, která má snad 3 miliardové obraty a vlastní tam na tom ostrově kde co. Od hotelu přes pláže, směnný obchod, zahraniční obchod, půjčovny a na co si vzpomneš prakticky. No a zbytek té populace prostě živoří, no, žije ze dne na den a ten den tráví tím, jestli dokáže někde sehnat jídlo, palivo, jakým stylem se dostane třeba do práce, když ještě nějakou mají. Ropná blokáda tomu samozřejmě ještě víc přitížila, ale ono to není pro ně nic novýho, že jo, protože po tom rozpadu Sovětského svazu se nacházeli v podobné situaci, asi ještě v tehdy v horší.
8: Běžní lidé na Kubě, anebo třeba i lidé, kteří jsou v opozici vůči tomu režimu, jak vnímají ten současný americký tlak na Kubu? Je to spíš útok na tu zemi jako takovou, nebo útok na ten režim, který oni třeba taky nemají rádi?
11: Ti Kubánci na tohle vlastně nemají moc myšlenky, jo, protože jsou v tak strašném špatném fyzickém i psychickém stavu, že uvažovat o tom, jestli přijde nějaká invaze nebo nepřijde. Oni samozřejmě doufají. Spoustu lidí mi to tam teďka řeklo, že tohle je ten rok, kdy kastrismu spadne.
8: A jak znáte Kubánce, myslíte, že v téhleté zoufalé situaci málo jídla, málo léků, elektřiny a tak dále, pořád hraje roli nějaká ta, řekněme, karibská bezstarostnost a prostě je to, jak to je, jdeme tančit salsu.
12: To je opravdu mýtus, ale i historicky. To není tak, že teď teda Kubánci jsou na tom tak zoufale, že už nemají náladu na to tancování a tak dále, ale ty jsi to zmiňoval, že i překládám a kubánská literatura je pro mě hrozně důležitá a čím víc jí čtu, tím víc vnímám, že ten národ je tragický od začátku. Třeba množství sebevražd na Kubě je historicky nejvyšší v celé Jižní Americe a v nějakém světovém měřítku jsou opravdu hrozně vysoko a ne teď, ale už třeba na začátku 20. století to tak bylo. Takže představa jako veselýho Kubánce, který je sice otročí na plantáži, ale večer si jde zatancovat pod palmu, jak si vybavuju, že tuším Jožoráš, kdy si někde něco takového vykládal, prostě neodpovídá realitě.
11: Oni si zachovávají tu radost ze života, protože vám každý řekne, že to je to poslední, co jim ten režim vlastně nemůže vzít, ale normálně trpí jako zvířata. Já vlastně to neumím jinak říct. Já jsem tam zažil na venkově lidi, kteří třeba i pro tu revoluci dělali 50-60 let skoro zadarmo, protože když Fidel Castro nastavil ty pravidla, tak řekl, že tím popudem k té práci nebude vlastně žádná finanční odměna, ale stavění nějaký utopie revoluční společnosti. A tyhle lidi tam teďka žijou, jejich důchody jsou v přepočtu nějakých třeba $5-6. Mají hlad a nemají tam elektřinu, nemají tam přívod vody. A to jsou lidi, kteří opravdu té revoluci dali všechno a teďka jsou podle mě dokonce na hraně nějakého hladomoru.
8: Máte třeba od někoho známého nějaký osobnější příběh?
12: Zůstalo tam několik přátel mýho táty, takže důchodci, kteří už nemají, jak se odtamtud dostat, a zprávy od nich taky nemám, protože internet si teda vůbec nefunguje. Netuším, v jakém soustavu, jenom můžu tušit, že to je zhruba stejně strašný, jako to bylo v té první polovině 90. let, v tom periodo especial, nebo zvláštní období, tomu říkali velmi eufemisticky, což byla teda doba, kdy opravdu statisíce Kubánců se vrhali do moře, aby se odtamtud dostali. Tehdy tihleti moji známí si třeba místo čaje vařili kůry z pomeranče, aby měli prostě nějakou chucenou tu horkou vodu, nehledě na to, že jídlo, maso prostě neviděli dlouhý měsíce. Předpokládám, že v tuhle tu chvíli je to podobný.
24: Nedostatek jídla zdokumentovali v posledních měsících na Kubě i travel blogeři.
16: Když jdeš na trh, jedno vejce stojí 100 pesos. Běžná měsíční mzda je 3 až 4 tisíce kubánských pesos. $10. Je to maličko.
24: Řekl místní youtuberovi Metu Šuovi. Joe Hatap zase natočil hádku kvůli předbíhání ve frontě u pekárny. Na bochník se čekalo 3 hodiny.
11: Tohle se děje už desítky let, že dělají opravdu zoufalý věci. Kubánec si veme, já nevím,

0: A teď jsem to zažil úplně to samý. Takže některé věci se na té Kubě opravdu nemění. Kdo by se dalo říct, že jsou tam nový generace chinetérac. Teď jsem tam potkal jednu holku a říkal, no to už to dělá moje babička, je moje máma. No. Tak to dělám taky.
1: Donald Trump řekl, že si přeje vlastně změnu režimu. Dovedete si představit, že to dopadne jako ve Venezuele, že se ten režim třeba moc nezmění, ale nějakým způsobem se podřídí těm Spojeným státům?
0: No já si myslím, že je tam jeden zásadní problém pro Trumpa a to je to, že ona tam neexistuje žádná kubánská Delcy Rodriguez, současná úřadující prezidentka, vlastně někdejší pravá ruka Nicolase Madura. A kdyby tam někdo tyhle ty ambice měl v tom vedení, že by byl tou Delcy Rodriguez, tak buď by skončil nějaký kopce nebo někde 20 metrů pod zemí.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli by to vlastně Kubánci podpořili nějaké podřízení se těm Spojeným státům.
0: Já si myslím, že v těch dvou režimech je velký rozdíl mezi čavismem a kastrismem. Přece jenom čavismus byl takový spíš kšeft a organizovaný zločin a k tomu Nicolase Madurovi dokonce i ty revolucionáři tak velký nějaký vřelý vztah neměli, protože byl to jenom nějaký převozník revoluce. Kdežto k Fidelovi a Raulovi, který je teda pořád stále naživu, teď v červnu oslavil 95. narozeniny, pro mnohé ty revolucionáře na tom ostrově, on je jejich životem, že jo? Takže si myslím, že tam je daleko větší vášeň pro ten režim nebo pro tu revoluci, aby ji bránili. No. Samozřejmě, kdyby se tam nakonec Američani rozhodli vlítnout, tak si myslím, že to asi padne rychle. Ta armáda je v dezolátním stavu samozřejmě. Pořád mám pocit, že ta kubánská armáda nebo ty tajné služby jsou daleko mocnější a strašlivější, když jde o represi jejich vlastních obyvatel, než aby se bránili proti nějakým vnějšímu nepříteli.
2: Budoucnost je nejistá. Nevíme, co si Trump troufne udělat. Venezuela má energii, ale my nic, žádné zdroje, co bychom světu mohli nabídnout.
3: Doufám, že protože nemáme žádné přírodní bohatství, nechá nás být a bude to jen o politice.
4: Vykládá pro Sky News pár v potemnělém paneláku.
5: Ta verze vůči Spojeným státům nemusí být výhradně rozšířená mezi příznivci režimu, kteří tam stále ještě jsou a samozřejmě režimem jako takovým. Ale pro řadu Kubánců ta vyhlídka na to, že se vrátí to, co bylo před revolucí, nemusí být nezbytně lákavá.
0: Nevím, jestli úplně souhlasím o tom Batistově režimu.
1: To je teda ten režim, který vlastně Castro svrhnul v roce 59.
0: Jasně, je to tak vzdálená vzpomínka, prostě to je nějaký život mý babičky. A když já žiju prostě 50-60 let v nějakém rozkladu a v materiálním nedostatku a většině v nějakých represích a nemůžu dělat co chci, tak si myslím, že porovnávat to, co bylo předtím a teď je pro ně bezvýznamný, protože co oni chtějí, se normálně najíst, vydělat prachy a třeba trošku cestovat a ten zažít nějaký životní rozhled, že jo, který teďka nemají. No. Já myslím, že oni asi se bojí nějakého amerického náletu, protože kdo ví, kam by co spadlo a aby prostě neumírali tam lidi, to určitě. Ale mají pocit, že jedině ty Spojené státy s tím něco můžou udělat, že zvlášť Donald Trump, který je mu asi jedno, kam vlítne, kam nevlítne, co udělá, neudělá, tak moje pocit, že on je sice neřízená střela, ale je to ta jediná střela, která s tím jejich životem ještě něco může udělat.
5: A pak je tu další věc, o které jsem se bavil, když ještě byl tedy naživu s takovou výraznou opoziční figurou Oswaldem Paya, který z tohohle scénáře měl taky obavy, přestože to, co nejvíc nenáviděl, byl castrovský režim. Ale nesmíme zapomenout, že 90 kilometrů, nebo kolik to je, od Kuby, žije na Floridě 1,5 milionu Kubánců, kteří se nemůžou dočkat, až se tam vrátí a pozbírají zpátky všechen majetek, který tam museli nechat. A to je úplně nesrovnatelný s tím, co se mohlo dít tady po revoluci s vracením majetku. Tady podle mě je to vlastně neřešitelný problém, který si ten Oswaldo Paya byl vědomý a vůbec nevěděl, jak tohle to se jednou bude řešit.
0: No taky praktikou toho režimu je to, že když je tam nějaký nepřítel a teď ho donutí k emigraci nebo zavřou, tak ten jejich byt připadne prostě nějakému kastristovi, že jo. Ale ta rodina už tam třeba žije 50 let, že jo, takže pro ní už to je vlastně domov, no. Takže já si taky nemám představit, až přijedu z exilu a tam nějaký katastr nefunguje, že jo.

0: se vlastně Kuba dostal do ekonomické krize. Máte pro to vysvětlení?
1: Já jsem přesvědčený o tom, že jediným vysvětlením je mizerný management kubánské vlády, která prostřednictvím vojenské společnosti GAESA ovládá turistiku. A nepochybně ji považovala za nějakou dojnou krávu, s který prostě bude mít obrovský příjmy a nemusí moc řešit nějaké investice a tak.

0: ale to řešili přes nějaký společníky ze zahraničí, kteří teď všichni odcházejí a proto teda ta krize se taky prohlubuje. Takže považovali turistiku podle mě jako za nějakou danost, která vždycky bude, protože je tam prostě krásně a lidi tam rádi jezdí, protože to je ještě navíc zajímavý, že jo? Je to ten skanzen komunistický a nic se nemůže stát. No a ono se asi ukazuje, že turisti prostě nějaký služby vyžadujou, nějakou kvalitu a tak dále. A na té Kubě hold to cestování není jednoduchý. Není to tak pohodlný, jako cestovat po Evropě nebo tak. Vlastně neznám moc lidí, kteří by se tam vraceli. Tohle to mohl být ten důvod, proč to bylo v úpadku vlastně už před covidem. Covid tomu zasadil první hřebíček, velmi teda tlustý a hluboký, a teď přišel další, který je ještě mnohem horší.
1: Ty jsi tam byl nedávno, Edo, co jsi zpozoroval jiného na tom cestovním ruchu, jestli tam ještě nějaký je?
2: No, výrazně ho ubylo, tam pak dochází k bizarním situacím, kdy před těma luxusníma hotelama hrajou kubánský kapele pro prázdný židle, což jsem tam zažil snad úplně poprvé. Určitě je to mismanagement, proč takhle dopadly, ale je to prostě také korupce, no, tak Gaia se vydělávala obrovský prachy. A ti vlastníci jsou milionáři, asi je dobrý mít spokojený generály, aby když tak zabránil nějakým třeba vojenským převratu. Je to opravdu těžké cestovat po ostrově, protože prostě toho paliva není moc, i když existují speciální turistické pumpy, kam obyčejný Kubánec nemůže a tam ještě to palivo bylo. Ale samozřejmě, jestli je nějaký člověk, který vyžaduje to, že přijede někam a bude mít hned internetové připojení a zajde si do 20 krásných restaurací a bude mít na výběr tolik a tolik hotelů, nebo si přes internet na cestě zajistit někde nějaký pokoj, tak na to samozřejmě může zapomenout.
1: Ale to tam ještě nedávno jakž takž fungovalo.
2: No, ono to tam pořád svým způsobem funguje, akorát, že prostě ten servis je špatný.
3: Za prvních 5 měsíců letoška Kubu podle oficiálních statistik navštívilo 360 tisíc turistů, skoro o 60% méně než předešlý rok. Televize CNN přinesla záběry prázdného centra Havany, starého náměstí Plaza Vieja nebo známého baru, kam chodil Ernest Hemingway. Míst, kam se dříve přes houfy turistů dalo dostat jen těžko.
2: Když seš turista, tak pořád tu Kubu prožíváš jinak než ten Kubánec, protože máš přístup na krásné pláže, do luxusních hotelů, do luxusních restaurací. Kubánci všechny tyhle ty prostory pro ně byly prostě zakázané. Teď se mi zdá, že i nějaký kamarádi Kubánci za mnou přišli na hotel, nebo se mi vzalo nějaký luxusní restaurace a nebyl problém, že tam se mnou vešli. Akorát pravidelně se mi stávalo, že vykulili oči a říkali, ale já nechci na žádnou večeři, to radši mě vem na trh a kup mi tam prostě jídlo třeba na týden. A když teda jsme šli do nějaký hospody, tak většinou dali si jedno sousto a zabalili si to sebou. Jednak mají tak stažený žaludka, jednak mají vždycky doma někoho, kdo hladový, tak mu to radši vemu. Jednou to někdo nazval, že to byl takový turistický apartheid, no. Prostě pro turisty všechno a pro Kubánce nic.
1: Já jsem přemýšlel, když jsem tam byl v roce 2018, tak turisti často si pronajímali auta i s řidičem na pohyb po tom ostrově. Častokrát to byla ta stará americká auta z 50. let, nebo tam byla třeba novější, nějaká evropská, často tedy sovětská auta, ale novější, myslím, pořád stará, 70., 80., maximálně 90. leta. Ale pak tam byly nová auta, čínská, ty byly jako v půjčovnách, mohli si je lidi půjčit a řídit si je sami, což nebylo až tak obvyklé, asi jako je to jinde ve světě. Čína je teď vlastně lídr i elektromobility a konec konců je to ropná krize. Ta Čína nemá zájem nebo není schopná v tomhle nějak pomáhat. Nebo neviděl jsi tam třeba víc čínských aut nebo elektroaut?
2: Když jsem měl na ten venkov, tak jsem samozřejmě si nepronajal Žigulika, ale pronajal jsem si Chevroleta z roku 53, protože je to prostě skvělý v tom je. A oni to mají opravdu vypiplaný, takže to auto je krásný a krásně jede. A navíc to ty peníze vlastně dáváš Kubánci, nedáváš to auto půjčovým, což dáváš Gaise, že? Ale určitě máš pravdu to, že na Kubě svým způsobem jako vyklíčila elektrická revoluce. No. Tam prostě třeba taxíky, jsou to takový velký tříkolky, které jedou jenom na elektřinu a vyjde se tam třeba 6 lidí dozadu a Kubánci si to prostě napájí normálně ze svých bytů.
0: Ta přítomnost čínská je tam opravdu zajímavá a v podstatě logická, protože po tom zmiňovaném pádu toho východního bloku Kubánci hledali nový kamarády, tak objevili se jim potom dodatečně ve Venezuele, což je v mnoha ohledech spasilo, ale Čína byl další logický partner. a jsou tam opravdu přítomní hodně a vlastně na všech frontách. Od těch plovoucích elektráren, které vlastně dodávaly spoustu té elektřiny a teď nefungují, protože jsou to nějaký příšerný elektrárny, které jedou na nějaký fuel, který se tam teď nedodává. Po třeba z našeho ranku jsem byl překvapený, když jsem tam byl pracovně, kolik tam působí čínských novinářů jako stálých zpravodajů.
1: Myslíš, Petře, že existuje nějaké ekonomické odvětví na Kubě, které by se dalo rozvinout a mohlo by tu ekonomickou krizi nějak aspoň zmírnit, pokud ne ukončit?
0: V tuhle chvíli si myslím, že jediná možnost je asi návrat té turistiky. Všechno ostatní je v naprosto dezolátním stavu. Průmysl je zlikvidovaný dekády, to není dneska. Zemědělství je zlikvidovaný dekády. To všechno byly kroky už vůdců revoluce, Fidel Castro, Che Guevara, tak i hospodářsky přivedli tu zemi na buben, ať už to byl plán na největší sklizeň cukru v historii, která zlikvidovala právě to zemědělství, protože se tím pádem pěstovala jenom cukrová třtina a nic jiného, a pak se to neprodalo a už se z toho nikdy nevzpamatovali. Průmysl v podstatě neexistuje. Já si pořád pamatuju, že už v těch 80. letech jsem viděl český traktory, jak stojí zrezivělý uprostřed pole, protože prostě nebyly stavěný tady na tohleto podnebí. Takže všechno šlo úplně do háje a než se tohleto nějakým způsobem dá dohromady, tak to potrvá opět nějaký dekády. Zatímco ta turistika tam teda celou dobu nějakým způsobem fungovala, nějaká ta infrastruktura tam je.
1: Vláda na Kubě nedávno oznámila dost významné ekonomické reformy.
4: Tyto transformace nejsou odchylkou od našeho socialistického projektu.
3: Prohlásil v Národním shromáždění kubánský premiér Manuel Marrero Cruz.
1: Říkají, že by chtěli najet na model Vietnam, Čína, to znamená otevřenější ekonomika, ačkoliv zachované to socialistické zřízení. Půjde to?
2: No tak za prvý je to jenom na papíře a za druhý já mám pořád pocit, že ten castrismus spíš vyčkává a oddaluje nějaký případný střet s Trumpem a čeká na to, že třeba bude politicky oslabený a bude se moct vrátit k nějakému svým modelu, že tohle je tak trošku i na voko, mám trošku pocit, no jenom ukázat jako Americe, že my tady děláme teda ty reformy, jak si přejete.
1: Takže vděčit se Trumpovi.
2: No jasně, no. Jako vlastně Venezuela to teď taky dělá, že jestli volby v Americe v listopadu dopadnou, jak dopadnou a Trump přijde o jednu nebo o obě komory toho kongresu, tak by ho mohli nějak politicky omezit a myslím si, že demokrati by se spíš chtěli třeba z té Venezuely úplně stáhnout, protože to považují za gangsterství, co tam prostě ten Trump dělá, protože si prakticky bere peníze a jejich ropu. A myslím si, že Kuba sází na podobnou kartu. Snaží se teďka přečkat tohleto tvrdý Trumpovo období a až zmizí, tak si nemyslím, že by se nějak hodně odevřeli. Sám Raul Castro chce, aby ty reformy byly dílčí a postupný a pomalý. A on nechce, aby mu vlastně třeba zbohatla nějaká politická opozice, která by mu potom mohla tu revoluci nějak víc challengeovat.
1: To tam právě je v těch současných návrzích, že třeba bude možné, aby soukromí podnikatelé vlastnili víc než jednu firmu, aby firmy měly víc než 100 zaměstnanců a podobně.
2: Jasně, ale to říkali před 20 lety, že a Kubán na to skočí a odevře si, co jsem tam zažil několikrát, nějaký tesařství a začal podnikat a myslel si, jak to bude všechno skvělý, než mu řekli, že když třeba dělá dveře, tak udělá jenom jedny, ne, aby měl prostě hnedka 100 zakázek, protože nemůže za stolik zbohatnout. No a nakonec si pro ně stejně přišli tajní a zavřeli mu to, protože údajně se obohatil na úkor socialistického společenství. Takže ty Kubánci vlastně často nevědí, co vlastně můžou nebo ne. A to je další taktika toho režimu, jak pořád tu populaci udržovat v nějaký nejistotě. Oni můžou říct cokoliv, ale ten režim často jedná úplně jinak.
1: Myslíš si, Petře, že se snaží jenom zavděčit Trumpovi?
0: Souhlasím, zavděčit Trumpovi vlastně ani tolik ne. Přežít. Ten režim se nemění. Fidel Castro zemře, Raúl Castro zemře, ale zatím to opravdu nevypadá, že by tam byly jakýkoliv náznaky změny a všechny tyhle ty kroky, které směřují k nějaký větší otevřenosti, jsou přesně jenom nějaký úkrok stranou, který má tomu režimu zajistit přežití. A ve chvíli, kdy bude mít jistotu, že přežil, a Trump už tam třeba nebude, budou tam demokrati, kteří budou zase ochotní s nima nějakým způsobem mluvit, tak doma ty šrouby utáhnou úplně stejně, jako to udělali při Černém jaru v roce 2003, tuším, kdy pozbírali jako stovky těch lidí a je to prostě brutální represivní režim. Stále.
2: Jedním nedávným datem takového lidového odporu byl červenec 2021, kdy ty lidi vyšli do ulic a požadovali nejen elektřinu a jídlo a léky, ale aby šli od válu, ty komunisti. A co se stalo? Díaz-Canel jich pozavíral 2500 lidí.
3: Mezi nimi třeba i Michaela Osorba, kterého právě posloucháte. Jednoho ze spoluautorů této písně Patria i Vida, Vlast a život. Ta se stala hymnou tehdejších protestů. Hudebníci v ní volají po konci režimu a obracejí na ruby ikonické heslo Fidela Castra Patria o muerte, vlast nebo smrt.
2: Na Kubě tě nezavřou na 14 dní. Tam ti třeba dají hnedka 5, 7, 10, klidně i 20 let. Proto je hrozně těžký pro toho Kubánce být v té první linii, protože ví, že může být zvězení ve stáří. Jo.
3: Tak já moc děkuju za rozhovor novinářům Eduardu Freislerovi.
2: Taky děkuju.
3: A Petru Zavadilovi.
0: Díky za pozvání.
3: Všichni budeme jistě dál sledovat, jak se situace na Kubě vyvine. Pro teď ale pořad Za obzorem končí. Tento i další díly můžete poslouchat na Českém rozhlase Plus nebo v podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas. Loučí se s vámi Dominik Tesár.
5: Je zrušení výuky druhého cizího jazyka jako povinného předmětu na českých školách promarněnou příležitostí. Jsou větším problémem děti, které tvrdí, že nemají na cizí jazyky talent, nebo spíše školy, které mají problém schánět jazykové učitele. To vše rozebírá pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
6: Bombové útoky, atentáty, únosy a vydírání. Historii zla v mnoha podobách vypráví zářijová série Terrorismus.
7: The day of the jackal finally comes to an end.
8: The Unabomber. He began his reign of terror almost 18 years ago.
9: The Oklahoma City bomber was sentenced to death.
10: Die Bombe von Franz Fuchs, einem rassistischen Extremisten aus der Steiermark.
6: Kdo byl nejhledanější terorista světa? Iljič Ramirez Sanchez. Proč chtěl nadprůměrně inteligentní matematik Theo Kaczynski, zvaný Unabomber, bojovat s technickým pokrokem pomocí bomb? Kde se vzala nenávist Timothy McVeigha, kvůli které odpálil auto plné výbušniny u kancelářské budovy v Oklahoma City? A proč Franz Fuchs rozesílal dopisní bomby a odpaloval nálože v poklidném Rakousku? Cyklus Terrorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
11: Radiožurnál posloucháte ve 14 hodin. Martin Benda má další zprávy.
12: Ukrajina provedla kombinovaný úder na Moskvu. Poprvé zřejmě použila vlastní balistickou střelu. Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Oznámí je zítra. Fotbalisté Slávie v Šancelize přivítají Plzeň. Hradec Králové hostí Teplice. Na D10 z Turnova do Prahy u Mladé Boleslavy na kilometru 43,5 řeší nehodu. A bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami, teploty do 23 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Ukrajina zaútočila na Moskvu a moskevskou oblast drony i raketami. Zasáhly mimo jiné klíčovou ropnou rafinérii, logistický areál a tepelnou elektrárnu. Ukrajina zřejmě poprvé nasadila také balistickou střelu vlastní výroby.
13: Mohutný raketový a dronový úder natočili obyvatelé Moskvy a zveřejnili na sociálních sítích. Na záběrech je vidět několik přímých dopadů ukrajinských střel a nepilotovaných letounů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina letělo na Moskvu 450 ukrajinských dronů z celkového počtu 1600. Útok na ruskou metropoli potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který napsal, že k úderu byly použity i rakety FP-1, Flamingo, Pelikan a další. Zelenský dodal, že Moskva má ukončit krutou válku a zvolit si mír. Načasování kombinovaného ukrajinského útoku zřejmě nebylo náhodné. V Rusku dnes končí volby do státní dumy. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
12: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Radiožurnálu to potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím ale nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí. K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Averej na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
14: Po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
12: V Krušných horách dnes začíná největší letošní turistická akce v Evropě Eurorando 2026. Organizátoři připravili 56 pěších tras, z toho 19 v Česku, 25 v Německu a 12 je přeshraničních. Podle Zdeňky Šrédlové z destinační agentury Krušnohoří se zatím prodalo přibližně 1300 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
15: Aktuálně máme nejvíce přihlášených turistů z Německa, potom z Česka jako domácí hosté a z těch zahraničních je největší delegace ze Španělska, Francie a pak ještě Malta, Slovinsko a Švédsko.
12: Slavnostní zahájení Euroranda začíná v Božím daru v 17 hodin.
3: Sport. Fotbalisté Slávie můžou navýšit vedení v čele tabulky šance ligy. V 18 hodin přivítají na závěr 9. kola nejvyšší soutěže Plzeň. První utkání programu dne se hraje mezi Hradcem Králové a Teplicemi. Podrobnosti má Tomáš Borovec.
16: Za pár vteřin začne druhý poločas tohoto utkání, ve kterém Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1, kdy se ve 43. minutě trefil tečí Matěj Půlkrab. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
3: V 15 hodin se v 9. ligovém kole představí ještě Jablonec proti Zlínu a Sigma Olomouc s pražskou Spartou. Neporazitelnost v nové sezóně Tip Sport Extraligy budou od 17 hodin hájit hokejisté Kladna na ledě Liberce. Ve stejnou dobu začnou zápasy Pardubic s Karlovými Vary, Českých Budějovic s Olomoucí, Brna s Hradcem Králové a Vítkovic s Litvínovem.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Situace na dálnicích v okolí Brna, nehoda na D10 u Mladé Boleslavy. D1 průtah Brnem ve směru z Prahy a rozjíždějící se kolona od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. Přímo v omezení na stém 95. blokovalo pravý pruh nepojízdné vozidlo. Už je pryč, provoz zrychluje. D2 před Brnem směrem z Bratislavy zůstává plnější od sjezdu k Avionu z 2. kilometru. D8 na příjezdu do metropole směrem z Ústí je ucpaná před omezením u Zdib. Kvůli opravám mostu tam zůstává uzavřený levý pruh. Kolona od Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru je na 15 minut. Plzeňská D5 před Prahou. Do kolony vjedete za Rudnou zhruba na 3. kilometru. Pomaleji se budete sunout až ke sjezdu na okruh směr D1. V něm stále průjezdný pouze pravý pruh. V levém jedno z nabouraných aut plus vozidla policie i světelná šipka silničářů. Druhé auto po srážce skončilo v trávě. A na závěr lepší zpráva z D10 směrem z Turnova do Prahy u Mladé Boleslavy na kilometru 43,5. Už se podařilo následky nehody odklidit. V omezení už se tak opět projíždí oběma zúženými pruhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Odpoledne čekáme oblačno až zataženo, od severozápadu se postupně přidá déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 18 až 23, na jihu východě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Nikdy nedělal problémy, chodil do kostela, nenadával, nekouřil, nepil, nebral drogy, ani se nepral. Měl vysoké IQ a ve škole vynikající výsledky. A pak nacpal dodávku trhavinami a jedním výbuchem zabil 168 lidí. Timothy McVeigh, válečný veterán ze Zálivu, jehož uniformu zdobili 4 medaile, včetně bronzové hvězdy, a šuplík měl plný pochval od nadřízených. Co vlastně vede hodné chlapce k tomu, že začnou zabíjet? Nad tím už se ve speciálu portrétů věnovaných terorismu zamyslí historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
20: Dobrý den.
19: A spolu s ním také David Hertl.
6: Terorismus.
20: V americkém státě Oklahoma došlo dnes k pumovému atentátu. Podrobnosti sděluje náš zpravodaj ve Spojených státech Jan Šmíd.
21: Obrovský výbuch otřásl 6-poschodovou federální budovou v Oklahoma City přibližně kolem 16:00 odpoledne našeho času. Podle prvních informací z místa výbuchu jsou stovky lidí, včetně dětí, odváženy do nemocnice, řada z nich v kritickém stavu. Sloup dýmu bylo bezprostředně po výbuchu možné vidět ještě 50 kilometrů od Oklahoma City. Podle informací FBI byla příčinou výbuchu bomba. FBI, která sídlí v budově, obdržela v posledních týdnech několik výhrušných telefonátů a všeobecně se soudí, že jedním z hlavních důvodů bombového útoku může být druhé výročí zásahu federálních jednotek a FBI vůči náboženské sektě Davida Koreše v nedalekém Waco v Texasu.
19: Je to přesně tak, ty události opravdu souvisely se zásahem ve Waco, to odhadla FBI správně. Jinak se ale soudilo, že 19. duben 1995, to je datum té události, ze které jste slyšeli zprávu, že ten hlavní podíl je zahraniční terorismus. Američané si v té době vůbec neuměli představit, že něco takového by udělal, řekněme, místní člověk.
22: No je pravda, že ta éra těch spektakulárních útoků byla na začátku. Tam trošku mátlo i ten způsob, ten obrovský výbuch a cílená destrukce jedné budovy a i ten obrovský počet mrtvých, což opravdu mohlo směřovat někoho na tom, že zatím stojí nějaká rozsáhlá, logisticky rozvětvená, dobře financovaná teroristická organizace. A s takovými Spojené státy neměly zkušenosti na své domácí půdě. Tam vlastně se jednalo spíš o nějaká sdružení nebo spíš jednotlivce, kteří v nějaký okamžik se odhodlali k nějakému činu, ale takovéhle činy si někteří opravdu mohli spojit jenom s nějakou zahraniční silou nebo s nějakým teroristickým uskupením. Ale připomínám, že odtikává čas a je to už jenom 6 let do 11. září. Ta éra už přichází a Al-Kaida už plánuje, už vlastně některé věci už jsou v pohybu, dalo by se říct.
19: Piloti už se školí možná.
22: To bych úplně neřekl, ale to síťování probíhá v tou krizi zasažených regionech a už se vlastně některé ty akce plánují a za několik let, myslím, i některé jsou přímo proti americkým cílům provedeny.
19: Honzo, když se dívám na ty základní informace o autorovi té hrůzy, Timothy James McVeigh, tak nejde o to, kdy se narodil v dubnu 1968, ale to, co ho formovalo, není to zase trošku podobný příběh, jaký jsme si tady vyprávěli nedávno o Kacinským, to znamená člověk s nějakými drobnými problémy, lehce introvertní, nadprůměrně inteligentní, který jakoby s tou většinovou společností neumí úplně dobře spolupracovat?
22: No, já myslím, že u něj to nebylo zase tak extrémní, jako třeba u Kacinského. On prošel si rodinnou krizí, tam se rozpadla jeho rodina, rodiče se rozvedli, což údajně na něj hodně zapůsobilo, ale takových případů je 12 do tuctu. Tam pak důležitou roli v jeho dospívání hrál jeho dědeček Edward, který ho přivedl vlastně ke zbraním a k lovu. Ty zbraně pak hrají opravdu jako v jeho životě důležitou roli, ale zase v tom americkém způsobu života to není nic neobvyklého. Je to velmi inteligentní student, ale možná pak se to začíná projevovat tím, že třeba nevyužije úplně ten svůj inteligenční potenciál. Měl údajně IQ 126, což ho předurčovalo nejenom ke studiu střední, ale i prostě k univerzitnímu studiu. A k tomu zřejmě jako prostě neměl nějaké predispozice, se mu v tomhle systému přestalo líbit a tak vlastně po dokončení střední školy přihlásil se na obchodní akademii, ale to studium nedokončil. Jakoby mu tam trošku jako chybělo vedení a hledal nějakou instituci, která by mu více konvenovala, než by bylo třeba to univerzitní, než to studijní prostředí. A nakonec ho nachází v roce 1988, krátce po svých 20. narozeninách vstupuje do americké armády, prodělává základní výcvik a tam se nachází. Tam se zdá, že prostě konečně našel instituci, která mu nabízí všechno, co by potřeboval, disciplínu, jsou tam ty zbraně, řád a velmi rychle tam prokáže svůj talent, patří mezi vynikající střelce a tomu vlastně umožňuje nejenom to uznání ostatních mu nabízí, ale zároveň poměrně rychlý služební postup. Takže on se rychle vypracuje na seržanta a má všechny předpoklady na docela zajímavou a rychlou armádní kariéru.
19: Ironii osudu, zřejmě kvůli nějaké administrativní chybě, on se dostává do jednotky, kde potkává lidi, se kterými potom udělá ten svůj hrůzný čin?
22: Ano, z toho zpětného pohledu to vždycky tam můžeme vlastně najít některé ty zlomové body, ale zase to nic jako nemusí znamenat a stále vlastně vidíme člověka, který prostě ano, byl inteligentní, ale nevystudoval, tak se našel v armádě a slouží v armádě. Takových osudů bychom našli 12 do tuctu. Stále tam nic není, jako co by ho odchylovalo od toho běžného životního příběhu v americkém životě.
19: Říká se o drastických zážitcích z války v zálivu, do které byl nasazen z té nešťastné dálnice smrti, že viděl, co se tam děje, jak lidé umírají.
22: No a to je vlastně první ta křižovatka. Je nasazen ve válce v zálivu, je vyznamenán. Nicméně asi jako nemálo dalších válečných veteránů ho poznamenali ty vojenské zážitky. Hovoří se o té dálnici smrti. Já jenom připomínám, do obecného povědomí i běžných lidí se dostaly ty drastické fotografie těch zaživa uhořelých iráckých vojáků, kteří vlastně byli sežehnuti v těch tancích nebo v těch transportérech. To byla prostě spojnice, kterou americké letectvo doslova zničilo a zničilo tam všechno, co se hýbalo. A tohle, když vidíte naživo, tak to musí vlastně otřást každým. Jo. Jedna věc je být skvělým vojákem při tom výcviku, ale ten křest ohně a ta válečná zkušenost opravdu může poznamenat každého. Někdo se s tím vyrovná, někdo ne. A ani to by vlastně nebyl nějaký jako zásadní zlom, ale je potřeba to mít v patrnosti, že skutečně ta válečná zkušenost se na něm nějakým způsobem podepsala, respektive vryla se mu do podvědomí a začala ovlivňovat jeho život. Tam spíš bylo to, že vlastně po té válce nenašel další uplatnění, on se chtěl hlásit do speciálních jednotek, tam neuspěl. Spíš asi kvůli tomu, že nebyl na ně dostatečně připraven z hlediska té svého předchozího nasazení, nebo měl prostě smůlu a nedostal se tam. A to je vlastně konec jeho vojenské kariéry. On v prosinci roku 1991 odchází z aktivní vojenské služby a teď na něj číhá celá řada v úzovkách nebezpečí, jako na každého veterána, který vlastně do armády vstupuje v mladém věku. Nemá se kam vrátit, nemá za sebou kariéru, nemá rodinu, nemá žádné zázemí. A teď vlastně umí jenom tu válku, umí vlastně jenom to válečné řemeslo a tady tu kariéru neudělal a teď vlastně hledá své uplatnění. A tady už vlastně Timothy začíná hledat, naslouchat a trošku jako tápat a topit se v té společenské realitě.
19: On začal pracovat jako ozbrojená ostraha, jakási soukromá stráž. Tady je ta láska k těm zbraním.
22: No, to je vlastně jakoby, ono je to možná spíš jako nutnost. Jo? Jste veterán, umíte se zbraněmi, znáte prostě bezpečnostní postupy a nejste v armádě a pravděpodobně by vás asi nevzali, nebo ono to asi neusiloval do bezpečnostních složek, myslím jako do policie nebo dalších, no tak se nabízí prostě soukromé bezpečnostní služby a tenhle ten typ využití válečných veteránů. Tady je zajímavé v tom, že vlastně se tady už začíná potkávat s tou supremacistickou ideologií a s tím rasismem a začíná vlastně se dostávat do prostředí, kterého začíná formovat i z hlediska toho pohledu na svět a z hlediska toho, kdo za co může, kdo je čím vinen a tak dále. Jo, to zřejmě u něj dřív nebylo. A tady se vlastně to začíná všechno slévat do jednoho vlastně nějakého pocitu, který v něm pak začínají radikalizovat ty jednotlivé události, se kterými se pak potkává.
19: Jakoby to naštvání najednou mu dávalo smysl. Ona tomu určitě pomáhala i četba, čeho to si také přečteme z knížky, jejíž autorkou je Wendy Painting a jmenuje se Odchylka od amerického normálu, Tajný život Timothy McVeigha.
1: Dílo později označované za předlohu pro bombový útok v Oklahoma City podle všeho Timothyho doslova pohltilo a jeho vliv na formování jeho politických a rasových ideologií je nepopiratelný. Jak později řekl Turnerovi, deníky mu pomohly pochopit rasismus jeho spolupracovníků a také ho seznámili s rasismem, který neznal. Bylo to velmi protičernošské. Z nich se naučil slang rasismu a osvojil si ho. Publikace jako Soldier of Fortune a The Tarno Diaries posílily jeho již existující sklony. Seznámili ho s dosud neznámými subkulturními sférami a myšlenkami a poskytli mu nové vzory, z nichž mohl čerpat při utváření své identity. Nakonec sehráli klíčovou roli při spáchání i při narrativní konstrukci bombového útoku v Oklahoma City a dalších násilných činů extrémní pravice. V jistém smyslu McVeigha převedl činy fiktivního Turnera do reality.
19: My bychom si asi, Honzo, měli říct, které vlastně ty činy, o co v těch Turnerových denících jde?
22: Turnerovy deníky, to je v podstatě takový fiktivní román, který se odehrává v budoucnosti a je o tom, že ta hlavní postava se chopí akce a vlastně začne páchat teroristické útoky a postupně se vlastně jakoby ovládá část Spojených států. Zajímavé je, že tím ohniskem má být Kalifornie. Ty Turnerovy deníky jsou určitě jsou docela brutální, protože tam je popisováno, jak jsou popravováni, vyvražďováni obyvatel Afroameričané, ale i Židé. Tam je důležitý ten antisemický potent, ten je tam také důležitý. A ústí to vlastně do takové fantastické konstrukce, že by vlastně měla být vyvolána válka mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, jaderná válka, která by měla přinést tu takzvanou očistnou apokalypsu, no, která by vlastně očistila tu Ameriku od všech nežádoucích elementů, od všech prostě Afroameričanů, Židů a dalších a měla by vytvořit prostě jakoby novou společnost, ovšem vlastně v kontextu probíhající jaderné války se Sovětským svazem, no, takže to je taková jako apokalyptická vize, ale je to vlastně povstání pro americké federální vládě a jedním z motivů je útok na jednu vládní budovu ve Washingtonu pomocí vlastně nákladního auta naloženého výbušninami a Wake, jak byl inteligentní, ale on zase na druhou stranu nebyl zřejmě příliš sečtělý, takže vlastně on se tady dostal do kontaktu s nějakým jako koherentním vyprávěním, kterému dávalo smysl. Jo, to je takový ten moment, kdy se setkáte a nemáte příliš jako velkou čtenářskou nebo jinou zkušenost, tak se najednou setkáte s něčím, co vás najednou takzvaně osvítí. Řekne, aha, to je ono, jo, tak tohle mi přesně dává smysl. Ty moje dílčí zkušenosti najednou dostanou podobu někoho, kdo to umí vyjádřit. Připomínám, že William Luther Pierce, taky ta postava by si asi zasloužila taky u nás jako díl v té sérii teroristů a různých dalších bláznů. On byl, myslím, vzděláním fyzik, takže on napsal několik románů, on byl poměrně jako mocný slova a v tomhle tom smyslu i ty Turnerovy deníky jsou nebezpečné, nebo měly velký vliv na tuhletu scénu. A samozřejmě i na McVeigh. Takže on si to vzal nejenom jako dílo, které mu to v hlavě spojilo, jak to ideologicky má vypadat, ale on si z toho dokonce vzal i ten návod, co má tedy konkrétně udělat.
17: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
19: V dnešním speciálu Portrétu s historikem Janem Adamcem povídám o člověku, který se jmenoval Timothy McVeigh a s jeho jménem je spojen teroristický čin ve Spojených státech v roce 1995. Dobrý poslech vám přeje stále David Hertl. Honzo, pojďme už na tu klíčovou událost a hlavně k tomu, co k ní vedlo. My už jsme na začátku té zprávě slyšeli, že FBI si okamžitě po tom výbuchu dala do souvislosti datum. To korespondovalo s tím, řekněme, útokem FBI a americké armády na ranč sekty Davida Koreše ve městě Waco v Texasu. To bylo v roce 1993, kde nakonec uhořelo téměř 80 lidí. Ale to nebyla jediná věc, která McVeighovi vadila nebo kterou on považoval za jakýsi útok státu proti občanům. Co ještě byla ta druhá?
22: Timothy McVeigh prodělával tu klasickou fázi. Nejprve ho jako něco štvalo, pak dostal jako návod a vysvětlení, proč se tak děje a co by měl dělat a potřeboval něco, co by ho opravdu jako nastartovalo, řekl tak a teď musím něco udělat. Ten emoční
19: zážitek nějaký.
22: No, zážitek spíš vlastně jako to opravdu je naštvání, jo.
19: V tom Waco prý opravdu byl.
22: No a na začátku 90. let první tím incidentem bylo v srpnu roku 1992 obležení v Ruby Ridge, kdy vlastně federální agenti zabili jednoho toho bílého supremacistu Randyho Weavera společně s jeho synem a s jeho ženou a pak to bylo v roce 1993 to obležení té farmy, té sekty Davida Koreše a McVeigh oba tyto zásahy vnímal jako nepřípustnou vládní tyranii. Jo, tady měl příklad toho, jak vlastně ta federální vláda zasahuje a jak se snaží omezovat ty lidské svobody. On tam přímo byl u toho Mount Carmel, u toho Waco v tom Texasu. A toho vlastně nastartoval, tady začala ta jako opravdová frustrace. No a údajně jako poslední kapkou bylo, když v září roku 1994 prezident Bill Clinton podepsal zákon o zákazu útočných zbraní. Lidé, co prošli armádou, tak s nimi umějí zacházet a my v tom americkém kontextu se divíme, jak takovéhle zbraně vůbec můžou přijít do ruky civilistům v uvozovkách, ale v Americe to bývá běžné v některých státech. No a McVeigh říká, a tak a konec, jo. To je moje červená linie. Tady už vidíme opravdový legislativní zásah, snahu vzít mi ty zbraně a on ty zbraně i v kontextu, co se naučil od dědy, i v kontextu, co si přečetl v těch Turnerových denících a co vnímal v rámci té komunity, do níž už se jako plně ponořil, tak to vnímal prostě jako zásadní zásah do jeho, protože pak už vlastně mohl být jenom krok, že jim vemou ty zbraně a tudíž oni se stanou bez zbraně, nebudou se moc té federální vládě bránit. Takže tady vlastně už jako se odhodlal k činu a začal ten čin plánovat a naplno se vlastně jako ponořil do toho života, v němž se krok za krokem připravoval k tomu útoku.
19: To všechno se dělo s tím jeho přítelem, kterého potkal v té speciální vojenské jednotce, do které nastoupil v roce 1988. V dubnu 95 si pod falešným jménem pronajal dodávku. 18. dubna 95 se stavil s tím přítelem Nikolsem obrovskou bombu v Sudech, která vážila možná až 3 tuny, tu uložili tedy do dodávky, kterou si pronajali, no a ráno 19. dubna dojel před budovu, kterou si vybral jako místo činu. Barry Belek, knížka Moderní americký extremismus a domácí terorismus z roku 2018, ta nám poví víc.
1: Zaparkoval před objektem, jehož přízemí byla školka, a nastavil roznětky. Bomba vybuchla v 9.02 dopoledne. Stejně to v románu udělal Errol Turner. McVeighovy činy připravili o život 168 nevinných lidí, včetně 20 dětí. Před útokem poslal své sestře dopis, v němž varoval, že se stane něco velkého, a následně druhou obálku s výstřižky z Turnerových deníků. Když se sestra dozvěděla o zatčení bratra v souvislosti s bombovým útokem, výstřižky spálila. Po bombovém útoku našli agenti FBI pasáž z knihy The Turner Diaries v McVeighově voze. Jednalo se o Turnerův odhad dopadů teroristického činu na Spojené státy. Zněla takto. Skutečná hodnota našich dnešních útoků spočívá v psychologickém dopadu, nikoli v bezprostředních obětech.
19: Honzo, uvádí se často ten počet zemřelých, slyšeli jsme ho teď v ukázce 168, málo se uvádí počet zraněných, těch bylo téměř 600. A co je zajímavé, téměř neuvěřitelné v kontextu toho, jak se vyšetřují podobné teroristické činy, tak McVeigh byl 90 minut po spáchání tohoto činu ve vazbě. Jak se to podařilo?
22: No, to je vlastně velký paradox. Timothy McVeigh byl vlastně 90 minut po výbuchu zastaven příslušníkem oklahomské dálniční policie u města Perry, protože ten policista si všiml, že ten jeho automobil nemá zadní registrační značku. Takže ho zkontroloval a zároveň si všiml, nebo se mu zdálo, že má zbraň. A zjistil, že má vlastně jako nelegálně nabitou zbraň Glocka ráže 45. Takže policista ho odzbrojil na místě, McVeigh se nebránil, zatkl a odvezl ho do místní věznice v Perry a tam vlastně jako čekal na vyřešení tohohle konkrétního případu. No. Měl sice na sebe jako tričko s protivládními nápisy, měl tam ten protilinkolnovský nápis Sic Semper Tyrannis, jo, což byla údajně slova, která zvolal John Wilkes Booth, když sjel na Lincolna, ale zatím si ho nikdo s tím nespojoval. No. A mezi tím FBI všechny orgány vlastně vyšetřovaly, hovořilo se o tom islámském terorismu, o různých variantách. No a najednou, když sledovali nebo dělali prověrku všech těch záznamů z místa činu, tak si najednou všimli a zjistili, že McVeigha mají zadrženého, takže okamžitě kontaktovali místní úřady a převzali si McVeigha do federální vazby. A paradoxní bylo, že to vlastně bylo těsně před vypršením té vazby v tom Perry, takže chybělo málo a oni ho v tom Perry pustili, protože už nebyl zákonný důvod ho držet, za to byl zatčen.
19: Prý hodina chyběla.
22: No a mohl uniknout těm federálním orgánům a mohli ho hledat kdo ví kde, že jo.
19: Po celou tu dobu, co byl připravován proces, tak prý McVeigh vůbec neprojevil žádnou lítost, o těch mrtvých dětech mluvil jako o vedlejší civilní škodě, čili tam se asi nedalo čekat jakýkoliv jiný rozsudek než trest smrti.
22: No on už vlastně jako v tom zdůvodnění a v té racionalizaci přešel na tu druhou stranu, že vlastně tohle všecko jsou nezbytné oběti pro ten náš hlavní cíl, že jo. A tam je zajímavé to, že on byl obžalován z 11 federálních trestních činů, ale nikoliv nebyl souzen za terorismus. On tam bylo jako spiknutí, vražda 8 federálních agentů, použití zbraně hromadného ničení, ale nikoli vlastně ten samotný terorismus.
19: 11. června 2001 byl popraven ve federální věznici v Indianě, bylo mu 33 let. On se stal prvním federálním vězněm popraveným vládou Spojených států od roku 1963. Dokonce prý pozůstalí těch obětí přihlíželi té jeho popravě. To asi taky nebyla úplně častá věc.
22: Ten jeho zločin byl tak spektakulární a tak prostě odporný a tak vlastně krutý. Zahynulo při něm tolik jako zbytečných obětí, že on nezautočil na nějakého federálního agenta, toho by mohl jako opravdu aspoň trošičku obvinit, že je spojen s tou vládou, ale zahynulo při tom opravdu mnoho nevinných obětí. On odmítl požádat o milost, prohlásil, že raději zemře, než by vlastně strávil ten zbytek života na samotce, takže přiznal vinu a nepokračoval v odvolacím procesu. No a ano, je pravda, že ta poprava byla vysílána na uzavřeném televizním okruhu, ale jak už to tak bývá, rada těch pozůstalých jako pak přiznala, že žádnou jako pocit zadosti učení nebo jim to nepřineslo. No, to ani vlastně jako není možné. Možná naopak, McVeigh zemřel velmi rychle, ale tu tragédii to nějakým způsobem nemohlo odčinit a ta bolest těch pozůstalých tady pořád zůstávala.
19: Terry Nichols a Michael Fortier, jeho dva komplicové, jak ti dopadli?
22: Nichols byl odsouzen na doživotí bez možnosti prominutí trestu a dodnes si ten trest odpikává. A ten třetí, o něm jsme ještě tady nemluvili, Michael Fortier, ten výměnou za spolupráci získal trest, nebo byl potrestán 12 lety vězení. No, takže takhle dopadli ti tři, v níž ale hlavní roli hrál právě Timothy McVeigh.
19: Když se v Americe začne někde střílet, tak okamžitě se zase rozvine ta diskuze o tom, jak je to s těmi zbraněmi, kdo by je mohl mít a nemohl a jaké. Byla nějaká veřejná diskuze o tom?
22: No, to je právě otázka té klasifikace. Ty hromadné střelby, kterých je poměrně hodně a z velké části jsou závislé na dostupnosti těch zbraní nebo v některých státech, tak vlastně ta americká veřejnost a Američané nemají tendenci klasifikovat jako terorismus. Většinou se snaží najít nějaké jako v uvozovkách výmluvy, že šlo o vyšinutého jedince a že prostě šlo o nějaké vyřizování si účtů, kdežto tady opravdu těžko se mohli vyhnout té klasifikaci terorismus. Američané mají trošku problém s tou klasifikací, že na jejich území existují domácí teroristé. Většinou je to pro ně jednodušší říct, no tak to je nějaký zahraniční terorista, to je někdo, kdo chce ohrozit Ameriku, ať už jsou to islámští teroristé nebo někdo jiný, ale připustit si, že i na vlastním území a uvnitř americké společnosti žijí domácí teroristické skupiny, to je pro ně trošku problém. Nicméně tohle byl velmi zjevný příklad a i s odkazem na ty Turnerovy deníky a veškerou tu ideologickou to vysvětlení, které tam McVeigh připouštěl, tak se jednoznačně jednalo o terorismus a v návaznosti na to byly schváleny některé protiteroristické zákony, které vlastně umožňovaly větší, a to je vždycky zase velká debata, prolomení soukromí v rámci vlastně vyšetřování, ale nebylo to nic proti tomu, k čemu došlo po 11. září 2001 a vlastně k nárůstu toho bezpečnostního státu uvnitř Spojených států a prolamování soukromí v zájmu vlastně rychlejšího vyšetřování a boje proti terorismu.
19: Říká historik Jan Adamec. No a zbytky té budovy, ty byly po atentátu zlikvidovány a na místě je dnes takový velký pietní park a památku těch 168 zemřelých připomíná 168 židlí. To je vše z dnešních portrétů ukázky, přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Ladislav Čurda a Václav Maršík. Hostem, kterého jsem ve studiu viděl moc rád, byl Jan Adamec. Honzo, díky a naslyšenou.
22: Děkuji za pozvání.
19: Pořadu se můžete vrátit také na našem webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a samozřejmě i dalších podcastových aplikacích. Dobrý poslech dalších pořadů přeje David Hertl.
0: Radiožurnál posloucháte ve 14 hodin a 30 minut. Poslechněte si i zprávy a Martina Bendu.
2: Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek má být o jednotky miliardy nižší než původně navržených 389 miliard korun. Koalice chce další peníze ušetřit změnami zákonů. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se to ale nedotkne výdajů na obranu. Třeba opoziční ODS kritizuje způsob, jakým koalice o rozpočtu rozhoduje. Návrh musí vláda do konce září poslat sněmovně. Případů lymské boreliozy letos výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav jich za prvních 8 měsíců eviduje přes 10,5 tisíce, tedy zhruba dvojnásobek oproti loňsku. Za nárůstem je podle ústavu hlavně nový systém hlášení, do kterého se zapojili praktičtí lékaři. Roli ale hraje i další sezóna klíšťat a parazitologové očekávají jejich vyšší aktivitu i na podzim. Americká armáda zaútočila v Karibiku na plavidlo, které se podle ní podílelo na pašování drog, zabila přitom 4 lidi. Jde o další z řady útoků na skupiny, které administrativa prezidenta Donalda Trumpa označuje za narkoteroristy. Americké jednotky už při těchto operacích v Karibiku a východním Tichomoří od loňského září zabily přes 220 lidí. Mistrovství Evropy řidičů tramvají vyhrál český tým. Soutěž ve Varšavě ovládli Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář z pražského dopravního podniku. Řidiči soutěžili v přesnosti zastavení, plynulosti jízdy nebo obřím tramvajovém bowlingu. Na druhém místě skončila rumunská Oradea, bronz si odváží bulharská Sofie. Sport. Fotbalisté Hradce Králové hrají v 9. kole šance ligy s Teplicemi. Aktuální informace přidá Tomáš Borovec.
16: Další pokus zablokovaný. 73. minuta zápasu. Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1, útočí do plných a zatím se marně snaží Východočeši alespoň o to vyrovnání. Takže z Malšovické arény, kde je to 0-0, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Zdržení na D1 za Chocerady na D8 od Klíčan. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy houstne provoz před Šmejkalkou. Kolona se tvoří za sjezdem na Chocerady na 28. kilometru. Do zúžení na 25. se jede 10 až 15 minut. Na D8 z Ústí do Prahy zůstává před zděby průjezdný pouze pravý pruh. V levém jsou silničáři. Fronta z úrovně klíčanské OMV je přibližně na 15:15. Dálnice D10 Turnova do Prahy stále plná v okolí Mladé Boleslavy. Před omezením zpomalíte u sjezdu na Kosmonosy na 46. kilometru. Náš zpravodaj radí jet levým pruhem vedeným v protisměrném pásu. Je průjezdný mnohem plynuleji. A na silnici 9 kousek za Zahrádkami směrem k České Lípě odklízejí následky střetu dvou osobních vozidel. Na místě jsou i záchranáři, policie řídí kyvadlový provoz. Počítejte s kratším zdržením v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno až zataženo, od severozápadu se postupně na většině území Čech přidá déšť nebo přeháňky, večer se objeví také na Moravě, později večer začne v Čechách déšť ustávat a obloha se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu a východě bude tepleji až 26. Tolik zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Příští půl hodina bude na Českém rozhlase Plus patřit repríze dokumentu Druhá šance. Ten zachycuje vzpomínku zdravotní sestry na zážitky blízké smrti, když se léčila s covidem.
17: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
5: Moje jméno je Míša Gorná a jsem obyčejná sestřička. Když se mě někdo zeptá, jak se mám, tak mu odpovídám, že se mám vděčně. Z covidu jsem onemocněla dle dostupných informací, co se týká zdravotníků, kteří pracují na záchranné službě, jsem měla nejtěžší průběh vlastně v České republice. Na vlastní kůži jsem měla možnost poznat, jaké to je stát se ze zdravotníka pacientem, který má zážitky blízké smrti. Prošla jsem si příběhem, který mi změnil život a naučil mě chápat ho jinak než předtím. Je to moje druhá šance.

0: Můj život v té době byl naprosto hektický. Myslela jsem si, že musím stihnout úplně všechno. Samozřejmě měla jsem rodinu, děti, prošla jsem různými osobními problémy, které vedly až k rozvodu s fyzickým napadením, bylo to náročné. Do toho jsem provázela svoji maminku, která vlastně se léčila s závažným onkologickým onemocněním. Do toho jsem studovala, dělala jsem specializaci, začala jsem dělat vlastně bakaláře. Potom jsem pokračovala v tom studiu. Do toho jsem vždy měla dvě práce, to znamená jednu sesterskou na plný pracovní úvazek, druhou ještě doplňkovou. Do toho jsem cvičila vlastně ve fit centrech. No a do toho jsem třískala všechny přesčasy. A potom vlastně přišlo takové zastavení ve smyslu různých zdravotních potíží. Takže se mi stávalo, že jsem jela autem, začala se mi motat hlava, takže jsem zůstala stát na kraji cesty, počkala jsem, až to přejde a jela jsem dál. Stejná situace se mi stala, že jsem prostě zase během jízdy autem, kdy jsem potřebovala něco stihnout, mi začalo bušit srdce, tak jsem zase zastavila a zase to nějak přišlo. No a potom jsem párkrát skolabovala do bezvědomí, vlastně, že jsem chviličku nereagovala, ale probrala jsem se a dobrý, zase se to pořešilo. A v životě, když to nejde přes pochopení, tak to jde přes utrpení. Takže přišla lekce, která mě totálně položila a zastavila. Když všeobecně začal covid, když začalo vlastně ta informace v médiích, tak já z hlediska vlastně i takové té profesní deformace jsem ten covid podceňovala. Já jsem to vnímala jako virózu, jako běžné nachlazení onemocnění, které prostě projde, a vnímala jsem to tak, že ze začátku se to jakoby zveličuje. Ono to asi souvisí i s tím faktem, že my vlastně v tom životě jdeme a máme pocit, že všechno je samozřejmé a nic se nemůže stát. Navíc jako zdravotník jsem si říkala, že to musím zvládnout a pomoci druhým. Ten den, kdy vlastně jsem začala pociťovat ty první příznaky, tak to byl pátek kolem 16. hodiny, kdy jsem byla v práci, jak jinak. Byla mi zima. Měla jsem zimnici, říkala jsem si, něco se děje, necítila jsem se úplně komfortně. Tak jsem si zašla do sprchy, byla jsem na dispečinku záchranky, ne nikde na výjezdu, takže jsem mohla odběhnout na takovou pauzu, rychlou sprchu. Ale nebylo mi úplně jakože fajn. Měla jsem takovou trošku takový stažený žaludek, trošku mě bolela hlava. Ta služba končila v 18.30, kolem 9. hodiny večer jsem si změřila teplotu. Měla jsem jenom mírně zvýšenou teplotu, 37.8. S tím, že jsem si říkala, aha, tak už to teda přišlo. Bylo to v období, kdy za týden jsme měli dostat očkovací látku. Druhý den mi volali z práce, že mám vysoké hodnoty testu, a řekli mi, ať nechodím do práce a ať zůstanu doma. Podle vyprávění manžela, protože já si opravdu ty události nepamatuju, jak to potom běželo, tak on mi říkal, že jsem nechtěla jíst, nechtěla jsem pít, hodně jsem kašlala. Údajně jsem skolabovala na toaletě do úplného jako krátkodobého bezvědomí. Potom, že jsem se horšila, takže mi musel zavolat teda sanitku. Ale pamatuji si moment, že jsem byla v nemocnici a že mi říkala paní doktorka, že mi dělali snímek plic, a ten den jsem byla nejhorší vlastně pacient z hlediska toho snímku plic, že tam byl oboustranný zápal plic. Takové matné útržky, že mi někdo zaváděl kanilu do ruky a že jsem se ho ptala, jestli to umí.
1: Zavádět kanilu?
0: a zbytek já sama subjektivně, jako že bych si něco pamatovala blíž, to vůbec nevím. Manžel říkal, že jsem se horšila v té nemocnici, takže ze standardního oddělení mě museli převést na ARO. Na tom ARO v ten den bylo 6 lůžek, 6 ventilátorů, které byly obsazeny a já jsem byla 9. pacientem. Martin říkal, že se mě snažili vlastně napojit na jiné vlastně možnosti vlastně podpory dechu, ale že ty jsem netolerovala. Ještě to bylo zkomplikované tím, že ten Martin jako manžel mi říkal, že se vůbec do té nemocnice nemohl dovolat, že neměl vlastně prakticky žádné informace. Když se dovolal teda do té nemocnice, tak se ptal, jak to vypadá. Oni mu říkali, že se teda rapidně horším a on teda navrhnul, jestli by nebylo vhodné převoz z toho nižšího stupně nemocnice do fakultní nemocnice na ECMO. ECMO je přístroj, který u pacientů ve vážném stavu nahrazuje funkci plic. A oni se zeptali Martina, jestli by to mohl s někým domluvit. On říkal, že tam zná někoho. Je to lékař, který mi finálně zachránil život, protože Martin mu zavolal a on hned začal jednat a do 5 minut to skutečně zavolal a říkal, že mě přijmou. Když se teď nad tím tak zamýšlím, tak je to zvláštní tady tenhle ten postup, protože přece na takovou péči má právo úplně každý pacient bez ohledu toho, že by měl někde někoho znát. Prostě každý lékař by měl vzít ten telefon a skonzultovat s vyšším pracovištěm možnost přijetí každého pacienta, který vlastně je indikovaný k vyšší léčbě. Každý pacient má právo na život.

saturaci, takže jsem měla saturaci 20. Dnes mám z toho následky, že mám nedokrvená ložiska na mozku, ale mám za to, že jsem měla obrovské štěstí. Právě díky manželovi, který mi ten převoz zajistil. Tak právě proto, když se mi někdo zeptá, ahoj Míšo, jak se máš, tak říkám, já se mám prostě vděčně. Jako v tu dobu se dělaly statistiky, kolik pacientů na ARU přežilo a z 10 pacientů byl jeden, který přežil. Na ARU jsem byla napojená na ECMO, na tom jsem byla napojená celkem 21 dní, s tím, že Martin mi říkal, že vlastně bylo to velmi špatné. Nejdříve jsem měla, a byla jsem teda i na té umělé plicní ventilaci, takže ty plíce jako ležely, sami nedýchali, ale ten přístroj je vlastně nadechoval. Tím, že měla jsem zavedený endotracheál, to znamená takovou trubku vlastně přes ústa, přes krk. Potom ještě paní doktorka navrhla, že teda mi udělají tracheostomii, takže mi vlastně tady operačně vlastně udělali díru do krku a zavedli kanilu. Ale pořád se to nelepšilo. Údajně byl třetí týden velmi, velmi kritický. Říkal Martin, že opravdu neměl vůbec dobré zprávy. Potom vlastně ten 21. den se to nějakým způsobem, prostě nějakým zázrakem zlomilo. Říká se tomu NDE, zážitky blízké smrti. Jakoby vás postavili do nějaké temné úplně haly, ve které je úplná tma a teď vám dá do ruky někdo baterku a vy si rozsvítíte a zamíříte na nějaké místo v té hale. A to je ten současný život, ten, který je teď. A potom vám někdo na chviličku rozsvítí tu halu. A teď vy se rozhlídnete a teď vidíte, aha, prostě souvislosti, věci, už to vidíte. A teď zase někdo zhasne tu halu a vy tam máte to úzké světlo. Takže se vrátíte vlastně do toho současného života. A to je to ono. A ten obrázek, který jsem zažila, prožila, nikdy nezapomenu. A myslím si, že jednou, až odejdu, tak se do toho obrázku vrátím. Já to nikdy nebudu umět říct vlastně v souvislosti, ale vím, co vím, bylo, že jsem byla v pozici pozorovatele. Já jsem prostě viděla, opravdu jsem viděla situace, události, jak kdyby se najednou něco stalo a teď najednou jsem viděla, že prostě odchází lidi. Ty lidi šli prostě zleva doprava. Já jsem je hrozně moc chtěla zastavit, chtěla jsem jim říct, já jsem věděla, že odchází. Oni pokračovali a oni na mě prostě nereagovali. Oni prostě šli. A teď já jsem to prostě nechápala. A vždycky se tam ozval takový hlas a říkal jeden, dva. Teď já jsem říkala, co to je? A pak jsem vlastně pochopila, že to byli lidé, kteří jakoby se vrátili. Prostě jak kdyby tam byla taková selekce, takové třídění, že někdo jakoby odcházel a někdo jakoby se vrátil. Byla tam nějaká sestra, vím, že jsem si říkala, teď já ji znám, jako, že prostě někdo ze záchranné služby. Vím, že tam odcházelo, prostě plakalo tam miminko, někdo tam odnášel prostě miminko, nešlo to nijak zastavit. Já o té sestře mluvím, protože potom, když už jsem byla na Čeladné, kde teda mě potom převezli, abych tam rehabilitovala. A když jsem byla na takové proceduře jedné, tak mi tam říkala sestřička, je, to jste vy, no oni tak jakože o mě věděli, protože jsem byla jediná jako sestra ze záchranné služby tam v takovém stavu. A ona mi říkala na té rehabilitaci, to je hrozné, že ta sestra, teď mi řekla to jméno. A teď já jsem si

říkala, já ji znám, to jméno. A teď ona mi říká, no, ona už byla v důchodě, oni ji taky převáželi a ona zemřela 2 dny po vás. Ocitla jsem se na různých místech. Věděla jsem, co řeší můj syn ohledně své současné práce a on byl potom velmi překvapený, když jsem mu říkala, že to přesně vím. A přesně jsem mu to potom řekla. Ty jsi řešil něco ohledně práce? A on byl velmi překvapený, že vlastně to vím. On mi říká, no, jakože jo, mami, jo, prostě věděla jsem to. Slyšela jsem dceru, že udělala zkoušku z chemie a jak volala Martinovi, slyšela jsem ten rozhovor. Vím přesně, že moje vedoucí z dispečinku řešila s vedením, že to bude velký problém, protože byl v té úvodní covidové době všeobecně nedostatek ochranných prostředků a my jsme měli k dispozici především roušky. Řešilo to vedení, že jestli umřu, že bude problém. Přesně vím své hodnoty. Přesně vím, že jsem měla tepovou frekvenci 176 v momentě, kdy jsem viděla ty lidi odcházet. A přesně vím, že jsem byla taková neklidná, že se mě ten personál snažil sklidnit, ale já jsem nemohla, protože já jsem prostě viděla odcházet, já jsem je chtěla zastavit, ty lidi. Já jsem jim chtěla pomoct a něco jako by mě drželo, že nemůžu. Pamatuji si přesně moment, když jsem se na ně dívala a já jsem si říkala, tak já vůbec s tím nic neudělám. A teď jsem si, tak jako jsem se uvolnila a teď jsem říkala, já to prostě musím přijmout, já s tím vůbec nic neudělám. A já vlastně potom jsem, a nevím, jestli jsem to objektivně udělala, ale zvedla jsem ruku a já jsem jim prostě mávala. A úplně takový ten nejsilnější moment, do kterého se vracím, to je moment, kdy já jsem se vlastně ocitla, to byla louka. Ona byla taková zelená, já ty barvy ani nedokážu popsat. Já jsem na ní byla, byla jsem starší. A já jsem tam trhala prostě květy na té louce. Ten prostor nebyl velký, to bylo tak 5x5 metrů. A kolem toho bylo právě takové světlo, byl to klid, který z tohoto světa neznám.

Já jsem přesně zopakovala Martinovi, že stál u mých nohou, dával mi ponožky a spoustu věcí mi nasliboval. Dával mi ponožky a říkal, už vždycky ti budu masírovat nohy. Dneška to neudělal. Vždycky ti zabiju obrázek hned. My jsme měli nějakou hádku, že jsem potřebovala něco zabít na zeď, on to nechtěl udělat. Já jsem mu to zopakovala, on říkal, to není možné, to bylo prostě na začátku ECMA, to bylo hluboké, uspané, bez vědomí, to jsi nemohla slyšet. A já jsem říkala, já to prostě vím. Slyšela jsem mužský hlas, já i vím, kdo to byl, ale nechci jmenovat. Byl to lékař, který říkal, ale pozor, covidáci slyší. A já jsem si v tu chvíli říkala, jo, jo, slyší. A mě v tu chvíli napadlo, ale já žiju, já přece za ten svůj život tady bojuju, já chci žít, mít naději na ten život, na kterém mi velmi záleží. Potom jsem slyšela, jak nade mnou říká lékařka, no to ne, s něčím nesouhlasila, s někým tam komunikovala a pak říkala, to ne, teď poprvé vidím, že něco udělala, ale za celou dobu ne. No tohle to tady pěstovat nemůžeme. Pamatuji si, že mě měli odpojit. A já jsem slyšela slova o transplantaci a jsem tu chvíli, teďka vy ležíte a nemůžete udělat nic. A já jsem jim chtěla říct, já ještě nejsem kadaver, jako prostě dárce orgánů. Někdo, kdo dostal za úkol mě odpojit, vím kdo, mě neodpojil. A ráno přišla paní doktorka a říkala, jak to, že prostě nejsem odpojená. Šlo tam nějakému konfliktu, komunikaci s tím, že mě nechali. A to byl ten moment, kdy já jsem si říkala, že prostě musím něco udělat. Ještě jeden moment byl, kdy za mnou přišel Martin a já tím, že jsem viděla tu louku a mě bylo tak dobře, a to, že já jsem paradoxně Martinovi vždycky říkala, už v tom zdraví, víš, já kdybych někdy onemocnila, tak já s tebou prostě nebudu, já nechci někomu být na obtíž. Takže já jsem tady toto řešila a já nevím, co to byl za moment, ten Martin u mě stál a tak plakal a tak mě držel za ruku a říkal, že jak jsi mi vždycky říkala, že mě opustíš, tak já tě prostě nepustím. A teď já jsem si říkala, aha. To byl ten moment, kdy jsem se začala vracet. Prostě neodpojili mě a ten moment byl takový ten stimul, kdy jsem si říkala, musím něco udělat. Když jsem se probudila, tak vlastně já jsem otevřela oči, zase zavřela oči a teď jsem slyšela, jak ti zdravotníci, je, Míša se probrala a teďka pořád, Míšo, otevřete oči. A teď málo zdravotníků si prostě uvědomí, že nad váma svítí zářivky. Ono se jako nejde, když máte téměř měsíc zavřené oči. Ani já jsem to nevěděla předtím jako zdravotník, tyhle ty pocity prostě pacienta. Jako slyšela jsem příběhy, třeba mně se to nestalo v té sanice, ale kolegové říkali, že vezli pána, který měl infarkt. Teď byl zaléčený, byl v té sanice a teďka on se s nima bavil, byl to takový hřmotný chlap a teďka on se tak na něj podíval, najednou a říká, hoši, já umřu. On fakt za 5 minut nebyl. Takže já si za svými zážitky blízkými smrti stojím.

Život není potřeba jen skenovat, ale je potřeba ho skutečně a opravdově žít. Naslouchat sobě, svým pocitům, svým přáním, naslouchat informacím, které do našeho života chodí a které často neposloucháme. Každý zdravotník, jestli chce dojít na vrchol, jestli chce být skutečným a opravdovým profesionálem, tak by si měl uvědomit, že pacient, z latinského paciencia, tedy překladuje to trpící anebo trpělivost, je člověk, je to trpící, se kterým je potřeba mít trpělivost. Měl by si uvědomit, že nepracuje jen s nějakým materiálem, ale pracuje s tím nejcennějším, co v životě máme. Pracuje s životem člověka, s jeho zdravím, a ten člověk, ten trpící pacient, to své zdraví nebo ten svůj zdravotní stav vkládá do rukou toho zdravotníka.

0: Dokument Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
1: Kontakt rozhlasu s posluchači jde od samého začátku ruku v ruce s technickým vývojem.
2: Takže otvírám si aplikace.
3: Ano, když lidé napíšou zprávu, tak se odpovědi dočkají.
1: Říká editor sociálních sítí Marian Vojtek.
4: Nejprve dopisy a korespondenční lístky, pak telefon a dnes hlavně internet a sociální sítě. Kontakt posluchačů s rozhlasem a rozhlasu s posluchači nikdy nebyl jednodušší. Pokračuje mediální analytik Filip Rožánek.
5: Jsme svědky celkové proměny komunikace, kdy je zjevné, že posluchači třeba, když chtějí něco napsat, tak zvolí tu nejjednodušší cestu e-mail, SMSku, anebo třeba komentář na sociálních sítích.
1: Svého času byl tím zásadním prostředníkem telefon. V 60. letech se volalo třeba do oblíbeného pořadu Mikrofórum. Po revoluci posluchači a posluchačky zase živě diskutovali třeba v publicistickém Radiofóru.
6: Ano, dobré odpoledne.
7: Ano?
6: Ano, slyšíme vás.
7: Paní Kantorkové by chtěla říct, že ta její kniha, která byla zfilmovaná o té krásné přítelkyni, se mně vůbec nelíbí.
4: Takzvané kontaktní škoda, pořady jsou ale populární i dnes v době internetu, a to hlavně v rozhlasových regionech.
8: Kolegovi, který bude mít také zítra narozeniny, popřál bych ním všechno nejlepší, hodně štěstí. Zdraví.
5: Čeští posluchači typicky poslouchají rozhlas léta a jsou věrní jedné stanice.
4: Jde tedy o vztah, který je podle mediálního analytika Filipa Rožánka intimní.
5: Ale na druhou stranu rozhlas je pořád vnímaný ve velké části populace jako to médium, o které se dvakrát v historii bojovalo.
1: Jak si rozhlas vytvářel během uplynulého století vztah se svými posluchači a jak fungovala rozhlasová univerzita? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
4: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
9: Radiožurnál je 15 hodin. Ale zprávy na Radiožurnálu má pro vás Martin Benda.
10: Česko má zásobníky plynu naplněné ze 74%, je to o pětinu méně než před rokem. Policie v Praze obvinila muže, který posílal desítky výhružných e-mailů, soud ho poslal do vazby. Olomouc hraje ve fotbalové šancelize proti pražské Spartě a na dálnici D1 z Brna do Prahy popojíždí kolona před Šmejkalkou z 31. kilometru. Bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 23 stupňů.
11: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem, stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Nižší zásoby plynu kritizuje opozice. Podle bývalého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL, ideální čas na doplnění zásob nenastane. Pražští kriminalisté zadrželi muže, který rozesílal výhružné a poplašné e-maily. V nich například anonymně vyhrožoval bombovými útoky, zabitím nebo násilím vůči dětem a zdravotníkům. Od konce srpna do začátku září odeslal nejméně 36 výhružek. Ty pak vyvolaly rozsáhlá opatření, popisuje mluvčí policie Jan Daněk.
12: V těchto e-mailech vyhrožoval například útokem na žáky základní školy a hrozil usmrcením celé třídy prvňáčků. Největší bezpečnostní opatření vyvolala poplašná zpráva ohledně toho, že na staroměstském Orloji je bomba a že Orloj vybuchne.
10: Muži hrozí 3 roky vězení. Letos v Praze zaznamenali kriminalisté 21 případů šíření poplašné zprávy. 9 z nich objasnili. Němci si dnes v Berlíně a také ve spolkové zemi Mecklenbursko, přední Pomořansko zvolí své poslance. Regionální volby podle veřejnoprávní televize ARD můžou rozhodnout o osudu kancléře Friedricha Merce.
13: Všechny oči se dnes budou podle německého kancléře upírat hlavně na Berlín, to i proto, že tam mají křesťanští demokraté pořád ještě šanci uspět a udržet takzvanou rudou radnici. V průzkumech zaostávají jen těsně za stranou Die Linke. V Mecklenburgsku předním Pomořansku je to ale pro CDU horší, nemusí se ani dostat do zemského sněmu. O Merzově budoucnosti má už odpoledne jednat v Berlíně vedení strany. Kancléře ale v týdnu podpořilo 8 křesťansko-demokratických premiérů spolkových zemí. V obou dnešních volbách se očekává posílení strany AfD. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
10: V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus opunci hnědoostnou. Ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina pochází ze Severní Ameriky a vyhovují jí teplejší a suší podmínky. Vytvářením souvislých porostů invazní rostlina vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři ji proto z chráněných území odstraňují, upřesňuje vedoucí zprávy HKO Pálava Jiří Kmet.
14: Opuncie hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na svatém kopečku, je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří a vytlačuje třeba naše netřesky nebo rozchodníky, což jsou původní sukulenty těch pálavských stepí.
15: Sport. Fotbalisté Teplic zvítězili v 9. kole šance ligy v Hradci Králové 2:0. Teď Olomouc hostí pražskou Spartu a zápas sleduje Adam Kodet.
16: V polovině čtvrté minuty je to nadále 0-0 mezi Sigma Olomouc a Spartou. Zatím ani jeden z týmů se nedostal do výraznější šance, ale častěji zatím na kopačkách má balon domácí Sigma. Sejkovi teď ale utekl balon, takže z toho nic nebezpečného nebude. Utkání Jablonec Zlín sleduje Pavel Petr.
17: Začíná 5. minuta, hosté ze Zlína už vedou. 1-0 před minutkou se z bezprostřední blízkosti prosadil Šmiga. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D1 zdržení v Posázaví, na D10 pak u Mladé Boleslavy. Na D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení před Šmejkalkou. Kolona se natáhla až před sjezd na Sázavu. První část nesouvislé fronty čekejte už na 37. kilometru. Odtud do zúžení je to téměř na půl hodiny. Na D10 z Turnova do Prahy se sune kolona v okolí Mladé Boleslavy. Před omezením zpomalíte už před sjezdem na Kosmonosy na 47. kilometru. Vhodnější je zvolit cestu levým pruhem vedeným v protisměrném pásu. Podle našeho zpravodaje je průjezdný o mnoho plynuleji. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy zpomalíte za sjezdem na Poděbrady okolo 37. kilometru. Pomaleji přibližně 15 minut se jede přes celé omezení. A ještě silnice 35 na trase z Mohelnice do Litomyšle zbystřete za Studenou Loučkou. Náš zpravodaj informuje o nehodě u odbočky na Žipotín.
19: Jsou srazeny 3 osobní auta a prudce se tam brzdí do kopce. Je tam už je policie. Ono to blokuje oba dva směry, oni jsou tam tak jako nevhodně odstavený uprostřed, ale kolona se primárně tvoří ve směru na Litomyšlu.
18: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Odpoledne bude oblačno až zataženo, od severozápadu se postupně na většině území Čech přidá déšť nebo přehánky, večer se objeví také na Moravě. Nejvyšší teploty 18 až 23, na jihu a východě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: 6 minut po 15. hodině v neděli 20. září jste naladěni na Český rozhlas Plus a začíná jeho odpolední vysílání. A co nabízíme? Proč jemenští povstalci Husíové podnikli několik útoků poblíž saudsko-arabského Riádu? Jaké další změny se chystají necelé 3 měsíce po oficiálním přesunu úředníků některých rad vlády na ministerstva? A v jaké atmosféře se v Rusku konají parlamentní volby? Příjemný poslech přeje Štěpánka Martanová.
11: Odpolední plus.
20: A s prvním tématem míříme do Jemenu. Tamní povstalci Husíové se přihlásili k útokům poblíž saudsko-arabského Riádu. Zasáhli při nich třeba palivové nádrže ropné společnosti Aramco nebo budovy v blízkosti mezinárodního letiště, což omezilo jeho provoz. Při bojích také zemřelo nejméně 48 lidí. Saudsko-arabská vláda kvůli tomu poprvé vyhlásila v hlavním městě varování před leteckými útoky a slíbila tvrdou odpověď. Ve spojení už jsme s naším spolupracovníkem a analytikem mezinárodních vztahů Milanem Slezákem. Dobré odpoledne.
21: Dobré odpoledne.
20: cílí Husijové na citlivá místa Saudské Arábie.
0: Přesně tak, na ta nejcitlivější, na které si jenom můžete pomyslet, to znamená na ta místa, která souvisí s produkcí, dopravou nebo úpravou černého zlata, nejdůležitějšího exportního artiklu Saudské Arábie, to znamená ropy. Krom toho ale se Husijové zaměřují také na vojenské objekty a Saudská Arábie je viní z toho, že cílili dokonce i na vysloveně civilní zařízení.
20: A jaké zbraně k tomu používají?
0: Pestrou paletu, takže mají ve svém arzenálu rakety a drony, to víme už dávno, protože pomocí nich útočili na lodě v Rudém moři. Ale teď v poslední době je zajímavé, že Husijové použili i pro ně zatím příliš typické druhy raket, to znamená rakety balistické, proti kterým se nepřítel hůře brání, a také střely s plochou dráhou letu, pro něž platí to samé, protože ty jsou obtížně zjistitelné radary. Takže je to daleko obtížnější bránit se proti tomuto rozvinutějšímu arzenálu Husijů, než by to bývalo bylo ještě před několika lety.
20: Proč je právě Riad v centru pozornosti povstalcům? Nedávalo by pro ně větší smysl útočit na území poblíž průlivu Bab al-Mandab než na metropoli ve vnitrozemí?
0: To už dělali, zasáhli saudsko-arabské přístavy v západní části země na pobřeží Rudého moře, zejména tedy ty úpravny ropy, o kterých jsem mluvil před chvílí. Ale je to poprvé, co se pokusili zasáhnout i Riad, a v některých případech se jim to evidentně povedlo. Saudská Arábie to ostatně potvrdila. Myslím, že to zpráva, kterou chtějí Husijové Saudům říci, jsme schopni zasáhnout kterýkoliv cíl ve vaší zemi a nemusí to být jenom blízko našich hranic.
20: Pojďme se podívat, jaké je teď postavení Husijů, ať už v Jemenu nebo v celém regionu, a co všechno za oblasti vlastně ovládají.
0: Tak husijská pozice nepochybně sílí. Měsíc od měsíce, rok od roku začínali jako regionální hnutí nábožensky orientované, zaměřené na podporu z Iránu. Dnes už jsou schopni lecosi vyrobit do svého raketového arzenálu sami, i když stále platí, že potřebují ty pašované zbraně, pašované díly raket, které se k ním dostávají sice velice daleko obtížněji než předtím, než byl zablokovaný hormuzský průliv, ale oni se s tím poradí, mají rozvětvenou pašeráckou síť a zbraně pašují zejména ze Somálska, kde je jich mezi zastávka na cestě z Iránu. Husijové jsou dnes v pozici, ve které býval ještě před několika lety Hizballáh, hnutí, které bylo považováno za velice silné, disponující tisícovkami raket, a pro Irán velice příhodné tím, že stálo hned na hranicích iránského arcinepřítele Izraele. Takže Husijové se za posledních několik let propracovali do stejné pozice a je velkou otázkou, jestli opravdu jenom poslouchají iránské příkazy, jak tvrdí někteří analytikové, anebo zda sice od Iránu berou, co mohou, včetně rad expertů, kteří byli nedávno na místě a radili jim, jak uhájit tu pozici, kterou si teď vydobili na jihu země čerstvě Husijové, anebo zda mají také své vlastní názory a proti tomu Iránu by se dokázali alespoň trošku třeba vymezit a prosazovat si to, co opravdu chtějí oni sami. Protože ta nynější konfrontace se Saúdskou Arábií je sice na jednu stranu v iránském zájmu, ale na druhou stranu Iránu může také vadit, protože ho dostává do nepříjemných vztahů s iránským sousedem a zatím jeho dobrým přítelem Pákistánem, který má zase na druhou stranu velmi dobré vztahy a bezpečnostní spojeneckou smlouvu se Saúdskou Arábií.
20: O tom Iránu jste teď mluvil hodně, ale zajímá mě tedy konkrétně, jak významná je teď podpora povstalců Iránem?
0: No, to je velká otázka. Samozřejmě už jsem mluvil o tom, že pašování zbraní už není tak jednoduché, jak bývalo před několika lety. Na druhou stranu víme, že v Iránu, pardon, v Jemenu teď byli iránští bezpečnostní experti, to je tedy potvrzeno, že právě Husijům radili, jak tedy využít těch územních zisků, které dosáhli v posledních týdnech, a říká se, ale to není potvrzeno, že ty radary, které Husijové nově ovládnutých územích instalovali, jsou i iránského původu.
2: Jemen jako takový, jak je teď momentálně na tom? Už roky je v něm humanitární krize, která je však upozaděna před jinými světovými konflikty.
0: Ano, ono se o tom příliš nemluví, těch konfliktů je ve světě příliš mnoho a je tady jedna blízká válka přímo v Hormuzském průlivu, jeho okolí, která na sebe strhla v této části světa pozornost. Ale když vyjdeme jenom z toho, že právě za těch posledních bojů, o kterých jsem mluvil před chvilkou, v Jemenu ztratilo svůj domov 112 tisíc lidí, ti jsou tedy uprchlíci, tak vidíme alespoň částečně ten obrovský rozsah humanitární krize, která v této zemi vládne už řadu let, a příliš nepomohlo, že válka, kterou začala koalice vedená Saúdskou Arábií právě proti Husijům v roce 2015, skončila příměří v roce 2022, protože, jak vidíme, to příměří za prvé příliš dlouho nevydrželo, když už se znovu bojuje, a za druhé země je chudá a je prostě těm lidem, kteří jsou teď bezdomova, je velmi obtížné pomoci, protože vlastně nevíte, jestli to území je pro humanitární pracovníky bezpečné.
2: Podotýká k situaci ohledně Jemenu náš spolupracovník a analytik mezinárodních vztahů Milan Cezák. Díky.
0: Také děkuji. Hezký den.
2: A teď zpět do Česka. Téměř 3 měsíce jsou přesunuty agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo nadnárostních menšin z úřadu vlády na vybraná ministerstva. A teď přichází další změny. Kabinet má zítra schvalovat nové statuty rady vlády. Nově by v nich měla být obsažena věta, že, cituji, rady ve své činnosti zohledňují závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. A tématu se věnuje kolegyně Daniela Brichtová. Hezký den.
21: Hezké odpoledne.
2: Danielo, jak může tato věta ovlivnit fungování těchto orgánů?
21: Podle některých kritiků to znamená, že se tím ničí to, čím byly ty rady specifické, že přinášely pohledy občanské společnosti nebo pohledy z regionů. Například místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z Hnutí STAN v tom vidí i možný konec nezávislého názoru.
22: Ve chvíli, kdy ty rady budou rozhodovat v souladu s programovým prohlášením vlády, znamená, že nebudou dělat tu nutnou oponenturu, která byla potřeba a díky které jsme tady prosadili změnu definice znásilnění, povinné vzdělávání soudců, tak se podařilo právě díky tomu, že to bylo nezávislé a že se nad tím zamyslelo nadstranicky a nadrezortně velká spousta lidí.
21: S tím ale nesouhlasí vládní zmocněnkyně pro lidská práva a předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá.
23: Pokud jako mají ty výstupy té rady být užitečné, tak nemá úplně smysl, aby tvořili do šuplíku nějaká témata a materiály, která nikdy jako nebudou využita, což ovšem neznamená, že by neměli upozorňovat na problematická témata.
21: Podle Malé tato úprava statutů nijak neohrozí fungování jednotlivých poradních orgánů vlády.
2: S přesunem úředníku na ministerstva část expertů na členství v radách rezignovala. Už jsou jejich místa zaplněna.
21: Na webových stránkách vlády jsou pro některé poradní orgány vypsány veřejné výzvy k podávání přihlášek na členy. Například u Rady vlády pro lidská práva se termín i prodlužoval. S nezájmem to ale podle vládní zmocněnkyně Malé nesouvisí.
23: Zazníval požadavek, že někteří to jako nestihli s ohledem na to, že byly prázdniny, a určitě ten zájem převyšuje tu možnost těch kandidátů jako všechny je uplatnit v těch radách vlády.
21: Někteří současní členové už teď ale vidí nedostatky v přesunu úředníků na ministerstva. Třeba Silvie Píchová, která je členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, upozorňuje na problémy kolem uplatňování připomínek, které dřív šly přímo z mocněnkyni a teď je zpracovává rezort.
24: To je jedna z věcí, která nám přijde, že ukazuje neúplně logičnost tohohle rozdělení. A druhá je samozřejmě i ta politická rovina. Ten neziskový sektor má na nějaké věci nějaký názor těch experti, ale ten nemusí úplně hladit s tím, jak o tom smýšlí vedení toho rezortu.
21: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO s tím nesouhlasí. V reakci napsal, že se s připomínkami seznamuje jak on, tak nezávisle na něm i vládní zmocněnkyně. Tím je prý zachována možnost, aby se připomínka dostala do procesu i v případě jejich rozdílného názoru.
2: Kritika ještě před samotným přesunem zaznívala i z Evropské unie. Je tam nějaký posun?
21: Už v červnu upozorňovala stálá skupina pro základní práva a stát, která je součástí Evropského hospodářského a sociálního výboru, na možné problémy spojené s přesunem agend. Právě zástupci této skupiny byli v Česku v květnu na návštěvě, při které se setkali se zástupci nejen občanské společnosti, ale i vlády. A už zpracovali i zprávu z této návštěvy, kterou má Český rozhlas k dispozici, ve které mimo jiné zmiňují, že od roku 2021 popisují zástupci občanské společnosti zřetelné zhoršení jejich pozice tím, že se političtí aktéři snaží jejich vliv oslabit. Stejně tak zpráva zmiňuje obavy ohledně oslabení agendy lidských práv, která vždy byla v Česku tradičně centrem veřejné politiky. Nicméně členové stálé skupiny dál celou situaci monitorují.
2: Tolik o dalších změnách kolem vládních rad kolegyně Daniela Brechtová. Díky.
21: Hezký den.
2: A teď v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus míříme do Ruska, kde končí parlamentní a místní volby. Obyvatele Moskvy a okolí ale dnes nad ránem probudila dlouhá série explozí. Ukrajina totiž provedla zatím největší vzdušný útok na ruskou metropoli za použití raket a dronů. A my už jsme teď ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině, Martinem Dorazínem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Martine, kolik raket a dronů Ukrajinci vyslali do Ruska? A je pravda, že mezi nimi byl úplně nový typ střely?
3: Zdá se, že ano, protože výrobce nebo jeden z největších výrobců těchto střel a raket, firma Firepoint, oznámila, že tedy je vzhledem k jejich doletu, nemůže testovat a zkoušet tedy jinými slovy na Ukrajině, ale vyzkouší je přímo v těch bojových podmínkách obrané války, což se zřejmě stalo. Prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích upřesnil, že šlo o střely a drony, zároveň tedy byl to kombinovaný útok FP1, RZ100, MI, CN2000, Palianica, Vendetta, potom Únor, Bars, Flamingo, Leden a Pelikán. To jsou tedy rakety i drony dohromady a celkový počet odhaduje ruská strana, konkrétně starosta Moskvy Sergej Sobjanin na 1600, které Ukrajina vyslala v noci nad ránem na Rusko, tedy těch raket a dronů dohromady. Z toho 450 až 500 mířilo přímo na Moskvu a moskevskou oblast.
2: A co se ukrajinským silám podařilo v Moskvě a v oblasti zasáhnout? Jenom když se teď rychle podívám do České tiskové agentury, tak ta píše, že ruské úřady zaznamenaly i přes kybernetické útoky na volební infrastrukturu.
3: Ano, to bude součást zřejmě toho dnešního dne, který Ukrajina asi ne náhodně vlastně připravila sérii těch útoků i kybernetických na Rusko, protože si uvědomuje, že tam dnes končí ty ruské jakoby volby a to načasování rozhodně tedy není náhodné. Byla zasažena z těch nejvýznamnějších objektů obrovská moskevská rafinérie v Kapotni, tedy už po druhé, ona už se jednou stala terčem takového velkého útoku, což působilo velké problémy v zásobování Moskvy a moskevské oblasti benzínem a naftou a teď zřejmě bude vyřazena na delší dobu, protože z ruských otevřených zdrojů je patrné, že Ukrajincům se podařilo zasáhnout dvě zásadní zařízení na prvotní zpracování ropy. Rozsah poškození samozřejmě není známý, ale podle těch záběrů na sociálních sítích je vidět, že tam vypukly opravdu velké požáry a celou tu městskou část a vlastně i Moskvu zahalil hustý černý kouř. Přestože tedy starosta Moskvy, už zmiňovaný Sergej Sobjanin, tvrdil, že tedy útok byl odražen, nikdo nebyl zraněný, že protivzdušná obrana fungovala výborně. Bylo slyšet na těch záběrech z ruských sociálních sítí, že tedy Rusové se pokoušejí ty drony a rakety sestřelit z ručních palných zbraní, což samozřejmě proti některým typům těch zbraní použitých Ukrajinci nestačí a ty zásahy byly nejenom v Kapotni, ale také v Sofinu, kde zasáhli velký logistický park, logistické centrum, no a také v moskevské oblasti jednu tepelnou elektrárnu a několik dalších objektů.
20: Martine, jaká ruská reakce se dá po takových útocích očekávat?
3: Bohužel vzhledem k tomu, že to bylo načasováno na volby, tak Moskva to přirozeně neponechá bez reakce a bez odpovědi. Pravděpodobně přijde velmi rychle, protože takové věci ruský prezident Vladimír Putin nemá rád. Vzpomeňme si jenom, co přišlo po těch útocích třeba na Leningrad nebo na Moskvu, na Leningradskou oblast tedy a Petrohrad, na tamní zařízení v době ekonomického summitu Putinova nebo v době dalších významných dnů v Rusku, takže teď bohužel Ukrajinci musí s velkými obavami sledovat zprávy o tom, co z Ruska přilétá, ne že by se to zastavilo, ale ta intenzita je teď daleko vyšší a jaká bude ta ruská odpověď, to si raději sám ani nechci představovat, ale určitě nějaká bude a ty obavy by měly mít lidé především ve velkých městech po celé Ukrajině. Pravděpodobně to bude útok opět na Kyjev, na Dnipro, na Oděsu, ale možná také na západní Ukrajinu, na tamní velká města. Zkrátka to odpověď určitě bude a rozhodně nebude pro ukrajinskou protivzdušnou obranu, která nemá dostatek střel, například Patriot a další potřebné munice, tak to nebude jednoduchá situace.
20: Tolik o tom, co se děje v Rusku během voleb a útoky ze strany Ukrajiny, popsali náš zpravodaj na Ukrajině Martin Durazín. Martine, díky a dávejte na sebe pozor.
3: Děkuju, naslyšenou.
11: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
20: A už je jasno. Vesnicí roku se letos staly Boršice na Uhrskohradišťsku. Zvítězili v konkurenci dalších 244 obcí z celé republiky. Vesnice se zhruba 2000 obyvateli zlepšuje vybavení pro občany, po opravách školy a školky třeba vznikla nová dětská skupina. Společenský život pozbuzují folklorní spolky a akce a porotu zaujala i spolupráce zemědělců se školní jídelnou. Oslavy přímo ve vítězné obci natáčela reportérka Tereza Chrastinová.
1: Já si myslím, že během 14 dnů bude slavit 14 dní asi. Dáme dovolenou, nepojím do práce.
5: Je to paráda.
6: V této obci se strašně moc toho změnilo, ta obec je pěkná, pěkné údolí, folklor a tak dále, takže.
5: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře, jsme za to rádi.
7: Tak hodnotili v sobotu večer vítězný titul obyvatelé přímo v Boršicích. Obec uspěla díky viditelným investicím, podpoře mládeže, zemědělství i kulturnímu životu. Podle místních žen Elišky a Katky, ale k vítězství pomohlo ještě něco navíc.
8: Já si myslím, že jsou to vztahy tady mezi těmi lidmi, že se dokážou domluvit a že se dokážou dát dohromady, spojit se.
25: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije, ať už akcemi, které pořádají Boršice jako přímo obec, ať jsou to spolky, já nevím, prostě pentla, všechno tady funguje tak nějak celý náš život, bych řekla.
7: Na slavnostní vyhlášení odjela z Boršic asi stovka místních, pokračuje Katka.
25: Poskládal autobus, vyjeli si na výlet, dělali jsme jim řízky do krabičky.
7: S prvními dojmy se těsně po vyhlášení v Písečné v Pardubickém kraji svěřil taky nezávislý starosta obce Petr Dula.
26: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
7: Z Boršic na Uherskohradišťsku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
20: A před půl čtvrtou se ještě jednou vydáme do zahraničí. Vydírání, lichvářské půjčky a násilí páchané i nezletilými. Praktiky tureckého gengu Dotens teď řeší také vídeňská policie. Skupina, která se v posledních letech rozšířila do několika evropských zemí, má podle deníku Die Presse zázemí už i v rakouské metropoli. Na její stopu přivedla vyšetřovatele střelba a výhrušky místnímu obchodníkovi. Dotens navíc k budování své pověsti a verbování mladých lidí využívají TikTok a Instagram. Téma sleduje zpravodajka Bára Vránová. Dobrý den.
27: Dobrý den.
20: Báro, co vlastně gang Daltons je zač a co o něm víme?
4: Podle The Press vznikl v Istanbulu a jméno si ten gang vzal podle bratrů Daltonových z komiksu o Lucky Lukeovi. Daltons se postupně rozrostli do větší zločinecké sítě a vydělávají na drogách, zbraních, vydírání nebo půjčkách s obrovskými úroky a k vymáhání peněz zpátky používají i násilí. Zároveň jsou podle deníku typickým gangem takzvané nové generace v tom, jak pracují se sociálními sítěmi. Na TikToku a Instagramu se násilím vůbec netají, oni tam ukazují zbraně, výhrušky, konkurenci a také zveřejňují dokonce i záběry přímo z útoků. Oni vlastně se tak budují pověst a zároveň získávají nové členy. Případy spojované s gangem se objevily v Řecku, Španělsku, Francii nebo Německu.
9: A co podle novinářů ukazuje na to, že se Daltons dostali i do Vídně?
4: Je to případ obchodníka z vídeňského Hanover Marketu. Ten si před několika lety půjčil peníze mimo banku a protože chtěl rozšířit podnikání, tak se to postupně vršilo a nakonec šlo o více než 500 000 eur. Obchodník tvrdí, že peníze splatil, věřitelé po něm ale prý chtěli další. Přišly výhrušky, jeho rodině poslali dokonce fotografie pistolí a letos v červenci pak někdo 9krát vystřelil na jeho stánek. A právě při vyšetřování se objevila možná vazba právě na gang Daltons. Ve výpovědích svědků totiž padlo jméno muže tureckého původu, který má být přímou spojkou mezi Vídní a gangem. Tady je ale důležité říct, že policie zatím spojení nepotvrdila, vyšetřování pokračuje a další podrobnosti nezveřejňuje.
9: Nejsou pro ně ale sociální sítě zároveň risk, vždy těch aktivitu tam sleduje i policie.
4: No právě to je na tomto zajímavé. Podle studie výzkumníků z univerzity v turecké Bandirmě tím tahle nová generace gangů vlastně až profituje, respektive s tím hlavně počítá. Pozornost na internetu je pro ně totiž skoro stejně důležitá jako skutečná přítomnost v ulicích. A problém je i v tom, že nestačí zablokovat jen jeden profil. Ta studie zaměřená přímo na Daltons našla na TikToku stovky účtů spojených s gangem. Velkou část přitom podle autorů tvořily automaticky řízené falešné profily, které obsah šířili dál. K tomu také vznikají desítky tisíc fanouškovských videí a dva turečtí investigativní novináři, kteří Daltons dlouhodobě sledují, navíc popisují členy, kterým je teprve 14 let. Sociální sítě tak gangu podle novinářů dávají něco, co dřívější mafie vlastně vůbec neměly. Tedy vlastní publikum, které jeho obsah dál šíří a ze kterého tento gang může získávat nové členy.
9: Má rakouská policie alespoň představu, jak rozsáhlé může působení Daltons ve Vídni být?
4: Zatím ne, ve vídeňském případu má konkrétní stopu, ale veřejně vlastně nezdělila, jestli prověřuje i další lidi nebo další podobné případy. The Press se navíc upozorňuje na jeden problém, a to, že lidé z turecké komunity se často bojí vydírání a výhrušky policii vůbec neoznámí nebo se bojí je oznámit. Takže případ z Hanover Marketu může být ojedinělý, ale také nemusí. Právě proto to teď bude policie dál zjišťovat.
9: Tolik o tureckém gangu, který se objevil ve Vídni, naše zahraniční reportérka Bára Vránová. Díky.
4: Naslyšenou.
11: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
9: A po zprávách na vás čeká repríza pořadu Chyba systému.
12: Radiožurnál je 15 hodin a 30 minut. Zprávy s Martinem Bendou.
10: Při nehodě rybářské lodi v Norsku zemřel nejméně jeden Čech, další tři se pohřešují, oznámilo to České ministerstvo zahraničí s tím, že norská policie nepředpokládá, že by někdo neštěstí přežil. Záchranáři u ostrova Averøy na západě Norska už od pátku pátrali po pohřešovaném plavidle se čtyřmi zahraničními turisty. Včera se úřadům podařilo najít jen loď bez posádky. Slovensko podle prezidenta Petra Pellegriniho nesmí zpochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. Slovenský prezident dnes vyzval k opatrnosti při podobných výrocích a dodal, že členství v alianci zahrnuje výhody, ale také závazky. Na ruském velvyslanectví v Praze dnes hlasují Rusové žijící v Česku ve volbách do státní dumy. Volební místnost bude otevřená do 20 hodin. Bezpečnost u ambasády zajišťuje česká policie, která kvůli volbám posílila hlídky. Jde o první parlamentní volby v Rusku od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022. V Loučce u Vizovic na Zlínsku dnes se slavnostně požehnali kapli svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot a stála přibližně 22 milionů korun. Její součástí je unikátní a největší zvonohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Sport. Fotbalisté Hradce Králové prohráli v 9. kole fotbalové šance ligy s Teplicemi 0-2. Olomouc teď hraje proti pražské Spartě, je u toho Adam Kodet.
13: V polovině 32. minuty vede Sparta na hřiště Olomouce 1-0. Trefil se v 25. minutě krásnou zakroucenou ranou do horního rušku John Mercado a teď nebezpečnou standardku rozehrává Karabec. Utkání Jablonec Zlín sleduje Pavel Petr.
14: Začíná 33. minuta, domácí aktivnější, ale se Zlínem prohrávají 0-1, prosadil se Šmiga už ve třetí minutě. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Situace na D1 před Šmejkalkou a zdržení na D10 u Boleslavy. Jedete-li D1 z Brna do Prahy, čekejte zdržení v několika úsecích. Nedělní provoz sílí nejprve za Želivkou od nájezdu z Koberovic ze 75. kilometru. Tam je to jen na pár minut k čerpací stanici OMV. Poté opět zrychlíte a nohu z plynu dáte zase až před sjezdem na Divišov okolo 41. kilometru. Roztrhaná kolona se odtud nesouvisle posouvá do zúžení na Šmejkalce více než půl hodiny. D10 z Turnova do Prahy plná mezi Kosmonosy a Bezděčínem. Nejvýrazněji se zdržíte mezi 48. a 44. kilometrem. D5 z Plzně před Prahou a fronta od Rudné z 3. kilometru. Na Rozvadovské spojce směr Butovice je průjezdný pouze pravý pruh. Navíc tam právě teď odtahují havarované osobní auto. A 35. mezi Třebovou a Mýtem, ta se plní v obou směrech. Frontu čekejte nejprve před Litomyšlí z konce nového úseku dálnice D35. Poté se jede pomaleji i na samotném průtahu městem ke kruhovému objezdu u nádraží. Do třetice na trase naberete zdržení i za Litomyšlí. Z odbočky na Tržek se sune přes Řídký až do Cerekvice. Celý uvedený úsek pojedete téměř půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky. Nejvyšší pondělní teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
17: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
18: Víte, co je to pasy?
19: Naše země nevzkvétá.
27: To jsou všechno lži.
28: Slibuji věrnost České republice.
29: Že nikdy neodstoupím.
30: Nikdy.
11: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
31: To, že je stát zadlužený, je úplně normální. Skoro všechny státy jsou zadlužený a není to žádný problém.
32: Pro mě součástí nějaké nejdůležitější investice toho státu, investice do lidského kapitálu. A já mám pocit, že to je něco, co nám vypadává z té debaty dlouhodobě.
33: Tohle je jako ekonomický mainstream. A jakmile tohle řeknete, tak jste naprosto mrtví v té politické debatě.
31: Protože naše vlády řídí stát jako JZD, kde ty priority jsou jádro, zbraně, dálnice.
32: Já v tomhle ohledu samozřejmě nemůžu být příznivce škrtů, protože já se ráda bavím spíš o daních, než třeba o dávkách.
31: Stát není investiční fond. Já jakoby od státu neočekávám primárně, že bude investovat a bude za to mít nějakou návratnost.
11: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
34: Natáčíme v pondělí 14. září. Vláda bude jednat o návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok 21. září. Deficit diskusí k rozpočtu rozhodně nepociťujeme. Taky tu máme jednu. Naším hostem je Jan Bittner, ekonom působící na Vysoké škole ekonomické, spoluautor podcastu Škrty. Dobrý den.
31: Dobrý den, díky za pozvání.
34: Co to jsou škrty ve vašem podání?
31: Škrty jsou podle mě program mnohých politických stran, které vlastně nemají úplně nějakou hospodářskou vizi o tom, kam posouvat, ať už ekonomiku nebo společnost, ale jejich jediným programem je se snažit škrtat. A to zvlášť ve chvíli, kdy potřebují ukázat svaly po tom, co se vyhlásí vysoký deficit státního rozpočtu.
0: Myslíš si, David, že škrty jsou termín, řekněme, bez obsahu?
1: Ne, naopak, já souhlasím s tím, že to překypuje obsahem, místo toho, aby jsme se opravdu... No právě tím obsahem, ať už teda reálně ekonomickým, jestli někde máme krotit výdaje, někde naopak zvyšovat příjmy, to je ten nekonečný bermudský trojúhelník, jak mít čím dál nižší daně, čím dál vyšší výdaje a k tomu teda jako zapomínáme na ten dluh, ale potom je to samozřejmě tradiční termín té politické handrkované a je to vlastně horší a horší nejenom z toho ekonomického důvodu, že opravdu asi je to na nějakou debatu, jestli můžeme hospodařit každý rok s 100 miliardovými schodky, ale hlavně bohužel od té doby, co ministři financí a to jak minulé vlády, tak této představují 31. srpna rozpočet a pak je týden na debatu a už to jde na vládu, tak vlastně ještě více se zaměřujeme na to jedno jediné číslo, a to je schodek. A přitom v tom rozpočtu to je jako spousta materiálu, které je třeba probrat.
0: V rozpočtu je spousta materiálu, který je potřeba probrat. Kdybyste měli na tom návrhu rozpočtu na příští rok označit jednu věc, která je opravdu riziková, co by to bylo? A vyhněme se tomu deficitu.
31: Myslím si, že to riziko, který tam je asi největší, tak je, že se vlastně nic zásadního nezmění. Že je to pokračování toho, jak se vytvářely rozpočty v minulosti, jsou tam vlastně stejné nebo minimálně podobné priority v mnohem, jako měla třeba minulá vláda a ten způsob, jak se ten rozpočet účetně sestavuje, tak vlastně nevyvolává tu, jak říkal David, jako diskuzi, kterou bychom měli vést, ale handrkujeme se tady o nějakých číslech, které vlastně všeho všude nejsou tak důležitý, jako třeba nějaký větší reformy, které by se měly odehrát.
0: Která kapitola nebo která část té diskuse o rozpočtu vede k tomu, že bychom mohli říct, že je to opravdu rizikové?
1: No, než se pustí do těch jednotlivých kapitol, já budu možná ještě ostřejší, mně přijde, že největší nebezpečí toho rozpočtu a obecně rozpočtu posledních let je lhaní. Tam prostě jednoznačně vidíme, že jsou věci, které jsou naprosto nerealistické. Když vypíchnu jednu, tak o tomto rozpočtu se říká, že bude hodně projídací, je tam strašně moc výdajů, nemáme na ně krytí prostřednictvím příjmu, to je všechno pravda. Ale pak, když se podíváme do takzvaného střednědobého výhledu, to, jak by chtěla paní ministryně Schillerová hospodařit v dalších dvou letech, tak je tam poměrně brutální restrikce. Jestli něco podvazuje růst, jestli něco znehodnocuje investice, a tohle už je jedna z mála debat, kterou lze připodobnit k nějakému našemu každodennímu životu. Takže někam zainvestujete, nalejete do toho peníze a pak najednou chcete strašně šetřit. Hmm. Tak to je úplně nejhorší, co můžete dělat a to skutečně je tam vepsáno, já tomu nevěřím, nevěřím tomu i z toho důvodu té logiky politického cyklu. Žádná vláda, už vůbec ne teda vláda Andreje Babiše, jako udělá Eldorado a pak v roce 2029, když jim jde o obhání vládních křesel, tak tady udělá restrikci, které snad tleská jenom Miroslav Kalousek a pak už nikdo.
0: Ve vašem chápání pro investiční rovná se pro růstový?
31: No, záleží na to, co pro investičního. Já si jakoby předně myslím, že ta velká diskuse o tom, jestli ten rozpočet je pro investiční nebo ne, tak je částečně jako špatně z jednoho prostého důvodu, protože stát není investiční fond. To znamená, já jakoby od státu neočekávám primárně, že bude investovat a bude za to mít nějakou návratnost.
0: On neinvestuje do naší budoucnosti, abychom se měli líp?
31: Ano, ale to potom nejsou ty investice, které si představím, ty jako ekonomické investice, že se do něčeho nalijou peníze a pak dalších 10 let z toho budeme těžit. Takhle jakoby to není, protože ten stát má třeba pečovat o bezpečnost, o sociální smír, což pro mě můžou být investice, může se to schovat pod ty investice, ale určitě to není z ekonomického hlediska investice. A druhá věc, která tam ale s tím souvisí, je to, co vlastně ministerstvo financí samo považuje za investice minimálně v tiskové zprávě. A to taky nejsou ty investice, protože to jsou kapitálové výdaje, které z většiny jdou ať už do armády, do silnic a dálnic a případně do budov. Což je paradox, protože pod těma rekordníma investicema, těch 289 miliard, kterýma se tady jako vláda snaží vyargumentovat, že to je vlastně prorůstové, že rostou ty investice, tak v rámci těch investic velká část jsou obnovy budov policie a ministerstvech a podobně, což vlastně je to, po čím já si třeba představím, to jsou ty provozní výdaje. To znamená, ten ministr nebo ta ministryně financí, pokud se používá takovýhle jazyk při obhajování proinvestičního rozpočtu, tak je zároveň veřejně nucená říkat, my šetříme na provozu, ale na druhé straně, aby mohla říct, že ten rozpočet je proinvestiční, tak musí do provozu dávat víc peněz, což jako je najednou prostě zvláštní motivace pro toho ministra.
0: Pro Apolonu, kterou tady vítám, teď se bavíme o tom, že vládní politici říkají, že návrh rozpočtu na příští rok je proinvestiční. Mm-hmm. Jan Bittner s tím termínem mírně řečeno polemizuje. Mm-hmm. Kdybyste to řekla taky, takže je proinvestiční?
32: No, já musím říct, že z mé pozice si pod investicemi představuju trochu něco jiného, než jsou třeba jenom investice do dopravy. My když se bavíme v nějakém dlouhodobém horizontu toho, co naopak si myslíme a podle dat se to ukazuje dlouhodobě, Česká republika za investice potřebuje, tak se tam vysloveně řadí podle těch doporučení třeba věda, výzkum, kvalitní vzdělávání, podpora třeba i nějakých otázek v rozhýbání trhu práce. A my vlastně vidíme na jedné straně, že Alena Schillerová se nám snaží tento balíček prodat jako pro investiční, ale právě v oblastech, které skutečně znamenají nějakou investici do naší budoucnosti, do zkvalitnění prostředí, ve kterém žijeme, do možná jako větší konkurenceschopnosti i lidí, kteří žijí v České republice, protože nám tady nabíhají různé otázky týkající se třeba nástupu AI, tak ty investice nejsou, naopak se tam škrtá, stejně tak jako se škrtá v celé řadě sociálních oblastí, což může naopak vést vlastně k větším sociálním propadům, nějakému zabetonování, nějakých třídních problémů a tak dále. Takže z mého pohledu je to trošku takový buzzword, který si Alena Schillerová rozhodla vypůjčit. Budeme se tvářit, že teda v době toho ekonomického růstu my podporujeme ty investice, ale skutečně investovat tam, kde to ty lidi potřebují a kde to skutečně může donést nějaký jako dlouhodobý výsledek v tom smyslu, že ta Česká republika bude schopnější konkurovat těm ostatním zemím, bude to vzdělanější země s lepšími výsledky, tak tam se to neodehrává vůbec.
0: Davide, nejsou ty dosavadní odpovědi na tu předešlou otázku vůči vládě tak trochu nespravedlivé? Ona by chtěla mít, nebo říká, že ten rozpočet je pro investiční, její okolí.

0: krýt, ono se nám to ještě vrátí na nějaké třeba spotřebě těch důchodců. Ale to asi jako nepřispěje z roku na rok nějakému skokovému růstu. Pak je tam něco, co už zmiňoval kolega, co se označuje jako kapitálové výdaje, ale v tom může být lecos. V tomto roce tam máme opravdu ve velkém obranu, ale ten, jak to říct, já nechci používat to slovo multiplikátor, ale prostě to, co přihodí tyto investice do růstu příští přes příští rok, tak se limitně blíží nule. Je to v pořádku, protože investujeme do našeho bezpečí, ne do toho, že nějak raketově porosteme. No a pak třeba já si dokážu představit, na začátku srpna se konečně dostaneme k tomu třetímu typu investic. Co tam je hozeného, aby třeba za dva roky ta republika nerostla o 2,5%, ale třeba jako Polsko o, já nevím, 4%. A v té chvíli se dostáváme přesně k tomu, kolik jste dali na vědu a výzkum, kolik jste dali na nějaké technologie dvojího užití, kolik jste dali na nějaké věci, které teď jedou. A tam, když se do toho podíváme, do těch střev, tak vlastně moc toho nevidíme. Vidíme, abych teda jsme za něco pochválili vládu, z roku na rok tam stoupne o 2 miliardy platba na vědu a výzkum, ale pak to bude stagnovat. Proti tomu bohužel největším otloukánkem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kde to ty výdaje opravdu jako brutálně klesají asi o 10%. A pokud pan ministr Plaga říká, že mám dohodu, že příští roky to bude lepší, tak pokud máme věřit slovům Aleny Schillerové, že pak přijde restrikce, tak je to pohádka. Takže tohle vše my jsme si tradičně třeba v těchto studiích, v odbornějších debatách probírali červenec, srpen a v září jsme zhruba věděli, co v tom rozpočtu je. Takhle vlastně jako vcházíme s jedním číslem deficitu do asi zhruba dvoutýdenní debaty a pak je schváleno. A to je špatně.
1: Vy jste o tom termínu nechtěl víc mluvit, ale co je to ten fiskální multiplikátor?
0: No, tak to je takový yeti. Je to vlastně, značí to, jak moc, dejme tomu, koruna vložená z veřejných prostředků, třeba z našich daní, do něčeho může vyvolat nějaké další investice, třeba soukromníku, něco, co může být na to navázáno. Co je naprosto zásadní, je, nepředstavujeme si, že to může být multiplikátor jedna, to znamená, stát dá korunu a někde se objeví záhadně další koruna. Když máte multiplikátor 0,5, že se někde objeví 50, tak je to skvělé. Problém třeba s tou obranou je, že ten multiplikátor v českých podmínkách, jestli bude 0,2, 0,1, jo, my si kupujeme zbraně, aby jsme se ubránili. Ne, aby celý, já nevím, Zlínský kraj vyrostl o polovinu. Tak to prostě nebude. A možná poslední věc, která je důležité dodat z toho makra, tenhle multiplikátor je vždycky větší, když jste v nějaké recesi. Proto státy mají, když je opravdu krize, tak mají pomoc těch veřejných rozpočtů. Teď my jsme spíše na vrcholu těch našich produkčních možností, takže ještě díky tomu ta investice vyvolá jako menší podnět pro ten soukromý sektor, aby k tomu něco přihodil. Ale já nechci tady zdržovat nějakou pop ekonomii a mám pocit, že spíše to přísahání na multiplikátory teď je jako přemrštěné, než by nám v té situaci, kdy Česko roste na hranicích svých možností, nějak moc pomáhalo.
1: Ale zní to odborně.
0: Ano, když chcete být za super ekonoma, tak vždycky tam vražte multiplikátor.
2: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
1: Dobře, opustme tedy několika minutovou kapitolu fiskální multiplikátor a navázal bych na to, co David říkal na příkladu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Oni to říkají i kritici návrhu zákona o státním rozpočtu z řad nynější koalice, že teď tedy ještě tedy takhle nebo s nějakými jednotkovými v řádu miliard úsporami, ale pak, že už jako to přijde, to šetření. Přijde?
3: No to těžko říct a myslím si, že to je jeden ze zásadních jako problémů toho způsobu, jak se tady tvoří rozpočty, že tady vlastně se vždycky moc rádi bavíme o tom konkrétním rozpočtu na ten další rok a třeba takový střednědobý výhled, který vlastně ukazuje ty další roky, jak to bude vypadat, což má dokonce i ta vláda v tuhle chvíli jakoby vlastně před sebou, je to v jejich rukách, tak to nás vlastně tolik nezajímá a přitom tam má jakoby ukázat, že ty kroky, které dělá dneska, tak jsou nějakým způsobem udržitelný, případně, že se v něčem projeví. A pokud vláda říká, jak David říkal, že ten velmi proinvestiční, prorůstový současný rozpočet bude vlastně následovat dva roky totální, jakoby brutální fiskální restrikce, to znamená totálního zpomalení té ekonomiky a škrtání a úspor, kde to jde, tak to není jakoby proinvestiční, protože ten rozpočet je potřeba brát jako balík, to znamená nejenom

0: ten příští rok, ale i ty další 2 nebo 3 roky. To je jakoby, to je jedna věc. Druhá věc, jsem chtěl jenom krátce zareagovat, že je problém, že o tom rozpočtu se bavíme skutečně v horizontu jako 2 týdnů, kde se má řešit to, jestli tam je nějaký problém nebo ne. A asi bylo lepší, když na to bylo třeba několik měsíců. Myslím si, že i to vlastně neumožňuje řešit ty problémy, které tam jsou, z jednoho prostého důvodu, protože ty v uvozovkách škrty nebo ty úspory, které se mají a relativně asi můžou dělat, tak nejsou na to, aby se stihly během 2 měsíců. To jsou jako dlouhodobý projekty, které prostě můžou najít nějaký úspory, ať už v prevenci ve zdravotnictví nebo v nějakém lepším řízení třeba vzdělávání, ale není to tak, že najednou tady je 20 miliard, který můžeme vzít a škrtnout. Hmm.
1: Jak jsem se ptal Jana Bittnera, co v jeho podání jako spoluautora podcastu Škrty znamená škrt, dá se k nějakému vyrovnanému rozpočtu proškrtat?
2: Určitě asi v nějaké hypotetické rovině. Já jsem tady ten jediný člověk, který... No myslím, že voličům to je trošku jakoby ve výsledku jedno, jak se ukazuje na těchto vládních voličích, tady motorista, kteří nám si byli pohlídat Babiše, tak samozřejmě spokojeně hlasují pro tenhle ten rozpočet, jakkoliv ho teda kritizují, ale to se asi nedá brát moc vážně. Určitě se nějakým způsobem k vyrovnanému rozpočtu dá proškrtat, ale pojďme se bavit o tom, proč řešíme vždycky jenom tuhle tu stránku a neřešíme tu stránku těch příjmů, což je vlastně ten druhý základní pilíř těch rozpočtů. My, když se dneska podíváme, kde se třeba vláda Andreje Babiše bude snažit škrtat, tak teď s velkou pompou například Aleš Juchelka oznámil, že změní zas tu flexinovelu podpory v nezaměstnanosti, aby ušetřil 5 miliard. Ano, zní to jako bombasticky, ušetříme 5 miliard, ale nemáme k tomu žádná data. Vlastně chtěli jsme se, on sám proto třeba hlasoval, když se ta novela schvalovala jako impuls k rozhýbání pracovního trhu, nebo tady vidíme pokus škrtat ve školství tím, že nebudeme podporovat církevní nebo soukromé školy. To jsou jako nějaké mikroškrty, které trošku fungují jako nějaký prostor pro kulturní války. Můžeme si tady říct, ano, tak nebudeme podporovat ty nemakačenka, kteří prostě najednou odejdou z práce, vybrali těch 80% po dobu těch 2 měsíců, tak jim to zase srazíme na těch 60, teď si to prostě oddřou, tu nezaměstnanost najdou a musí se snažit, protože už je ta peněženka bude škrtit, nebudeme tady podporovat soukromé a církevní školy, protože co, proč by se zasloužili peníze, když můžou si je vybírat. Podobných věcí tam bude celá řada a ani jedna z nich vlastně nepřináší té společnosti jako nic pozitivního, nic efektivního a nic dlouhodobě udržitelného. Naopak to může vlastně velmi zatížit nějakou schopnost, nějaké jako solidarity napříč lidmi, kteří tady společně žijí. A já vlastně v tomhle ohledu mám trošku pocit, že Aleš Juchelka, který se rád stylizoval do role takového jako obhájce sociální politiky v Česku, tak samozřejmě v téhle vládě, která je jako spíš hodně vychýlená napravo, tak ukazuje tu svoji drábkovskou tvář a jsem vlastně zvědavá, kam to bude směřovat, protože ta vláda se vlastně už teď začíná chovat extrémně asociálně a to přesto si vlastně, že si nějakou část té své voličské základny získala tím, že se tvářila vlastně pomalu sociálněji než sociální demokracie. A já v tomhle ohledu samozřejmě nemůžu být příznivce škrtů, protože já se ráda bavím spíš o daních, než třeba o dávkách. A to je samozřejmě debata, která se tady v téhle vládě ani v té předchozí prostě nevedla a nebude vést a úplně zmizela z té veřejné debaty. No.
1: Davide?
3: No, já tady přemýšlím, jestli tahle vláda je asociální, teda já z tohle tak asi nevidím, ale to, co se shodnu, že vlastně tady je jako fascinující věc, asi by se to mělo i vyučovat psychologie veřejných financí, jo? Že vlastně ta naše neznalost, která je celkem pochopitelná, v jakých řádech jsou ty problémy, o kterých se bavíme. A z toho právě těží vlastně ti politici, kdy vlastně nějaký problém v řádu nějakém vlastně řeší něčím, co je třeba o řád nižší. A je to pravidelné, protože prostě nemáme to rozpětí. Takže třeba je to teď flexinovela. Tak když se to škrtne, tak z toho budou, dejme tomu, 100 milionů pro rozpočet. Možná, no, já nevím, možná i míň. Co myslíte? 100?
0: Flexinovela,
3: když se vrátí vlastně...
4: To je ta podpora nezaměstnanosti.
0: Tak 3 miliardy.
3: 3 miliardy.
1: Ministr Juchelka říká 4,5.
3: 4,5 miliardy, ono se nám to tam vrátí, protože to flexibilní trhu teda nebude, takže to bude nějaký nárok na příští rozpočty a tohle nějakým způsobem má vyřešit teda deficit 389 miliard. SPD se přesune k Ukrajincům, tak i kdybychom porušili veškeré závazky vůči Evropské unii o dočasné ochraně a zapomněli na to, že už nám odvádí teda více na daních a důvodech, než kolik se dostává na té dávce, která je nižší, než co by dostal jakýkoliv Čech, tak se škrtne 3 miliardy za celý rok 6, dejme tomu, a vyřeší to zase ten deficit 389 miliard. Přesuneme se k politickým neziskovkám. Sebereme pár milionů, které dostává pravděpodobně někde Člověk v tísni. Vyřešíme deficit 389 miliard. A takhle jdeme kus po kusu až třeba k těm školám, které třeba v tom přetlaku, který je v těch aglomeracích, tak zaplať pánbu, že si berou ten normativ a poskytují nějaké středoškolské vzdělání. Takže ušetříme nějaké desítky, stovky milionů, nebudeme mít teda kam dát 15-leté děti a zase tím vyřešíme deficit 389 miliard. To, že my neznáme vlastně ty proporce, myslím, že na to máme i nějakou evidenci, třeba lidé si pravidelně myslí, že na dávky na podporu nezaměstnanosti nebo sociální jde mnohem více peněz, než kolik je realita. Ale prostě tady ten problém, že ty politici vlastně jako můžou zneužít naši neznalost, že něco, co je v řádu 100 miliard, vyřeší něčím, co je v řádu 100 milionů, je tady pravidelná a teda omlouvám se, ale tohle je jako jde jak za opozicí, tak za koalicí, protože to zneužívají všichni.
1: Když se podíváme do nedaleké budoucnosti, tak navíc má Česká republika ještě jisté rozpočtové závazky, které slíbila Evropské unii, které asi zatíží státní rozpočet do budoucna.
0: Jaké myslíte?
1: No asi někdy v roce 2028 bude muset být ten deficit nějaký.
0: Jo, to je pravda, tam vláda vlastně si vyjednala nějakou jako novou verzi toho fiskálně strukturálního plánu, který právě jí zavazuje a tady jsem vlastně i rád, že jak premiér, tak i ministryně financí vlastně veřejně říkají, že je to závazek, i když je pravda, že oni říkali, že je závazek i zrušení superhrubý mzdy jenom na rok nebo dočasně, ale říkají, že je to závazek, to znamená, že se tím mají řídit. A to je ten důvod, proč já bych tvrdil, že tenhle ten současný návrh rozpočtu vůbec není vlastně prorůstový, proinvestiční, protože předpokládá jako 150 až 170 miliardovou restrikci v dalších jako třech letech. A jako na druhou stranu nechci říct, že je tady jako zase zlý Brusel, který nás tady nutí dělat škrty v důchodech, zdravotnictví a vzdělávání, protože to je něco, s čím přišla i ta vláda, že takovýhle je její plán na řízení veřejných financí. A to, jestli to dopadne asociálníma škrtama v těch jako veřejných službách, které už dneska jsou do velké míry podle mě podfinancovaný, tak to je jenom rozhodnutí té vlády. To není žádný rozhodnutí někoho zvnějšku.
4: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, proč se státní dluh nesplácí a co znamená řídit stát jako JZD.
5: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.
6: Co je to státní dluh?
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
5: Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8. hodině večer na Plusu. Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
7: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Martin Benda.
8: Český prezident Pavel varoval před zpochybňováním článku 5 NATO o kolektivní obraně, reagoval tak na výroky slovenského premiéra Fica. Případů nákazy lymskou boreliózou je oproti loňsku skoro dvojnásobek, statistiku ovlivňuje nový systém hlášení. Motocyklista Filip Salače skončil druhý ve velké ceně Rakouska a na dálnici D10 před Prahou směrem z Turnova na 2,5 kilometru se srazila 3 osobní auta. Zítra bude proměnlivá oblačnost, na severovýchodě četné přehánky, nejvyšší teplota do 17 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN v New Yorku těmito slovy reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO udržovat vzájemnou solidaritu.
9: Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň, že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoliv jiný, tak nepochopil slovo solidarita. A já pevně doufám, že Česká republika touto cestou nepůjde.
8: Po ruských úderech na ukrajinskou Kyjevskou a Chersonskou oblast zemřeli nejméně 4 lidé. V noci útočila také Ukrajina drony a střelami dlouhého doletu zasáhla mimo jiné ropnou rafinérii na okraji Moskvy. Úřady v ruské metropoli a okolí hlásí 2 mrtvé a nejméně 20 zraněných.
10: Na předměstí Moskvy po ukrajinském úderu amatérské záběry zachycují několik sloupů hustého dýmu a plameny šlehající do vzduchu. Zásah rafinerie komentoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Potvrdil, že Ukrajina poprvé využila vlastní taktické balistické střely Pelikan. Od nich si Kyjev slibuje další zesílení útoků na ruskou infrastrukturu. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin tvrdí, že nad ruským územím armáda sestřelila přes 1600 ukrajinských dronů. Označil to za pokus narušit poslední den ruských parlamentních voleb. Hlasování, které mezinárodní pozorovatelé označují za zmanipulované, se poprvé koná i na okupovaných ukrajinských územích. Jiří Kordík, Radiožurnál.
8: Přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Heniga z Biologického centra Akademie věd ale hraje roli i prodlužující se sezóna klíšťat.
11: Může za to jednak zejména brzký nástup jara. Klíšťata aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezóny.
8: Právě s přicházejícím podzimem očekávají parazitologové vyšší aktivitu klíšťat. Lidé by se měli chránit nejen v lese, ale také v městských parcích, na zahradách nebo na hřbitovech.
12: Sport. Fotbalisté Teplic vyhráli v 9. kole šance ligy v Hradci Králové 2-0. Teď se hrají další zápasy. Na utkání Olomouce se Spartou je Adam Kodet.
13: Olomouci za malou chvíli začne druhý poločas, potom prvním vede Sparta 1-0. V 25. minutě se nádhernou zakroucenou ranou z pravé strany na vzdálenější tyč do horního rohu prosadil John Mercado. Utkání Jablonec Zlín sleduje Pavel Petr.
14: Aktuálně se hraje 48. minuta, domácí fotbalisté prohrávají 0-1, přestože mají více ze hry. Už ve 3. minutě se prosadil Šmiga z Jablonce, Pavel Petr, Radiožurnál.
12: 9. kolo fotbalové ligy zakončí souboj vedoucí Slavie s Viktorií Plzeň, začne v 18 hodin. A motocyklista Filip Salač se po čtvrté v sezóně mistrovství světa dostal na stupně vítězů. Ve Velké ceně Rakouska skončil druhý v kategorii Moto 2. Vyhrál Španěl Guevara.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Na D10 zdržení za Bakovem a nehoda u Radonic. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy čekejte zdržení nejprve před Mladou Boleslaví. Kolona začíná na úrovni odpočívky u letadla na 51. kilometru. Na začátek omezení za sjezdem na Jičín na 44. pojedete zhruba 20 minut. Na D10 směr Praha brzdíte po druhé u Brandýsa okolo 9. kilometru. Za sjezdem na Radonice na druhém a pultem hlásíte nehodu v levém pruhu. I tam v koloně čekejte 20 minut navíc. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru naberete zdržení pouze vlivem silnějšího nedělního provozu. Fronta je jako obvykle nesouvislá, hodně roztrhaná a k omezení na Šmejkalce na 25. kilometr se sune okolo 40 minut. Na D11 z Hradce do Prahy se brzdí kousek za sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru. 10 až 15 minut ztratíte po pojížděním k omezení mezi Pečkami a Sackou. A silnice 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta zůstává ucpaná z odbočky na tržek k Cerekvici. Čekejte 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky, nejvyšší teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: A to 6 minut po 16. hodině v neděli 20. září. A co nabízíme v následujících minutách? Mohla by výrazná porážka CDU ve dvou spolkových zemích znamenat politický pád kancléře Friedricha Merce? V Česku roste počet nakažených limskou boreliózou, přenášenou klíšťaty. Jak se chránit? A zamíříme do Krušných hor, kde startuje největší evropský festival pěší turistiky. Od mikrofonu zdraví Štěpánka Martanová.
5: Odpolední plus.
16: Němci v Berlíně a v Mecklenburgsku, před ním Pomořansku, až do 18. hodiny vybírají své poslance. Zatím k zemským volbám dorazila necelá třetina oprávněných voličů. Píše se to na webu německé veřejnoprávní televize CDF. Ojte. Po nedávném triumfu krajně pravicové strany AfD v Sasku-Anhaltsku se s napětím očekává, jestli se alternativě pro Německo podaří získat další region. A do vysílání zvu Vladimíra Handla z katedry německých a rakouských studií Univerzity Karlovy. Dobrý den, pane docente.
17: Dobrý den, paní Martanová.
16: Volební místnosti se v německých spolkových zemích uzavírají až v 18 hodin. Už teď to ale podle předvolebních průzkumů vypadá, že v Berlíně by mohla CDU vystřídat strana Levice. Proč ta změna, jak se profiluje?
17: Strana Levice, myslím, že velice dobře uchopila klíčové téma, a to už teda před několika lety. Díky tématu bytové krize se vlastně posílila její účast ve spolkové politice ve volbách 2025 v únoru a teď zase ona s tím svým radikálním programem vlastně oslovuje řadu lidí, protože skutečně v Německu, v Berlíně, tedy v Berlíně konkrétně 85% obyvatel žije v nájemných bytech, a v Berlíně zároveň chybí 100 000 bytů, takže to znamená, i ty ceny jsou obrovské. A ona přichází s programem, který sdílí právě radikální levice obecně, čili částečně je zelení, a to znamená vyvlastnění, nebo jak oni říkají, ze společenštění těch velkých bytových firm, které mají víc než 3000 bytů. A to samozřejmě pro tu vystresovanou veřejnost v Berlíně je určitý přitažlivý model.
16: AfD je pak v Berlíně těsně za zmiňovanou CDU a levicí. Potvrzuje to, že alternativní pravicová strana získává napříč Německem stále větší vliv.
17: Potvrzuje to, že vlastně se zdvojnásobuje její podpora, ale zároveň vidíme i tady i ve Šlezvicku, teda v Mecklenburgsku předtím Pomořansku, že není neporazitelná, že má prostě, samozřejmě konkuruje, má šanci se posunout dál, jak říkám, zdvojnásobit, ale nemusí dosáhnout teda toho vítězství. Takže záleží vždycky na tom, jak silné strany a silná témata a silní lídři stojí proti AfD. A tady vidíme, že právě i ten Berlín vlastně nadále zůstává, tam zůstávají ty etablované strany vpředu před AfD.
16: V tom Mecklenburgsku, přední Pomořansku, se očekává těsný souboj AfD a SPD. Ta tam vládne už téměř 28 let. Čím to je, že se v tomto severním regionu drží sociální demokraté u moci tak dlouho?
17: Manuel Schwesig je skutečně fenomén politický, ona skutečně má i teda to charisma, jinak německá politika není zvlášť charismatická, ale tady ten významný, její významná rola je úplně jasná, takhle přesně vyhrála minulé volby 2021, kde taky na poslední chvíli, na poslední dvou měsících dotáhla asi o 15% a zvítězila. Teď vidíme, že za těch pár měsíců získala 20% navíc. Je to teda politička, která je také velice oblíbená, 60% obyvatel Mecklenburska, předtím Pomořanska, je spokojená se její vládou. Kdyby byla vláda, kdyby bylo možné jí volit napřímo, tak by jí volilo 62-63% voličů. Naopak toho vedoucího kandidáta AfD, Leif Erika Holma, jenom asi 30%. Čili to jsou ty výhody, které ona sama má a jí se podařilo v této kampani také se vymezit právě i proti Berlínu, takže ona je problém i pro Berlín, teda pro berlínskou vládu, protože on vlastně kritizuje ty reformy, které prosazuje vládní koalice Friedricha Merce, včetně SPD, a Manuel Schwesig teďka vlastně stojí proti něm.
16: A také se vlastně vymezuje vůči AfD, protože v předvolebním boji řekla třeba, nemůžeme přece naši krásnou zemi přinechat mužům z AfD, strana je podle političky hrozivá a sexistická. Je právě i to téma, které ji ve volbách funguje.
17: Ona umí tohleto téma oslovit jako málo kdo, protože vlastně to genderové téma neuměla oslovit ani Angela Merklová, ta se ho naopak bála, obcházela ho. Manuel Schwesig, protože je v jiné situaci, má proti sobě skutečně sexistickou, šovinistickou stranu, tak ona to téma teda skutečně otevřela a skutečně je hodnověrná. Ona v tomto smyslu je jaksi představitelka té feminizované politiky nebo aspoň genderově vyvážené politiky a to se jí, myslím, daří. Ona taky obsahově, tematicky se věnuje hodně právě v rodině, v té své politice a tak dále, podpoře dětí a tak dále.
16: Ať už ty německé zemské volby dopadnou jakkoliv, jaký to vysílá signál do nedávna neotřesitelné CDU, CSU a je kancléř Friedrich Merz opravdu v ohrožení? Už jenom stručně, prosím.
17: Určitě hlavně v ohrožení zevnitř strany. Předsedové vlád za CDU ho teď podpořili, aspoň formálně, ale členská základna skutečně tam to vře. Je tam velká obava, že strana ztrácí a nemá podporu u členské základny a jestli bude přijde nějaký tlak, to bude právě zevnitř strany, aby teda se přepřehralo. A to může být i neracionální volba. Tam ten tlak prostě roste.
16: Uvidíme, jak to všechno dopadne. Výsledky by mohly být po 18. hodině. My se k tématu ještě vrátíme. Vladimír Handl z katedry německých a rakouských studií Univerzity Karlovy. Díky.
17: Děkuji, nashledanou.
16: Pokud jste v posledních dnech vyrazili do přírody, možná jste si domů přinesli i nezvaného společníka. Teplé září totiž vyhovuje klíšťatům. V Česku taky přibylo případů lymské boreliozy, kterou tento parazit přenáší. Alespoň to ukazují statistiky Státního zdravotního ústavu. Co takový nárůst způsobilo? To zjišťoval Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobrý den.
18: Dobrý den. Od začátku roku do konce srpna evidoval ústav přes 10,5 tisíce případů, to je meziročně skoro dvakrát tolik. Tento výrazný skok má ale možná trochu jiné vysvětlení, než by se dalo očekávat. On se totiž změnil způsob, jakým se ke Státnímu zdravotnímu ústavu dostávají data o nakažených. Nově se započítávají i hlášení od praktických lékařů, vysvětluje Kateřina Kibicová, která se v ústavu lymské boreliozy věnuje.
19: praktickému lékaři nejčastěji přijde pacient s projevem erytema migrans, tedy červenou zvětšující se skvrnou, která nevyžaduje žádné laboratorní ověření a potvrzení. A ta diagnóza lymská borelioza v této časné fázi je pak rovnou hlášena do systému.
18: V tomhle případě tak nejde o nárůst případů jako takový. Do statistik se teď dostávají data, která v předchozích letech prostě chyběla. Odborníci ale zároveň upozorňují, že na nárůst případů má vliv i prodlužující se klíšťová sezóna. Parazitům se daří ve vlhku a teple a takových dnů v posledních letech přibývá. Třeba počasí tento víkend jim celkem vyhovuje.
20: Jak se před tou lymskou boreliózou nejlépe chránit?
18: Samozřejmě pomáhá repelent anebo nosit oblečení s dlouhým rukávem a nohavicemi, a pokud půjde do přírody, je taky dobré se vždy po návratu domů zkontrolovat. Klíště totiž nepřinese boreliózu hned po kousnutí, jak popisuje infektoložka Dita Smíšková z fakultní nemocnice Bulovka.
21: Ten interval je u lymské boreliózy zrovna na rozdíl od klíšťové encefalitidy celkem příznivý. Uvádí se, že když se nám podaří klíště najít a vytáhnout do 24 hodin od přisátí, tak je riziko lymské boreliózy skutečně velice, velice nízké.
18: Klíště je nejlepší vytáhnout pinzetou a místo pak pořádně vydezinfikovat. Důležité taky je parazita zlikvidovat tak, aby se už nemohlo přisát na někoho dalšího. Dodám, že riziko lymské boreliózy by do budoucna mohla snížit i připravovaná vakcína. Ta podle Smíškové teď prochází schvalováním.
20: A jak po vytažení klíštěte poznám, jestli na mě přece jenom nakonec boreliózu nepřeneslo?
18: Je potřeba kontrolovat to místo pokousnutí, když se kolem něj objeví po několika dnech zarudlá skvrna, která se navíc zvětšuje, tak může jít o první fázi nákazy. Ale pozor, ve většině případů rána nepálí a ani nebolí. Ne tak známým příznakem může být podle Smíškové taky bolest zad.
21: Si to nikdo nespojuje s klíštětem, zvlášť když to je několik týdnů až měsíců po něm, a jsou to bolesti zad, které jakoby vystřelují od páteře do různých částí těla.
18: V obou případech by měl člověk navštívit lékaře, nemoc totiž může později postihnout i klouby, nervy a nebo srdce.
20: Tolik Krištof Jiřík z domácí redakce, díky.
18: Díky, naslyšenou.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
20: A na Plusu míříme do zahraničí. Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu, řekl to starosta metropole Sergej Sobjanin. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli. Moskevský starosta dodal, že útok se v hlavním městě obešel bez zranění. V moskevské oblasti si údery ale vyžádali 2 mrtvé a 6 zranění, jak uvedl gubernátor Andrej Voborliov. A ve vysílání už je Libor Dvořák, odborník na Rusko a postsovětský prostor. Dobrý den.
22: Štěpánko, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
20: Jak se zdá, ukrajinský útok přišel až jako odezva za podobný sobotní ruský. Je to tak?
22: Je to tak, nakolik jsem pochopil z těch zpráv, které jsme měli. Ostřelována byla Charkovská oblast, Sumy, Kyjev, některá další města z té ruské strany. Vlastně jsou ty sílící útoky opakované, dnes už řekl bych každodenní záležitostí, ale z toho, co jste říkala na začátku, tedy úder 1600 dronů, to vypadá na to, že prostě ten musel být už předem připravený a prezident Zelenský, po případě ukrajinské velení, čekalo jenom na reakce Moskvy, jestli Moskva tedy v dny konání voleb, to jest od pátku do dneška, těch útoků zanechá nebo ne, protože Moskva jich nezanechala, tak Kyjev takhle, řekl bych, velmi masivně udeřil. Jinak z těch 450 dronů mířících na Moskvu a její nejbližší okolí, starosta Sobjanin už hlásil, že asi 250 bylo zestřeleno, ale to znamená, že 200 zasáhlo své cíle a podle toho to také v Moskvě vypadalo.
20: No a jaké tedy škody ten ukrajinský útok na Moskvu napáchal a jaká je reakce Kremlu?
22: Tak ty škody jsou samozřejmě obrovské a četl jsem na stránkách ruské Nové gazety, Nezávislého listu, že Rusové, Moskvané, kteří si ti výbuchy a požáry točí, takže doslova říkají, že vzniká zejména na okrajích Moskvy pocit, jakoby hořela celá metropole. No, ta reakce Moskvy byla samozřejmě, myslím, té oficiální, byla rozhořčená, ale to se konec konců dalo očekávat. Jinak pokud jde o ty následky zkázy, jak se zdá, nejhůře byla zasažena čtvrt Kapotňa, tedy předměstí Kapotňa, kde je obrovská rafinérie, mimochodem, která nebyla zasažena už poprvé. Byly zasaženy i některé další rafinérie v okolí Moskvy, což bude znamenat další prohloubení té ruské energetické krize, kde si jsem se dočetl, že snad jenom Kapotňa byla schopna vyrobit na 200 000 barelů paliv denně. A to je množství, které každopádně při té už trvající, pokračující a sílící krizi jistě stojí za zmínku.
20: Vy jste už také zmiňoval ty volby, které teď momentálně v Rusku probíhají. Ty útoky, jak je mohou ovlivnit? A prosím už jenom stručně.
22: Já bych řekl, že nijak významně, dokonce bych se domníval, že ty údery je ovlivní spíše pozitivně v duchu tom, že Rusové se zkrátka na Ukrajince budou hněvat, takže pokud by Ukrajinci snad těmi údery chtěli dosáhnout nějakých změn ve chování voličů, tak to se určitě nestane.
20: Aktuální dění v Rusku okomentoval Libor Dvořák, odborník na tuto zemi a postsovětský prostor. Díky a naslyšenou.
22: Naslyšenou.
20: Evropská unie představí v říjnu plány na zvýšení klimatické odolnosti, včetně evropského plánu pro vlny veder. Během extrémního počasí zemřelo napříč Evropou přes 35 tisíc lidí. Materiální škody jdou do miliard. Přípravu takzvaného rámce pro klimatickou odolnost oznámila v týdnu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Právě slovo odolnost se v poslední době v souvislosti s ochranou klimatu skloňuje čím dál víc.
1: We will present a new framework for climate resilience.
2: Zvýšit klimatickou odolnost zemí Evropské unie znamená podle Ursuly von der Leyenové připravit systém včasného varování pro vlny veder, investovat do vývoje plodin, co lépe snášejí sucho, stavět infrastrukturu pro mnohem teplejší svět s většími extrémy v počasí, nebo zajistit lepší možnosti pojištění, protože to komerční kryje jen asi čtvrtinu škod ze sucha, požárů či povodní v Unii.
3: My chceme nastavit evropský společný rámec pro klimatickou odolnost, zakotvit nějaké obecné principy, jako je vlastnictví rizik, jako je povinnost zohledňovat rizika při rozhodování o investicích.
2: I to obsahuje připravovaný dokument podle zástupce ředitele unijní klimatické politiky Jana Dusíka. Evropská komise v něm taky zveřejní seznam stovky nejzranitelnějších oblastí s plánem, jakým s adaptací na změnu klimatu pomoci.
3: Tenhle návrh představíme v říjnu a už jsme měli několik diskuzí s členskými státy a cítíme tam poměrně velkou míru shody na tom, že je potřeba s tím něco dělat, mimo jiné na to, jak proběhalo letošní léto v Evropě.
23: Odolnost je příběh o tom, jak jako zvládnout ty problémy, které jsou kolem nás, zvládnout to jako důstojně a tak, aby se v tom dalo žít jako i v těch příštích letech.
2: Říká psycholog Jan Krajhansl z Institutu 2050, který teď během pražského klimatického týdne představil volně přístupnou komunikační příručku do nejisté doby, nazvanou právě odolnost.
23: Odolnost je pro mě to, že i když se budou v příštích letech bohužel nevyhnutelně zvyšovat třeba průměrné teploty v České republice, takže bude ta česká krajina zmírňovat vlastně to sucho, který bude přicházet. Budeme se snažit udržet co nejvíc vody ve studních, v potocích, v řekách. Budeme se snažit udržet nějakou zemědělskou produkci na půdě středoevropský, kterou máme. A stejně tak vlastně jde o to jako pečovat nějak jako o zdraví lesů.
2: Odolnost je ovšem otázkou nejen adaptace, ale i snižování emisí skleníkových plynů, říká pro Český rozhlas během své návštěvy pražského klimatického týdne bývalá eurokomisařka pro klima Danka Koní Hedegaardová.
24: The agricultural harvest output from France this year will drop
0: 8%.
4: Například zemědělská produkce Francie má letos klesnout o 8%. Dovedete si představit ty společenské dopady. Je politicky lákavé snažit se to dotovat a pomoc je potřeba, ale než pořád dokola vyplácet kompenzace, dává z dlouhodobého hlediska větší smysl a je v zájmu Evropy zvládnout přechod k nízkoemisnímu hospodářství. I kvůli té často zmiňované konkurenceschopnosti evropských firem. Bolestí Evropy jsou drahé energie. A vidíte, co se teď děje. Máme velmi, velmi vysoké ceny dovážených fosilních paliv.
2: Česká vláda aspoň retoricky i některými dotačními programy adaptaci na změnu klimatu podporuje, byť i v tomto ohledu čelí kritice ekologických organizací. Ovšem snižování emisí skleníkových plynů vládní představitelé opakovaně označují za zelené šílenství. Přesto na evropské úrovni i Česko právě teď vyjednává o praktické podobě toho, jak by měly unijní země snižovat emise do roku 2040.
3: Diskutujeme na pracovní úrovni, teď jsem tady vlastně v Česku byl i na velké diskuzi se zástupci podnikatelů na hospodářské komoře, abychom vlastně ladili, jak nastavit tu budoucí evropskou klimatickou politiku.
2: Říká Jan Dusík z unijního ředitelství klimatické politiky. Nejen adaptaci, ale právě i snižování emisí považuje za nutnou součást práce na odolnosti české společnosti také Jan Krajhanzl.
23: Jako může si někdo myslet, že Česká republika bude odolná, pokud bude dál závislá na fosilních palivech? Když vidíme to, co se děje v Hormuzu, emisní povolenky tady budou. A jak bude odolná třeba nějaká venkovská komunita, která nebude jako mířit třeba z hlediska zateplení nějakých jako místních obnovitelných zdrojů nebo nějaký komunitní energetiky k tomu, aby ty lidi byli schopni třeba zvládnout jako zvyšující se ceny u elektřiny, která je vyrobená z fosilních paliv, tedy nejenom, že jsou z nestabilních regionů, ale stejně tak vlastně zvyšují nejenom jako ceny pro koncový zákazníky, ale stejně tak jako třeba zhoršují konkurenceschopnost českých firm jako v Evropě.
2: Myslí si autor nové online komunikační příručky o ochraně klimatu, co by cestě ke společenské odolnosti. Jan Kaliba, Český rozhlas.
16: Česko-saské Krušnohoří se až do příští neděle stanou místem setkávání turistů z různých koutů Evropy. Na Božím daru dnes startuje největší evropský festival pěší turistiky Eurorando 2026. Pořadatelé připravili na 5 tras a ve spojení už jsme s ředitelem distanční agentury Krušnohoří Štěpánem Javurkem. Dobrý den.
6: Dobrý den.
16: Avizovala jsem, že se jedná o největší festival pěší turistiky v Evropě. Jak velký je zájem a z jakých zemí lidé přijedou?
6: Nás trošku to zlobí, to, jak furt říkáme, že je největší, protože ono to pak působí, že přijedou 10 000 lidí, ale skutečnost je taková, že těch lidí bude 3 až 5 000, což pro představu je zhruba třetina počtu lidí, kteří se v Krušných horách v tom území běžně pohybují během turistické sezóny. A takže to je odpověď na první část otázky, je to 3 až 5 000 lidí, spíše se tam blíží k těm 5 000 a jsou prakticky ty účastníci napříč Evropou, to znamená od Portugalska, Španělska, Francouzi, Němci až po Jižní Evropu.
16: Můžete nám přiblížit, o jaké trasy se jedná, jakými místy budou lidé procházet, která jsou na seznamu UNESCO a vlastně i třeba jak jsou náročné?
6: Natypovali jsme 56 tras, které jsou různě dlouhé, různě náročné. Na webu www.eurorando2026.eu jsou ty trasy podrobně popsané, takže každý si mohl dopředu pročíst, jak je dlouhá, jaký má převýšení a podobně. Ti účastníci se registrovali dopředu, protože jeden z těch základních principů je, že na trasy se vyráží pouze s průvodcem, což má dva důvody. Za prvé, aby se ty účastníci něco dozvěděli a za druhé, aby ten průvodce také dohlédl na to, že po té výpravě nezůstane v krajině nic, co by po ní zůstat nemělo. A takže maximální skupina 25 lidí a vlastně se registrují dopředu na ty jednotlivé trasy, které procházejí napříč celým Krušnohořím.
16: Takže vlastně ani na těch trasách by nemělo být přelidněno, když se budou ty zájemci procházet, jestli to chápu správně.
6: Je to tak, protože prostě 25 je limit a pak už se registrovat nelze a musí si člověk vybrat jinou z těch 650 tras, ale těch 650 tras bylo otevřených na každý den, to znamená, že samozřejmě u některých těch exponovaných byl ten zájem větší, ale pak se rozlil dál do území, takže prostě tohle to je ošetřené tímto způsobem.
16: Vy sám jste napsal řadu knih o Krušnohoří. Jak se tato oblast, která byla v 70. a 80. letech minulého století devastována, mimo jiné vlivem emisí oxidu sřičitého z hnědouhelných elektráren, teď proměňuje? Jak se navrací zdravá příroda?
6: No, v Krušných horách myslím si, že příroda zdravá dneska už je unikátní. Spíše se dneska staráme o to, bavíme se o tom, aby to tak zůstalo, ale ta regenerační schopnost té přírody po tom roce 89 i za pomocí spousty místních organizací a spousty místních dobrovolníků a lidí samozřejmě, kteří jsou odborníci v oblasti životního prostředí nebo třeba lesnictví, tak se ta krajina zpamatovala velmi a dneska po té minulosti v tomto směru už tady stopy nenajdete.
0: A je něčím unikátní ta krajina, no, příroda?
6: V první řadě, celé ty hory jsou unikátní tím, že kdysi byly nejobydlenější hory v Evropě. A byly to taky vlastně průmyslové hory ve smyslu hornictví. To znamená právě to hornictví, ta hornická tradice dovedla ten region až na zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Takže když jdete krajinou a pozorně se rozhlížíte, tak ty stopy člověka v té krajině jsou dnes vidět v podobě různých, ať už důlních nebo průmyslových objektů a života v krajině. A já vždycky říkám, že ty lidi, kteří tady žili kdysi, tak se do té krajiny otiskli pozitivně, tak teď je na nás, aby jsme se do ní pozitivně otiskli taky.
0: Krušné hory se postupně stávají stále více vyhledávané turisty a svědčí o tom i ten festival, který dnes začíná. Jak dosáhnout toho, aby sloužili návštěvníkům a přesto se z nich nestaly přeliněné krkonoše, nebo aby se neříkalo, je tu plno jako na Václaváku?
6: To je hrozně těžký. Já nesouhlasím s tím, že tenhle trend nějakým zásadním způsobem ovlivňuje propagace, protože když se podíváte na českou krajinu, tak lidi prostě po covidu českou krajinu objevili a jsou v ní a bude to čím dál častější fenomén. To znamená, je to skutečně těžké, je potřeba prostě edukovat, je potřeba ty lidi provázet tím územím, to znamená, to je přesně ten princip toho Eurorunda, my vlastně dopředu nadefinujeme ty trasy a tím zajišťujeme, že se ty lidi pohybují tam, kde si to přejeme a nechodí jinam většina z nich. A samozřejmě, že tohle to je velká debata, která tady teď probíhá a zatím mám pocit, že to zvládáme relativně, protože dneska ve světě sociálních sítí to samozřejmě funguje tak, že když někdo někde udělá nepořádek, tak to obletí půl světa pomocí fotek a tak dále, ale já v té krajině jsem každý den a zase tak strašné to není. Nicméně jsme bdělí, bych tak řekl, protože bychom rádi, aby jsme tu krajinu udrželi v té podobě, ve které ji máme dnes.
0: Předpokládám, že na tom také spolupracujete s německou stranou, stejně jako na tom Eurolandu. Jak se to vlastně zrodilo?
6: Podat přihlášku k pořádání Eurolanda byl nápad naší strany, ale saská strana, saský turistenverband Erzgebirge se přidal velmi rychle, stejně jako saská města a česká města. A takže jsme společně kandidovali, uspěli jsme a pak začala ta téměř dvouletá příprava, která vrcholí dnes v 17 hodin slavnostním zahájením. Takže spolupráce s Němci je výborná v tomhle smyslu. Prostě ta hranice je tady jenom administrativní, jinak ty hory tvoří funkční celek a je potřeba k ním i tak přistupovat.
0: Tak turistům přejeme šťastnou cestu. O Krušnohoří jsme mluvili s ředitelem stejnojmenné agentury Štěpánem Jaburkem. Díky a hezký den.
6: Děkuju, naschánou.
0: A protože bylo půl páté, jsou tady zprávy, které má Martin Benda.
7: Český rozhlas Plus.
9: Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem, stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Na ruském velvyslanectví v Praze dnes hlasují Rusové žijící v Česku ve volbách do státní dumy. Volební místnost bude otevřená do 20 hodin. Bezpečnost u ambasády zajišťuje česká policie, která kvůli volbám posílila hlídky. Jde o první parlamentní volby v Rusku od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022. Při nehodě rybářské lodi v Norsku zemřel nejméně jeden Čech, další 3 se pohřešují. Oznámilo to české ministerstvo zahraničí s tím, že norská policie nepředpokládá, že by si někdo neštěstí přežil. Záchranáři u ostrova Averøy na západě Norska už od pátku pátrali po pohřešovaném plavidle se 4 zahraničními turisty. Včera se úřadům podařilo najít jen loď bez posádky.
8: Slovensko podle prezidenta Petra Pellegriniho nesmí zpochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ24 tak reagoval na premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. Slovenský prezident dnes vyzval k opatrnosti při podobných výrocích a dodal, že členství v alianci zahrnuje výhody, ale také závazky. A inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci v podání divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru sezóny činoherní soubor uvede od 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Do představení autoři zakomponovali i zvířata, v jaké podobě si nechávají jako překvapení pro diváky. Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy.
7: Nic osobního, prostě biznis. Jana Klímová, Petr Šimůnek. Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
10: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska? Téma číslo 1. Kdo je podle nových žebříčků tuzemských médií letos nejbohatší Čech? Daniel Křetínský, majitel firem EP Group a Vesa, anebo zbrojař Michal Strnad? Vysvětlíme, proč ukazuje každý žebříček něco jiného a jak to, že je ve špičce miliardářů stále premiér Andrej Babiš a co jsou trhliny jeho svěřenského fondu.
7: A téma číslo 2. Vývojáři umělé inteligence začínají otevřeně varovat před riziky jejího překotného vývoje. Americká OpenAI proto zvažuje zpomalení dalších kroků v koordinaci s konkurenty. Důvodem jsou obavy o bezpečnost. Jak to ovlivní vstup AI gigantů na burzu ve Spojených státech? A podíváme se i na to, co se děje s vývojem AI v Evropě.
10: Začneme prvním žebříčkem, který na konci srpna zveřejnil ekonomický web Euro. Na nejvyšší příčku bohatých Čechů posadil stejně jako loni majitele zbrojařské skupiny CSG Michal Strnada s majetkem 470 miliard korun, tedy skoro půl bilionu. Na druhé místo se posunul většinový vlastník skupiny EP Group Daniel Křetínský se 432 miliardami a až třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou, vdova po někdejším nejbohatším Čechovi Petru Kellnerovi. Jejich majetek euro ocenilo na 385 miliard. No a minulý týden vyšel ještě žebříček ekonomického deníku E15 a podle něj je to trochu jinak. Nejbohatší je Daniel Křetínský s majetkem 480 miliard korun a druhá je majitelka finanční skupiny PPF Renata Kellnerová. Ta má podle E15 405 miliard a majitel zbrojařského strojírenského holdingu CSG Strnad je až třetí se 347 miliardami. Petře, jak se dají takové rozdíly v ocenění majetku biznesmenů vysvětlit u Michala Strnada? Je to třeba rozdíl 130 miliard mezi těmi dvěmi propočty u Křetínského 50 miliard. Nevyhrál to Křetínský asi v E15, protože vlastní to vydavatelství, veď?
7: To bychom asi nevstupuje do těch propočtů. Přísný na ně. Ale já myslím, že klíčová věc je, kdo a kdy ten žebříček vlastně počítal, protože euro bylo první, myslím si, že oni uzavírali výsledky někdy v polovině srpna, E15 to dělala v září a u těch dvou nejbohatších je to důležitá věc, protože Strnad a Křetínský poprvé vlastně v letošním roce se dají spočítat v celku snadno a to proto, že hlavní část jejich majetku je na burze. V případě Michala Strnada jsou už od ledna akcie CSG na burze v Amsterdamu, takže čistě teoreticky se stačí podívat do Amsterdamu na ten ticker CSG, kolik tam, jako ukazuje cenu k určitému datu a podle toho to spočítat. U Dana Křetínského je to trochu podobné, protože 50% svých aktiv v energetice vyměnil za akcie Total Energies, nebo Total Energy, francouzsky, aby jsme to řekli, ty se obchodují v Paříži a tam zase odečteme cenu z toho, jak je to na burze a můžeme to spočítat, ale má to velké háčky.
10: Hele, jasně, ale sám říká, že by to vlastně mělo být tedy jednoduché, tak by tam nemělo být, ale pak v tom případě tak obrovské rozdíly.
7: No právě, pozor, ty rozdíly se dají vysvětlit tou burzou, protože je jiný kurz akcí v srpnu, jiný kurz akcí v září, to jsou ty rozdíly mezi těmi dvěma žebříčky, třeba u CSG, jestli si to dobře pamatuju, padly ty akcie z nějakých 18 na 16 euro za kus a to už ti v tom objemu může udělat miliardy korun. Total Energies tam zase kvůli Hormuzu a kvůli růstu ceny ropy jdou nahoru i akcie Total Energies a tím pádem majetek Dana Křetínského. Takže tím by se to trochu vysvětlit dalo, ale není to všechno.
10: Další věc je, že asi tam do toho vstupuje to, že třeba u CSG se obchoduje pouze 15% akcí, takže z toho vlastně odvozuješ ten zbytek. A další věc je, že Michal Strna začal docela dost investovat svoje soukromé peníze vedle CSG, to je fond Akipia.
7: Ano, přesně tak. Tam se musí počítat s tím, že ten takzvaný free flow, to, co se obchoduje na burze, je 15%. Není to moc, ale není to zase tak málo, aby se nedala ta cena vzít za realistickou. Musí se k tomu ale připočítat to, že Michal Strna dostal za ty akcie, které v Amsterdamu prodal, cash. A ten cash nějak investuje dál právě třeba s tou Akipií, koupil za miliardu euro. 14% akcí společnosti Pirelli, která není veřejně obchodovatelná. Naopak zase Dan Křetínský má Royal Mail, Metro, to jsou společnosti, které byly delistované z burzy, takže tam se ta valuace musí dělat takzvaně ručně, takže musí se to k tomu připočítat. Ty rozdíly v těch žebřících jsou velké, přitom ta metodika by měla být vcelku jednoduchá pro každou tu redakci.
10: Jak se to vlastně dělá? Ty máš zkušenosti z bývalého působení ve Forbesu, kde se také sestavují samozřejmě žebříčky bohatství, tak jaké jsou ty metody? Jak se to dá udělat u lidí, kteří nic na burze nemají, jako typu třeba Renata Kellnerová?
7: Byla i většina v českém prostředí a není to zase úplně raketová věda. Vaříš?
10: Samozřejmě.
7: No tak víš, a to říká Zdeněk Polreich třeba, že vlastně o vaření rozhodují ingredience a tady to je stejné. Italská kuchyně má většinou jednoduché recepty, ale musíš mít aspoň 3 dobré ingredience a tady to je taky tak. Ty musíš mít dobrá čísla, aby si dokázala ten recept udělat. Potřebuješ provozní zisk EBITDA nebo EBITDA zisk, který je to zásadní, musíš znát u každé té společnosti extra, jaké jsou dluhy. No a pak začíná malinko ta magie a to vaření trochu z vody, protože ty si potřebuješ vzít podobnou společnost, která se obchoduje na burze. Z té společnosti, která se na burze obchoduje, odvodíš takzvaný multiple, násobek EBITDA, za kterou se obchoduje tahle společnost a pak to celé vynásobíš a odečteš ty dluhy. Takhle jednoduché by to mělo být. Dokonce existují tabulky s těmi jednotlivými multiply na různé obory, ale když se podíváme třeba na CSG, tak multiple můžeš mít jako třeba Rheinmetall. Rheinmetall má nejvyšší v zbrojařské rodině přes 20 teď. A nebo použiješ multiple Leonardo nebo BAE Systems. A to je třeba 10 nebo 15. To znamená obrovské rozdíly. Takže buď to násobíš EBITDA 10 nebo 20 a pak je to dvakrát tolik. Správně se to dělá tak, že máš těch násobků několik a dělá se průměr. Důležité je říct, že všechny ty žebříčky nevaří úplně z vody, ale jsou to odhady. Není to due diligence, není to valuace, kterou by dělala nějaká renomovaná firma, ale jsou to kvalifikované odhady.
10: Jinak z vody já vařím taky samozřejmě.
7: A musíš tam do toho přidat aspoň ty špagety.
10: Občas spíš v práci než doma. No, mě v těch žebříčcích ale zaujalo ještě umístění českého premiéra Andreje Babiše a ocenění jeho majetku. Podle E15 mu patří se 111 miliardami korun 7. místo a podle Eura je to 8. místo s hodnotou majetku 83,5 miliardy. Zaujalo mě nejenom tedy to, jaký je tam rozdíl, zase opět desítky miliard, ale že tam Andrej Babiš jako vůbec je, co si o tom myslíš vlastně?
7: No takhle se asi oceňuje důvěra a to, jak věříme premiérovi Babišovi, že to není jeho. A v těch žebřících je proto, protože mu to ty redakce neuvěřili, že to je všechno
10: že
7: v tom...
10: Že vlastně nevlastní Agrofert.
7: Přesně tak, jo. Že v tom je RSVP trustu.
10: Protože upřímně by tam být s takovým majetkem neměl, protože on do RSVP trustu vložil Agrofert, o který jde, který má největší hodnotu už někdy v únoru nebo v březnu, a ty žebříčky se uzavíraly tedy až teď minulý měsíc, takže zjevně tam něco nehraje.
7: Přesně tak, responde Silvuple, prosím, odpovězte.
10: A vlastně oficiálně, promiň, má dneska Andrej Babiš akorát Symbiol, ten si nechal na sobě. No a v Symbiolu právě je vložený Hartenberg, který udává dokonce na svém webu, že má majetek 17,3 miliardy korun. Pak má ještě, že jo, Čapí hnízdo, Imoba a tak dále.
7: No tak to právě, tady z toho jenom vidíme to, že ani ty redakce Euro a E15 nevěří tomu, že Andrej Babiš nijak nedosáhne na ten fond, jinak by tam měl mít jenom tohle. Mimochodem, pořád je tady tenhle ten velký majetek za 17 miliard korun, který nikam Andrej Babiš nevložil.
10: Přesně
7: a tam jsou
10: tak.
7: Konflikty zájmu úplně stejné jako v Agrofertu. A to se už vlastně neřeší.
10: No,
7: protože...
10: tak jsou tam konflikty zájmu, ale nejsou tak očividně v rozporu jako se zákonem, nebo
7: dále,
10: prostě nejsou tam přímo dotace, že jo? Jsou tam, že se čerpá veřejné zdravotní pojištění, ale to podle mě žádný zákon jako o střetu zájmu nepostihuje. Kromě teda tomu, že mu to neuvěřili novináři, že ten fond vyřešil ten jeho střet zájmu, tak mu to tedy neuvěřila zjevně zatím ani Evropská komise.

0: No, že vlastně vůbec není slepý, tak on od začátku, vlastně česká legislativa nezná pojem slepý svěřenský fond, nicméně pravidla by měla být taková, aby to tomu odpovídalo, to znamená, že premiér by prostě to měl vložit do fondu a neměl by mít absolutně žádný přístup k ovlivňování toho, co se s tím majetkem stane. To znamená, ten absolutně nezávislý správce a zakladatel toho fondu by měl mít možnost si s tím majetkem dělat, co chce. Třeba celý Agrofert klidně prodat. Jenomže právě tady je zřejmě to jádro pudla, kdy i konkrétně v dopise, tedy který poslala do Česka Evropská komise a o tom dopisu informoval Český rozhlas, tak tam se píše, že nově zřízený fond nelze považovat za slepý fond a tedy za odpovídající řešení situace. Máme informace o tom, že právě je tam sporná pasáž, kdy vlastně ten pokyn, nebo já nevím, jak to říct, ale ten zakladatel zřídil ten fond s tím, že Agrofert má zůstat zachován ve funkční struktuře a celistvosti, aby tím bylo umožněno dlouhodobě naplňování materiálních potřeb potomků Andreje Babiše, to znamená toho, kdo rozhodl o tom zřízení, jakožto budoucích obmyšlených, to znamená, to jsou lidé, kteří mají potom výhody z toho majetku. Vlastně, když tam dáš takovouhle premisu, tak potom to znamená, že to vlastně nemůže být slepý fond, protože ty...
1: Má jasně určeno, co musí
0: ty pořád víš, že v tom fondu ten Agrofert je. A ještě se v tom dokumentu Evropské komise píše, jako otec nebo dědeček budoucích omyšlení má totiž zájem na hospodářském úspěchu společnosti Agrofert a skupiny Agrofert.
1: To je jasná věc, mě na tom teda nejvíc zaujalo slovo dědeček Andrej Babiš, tak jsem se ho ještě nikdy nepředstavil, teď poprvé. Ale co na to vlastně Andrej Babiš premiér říká?
0: Tak jednak to skoro nekomentuje, ale tu jednu věc, kterou tomu řekl, tak to už si asi slyšel, viď?
1: Slyšel, ale rád si to poslechnu znova.
2: Nezajímá mě to a ani to neřeším. Agrofert nevlastním, nikdy už vlastnit nebudu a nemám z něj ani žádný prospěch. Nevím, co bych měl udělat víc. U Evropské komise stačí, pokud komisař střet zájmu nahlásí a tím je to vyřešené. U mne by ale zřejmě ani nestačilo, kdybych se zastřelil.
0: Takže to jsme probrali Andreje Babiše a ještě je tam jedna zajímavost poslední.
1: Asi. Jsou tam noví lidé, jak v euru, tak v E15. To nejznámější a asi nejzajímavější je Petr Kellner mladší, který je na 21. místě. Nedávno jsme o něm mluvili, že dostal z dědictví po své moci
0: 40 miliard zhruba.
1: A dostali od Renaty Kellnerové, která si tím pádem koupila všechny akcie, které byly k dispozici a Petr Kellner začal investovat, založil investiční skupinu Palmont a koupil nemovitosti a třeba...
0: Mluvili jsme tady o firmě Tonak.
1: Přesně tak, klobouk by jsme měli mít teď. Jsou tam další nováčci?
0: Jsou tam další nováčci, co mě zaujalo, tak je to otec Michala Strnada Jaroslav, který se založil novou firmu po té, co přenechal CSG svému synovi.
1: A je nováček.
0: A je nováček teďka. Chudší než syn. Je na 42. až 44. pozici. Je to firma CE Industries. A mimochodem tato firma minulý týden informovala, že fond, který založil právě Jaroslav Strnad s touto firmou, tak vybíral od investorů peníze na další investice a vybral 3,6 miliardy korun.
1: A tam bych se skoro vsadil, že když se budeme bavit za rok, tak bude výš než na 42. a 44. pozici.
0: Jo, ano, rozjíždí velké investice, to je pravda. Pak je tam další developer Petr Dědek z DD Group, Ivo Valenta a jeho synot a do stovky se ještě vešel nováček žebříčku Ivan Baťka, který stojí za břeclavskou chemicko-potravinářskou firmou Fosfa. To zní jako Agrofert, chemicko-potravinářská firma.
1: To skoro, ale já bych ještě dodal, že je docela zajímavé sledovat ten práh, kdy se vlastně někdo do té stovky dostane, protože ten pořád roste. Teď bude kolem 5 miliard korun, abyste se vůbec dostali mezi 100 nejbohatších lidí. Dřív to byla třeba 1 miliarda, 2 miliardy a každý rok je to výš a výš.
0: Tak máme tu téma číslo 2.
1: Přesně tak. Americká společnost OpenAI, která vyvíjí umělou inteligenci, všichni známe ChatGPT, neuvede své akcie na burzu v letošním roce, jak se očekávalo, řekl to šéf podniku Sam Altman pro časopis

0: časopis Fortune. Důvodem mimo jiné podle něj jsou pochybnosti ohledně bezpečnosti vývoje AI.
1: A ty jsou opravdu v některých fázích až strašidelné. V téhle souvislosti přišla v minulých dnech se zajímavou zprávou agentura Bloomberg. Podle ní tedy OpenAI zvažuje zpomalení vývoje umělé inteligence v koordinaci s konkurenty. Už dříve OpenAI uvedla, že v poslední době sama zpomalila některé části vývoje modelů a pozastavila část interního tréninku umělé inteligence právě kvůli obavám o bezpečnost. Mimochodem, právě obavy budí i poslední zpráva vývojáře AI z firmy Anthropic, kdy ta firma popsala, že letos odhalila, zmařila několik pokusů o využití svých modelů umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. A v té zprávě podle agentur také popsala nejzávažnější incidenty, kdy byly její modely Claude, tedy modely Anthropicu, zneužity nebo se o zneužití někdo pokoušel.
0: Ví se, že asi ve 4 případech ty AI agenti takzvaně utekli z té své klece a dostali se na veřejný web a tam něco prováděli.
1: Přeskládali nějakou.
0: To podobné se stalo s ChatGPT v tom nejznámějším případě z minulých týdnů.
1: A co mě ještě zaujalo, jedna, když jsem mluvila o tom, že některé ty věci jsou až strašidelné, tak to byla zpráva od dalšího výzkumníka, myslím, že bývalého už, společnosti Anthropic, Jacoba Coxna, který oznámil, že právě ano, že odchází z té firmy. A vůbec i z celého oboru kvůli obavám, že Anthropic a jeho konkurenti příliš rychle vyvíjejí systémy schopné samostatného zdokonalování.
0: Já ti do toho jenom chvilku skočím. Jacob Coxon je zajímavý tím, že pracoval nejenom v Anthropicu, ale předtím i v OpenAI, ale je mu jenom 27 let, což vůbec nesnižuje to, co říká, ale byl to víceméně řádový vývojář. Není to nějaká velká hlava postava. V těch firmách. Ale to nevadí, protože za chvilku se dozvíme, že i ty velké hlavy říkají dost podobné věci.
1: No, on se obává toho, že by se mohly ty systémy vymknout lidské kontrole, že by mohly zničit lidstvo. Podle něj řada kolegů z oboru, když popisuje to směřování modelů, které se sami vylepšují, tak používají slova jako crunch time, tedy rozhodující okamžik, nebo endgame, čili závěrečná fáze. Takže výrazy prostě, které označují, že ten vývoj se dostává do finále a že přijde něco asi spíš hrozného.
0: Všichni tady umřeme. Takhle se popisuje AI, že zničí lidstvo už dlouhou dobu. Minulý týden byl speciální, že vlastně každý den se něco podobného stalo. Každý den jsme slyšeli nějaký podobný výrok, ať už to bylo od legislativců v americkém kongresu, v OSN se o tom mluvilo, anebo od samotných šéfů těch firm.
2: I think Anthropic is the most responsible player, right? I think Anthropic is the most aware of these issues. He wasn't calling out us.
0: Je to určitě speciální týden, který jsme zažili s AI.
1: Nepochybně jo. A jak, Petře, tyhle ty věci dopadají na ten biznis těchto společností?
0: Tak ten biznis těch společností byl hodnocen dlouhou dobu jako závod o to, kdo bude první, a pálily se v něm miliardy a miliardy dolarů právě na ten vývoj. To mimochodem může být zatím, proč teďka chtějí všichni zpomalit. A obecně burza se dívá na několik skupin, které se týkají firem, které jsou spojeny s AI. Infrastruktura, čipy, cloud, tam to docela jde. Kde to nejde tak dobře, jsou právě firmy, které sami AI rozvíjejí, Meta, Alphabet, Microsoft, tam jsou plus minus na nule. U těch infrastrukturních společností vidíme růst třeba 51% u společnosti Snowflake, Nvidia má 20% plus, CoreWeave taky roste dvouciferným tempem, takže v těchto firmách to jde nahoru, ale ve firmách, které jsou ohroženy, jako třeba Oracle nebo Adobe, naopak vidíme, že od začátku roku poklesly třeba o 25%.
1: No nicméně firmy jako Anthropic se pořád asi připravuje třeba na burzu, že vstoupí na burzu, že vydá nové akcie.
0: My jsme řekli, že OpenAI od toho teď ustoupila, přestože už připravovala svůj prospekt.
1: V letošním roce.
0: letos to nebude, ale letos se očekává právě Anthropic a podle odhadu valuací by mohl mít valuace až 2 biliony dolarů, neuvěřitelná částka. A Financial Times přišel se zajímavou zprávou, že z uzavřeného meetingu s potenciálními investory uniklo, že Anthropic je ve druhém čtvrtletí za sebou ziskový, že má 80% marži, ale má to svoje velká ale.
1: A to jsou jaká? Ještě teda jednu věc jenom k tomu, že to je zajímavé, že to uniklo, veď, takhle.
0: No přesně takhle. Tak. Zrovna teď, když bavíme o tom Doomsday, tak unikne, jak je to na tom Anthropic skvěle. Ta ale jsou podstatná, jako každý účetní by řekl, to vůbec nemá smysl o tom vlastně mluvit, když řeknu ta ale jsou, když odečteme kompenzaci lidí, kteří jsou placeni akciemi, to je jedna věc a ta není tak důležitá, ale musí se ještě odečíst odměna pro Amazon a další distributory a hlavně musí se odečíst náklady na vývoj těch modelů. A to jsou ty hlavní náklady, které v té společnosti jsou. Co tím Anthropic říká? My jsme v provozním zisku, ale musíme dát pozor na to, aby jsme nespálili další peníze v tom vývoji. Hmm. Zatím já vidím, proč se vlastně taky teď mluví o tom zpomalení, že to nemusí být nutně jenom kvůli bezpečnosti, ale taky proto, aby prostě nespálili všechny dolary, které mají.
1: Nesmíme zapomenout tady na naší milovanou Evropu a taky Českou republiku. Jak jsme na tom tady v Evropě s AI, kdy mimochodem musím říct, že Evropa podle mě celkem správně jako od začátku trvá na tom, aby nějaké regulace v oblasti AI byly.
0: Já jsem s těmi regulacemi trochu v jiném názorovém táboře než ty, ale dobrá, Evropa vlaje trochu za Amerikou minimálně v těch valuacích, ale taky se stala minulý týden velká věc. Ten evropský šampion francouzský se jmenuje Mistral a dostal 3 miliardy euro minulý týden. Má tím pádem valuaci 21 miliard euro, což je skoro 100krát méně než ten Anthropic v té očekávané valuaci.
1: Ale počítá se to.
0: Počítá se to. Investoval do něj Samsung, ale i Evropský Scale-up Fund. To celé hezky zapadá a zasazuje se do kontextu. Mistral je evropský šampion. Už tohle kolo z něj dělá největší investici v historii, ale pořád je to vlastně trpaslík ve srovnání minimálně s valuacemi těch amerických firm. Ale třeba, když se podívá člověk do Číny, DeepSeek z Číny je podle posledních investičních kol dvakrát, třikrát větší než Mistral a tam už není ta propast tak veliká.
1: Tam se asi o nějaké regulace. Nebo tam je taky regulace, ale trochu jiná.
0: Ale mluví se právě vlastně jako v ten minulý týden
1: čínského státu,
0: byla,
1: ne?
0: Ne, tam ale ta minulý týden byla vlastně strašně zajímavá diskuze o tom, že k té regulaci, kterou navrhuje Dario Amodei z Anthropicu, tak se připojil Elon Musk i šéf OpenAI Sam Altman a vyzvali i své čínské soupeře, aby se na té regulaci podíleli s nimi. Samozřejmě zatím z Číny se neozvalo vůbec nic. Jediný, kdo se ozval, je Donald Trump, který řekl, žádná regulace.
1: To je taky strašidelné. No a ty české firmy, tady se děje spousta zajímavých věcí. Nedávno jsme zaznamenali zprávy o tom, že jeden český startup, dá se říct, vybral spousta peněz
0: To jsme trochu zpátky u těch valuací miliardářů, protože české firmy ty valuace ještě nemají, protože nejsou na burze, ale právě už probíhají investiční kola a třeba jedna česká firma, která se jmenuje Equilibr Tech, dosáhla podle zpráv z července ohodnocení 500 milionů dolarů. Martin Schmidt, jeden z jejich zakladatelů, takhle informoval o investici v sérii A. Je to naprosto mimořádný výsledek, ale neví se, kolik vlastně peněz v té sérii A dostala. Pak je tu i firma Bottlecap Jaroslava Beka a Tomáše Mikolova. Ta žádnou valuaci pořád ještě nemá. Dostala taky už asi 7,5 milionu dolarů na rozjezd a má tedy valuace v desítkách milionů dolarů. A je tady taky Válka AI, generativní video, ta dostala 12 milionů dolarů od Rockaway v pre-seed. Zase valuace jsou v desítkách milionů dolarů. Další firma Synhawk, ta se zabývá detekcí deepfake v AI a koupila její produkt letos česká a evropská pobočka Vodafonu a zase ty valuace nejsou jasné, ale jsou to minimálně desítky milionů dolarů. U těchto čtyř firm bych si troufl říct, že má smysl je sledovat a že se tam můžeme dočkat klidně nějakého českého jednorožce.
1: Tak to zní nadějně a doufejme, že to budou vyvíjet s etickým základem, bych řekla.
0: A s regulacemi z Bruselu, že jo, Jano?
1: Jako aby, ne, ale já jako nechci, aby prostě se lidstvo zničilo. Mám děti, ty taky, ty jich máš. To ani se nedá spočítat. Tak jo, tak to je dneska všechno.
0: Přesně tak, další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
1: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
0: Příjemný poslech přejí Petr Šimůnek
1: a Jana Klímová.
3: V 17 hodin posloucháte nedělní vysílání Českého rozhlasu Plus se Štěpánkou Martanovou.
4: Český rozhlas Plus.
3: A tady jsou naše témata. Vládu čeká schvalování rozpočtu, podpoří ho všechny koaliční strany. Kdo má soudit evropské džihadisty bojující v řadách Islámského státu? Četli byste si jen tak pro radost víc, kdyby vám za to někdo platil? Řekneme, kde to zkouší. Teď je čas na zprávy s Martinem Bendou.
5: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmat Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
6: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, v Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
5: Náklady na naftu podle Felixe tvoří zhruba třetinu všech nákladů dopravců. Tématu se budeme podrobněji věnovat v odpoledním plusu také hned po zprávách. Rusové žijící v Česku dnes můžou od rána na pražské ambasádě volit do státní dumy. Policisté proto posílili u budovy hlídky. Požádalo o to i ruské ministerstvo zahraničí, které se bojí demonstrací i v dalších zemích. Parlamentní volby se konají poprvé od invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
7: Volit v Praze přišly stovky lidí, počítají je aktivisté, kteří se navíc ptají, jak voliči hlasovali. Dmitrij dal hlas komunistické straně, která je podle něj jediným zástupcem opozice.
8: Nesnáším komunisty, ale však volím pro ně. Musí být v ruském parlamentu aspoň jedna strana, která je opoziční.
7: Za legitimní volby nepovažuje studentka vysoké školy v Olomouci, která nechtěla sdělit své jméno.
9: Alespoň něco pro život, ale vím, že to nebude fungovat vůbec. Alespoň pro možná svůj vlastní pocit, že něco udělaš. Něco zkusíš udělat.
7: V Česku žilo v minulém roce podle dat Českého statistického úřadu 37 524 Rusů. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Příští rok se současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Zellmer stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Zellmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Italská premiérka Giorgia Meloniová představí návrh zákona, který zakáže nošení burek a nikábů v italských školách. Řekla to na sjezdu mládežnické organizace své strany Bratři Itálie. Vláda podle Meloniové také plánuje omezit maximální počet zahraničních žáků v jedné třídě. Detaily navrhovaných opatření ale neupřesnila. Dodala, že o nich chce s ministry brzy diskutovat. Voliči v německém hlavním městě Berlíně mají ještě necelou hodinu na to, aby odevzdali hlas v zemských volbách. A volební účast je zatím o něco vyšší než minule. Volí se také ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko.
10: Ministerská předsedkyně této spolkové země Manuela Schwesigová řekla severoněmeckému rozhlasu, že taky doufá ve vysokou účast a v to, že si její spoluobčané zvolí dobrou a stabilní budoucnost. Švézigové sociální demokracie vládne v Mecklenburgsku předním Pomořansku čtvrt století, ale tentokrát se až těsně před koncem kampaně v průzkumech dotáhla na vedoucí nacionalistickou stranu AFD. Ta podle průzkumu může získat asi 36% hlasů a zdvojnásobit tak svůj výsledek před 5 lety. První odhady výsledků budou po 18. hodině, až se uzavřou volební místnosti. Z Wismaru v Mecklenburgsku předním Pomořansku Tomáš Hablín, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Božím daru právě teď začíná Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou po celý příští týden vybrat z více než 50 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií.
11: Uvidíme hornickou osadu Telehoiser, štolu Johannes. Na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
12: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
13: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor,
12: říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
13: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího doru Loučné a Obrvízentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
12: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.
5: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, večer potom bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy bude teplej až 18 stupňů, na horách většinou kolem 6 stupňů. Zprávy Plusu a Martin Benda.
3: Hezké odpoledne u vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Štěpánka Martanová a začínáme hlavním politickým tématem příštího týdne. Vláda Andreje Babiše má v pondělí schválit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Má se snížit původně plánovaný schodek rozpočtu z 389 miliard korun o několik miliard. O kolik přesně ale zatím není jasné, to politici neřekli. I přesto by to měl být druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Výhrady k deficitu zaznívají nejen od opozice a řady ekonomů, ale zněly i od vládních motoristů a SPD. O jeho úpravě jednali s ANO 2 týdny. Šéfové motoristů a SPD dnes řekli, že jejich ministři rozpočet podpoří. A téma teď probereme s politologem Lukášem Jelínkem. Dobrý den.
14: Pěkné odpoledne.
3: Tak už jsme slyšeli, že vláda podle premiéra Babiše zítra schválí rozpočet. Znamená to, že deklarované snížení schodku jen v uvozovkách o jednotky miliard SPD a motoristům prostě stačí?
14: Tak ono jim to stačit nemusí, ale musí se s tím vyrovnat, protože jsou jednak slabšími koaličními partnery a jednak jejich představy o tom, jak by se dali ještě najít další miliardy nebo desítky miliard, jsou do jisté míry iluzorní, vlastně zvláštní, že si neuvědomují, že jejich návrhy často vyžadují skutečně změnu zákonu a že to se nedá stihnout z hlediska přípravy státního rozpočtu na příští rok, proto také oni hovoří o tom, že mnohem větší úspory nebo mnohem nižší deficit by nás měl čekat v tom příštím roce nebo v těch dalších letech. No a obecně, jak ty menší politické strany, tak ale zejména hnutí ANO jsou prostě podepsány pod tím, že nedokážou řádně naplnit tu příjmovou stránku státního rozpočtu a teďka na poslední chvíli ještě uvažují, kde sehnat jaké peníze, z jakých zdrojů, když Andrej Babiš hovoří nebo uvažuje i o takových věcech, jako je prodej části podniků, nebo Alena Schillerová začíná zmiňovat možné zvyšování daní. Takže myslím si, že koalice se sama chytla do své vlastní pasti, kdy začala naslibovávat spoustu výdajů i nad rámec těch mandatorních, na které nemá. No a v tuto chvíli prostě i ti menší koaliční partneři museli pochopit, že hnutí ANO není schopné nebo není ochotné šlápnout na brzdu u takových věcí, jako je třeba placení za domácnosti těch poplatků za obnovitelné zdroje energie, nebo že není ochotné ustoupit od toho nápadu zmrazit ceny dálničních známek. No a za takové situace skutečně si musíme zvykat na ten hlubší nebo vyšší deficit.
3: Dnes proběhla schůzka mezi premiérem a šéfem motoristů. Bavili se mimo jiné o rezortu školství. Proč podle vás motoristé chtěli hledat úspory právě tady? Navíc je to rezort, který ani neřídí?
14: Myslím si, že to souvisí s tím, že motoristé mají velký zájem na tom, aby měli vliv na rezorty, které oni považují za příliš liberální nebo progresivistické, na životní prostředí, na kulturu, možná částečně i na školství, protože víme, že jsou odpůrci celé řady progresivních nápadů, jako je například inkluze ve školství. Asi měli představu, že by skutečně se dokázalo na školství šetřit, ale vzhledem k tomu, že hnutí ANO si vytyčilo školství za svoji prioritu a už i tak je odbylo tady v tomto návrhu státního rozpočtu, protože experti hovoří o tom, že ve školství rozpočet na školství by měl být dobrých 340-350 miliard, tak v tomhletom případě je asi logické, že se svými návrhy, jak ve školství ušetřit, na poslední chvíli motorista nepochodí.
15: Každopádně vypadá to, že motoristé jsou z toho dvoutýdenního jednání na tom o něco lépe. Jaká je teď pozice uhnutí SPD? Za ní vlastně ve vládě sedí nestraníci. Během jednání s ANO špičky SPD požadovali, aby výrazně klesly výdaje na obranu, s tím ale šéf hnutí Okamura neuspěl. A teď někteří poslanci za SPD mluví o nespokojenosti. Podpoří podle vás pak všichni ve sněmovně ten rozpočet?
14: Já si umím představit, že se postupně začnou trousit od koalice někteří poslanci, ať už z klubu SPD nebo z klubu motoristů. Vidíme to na politické situaci na Slovensku, která se té české poměrně dost podobá, a my můžeme do jisté míry i co se tady této věci kráčet po tom slovenském chodníku. Ale nemyslím si, že by to znamenalo nějaký problém nebo nějakou krizi pro Andreje Babiše, pokud by jeden, dva poslanci nehlasovali nebo se třeba i časem odloupli, tak to je pořád pro něj situace řešitelná. Jinak si myslím, že SPD a motoristé žádné velké caviky kolem ani státního rozpočtu, ani žádných dalších témat dělat nebudou, protože kdyby chtěli, tak už dávno mohli uplatnit ten svůj vyděračský potenciál a říct, my jako celé strany nebudeme hlasovat pro tak velký deficit, ale protože pro ty strany je důležité především se účastnit na moci a nemají vůbec jistotu, že se třeba i příště dostanou do poslanecké sněmovny, tak proto jsou raději loajální koaličními partnery.
15: Vy jste zmiňoval, že ty strany, oni o tom mluví sami, tvrdí, že v příštích letech se ten deficit bude snižovat. Šéf Národní rozpočtové rady, pan Mojmír Hampl, je ale přesvědčený, že vládou avizované to snižování schodku není příliš pravděpodobné, a to kvůli volebnímu cyklu, který zase nás čeká v těch dalších letech. Dal byste mu za pravdu?
14: V tomto ano, protože kdo už jiný umí tak dobře slinit prsta, vnímat nálady veřejnosti jako Andrej Babiš, a všimněme si, že před volbami většinou naopak tlačí na stále vyšší a vyšší výdaje. Takže kdyby tomu mělo být tentokrát naopak, tak by to bylo velké překvapení a znamenalo by to, že Andrej Babiš už nejede podle svého osvědčeného receptu, ale to by samozřejmě z hlediska zájmu hnutí ANO nedávalo smysl. Proto si myslím, že všechny ty řeči o konsolidaci v závěru volebního období jsou jenom takové těšinské jablíčko, které se časem rozplyne.
15: A ještě stručně prosím jedno téma. Kabinet je podle svého vicepremiéra Karla Havlíčka připravený přijmout také opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Konkrétně ale nebyl, vše se máme dozvědět v pondělí. Je důvod pro takováto opatření, nebo zatím vidíte předvolební gesto?
14: Tak ty důvody asi budou dva. Jednak to, že skutečně česká vláda nechce, aby u nás byly nejdražší nebo nejvyšší ceny pohonných hmot ve střední Evropě. A když vidíme, že ostatní země přijímají nejrůznější opatření, ať už zastropování cen, ať už tlak na rafinérie a nebo daňové změny, tak nejspíš k něčemu bude muset přistoupit i Babišova vláda. A pochopitelně, že to souvisí i s těmi volbami, protože jde hodně o načasování, kdyby vláda chtěla, tak už k nějakým opatřením přistoupila dříve, protože pan Havlíček sám říká v rozhovoru pro Sobotní právo, že už v té krizi jsme, ale ta vláda zatím vyčkávala podle mě i proto, aby ten největší efekt z její reakce přišel krátce před těmi komunálními a senátními volbami.
15: Hodnotí politolog Lukáš Jelínek. Díky a hezký zbytek neděle.
14: Nemáte zač, pěkný zbytek neděle.
15: Před několika lety bojovali za teroristickou organizaci Islámský stát v Sýrii. Teď stojí před iránským soudem a hrozí jim trest smrti. Dnes v Bagdádu začal soudní proces se 6 francouzskými občany. Cizinců jsou ale mezi obviněnými stovky. A většina z nich na soud zatím čeká. Někteří se už několik měsíců s pomocí právníků snaží dostat zpět do Evropy. Po jejich příbězích pátela naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Jani, jak vypadalo to dnešní soudní stání?
16: Tak šestici mužů podle agentury Reuters k tomu soudu přivezli ve vězeňské dodávce, ale v doprovodu konvoje vozidlu příslušníků iráckých speciálních jednotek. Muži potom do soudní síně přišli oblečení ve žlutých vězeňských kombinézách a tomu jednání měli přihlížet diplomaté nebo pracovníci z francouzské ambasády. A v soudní síni byl i zpravodaj agentury AFP, který popsal, že to jednání trvalo 3 hodiny. Irácký zpravodajský server Shafak News s odvoláním na svůj zdroj zase píše o tom, že soud vyslýchal ty obžalované jednotlivě a následně určil právníky, kteří je mají zastupovat. A teď dostali čas na prostudování spisů těch obviněných mužů. Ten soud má pokračovat 5. října.
15: Proč jsou tito francouzští občané vůbec souzeni v Iráku?
16: Tak obžalovaní Francouzi byli původně zajati v severovýchodní Sýrii, jenže budoucnost tamních věznic, které spravovali syrští Kurdové, byla po nástupu nové syrské vlády nejistá a tak podezřelé členy Islámského státu začal Irák loni převážet do svých věznic a soudit podle svých protiteroristických zákonů, protože Islámský stát páchal zločiny i na tom iráckém území. Podle francouzského deníku Le Monde takto Irák v červenci 2025 a začátkem letošního roku převezl asi 50 mužů s francouzským občanstvím. Mají mezi nimi být i 3 mladíci, kteří ještě jako děti do Sýrie k Islámskému státu odvezli jejich rodiče. A Le Monde taky poznamenává, že všechny ty francouzské džihadisty zadržované v Iráku vyšetřují i francouzští protiterorističtí prokurátoři a jsou na ně vydány mezinárodní zatykače. Francouzská vláda ale odmítá návrat těchto lidí do Francie.
15: A je nějaká šance, že by se nakonec mohli vůbec do Francie vrátit?
16: Tak podle Paříže je Irák schopný sám stíhat jednotlivce za zločiny spáchané na svém území. Nicméně francouzští advokáti, kteří ve Francii zastupují 25 lidí z těch vězněných, tvrdí, že jejich klienti nemají před iráckým soudem dostatečné záruky spravedlivého procesu. Ti advokáti zmiňují taky velmi špatné podmínky v iráckých věznicích, včetně údajného mučení. Oni sami navíc obžalované v Iráku nemůžou u soudu zastupovat. Nejdřív se snažili domoci repatriace těch svých klientů u francouzských soudů. Na začátku září se potom obrátili na Evropský soud pro lidská práva, ten ale o případu ještě nerozhodl. A irácké soudy už v roce 2019 soudily 11 francouzských džihadistů. Původně dostali trest smrti, ale po diplomatickém tlaku jim byl potom změněný na doživotí v iráckých věznicích.
15: Soud kvůli příslušnosti k Islámskému státu ale nečeká jen francouzské občany, kolika lidí a národností se má týkat?
16: Tak irácká justice na začátku tohoto měsíce dokončila výslechy skoro 6 000 lidí převezených ze Sýrie. Mezi nimi mají být bojovníci, ale taky lidi, kteří v Islámském státu měli zastávat různé další pozice, včetně různých vedoucích, náboženských nebo i administrativních pozic. A většina z nich jsou Syřané. Celkem je v té skupině ale 67 národnostní. A to včetně 16 arabských a 19 evropských. A u šestice obžalovaných má irácká justice taky důkazy, že se podíleli na zotročování jezídských žen. Skoro 500 lidí nicméně soud už propustil, protože neměl dost důkazů pro obžalobu. To se týkalo hlavně tedy Syřanů, ale taky jednoho Fina a Američana.
15: Tolik naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová, díky.
16: Pěkný den, naslyšenou.
15: A v Odpoledním plusu teď trošku motivace. Singapur zahájil 5letou celostátní kampaň na podporu čtení. Součástí je finanční motivace občanů, kdo se do iniciativy zapojí a bude si číst o tom, co ho baví, získá odměnu. Stačí 40 hodinka čtení pro radost denně. a číst můžete cokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Jediná podmínka je, že to bude nepřetržitě 15 minut za den. Detaily má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Hezký den.
17: Dobré odpoledne.
15: Jak vysoká je ta odměna za čtení?
17: No, ono je to jen pro občany Singapuru, to asi musíme říct hned na začátku, a aby si čtenář vydělal tu symbolickou odměnu, to je jeden singapurský dolar v přepočtu asi 16 korun, tak musí 50 dnů číst nejméně čtvrt hodiny denně. Ten čas strávený tou četbou zaznamená na vládní platformě Crowdtask SG.
15: A kdyby toho člověk učetl za den víc?
17: Tak se mu počítá přes tu platformu na internetu jen ta čtvrt hodinka. On za to získá 20 virtuálních mincí. Na jeden singapurský dolar tak potřebuje takových virtuálních mincí 1000. Úřady v tomhle sází na takzvanou gamifikaci, takže vlastně využívají formu hry nebo různé takové herní prvky k zvýšení motivace. Zatím je snaha přimět lidi, aby si víc četli pro radost, aby četli dlouhé texty, které je baví, nejenom ty krátké, většinou negativní zprávy na internetu.
15: A v čem je rozdíl?
17: Tím rychlým a často taky návykovým scrollováním, procházením rychlým zpráv na webu, proto existuje taky pro mladou generaci dost známý výraz doom scrolling, řekněme rolování zkázy, protože to jsou obvykle zprávy o válkách, o krizích všeho druhu, tak tímhletím doom scrollingem sice získáme informace, ale v důsledku to vede k oslabení našich kognitivních schopností. To taky vyjadřuje taky zase mladší generaci známý termín brain rot, zahnívání mozku, řekněme. Naopak to čtení dlouhých textů posiluje pozornost, kritické myšlení, rozvíjí představivost, fantazii. Taky právě to chce Singapur podpořit. Návyk na čtení těch dlouhých textů, které čtenáře baví a obohatí ho.
15: Jaký ohlas má tato singapurská iniciativa?
17: Zatím je to v pilotní fázi do konce roku a pak to úřady vyhodnotí. Každopádně Singapur má v těch finančních motivacích občanů tradici. Tamní vláda třeba už dřív dávala poukázky do supermarketů, a to za to, že budou víc lidé víc chodit, že denně ujdou určitý počet kroků.
15: Kdo by nechtěl bydlet v Singapuru? Podle mezinárodního testování PISA je na tom Singapur ve čtení velmi dobře, tak proč teď ta kampaň?
17: Je pravda, že na tom dobře Singapur i jiné asijské země, třeba Čína, jsou na tom teď ve čtení lépe než Česko. To se ale týkalo testování té čtenářské gramotnosti u 15-letých žáků po celém světě globálně. A v Singapuru je teď zatím obava, že návyk číst si pro tu radost se může časem vytratit. Třeba během dalšího studia, proto je ta motivace.
15: A proč pořád zdůrazňuješ tu radost?
17: No, protože je to asi, jak všichni tušíme, trošku něco jiného než to čtení z povinnosti, a třeba taky podle nové studie si právě to čtení pro radost je dost významné pro zdraví, a to bez ohledu na věk čtenářů. Zjistili to britští vědci, mluví o tom studie Cambridgeské univerzity, která vyšla v časopise Psychological Medicine.
15: A jak to zlepšuje zdraví?
17: Lidi zvyklí číst si pro radost podle téhle studie mají lepší duševní zdraví, větší empatii, menší riziko demence. U dětí je to zase větší pozornost a zvídavost, lepší schopnost řešit problémy. A u starších čtenářů nad 55 let zase lepší paměť a výrazně nižší riziko zhoršení kognitivních schopností. Zdraví prospěšné jsou podle studie, a to platí i v tom Singapuru, taky třeba čtenářské kluby. Tam jde zase o kontakt s ostatními lidmi a v důsledku zase to menší riziko nějaké ztráty kognitivních funkcí. Autoři zdůrazňují, že to čtení pro radost je vlastně dost dostupná záležitost a taky dost snadná pro všechny.
15: A od mikrofonu se teď odchází číst Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Díky.
17: Hezký den.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
15: A Plus posloucháte v 17 hodin a 22 minut. Liberecké divadlo FX Šaldy se dnes večer promění v Cirkus Humberto. Půjde o první premiéru letošní sezóny. Divákům představí život cirkusových umělců, akrobatů i tanečníků. A součástí hry budou taky zvířata.
18: My vidíme obrovskou paralelu mezi cirkusem a divadlem.
19: Říká dramaturg z Libereckého divadla Jiří Janků.
18: Za každým představením v divadle, za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči, ti, kteří ho svítí. Ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass před těmi 90 lety, kdy to napsal, jim chtěl vzdát hold, a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
19: Hra vychází ze slavného románu Eduarda Basse z roku 1940. 41. Příběh sleduje osudy šesti generací cirkusových umělců.
18: My jsme se snažili to pojmout napříč celým tím románem, to znamená, že začínáme příchodem Vaška Karase s tatínkem do Hamburku a přijetím do cirkusu Umberto a končíme po 70 letech v Praze.
19: Někteří herci se pro tuto inscenaci museli naučit několik artistických kousků. Lidé je uvidí třeba na akrobatických šálách, doplňuje herec Prokop Kosař.
20: Hraju Achmeda Romea, akrobata, tanečníka a největší výzva, my jezdíme na jednokolkách.
21: Byla nějaká nehoda během zkoušek?
20: Jo, já jsem upadl takhle dlaněma na asfalt a furt mě to bolí. Pracovní úraz.
22: Vašku! No, kdo je ta slečna, pro kterou tady chodíš jako tělo bez duše? Nikdo.
23: A není ten nikdo náhodou? Růženka?
24: Růženka!
22: To je ale pěkný jméno.
19: Růženku hraje Kateřina Kornhojzrová.
25: Jsem taková slečna, která přijde na začátku a pak přijde až druhý půlce a spíš tak jako doprovázím toho Václava a potkáváme se tam víc až v tom stáří, protože si tu Růženku nevybral, takže tam je jenom tak ukázka, jaký to bylo, když jsme byli jako děti a já jsem úplně nadšená z kluků, co skáčou na slacklině, vždycky na ně potají koukám, jsou bez zjištění a skáčou prostě salta a jsou úplně neuvěřitelní.
19: Na jevišti nebudou chybět ani profesionální artisté a akrobati, přibližuje režisérka Kateřina Dušková.
26: My jsme tu věc stavěli i částečně jako poctu lidem, kteří překračují hranice lidských možností. A to pro nás ty akrobati jsou, takže jsme vyhlásili, že hledáme lidi, kteří se tím zabývají a milují cirkus, divadlo a jsou z našeho kraje.
19: Inscenační tým se rozhodl jako první premiéru letošní sezóny připravit rodinné představení, i proto je jim zrovna cirkus Humberto.
26: To představení, kde se potkají všechny generace, je to rodinný představení, protože si myslíme, že divadlo je místem setkání a já velmi doufám, že ten příběh může oslovit i děti, i dospělí, protože my ho vyprávíme první půlku očima malého kluka, tak jsem přesvědčená, že i malí děti, který visejí očíčkama v těch monitorech, tak ten příběh třeba můžou uslyšet. Dospělí asi by mělo bavit bravurní herectví našeho souboru, to opakuju vždycky a tak to prostě je.
19: Nedělní premiéra inscenace Cirkus Humberto začíná v 19 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
15: A teď je vysílání Plusu. Čas na pozvánku k poslechu našeho dokumentárního pořadu Příběhy 20. století. Tentokrát budou věnovány osudům Josefa Hlavatého a vrátíme se v nich do pozdních 80. let. 24-letý Josef Hlavatý se tehdy chtěl dostat z komunistického Československa na svobodu a 7. července roku 1988 přeletěl na motorovém rogale vlastní výroby přes hranice do Rakouska. Vedle něj seděl jeho 3letý syn David. Na telefonu je autor pořadu Adam Drda. Dobrý den.
27: Dobrý den.
15: Ten útěk přes pečlivě střežené hranice byl úspěšný, ale velmi riskantní. Co k tomu rozhodnutí Josefa Hlavatého vedlo?
27: No, to je strašně zajímavá, docela dlouhá historie, tak já se to pokusím maximálně zestručnit. A Josef Hlavatý byl z Jablonce, nebo narodil se v Jablonce a jako vedla ho k tomu vlastně osobní zkušenost, která ale není jako intelektuální, nebyl to intelektuální odpor vůči komunismu, ale spíš řekněme jiného druhu. Josef Hlavatý měl rád auta a motorky a s pomocí svého otce stavěl motocykly, protože měl pocit, že tady v tom komunistickém takzvaně normalizačním Československu žádný zajímavý stroje nejsou, strašně mu to vadilo. Pak se vyučil automechanikem a začal navrhovat designy nákladních aut a těch kabin na kamiony. A zase narážel s tím, že sice dostával různá ocenění a slova uznání, ale strašně mu vadilo, že se v tom zatuchlém režimu nic nerealizuje, že vlastně nemá šanci se prosadit. To je, řekněme, jedna linie a ta druhá linie je, že narážel taky na ty komunistické struktury, například ho nutili vstoupit do strany, kam nechtěl. A v podniku, kde se to dělo, tak on už to nakonec měl dost, tak se rozhodl, že odejde a našel si práci v JZD, kde používali rogala na práškování polí. On tehdy lítat neuměl, ale strašně o to stál, takže ještě předtím, než vůbec udělal nějaký pilotní zkoušky, tak se svým otcem postavili motorové rogalo s motorem z Trabantu. On se sám naučil pilotovat. To ještě pořád nebylo s jasným plánem, že někam uteče. ale pak mu komunista z toho podniku předchozího, on dokonce mluví o nějakém zásahu státní bezpečnosti, což se mě teda nepodařilo nějak uvěřit, ale nemám důvod mu nevěřit, tak mu zhatili to přijetí za pilota, protože nebylo ve straně. A toho vedlo teda k rozhodnutí utéct z Československa. Poslední důležitá věta je, že měl v té době dvě malé děti, Davida, s kterým pak uletěl, ročního Josefa, samozřejmě manželku Petru. Pokusili se utéct přes Jugoslávii, ale režim tam pustil jenom manželku a to nejmenší, no to malé dítě, ten větší David s ním, tady museli zůstat. A on jak byl naštvaný a schopný, tak se rozhodl, že teče po vlastní ose a že ta žena uteče z Jugoslávie taky sama.
15: Mm-hmm. A jak probíhal tedy v červenci roku 1988 ten útěk a odkud pan Hlavatý startoval?
27: Je to tak, že on si vytipoval, on skutečně byl myslím, dost plánovač a on si vytipoval, že nemá možnost přeletět přes hranici třeba do Německa a vytipoval si, že mezi Břeclaví a Malackami je místo, kde je nejkratší vzdálenost od dálnice, jenom několik kilometrů, takže tam odjel se synem a se svými rodiči, tam tajně postavili asi po třech dnech to rogalo, teda motorové, přivázal k sobě Davida a odletěli. Jednoduchý ten let nebyl, on to podrobně líčí v příbězích 20. století, že samozřejmě se mu například stalo, že ztratil orientaci a v jednu chvíli se vyskytl před strážní věží pohraniční, kdo ozářil reflektory, pak ho pronásledoval vrtulník, ale nakonec se mu to podařilo. Myslím, že to pro ně byla strašná zátěž kvůli tomu dítěti, i když to jakoby neříká naplno, ale když o tom vypráví, jak se mu do dneška láme hlas.
15: A protože už nemáme moc času, tak úplně zjednoduším poslední otázku, kterou jsem měla. Potkali se pak nakonec všichni obě děti a jeho žena?
27: Potkali. I Petře Hlavaté se podařil ten útěk v Jugoslávii, ale zase dost dramaticky a zase by to bylo na další povídání.
15: A na to další povídání bude Čas a prostor dnes večer na Plusu po 20. hodině, kde budeme tento pořad vysílat a pozval nás k poslechu příběhu 20. století Adam Drda. Díky za to.
27: Já taky moc děkuju. Naschledanou.
15: A to je Čas na zprávy s Martinem Bendou.
4: Český rozhlas Plus.
5: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám a pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
0: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
5: K reakci na rostoucí ceny energii vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Řekl to v televizi CNN Prima News. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN v New Yorku těmito slovy Pavel reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO dodržovat vzájemnou solidaritu.
1: Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň, že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoliv jiný, tak nepochopil slovo solidarita. A já pevně doufám, že Česká republika touto cestou nepůjde.
5: Prezident Pavel na valném shromáždění OSN v New Yorku přednese projev. Před odletem řekl, že chce mluvit o reformách mezinárodního společenství, riziku nových technologií nebo českých ambicích stát se nestálým členem Rady bezpečnosti. V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Za toto období klesl počet incidentů o 35%, tedy o více než třetinu. Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko nebo Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku nebo na Slovensku. Ukrajina zaútočila na Moskvu a moskevskou oblast drony i raketami, zasáhly mimo jiné klíčovou ropnou rafinérii, logistický areál a tepelnou elektrárnu. Ukrajina zřejmě poprvé nasadila také balistickou střelu vlastní výroby. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina letělo na Moskvu 450 ukrajinských dronů z celkového počtu 1600. A v chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus Opunci hnědoostnou. Ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina pochází ze Severní Ameriky a vyhovují jí teplejší a suší podmínky. Vytvářením souvislých porostů ale invazní rostlina vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři ji proto z chráněných území odstraňují. Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy, teď už začíná Osobnost Plus.
2: S láskou na Petřín, tímhle sloganem zve designérka Anna Marešová na slavnostní otevření nové lanovky na pražský Petřín a dnes je hostem Osobnosti Plus. Nové vozy čtvrté generace čeká první jízda v pondělí 21. září v 7 večer. Za návrh lanovky na Petřín získalo studio Anny Marešové prestižní ocenění German Design Awards 2025 v kategorii letectví, námořnictvo a železnice. Co nového cestujícím nabídne a jak bude vypadat lanovka na ještět? Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: A dobrý poslech přeje Světlana Větovská.
7: Osobnost Plus.
2: Jednou z vašich největších ambicí je, aby lidi měli lanovku rádi a vraceli se k ní. Jste před první jízdou na Petřín nervózní?
6: No já jsem nervózní, no dost jsem nervózní, protože samozřejmě té práce bylo hodně, ještě trošku nás něco čeká, ale už je to úplně, bych řekla, finálová cílová rovinka. A pak samozřejmě přijdou ty lidé, kteří tou lanovkou pojedou a to je největší zatěžkávací zkouška. Ale říkám si, že jsem udělala pro to úplný maximum, možná i víc než maximum a že jsem to dělala s čistým záměrem a věřím, že se to bude lidem líbit a věřím, že se jim bude líbit hlavně ten výhled z té lanovky.
2: A že se k ním budou vracet.
6: To taky věřím, že se může stát.
2: Na Petříně jde už o čtvrtou generaci lanovek. Mm-hmm. Co z té historie jste zachovali?
6: No já myslím, že se zachovalo vůbec to místo, kde ta lanovka je. Samozřejmě ta historie je velmi zajímavá. Nahoře na Petřínské nebo na té stanici Petřín je pak k tomu i výstava ty historie, takže když někdo bude chtít si to prostudovat, tak tam jsou úplně ty první začátky, kdy v tom roce 1891 jezdila ta lanovka na tu vodu, což je úplně hrozně zajímavý. Pak tam byla lanovka v 30. letech a samozřejmě ta lanovka z roku 85 je ta, kterou já si pamatuju, takže to bylo asi ten výchozí bod, z kterého jsme vycházeli, takže jsme se snažili navázat nějakým způsobem na právě tenhle ten vůz, který tam byl z 80. let.
2: V čem bude nová lanovka jiná než ty předchozí, pokud jde o praktické využití pro cestující?
6: Je tam velký rozdíl právě v tom, že z té lanovky je velmi dobře vidět, je tam, bych řekla, že panoramatický výhled a tím, že tam není, že v té původní byl prostor ještě pro řidiče té lanovky, kteří samozřejmě musí být v té přední části toho vozu, což je samozřejmě ten nejhezčí výhled a to tam teď není, takže vy máte úplně nádherně tu Prahu jak na dlani, tak to si myslím, že je velký, jako velký rozdíl a samozřejmě ta lanovka je technologicky úplně jinde, materiálově, protože jsme o 40 let vlastně vepředu, takže ta lanovka fakt je technologicky, jako bych řekla, na vysoké úrovni a zároveň se mi tam povedlo, to bylo docela zajímavé, protože to vyráběla švýcarská firma, tak já jsem dostala takový kompliment pak od těch Švýcarů, že oni vlastně díky téhle zakázce se začali víc fokusovat ještě na detail víc, než jako mě to hrozně překvapilo u nich. Samozřejmě ta spolupráce byla taková, že já jsem chtěla vidět o každém deklu, o každém detailu a řešila jsem to tak, aby ta lanovka byla co nejvíc otevřena, nebylo tam nic zbytečného navíc a oni na to nebyli zvyklí, že říkali, že my jsme tohle nezažili. A bylo to někdy to bylo dost náročný, ale na konci teda mi to fakt vrátili tím komplimentem, že říkali, že ty vozy jsou krásný, ale že ten interiér takhle detailně nikdy nedělali a že je úplně skvělej. No.
2: To znamená, že ty vozy jsou bez řidiče, automatizované?
6: Je to tak, že ono to je vlastně když abych šla jako do těch technických detailů, tak ona jezdí bez řidiče, nebo respektive v té lanovce není řidič, ale řídí se to vlastně z Velína, z Petřína, takže je řízená řidičem, není to úplně autonomní
2: lanovka,
6: ale není tam kabina pro řidiče, bude tam nějaká obsluha na nějakých pár měsíců, než se ten provoz zajede a takže pro někoho to může jako vypadat, že jezdí bez řidiče, ale je tam řidič, ale je nahoře.
2: Já jsem četla, že jste se inspirovali atmosférou Petřína, místem spojeným s láskou a s radostí. Jak se to na designu té lanovky projevilo?
6: Tak my jsme chtěli, aby ta lanovka byla pro lidi příjemná, aby nebyla nějaká jako extravagantní a jako aby na sebe neupozorňovala. Nicméně v tom zadání jsme měli takovou formulku, že ať se zamyslíme nad tím, že Petřín je kopec lásky a že by bylo dobrý, kdyby tam byla nějaká emoce, nějaká interakce. A to je zadání, které já nemám vždycky ráda. Říkám, ježiš, to bude něco jako navíc a já mám ráda ten design čistý, nic vlastně navíc. A s kolegama jsme se o tom bavili docela dlouho. Já jsem měla takovou, jakoby, jsem říkala, tak to tam prostě dělat nebudem, když to tam prostě jako vůbec k tomu nepůjde. A kolega Tomáš právě říkal, tyjo, to bychom měli něco vymyslet. A dlouho jsme se o tom bavili, až nás napadla taková věc, protože ty dva vozy se tam míjí na jednom.
2: Takže to je ta interakce, když
6: a oni vlastně mezi sebou
2: mrkne.
6: Vlastně jsme si říkali přesně, že by mohli ty vozy mezi sebou něco udělat, nějakou interakci. A pak nás napadlo, že jeden vůz mrkne a ten druhý zareaguje tím, že interiér toho vozu zčervená. A je to samozřejmě skvěle vidět večer, nebo když bude ošklivý počasí. A ještě to je naprogramované, takže nikdy nevíte, který ten vůz bude mrkat, z jaký strany, jenže to není vždycky stejně, což je samozřejmě fajn, ale horší to bylo, když jsme to testovali, protože jsme potřebovali, jsem vždycky musela mít dvě skupiny a pak jsme si volali, jak to vypadalo, tak když jsme měli ten testovací nebo ty testovací dny. Ale aspoň vím, že to je naprogramovaný, že opravdu nikdy nevíte, který mrkne a který bude červenat.
2: Takže to je automatické a nemusí pan řidič, který ovládá lanovku ze zhora mrkat.
6: Nemusí, ale může, když bude nejhůř, tak může to tak mrknutí mrkne. Vypnout.
2: Když nebude důvod mrkat.
6: Já myslím, že je vždycky důvod mrkat.
2: Tušíte, kolikrát jste tou starou lanovkou jela, než jste měla jasnou představu o tom, jak mají nové vozy vypadat, že mají třeba mít sklápěcí sedačky, protože automaticky lidi se v té lanovce na Petřín zvedají a stojí?
6: No tak já jsem s ní jezdila jako dítě, to jako párkrát, protože to vždycky byla jakoby velká věc, sláva. Že se jde velká sláva, že se jde na lanovku. A no a samozřejmě pak, když jsme začali na tom návrhu pracovat, tak už jsem s ní jezdila docela jako často, takže to nemám ani spočítaný, kolikrát jsem měla tou starou, ale hodněkrát.
2: Lanovka musí splňovat velké množství technických a bezpečnostních parametrů. Do jaké míry má člověk jako vy svobodu v tom, jak si s vozem pohraje? Protože tam určitě nějaké omezení je.
6: No tak omezení tam je, tak samozřejmě, když začnu tím jednodušším, musí mít nějakou velikost, musí mít nějakou kapacitu, musí mít nějakou váhu, to jsou úplně základní nějaký parametry. A mě vlastně jako ten produktový design baví právě proto, že má ty mantinely, že vy vlastně máte strašně zúženou jako možnost, že, to, že jako dostanete prostě jakoby mantinel a v tom musíte něco vymyslet. A to je pro mě taková jakoby výzva a to mě vlastně na tom baví, protože já vlastně bych nemohla být volný jako umělec, protože mě kdyby někdo dal jako neomezený třeba jako budget nebo by mi dal neomezený jako možnosti, tak já bych vůbec nevěděla jako co, ale vlastně když mám najednou ten mantinel, tak já jako v tom jsem schopná jako pracovat a je to taková výzva, mě to vlastně baví na tom malým, na té malé ploše jako vymyslet toho, co nejvíc, co jako jde. Takže potřebuji povědět co nejvíc technických detailů, co je možný. Samozřejmě potom už úplně ten detail, jak ta lanovka prostě má tam nějakou elektroniku uvnitř nebo další věci, to už jako vědět ani nechci. Mám pocit, že toho někdy vím víc, než bych chtěla, ale je to právě zajímavé, to mě na tom baví, na tom mít ten mantinel. No.
2: A nakolik jste musela proniknout do duše lanovky a pochopit ten systém a to, proč lidi používají lanovku, co od ní očekávají a co od ní očekává třeba i ten dopravní podnik?
6: No tak je to vlastně vždycky, já to mu říkám, že se takhle má dát na stůl, co je potřeba a z toho pak jako udělat to, co je fakt ta priorita, co musí ta lanovka splňovat, pak je to takový, co by bylo hezký a pak něco, co by bylo jako opravdu už úplně hezký, aby měla jako úplně to, ta třešnička na dortu a takhle jako člověk po těch prioritách jde a samozřejmě někdy jsou tam třeba požadavky, které vyplynuly z nějak jakoby z toho, jak ta lanovka fungovala v minulosti a já jsem třeba nějakým způsobem, jak jsem se do toho ponořila, do toho tématu, tak jsem zjistila, že už to třeba není nutný, ale musela jsem to samozřejmě odkomunikovat jako s dopravním podnikem, jestli vlastně takhle, jak to oni mají třeba v tom zadání, jestli to je opravdu to, co chtějí, anebo jestli můžeme prostě uhnout.
2: A to bylo co?
6: No, tam bylo vlastně, ještě se řešilo tam na začátku, že by tam opravdu ta obsluha měla třeba ten prostor jako víc vymezený a vlastně těma diskuzema a nějakou prostě i komunikací s výrobcem se ukázalo, že tam není potřeba ten člověk takhle, aby měl to místo a to jsem byla hrozně ráda, protože to přesně bylo pro mě důležitý, aby tam byl ten výhled. Takže to jsou takový vlastně pak i konkrétní situace, které je potřeba jako opravdu i odkomunikovat, že to není jenom o tom designu, ale o nějaký komunikaci a zjišťovat, jestli opravdu to je nutný a co opravdu je tam to must.
2: Říkáte, že lanovka nemusí být extravagantní, protože by mohla rychle zevšednět. Kde je pro vás hranice mezi nadčasovým designem a tím, co rychle zestárne?
6: Tak já myslím, že je jednoduchý, když se člověk ohlídne na věci, které už tady jsou roky a furt fungují a připadají vám třeba jako, že jsou poměrně nový a pak třeba zjistíte, že už jim je 20-30 let a já to si právě myslím, že ten moment, kdy můžeme říct, že ten design je fakt dobrý, protože vydržel ty roky.
2: A vypadá vás něco konkrétního?
6: No určitě, já úplně miluju takovou tu Guteform německou, to je Dieter Rams a to jsou prostě ty věci, které jsou inspirované pak jako, nebo se s nimi inspiroval třeba Apple, jo, a vlastně ty věci právě furt fungují, protože jsou

0: Vy jste před 2 lety dostala od Liberce zakázku na novou lanovku na Ještěd. To je úplně nová lanová dráha po tragické nehodě z roku 2021. Jak velká je to zodpovědnost pracovat na něčem, od čeho lidi očekávají v první řadě bezpečnou jízdu?
1: No tak já myslím, že zásadní a myslím si, že velmi dobrý rozhodnutí padlo potom, co se udělala nějaká studie, jaký ty lanovky by tam vůbec měl být, a vyšlo z toho, že by to měla být lanovka, ne tady ta, že tam byly původně 2 kabinky, které se míjely, ale že tam bude lanovka na 2 lanech, takzvaný Funifor, a ona je to jedna z nejbezpečnějších jako technologií současné doby, což mi přišlo skvělý řešení kvůli bezpečnosti i kvůli tomu, že ta lanovka opravdu je na těch 2 ramenech, je to... I když prostě fouká vítr, tak se tolik jakoby nerozhoupe, a zároveň ona má to, že teď nevím, jestli to dobře řeknu, ale má v podstatě jako nekonečný to lano, což se strašně dobře potom rengenuje. Není to, to lano není nikde prostě ukotvený do nějakého betonu, v kterém už neskontrolujete vlastně ten stav toho lana. A takže to pro tu kontrolu a pro tu bezpečnost mi přišlo velmi jako dobré rozhodnutí, a myslím si, že potom, když jsme zpracovali ten design, tak já jsem taková, že se mi líbily ty 2 kabinky, říkala jsem si, s tím by bylo fajn jakoby pracovat, že tam je, vlastně má to takový ten retro nádech, ale pak jsem si říkala, že jdeme prostě dál a že úplně ta potřeba vlastně v současné době jiná, a že když se udělá jiný typ té lanovky, který fakt je bezpečný, a my jsme k tomu přistoupili i tím způsobem, že ta lanovka opravdu dojíždí k tomu Ještědu, což já vnímám, že je taková jako vlastně taková až raketa mi to přijde, tak mi to přišlo skvělý i z toho jako z té stránky toho vzhledu, jakože to vlastně může fungovat možná jako jinak, něčím možná líp než vlastně ty 2 kabinky.
0: Ještěd je velmi unikátní místo s vlastní historií, originálním hotelem, televizním vysílačem. Hodně tam fouká. Co byla největší výzva?
1: Pro mě vždycky je největší výzva najít ten směr správnej, a než jsme to začali navrhovat, tak já jsem vždycky nervózní u každého projektu, aby to prostě sedlo, aby jsme vymysleli něco, co tam prostě fakt sedí. A než to jako cítím, že to je ta správná cesta, tak jsem z toho nervózní. A v momentě, kdy na tom projektu začnu pracovat, začneme ty věci jako navrhovat, začneme prostě hodně o tom mluvit, a najednou to je takový pocit najednou, že to jako zacvakne, že to je ono, tak v ten moment už já nechci říct, že necítím žádnou obavu, vždycky prostě člověk má obavu, ale jakože najednou cítím, že to je ten správný směr, a v ten moment se jako uklidním a vlastně nacpu tam tu energii a říkám si, jo, to bude dobrý, že to takhle dopadne.
0: Čeká i tam cestující nějaký vtípek, tak jako na Petřín?
1: No původně vůbec, ale tím, že se nás furt někdo ptal, jestli to bude taky nějak blikat, a já říkám, že nebude, to je prostě ještě tato, a přesně jak jsme jako začali pronikat do toho návrhu a začali jsme víc tam řešit detailů, tak tím, že tam je právě ten ještě, který jako ten hotel nebo hotel s vysílačem, tak on pochází vlastně z konce 60. let. A v tu dobu si myslím, že docela bylo in v České republice nebo v Československu tenkrát takový to sci-fi, úplně takový to Zítra ráno vstanu, opařím se čajem, což je film, který já úplně zbožňuju, tam od Teodora Pištěka, nádherná výprava, a já právě jsem říkala, to by bylo skvělý udělat tam něco, co vlastně bude mít takovýhle náboj. No a právě jsme tam vymysleli, že ta lanovka dojíždí do té horní stanice, tak se vlastně rozsvítí takový kužel světla ze spoda, protože tam je ještě takový průhled, vlastně, že můžete koukat celou dobu jako
0: dolů.
1: Je to teda malý, aby prostě to zase, když někdo nerad kouká dolů, tak aby se tomu krásně vyhnul. No a vlastně se rozsvítí takový kužel světla a je to takový jako když zdraví to UFO, já nechci říkat, že to je úplně UFO, protože to není UFO, ale má to takovýhle jako... tak to říct, prostě jako je vibe toho filmu, a já když jsme na to přišli, tak jsem z toho měla fakt radost a říkala jsem si, to by ty lidi mohlo fakt bavit. No.
0: Říká designérka Anna Marešová, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vás nejdřív proslavila tramvaj T3 Coupé, pak přišly návrhy erotických a intimních pomůcek pro ženy, teď 2 lanovky.

0: mají takhle rozdílné věci něco společného, pokud jde o design?
1: No, tak já říkám, že design buď funguje, nebo nefunguje. A, takže si myslím, že právě ten design mají společný. A já vždycky říkám, že to fakt může být dobrý nebo blbý a že ta věc musí dobře jako vypadat a musí dobře fungovat. A když to jedno z toho tam není, tak podle mě to není dobrý design. Tak já se snažím tyhle ty věci vždycky do těch návrhů dostat do všech a je jedno, jestli to řeším v metrech, centimetrech nebo milimetrech. Protože na konci dne jsem buď ve fabrice s lanovkama nebo ve fabrice, kde se dělají vibrátory a s těma inženýrama řeším v podstatě to samý nebo to samý, jako stejným způsobem, takže mně to přijde hodně podobný, samozřejmě ten je to jiný v tom, že ta lanovka je jako opravdu jako veřejná věc, do toho tam samozřejmě hraje roli to, že investorem je dopravní podnik, takže tam jako je to jiný než prostě komerční třeba sféra, takže tam prostě je to hodně o nějakých jako jednáních a tak, takže v tomhle tom to třeba pro mě jiný, ale co se týče toho navrhování, tak já k těm věcem přistupuji, bych řekla hodně podobně.
0: Vy jste psala i diplomovou práci na téma intimní pomůcky. Mm-hmm. Na co jste přišla? Protože každá diplomka má nějaký závěr.
1: No tak u té diplomky tam jsem přišla na to, že bych řekla, že tak 99% těch produktů se fakt vyrábí v Číně a já jsem to chtěla udělat prostě jinak. A myslím si, že hodně těch produktů, nebo ještě, no tak taky těch 99%, že ani nemá toho designéra. Já jsem si říkala, že je to jako fajn k tomu přistoupit, takže to je produkt jako každý jiný a že si zaslouží pro designový návrh a ne to někde prostě tak nějak jako vzít a okopírovat a udělat prostě nechci říct co, ale vlastně přistoupit k tomu, takže to je produkt, který je užitečný a že je fajn, když se tím někdo zabývá a ta věc fakt funguje.
0: Řekněte mi, když to řešíte s inženýry, mluvila jste o mužském rodě, a řešíte s nimi intimní pomůcky pro ženy, je to pro ně téma, které je, kde jsou otevření, anebo je to pořád pro spoustu lidí tabu a možná o tom ani nechtějí mluvit, nechtějí to vidět, nechtějí to slyšet?
1: Tak mě vždycky překvapí, že už to jako řeším docela dlouho, nebo vlastně tu značku jsem založila, už je to hodně let dozadu a vždycky mě překvapí, když se někdo tak jako pohorší a často se mi taky děje, že když jim pak ukážu ten návrh, jak to vypadá, nebo jim ukážu ty naše webovky, tak ty lidi často řeknou, jele, to je hezký a úplně změnějí tón, úplně změnějí prostě i postoj a mně přijde skvělý na tom to, že si uvědomuji, že ten design může komunikovat, že já nemusím nic pak už vysvětlovat, že ty lidi to vlastně pochopí tím, jak to vypadá a najednou jim říkají, je to takový jako něžný a já říkám, no, to jsem přesně chtěla. A když jsme třeba v té fabrice, jak samozřejmě za začátku, nebo když jsem na prvních jednáních, tak samozřejmě to tam, a to nemusí být jenom o tom, že jdu do fabriky a jdeme řešit venušiny kuličky, to může být úplně jiný projekt, ale ty lidi vědí, co jsem dělala, takže samozřejmě se tak různě jako mají třeba někdy takový jako vtípky různý. No ale mě vždycky pak baví to, že když už se dostaneme jako do té práce, kor třeba když už pak vyrábíme ty venušiny kuličky, řešíme tam nějaký detaily, tak ty inženýři většinou už jako přemýšlejí opravdu inženýrsky, takže my zapomeneme všichni, co to je za produkt, ale řešíme, jak to vyřešit třeba tu situaci nebo ten problém, takže jako tam pak stojíme všichni, každý máme v ruce ten vibrátor a řešíme, co by se tam jako mělo kde udělat, kde je dělící rovina.
0: Takže a mají muži jiný pohled než ženy?
1: No, někdy mám pocit, že jsou třeba i jemnější, až mě překvapilo, jo? Že třeba pak jako chápou, že to musí, že ten provoz, kde se to vyrábí, musí být jako velmi čistý a že prostě, jo, že tam vidíme, že tam se prostě dějou různý situace v té výrobě, že tam pak máte nějaký přelitek na tom produktu a musí se řešit, jako jak se tam, jako čím se to stalo a tak a oni prostě to koukají, říkají, no to by tam nemělo být, protože to je tak čistý a pěkný. Takže jako někdy mám pocit, že ta mužská energie někdy může být v tomhle směru i jako vlastně jemnější, někdy mě to i překvapí mile samozřejmě, ale je to zajímavé, jak se to pak fakt opravdu překlopí a já si vždycky říkám, je to prostě produkt jako každý jiný a my tady řešíme všechny ty věci, co bychom řešili prostě na lanovce nebo na zubním kartáčku, na čemkoliv jiným.
0: Takže nějaké předsudky vůči vaší firmě kvůli tomu, co vyrábí, jste nikdy nezažila?
1: Je možný, že jo, ale já spíš se setkávám s tím, že pak s těma lidma začnu mluvit a oni jako pochopí jako to moje nastavení, že jako to, že jsem fakt spíš, jako že jsem duší designér, že mě zajímá ta technická stránka věci a že jako jsem fakt v tomhletom jakoby praktická, takže jako najdem většinou s těma technickýma oborama, já najdu docela jakoby snadno tu řeč pak, no.
0: Jak moc vás v práci bolí kompromisy, když musíte řešit to, co by pro vás bylo ideální, ale máte nějaké to zadání a víte, že to, co vy byste chtěla, už nemůžete, protože máte ty mantinely, vy jste říkala, že je máte ráda, ale někdy nějaký kompromis asi musí nastat.
1: Musí, ale mě nevadí technický kompromis. Mě vadí kompromisy, když na druhé straně se řekne, že to nejde, nevysvětlí se, proč to nejde a já zjistím, že se nechce. Mm-hmm. A to je pro mě energeticky nejvíc náročný potom překonávat to, že na druhé straně není ten partner pro tu komunikaci a těch situací jsem zažila hodně. A ty jsou vlastně nejvíc jako bolestivý pro mě, když to řeknu takhle, protože vím, že to udělat jde a není to třeba nějaký ani bláznivý požadavek. Je to třeba věc jenom na čistotu toho jako prostoru, nebo že bych někde udělala rádius a vím, že to technicky není problém, jenom by se muselo chtít a tohleto vlastně, a myslím si, že to nemám jenom já asi tady tu situaci, že když někdo chce něco dělat a na druhé straně ta druhá strana prostě jako nechce, tak to je vlastně těžší, než když řešíte jako někdy technické věci s někým, kdo to řešit chce.
0: A jak moc se liší ten váš prvotní návrh, nápad, co máte v hlavě, od té konečné finální podoby? Třeba když se vrátíme k té lanovce, tak vypadala ta lanovka ve vaší hlavě na poprvé na Petřín tak, jako nakonec pojede v pondělí?
1: No, tak já musím říct, že v podstatě jsme se od toho návrhu odchýlili úplně minimálně. A to je vlastně to, co jako, z čeho já mám vždycky radost. A to je vlastně, já vždycky říkám, tady je vidět ta uložená energie, protože kdyby to byl návrh a pak výsledek jiný, tak tam je vidět to, že se tomu člověk nevěnoval. A v momentě, kdy se tomu věnujete, tak ten návrh třeba tomu finálnímu produktu nebo tady v případě lanovky tomu vozu, tak je fakt podobný. A mě vlastně ještě k tomu napadá jedna věc, protože náš můj kolega kameraman Martin právě vlastně i dělal střih té animace, takže to moc dobře znal a teď vlastně filmoval nějak ty lanovky, když jsme tam testovali to červenání a říká, to je zajímavý, já mám pocit, že to vůbec nevidím poprvé, ono to fakt vypadá jak v té animaci a já jsem taky přesně to brala jako kompliment, že jsme opravdu od toho návrhu se minimálně odchýlili. No.
0: Lidi často vnímají design jako něco, co si nemůžou dovolit. Je z principu designová věc, designový projekt vždycky nákladná záležitost?
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že já vnímám design, že by měl být pro lidi. A často mám pocit, že ty lidi mají pocit, že se to udělá třeba za stejný peníze, ale v té čistotě. Že to je jakoby drahý, nebo že to pro ně není. A vlastně na to třeba neumějí nějak jako podle mě ani reagovat, že najednou je to takový pro ně jako možná jako divný najednou moc si dovolit něco jako pěknýho a být v tom a mít to vlastně za tu stejnou cenu. Takže já vlastně ten design vnímám, že by právě se měl dostávat do těch běžných věcí úplně jako běžně. Samozřejmě, když pak máte něco kvalitního, a to je jedno, jestli to je nábytek nebo jestli to je oblečení a je to prostě kvalitně vyrobený, tak ta výroba prostě není levná, jo, ale ta věc vám pak vydrží nesmírně dlouho a to já si myslím, že je právě to, že pak ve výsledku to je...
0: Že jako... platí, nejsem tak bohatá, abych si mohla kupovat levné věci.
1: Myslím, že tohle je přesně věta, která platí, no.
0: Říká designérka Anna Marešová, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Interview Plus. Tajné služby varují, že Rusko zaútočí použitím dronů a raket na Polsko a další státy podporující Ukrajinu. Poslancům polského sejmu to řekl premiér Donald Tusk. Co zpravodajci o ruských záměrech vědí? Mým hostem bude bývalý pilot stíhacích letounů F-16 a velitel letectva, nyní profesor na univerzitě v holandském Leidenu Franz Ousincha.
3: Interview Plus zítra po 11:30 dopoledne na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda se chystá zakročit proti vysokým cenám nafty a benzínu. Jak to oznámí zítra? V Rusku končí parlamentní volby, ovlivnily je kybernetické útoky i ukrajinské nálety. Fotbalisté vedoucí Slávy hrají v lize z Plzní. Dálnice D11 Hradce do Prahy je kvůli nehodě uzavřená na kilometru 63. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů. Dobrý podvečer, je neděle 20. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vláda má připravená konkrétní opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámit je chce zítra po jednání kabinetu. Cena nafty se podle údajů společnosti CCS blíží v průměru k 50 korunám za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
5: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
6: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
5: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
7: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50. Korunami.
5: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Hlasování v ruských parlamentních volbách poznamenalo údajně více než 1000 pokusů o útok na online volební systém. Tvrdí to předsedkyně volební komise. Podle nezávislého webu Medúza kvůli výpadku elektřiny taky načas přestaly úřady vydávat hlasujícím v Moskvě volební lístky. Poslední den voleb výrazně poznamenaly i ukrajinské útoky.
8: Rakety a drony zasáhly největší moskevskou ropnou rafinerii v Kapotni a lidé z okolních paneláků natočili plameny, které z ní šlehaly, i hustý kouř, který zahalil jihovýchodní část ruské metropole. Cílem útoku bylo také velké skladové centrum v Sofinu a tepelná elektrárna v Dzeržinsku u Moskvy. Její starosta Sergej Sobjanin přesto na sociálních sítích napsal, že protivzdušná obrana dosud největší útok na Moskvu odrazila a volební proces nebyl narušený. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu znovu vyzval Rusko k deeskalaci a ukončení války. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
4: Dnes můžou volit i Rusové pobývající v Česku na velvyslanectví v Praze. Ruské ministerstvo zahraničí požádalo o zesílenou ostrahu budovy.
9: Volit v Praze přišly stovky lidí, počítají je aktivisté, kteří se navíc ptají, jak voliči hlasovali. Dmitrij dal hlas komunistické straně, která je podle něj jediným zástupcem opozice.
10: Nesnáším komunisty, ale však volím pro něj. Musí být v ruském parlamentu aspoň jedna strana, která je opoziční.
9: Za legitimní volby nepovažuje studentka vysoké školy v Olomouci, která nechtěla sdělit své jméno.
11: Alespoň něco pro život, ale víme, že to nebude fungovat vůbec. Alespoň pro možná svůj vlastní pocit, že něco udělaš. Něco zkusíš udělat.
9: V Česku žilo v minulém roce podle dat Českého statistického úřadu 37 524 Rusů. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Při nehodě rybářské lodi v Norsku zemřel nejméně jeden Čech, další tři se pohřešují. Oznámilo to České ministerstvo zahraničí s tím, že norská policie nepředpokládá, že by někdo neštěstí přežil. Záchranáři u ostrova Averøy na západě Norska už od pátku pátrali po pohřešovaném plavidle se čtyřmi zahraničními turisty. Včera se úřadům podařilo najít jen loď bez posádky. Volební místnosti v Berlíně a ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko se uzavřely. První odhady výsledků regionálních voleb pozorně sleduje předsednictvo křesťanských demokratů. Ze severoněmeckého Wismaru se hlásí náš zpravodaj Tomáš Havlín.
12: Podle prvních odhadů založených na rozhovorech s voliči po opuštění volebních místností to vypadá, že strana CDU v Berlíně výrazně zaostává za stranou Die Linke a v Mecklenbursku-předním Pomořansku je na hraně zvolitelnosti do zemského sněmu. Strana by tak nemusela splnit podmínky, které by podle televize ARD zajistily, že ve vedení CDU nezesílí volání po odchodu kancléře Friedricha Merce a hledání jeho nástupce. Nacionalistická strana AfD dnes podle odhadů nezopakovala dva týdny staré drtivé vítězství v zemských volbách Sasku a Nalcku, ale z voleb v Mecklenbursku předním Pomořansku může být jako nejsilnější strana a taky v Berlíně se jí zřejmě podaří výsledek oproti minulým volbám zhruba zdvojnásobit. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Krušných horách začalo Eurorando, největší evropský festival pěší turistiky. Během týdne má na českou stranu hor přijít až 5 000 návštěvníků. Festival začal před chvílí na Božím daru, kde je reportérka Monika Červená.
13: Slavnostní zahájení festivalu tady na náměstí v Božím daru provází velmi deštivé počasí. I přesto si ten úvodní program nenechali ujít stovky turistů, kteří sem na Eurorando už dnes přijeli. Postávají tady před pódiem s deštníky a v pláštěnkách. V budově radnice je pro ně připravené registrační místo. Kromě turistů z Čech nebo Německa jsem tu viděla skupinu turistů z Francie, velmi početnou skupinu ze Španělska. Od zítřka je po celý týden čekají výlety s průvodcem i individuální trasy, které se seznámí s historickými i přírodními památkami Krušných hor. Festival pořádá Evropská asociace turistických klubů jednou za 5 let. Teď poprvé v Krušných horách a poprvé na území 2 států. Z Božího daru Monika Červená, Radiožurnál.
4: Na 600 míst se zapojilo do akce Ukliďme Česko. Lidé hromadně čistili ulice nebo přírodu. Třeba Sokolové v Duchcově na Teplicku.
14: Je na Pangerlová z Duchcovského Sokola rozdává pracovní rukavice a pytle na odpadky.
15: Iniciativa Ukliďme Česko je takovou ukázkou společné chuti udělat něco dobrého.
14: Sokolové převzali štafetu od Jany Kopecké, která se organizaci akce Ukliďme Duchcov věnovala 10 let.
16: Jsem takovej ten zelený nadšenec a takže já to podporuju.
14: V Ústeckém kraji se do dobrovolnického úklidu svého okolí zapojila 60 míst. Z Duchcova Jana Vytázková, Radiožurnál.
17: Fotbalisté vedoucí Slávie rozehráli proti Plzni poslední zápas 9. kola šance ligy. Sleduje ho reportér Pavel Telšar.
18: Začíná 7. minuta utkání, Slávia Plzeň zatím 0-0. Sedeno Pavel Telšar, Radiožurnál.
17: V dalších utkáních Sparta zvítězila v Jablonci 3-0, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1. Pokračuje hokejová Tip Sport Extraliga, Liberec ve 3. kole hostí Kladno, stav a čas dodá František Kuna.
19: Odehráno přesně 28 minut zápasu, Kladno vede v Liberci 2-0. Zápas České Budějovice Olomouc a Martin Charvát.
20: 30. minuta, Budějovice Olomouc 0-0. Od Agutvirt jede utkání Pardubice Karlovy Vary.
21: 30. minuta, platí Pardubice Karlovy Vary 1-1. Teď utkání Brno Hradec a David Nekvinda.
22: 34. minuta zápasu, Kometa Brno Hradec Králové 1-1. Vítkovice hrají s Litvínovem a u toho je Lukáš Kaleta.
23: 28. minuta, Vítkovice Litvínov 1-2. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
24: Neprůjezdná D11 u Chlumce a situace na D10 za Hlavencem. Dálnice D11 směrem z Hradce do Prahy před Chlumcem uzavřená na 63. kilometru. V omezení se srazila 2 osobní auta, nedá se projet, kolona velmi rychle narůstá, dojíždí se do ní okolo 67. kilometru. Poslední volný sjezd je na exitu 68 Nové Město. Na D10 z Turnova do Prahy před Starou Boleslaví se rozjíždí poslední zbytky kolony kvůli dřívější nehodě, zpomaluje se za Hlavencem na 16. kilometru. Mnohem ucpanější než samotná dálnice je momentálně průtah Starou Boleslaví silnice 610. Už tam nesjíždějte, nijak si nepomůžete. D1 z Brna do Prahy zůstává plnější od sjezdu na Chocerady z 29. kilometru. Odtud k okruhu na 10. kilometr se budete nesouvisle sunout zhruba 40 minut. A na silnici 35 z Turnova do Liberce za sjezdem na Jablonec. Na 30. kilometru řeší v levém pruhu kolizi 2 osobních aut. Před kolonou se brzdí v dešti. Pozor na to. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území pak četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty zítra 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. A místy bude taky větrno, vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer částečně slábnout. Tolik hlavní zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
25: A dnešní odpolednem vás provází Štěpánka Martanová a teď rozšíříme už některá ve zprávách zmiňovaná témata. Jaké parametry zřejmě přinese definitivní návrh státního rozpočtu na příští rok? Dají parlamentní volby v Rusku odpověď voličů na válečnou agresi Kremlu? Volební místnosti se už zavřely, ale v Německu. Jaké výsledky se dají očekávat ve 2 spolkových zemích?
3: Odpolední Plus.
25: Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice ANO, SPD a motoristů sobě se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. S podrobnostmi už je ve studiu Martin Fischer z domácí redakce. Dobrý den.
0: Dobrý den.
25: Je jasné, o kolik miliard by se měl deficit snížit?
0: To se zatím neví. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nechtěla číslo upřesnit. Chce to oznámit právě až pod zítřejším jednání vlády. Deficit chtěli snižovat hlavně motoristé a hnutí SPD. Zatím se tedy ví jen to, že úspory by měly být v jednotkách miliard korun. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka ale tvrdí, že vláda chystá změny zákonů, které by měly přispět k dalšímu snížení schodku už příští rok.
1: Ještě v průběhu letošního roku dojde k načtení legislativních návrhů, které reálně sníží schodek toho rozpočtu o dalších aspoň 20 miliard. Budou provedeny úpravy nebo reformy tak, aby v rozpočtu na rok 2028 došlo ke škrtům nebo snížení toho schodku minimálně o 60 miliard.
0: Schodek ale i tak zřejmě zůstane vyšší než ten, se kterým Česko hospodaří letos, tedy 310 miliard korun.
25: A kde by se mělo šetřit?
0: Třeba ve zdravotnictví nebo ve školství. Aspoň to navrhují motoristé. To jsou ale priority ANO a hlavně premiéra Andreje Babiše. Po dnešním jednání s premiérem šéf motoristů Petr Macinka řekl, že jeho ministři návrh rozpočtu podpoří. Na čtvrteční dohodě se podle Macinky nic nezměnilo. Na jednání koaličních lídrů se motoristům nepodařilo prosadit úspory, které by přineslo znovu zavedení karenční doby, tedy prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Hnutí SPD neuspělo s úsporou v rezortu obrany, řekl předseda SPD a poslanecké sněmovny Tomio Okamura.
2: SPD přišlo na to jednání s tím, že jsme chtěli snížit výdaje na zbrojení o 7,5 miliardy korun a přesunout tyto peníze k občanům České republiky. Koaliční partneři bohužel odmítli snížit výdaje na zbrojení.
0: Zároveň rozpočet taky počítá se škrtem 4 miliard na dávkách Ukrajincům. Podle Okamury je chtělo SPD vyškrtnout úplně, což by zhruba udělalo 12 miliard.
25: A jak hodnotí to plánované snížení schodku opozice?
0: Úspory v jednotkách miliard jsou podle ní málo. Deficit opozice dál kritizuje. Třeba podle předsedy ODS Martina Kupky rozhoduje koalice o rozpočtu chaoticky.
5: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
0: Některé rozpočtové kapitoly kritizují i odbory. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly hrozí, že budou peníze chybět například ve školství.
6: My působíme taky u českých vysokých škol, máme vysokoškolský odborový svaz a máme velmi nebezpečné zjištění, že protože tam není dostatek finančních prostředků pro vysoké školy a hrozí, že v případě, kdy nedojde k úpravě, takže se bude muset dokonce omezit počet nových studentů vysokých škol.
0: Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Poslanci by ho měli začít projednávat v říjnu, schvalovat v prosinci. Pak zamíří rozpočet rovnou k podpisu prezidentovi Petru Pavlovi. Senát ho neprojednává.
25: Rozpočet, téma pro Martina Fischera z domácí redakce. Díky.
0: Díky.
25: A míříme do Ruska. Už jen necelé 2 hodiny mají totiž Rusové možnost vybírat zástupce do státní dumy. Naposledy měli voliči v roce 2021, tedy rok před ruskou válečnou agresí na Ukrajině. Hlasuje se také na okupovaných územích. Souběžně se v desítkách ruských regionů také konají volby na místní úrovni. Ve vysílání teď hlasování probereme s Vladimírem Votápkem, analytikem mezinárodních vztahů, bývalým diplomatem a generálním konzulem v Rusku. Dobrý den.
7: Hezké odpoledne.
25: Pane Votápku, probíhají volby v tradičním duchu, tedy ukázat jednotu a soudržnost národa s dopředu jasným vítězem, anebo je letos něco jinak? Je znát, že jde o první volby od ruské agrese na Ukrajině?
7: No, to, co vy nazýváte volbami, a což já bych spíše nazval demonstrací státní moci a vynuceným souhlasem, probíhají celku tradičně. Je pravda, že proti těm minulým volbám ještě před války, před tím
25: Pane Votápku, já se moc omlouvám, já vás musím přerušit, trošku nám zlobí signál. Mohl byste zkusit popostoupit někam?
7: Můžu, nicméně, když jsme to zkoušeli s vašimi kolegy, tak to bylo v pořádku.
25: Tak, zkuste pokračovat a snad to bude dobré, tak povídejte.
7: Je to teď lepší?
25: Ano, děkuji.
7: Tak to jsem moc rád. Takže ty takzvané volby, které probíhají v Rusku a také na okupovaných územích Ukrajiny, jsou v zásadě podle očekávání trošku liší, protože teď probíhají v době války po napadení Ukrajiny, ale je to v zásadě podle očekávání, jestliže prezident Putin řekl, že očekává, že ty volby potvrdí masovou podporu té války a jednotného Ruska a jeho osobně, no tak samozřejmě volební komise velice ochotně už teď bezprostředně po ukončení hlasování vydala výsledky, že se voleb zúčastnilo více lidí než v minulém roce, tedy na procenta, což samozřejmě možné vykládat jako podporu pro Putina a pro jeho.
25: Kolika procentní vítězství jednotného Ruska očekáváte? Bude drtivé? Případně jakou podporu má Vladimír Putin? Dočkáme se posílení protiválečných hlasů?
7: Já bych se tady držel v zásadě toho, co jsem řekl před chvilkou. Já bych očekával, že výsledky jednotného Ruska budou lepší, než byly v těch minulých volbách.
25: Jediná registrovaná strana v Rusku odmítající válku na Ukrajině, strana Jablko, byla v srpnu nejvyšším soudem vyřazena z účasti ve volbách. Zbyly vůbec nějaké subjekty, které by byly ve státní dumě vůči vládní politice skutečně v opozici?
7: Ne, rozhodně ne. Teď tam momentálně není vůbec nikdo, koho bychom mohli považovat za opoziční poslance, opoziční politickou stranu. A Vladimír Putin a jeho lidé velký pozor. A poviděli jsme to právě na tom, jakým až hloupým způsobem vyřadili Jablko. Nejdřív ho nechali zaregistrovat a potom pod naprosto smyšlenými záminkami, že porušil autorská práva někoho během své hodní kampaně je nechali vyškrtnout a nejen to, potom velice důsledně se snažili vyškrtnout i kandidáty v jednomandátových okruzích, protože v Rusku se do nižší komory parlamentu volí jak na celofederální listině, tak i na té jaksi jednomandátové. Polovina poslanců je volena jednomandátových okruzích a polovina na celofederální listině.
25: A jaká témata provázejí letošní volby? Jakou agendu Kreml nastolil? Dostalo se na ekonomické otázky, motivy týkající se běžných občanů? Nebo je kampaň zacílená na mezinárodní témata a především na, jak režim tvrdí, tu speciální operaci na Ukrajině?
7: No, tam vlastně není žádné velké téma, protože pochopitelně tématem by musela být válka s Ukrajinou nebo proti Ukrajině a to se jaksi Putinovi nehodí, to přímo zakázal, takže o tom nejdůležitějším se nemluví a zbytek jsou takové drobné komunální problémy, jestli někde opravili silnici nebo neopravili silnici, jestli někde přidali lidem peníze nebo nepřidali peníze a tak dále. Ale to není žádné důležité téma, vole. Všechny ty strany se shodují v tom, že podporují politiku Vladimíra Putina. A pokud se v jiných politických stranách, například v komunistické straně, objevili kandidáti, kteří si začali jaksi zahrávat, flirtovat s tou myšlenkou a odporu proti válce, tak byli naprosté většině vyřazení z voleb.
25: V Rusku voliči rozhodují o složení státní dumy a my jsme to probrali s bývalým diplomatem a generálním konzulem v Rusku Vladimírem Votápkem. Díky za to.
7: Velmi potěšení.
25: A já omlouvám chvilkami zhoršenou kvalitu zvuku. A ještě jedno hlasování tady máme. Alternativa pro Německo po vítězství v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku zřejmě získala nejvíce hlasů také v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku. Vyplývá to z povolebních odhadů stanice ARD. Alternativa posílila také v souběžně konaných volbách do vedení hlavního města Berlína. Tam ale podle dosavadních odhadů jasně zvítězila levicová strana Die Linke. Výsledky zemských voleb mohou výrazně ovlivnit i pozici kancléře Friedricha Merce z CDU. Detailně teď o nich budeme mluvit s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Dobrý den.
8: Dobrý den, pěkné odpoledne.
25: Tomáši, jak tedy vypadají ty první odhady výsledků?
8: Jak říkáte, jsou to první odhady, tedy nemůžeme je brát nějak definitivně. Jsou to odhady založené na rozhovorech s voliči poté, co opustili volební místnosti a dál se budou zpřesňovat. Byly tedy dvoje regionální volby v Berlíně a v Mecklenburgsku, předním Pomořansku. Pokud jde o Berlín, tak tam se podle těch prvních odhadů zdá, jak jste řekla, že zvítězila strana Die Linke se ziskem 24,5 hlasů, tedy levicová strana, která je vedená nebo byla vedená do voleb dcerou socialistů, kteří utekli z Turecka na začátku 80. let před vojenskou diktaturou Elif Eralpovou, která si jako za svůj cíl do programu vytkla po vzoru newyorského starosty Zorana Mamdányho hlavně dostupný Berlín a slíbila okamžité zastropování nájmu v obecních bytech. Nicméně, jak to bude v Berlíně dál, to, jak jsem řekl, výsledky se budou zpřesňovat, ale záleží to i třeba na tom, jak se rozhodne sociální demokracie. Linke by potřebovali koaličního partnera, sociální demokracie, ale není vyloučené, že se rozhodne pro stávající dosavadní koalici s CDU. A pokud jde o Mecklenbursko, přední Pomořansko, tak tam se zdá, že by mohla skutečně z tamních voleb Alternativa pro Německo vyjít jako nejsilnější strana, podle těch prvních odhadů 37% hlasů, ale za ní docela těsně s odstupem 1,5% bodu následuje sociální demokracie, čili ten rozdíl není veliký, ale celou tu situaci rozhodně bude komplikovat to, že tři strany rovnou CDU, ale i Zelení a takzvané hnutí Sáry Wagenknechtové se pohybují kolem těch 5% na hranici zvolitelnosti, takže vůbec není jasné, kolik stran se do zemského sněmu v Mecklenburgsku předním Pomořansku nakonec dostane.
25: Teď se bavíme o tom, že se jedná o nějaké předběžné odhady, začíná se sčítat, každopádně to, co zatím zaznělo. Co vyplývá z těch předběžných údajů odhadů pro kancléře Friedricha Merce? Ustojí svou pozici, posílí, jak to s ním bude?
8: No, určitě neposílí, tam se naopak dlouhodobě a i zevnitř strany CDU křesťanských demokratů, které Friedrich Merz předsedá, spekuluje o tom, jestli by neměl odejít, jestli by neměl být nahrazen. Veřejnoprávní televize ARD před tou dvojicí dnešních voleb formulovala takové dvě podmínky, které by CDU měla splnit, aby se pozice Friedricha Merce minimálně tolik neotřásala, a to znamená, že by měl uhájit vládu v Berlíně a zároveň se probojovat do toho zemského sněmu v Mecklenburgsku Pomořansku. V tuto chvíli vidíme, že ani jedna z těch podmínek, minimálně tedy podle těch úvodních odhadů, není s nějakou absolutní jistotou splněná, spíš naopak, obě se jeví velmi, velmi, velmi pochybně, a to samozřejmě pozici kancléře Friedricha Merce nijak nezlepšuje. V Berlíně se v 17 hodin sešlo předsednictvo CDU a tam se má i otázka budoucnosti Friedricha Merce řešit.
25: Teď je Tomáši, v agentuře ČTK vyběhla takzvaná flešová zpráva a německý kancléř Merz po dvojici voleb prý slíbil pokračování reform, jsou podle něj prostředkem proti jedu autoritářství a chce pokračovat jako kancléř. Mě zajímá ta poslední věta, má šanci pokračovat jako kancléř?
8: Šanci pokračovat má, ale s tím reformním kurzem to bude opravdu složité, protože i kdyby on jako kancléř nemusel skončit, tak minimálně ten výsledek z Mecklenburska předního Pomořanska, kde sociální demokracie se v závěru kampaně silně dotáhla na tu AfD, sice zůstala tedy podle toho prvního odhadu o něco pozadu, ale přece jenom se dotáhla, tak to sociální demokraté, kteří jsou součástí té vládní koalice v Berlíně, budou vlastně chápat jako určité potvrzení protireformního kurzu, který kancléř Merz prosazuje. Čili i když neodejde, tak si myslím, že určitá dynamika tého vlády bude oslabená. Tam ten kabinet bude do určité míry paralyzovaný.
25: A jde podle odhadu říct, jestli v Německu pokračuje takzvaná modrá vlna, tedy vítězné tažení strany AfD?
8: To drtivé vítězství, které nacionalistická strana AfD dosáhla před dvěma týdny v Sachsenhalsku, kde získala nějakých 44%, to se tedy dnes nezopakovalo, ale určitě ten výsledek podle odhadu 37% v Mecklenburgsku předním Pomořansku je velmi výrazný, a i když strana AfD na rozdíl od Saska-Anhaltska po dnešních volbách zřejmě ani v jedné z těch dnešních zemí nebude sestavovat zemskou vládu v Berlíně, tedy určitě ne, tak si myslím, že AfD může být spokojená minimálně z toho důvodu, že v obou zemích se se jí podařilo oproti minulým volbám ten volební zisk zdvojnásobit, v Mecklenburgsku dokonce víc než to.
25: V Německu se konaly volby a sledovali náš tamní zpravodaj Tomáš Havlín. Díky a hezký zbytek dne.
8: Děkuji, hezký den.
25: A máme tady ještě jedno téma. Vypáčený zámek, rozbité okno a během pár minut může být dům vzhůru nohama. Případů vloupání sice v Evropské unii dlouhodobě ubývá, pořád jich ale policie eviduje přes milion ročně. Vyplývá to alespoň z nových statistik Eurostatu. Mezi jednotlivými zeměmi jsou v počtu nahlášených incidentů velké rozdíly. A téma teď proto probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
9: Hezký den.
25: Zdeňko, kde se v Evropské unii vloupává nejvíc a jak velké jsou mezi jednotlivými zeměmi rozdíly?
9: Tak ty rozdíly mezi státy jsou poměrně výrazné. Nejvyšší míru evidovaných vloupání má Rakousko. V roce 2024, což je poslední rok, z kterého tedy Eurostat zveřejnil ta souhrnná data, tak v tomto roce tam policie zaevidovala zhruba 700 případů vloupání na 100 000 obyvatel. Následovalo Švédsko a Lucembursko. Naopak, podstatně nižší počty vloupání v přepočtu na obyvatele vykazují některé země střední a jihovýchodní Evropy, ale také třeba po Baltí. Konkrétně úplně nejméně případů vloupání bylo v tom roce 2024 hlášeno v Litvě, následuje Bulharsko a také Slovensko. V celé Evropské unii policie zaznamenala 1 200 000 vloupání, z toho téměř 722 000 případů byla vloupání do soukromých bytů a domů. Eurostat ale upozorňuje, respektive doporučuje brát tento žebříček spíše s rezervou, protože každý členský stát to vloupání definuje a eviduje trochu jinak.
25: Čím si vysvětlit, že počet vloupání v Evropě za poslední dekádu tak výrazně klesl?
9: Eurostat ta svá data nijak zvláště neinterpretuje, ale například podle serveru televize Euronews zatím může být mimo jiné lepší zabezpečení domácností i firemních prostor. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 milionů kusů na 68 milionů kusů, tedy více než dvojnásobně. Například v Irsku podle Euronews stoupl podíl domácností, které využívají alarmy, kamery, videotelefony nebo zabezpečené dveře a okna, ze 17% v roce 2022 na 30% v roce 2024. Dá se čekat, že v dalších členských státech tam bude také rostoucí tendence. Za 10 let tedy klesl počet všech evidovaných vloupání v Evropské unii o 35%, u vloupání do soukromých obydlí to bylo dokonce o 38% a Eurostat upozorňuje, že výrazný propad přišel během pandemie koronaviru, kdy lidé trávili mnohem více času doma.
25: A jak si v evropském srovnání vede Česko? Patří spíše k bezpečnějším zemím a nebo je to naopak?
9: Tak Česko je podle těchto statistik zhruba uprostřed toho evropského srovnání, spíše tedy v jeho horší polovině. V roce 2024 policie v Česku evidovala přibližně 267 vloupání na 100 000 obyvatel. To je výrazně méně než třeba v Rakousku, ale zároveň podstatně více než na Slovensku nebo v Litvě. A zároveň také platí, že mnohem vyšší podíl vloupání je ve velkých městech, jako je Praha, než například ve venkovských oblastech.
25: Eurostat zveřejnil data o vloupání v zemích Evropské unie a probrali jsme to s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Díky za to.
9: Děkuji a naslyšenou.
25: A to už vlastně byl poslední příspěvek z dnešního vysílání z nedělního odpoledního plusu a za celý tým, který ho připravil, vám děkuji za pozornost. Štěpánka Martanová, za chvilku vás čekají zprávy a po nich bude připravená publicistika. Tentokrát jsou na řadě pořád názory a argumenty. A pokud vám z našeho vysílání dnes něco uniklo, můžete se k němu vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz a nabízím třeba, že si můžete poslechnout chybu systému, nic osobního, prostě biznis nebo osobnost plus. I to jsme vám v dnešním vysílání nabídli. Hezký den.
10: Český rozhlas plus. Zprávy.
4: Volby v německém Mecklenburgsku před ním Pomořansku podle povolebních prognóz vyhrála Alternativa pro Německo, druhá je sociální demokracie. Své zástupce vybírali lidé i v hlavním městě Berlíně. Tam podle odhadů vyhrála s náskokem strana Levice. Křesťanská demokracie kancléře Friedricha Merce je druhá, třetí je Alternativa pro Německo. Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun. Zřejmě nakonec o jednotky miliard klesne. Týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO, jak dřív zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Celmer se příští rok stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Celmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. A v Loučce u Vizovic na Zlínsku slavnostně požehnali kapli svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot. Složili se na ně drobní dárci. Vyšla přibližně na 22 milionů korun. Její součástí je unikátní a největší zvonohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Fotbalista Patrik Schick se prosadil ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Český útočník pomohl Leverkusenu jedním gólem k vítězství 2-0 nad Lipskem. Madridské derby vyhrálo ve španělské lize Atlético nad Realem 2-1. A po zprávách uslyšíte informace z fotbalové šance ligy i hokejové Tip Sport Extra ligy.
24: Situace na D11 u Chlumce a zdržení na D10 u Staré Boleslavy. Na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy u Chlumce na 63. kilometru už se po nehodě pomalu projíždí. Situaci přímo na místě popisuje naše zpravodajka.
11: Oni to pustili do protisměru, že zastavili protijedoucí směr a pustili to zřejmě kyvadlově. Prostě já jsem byla ta úplně první vlna, která jela.
24: Jedná se ale zřejmě pouze o vypouštění aut z kolony. Oficiální odklon dopravy totiž stále pokračuje na exitu 68 Nové Město. Před ním dlouhá kolona na desítky minut. Ke zvážení je tak sjet už o exit dříve na 76. kilometru nad Dobřenice a pokračovat po souběžné silnici 611. Dálnice D10 Turnova do Prahy před Starou Boleslaví se stále ještě rozjíždí poslední zbytky kolony před dřívější nehodou. Zpomalíte za Hlavencem na 16. kilometru a zdržíte se okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci čekejte převážně malou oblačnost, postupně bez srážek, ochladí se na 11 až 7, při slabším větru až na 5 stupňů. Zítra ráno pak bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území i četné přehánky a místy bude taky větrno. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Premiér si všiml ruské hybridní války. Rozpaky pražského voliče ODS. Polská vláda začala řešit vysoké ceny paliv. To je signál i pro Česko. A rituální cvičení slovenského prezidenta Pellegriniho. To jsou titulky některých z nedělních komentářů a analýz k domácím i zahraničním událostem. U jejich poslechu vás vítá Patricie Polanská.
3: Názory a argumenty.
13: Rusko plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Nadcházející měsíce budou nejnáročnější za dobu války, oznámil ve čtvrtek polský premiér Donald Tusk. Co na to český premiér? Slovo má Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin.
14: Premiér Andrej Babiš připustil, že ze strany Ruska čelíme hybridní válce. Je to podstatný posun, protože dosud se slovu válka vyhýbal tak, jako se Alena Schillerová vyhýbá slovu dluh. Dokola opakoval, že chce mluvit jen a jen o míru. Premiéra můžeme samozřejmě pochválit, že začíná chápat realitu. Ovšem dochází k tomu hodně pozdě a především k činům, které by prozření stvrdili, je stále daleko. Citujeme, co premiér řekl. Ze strany Ruska čelíme hybridní válce a proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost. Konec citátu. Šlo o reakci na vystoupení polského premiéra Donalda Tuska, který přímo varoval před novou možnou ruskou strategií, tedy před údery dronů a raket přímo proti zemím, které podporují Ukrajinu. V Babišově výroku si proto můžeme povšimnout poněkud zpozdilé terminologie. Začal mluvit o hybridní válce ve chvíli, kdy zjevně hrozí, alespoň podle Donalda Tuska, přímé útoky. Když přiletí drony, tak na tom přeci už není nic hybridního. Jsou to plnohodnotné válečné akty. Je sice pochopitelné, že Babiš nechce děsit veřejnost, ale na druhou stranu to vyvolává obavu, zda si skutečně uvědomuje závažnost situace. Zatím to tak bohužel moc nevypadá. Dosavadní kroky jeho vlády totiž museli dělat Rusku zatím spíše radost. To, co se dá opravdu nazvat hybridními útoky, Babiš doteď nebral vážně. Rozprášil strategickou komunikaci státu, která představovala nástroj, jak se útokům v informačním prostoru bránit. Když se objevila propracovaná ruská dezinformační operace, zaměřená na rozeštvání Poláků a Čechů, tak je na rozdíl od Donalda Tuska bagatelizoval. No a nejnověji neřekl dopředu ani slovo proti účasti vládního poslance Jindřicha Rajchla na konferenci, na které mluvil ruský propagandista, přítel Vladimíra Putina Fjodor Lukjanov, který obhajuje ruské vraždění na Ukrajině a je na sankčním seznamu Evropské unie. S přípravou na obranu před reálnými, nikoli jen hybridními útoky Ruska to není o moc lepší. Místo masivního zbrojení po vzoru Polska, pobaltských zemí nebo třeba nově i Německa, Babišova vláda obranné výdaje drží na nutném minimu a dělá z Česka stát, který je, pokud jde o ochotu k obraně, na úplném chvostu NATO. Premiér sám přitom působí zmateně. Na jednu stranu navrhuje vytvoření evropské protiraketové a protidronové obrany, ale nechce se na ní finančně podílet. A hůř, přihlíží tomu, jak ministr obrany za SPD, strany dlouhodobě nakloněné Rusku, zakazuje náčelníkovi generálního štábu cestu na Ukrajinu, která je nyní právě v oblasti protidronové obrany nejlepší na světě. A kde bychom se tedy mohli opravdu učit? V Kremlu se musí báječně bavit. Andreje Babiše tedy znovu pochvalme, že připustil alespoň to, že hybridní válka proti naší zemi je realitou. Teď by si ale ještě mohl všimnout, že v ní na straně Ruska bojují i někteří politici, kteří drží při životě jeho vládu. A když už jim dovolí propagandistické působení, neměl by jim ho svou pasivitou alespoň usnadňovat. A hlavně by jim měl z titulu funkce zatrhnout kroky, které obranyschopnost země přímo podkopávají, a to nikoli v hybridním, ale v fyzickém smyslu. Jinak bude přes všechny řeči o nutnosti obrany jejich faktickým spolupracovníkem.
15: Rozpaky pražského voliče ODS. Tak nazval následující příspěvek komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
16: Dohromady celé čtvrt století seděli od vzniku samostatné České republiky až do posud v křesle primátora hlavního města, považovaném za významnější než mnohá ministerská, a reprezentanti Občanské demokratické strany, což je bilance famózní. Však ani svou někdejší úhlavní rivalku sociální demokracii, která obsazovala premiérské posty od Zemana po Sobotku, ještě pod poctivou značkou ČSSD, do nejvyšší metropolitní funkce ODS jedinkrát nepustila. To se i v dalších největších aglomeracích nepovedlo, ani v Brně, natož pak v Ostravě. A bez šancí ovšem není řídit Prahu ani nyní, i když jí moc nepomáhá dlouhodobá obecná neviditelnost primátora Svobody. Hlavním soupeřem se pak občanským demokratům dnes jeví hnutí ANO, zároveň ovšem i coby latentní spojenec. Jak se aspoň už celé měsíce zdálo z rétoriky čísla 1 pražské kandidátky ODS Tomáše Portlíka, zároveň prvého místopředsedy strany, který jedním dechem také dával najevo, že v nejmenším nemíní sedět v radě města s Piráty, v ODS odjakživa málo oblíbenými. A jak známo, strana odmítá i spolupráci s Prahou sobě, založenou úspěšným starostou městské části číslo 7 Janem Čižinským. To by se ještě dalo chápat s tím, že ve hře je sázka na už zmíněné ANO. V Praze sice skrze svého zakladatele a lídra spíš odmítané, ale zase už nikoli tak šmahem. Však před 4 roky bylo podílu na řízení hlavního města velmi blízko. A i když letos muselo oželet primátorského kandidáta Ondřeje Prokopa za pomětlivého majitele vícera lukrativních pražských bytů a lídrem se stal takřka na poslední chvíli prakticky neznámý Jan Hušbauer, pořád si lze představit, že hnutí udělá s vydatnou pomocí pracovitého prvého místopředsedy ANO a vicepremiéra Karla Havlíčka slušný výsledek, i když je otázkou, jestli by stačil na tandem pouze s ODS. A co hlavně, voliče musí mást, když Portlík náhle říká, že vládnout v Praze s Babišovým hnutím prakticky nelze, protože to hlavně zajímá skoro 200 ušetřených miliard na magistrátním účtu. A nepřímo obvinuje Babiše z nátlaku. ANO prý v případě, že zase zůstane na ocet, zařídí, co by hlavní vládní síla, aby metropole nedostala peníze ku příkladu na infrastrukturální nákladné projekty, které stát obvykle financuje. Portlík dokonce mluví o hrozbě jakéhosi pražského vyhladovění. A těžko říct, co ho k tomu vede. Jestli pohledy na předvolební průzkumy, které se ovšem značně liší, respektive to v nich úplně skáče, anebo snaha o vstřícné gesto ku příkladu ke starostům, spojenectví s ANO zase ovšem rozhodně odmítajícím. A ti by naopak mohli, kdyby to povolební matematika umožňovala, vládnout zase s Portlíkem odmítaným Čižinským a hrůzo hrůz znovu i s Piráty. Voliči ODS se pak musí cítit zmateni, protože jim není jasné, koho by vedle sebe strana v radě hlavního města nakonec nesla. Můžeme si sice myslit, nebo je to pravděpodobné, že ze všech nejvíc pořád hnutí ANO. Ale nemůže jim být jasné, čím to Portlík tedy vlastně straší. Nebo snad dopředu jakoby říká, že mu nic jiného než dohoda s Babišem nezbývá. No, to by byla předvolební strategie, zatím zcela neozkoušená.
17: Publicistu Jana Vávru zaujaly některé z posledních návrhů premiéra Andreje Babiše. Proč? Poslechněte si následující komentář.
18: Premiér Andrej Babiš v poslední době chrlí nejrůznější nápady, kterými překvapuje i své věrné. Nedávno, zřejmě znepokojen reakcí voličů ANO na rekordní schodek rozpočtu, se nechal slyšet, že by mohl zrušit státní příspěvek na provoz soukromých a církevních škol. Soukromé školy stejně vyžadují po rodičích školné, církve zase získaly značné peníze v restitucích. Jenže okamžitě mu začaly chodit e-maily od rozhořčených voličů, takže zase rychle couvl. Potom vystřelil ve svém nedělním hlášení na sociálních sítích vskutku revoluční myšlenku, jak vyřešit klesající porodnost. Za každé druhé dítě by stát vyplatil 1 000 000 a za třetí dítě by doživotně odpustil placení daní. Ovšem, bývalý člen Národní ekonomické rady Daniel Prokop spočítal, že by tenhle nápad stál státní pokladnu okolo 50 miliard korun. Takže i z tohoto pokusu asi nic nebude. Za pozornost stojí, že vedle těchto levicových nápadů chce Andrej Babiš snížit podporu nezaměstnanosti, což je krok, který náleží spíše pravici. Ovšem, netřeba v Babišových nápadech hledat nějaký plán. Premiér je mistr marketingové politiky, která nic neřeší, jen vytváří dojem. Jde mu o to zaujmout pozornost a nalákat co nejvíc voličů. Upřímně slibuje něco, co vůbec nemá v plánu splnit. V tom se Andrej Babiš projevuje jako učenlivý žák Donalda Trumpa, pro kterého jsou jeho instinkty také důležitější než jakákoliv fakta. Pokud je ale toto vytváření dojmu určeno jen pro domácí publikum, je to náš problém. Ovšem Andrej Babiš přenesl tento marketingový styl i do mezinárodní politiky. Na pražském obranném summitu navrhl Babiš vytvořit společný evropský systém protiraketové obrany. Nazval ho Europatriot a přirovnal ke vzniku Airbusu. Jenže Evropa už podobný projekt rozjela a Česká republika se ho odmítla zúčastnit. Deklaraci o vzniku integrované koalice proti balistickým raketám podepsali státy tzv. Koalice ochotných na setkání v červenci ve Francii, kterého se Babiš také zúčastnil. Nejdřív se s cestou do Paříže chlubil na sociálních sítích, pak ale začal tvrdit, že se o iniciativě dozvěděl den předem a kritizoval ministerstvo obrany, že ho o přípravě neinformovalo. Navíc zcela nepatřičně poučoval země koalice Ochotných, že by měli z projektu vyřadit Velkou Británii, protože není

0: zemí v Evropě navrhuje tak drahý projekt, nelze vysvětlit jinak než zase jen jako snahu zaujmout pozornost. Andrej Babiš se zřejmě snaží zahltit všechny nejrůznějšími nápady, o to víc, oč se jeho pozice v Evropské unii stává slabší. Může za to rýsující se spor s Evropskou komisí kvůli jeho střetu zájmu, a to nejen pokud jde o zemědělství, ale i zdravotnictví. Zmatených a nesmyslných nápadů bude nejspíš přibývat. Škoda jen, že si jeho marketingové dovednosti neosvojil nějaký český politik s odlišným hodnotovým ukotvením.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: S podzimem se na politické stoly po celé Evropě začíná vracet téma cen energií a paliv. Česká vláda bude podle jejího místopředsedy Karla Havlíčka jednat o tom, jak reagovat příští týden. V Polsku už k některým opatřením přikročili. Pokračuje Luboš Palata, evropský editor Deníku.
3: Ceny paliv na benzinových pumpách šplhají do výšek, z níž se řidičům v celé Evropě začíná točit hlava. A to nejen v Česku, ale i v sousedním Polsku, kam jsme přitom ještě před časem jezdili tankovat levnější benzín či naftu. Dnes to už neplatí, ale tamní kabinet premiéra Donalda Tuska dává najevo, že se s tím nehodlá smířit. Zvláště s faktem, že velkou část vysokých cen nedělají ani tak vyšší ceny ropy způsobené nekončícím střetem Spojených států a Iránu, ale nezvykle vysoké marže ropných koncernů. To platí také pro dominantní polský koncern PKN Orlen, který oproti loňsku zvýšil velmi výrazně svůj letošní zisk. Polský sejm proto v pátek odhlasoval vládní návrh na zavedení daně z mimořádných zisků pro ropné koncerny působící v Polsku. Nejde ale o snahu přinést peníze do státní pokladny, ale najít prostředky, jak snížit daň z přidané hodnoty na paliva a neudělat tím zároveň další díru do velmi napjatého polského rozpočtu. Pokud dojde k zásadnějšímu snížení ceny paliv v Polsku, dostane to potlak i český kabinet Andreje Babiše. Zvláště v situaci, kdy se slovenské vládě Roberta Fica daří politickým tlakem na Slonaft a jeho majitele, maďarský koncern MOL, udržet slovenské ceny benzínu a nafty poměrně výrazně pod těmi českými, což v minulosti tak nebývalo. V konkurenčním prostředí střední Evropy si Česko, které má stále o něco vyšší mzdové náklady než okolní vyšegrádské země, musí hlídat, aby svojí cenovou hladinou energetických vstupů výrazně nevybočilo ze středoevropského rámce. Polsko je dnes v rámci Vyšegrádské čtyřky navíc tak dominantní ekonomikou, že Česko je oproti ní jen takovým menším státem do počtu. Množství českých výhod oproti Polsku se přitom stále zmenšuje, ať už jde o vývoj státních financí nebo stav infrastruktury či celkovou stabilitu politického prostředí. Polskou vládu navíc udržuje ve střehu velmi silná opozice a také opoziční prezident Karol Nawrocki. Premiérovi Tuskovi je tak jasné, že větší politické chyby mohou stát jeho vládu prohru v parlamentních volbách, které čekají Polsko už přibližně za rok. Česká vláda Andreje Babiše má naopak pocit, že do voleb je ještě velmi daleko a že volič do té doby na Babišovu naftu za 50 stihne zapomenout. Zvláště když opozice v čele se STAN a ODS se chová ve srovnání s tou polskou velmi, velmi kroce. Jak ale bude asi už brzy možné vidět na srovnání cen u benzinových pump v Polsku a Česku, někdy nejen ke škodě své, ale především nás, českých občanů.
2: Slovenský prezident Peter Pellegrini vystoupil ve slovenském parlamentu se zprávou o stavu země. Rok před parlamentními a pár týdnů před regionálními a komunálními volbami nelze jeho projev vnímat jinak než v politických souvislostech, domnívá se komentátorka Českého rozhlasu Plus Kamila Pešeková.
4: Na první pohled působil prezident jako nestranný rozhodčí. Vládu

0: premiéra Roberta Fica upozornil mimo jiné, že si své spory má řešit za zavřenými dveřmi, nikoli veřejně. Zároveň ale také napomenul opozici, které vyčetl, že nepodporuje projekty současné koalice, nechce s ní diskutovat a tím přispívá k dalšímu rozdělení společnosti. Pellegrini připomněl atentát na premiéra Roberta Fica v Handlové před 2 lety a postěžoval si, že ani po této události hádky a rozepře ve společnosti neustaly. Bez ohledu na to, co Pellegrini světu sdělil, realita je taková, že za stav ve společnosti je v první řadě zodpovědná vláda, která zemi spravuje. A Robert Fico, který je premiérem už po čtvrté, má výrazný vliv na to, co se na Slovensku děje. Pokud je tedy někdo zodpovědný za současný stav, tak je to především jeho současná vládní koalice. Prezident uvedl, že důležité je členství Slovenska v Evropské unii a Severoatlantické alianci, ale dobré vztahy jsou podle něj potřeba na všechny 4 světové strany. Na tomto místě si nelze nevšimnout, že prezident převzal rétoriku premiéra Fica, který tímto způsobem obhajuje nadstandardní vztahy s Ruskem a jeho nejvyššími představiteli, stejně tak i s Čínou. Slovenská opozice prezidentovi vyčetla, že jeho projev byl až příliš jednostranný a provládní. Není se čemu divit, Pellegrini byl kdysi předsedou strany Hlas, která je dnes součástí vlády premiéra Fica. Se zodpovědností za vnitřní bezpečnost, hospodářství, zdravotnictví nebo školství má strana na starosti klíčové oblasti života. Co v prezidentově projevu chybělo, je vcelku zjevné. Vůbec nepadla zmínka o 2 zásadních problémech, kterým země čelí. Mezi takové patří hrozby ze strany Ruska, které vláda v Bratislavě neustále zlehčuje a tím v zásadě oslabuje solidaritu v rámci západního politického společenství. Do toho zapadá i vyjádření premiéra Fica, které zaznělo až po prezidentově projevu. V něm zpochybnil smysl klíčového 5. článku Severoatlantické smlouvy, který definuje vzájemnou solidaritu a pomoc členů NATO pro případ, že by se jeden z nich stal cílem ozbrojeného útoku. Slovensko podle něj v takové situaci nehodlá přijít svým partnerům na pomoc. Druhé téma, které Pellegrini opominul, je téma korupce. Je to něco, s čímž se mnozí jeho spoluobčané ve svých životech v nějaké formě potkávají. Bohužel poslední opatření vlády, která zavedla v rámci konsolidace státního rozpočtu, její riziko zvýšila. Řeč je o dani z finančních transakcí. Ta vedla mimo jiné k velkému návratu plateb v hotovosti a tím i možnost požadovat za nějaké služby ještě něco navíc, zcela mimo dosah finanční správy. Shrnuto a potrženo, slovenský prezident Peter Pellegrini předvedl v parlamentu rituální řečnické cvičení bez nějakých překvapivých momentů. Nedá se ale očekávat, že by si za týden na obsah jeho projevu ještě vůbec někdo vzpomněl.
1: Valné shromáždění OSN schválilo před několika dny rezoluci, která podporuje nové zobrazení světa, známé jako Spravedlivá země, Equal Earth. Rezoluci z iniciativy Africké unie předložilo Togo a je to právě Afrika, která věří, že s novou mapou začne psát i nový příběh. Příspěvek připravila Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha.
2: Mapa světa může být zobrazena pomocí různých kartografických projekcí. Tou nejznámější je Mercatorova projekce, která vznikla už v 16. století, především jako praktický nástroj pro námořní navigaci. Stejně jako každá projekce, má ovšem i ona své limity. Výrazně zvětšuje území ležící blíže pólům a proto není vhodná pro porovnávání skutečné rozlohy jednotlivých států a kontinentů. Přesto se právě toto zobrazení postupně stalo jedním z nejrozšířenějších obrazů světa. A není bez zajímavosti, že se tak stalo v době, kdy evropské mocnosti svět nejen objevovaly a mapovaly, ale stále větší část něj také ovládaly a podřizovaly svým zájmem. Mercatorova mapa tak sice nevznikla jako nástroj kolonialismu, ale její pozdější dominance dobře zapadala do eurocentrického obrazu světa, v němž Evropa a obecně globální sever působil větší a významnější, zatímco rozsáhla území rovníkových oblastí, tedy zemí globálního jihu, se opticky zmenšovala. Hlasování Valného shromáždění OSN, které drtivou většinou podpořilo používání plochojevné projekce s názvem Spravedlivá země, vytvořené v roce 2018, předcházel několikaletý občanský a politický proces, který měl své kořeny v Africe. Organizace Africa No Filter a Speak Up Africa rozvíjeli kampaň s názvem Oprav mapu, která upozorňovala na zkreslené zobrazování velikosti Afriky vůči ostatním regionům a zemím na světových mapách založených na Mercatorově projekci. Postupně se z kartografické otázky stalo politické téma mnoha afrických zemí, až se dostalo na půdu Africké unie a stalo se součástí širší debaty o historické spravedlnosti a tzv. Narrativní suverenitě, tedy právu Afričanů a Afričanek spoluurčovat, jak je jejich kontinent zobrazován a globálně vnímán. Významnou roli v tomto procesu sehrálo Togo, kde se koncem loňského roku konal panafrický kongres věnovaný mimo jiné postavení Afriky v měnícím se světě. Když následně v únoru letošního roku Africká unie formálně přijala novou mapu, vyzvala Togo, aby se stalo jejím diplomatickým nositelem a návrh předložilo i na půdě OSN. Při jeho obhajobě minister zahraničí Toga připomněl, že mapy utvářejí naše vnímání světa. Mapy provázejí vzdělávání, podněcují představivost a ovlivňují kolektivní vnímání, řekl doslovně. Můžeme s tím souhlasit, či nikoliv, ale celou africkou snahu je nutné vnímat v širších souvislostech. Nová mapa se stává viditelným symbolem mnohem širšího afrického požadavku. Změnit nejen způsob, jakým je Afrika na světových mapách zobrazována, ale také její postavení ve světě. Z kontinentu, který byl po dlouhé období podřízen zájmům evropských mocností, se stává kontinent, jehož ekonomická, geografická a demografická síla narůstá. Africká unie ostatně hovoří o potřebě globálního repozicionování kontinentu. A není těžké pochopit proč. O vliv Africe dnes soupeří řada zemí. Jde nejen o přístup ke zdrojům a tamním trhům, ale i o politický vliv či budoucí podobu mezinárodního řádu. Odporu projekce Spravedlivá země ze strany OSN proto můžeme číst i jako metaforu mnohem zásadnější změny. Svět, v němž byla evropská a později západní perspektiva do značné míry považována za univerzální, se proměňuje ve svět s více centry politické, ekonomické i kulturní moci. Země globálního jihu už nechtějí být pouze objektem pravidel a představ vytvořených jinde. Stále více požadují možnost tato pravidla a také samotný obraz světa spolu vytvářet. To samozřejmě neznamená, že jedna mapa je špatná a druhá je správná. Každá kartografická projekce něco zachovává a něco zkresluje. Mercatorova projekce měla a dodnes má svůj praktický účel. Celá debata nám ale připomíná něco podstatnějšího. Mapa nikdy není jen obrazem území, které zobrazuje. Je také výsledkem perspektivy, z níž se na svět díváme. A možná právě proto je současné rozhodnutí OSN tak symbolické. Afrika se na nové mapě nezvětšila, jen se na ní přiblížila své skutečné velikosti. A o něco podobného dnes usiluje i ve světové politice a ekonomice.
1: Pohledem z jiného kontinentu končí nedělní názory a argumenty. Za všechny autory dnešních příspěvků se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
3: Je zrušení výuky druhého cizího jazyka jako povinného předmětu na českých školách promarněnou příležitostí. Jsou větším problémem děti, které tvrdí, že nemají na cizí jazyky talent, nebo spíše školy, které mají problém schánět jazykové učitele. To vše rozebírá pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Volby v Berlíně podle odhadů vyhrála strana Levice, v Mecklenburgsku, předním Pomořansku Alternativa pro Německo. Policie obvinila muže, který měla rozesílat desítky výhružných e-mailů, teď je ve vazbě. Fotbalisté vedoucí Slávy hrají v lize z Plzní 0-0. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy se tvoří dlouhá kolona před nehodou u Chlumce. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přehánkami. Teploty do 18 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Zemské volby v německém Mecklenburgsku předním Pomořansku vyhrála podle odhadů Alternativa pro Německo se ziskem 38% hlasů. Těsně na druhém místě skončila sociální demokracie. Vládní CDU na severu Německa zřejmě získá jen něco málo přes 5%. V souběžně konaných volbách v hlavním městě Berlíně skončila CDU druhá za levicí. Kancléř Friedrich Merz označil zejména výsledky z Mecklenburska předního Pomořanska za neúspěch. Zdůraznil ale, že ve funkci bude pokračovat a dál bude prosazovat naplánované reformy. Česko se musí vedle posilování vnější obrany zaměřovat i na vnitřní bezpečnost. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je současná bezpečnostní situace velmi složitá a země na to musí reagovat. Riziko možných útoků na energetiku nebo kritickou infrastrukturu nemůže stát podle vicepremiéra podceňovat.
6: Se potvrzuje to, že se nemůžeme dívat pouze na počty nových tanků a děl, ale musíme ve stejný okamžik investovat do vnitřní bezpečnosti a do bezpečnosti spojené s energetikou a rozbu různých výpadků a útoku i toho průmyslového charakteru, které z mého pohledu budou nepochybně sílit. A to je to, na co se ten stát musí připravit. Děláme k tomu opatření.
5: Opoziční hnutí STAN vyzvalo vládu, aby svolala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti. Podle ministra Havlíčka k jednání napříč politickým spektrem slouží parlament a žádnou speciální schůzku neplánují. Pražští kriminalisté zadrželi muže, který rozesílal výhružné a poplašné e-maily. Anonymně v nich vyhrožoval bombovými útoky, zabitím nebo násilím vůči dětem a zdravotníkům. Od konce srpna do začátku září odeslal nejméně 36 výhrůžek. Ty pak vyvolaly rozsáhlá opatření, popisuje mluvčí policie Jan Daněk.
7: V těchto e-mailech vyhrožoval například útokem na žáky základní školy a hrozil usmrcením celé třídy prvňáčků. Největší bezpečnostní opatření vyvolala poplašná zpráva ohledně toho, že na staroměstském Orloji je bomba a že Orloj vybuchne.
5: Muže hrozí za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za šíření poplašné zprávy 3 roky vězení. Dny NATO v Ostravě navštívilo za oba víkendové dny na 150 tisíc lidí. Podle pořadatelů tak na mošnovské letiště zavítalo přibližně stejně návštěvníků jako loni. Na akci se představily armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. Mezi hlavní atrakce patřilo vystoupení britské akrobatické skupiny Red Arrows a ukázka německého letounu Tornado.
8: Fotbalisté Slávie hrají v 9. kole šance ligy proti Plzni. Podrobnosti přidá z Edenu Pavel Tilšar.
9: Na konci 46. minuty Slávia Plzeň 0-0. Z Edenu Pavel Tilšar, Radiožurnál.
8: V dalších utkáních Sparta zvítězila v Olomouci 3-0, Jablonec remizovala se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hraje se třetí kolo hokejové Tipsport Extraligy. Duel Liberce proti Kladnu sleduje František Kuna.
10: V 50. minutě zápasu Liberec prohrává s Kladnem 1-3. Duel České Budějovice Olomouc a Martin Charvát.
11: 51. minuta, Olomouc hraje v Českých Budějovicích nerozhodně 2-2. Utkání mezi Karlovými Vary a Pardubicemi, hráno v Pardubicích, sleduje Otagu Tvirt.
12: 47. minuta, Pardubice vedou nad Karlovými Vary 3-2, hrají přesilovku. Teď se podíváme na zápas Brno, Hradec, a to je David Nekvinda.
13: 56. minuta zápasu, Kometa Brno vede nad Hradcem Králové 3-1, Vítkovice hostí Litvínov, u toho je Lukáš Kaleta.
14: 52. minuta, Vítkovice Litvínov 2-3, z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
15: Nehoda a dlouhé zdržení na D11 u Chlumce. Směrem z Hradce do Prahy trvá velmi neutěšená situace kvůli kolizi u Chlumce. Přímo v omezení na 63. kilometru se srazila 2 osobní auta. Provoz na dálnici byl nějakou chvíli úplně zastavený. Podle naší zpravodajky se teď projíždí protisměrným pásem. I na kamerách vidíme, že auta sice pomalu, ale jedou. Kolona z 67. a 5. kilometru je na více než půl hodiny a platí dál i oficiální odklon na exitu 68 Nové Město. Před ním fronta ze 70. kilometru na 20 minut. Zvažte si jet o exit dříve na 76. kilometru a dál pokračovat přes Dobřenice k silnici 611. Tam ovšem další zdržení nejprve na příjezdu do Nového Města, pak i před Chlumcem. A jedete-li po silnici 16 od Slaného na Mělník a u Nové Vsi se chystáte najet na D8 směr Praha, tak velice opatrně, těsně před nájezdem na dálnici na 18. kilometru, hlásíte nehodu.
16: V levém pruhu stojí jedno osobní auto, auto. Ten druhý stojí vpravo v odstavném pruhu, ten je tam jako schovaný docela dobře.
15: V místě navíc velmi silně prší a brzdí se na mokré vozovce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky, teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Dramatická vyjádření expertů na adresu umělé inteligence nechávají Silicon Valley v klidu.
18: Po desetiletích opatrného našlapování americké diplomacie Donald Trump otevřeně podpořil myšlenku sjednocení Irska.
17: Dronový útok v Lipsku byl jen varovným výstřelem, varuje šéf Baltského centra pro mezinárodní bezpečnost.
18: Maďarsko potřebuje chorvatskou ropu. Dovedou si znesvářené země znovu podat ruce?
17: Slovenský prezident Peter Pellegrini přednesl zprávu o stavu republiky. Na rozdíl od loňska mu tentokrát tleskali pouze koaliční politici.
18: Taková jsou témata následujícího pořadu.
17: Dnešní výběr komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Zuzana Marková.
18: Od mikrofonu vás vítají
17: Tereza Žešková
18: a Ladislav Dvořák.
4: Svět ve 20 minutách.
17: Server britské veřejnoprávní stanice BBC se zabývá děním v oblasti umělé inteligence. Debatu o nebezpečném potenciálu bleskového vývoje nástrojů AI v posledních dnech oživil bývalý výzkumník společnosti OpenAI a Anthropic Jacob Coxon.
18: Velký ohlas vyvolal jeho příspěvek na sociální síti X, ve kterém konstatoval, že ani jedna z zajmenovaných společností nejedná zodpovědně, když se bezhlavě žene za sebezdokonalující se superinteligencí. Napsal dokonce, že jde o hazard s lidskými životy.
17: Nepodceňujte sílu této technologie. Brzy půjde o systémy s nadlidskými schopnostmi, které se dokážou nabourat prakticky do čehokoliv. Přes noc způsobit převrat v kterémkoliv oboru a získat skutečnou moc a zdroje, apeluje ve svém vyjádření Coxon.
18: Novinářům expert následem rozhovoru potvrdil, že lidé, kteří na vývoji umělé inteligence pracují, mají opravdový strach z toho, co by mohl prudký rozvoj těchto nástrojů v konečném důsledku znamenat pro lidstvo. Coxon proto volá po vzájemné koordinaci a zpomalení evoluce AI.
17: Obavy o bezpečnost překotného vývoje formuloval ve své eseji i Coxonův bývalý zaměstnavatel, generální ředitel společnosti Anthropic Dario Amodei. Jeho volání po zařazení nižšího rychlostního stupně podpořili také šéfové dvou konkurenčních společností. Sam Altman z OpenAI a Elon Musk, zakladatel xAI.
18: Komentátor britského listu Financial Times Martin Wolf konstatuje, že v případě umělé inteligence jsou potenciální škody příliš velké na to, abychom spoléhali na regulaci ex post. Na okřídlenou větu, já jsem vám to říkal, by podle něj mohlo být pozdě.
17: Coxon další hlasy pro zpomalení vítá. Upozorňuje ale na nezbytnost koordinace na mezinárodní úrovni, zejména s Čínou. Dodává, že lidé, kteří ve společnostech vyvíjejících AI pracují, se ocitli v pasti závodu, z něhož nemohou jednoduše vystoupit.
18: Přední experti v oboru varují před bezpečnostními hrozbami, které technologie AI představuje už několik let. V dubnu společnost Anthropic uvedla, že svůj nový AI model Mythos znepřístupní veřejnosti, protože dokázal samostatně uniknout z izolovaného testovacího prostředí. Firma OpenAI pak přiznala, že kvůli obavám o kybernetickou bezpečnost pozastavila vývoj některých částí svého modelu Astra.
17: Nejnověji pak Anthropic oznámil, že se mu podařilo odhalit a zastavit aktéry, kteří se pokoušeli využít jeho technologie například k vývoji biologických zbraní nebo ke kybernetické špionáži.
18: BBC si ale všímá, že proti těmto varováním sílí odpor v Silicon Valley. V září se do sanfranciského hotelu Palace tradičně sjeli na konferenci pořádanou bankou Goldman Sachs hlavní představitelé tohoto semeniště inovací a technologií. Mezi debatami o růstu a potenciálních výnosech se přitom museli vyjadřovat také k výrokům Jacoba Coxona.
17: Kritika jeho slov zaznívá od šéfa společnosti Nvidia Jensena Huanga. Ten se domnívá, že představa, podle níž umělá inteligence přivodí zkázu lidstva, je naprostý nesmysl. Někteří další dokonce obvinují firmu Anthropic ze záměrného vyvolávání strachu, aby docílila regulace, která by z trhu vytlačila konkurenci.
18: V tomto kontextu si novináři všímají zpráv o tom, že se společnosti Anthropic a OpenAI chystají vstoupit na burzu. Oceněny jsou přitom na více než 960, respektive 850 miliard dolarů.
17: Investoři přítomní na konferenci se nicméně shodli na tom, že výroky Coxna nebo Amodeyho by mohly přispět k urychlení vzniku regulace. Už v září má být ve Spojených státech předložen návrh zákona Ben Artificial Superintelligence Act, který by vývoj pokročilé umělé inteligence dočasně pozastavil. Jde o právní předpis, na kterém se podílel levicový senátor za Vermont a někdejší kandidát na prezidenta Bernie Sanders.
18: Stávající prezident Donald Trump aktivně zastává politiku neomezeného rozvoje umělé inteligence. Tento postoj zdůvodňuje rizikem, že by vedoucí postavení ve vývoji AI převzala Čína.
17: Šéf Bílého domu na své sociální síti Truth Social v pondělí napsal, že jediná kontrola nebo bezpečnostní mantinel, které umělá inteligence potřebuje, je silný prezident s vysokým IQ. Proti AI a datovým centrům podle něj probíhá zvrácené spiknutí a jediný, kdo z toho má radost, je Čína. V následujícím textu ještě dodal, že během funkčního období prezidenta Donalda Trumpa rozvoj datových center a umělé inteligence nezastaví ani brilantně řízené destruktivní síly, uzavírá britská stanice BBC.
18: Zpravodajský server Washington Post se ve svém analytickém článku věnuje nedávným výrokům Donalda Trumpa o jednotě Irska. Americký prezident se minulou sobotu po desetiletích neutrality Bílého domu otevřeně postavil za sjednocení rozděleného ostrova a doslova tuto myšlenku označil za fantastickou.
17: Nutno podotknout, že s tématem nepřišel sám. Na otázku jednoho z novinářů po setkání s irským premiérem Michaelem Martinem nicméně odpověděl: řeknu vám, že bych opravdu rád viděl Irsko sjednocené. Nakonec k tomu stejně dojde.
18: Sjednocení Irska je na ostrovech velmi citlivým tématem. Zatímco pro britské unionisty v severním Irsku jde o představu bezmála katastrofickou, irští nacionalisté na obou stranách hranice ji vnímají jako návrat k přirozenému uspořádání, které narušilo rozdělení Irska v roce 1921. 6 severovýchodních hrabství tehdy po boji za irskou nezávislost zůstalo součástí Spojeného království.
17: Předseda severoirské demokratické unionistické strany Gavin Robinson označil Trumpova slova za typický příklad prezidentova selhání v mezinárodní diplomacii a připomněl, že o ústavní budoucnosti severního Irska rozhodnou lidé v severním Irsku, nikoli komentáře z Londýna, Dublinu nebo Washingtonu.
18: To ostatně potvrzují i slova britského ministerského předsedy Andyho Burnhama. Ten jen o 3 dny dříve prohlásil, že si není vědom většinové podpory pro další referendum mezi severními Iry. Dokud se to nezmění, žádné další lidové hlasování se podle premiéra Spojeného království konat nebude.
17: Na tom, že je Trumpův názor pro budoucnost severního Irska irelevantní, se shodli také předsedové Ulsterské unionistické strany John Burroughs a strany Tradiční unionistický hlas Jim Allister. Někdejší předák demokratické unionistické strany Ian Paisley dokonce konstatoval, že pravděpodobnost sjednocení Irska je přibližně stejná, jako že se Kanada stane 51. státem Spojených států. Reakcemi severoirských politiků se blíže zabývá článek zpravodajského serveru The Irish News.
18: Trumpova slova nicméně vyvolala i pozitivní ohlasy. K novým krokům za sjednocení ostrova vyzvala předsedu irské vlády například Mary Lou McDonaldová, lídrině republikánské strany Sinn Féin, která měla historicky velmi blízko k teroristické organizaci IRA.
17: Pozitivně reagovala i předsedkyně severoirské sociálně demokratické a libristické strany Claire Hanová, přestože jedním dechem dodala, že v mnoha jiných ohledech s americkým prezidentem nesouhlasí.
18: Nakolik vážně bylo vyjádření šéfa Bílého domu míněno, zůstává otázkou. Existují domněnky, že mohlo jít o rýpnutí namířené proti britské vládě. Ta totiž Trumpa v minulých měsících pobudila svou neochotou zapojit se do amerických vojenských operací ve válce s Íránem.
17: Tak či onak na názoru amerického prezidenta ani britského premiéra tak docela nezáleží, podtrhuje novinář Sam McBride s odkazem na velkopáteční dohodu z roku 1998. Ta jasně stanovuje, že Severní Irsko zůstává součástí Spojeného království tak dlouho, dokud si to přeje většina jeho obyvatel.
18: Washington Post ale upozorňuje i na skutečnost, že stoletá debata o možném sjednocení Irska získává v posledních letech novou dynamiku. K postupnému zahrnování příkopů mezi obyvateli rozděleného ostrova přispěl slábnoucí vliv katolické církve v Irsku i výsledky referenda o vystoupení Velké Británie z Evropské unie.
17: Kromě třaskavých výroků a sledování svého oblíbeného golfu na turnaji Irish Open stihl Trump učinit směrem k Irsku i jedno státnické rozhodnutí. Oznámil, že ruší nově zavedená cla na tamní tekuté zlato. Jménem Spojených států amerických ruším cla na irskou whisky, prohlásil při závěrečném ceremoniálu golfového klání. Rozhodl se tak prý po naléhání vítěze nedělního turnaje Shayna Lowryho i po výzvě irského premiéra, uzavírá americký deník Washington Post.
4: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Někdejší editor týdeníku Economist, nyní šéf Fintenku Baltského centra pro mezinárodní bezpečnost Edward Lucas se v komentáři pro bruselský zpravodajský server EU Observer zabývá dronovým útokem na letiště v Lipsku z počátku srpna. Zpráva, která konstatuje, že podezřelými pachateli potenciálně smrtícího útoku jsou Rus napojený na ruskou vojenskou rozvědku GRU a občan Běloruska, podle Lukase poukazuje jak na mezery v obraně, tak na nedostatečnou schopnost odradit protivníka od podobných útoků.
17: Autor komentáře upozorňuje na skutečnost, že ruský občan cestující z Turecka byl už při příjezdu do země identifikován jako osoba s vazbami na GRU. Německé úřady ho ale pro nedostatek kapacit aktivně nesledovaly. Komplic z Běloruska s několika záznamy v trestním rejstříku přicestoval do Německé spolkové republiky z Lotyšska. Podle Lukase se v obou případech nabízí otázka, proč vůbec někoho takového do země vpouštět.
18: Lukas připomíná řadu smrtících bombových útoků, střeleb nebo únosů ze 70. a 80. let minulého století, které v západním Německu realizovala krajně levicová teroristická skupina frakce Rudé armády. Úřady tehdy reagovaly velmi tvrdě. Skupina přitom pro německý stát nepředstavovala skutečnou existenční hrozbu. V širším kontextu studené války šlo nanejvýš o okrajovou epizodu, domnívá se komentátor.
17: Vlna ruského státního terorismu, která se nyní valí na Evropu, je ale něco úplně jiného. Lukas v ní vidí rozsáhlý plán na rozbití NATO a zničení bezpečnostního uspořádání vedeného Spojenými státy. Německo a jeho západní sousedi ale paradoxně tuto hrozbu neberou dostatečně vážně, pokračuje autor.
18: Signál, že Rusko má při spřádání dalších teroristických útoků volné pole působnosti, Německo vyslalo tím, že v několika případech nepodniklo žádné odvetné kroky. Například, když zpravodajské služby odhalily ruský plán na vraždy generálního ředitele největší německé zbrojovky Rheinmetall a šéfa německé společnosti vyrábějící drony, nebo na záměr rozesílat prostřednictvím německé zásilkové společnosti balíkové bomby.
17: V případě incidentu v Lipsku německé úřady reagovaly uzavřením ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Zpřísnili cestovní omezení a vyzvali Evropskou unii k zavedení dalších sankcí. Podle Lukase to ale ani zdaleka nestačí a za jedinou efektivní reakci považuje vrácení úderu za podpory spojenců. Navrhuje například vyřadit kybernetickým útokem z provozu některou ruskou regionální banku, za pomoci dronů uzavřít některé letiště a těm, kdo obcházejí sankce, zkomplikovat život soudními žalobami nebo odepřením víz.
18: Liana Fixová z amerického fintenku Rada pro národní vztahy má za to, že důraznější německá reakce by mohla zahrnovat například zabavování lodí, které Rusko využívá k obcházení sankcí na vývoz energetických surovin. I Fixová dále navrhuje přistoupit k ofenzivním kybernetickým operacím.
17: Toho, že zdrženlivá reakce Německa vyvolává znepokojení, si všímá i magazín Foreign Policy. Upozorňuje ale, že vzhledem k sílícímu populismu na domácí politické scéně a obavám z eskalace jde možná o nejrazantnější reakci, jaké je země v současné době schopna.
18: Jakákoliv německá reakce vůči Rusku musí brát v úvahu rostoucí vliv krajně pravicových a krajně levicových stran, které zastávají proruské postoje a jejichž voliči většinově nepovažují Rusko za hrozbu. V Mecklenburgsku, předním Pomořansku, kde se v neděli konají volby, se podle průzkumu Ruska neobávají 2/3 voličů. V západní části Německa přitom zemi považuje za hrozbu bezmála 60% obyvatel.
17: Stejně tak je třeba brát v potaz prudce klesající popularitu německého kancléře Friedricha Merce nebo obavy občanů z jaderné eskalace. Pro některé zahraniční politiky je právě v tomto kontextu důležité i to, že Německo Ruskou federaci z lipského pokusu o útok oficiálně obvinilo. Například podle estonského ministra zahraničí Marguse Cachkny tak Spolková republika dala jasně najevo, že v přímém ohrožení nejsou jen státy Pobaltí, ale i další země Evropské unie.
18: Přestože Německo konstatuje, že není ve válce s Ruskem, sílí tlak na to, aby byly ruské aktivity označeny za státem podporovaný terorismus, píše na závěr Foreign Policy. To, že neúspěšný útok v Lipsku nese všechny znaky takového jednání, ostatně prohlásila například i šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová.
17: Zpravodajský server Balkan Insight se ve svém analytickém textu zabývá možným restartem maďarsko-chorvatských vztahů. Stín na ně dlouhodobě vrhá spor o chorvatskou státní energetickou společnost INA. Její 49% podíl byl v roce 2009 prodán maďarskému ropnému a plynárenskému koncernu MOL, který nad firmou následně získal i manažerskou kontrolu.
18: Za celým kontraktem tehdy stály korupční praktiky, za něž byli v roce 2012 v Chorvatsku odsouzeni generální ředitel MOLu Zsolt Hernády a někdejší chorvatský premiér Ivo Sanader.
17: Maďarské soudy verdikt nad svým občanem nikdy neuznali a označili jej za politicky motivovaný. Balkan Insight podotýká, že chorvatský rozsudek nepotvrdil ani žádný z následných mezinárodních rozhodčích tribunálů. Dodává ale, že na Hernádyho je nadále vydaný mezinárodní zatykač, jehož platnost Chorvatsko aktuálně prodloužilo až do roku 2031.
18: Přetrvávající silná závislost Maďarska na ruských fosilních palivech, kterých se mají státy Evropské unie definitivně zbavit do druhé poloviny roku 2027, nicméně vytváří nové pozadí bilaterálních vztahů. Maďarsko potřebuje chorvatskou pomoc.
17: Na Maďary ostatně netlačí jen Evropská unie, ale i Spojené státy, jejichž sněmovna reprezentantů projednává zákon o uvalení cel ve výši až 100% na země považované za významné odběratele ruské ropy a plynu. V tomto ohledu drží Maďarsko pátou příčku.
18: Společnost MOL tvrdí, že na diverzifikaci svých zdrojů ropy pracuje už více než 10 let. Ještě v roce 2025 ale dovezla z Ruska zhruba 6x víc ropy, než kolik jí do země dopravila ropovedem Adria chorvatské státní společnosti JANAF.
17: Právě JANAF představuje pro Maďarsko prakticky jedinou alternativu k ruské ropě. Odborník na energetiku z Maďarské národní univerzity veřejné služby András György Deák ale upozorňuje, že není jasné, zda by společnost dokázala zajistit dodávky v potřebném objemu. S největší pravděpodobností by podle něj bylo potřeba vybudovat druhý ropovod.
18: Chorvatský JANAF reaguje na takové pochybnosti konstatováním, že má technické i organizační kapacity k pokrytí celé roční spotřeby ropy rafinérií skupiny MOL jak v Maďarsku, tak na Slovensku. Toto své tvrzení opírá o letošní bezmála 3měsíční výpadek ropovodu Družba, který se podařilo pokrýt právě kapacitami JANAFu.
17: To, co by MOL při přechodu na ropu z Chorvatska zasáhlo nejvíc, je zřejmě cenový rozdíl mezi levnější ruskou ropou a cenou suroviny na mezinárodních trzích. Tím ostatně argumentovala i minulá maďarská vláda, která JANAF obvinila z toho, že využívá svého postavení jediné praktické alternativní trasy k ruské Družbě a účtuje si nepřiměřeně vysoké tranzitní poplatky.
18: V souvislosti se snahou o dosažení dohody se nyní spekuluje o tom, že by Chorvatsko mohlo alespoň částečně získat zpět společnost INA. Alternativu prodeje ale dementuje samotný MOL.
17: Otazníky pak zůstávají viset také nad osudem generálního ředitele MOLu Zsolta Hernádyho. Že by ho stávající vláda vydala do Chorvatska je podle novinářů sítě Balkan Investigative Reporting Network nepravděpodobné. V čele společnosti by ho ale mohl nahradit někdo méně kontroverzní.
18: Celý proces přechodu na chorvatský ropovod by nakonec mohla urychlit i ruská odveta za vyhoštění 10 diplomatů, které maďarská vláda označila za špiony pod diplomatickým krytím. K tomuto bezprecedentnímu kroku přistoupil kabinet premiéra Pétera Maďara 8. září. Otázka, zda se Maďarsko dokáže od ruské ropy odklonit, se tedy postupně mění spíš na otázku, kolik to zemi bude stát, uzavírá Balkan Insight.
17: Slovenský prezident Peter Pellegrini přednesl v parlamentu svou druhou zprávu o stavu republiky. Zatímco loni si dvakrát vysloužil potlesk od opozice, tentokrát mu aplaudovali jen koaliční poslanci. Opozici prezident kritizoval například za to, že s vládními stranami nespolupracuje na strategických dokumentech a nechodí ke kulatým stolům. Projev hlavy státu shrnuje slovenský deník N.
18: Dá se pochopit, že opozice ve snaze získat moc využije každého zakopnutí vlády. Co se už pochopit nedá, je odmítání diskuse nad tématy, která daleko přesahují mandát současné vlády a jsou pro Slovensko životně důležitá, prohlásil Pellegrini na půdě Národní rady a poukázal na oblasti, jako je zdravotnictví nebo národní bezpečnost.
17: Velkou část projevu prezident věnoval politické atmosféře v zemi. Nelíbí se mu například, že se politici věnují hlavně vzájemným sporům. Upozornil přitom na kontrast mezi tím, co Slovensko skutečně potřebuje a co političtí představitelé v zemi obyvatelům nabízejí.
18: Pellegrini se domnívá, že mediální obraz politické scény na Slovensku neodpovídá realitě. Upozornil posluchače na to, že vládní koalice má i po 3 letech vládnutí stabilní parlamentní většinu.
17: K vládě ale přeci jen směřovalo i několik výtek. Koalice má podle prezidenta nedostatky v komunikaci svých rozhodnutí směrem k občanům. Za příklad si vybral konsolidaci veřejných financí. Naznačil, že lidé nemusí vždy některým opatřením rozumět. V zápětí ale ocenil, že se kabinet při konsolidaci pokusil v co nejvyšší míře zachovat standard sociálního státu, na který jsou Slováci zvyklí.
18: Pokud jde o bezpečnost, Pellegrini připomněl, že Slovensko patří k nejbezpečnějším zemím a jeho občané si podle něj většinově přejí chráněnou státní hranici.
17: Za nepřípustné prezident označil, aby byl kdokoliv na Slovensku terčem pohrdání a slovních nebo dokonce fyzických útoků jen kvůli barvě pleti, víře, zemi původu nebo sexuální orientaci. Narážel tak zřejmě na nedávné útoky na ukrajinské a indické studenty v Nitře. Pellegrini zdůraznil, že bezpečnostní složky musí velmi rázně jednat a už v zárodku bojovat proti netoleranci nebo projevům extremismu.
18: I přes apely na zvýšení akceschopnosti nebo vyšší důraz na vnitřní i vnější bezpečnost, Pellegrini označil Evropskou unii i Severoatlantickou alianci za civilizační prostor, kterého se Slovensko nesmí vzdát. NATO ani Evropská unie podle něj v tuto chvíli nemají alternativu.
17: Zatímco předseda poslaneckého klubu Směru Jan Richter vnímal projev hlavy státu jako vyvážený, podle opozičního politika a předsedy Progresivního Slovenska Michala Šimečky prezident v otázce nadstranickosti zásadně selhal. Pellegriniho řeč byla zklamáním i pro předáka strany Svoboda a Solidarita Branislava Grelinga. Ten má za to, že šlo fakticky o projev bývalého předsedy Hlasu a pomocníka premiéra Roberta Fica. Pokud prý prezident nechtěl říct nic zásadního, nemusel vůbec vystupovat.
18: Igoru Matovičovi z Hnutí Slovensko pak chybělo jasné odsouzení toho, že místopředsednický post v parlamentu zastává Tibor Gašpar, obžalovaný v kauze Očistec, nebo kritika snah o změnu trestního práva. Ta by mohla hrát ve prospěch Gašpara i dalších obžalovaných právě ve zmíněné kauze. Uzavírá výčtem reakcí Deník M.
4: Svět ve 20 minutách.
17: Dnešní vydání připravila Zuzana Marková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
18: Ladislav Bořák
17: a Tereza Žižková.
4: Pro a proti.
19: Ministr průmyslu Karel Havlíček řekl, že Evropa vstupuje do další energetické krize. Je na ně vláda připravená? Využívá správně nástroje proti růstu cen elektřiny, plynu a pohonných hmot? Zeptám se dvou poslanců, Ivana Adamce z ODS a Romana Kubíčka z Hnutí ANO.
4: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale uvést nechtěl. Cena nafty se podle údajů společnosti CCS blíží v průměru 50 korunám za litr. Benzín stojí zhruba o 5 korun méně. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Slovensko podle prezidenta Petera Pellegriniho nesmí zpochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. Po řadu stanice JOI 24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu. Od roku 2014 do roku 2024 klesl počet incidentů o více než třetinu. Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Naopak nejmenší míra byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. A v chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opunci hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina původem ze Severní Ameriky vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři ji proto z chráněných území odstraňují.
13: Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v 9. kole šance ligy z Plzní. Zápas sleduje Pavel Tilšar.
20: Posluchačům Radiožurnálu. Slávia právě vyrovnala na 1-1. Hraje se 75. minuta utkání. Zápas poslouchejte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Edeno Pavel Tilšar, Radiožurnál.
13: V dalších utkáních Sparta vyhrála v Olomouci 3-0. Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hokejisté Komety Brno poprvé v sezóně Tip Sport Extraligy bodovali. Hradec Králové porazili 3-1. Liberec podlehl Kladnu 1-3, Vítkovice prohráli s Litvínovem 2-3 a České Budějovice porazili Olomouc 3-2. Utkání Pardubice Karlovy Vary sleduje Ota Gutwirth.
21: Zápas skončil a skončil vítězstvím Pardubic, které si připsali první domácí výhru v tomto ročníku. Karlovy Vary porazili 5-2. Z Pardubic, Ota Gutwirth, Radiožurnál.
15: D11 uzavřená u Chlumce a na D1 nehoda před Šmejkalkou. Dálnice D11 z Hradce do Prahy zůstává u Chlumce na 63. kilometru po nehodě neprůjezdná. Všechna auta z kolony už vypustili, odklon trvá na exitu 68 Nové Město. Před ním čekejte dlouhé zdržení, brzdí se na 70. kilometru a ke sjezdu se popojíždí 20 minut. A stejný čas necháte i na následné trase k Chlumci. Dálnice D1 z Brna do Prahy a čerstvá potíž na začátku omezení před Šmejkalkou. V levém pruhu.
22: Na 25. kilometru na začátku zúžení, teďko dvě auta v sobě.
15: Fronta zatím kratší, delší čas ztratíte na D1 dál k Praze nesouvislým popojížděním mezi sjezdy na Benešov a okruh, tedy zhruba mezi 19. a 10. kilometrem. Čekejte 15 minut navíc. A na dálnici D6 z Chebu do Varů zbystřete mezi sjezdy na Citice a Březovou. Kilometr 137,5. Hlásíte nehodu a celkově dost nebezpečnou situaci.
23: Je to v zatáčce, prší, je to mokrý, jsou tam hasiči, policie, je to průjezdný levým pruhem, ale je to zatáčce, to vidět až na poslední chvíli.
15: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci čekejte převážně malou oblačnost, postupně bez srážek, ochladí se na 11 až 7, při slabším větru až na 5 stupňů. Zítra ráno pak bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy.
24: Na Kubě je nelegální prodávat Coca-Colu. Karibský ostrov má jeden z nejvyšších počtů lékařů na obyvatele. Režim Fidela Castra v zemi 28 let zakazoval Vánoce a kubánská státní a vládní auta mají povinnost brát stopaře. Dnešní Kuba je v hluboké krizi. Dlouhodobější ekonomický úpadek prohloubila pandemie COVID-19, která socialistickou zemi připravila o příjmy z turismu. posledních měsících pak Kubu nelítostně doráží sankce a ropná blokáda, které na ní uvalila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bílý dům si podřídil režim důležitého kubánského spojence a nejvýznamnějšího dodavatele ropy, Venezuely, a posléze pohrozil cly všem, kteří by na Kubu ropu dováželi. Výsledkem je nedostatek pohonných hmot, ale i jídla, léků, pitné vody a kvůli zastaralé energetické infrastruktuře časté a dny trvající výpadky elektřiny. Několika vrstvé krizi na Kubě se věnuje dnešní Za obzorem. Vítá vás u něj Dominik Tesár.
0: Za obzorem.
24: Na různých záběrech z kubánského hlavního města Havany se na ulici válejí obrovské hromady odpadků. Popeláři nemají palivo. Místní se odpadky probírají, hledají něco hodnotného. Někteří, když najdou jídlo, rovnou jedí. Fronty jsou v ulicích před pobočkami vládních pekáren, kde je chléb na příděl. Čeká se hodiny. U mnoha obchodů nebo lékáren není naopak nikdo. Regály tam jsou totiž v podstatě prázdné, jak ukazuje třeba britská televize Sky News.
1: K hodně věcem je potřeba palivo, aby fungovaly. Bez něj jsme paralyzovaní. Hodně míst, třeba azylových domů, muselo zavřít.
24: Říká televizi manažerka Charity, která teď třikrát týdně připravuje seniorům teplý oběd. Nikdy dřív to prý třeba nebylo.
1: Když si nedají oběd tady, tak doma budou mít velmi pravděpodobně jen kousek chleba.
24: Dálnice jsou v téhle době na Kubě prakticky prázdné. Když, tak je využívají lidé se zvířaty taženými povozy. Školy jsou zavřené. Města jsou v noci ponořená do skoro úplné tmy. Vaří se na otevřeném ohni, voda se nosí v kýblech, není signál, není internet. Politici v Havaně zatím vymýšlí, jak svůj autoritářský režim udržet. V čele s prezidentem Miguelem Díazem Canelem.
2: Řešíme tu především dilema, jak pokračovat v budování socialismu v zemi, která trpí nejdelší, nejvíc kriminální, nejperverznější, nejnespravedlivější blokádou celé historie, uvalené nejsilnější mocností světa.
24: Co se děje na Kubě, rozeberu se dvěma kolegy, novináři ze zahraničních redakcí. Jedním z nich je Eduard Freisler, ahoj.
3: Ahoj.
24: To je bývalý rozhlasák, zkušený novinář v současnosti, pracující pro Seznam zprávy a taky publicista, mimo jiné za svou knihu Kubánské tango v rytmu blues nedávno dostal cenu Hanzelky a Zikmunda. A dalším hostem je Petr Zavadil, redaktor České televize, její bývalý zahraniční zpravodaj a taky překladatel. Vítám tě.
3: Ahoj.
24: Vy máte oba, věřím, hluboký vztah ke Kubě, Edo.
3: No tak já tam jezdím 25 let, naposledy jsem tam byl letos v dubnu a předtím v únoru 2025. Byl jsem tam poprvé v tom roce 2000, asi jsem tam se tak nějak trochu zamiloval do těch lidí, no, a do toho, jakým způsobem dokážou i v tom režimu, který je takhle dusí už 70 let, tak dokážou žít.
24: A ty, Petře?
6: Moje první zkušenost s Kubou byla právě ta dlouhodobá, protože jsem tam strávil 4 roky v dětství. Můj otec tam působil co by zpravodaj ČTK v letech 86 až 90.
24: Takže ještě Sovětský svaz chránil Kubu.
6: Přesně tak, takže ještě vlastně spousta mých přátel Kubánců, kteří už v drtivé většině dneska žijí v exilu kdekoliv v zahraničí, tak na 80. léta vzpomínají téměř jako na zlatý věk. Bylo mi nějakých 11, když jsme tam přiletěli poprvé. Podobně jako Eda jsem si Kubu zamiloval. Změna oproti té šedivé, ještě komunistické Praze nemohla být větší. V tom teda z nějaké nostalgie jsem tam někdy na přelom století zase začal se vracet.
24: Kuba samozřejmě trpí nějakou delší ekonomickou krizí, ale teď ji posílil Donald Trump a jeho politika.
25: Myslím, že budu ctí, že budu mít čest vzít si Kubu. Je to velká čest. Vzít si Kubu nějakým způsobem. Vzít si Kubu. Mám na mysli, ať už ji osvobodím, vezmu si. Myslím, že si s ním můžu dělat, co chci.
24: Ty sankce nebo ten přístup americký aktuální ke Kubě dopadá rovnoměrně na kubánskou společnost?
3: No, určitě nedopadá rovnoměrně. Asi Petr zná firmu Geisa, kterou vlastně provozují generálové kubánské armády, která má snad 100 miliardový obraty. a vlastní tam na tom ostrově kde co, od hotelu přes pláže, směnný obchod, zahraniční obchod, půjčovny a na co si vzpomneš prakticky. No a zbytek té populace prostě živoří, no, žije ze dne na den a ten den tráví tím, jestli dokáže někde sehnat jídlo, palivo, jakým stylem se dostane třeba do práce, když ještě nějakou mají. Hropaná blokáda tomu samozřejmě ještě víc přitížila, ale ono to není pro ně nic novýho, že jo, protože po tom rozpadu Sovětského svazu se nacházeli v podobné situaci asi ještě v tehdy v horší.
0: Běžní lidé na Kubě, anebo třeba i lidé, kteří jsou v opozici vůči tomu režimu, jak vnímají ten současný americký tlak na Kubu? Je to spíš útok na tu zemi jako takovou, nebo útok na ten režim, který oni třeba taky nemají rádi?
3: Ti Kubánci na tohle vlastně nemají moc myšlenky, jo, protože jsou v tak strašném špatném fyzickém i psychickém stavu, že uvažovat o tom, jestli přijde nějaká invaze, nebo nepřijde. Oni samozřejmě doufají, spoustu lidí mi to tam teďka řeklo, že tohle je ten rok, kdy kastrismus padne.
0: A jak znáte Kubánce, myslíte, že v téhleté zoufalé situaci málo jídla, málo léků, elektřiny a tak dále, pořád hraje roli nějaká ta, řekněme, karibská bezstarostnost a prostě je to, jak to je, jdeme tančit salsu.
6: To je opravdu mýtus, ale i historicky. To není tak, že teď teda Kubánci jsou na tom tak zoufale, že už nemají náladu na to tancování a tak dále, ale ty jsi to zmiňoval, že i překládám a kubánská literatura je pro mě hrozně důležitá a čím víc jí čtu, tím víc vnímám, že ten národ je tragický od začátku. Třeba množství sebevražd na Kubě je historicky nejvyšší v celé Jižní Americe a v nějakém světovém měřítku jsou opravdu hrozně vysoko a ne teď, ale už třeba na začátku 20. století to tak bylo. Takže představa jako veselýho Kubánce, který je sice otročí na plantáži, ale večer si jde zatancovat pod palmu, jak si vybavuju, že tuším Jožoráš, kde si někde něco takového vykládal, prostě neodpovídá realitě.
3: Oni si zachovávají tu radost ze života, protože vám každý řekne, že to je to poslední, co jim ten režim vlastně nemůže vzít, ale normálně trpí jako zvířata. Já vlastně to neumím jinak říct. Já jsem tam zažil na venkově lidi, kteří třeba i pro tu revoluci dělali 50-60 let skoro zadarmo, protože když Fidel Castro nastavil ty pravidla, tak řekl, že tím popudem k té práci nebude vlastně žádná finanční odměna, ale stavění nějaký utopie revoluční společnosti. A tyhle lidi tam teďka žijou. Jejich důchody jsou v přepočtu nějakých třeba 5-6 dolarů. Mají hlad a nemají tam elektřinu, nemají tam přívod vody. A to jsou lidi, kteří opravdu té revoluci dali všechno a teďka jsou podle mě dokonce na hraně nějakého hladomoru.
0: Máte třeba od někoho známého nějaký osobnější příběh?
6: Zůstalo tam několik přátel mýho táty, takže důchodci, kteří už nemají, jak se odtamtud dostat a zprávy od nich taky nemám, protože internet si teda vůbec nefunguje. Netuším, v jakém soustavu, jenom můžu tušit, že to je zhruba stejně strašný, jako to bylo v té první polovině 90. let, v tom periodu especial, nebo zvláštní období, tomu říkali velmi eufemisticky, což byla teda doba, kdy opravdu statisíce Kubánců se vrhali do moře, aby se odtamtud dostali. Tehdy tihleti moji známí si třeba místo čaje vařili kůry z pomeranče, aby měli prostě nějakou chucenou tu horkou vodu, nehledě na to, že jídlo, maso prostě neviděli dlouhý měsíce. Předpokládám, že v tuhle tu chvíli je to podobný.
24: Nedostatek jídla zdokumentovali v posledních měsících na Kubě i travel blogeři.
7: Když jdeš na trh, jedno vejce stojí 100 pesos. Běžná měsíční mzda je 3 až 4 tisíce kubánských pesos. 10 dolarů, je to maličko.
24: Řekl místní youtuberovi Metu Šuovi. Joe Hatap zase natočil hádku kvůli předbíhání ve frontě u pekárny. Na bochník se čekalo 3 hodiny.
3: Tohle se děje už desítky let, že dělají opravdu zoufalé věci. Kubánec si veme, já nevím, duši od kola, hodí ho do moře a vydá se na Floridu, jo, 150 kilometrů. To je užina plná žraloků, prostě mění se tam pořád počasí, může přijít jakákoliv bouře, ale on to stejně všechno riskne. No. Těch příběhů je milion, třeba v té knižce popisuju ty chineteras, aby se to dalo nazvat, taky spíš amatérský kubánský prostitutky, který přijeli z venkova, protože tam už opravdu a hladověli a neměli žádný příležitosti, tak to zkusej v Havaně, kde si toužej potom najít nějakého bělocha, který by je třeba z toho ostrova vzal a nějak by je zabezpečil, nebo je prostě vzal pryč. Tehdy v roce 2003 mi jednu takovou holku 13 letou dohazovala jí máma. A teď jsem to zažil úplně to samý. Takže některé věci se na té Kubě opravdu nemění. Kdo by se dalo říct, že jsou tam nový generace chineteras. Teď jsem tam potkal jednu holku a říkal, no to už to dělá moje babička i moje máma. No. Tak to dělám taky.
0: Donald Trump řekl, že si přeje vlastně změnu režimu. Dovedete si představit, že to dopadne jako ve Venezuele, že se ten režim třeba moc nezmění, ale nějakým způsobem se podřídí těm Spojeným státům?
3: No já si myslím, že je tam jeden zásadní problém pro Trumpa a to je to, že ona tam neexistuje žádná kubánská Delcy Rodriguez, současná úřadující prezidentka, vlastně někdejší pravá ruka Nicolase Madura. A kdyby tam někdo tyhle ty ambice měl v tom vedení, že by byl tou Delcy Rodriguez, tak buď by skončil na nějaký kopce nebo někde 20 metrů pod zemí.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli by to vlastně Kubánci podpořili, nějaké podřízení se těm Spojeným státům.
3: Já si myslím, že v těch dvou režimech je velký rozdíl mezi Chavezem a Castrizem. Přece jenom Chavezmus byl takový spíš kšeft a organizovaný zločin a k tomu Nicolase Madurovi zas i dokonce i ty revolucionáři tak velký nějaký vřelý vztah neměli, protože byl to jenom nějaký převozník revoluce. Kdežto k Fidelovi a Raulovi, který je teda pořád stále naživu, teď v červnu oslavil 95. narozeniny, pro mnohé ty revolucionáře na tom ostrově, on je jejich životem, že jo? Takže si myslím, že tam je daleko větší

0: Ta verze vůči Spojeným státům nemusí být výhradně rozšířená mezi příznivci režimu, kteří tam stále ještě jsou, a samozřejmě režimem jako takovým. Ale pro řadu Kubánců ta vyhlídka na to, že se vrátí to, co bylo před revolucí, nemusí být nezbytně lákavá.
1: Nevím, jestli úplně souhlasím o tom Batistově režimu. Já,
2: to je teda ten režim, který vlastně Castro svrhnul v roce 59.
1: Jasně, je to tak vzdálená vzpomínka, prostě to je nějaký život mý babičky. A když já žiju prostě 50-60 let v nějakém rozkladu a materiálním nedostatku a většině v nějakých represích a nemůžu dělat to, co chci, tak si myslím, že porovnávat to, co bylo předtím a teď, je pro ně bezvýznamný, protože co oni chtějí, se normálně najíst, vydělat prachy a třeba trošku cestovat a ten zažít nějaký životní rozhled, že jo, který teďka nemají. No. Já myslím, že oni asi se bojí nějakého amerického náletu, protože kdo ví, kam by co spadlo a aby prostě neumírali tam lidi, to určitě. Ale mají pocit, že jedině ty Spojené státy s tím něco můžou udělat, že zvlášť Donald Trump, který je mu asi jedno, kam vlítne, kam nevlítne, co udělá, neudělá, tak moje pocit, že on je sice neřízená střela, ale je to ta jediná střela, která s tím jejich životem ještě něco může udělat.
0: A pak je tu další věc, o které jsem se bavil, když ještě byl tedy naživu, s takovou výraznou opoziční figurou Oswaldem Paya, který z tohohle scénáře měl taky obavy, přestože to, co nejvíc nenáviděl, byl castrovský režim. Ale nesmíme zapomenout, že 90 kilometrů, nebo kolik to je, od Kuby, žije na Floridě 1,5 milionu Kubánců, kteří se nemůžou dočkat, až se tam vrátí a pozbírají zpátky všechen majetek, který tam museli nechat. A to je úplně nesrovnatelný s tím, co se mohlo dít tady po revoluci s vracením majetku. Tady podle mě je to vlastně neřešitelný problém, který si ten Oswaldo Paya byl vědomý a vůbec nevěděl, jak tohle to se jednou bude řešit.
1: No, taky praktikou toho režimu je to, že když je tam nějaký nepřítel a teď ho donutí k emigraci nebo zavřou, tak ten jejich byt připadne prostě nějakému kastristovi, že jo. Ale ta rodina už tam třeba žije 50 let, že jo, takže pro ní už to je vlastně je domov, no. Takže já si taky nemůžu představit, až přijdu z exilu a tam nějaký katastr nefunguje, že jo.

0: Jak se vlastně Kuba dostal do ekonomické krize? Máte pro to vysvětlení?
1: Já jsem přesvědčený o tom, že jediným vysvětlením je mizerný management kubánské vlády, která prostřednictvím vojenské společnosti GAESA ovládá turistiku a nepochybně ji považovala za nějakou dojnou krávu, z které prostě bude mít obrovský příjmy a nemusí moc řešit nějaké investice a tak dále. To řešili přes nějaký společníky ze zahraničí, kteří teď všichni odcházejí a proto teda ta krize se taky prohlubuje. Takže považovali turistiku podle mě jako za nějakou danost, která vždycky bude, protože je tam prostě krásně a lidi tam rádi jezdí, protože to je ještě navíc zajímavý, že jo? Je to ten skanzen komunistický a nic se nemůže stát. No a ono se asi ukazuje, že turisti prostě nějaký služby vyžadujou, nějakou kvalitu a tak dále. A na té Kubě hold to cestování není jednoduchý. Není to tak pohodlný, jako cestovat po Evropě nebo tak. Vlastně neznám moc lidí, kteří by se tam vraceli. Tohle to mohl být ten důvod, proč to bylo v úpadku vlastně už před covidem. Covid tomu zasadil první hřebíček velmi tlustý a hluboký a teď přišel další, který je ještě mnohem horší.
0: Ty jsi tam byl nedávno, Edo, co jsi zpozoroval jiného na tom cestovním ruchu, jestli tam ještě nějaký je?
2: No, výrazně ho ubylo, tam pak dochází k bizarním situacím, kdy před těma luxusníma hotelama hrajou kubánský kapele pro prázdný židle, což jsem tam zažil snad úplně poprvé. Určitě je to mismanagement, proč takhle dopadly, ale je to prostě také korupce, no, tak GAESA vydělávala obrovský prachy. A ti vlastníci jsou milionáři, asi je dobrý mít spokojený generály, aby když tak zabránil nějakým třeba vojenským převratu. Je to opravdu těžký cestovat po ostrově, protože prostě toho paliva není moc, i když existují speciální turistické pumpy, kam obyčejný Kubánec nemůže a tam ještě to palivo bylo. Ale samozřejmě, jestli je nějaký člověk, který vyžaduje to, že přijede někam a bude mít hned internetové připojení a zajde si do 20 krásných restaurací a bude mít na výběr tolik a tolik hotelů nebo si přes internet na cestě zajistit někde nějaký pokoj, tak na to samozřejmě může zapomenout.
0: Ale to tam ještě nedávno jakž tak fungovalo?
2: No, to tam pořád svým způsobem funguje, akorát, že prostě ten servis je špatný.
3: Za prvních 5 měsíců letoška Kubu podle oficiálních statistik navštívilo 360 000 turistů.

0: skoro o 60% méně než předešlý rok. Televize CNN přinesla záběry prázdného centra Havany, starého náměstí Plaza Vieja nebo známého baru, kam chodil Ernest Hemingway. Míst, kam se dříve přes houfy turistů dalo dostat jen těžko.
1: Když seš turista, tak pořád tu Kubu prožíváš jinak než ten Kubánec, protože máš přístup na krásné pláže, do luxusních hotelů, do luxusních restaurací. Kubánci všechny tyhle ty prostory pro ně byly prostě zakázaný. Teď se mi zdá, že i nějaký kamarádi Kubánci za mnou přišli na hotel, nebo se mi vzalo nějaký luxusní restaurace a nebyl problém, že tam se mnou vešli. Akorát pravidelně se mi stávalo, že vykulili oči a říkali, ale já nechci na žádnou večeři, to radši mě vem na trh a kup mi tam prostě jídlo třeba na týden. A když teda jsme šli do nějaký hospody, tak většinou dali si jedno sousto a zabalili si to sebou. Jednak mají tak stažený žaludka, jednak mají vždycky doma někoho, kdo hladový, tak mu to radši vemu. Jednou to někdo nazval, že to byl takový turistický apartheid, no. Prostě pro turisty všechno a pro Kubánce nic.
2: Já jsem přemýšlel, když jsem tam byl v roce 2018, tak turisti často si pronajímali auta i s řidičem na pohyb po tom ostrově. Častokrát to byla ta stará americká auta z 50. let, nebo tam byla třeba novější, nějaká evropská, často tedy sovětská auta, ale novější, myslím, pořád stará, 70., 80., maximálně 90. léta. Ale pak tam byly nová auta, čínská, ty byly jako v půjčovnách, mohli si je lidi půjčit a řídit si je sami, což nebylo až tak obvyklé, asi jako je to jinde ve světě. Čína je teď vlastně lídr i elektromobility a konec konců je to ropná krize. Ta Čína nemá zájem nebo není schopná v tomhle nějak pomáhat. Nebo neviděl jsi tam třeba víc čínských aut nebo elektroaut?
1: Když jsem měl na ten venkov, tak jsem samozřejmě si nepronajal Žigulika, ale pronajal jsem si Chevroleta z roku 53, protože je to prostě skvělý v tom je. A oni to mají opravdu vypiplaný, takže to auto je krásný a krásně jede. A navíc to ty peníze vlastně dáváš Kubánci, nedáváš to autopůjčovně, což dáváš Gajse, že? Ale určitě máš pravdu to, že na Kubě svým způsobem jako vyklíčila elektrická revoluce. No. Tam prostě třeba taxiky, jsou to takový velký tříkolky, které jedou jenom na elektřinu a vejde se tam třeba 6 lidí dozadu a Kubánci si to prostě napájí normálně ze svých bytů.
3: Ta přítomnost čínská je tam opravdu zajímavá a v podstatě logická, protože po tom zmiňovaném pádu toho východního bloku Kubánci hledali nový kamarády, tak objevili se jim potom dodatečně ve Venezuele, což je v mnoha ohledech spasilo, ale Čína byl další logický partner a jsou tam opravdu přítomný hodně a vlastně na všech frontách, od těch plovoucích elektráren, které vlastně dodávaly spoustu té elektřiny a teď nefungují, protože jsou to nějaký příšerný elektrárny, které jedou na nějaký fuel, který se tam teď nedodává. Po třeba z našeho ranku jsem byl překvapený, když jsem tam byl pracovně, kolik tam působí čínských novinářů jako stálých zpravodajů.
2: Myslíš, Petře, že existuje nějaké ekonomické odvětví na Kubě, které by se dalo rozvinout a mohlo by tu ekonomickou krizi nějak aspoň zmírnit, pokud ne ukončit?
3: V tuhle chvíli si myslím, že jediná možnost je asi návrat té turistiky. Všechno ostatní je v naprosto dezolátním stavu. Průmysl je zlikvidovaný dekády, to není dneska. Zemědělství je zlikvidovaný dekády. To všechno byly kroky už vůdců revoluce, Fidel Castro, Che Guevara, tak i hospodářsky přivedli tu zemi na buben, ať už to byl plán na největší sklizeň cukru v historii, která zlikvidovala právě to zemědělství, protože se tím pádem pěstovala jenom cukrová třtina a nic jiného a pak se to neprodalo a už se z toho nikdy nespamatovali. Průmysl v podstatě neexistuje. Já si pořád pamatuju, že už v těch 80. letech jsem viděl český traktory, jak stojí zrezivělý uprostřed pole, protože prostě nebyly stavěný tady na tohleto podnebí. Takže všechno šlo úplně do háje a než se tohleto nějakým způsobem dá dohromady, tak to potrvá opět nějaký dekády. Zatímco ta turistika tam teda celou dobu nějakým způsobem fungovala, nějaká ta infrastruktura tam je.
2: Vláda na Kubě nedávno oznámila dost významné ekonomické reformy.
4: Tyto transformace nejsou odchylkou od našeho socialistického projektu.
0: Prohlásil v Národním shromáždění kubánský premiér Manuel Marrero Cruz.
2: Říkají, že by chtěli najet na model Vietnam, Čína, to znamená otevřenější ekonomika, ačkoliv zachované to socialistické zřízení. Půjde to?
1: No tak za prvý je to jenom na papíře a za druhý já mám pořád pocit, že ten kastrismus spíš vyčkává a oddaluje nějaký případný střet s Trumpem a čeká na to, že třeba bude politicky oslabený a bude se moc vrátit k nějakému svým modelu, že tohle je tak trošku i na voko, mám trošku pocit, no jenom ukázat jako Americe, že my tady děláme teda ty reformy, jak si přejete.
2: Takže vděčit se Trumpovi.
1: No jasně, no. To vlastně Venezuela to teď taky dělá, že jestli volby v Americe v listopadu dopadnou, jak dopadnou a Trump přijde o jednu nebo o obě komory toho kongresu, tak by ho mohli nějak politicky omezit a myslím si, že demokrati by se spíš chtěli třeba z té Venezuely úplně stáhnout, protože to považují za gangsterství, co tam prostě ten Trump dělá, protože si prakticky bere peníze a jejich ropu. A myslím si, že Kuba sází na podobnou kartu. Snaží se teďka přečkat tohleto tvrdý Trumpovo období a až zmizí, tak si nemyslím, že by se nějak hodně odevřeli. Sám Raul Castro chce, aby ty reformy byly dílčí a postupný a pomalý. A on nechce, aby mu vlastně třeba zbohatla nějaká politická opozice, která by mu potom mohla tu revoluci nějak víc challengeovat.
2: To tam právě je v těch současných návrzích, že třeba bude možné, aby soukromí podnikatelé vlastnili víc než jednu firmu, aby firmy měly víc než 100 zaměstnanců a podobně.
1: Jasně, ale to říkali před 20 lety, že a Kubán na to skočí a odevře si, co jsem tam zažil několikrát, nějaký tesařství a začal podnikat a myslel si, jak to bude všechno skvělý, než mu řekli, že když třeba dělá dveře, tak udělá jenom jedny, ne, aby měl prostě hnedka 100 zakázek, protože nemůže za stolik zbohatnout. No a nakonec si pro ně stejně přišli tajní a zavřeli mu to, protože údajně se obohacoval na úkor socialistického společenství. Takže ty Kubánci vlastně často nevědí, co vlastně můžou nebo ne. A to je další taktika toho režimu, jak pořád tu populaci udržovat v nějaký nejistotě. Oni můžou říct cokoliv, ale ten režim často jedná úplně jinak.
2: Myslíš si, Petře, že se snaží jenom zavděčit Trumpovi?
3: Souhlasím, zavděčit Trumpovi vlastně ani tolik ne. Přežít. Ten režim se nemění. Fidel Castro zemřel, Raúl Castro zemře, ale zatím to opravdu nevypadá, že by tam byly jakýkoliv náznaky změny a všechny tyhle ty kroky, které směřují k nějaký větší otevřenosti, jsou přesně jenom nějaký úkrok stranou, který má tomu režimu zajistit přežití. A ve chvíli, kdy bude mít jistotu, že přežil, a Trump už tam třeba nebude, budou tam demokrati, kteří budou zase ochotní s nima nějakým způsobem mluvit, tak doma ty šrouby utáhnou úplně stejně, jako to udělali při Černém jaru v roce 2003, tuším, kdy pozbírali jako stovky těch lidí a je to prostě brutální represivní režim. Stále.
1: Jedním nedávným datem takového lidového odporu byl červenec 2021, kdy ty lidi vyšli do ulic a požadovali nejen elektřinu a jídlo a léky, ale aby šli od válu, ty komunisti. A co se stalo? Díaz-Canel jich pozavíral 2500 lidí.
0: Mezi nimi třeba i Michaela Osorba, kterého právě posloucháte. Jednoho ze spoluautorů této písně Patria i Vida, Vlast a život. Ta se stala hymnou tehdejších protestů. Hudebníci v ní volají po konci režimu a obracejí na ruby ikonické heslo Fidela Castra Patria o muerte, vlast nebo smrt.
1: Na Kubě tě nezavřou na 14 dní. Tam ti třeba dají hnedka 5, 7, 10, klidně i 20 let. Proto je hrozně těžký pro toho Kubánce být v té první linii, protože ví, že může být zvězení ve stáří. Jo.
0: Tak já moc děkuju za rozhovor novinářům Eduardu Freislerovi.
1: Taky děkuju.
0: A Petru Zavadilovi.
3: Díky za pozvání.
0: Všichni budeme jistě dál sledovat, jak se situace na Kubě vyvine. Pro teď ale pořad Za obzorem končí. Loučí se s vámi Dominik Tesár.
5: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Německý kancléř Merz chce pokračovat v reformách i ve funkci, a to navzdory oslabení CDU v dalších dvou zemských volbách. V Norsku po nehodě rybářské lodi zemřel Čech, po dalších třech se dál pátrá. Hokejisté Vítkovic prohráli v extralize s Litvínovem, zůstávají bez bodu. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Německý kancléř Friedrich Merz slíbil, že jeho vláda bude pokračovat v reformách navzdory posledním volebním neúspěchům jeho CDU. Podle povolebních odhadů volby v Berlíně vyhrála strana Die Linke a v Mecklenburgsku před ním Pomořansku zvítězila Alternativa pro Německo. CDU v obou zemích oproti minulým volbám výrazně oslabila. Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Nižší zásoby plynu kritizuje opozice. Podle bývalého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL ideální čas na doplnění zásob nenastane. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Po 3 dalších pátrají záchranáři. Jejich člun se ztratil v pátek. Včera ho záchranáři objevili u ostrova Averøy na západě Norska bez posádky. Neštěstí Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady i s rodinami Čechů, kteří byli na palubě.
7: V rámci pátrací akce bylo zatím nalezeno jedno tělo. Po dalších 3 pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
6: 300 autorů nabídne letošní design blok přehlídka současného designu a módy. Tématem 28. ročníku je světlo jako symbol pravdy, naděje a života. Od 7. do 11. října se odehraje hned na několika místech v Praze. Hlavním dějištěm bude výstaviště v Holešovicích.
8: Srdcem celého festivalu bude Veletržní palác. Součástí bude taky expozice předního českého designéra Maxima Velčovského.
9: Součástí té expozice bude obří stůl, kolem kterého bude sedět 80 na
8: říká ředitelka design bloku Jana Zielinsky. Část přehlídky se uskuteční i v jízdárně Pražského hradu, která připomene nedožité narozeniny prezidenta Václava Havla.
10: Kde bude ukázána jeho pracovna, artefakty, kterými se obklopoval nebo které vznikly během jeho působení na Pražském hradě.
8: Vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf. Přístupný bude taky průmyslový palác, který se po rekonstrukci otevře veřejnosti vůbec poprvé. Sabina Vosecká, Radiožurnál.
11: Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v šancelize z Plzní. Je u toho Pavel Tilšar.
12: Radiožurnálu. 106. minuta zápasu, 16. minuta nad rámec základní hrací doby. Slávia vede nad Plzní 2-1. Divoký závěr. Tomáš Chorý, autor gólu z penalty, teď odnášený na nosítkách. Úplný závěr zápasu poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Sedenu Pavel Tilšar, Radiožurnál.
11: V dalších utkáních Sparta zvítězila na hřišti Olomouce 3-0, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1. Vítkovice podlehly ve 3. kole hokejové Tipsport Extraligy Litvínovu 2-3 a dál tak zůstávají bez bodu. V dalších zápasech Pardubice porazily Karlovy Vary 5-2, České Budějovice Olomouc 3-2, Brněnská Kometa zvítězila nad Hradcem Králové 3-1 a Liberec podlehl Kladnu 1-3. A motocyklista Filip Salač skončil druhý v kategorii Moto 2 ve Velké ceně Rakouska a získal tak čtvrté podiové umístění v sezóně mistrovství světa. Vyhrál Španěl Guevara.
13: Zavřená D11 u Chlumce a kolona na D1 za Mirošovicemi. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná po nehodě u Chlumce nad Cidlinou. Před odklonem na 68. kilometru je kolona na půl hodiny. Zjíždět můžete už dřív na 76. kilometru na Dobřenice. Ani tak se ale nevyhnete po pojíždění přes Chlumec nad Cidlinou. Zpátky najedete až za dlouho Polskem přes Žehuň. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s kolonou za odbočkou na Benešov. Brzdí se na 20. kilometru. Provoz pak houstne až do kolony. Na kilometru 14,5 je pak nehoda. 2 auta v levém pruhu.
14: Švejkalku provedete v pohodě, ale potom to stojí kvůli nehodě v levém pruhu 14,5 kilometr z Červená.
13: A zdržení je asi na necelou půl hodinu. Na D4 z Prahy do Strakonic se za Jílovištěm na 11. kilometru střetlo auto s autobusem. Blokují pravý pruh, levým projedete bez výraznějšího zdržení. A u Uherského Brodu vás přibrzdí nehoda na silnici 50 do Brna. U odbočky na Drslavice a k čerpací stanici Orlen havarovala 2 osobní auta. Na místě záchranáři a tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území pak četné přehánky. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. A místy bude i větrno, vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, bude večer částečně slábnout. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
15: Když jsem takhle letěl asi půl hodiny, tak jsem zjistil vlastně, že mám mít východ slunce po pravý straně a já ho měl mít za sebou, jo. Tak jsem teď nevěděl, kde jsem a najednou vidím v té tmě světilko, tak jsem k tomu začal letět, no a letím k tomu a koukám na strážní věž. Na tom ochozu dva vojáci. Teď mě viděli, my jsme se koukali pár metrů, jako jo. Ten reflektor na mě natočili, ne. Teď začali tam řvát a houkat s tou sirénou, ne. Teď tam v těch baráku začalo vybíhat všecko. No, bylo to hustý.
16: Byl červenec roku 1988 a Josef Hlavatý z Jablonce nad Nisou letěl na motorovém rogalu, které si sám postavil, přes zadrátované a střežené hranice z Československa do Rakouska. Vedle něj seděl jeho tříletý syn David. Manželka s dalším synem se krátce předtím dostala do Jugoslávie, odkud i ona utíkala za železnou oponu. Příběhy 20. století kdysi vznikly proto, že jsme nechtěli ukazovat jen bezprostřední dramatické události, ale i to, co jejich aktéry k určitému jednání vedlo, co je motivovalo a ovlivňovalo. Tím se řídíme dodnes. Příběhy jsou tedy věnovány vzpomínkám Josefa Hlavatého. Provází vás Adam Drda. Poděkování za spolupráci patří Petře Verzichové. Josef Hlavatý se narodil 6. dubna 1964 v Jablonci nad Nisou. Jeho dědovi z Nového Bydžova, který měl 7 dcer, sebrali komunisté po únoru roku 48. větší obuvnickou živnost. A rodinu potom provázela černá známka v kádrových posudcích, totiž takzvaný buržoazní původ. Děd koupil dům v Jizerských horách, odkud byli po válce vyhnáni němečtí starousedlíci. Josefovi rodiče se seznámili v Jablonci, kde Josef vyrůstal.
15: Ono se to třeba jako nezdá, ale tím, že to byly z dvě třetiny Sudety, je všechno prázdný, jo? Tak se tam doslova z té republiky nalili lidi, kteří z nějakého důvodu někde nemohli vydržet. Jo? A tak ty soudruzi to tam docela dost žrali. Jo? Hlavně se tam teda přistěhovalo hodně komunistů, zabrali pěkný vily, nosili německé kožichy, opravdu. Já jsem takhle byl vlastně u kamaráda ze třídy, tak jsme jako politiku neřešili, že jo, ve škole, a oni bydleli v tak nádherný vile po Němcích, že to snad ani ve filmu není. Takový vily tam jsou, zleštěný žuly, všechno vnitř, obrovský schody, a měli tam úplně veškerý zařízení, jo.
16: Rodina měla podle vzpomínek Josefa Hlavatého tehdy obvyklé potíže. Ani jeden z rodičů nebyl komunista, matka kvůli otci v uvozovkách vykořisťovateli nesměla vystudovat, teprve časem se vypracovala na zaměstnankyni výpočetního střediska. Otec se vyučil automechanikem, později jezdil s nákladňákem. Josefa zajímala především auta a motorky a věnoval té zálibě podstatnou část mládí.
15: Do Pionýra mě nevzali, no to jsem nevím, nevěděl proč, já jsem chtěl, nechtěli mě. No pak už mě to stejně nezajímalo, samozřejmě žádný svazar, nic takového. Táta denně stejně poslouchal, on jezdil nakonec kamionem, jo, jenom nadával doma a poslouchal Hlas Ameriky. Takže já jsem přesně věděl, o co jde, že jo, a protože byl vyučen mechanik, tak jsme se zajímali o ty motorky, o auta, jo, o všechno. No a teď prostě mě vypravoval před válkou 20 značek, no a já s Bídou viděl jednu, jo, nějakou Javu, a ještě se na tom jezdit nedalo. Takže když mě bylo 17, tak já už jsem měl hned na Pionýra papíry, jsem si udělal řidičák, pak v 17 na motorku hned. No samozřejmě, že jsem na nějaký kejvašce jezdit nechtěl, tak jsem si koupil 350, tu jsem předělal celou. To jsme bydleli teda v panelovém domě v Jablonci, tak, ale v prvním patře, tak to si pamatuju, to jsem si sehnal takový starý lino. To mamka byla, měla zrovna nějak, to na tom říkala, u závěrku ve výpočetním středisku. A když přišla domů, tak už tam stála rozebraná motorka v mým pokoji. No to byla zásadně proti, ale táta jako byl rád, že to budu dělat doma, že nikde nekouřím, nebo protože ty kluci, třeba s kterýma já jsem vyrůstal, málo kdo se takhle šťohral v něčem, jo, oni všichni nasadili ty zmijovky, čepičky a ty vaťáky a někde se kouřili a někde chodili nějaký tyhle ty jejich srazy, no já jsem na to moc nebyl, já jsem byl na tu techniku, no. Já jsem nebyl žádný genius ve škole, já jsem byl hodně živý dítě a perfektně jsem se potápěl, což umím do dneška, nebo jsem hrozně lezil na plachetnici, taky mám ještě dneska plachetnici, ale jde o to, že mě nebavilo prostě sedět nad knížkama, já jsem chtěl tu praxi, jo? Já jsem všude lézt, všechno jsem musel vidět, teď od táty jsem znal různý ty pravdy, takže ty, co mě vypravovali ve škole, tomu jsem vůbec nevěřil. Ruštinu, tu jsem nenáviděl doslova, jo? Řeč okupantů, takže jsem měl vždycky z ruštiny 4, abych vůbec prolez. A to se mi ale právě poznamenalo, že když jsem se chtěl učit na automechanika, teda aspoň, když jsem se nedostal na žádnou školu, tak ani na to automechanika mě kvůli ruštině, že mám 4, nechtěli vzít. No. Až potom, tak jsem se učil rok na klempíře normálně, to mě nebavilo. A tam po roce jsem nakonec přestoupil na mechanika do Liazu, tam teda měl táta různý takhle ty známý, taky nebyli komunisti, tak mě tam vzali a já vím, že když náš mistr takhle vždycky říkal, prej hoši, když budeme sami na dílně, tak pane mistr, kde mě někdo přišel, nebude to znát, tak jenom soudruhu. Takže v tomhle duchu to šlo celý, jo, vlastně. No takže jsem vůbec rád, že jsem se nakonec vyučil, ale já jsem nechtěl být vyučený mechanikem, já jsem chtěl strašně být designérem, jo, já jsem maloval auta, stavil jsem modely a to vlastně nikoho nezajímalo. No, tak v té době se vyráběla jedna Škodovka nějakých už 20 let a tam měnili jenom trochu plechy a furt to mělo motor vzadu a nikoho nic nezajímalo. A já jsem třeba i, že jsem teda se učil Liazu, tak jsem navrhnul některé jako liazky moderní kabiny. Já jsem to posílal, postavil jsem modely, posílal jsem to na výstavy, vyhrával jsem ceny a tím to celý haslo. Oni ty sice modely ode mě odkoupili jako Lias, jo, do toho účelu si tam je měli vystavený všechno, ale tím to končilo, oni věděli přesně, kdo jsou mi rodiče, že jsem nebyl nikdy v Pionýru ani v nějakým svazarmu, prostě oni věděli přesně, kdo jsem.
16: Josef Hlavatý se vyučil, začal pracovat a na počátku 80. let měl narukovat na vojnu. Do Československé lidové armády z pochopitelných důvodů nechtěl. Sloužil 2 měsíce. Pak se kvůli zranění dostal domů, oženil se, narodil se mu první syn David a další službě se vyhnul prací v Lisovně ve strategicky důležitém podniku Elektro Praga. Dostal tam ovšem nečekanou nabídku, aby vstoupil do komunistické strany.
15: Tam totiž se to zkomplikovalo tím, jak jsem vzal tu práci místo ty armády, místo ty vojny. A jak jsem byl dobrý makač a měl jsem ty zlepšováky, tak prostě normálně přišli, že mě chtějí jako kandidáta, jo, do strany. Já jsem řekl, no to není možný, já jsem s tím přišel domů a naši tím spadla čelist, jako jo, řekl, no to nám nemůžeš udělat. No jo, tak jsem samozřejmě odmít a ta hned, no jo, mě řekli, ale Josef, to jako, to ti můžu ale říct naplně, já měl vojenský řidičák samozřejmě udělaný na nákladák, že jo, tohle. A mi řekli, no ale Josef, to jako, to ti nezaručím, že ale tu tady tu vojnu doděláš, protože kdyby tě vojáci jako řidiče potřebovali, to věděli, že mám, no tak tě ho budeme muset pustit, ale když budeš kandidát, no tak se ho za tebe vemem, že jo. No, teď já už doma malýho Davida a moje žena byla v jiném stavu, jsme čekali druhý, jo. Tak, co teď? No tak jsem jim na to kejvnul. No jenomže, ona ta kandidatura byla někde, já teď nechci, už jsem to pustil všechno z hlavy, ale ona byla nějakých, myslím, nevím, jestli půl roku nebo rok. Já fakt nevím už, jak to bylo, ale vím, že mě ta vojna skončila dřív a takže jakmile mi skončila vojna, už na mě nemohli, tak jsem šel a normálně jsem vystoupil z ty kandidatury. A tím začalo peklo. Můžete si představit, kolik lidí tam k ním chtělo kvůli dětem, aby je dostali na školy a Bůh ví co, aby vůbec mohli dělat kariéru. Ani nechtěli je tam třeba vzít do té strany. A já jsem řekl, že tam nechci bejt. Joj, to víte. Tak, tím to celý začalo. A já jsem teda byl ještě v tom ROH. A tam jsem třeba chtěl prosadit, protože jsme dělali ty lisovně, tam bylo plno voleje z těch lisů, jo. Tam byly lisy z roku 36, jo. Ještě předválečný stroje starý, jo. A to z toho teklo všechno, plno pilin, to bylo vyloženě volejový bahno. Takže ty boty byly rozmáčený od toho voleje, rukavice z těch kapal volej. A když jsem chtěl, aby nám třeba ty boty dávali častěji, rukavice, tak mě řekli, že na to nejsou prostředky. A když jsem řekl, no moment, ale tady fabrika má dva kanony, devět třasky, jo, asi čtyři gazíky tam měli a všichni si hráli na vojářci, tu milici tam měli a oni vám měli jednou do měsíce cvičení, jo, to bylo furt někde týden tamhle, tři dny tamhle, jo, a to všechno ty lidi nedělali, je to stálo peníze a na to měli. Tak jsem řekl, to zrušte, neže, že to je nutný, kdyby nás ty Američani chtěli přepadnout, sebrat nám ty mašiny, ty z roku 36, že jo, jo, takže se musíme uchránit. No to jsem se jim vysmál, kdo by krat nějaký starý mašiny. Tam se pohádali, no a zašlo tak, že jsem prostě rebel, že moc koukám na nějaký západní videa, tohle, zase to celý to otočili a prostě, jo, a stál jsem už, a už tu chvíli jsem stál na druhé straně.
17: Posloucháte příběhy 20. století.
15: Tak jsem nakonec dal výpověď, takhle, a já jsem tam už nechtěl dělat. Já jsem toho plný zuby, to nikam to nevedlo. Oni prostě měli svou jak fanatici a s fanatikama není možná dohoda, jo. Takže jsem dal výpověď, ale já jsem si mezi tím právě našel v JZD v Jenišovicích, hledali pilota na Rogálo. Oni tam měli takový velký Rogálo, australský, s dvouma nádržema, a tak na něm jsem se neučil lítat, ale otec byl hodně na lítání, tak tam jsme se s ním jako domluvili, tak jsme začali schánět trubky a všechno. Prostě jsme si s tátou postavili vlastní Rogálo, jo. Koupili jsme starého Trabanta, motor z něj ven, jo. Předělat zapalování, to zapalování, to bylo magneto, to se zase nedalo jen tak, protože to se ten motor není už potom na baterii, ale musí sám si vyrábět jako moped třeba, jo, bez baterky, ty zapalovací svíčky. A tak to jsme zase sehnali, to se když tam z té době se to kradlo z těch ruských buldozerů, tyhle ty magneta. Takže to jsme sehnali, namontovali. No dalo to hodně práce, jo, jako ten podvozek dá dohromady, když jsme vlastně neměli žádný plán, nic, to jako jen tak, co kdo řekl, co kdo věděl, všechno bylo ilegálně, jo, nakoupený materiál, trubky, to plátno, to táta všechno ušil. Já, no, trvalo nám to tak rok, než jsme ho dali dohromady. No pak jsem teda do toho sedl, že jo, první let samozřejmě hned bouračka, druhý let bouračka, no a nakonec to lítalo to, pánečko, až do 2000 metrů, jako nic, jsem vylítnul, bez padáku, beze všeho, bez zjištění v té době, kdyby se cokoliv utrhlo, tak jsem byl na místě, jako jo, placatej. A já jsem vlastně tam měl začít v tom jezdě dělat jako mechanik, jo, a v létě jako pilot, no, všechno domluvený, bylo to i s bytem, tam jsem dal výpověď. No a jak to dopadlo, přišli tajný, normálně šli po mně, protože já jsem ještě pořád dělal v té Pragovce, ona tady výpověď měla jako lhutu a tam prostě přišli tajný, tak jsem to tam byl politicky už takový označený a oni, já jsem dal výpověď, tak oni už prostě se zajímali, kam půjdu, no a to zjistili, že tam budu dělat pilota a přišli, že ten předseda nakonec, tehda, ten předseda, to je ZD za mnou, přišel, že mě vzít nemůže, že by strašně rád, ale že prostě za ní byli, že jsem jako politicky nevyhovující a že každý pilot musí být v partaji. A tím to bylo jasný. A bylo po nějakým lítání. Jo, takže jsem to místo nedostal a to byla poslední kapka, kdy mě opravdu naštvali. Já jsem chtěl stavět i dům, já jsem v Jablonci už měl pozemek, který mi měli přiklepnout. No to taky byla kolem toho hrozná to, ale chtěl jsem stavit dům, já jsem byl spokojený, ale takhle, jak potom mě nakonec toho vyhodili z té práce, tak jsem řekl a dost. Pochopil jsem, že prostě, že se tady žít nedá, jako jo. Že vlastně člověk se může snažit sebe víc a je nic nezajímalo, jo. Jestli má někdo talent takový, makový, to jim bylo úplně jedno, prostě politicky se neodpovídá na zdar. Tam řekl a dost.
16: Vzpomíná Josef Hlavatý. Pro vysvětlení, zmíněné jednotné zemědělské družstvo používalo Rogálo při hnojení polí. Josef Hlavatý a jeho otec si Rogálo postavili tajně a ilegálně taky létali, protože létat bez povolení se nesmělo a pilotní zkoušky měl Josef teprve složit. Jako zaměstnanec družstva jimž se ovšem nestal. Kolem roku 1986 začal připravovat emigraci, chtěl do Spojených států amerických, kde měli jeho rodiče přítele, který by pomohl v začátcích. Nejdřív ale musel překonat železnou oponu. V té době už měl druhého syna a celá rodina se pokusila vycestovat do Jugoslávie, odkud se dalo se štěstím utéct do Itálie nebo do Rakouska.
15: Takže jsme zažádali o tu Jugoslávii a chtěli jsme pryč. No, jenomže to povolení vycestování, to byl balík dotazníků různých, jo, celý fabriky, že tam vidím a výpověď. A jak jsem to, tak mě nepustili, nepovolili mi výjezd do Jugoslávie, tak jsme nevěděli, co budeme dělat. Tak teda nakonec ho povolili jenom ženě a tomu nejmladšímu, tomu byl rok, s tím, že má nemocný průdušky teda, no.
16: Hlavatí byli pro emigraci rozhodnuti a domluvili se, že manželka s mladším synem se pokusí o útěk z Jugoslávie a Josef se starším Davidem najdou jiný způsob. Pokračuje Josef Hlavatý v rozhovoru s Petrou Verzichovou.
15: Já jsem hledal různé cesty, já jsem měl vymyšlené různé cesty. Kdybych třeba zůstal sám, tak jsem možná neletěl. Tam jsem měl připravené jiné varianty, jak by asi šlo utíct, ale protože nechali doma i toho tříletýho kluka se mnou, vlastně jako rukojmí, jo, aby se žena vrátila, tak mě nezbylo nic jiného, než jediný to rogálo. To jinak nešlo. Jo. Na všechno ostatní byl moc malý ten kluk. Jo.
10: A uvažoval jste i o jiných způsobech?
15: No, byly jiný způsob. Měl jsem pár nápadů. Mně se třeba líbilo přeplavat ten Dunaj u Bratislavy, ne? To já jsem se potápěl, právě, ne? A pro mě nebyl žádný problém si cokoliv zkonstruovat tak, aby mě to už i pár set metrů táhlo pod vodou, jako jo. To nebylo nic nemožného, jenomže co s malým. Pak jsem teda vymyslel takovou fintu, jsem si všim z filmu a dostali jsme se až k hranici. Všim jsem si, že prostě ty hranice měly závoru československý, železnou závoru, aby nešlo projet kamionem. A ta se neotvírala ven na západ, ale ta se otvírala k nám. A na konci byl obrovský betonový sloup a ta závora měla na konci kříž a ten kříž do toho zapadal takhle. Takže i kdybych tam měl třeba s tankem, chtěl bych, jo, násilím, tak tuhle závoru bych ani s tankem neprojel, jako jo. To měli dobře vymyšlený soudruzi, jo. Ale zajímavý, že furt dělali jako ochranu proti tomu kapitalismu, ale závora byla daná tak, aby nemohl nikdo odsaď, jo. Ale jde o to, že oni ty kamionáci jezdili a já jsem měl vymyšlený dobrý takový trik. Já jsem chtěl vlastně takovou nízkou motokáru na elektriku zkonstruovat, že bych vlastně před hranicí, když oni tam jezdili v noci, jsem si všim vypozoroval, tak jsem se chtěl zavěsit pod ten kamion, pod návěs, jo, a až by přijel na tu hranici, tak bych s tou elektrikou vystartoval naplno a přijel bych jim tu, to mělo být vysoký, jako kdybych ležel, jo, úplně placka na elektriku. No, ale to zase nešlo s malým, jo. Já bych sem odsa dostal, býval, no. A nakonec jsem teda řekl, umím to lítat, mám to a s tím malým, protože nechat ho tady, to bylo pro mě nemyslitelný. Já vím, že to bylo nebezpečný, šlo o život, ale taková byla doba. Setkal jsem se s lidma, kteří řekli, no, to já bych svý dítě tohle bych já se svým dítětem nikdy neudělal. No jo, já taky ne. Ale to je prostě byla už taková situace. Když je člověk dotlačený do kouta, tak co potom? Ty po mně šli už i tajný, jako jo, oni teď, já jsem měl ve fabrice výpověď, tam mě nevzali, jo, a co jsem teda měl dělat? Nakonec už jsme stejně všechno rozprodali, nebo dali známým, protože moc se rozprodat nedalo, auto jsem prodal, a jinak věci jsme skoro všechny rozdali, a že jsme fakt měli pěkně zařízený byt. A co jsem měl jiný už potom dělat? A když jsem si, nikdo nevěděl, kdy ten systém tady padne. Já jsem utek vlastně v roce 1989 na podzim, čili rok a půl, to tady padlo celý. A to nikdo netušil, ale to vypadalo, jak ještě na dalších 100 letech řádili. Já byl někde 2 dny u výslechu. Jak tušili, že chci utíct, jak nepovolili tu Jugoslávii. Chtěli vědět, kdo, kde. Prostě já jsem se nic neřekl, jo, ale 2 dny u výslechu. Pak mě zase pustili teda do práce a takhle jsem jednou šel z odpolední. A oni v Jablonci jsou ty ulice takhle do kopce, jo, dost úzký a vysoký domy. A vidím, jak v ulici, protože jsem ty auta znal, on těch tolik nebylo v té době, kdo který tam měl zaparkovaný auto. A vidím tam Žigulíka navíc. Kam sakra. Tak jsem se tak na něj koukal a vidím, jak v něm sedí 4 chlapy. Kam sakra, na koho ty tady můžou čekat? Tak jsem šel k tomu našemu baráku, otvírám ty těžké dveře, to takový velký dřevěný těžký dveře v tom domě. No a najednou se odevřel všechny 4 dveře u Žigulíka a běželi ke mně. Kam ty brio. Tak jsem se rychle opřel a vyletěl jsem do toho 4. patra, oni běželi za mnou, já jsem stačil odemknout, zabouchnout, ale oni nezvonili, nebouchali, teď se tam dohadovali, prostě mě potřebovali chytit a zřejmě si nějak vyprovokovat, abych se s nima popral. Oni hledali už sebe menší důvod k tomu, aby mě mohli obvinit, jo. Ale to už bylo těsně před dovolenou. nějak za 14 dnů, pak byl jako klid, pak odjela manželka s malým, no a já jsem pak ulít, no, tak ty zuřili, no.
17: Posloucháte příběhy 20. století.
16: Byl začátek července 1988. Paní Hlavatá odjela s mladším synem do Jugoslávie, Josef s tříletým Davidem se musel dostat na západ po svém, tedy na Rogale. Plán byl odletět ze Slovenska do Rakouska.
15: Ona měla strašný strach, že se mi to nepodaří, jo. Co bude potom, jo. No tak jsem říkal, kdyby fakt přišel na nejhorší, tak se prostě vrátí a dělej úplně blbou, no.
18: A co rodiče na to? Moje? Asi řekli, že jo?
15: No ty samozřejmě táta s mamkou mě pomohli, ale no tak to bylo dramatický, jo. No mamka ta byla proti, ale táta mě v tom podpořil, no. Ten jo, ten věděl, že to tady nikam nepůjde.
18: A nerozmlouvali vám to třeba i kvůli vnukovi?
15: Ani ne. Oni věděli, jak. Oni to sledovali celou dobu, jo. On věděl, že mě tam vyhodili, to tam. Ani ne. Ale samozřejmě měli, ale my jsme to místo teda našli 14 dnů předem. My jsme to fakt pečlivě připravili. To jsme byli jak tajná rozvědka.
18: Povězte mi o tom něco, jak jste to místo hledali, jak vás to napadlo?
15: No právě, ono třeba jako směr přelítnout do západního Německa, to by bylo nemožný, jo. No protože už 50 kilometrů hranic bylo tak ochranný pásmo, jo. A s trubkama na střeše je nemožný, jo. Takže ta tříkolka se vozila složená na vozejku za autem, jo. Takže to bylo nemožný. Takže to hlídali, to v dnešní kaplice, ta je od nějaké hranice ještě 15 kilometrů možná, a tam už stáli pohraničníci, jo, to nešlo prostě, jo, tam v dnešní kaplici, tenkrát, když jste vystoupili s Baťohem, tak už proč, kam, co. Takže tadyhle ta část takhle kolem Chebu, všechno to vůbec nepřipadlo v úvahu, až jsme vlastně přišli na to, že dálnici z Prahy na Bratislavu, kde úplně jde těsně podle rakouský skoro hranice v tom Niederösterreichu nad Vídní, tak tam je to pár kilometrů, asi jenom 5 kilometrů a je státní hranice, jo. Tak jsme vlastně vymysleli, když tam pojedeme s trubkama normálně, takže si nás nevšimne, no taky, že ne. Našli jsme tam právě v tom místě, v tom nejužším místě jsme našli místečko mezi Malackama a Břeclaví, jo. Já už přesně, tam nebyla žádná vesnice blízko, ale bylo tam vojenské letiště, to si pamatuju, měli tam velký radar takhle v dálce. Já jsem z toho měl velice strach, ale táta, ten říkal, on se v tom takhle ještě z ty vojny vyzná, říkal, ne, hele, oni to mají nahoru, naměřený, a tady nás vůbec, až ty budeš startovat, tak tě vůbec tě nechytnou. Taky, že fakt měl pravdu, vyšlo to, oni nevěděli do poslední chvíle, že já s tím letím, jo. A tam byla zrovna taková krásná asfaltová silnice, udělaná mezi polema, bylo to tam opuštěný, zarostlý, nikde nikdo, tak tam jsme si našli místečko a tam jsme přijeli tenkrát. Všechno už teda samozřejmě spakovaný, všechno. Jel jsem já teda, malej je moje matka a otec, jo. A jeli jsme jako, že jenom na dovolenou, jo, někam. A tam jsme teda to složili, jenomže počasí neklaplo. 3 noci jsme vlastně takhle byli poschovávaný po různu, jo. No, v lese u rybníka tam rákosí a prostě jsme už jsem byl opravdu na nervy z toho, protože vlastně žena čekala, já jsem myslel, že jakmile přeletím, taky pošlu telegram z Rakouska, jo. A teď furt foukalo a nakonec tu 3. noc se to uklidnilo.
16: Líčí Josef Hlavatý. Teď je zapotřebí udělat v příbězích obvyklou přestávku na zprávy. Po nich budeme pokračovat a dozvíte se, jak se útěk do Rakouska vyvinul dál.

0: 20.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V Rusku skončily první volby do dolní komory parlamentu, které se konaly od ruského vpádu na Ukrajinu. Předpokládá se, že v hlasování opět zvítězí vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující ruského prezidenta Vladimira Putina. Předběžné výsledky zveřejněné ústřední volební komisí ji podle agentury Reuters přisuzují 57,54% hlasů. Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN v New Yorku tak reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO udržovat vzájemnou solidaritu. Policie obvinila 39-letého muže, který měl v Praze a Středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhružných a poplašných e-mailů. Konkrétním lidem nebo skupinám vyhrožoval zabitím nebo vážným násilím. Jedna ze zpráv mířila i na žáky základní školy. Na konci srpna oznámil údajnou bombu na Staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala 650 lidí. Muž skončil ve vazbě, hrozí mu až 3 roky vězení. A v jaderné elektrárně Dukovany znovu dodává elektřinu třetí blok. Odstavený byl podle plánu od 17. července kvůli výměně části paliva, kontrolám a servisu zařízení. Fotbalisté Slávie v 9. kole šance ligy zvítězili nad Plzní 2-1 a dál zůstávají bez porážky. Nastavení rozhodl z opakované penalty Tomáš Chorý. Slávia má v tabulce 3bodový náskok na druhý Liberec. V dalších zápasech 9. kola Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1 a Olomouc podlehla pražské Spartě 0-3.
3: Zavřená D11 u Chlumce a kolona na D1 za Mirošovicemi. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je zavřená u Chlumce nad Cidlinou po nehodě dvou aut. A poslední možný sjezd je na 68. kilometru, před ním je ale kolona na půl hodiny. Sjet můžete i dřív na 76. kilometru na Dobřenice, ani tak se ale nevyhnete ucpanému Chlumci. Pozor, nájezd za Chlumcem na 62. kilometru je uzavřený, najíždějte až za Dlouhopolskem. Na dálnici D11 čekáme uzavírky i ve směru do Hradce Králové. Na 7. kilometru pracuje těžká technika. Dálnici od 21 hodin uzavřou do rána několikrát až na 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy stále brzdí provoz nehoda za odbočkou na Velké Popovice. Na kilometru 14,5 dvě auta v levém pruhu.
4: Policie je na místě. Je tam zúžení do dvou pruhů a mnohakilometrová fronta.
3: Zpomaluje se už na 19. kilometru a je to na půl hodiny. A na D4 z Prahy do Strakonic překážejí následky nehody za Jílovištěm. Na 11. kilometru havarovalo osobní auto a autobus a projíždí se pouze levým pruhem, počítejte s kratším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci čekejte převážně malou oblačnost, postupně bez srážek, ochladí se na 11 až 7, při slabším větru až na 5 stupňů. Zítra ráno pak bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území taky s četnými přeháňkami a místy bude i větrno. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
5: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběhy věnované vzpomínkám Josefa Hlavatého, který se na začátku července 1988 s 3letým synem Davidem pokusil přeletět na motorovém rogalu vlastní výroby, takzvanou železnou oponu. S pomocí rodičů si zvolil trasu ze Slovenska do Rakouska. Hlavatí museli na místě čekat, teprve za 3 dny přišlo vhodné počasí.
6: Samozřejmě jsme to měli tam schovaný, to jsme se k tomu báli vůbec přiblížit, jestli už tam na nás nečekají toho, protože tam byl ten vozík s tím rogálem zaházený větvema. My jsme se pojeli bez toho, že jo, bez trubek, bez všeho, jen tak svolně a s autem. Tak nic, nikdo to nenašel, protože on tam největší riziko byli ty lesníci, jo. Takhle jich pár už lidí taky odhalili, že jo. A oni byli v té době ty lesníci takový něco jak ty policajti, jo. Taky skoro každý, aby mohl zbraň, tak taky byl v podstatě v partaji, že jo. Takže jsme měli z nich strach, aby a tam na nás nečekali. No nic, nikdo to nenašel, takže bylo bezvětří právě. Tak hned po půlnoci jsme to postavili, no a jakmile se už začalo rozednívat kolem typu třetí, tak už jsme to vytlačili na silnici, já jsem se připoutal věci malýho za sebe, no a táta, to už prostě mě všechno nacvičený, že jo, to zapnul, otočil vrtulí, no jo, no. No a jsem teda odstartoval, no bylo to dramatický, no.
0: Za dlouho se to postaví, takový rogal?
6: Tak když to člověk má zmáknutý, tak to, jako my jsme to už znali, každý šroubek, všechno, a my jsme to i nacvičovali do ty tmy, tak to my jsme to měli postavený za nějakou čtvrthodinku. To stálo připravený k letu, jako jo, všechno bylo perfektně připravený. No klaplo to, ale tam jediný problém byl ten, že já jsem používal jinou vrtuli, jo, a ona měla úžasný výkon, na toho Trabanta byla akorát udělaná, ale jde o to, že na tu noc byla moc hlučná, jo. Takže jsme zase z jednoho ruského časopisu, to byla vrtule na sněžný sáně, a právě aby nedělala takový rámus, jo, tak byla jinak konstruovaná. Sice rámus nedělala, ale zase neměla výkon, jo. A já už jsem ten truhlář, co nám ji dělal, to byl takový starší pán, šikovnej, ale on byl už byl starší, tak mu to trvalo dlouho, no já ji dostal asi 2 dny předem, já už jsem neměl možnost to vyzkoušet, takže jsme ji tam prostě našroubovali, samozřejmě vyzkoušeli jako v tahu, dobrý, všechno, ale ono to nebylo dobrý, ten krouťák, ten výkon, ten nebylo to prostě sladěný, já jsem si sice odstartoval, bylo to o půlku tiší, jako jo, to rogálo, to bylo hodně znát, jo, i to mě určitě i pomohlo, ale neletělo to tak, jak mělo, no. Takže jsem nebyl, ale dotáhl jsem to, no, ale bylo to teda na hranici výkonu, no. My jsme jako stříkolku zkoušeli bez lítání, jo, to se pozná, jak tahá, jo, to jsme ji museli 2 držet, že jo, naplno, jo, těch 5-10 minut naplno, jestli ten motor, to jako se zdálo všechno v pořádku, ale nakonec se ukázalo nahoře, že ten tah není až tak dobrý, protože já jsem vlastně, jak jsem odstartoval, tak jsem startoval kolmo k dálnici, byla tma a tam po ní jezdili ty auta, takže to byl můj orientační bod a přelít jsem a tam teče ta řeka Die a tam jsou hrozný bažiny. Já jsem myslel, že to je kratší, jo. Ono vám to je ještě dálka, co vlastně tam bylo to ochranný pásmo zatím, jo. Samý bažiny, jak jsem letěl do tmy a nikde nic, ani jediný světilko. A mně se stalo to, že já jsem se vlastně stočil jakoby pomalu vpravo a já jsem, když jsem takhle letěl asi půl hodiny, tak jsem zjistil vlastně, že mám východ slunce, měl jsem ho mít po pravý straně, jsem ho měl a já ho měl mít za sebou, jo. Říkám, sakra, letím špatně, 100%, protože mám východ slunce po pravý straně. Tak jsem teď nevěděl, kde jsem a najednou vidím v té tmě světilko. Tak jsem k tomu začal letět, ubíral jsem plyn, já jsem letěl ho dost nízko i tak, jako pár metrů nad stromama, jo. No a letím k tomu a koukám na strážní věž, na tom ochozu 2 vojáci. Teď mě viděli, my jsme se koukali pár metrů, jako jo. Já se k tomu dolít a teď oni mě viděli, ten reflektor na mě natočili, ne. Teď začali tam řvát a houkat s tou sirénou, ne. Teď tam v těch baráku to začalo vybíhat všecko. No bylo to hustý. No, ale dobrý, no a tak se to strhnul vlevo do tmy a právě tady neměl ten motor, ten výkon takový, no. Tak jsem teda to přitáhl úplně na ty stromy a to mě teda asi zachránilo. Nestříleli nic, ale jsem se jim ztratil v té tmě. No ale už o mě věděli. Letěl jsem do té tmy dál a najednou asi po 4 hodince, možná 10 minutách, vidím další světla, ale takovou řadu. Já jsem si říkal, no to možná bude hraniční přechod. Tak aspoň se zorientuju, kde jsem, jo. A ono to bylo nádraží rakouský. Už to bylo rakouský nádraží, za ním hned kon vesnička. Teď jsem viděl ty obrovský plakáty, nějaký tam na ty cigarety Marlboro a už ty černobílé značky, tenkrát Rakušáci měli ještě, ne. A říkám, tak, já jsem v Rakousku. No a že přistanu, no a jenomže ono, jak už se rozednívalo, tak začne, koukám, hodně mlhy, jo. Tam oni tam mají ty pole všude už a hodně mlhy. A teď jsem viděl, z ty mlhy koukali ty stožáry vysokého napětí, jo. A říkal, sakra, totálně nebezpečný, ono jich tam jede strašně moc, jo. Vidět to nebylo. Nakonec jsem měl štěstí teda za to vesnici, se ta mlha roztrhla a žádný vysoký napětí, tak jsem tam přistál. A oni tam mají ty pole, jak to mají soukromí vlastně, tak to mají rozdělený těma vodníma kanálama takový, jo, a v tom mají tu vodu. A ty jsou zarostlý křovinama, ty kanály. Tak jsem vedle toho přistál a hned jsem odvázal věci a malýho všechno a takový jsem měl prostě tušení, tak říkám, pojď, zahodil jsem tam přes obu všechno a slyším prostě vrtulník. Jo. Sakra, sakra, to je divný, tak jsem popad malý, skočil jsem do těch křovin, jo. Normálně přilítnul český vrtulník za mnou nad rakouským zemí, takhle zakroužili nad Rogálem, oni nepřistáli, oni zakroužili v nějaký ty výšce, ale nebyli moc vysoko, já jsem viděl jasně lidi, jak koukají dolů, a zakroužili, viděli, že už tam nejsem, že je Rogál opuštěný a letěli hned zpátky. Já vím přesně, o co jim šlo. Jo. Oni to dělali i takhle, i když se i v Česku lítalo ilegálně, tak oni ten vrtulník používali tak, že oni nestříleli, ale oni by mě nadlítli a ten proud vzduchu z toho vrtulníku by se mnou plásnul o zem. To se nedá uřít, to ztratí vztlak, vlastně to Rogálo, to je jenom nafouknutý pytel, že jo. To by ztratilo vztlak a bylo by to jasný, že jo. Bláznivý emigrant, tak si rozbil hubu a ještě u toho zabil malýho. To by byli šťastní. Nevím, že se jim to nepodařilo, no. Oni pak po mně šli ještě i v Rakousku jednu dobu, no. Jáli na schvály, no. Ale ne, tam už si tolik netroufli, no.
5: Říká Josef Hlavatý. A jak cestu prožíval malý David? Ptá se Petra Verzichová z Paměti národa.
6: On tomu moc chudáček nerozuměl, ale řekl jsem mu, že letíme za maminkou, samozřejmě, no. To byla jeho motivace, jo. On se těšil už na maminku. To viděl, že odjela a jsme jí mávali v autobusu, že jo, s malým. No, tak byl smutný, tak říkal, hele, my poletíme za maminkou. On to, no, to on neměl tušení vlastně, no, co prožil.
0: A letěl už někde předtím?
6: Ne, ne. Já jsem to zkoušel se zátěží, ale bez něj, jo. Což to jsem viděl, že ho to unese všechno, jo. Pohodě, jako to, já jsem na tu šedačku rozšířenou, to jsme na to upravili tak a on tam byl taky přivázaný. To třeba ten druhej, ten se jmenuje Josef po mně, to byl takový malý divoch, ale tenhle byl, David tam byl vždycky strašně rozumný, ten už vlastně i toho malýho držel na stole, aby nespadli, jsme ho přebalovali a tak, prostě ten byl takový. On poslech, no. On nikdy neničil ani věci, nic, on byl takový opatrný. To náš druhý Jožík, ten dostali oba dva stejný dvě autička a on ho měl za týden pojetý úplně, ulámaný kolečka, všechno a David ho měl pěkný, ještě si ho třeba něco nabarvil, jo. Takže to má jiný povahy každý, to jo, to je pravda, no. A on byl takovej opravdu, jak se mu poslouchal. Byl fakt hodnej, no. Jo, ale on myslel, že tam bude maminka čekat na tom poli, že jo.
0: A jak jste si ho přivázal k sobě?
6: Pásem, to měl extra pás, jsem měl tam pro něj, jo. Pak jsem si set já, měl jsem druhý pás, no.
0: Že jsi to měl jako na zádech.
6: Ano, ano. Pod ním byla ta, vlastně pro něj jako byla ta taška udělaná jako sedačka. V tom se měly ty věci, no.
0: A jak dlouho jste vlastně letěli celou tu dobu?
6: Nějaké 40 minut jsem letěl, tak jestli si to pamatuju dobře. Dlouho jsem letěl, dlouho, no. Já jsem, tak jsem zaboudil, jsem letěl jsem podle české hranice, jo. Štěstí, že nestříleli z ty věže.
0: A vy jste říkal, že jste to potom stočil do tmy?
6: No, vlevo.
0: To znamená, to bylo úplně instinktivní zřejmě, no, protože jste se obával o život, že po vás začnou střílet. A bylo to vlastně pro vás i docela šťastný, nebo jste potom ještě nějak musel...
6: Ne, to bylo ono. Tam do ty tmy jsem už letěl dál a tam právě už bylo pak to rakouské nádraží. No, měl jsem na mále, no. Pán Bůh nade mnou stál, opravdu.
0: A měl jste nějakou navigaci?
6: Ne, vůbec v té době. Přístroje jsem nechal taky doma, oni vážili nějakých, ty přístroje měli tak kolem 3-4 kilo, to jsem všechno nechal. Já jsem byl hodně naložený, hodně benzínu právě. To já jsem neměl ani přístroje, oni stejně by mě moc nepomohli v týdně, akorát jsem měl kompas, no. Takže já jsem se orientoval hlavně podle těch červánků, jak vycházeli a to mě vlastně řeklo sakra. Jo, jak jsem furt koukal, jestli někde něco, tak jsem si neuvědomil, že vlastně mám červánky po pravý straně, no.
0: Co jste potom při stání tam na tom poli, co jste udělali? Říkal jste, že jste tady odepnul sena
6: tak,
0: a jste někam vrtulník. Se schovali do křoví a potom co dál?
6: Vrtulník odletěl, jsem ho popát tašku, ten zbytek věcí jsem tam nechal, jsem ho netáhl žádnou přilbu nic, to jsem tam prostě nechal stát Rogálo na hlavní silnici, podle ukazatelů jsem koukal na Vídeň, tak jsme šli pěšky, pak jela taková paní s autem, ta nás vzala stopem až na okraj Vídně a tam jsem si našel první policii a tam jsem se přihlásil. No ty tomu nechtěli věřit, jo, za chvilku to bylo ve zprávách, tak mě odvezli, to vlastně jsem byl jako zatčenej, Jo, ale i s malým pořád jsem byl dohromady a odvezli mě do toho sběrného tábora, do Treskirchenu. No, tam jsem čekal, že problém jsem měl vlastně s manželkou, ty jsem potřeboval poslat telegram. Teď oni tam neměli ani českého překladatele, byla tam jenom taková polská překladatelka, ale protože jsme bydleli v Jablonci a chytali jsme polskou televizi, tak jsem polsky dost rozuměl, ono se dá, jenom člověk musí znát, to je jako s chorvačtinou, že jo, pár jiných slov. A tak jsem se s ní domluvil a poslala právě manželce telegram, že se nám krátkej, že jsme na místě, že jsme v pořádku. A to bylo pro ní znamení, že ona to má zbalit a jet do Bělehradu na UNO, jsme měli zjištěný. Jo.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
5: Pro připomenutí, paní Hlavatá byla se zájezdem v Jugoslávii s mladším synem Josefem a měla se odtud pokusit utéct na západ. Chtěla využít úřad OSN pro uprchlíky, který v Jugoslávii sídlil od 70. let. Zkráceně se mu říkalo UNO.
6: Jenomže ta průvodkyně toho zájezdu v té době sbírala pasy, že jo? Takže ona neměla pas, aby mohla dostat zpátky pas, tak musela říct, že kluk je nemocnej, ten malý, že musí doktoru, taky ho musela dát, ale průvodkyně šla s ní, tam čekala a ona vlastně z té čekárny v oknem vylezla, nechala všechny věci jenom na tom, měla pár věcí jenom sebou, jo. A utekla oknem a stopem na Bělehrad a tam se dostala. Taky byla odvážná, no.

0: si nás dostat nějakým způsobem. Oni nechtěli ani jí, jako to dítě, jo. Neuvěřitelný. Tak se šla s ním rvát tam, začala křičet, začali se zbíjat i ostatní lidi, co tam spali, taky Češi čekali, protože každý to zkoušel z Jugoslávie nějak utíct. A takže se na to vykašlali, nechali to být, skočili do Žigulíka a odjeli. No tak oni to pak druhý den na tom UNO dosvědčili, že chtěli uníst malýho, taky hned přijmuli. No a potvrdilo se, že já jsem v Rakousku a za nějaký 2 měsíce jsme se setkali a tohle já už jsem nebyl v tom sběrném táboře, ale poslali mě do nějaký takzvaného, jako to, do Obestreichu, do Galšpachu, to je takový, jak bych to řekl, vesnička, samý hotely, jakoby ozdravovny a tak, ale protože měli málo tam těch hostů, tak ten jeden majitel toho hotelu prostě si řekl, že bude brát tyhle ty uprchlíky, to měl zaplacený, no tak jsme tam přišli, že jo, a bylo to úžasný, jo, byli všichni hodní, krásné bydlení, všechno, a tam se vlastně mělo čekat 2 roky na Ameriku, jo. Moje žena přijela, bydli jsme, všechno jsme se sešli, shledali, no a teď začal tam ten kolotoč, chodili mě různý ty výhružní ještě dopisy, jo, asi zase tam měli ty svoje lidi, no ale nakonec jsme dostali politický azyl a tím se to pro nás i změnilo, takže jsme tam mohli zůstat v Rakousku, že jo, no.
1: Za jak dlouho jste dostali ten azyl?
0: Azyl jsme dostali nějak do půl roka, no. A tím jsem právě tam, že když má člověk azyl, tak může hned i třeba jít pracovat, takže já jsem šel dělat, že jo, protože to už je skoro jako člověk občan, jenom nemá občanství, nemůže volit, jako jo, ale tak jsem šel hned i pracovat, takže jsme nakonec na tom penzioně nebyli, jsme si vzali svůj byt a tak a na tu Ameriku se čekalo 2 roky, no pak byla revoluce a tak já jsem stejně, jako, když to řeknu, byl smutný, mě se nakonec do té Ameriky vůbec nechtělo. Tak byla revoluce, já jsem říkal, můžeme jít zase zpátky domů, když na to přijde, ale čekal jsem, co bude se soudruhama. Jestli taky třeba jim se vezmou občanství, jako to dělali oni a pošlo je do Ruska, jo? Jako já bych je určitě nevěšel ani nestřílel, ale udělal bych to přesně, jako dělali oni. Třeba s tou chartou. Já jsem tam ve Velsu poznal pár chartistů, oni tam měli takový obchod s anglickým zbožím, tam se sjížděli jich dost.
1: Myslíte, kde přesně jste
0: Ve
1: je potkal?
0: Velsu, v rakouském Velsu. A já jsem tam bydlel 30 let ve Velsu. A třeba ten Honza Hricu, to byl moc hodný kluk, ale taky chartista. A udělali to s ním tak, že vlastně ho tenkrát normálně mu vzali občanství český, posadili ho na vlak, ten to měl úplně jednoduchý. S tím se nemazali. Když teda chtěl být, tak ho posadili na vlak a šup a byl ve Vídni. A bylo vyřezněno. A tak jsem čekal, že něco podobného se tady s těma, aspoň s těma nejhoršíma udělá. Ono se nestalo nic. Oni roky letěli, děti rostly, chodili do školy. No a tak jsme zůstali na Rakousku. V podstatě tam žiju do dneška, děti tam jsou taky, že jo, do dneška. No. Jsem tam pořád ještě hlášený. No. Ale teď už jezdím do Čech. No. Já mám vlastně dvojí občanství dneska. No.
2: Vyprávěl před pár lety Josef Hlavatý. Útěk jeho rodiny z komunistického Československa na svobodu tehdy vzbudil pochopitelnou pozornost a zájem. Referovala o něm masmédia po celém západním světě. Fotografie některých časopiseckých článků, stejně jako snímky ze života Josefa Hlavatého, včetně motorek, které sám postavil, najdete na webu Českého rozhlasu Plus a samozřejmě taky na Paměti národa. Rogalo domácí výroby, na němž s malým Davidem přeletěly zadrátované a střežené hranice, prodal Josef Hlavatý do muzea v Berlíně. Ještě to ale nejsou všechny části příběhu. Co se například dělo s rodiči, kteří mu při odletu Rogala pomáhali?
0: Oni se teda zbalili a jeli jako směrem dál na Slovensko, oni to objeli takhle horem, oni se už tamtou cestou vůbec nevraceli. Ty některé, řekněme, důkazové věci, co zbyly, tak to všechno táta zlikvidoval, někde cestou zahodil. No a vrátili se obklikou domů hned, no všechno a dělali hrozně překvapený, no, že jo, samozřejmě, takže jim nic, jako jen ani nepodezřívali, ale samozřejmě pak, když se chtěli mě pomstit, tak šli právě přes ty rodiče, no. Je nepodezřívali, že tam byli. To naštěstí, to si asi nikdo ani nikomu nedošlo, no.
1: A jak se dozvěděli, že jste v pořádku vlastně?
0: To hlásili na Hlase Ameriky. Hned druhý den. Ještě ten večer nebo hned druhý den ráno to hlásili z Hlasu Ameriky, no. Můj táta ho poslouchal pořád, no.
1: A potom byl ještě nějak popotahovaný, vy jste říkal, že to docela
0: Taky
1: odnese.
0: na výslechu, no, samozřejmě v práci tátovi to tam znepříjemnili, takže tam skončil v Lyazu. On dělal v Lyazu nějakých 40 let a skončil tam.
1: A co tam dělal vlastně?
0: On tam dělal potom seřizovače motoru.

0: na výstupy. On přestal si s kamionama, on ti byl vyučený, tak šel seřizovat motory, ty dýzlový, než se dají do nákladňáku, tak se musí přesně seřídit, že jo, a to on tam dělal. No a matka dělala v tom vypočetním středisku, no a tam taky právě obvinili z toho, že telefonovala do Rakouska, že to bylo rozkradené z sovětského majetku. Já jsem normálně šel do telefonní budky v Rakousku, tam jsem hodil šilinky, vytočil jsem číslo na Česko, na Jablonec, na Lias a dostal jsem se k ní do práce. Normálně jsem volal z budky a mluvil jsem s mamkou. Nevím, že oni na to přišli a řekli, že telefonovala ona. No taky dali rozkrádání socialistického majetku. Prostě chtěli nějakým způsobem mě ublížit, no. Takže to vzali přes mámu, no. No a domluvili jsme se, že vlastně telefonicky i dopisama jsme se domluvili, že vlastně to tam taky zabaleje, že přijdou za náma, no. Nakonec to skutečně tak udělali přes Maďarsko, ještě oni vlastně na podzim tady byla revoluce a oni v létě přes Maďarsko, já jsem jim zaplatil převaděče, jednou Maďara a on je přes Maďarsko převed do Rakouska, tak dostali taky politické azyl ještě všechno, no. No, klaplo to, no. Pak byli tam 15 let, normálně měli, dělali v tiskárně nakonec. Když oni tam přišli, mamce bylo nějak 45, tátových 50, no. No, neměli to jednoduchý, no. Mamka uměla německy, ale táta, ten ne, ten už to moc ne, to. Ale on dělal nakonec ty údržbě, tak to tam nebylo až tak složitý, tak...
1: Jaký no, to bylo shledání s ním?
0: Bylo to moc pěkný, no. Ještě jsme si to užili, no. Akorát tady ještě mohli vejít. Dneska jsou šuba dva mrtví, no.
1: A zemřeli tady tam, nebo?
0: Tam, no. Ale hrot mají tadyhle u mýho domku, jmenuje se to Svatý Ján. Tam je takový kostel, je to na vršku a tam je krásné hřbitov a je vidět přímo na ten náš dům. Ta vesnice je dál, asi 5 kilometrů je přímo na ní vidět. Tak tam máme, to jako budeme všichni hrob teda, no. Jsou pořbený tady, no. I já tady budu pořbený.
2: Tak jako všichni emigranti byl i Josef Hlavatý po útěku z Československa odsouzen.
0: Dostal jsem, za to všechno jsem dostal 5,5 let na tvrdo, 3 roky za opuštění a 1,5 roku za únos. Normálně mi dali únos dítěte. To, že v té době vlastně dítě patřilo státu. A to, kdybych ho tady nechal, toho malýho, tak jsme ho možná ani neviděli. I když ono to stejně pak padlo, ale kdo to mohl tušit, že jo? Pak vlastně Václav Havel dával amnestii, takže těch 3,5 roku za to ilegální opuštění jako Československa, to mě vzali hned a ten 1,5 roku mi ale zůstal za únos dítěte. A to vypadalo úplně zas jinak, jo? To jsem musel zažádat, že to mělo s tím souvislost, jo? Aby si jenom nemyslel, že jsem unášel dítě někde, jo. Takže se mi stalo to, že jsme jeli od rodičů mými ženy z Jablonce a spadl jsem, měli jsme takový favečkový busa s hliníkovýma kolama pěknýma a na dálnici jsem spadl do takový jámy, že jsem vohnul kolo. Normálně ten ráfek byl vohnutý, tak jsem zavolal policajti. No a oni místo, aby mě třeba v Rakousku by za to mohla správa silnic, dostal bych to zaplacený. Tady ne, depak, ještě jsem dostal pokutu 1000 korun za havárii vozidla a ještě mi dali dejchnout, jestli se opilej. A hned si zjistili, co jsem zač a ta policajtka mě právě řekla, že tam mám k sezení ještě 1,5 roku, že nejsem hledaný. Tak nechápala, jak je to možný. Já sedět po revoluci 1,5 roku za co? Takže jsem musel přes právníky to nakonec nechat všechno stornovat. Dneska jsem teda čistý, ale...
1: A to bylo tedy až v kterém roce?
0: No, to už malej byl, to už mohlo být nějak kolem roku 2000, no.
2: Jedním z důvodů, proč Josef Hlavatý utíkal z komunistického Československa, byl jeho oprávněný pocit, že talent, v jeho případě návrhy na automobilový design a různé automobilové inovace, tu nikoho moc nezajímá. Že nezáleží ani tak na tom, co člověk umí a jak je nadaný, ale spíš na politické pozici a konexích. Ptali jsme se, jestli se pak v Rakousku v tomhle směru uplatnil.
0: Ne, tak ono by to možná bylo doceněné, ale já jsem se k tomu už nedostal, absolutně. Já jsem prostě musel zajistit rodinu, jo. Žena práci neměla, 2 děti, jo, prostě to všechno leželo na mě, takže já jsem musel jít rovnou, já jsem nakonec nechal i toho opravování aut, to nebylo až tak dobře placený a normálně jsem šel na montáže, dělal do velkých fabrik, jako jo, do chemičky, do železárny a prostě musel jsem dělat peníze, jo, takže já jsem se k tomu nějakému designu už absolutně nedostal. To by znamenalo dělat rakouskou školu a tak dále a to by mě musel někdo nějak finančně podporovat, jo. To nebylo, to už nebylo reálný. No a tady zase o to nikdo neměl tenkrát zájem, že jo? To je prostě jiná doba, jo. Dneska už jsem na to starý. Možná ne, ale já už nemám ani chuť. Ale já jsem třeba ve své době, auta, které dneska jezdí, já už jsem je maloval. Já jsem tenkrát už vymyslel zrcátko s blinkrem. A když jsem to takový model postavil na výstavě, který vypadal jak kapka a měl zrcátka a blinkry v zrcátkách, tak se mi všichni vysmáli, že prý takový zrcátko, když se urazí, tak prý bude hrozně drahý na opravu. A dneska je v zrcátku takových věcí, které jsem ani já sám nevymyslel, ale ty blinkry jsem už tenkrát vymyslel. Nemám to teda patentovaný, ale měl jsem to skutečně nakreslený už v 16 letech. Jsem vymýšlel různé masky, protože každá maska auta je vlastně něco jako obličej, jo? Takže ono se to dá vymyslet. Tyhle šikmý světla, všechno, ten protažený auto, to už jsem tenkrát maloval.
2: Říká Josef Hlavatý. Zbývá snad dodat, že jeho útěk přes železnou oponu na Rogalu byl výjimečný, ale nebyl jediný. Podle článku na Aktuálně.cz utíkali například v roce 1984 stejným způsobem dva mladíci, Josef Kutra a Jiří Jedlička. Vzlétli z Pálavy, ale při startu se jim zachytilo lanko za vrtuly a zřítili se. Pokus skončil tragicky, Kutra byl na místě mrtvý, Jedlička přežil, ale byl vyšetřován a vězněn. V roce 1987 však úspěšně uletěl na motorovém Rogalu Vladimír Príslupský. Jeho vzpomínky jsme zaznamenali pro paměť národa a snad je někdy v budoucnu v příbězích pojednáme. Dnes je to ale všechno, loučí se s vámi a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz. Havel se ptá Peroutky.
4: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
5: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
4: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vláda zítra představí opatření proti drahým palivům. Německý kancléř Merz chce i po dalších porážkách v zemských volbách zůstat v čele vlády. Fotbalisté Slavie porazili Vize Plzeň 2-1 díky gólu z opakované penalty. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přehánkami. Teploty do 18 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmad Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
7: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, v Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
6: Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Mecklenburgsku, předním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo.
8: Volební lídr AfD Leif Erik Holm vyzval všechny ostatní strany k jednání, ale do koalice s ním nejspíš žádná nepůjde. Mandát si nárokuje taky vítězná dílenka v Berlíně, ale kdyby příliš prosazovala vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak může většinu v hlavním městě sestavit i dosavadní koalice CDU a SPD spolu se zelenými. Kancléř Friedrich Merz řekl, že chce pokračovat jako spolkový kancléř a prosazovat podle něj potřebné reformy, ale slabé výsledky v obou volbách zesílí volání po jeho odchodu. Za vítěze se považuje nacionalistická AFD, která v obou volbách dohromady získala nejvíc hlasů ze všech stran. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: V Rusku skončily volby do dolní komory parlamentu. Podle předběžných výsledků vede strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina, a to s více než 57% hlasů. Zatím je sečtených 14%. Prezident Putin podle agentury Reuters řekl, že je letošní hlasování testem podpory války na Ukrajině. Volby v Rusku bývají dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za férové ani demokratické. Ruské soudy z voleb vyloučily opoziční stranu Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou. Případů lymské boreliozy letos výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav jich za prvních 8 měsíců eviduje přes 10,5 tisíce, tedy zhruba dvojnásobek oproti loňsku. Za nárůstem je podle ústavu hlavně nový systém hlášení, do kterého se zapojili i praktičtí lékaři. Roli ale hraje i delší sezóna klíšťat. Odborníci čekají jejich vyšší aktivitu i na podzim.
9: Fotbalisté Slávie udrželi neporazitelnost v této sezóně šance ligy. Vedoucí tým tabulky vyhrál v 9. kole nad Viktorií Plzeň 2-1. Rozhodl z penalty v nastaveném čase. Pokutový kop nejdřív Chorý neproměnil, kvůli předčasnému vběhnutí hostujícího hráče do pokutového území se ale penalta opakovala. Na podruhé Chorý skóroval. Premiérově v nové sezóně bodovali fotbalisté posledního Zlína. V Jablonci remizovali 1-1. Hosté vedli už od třetí minuty a Jablonec srovnal v samotném závěru. Pokračuje jablonecký záložník Richard Sedlák.
10: To bylo ten nejhorší scénář, co se nám mohlo stát, protože víme, že jak Zlín brání a když pak nám dají takhle brzo gól, tak o to těžší to bylo. Ale za to prostě si můžeme sami, je to naše chyba a nedůslednost, je to velká škoda. Na druhou stranu je fajn, že jsme se z toho dokázali nějak zvednout a bohužel to vyrovnání přišlo až takhle pozdě.
9: V dalších zápasech Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Sparta zvítězila na hřišti Olomouce 3-0.
11: Zavřená D11 u Jiren a kolona na D1 za Mirošovicemi. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je zavřená na 7. kilometru. U sjezdu na Jirny pracuje těžká technika, jde o plánované kratší uzavírky. Z dálnice nesjíždějte, nadjezd nad dálnicí na 7. kilometru je dlouhodobě uzavřený.
12: Je to tady strašně nepřehledný. Ale když vyjedete mimo dálnici, tak je tady slepá, není tady vůbec nic, to znamená, ty auta stojí už nahoru dolů, je to tady zablokovaný dvouma dodávkama blikajícíma.
11: A provoz má být zastavený přibližně na 20 minut. Naopak směrem z Hradce do Prahy je už D11 po nehodě u Chlumce průjezdná, následky nehody na 62. kilometru odstranili, jede se plynule. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s kolonou za Mirošovicemi. Na 14. kilometru havarovala dvě auta v levém pruhu, kolona od 19. kilometru asi na 20 minut. Na D1 z Brna do Kroměříže provoz zpomaluje nehoda za Němčicemi nad Hanou. Na kilometru 251 havarovala tři osobní auta. Projíždí se jen levým pruhem a je to za zatáčkou. A na D4 z Prahy do Strakonic se uklízí po nehodě za Jílovištěm. Na 11. kilometru kolize auta s autobusem. Průjezdný je pouze levý pruh, s opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území taky četné přehánky a místy bude i větrno. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Postavení Romů v Evropě není zdaleka ideální. Plyne to z aktuální zprávy 34 expertních organizací z 18 zemí Evropy. Organizací, které mapují jejich práva. Zpráva s názvem Roma Rights Review popisuje příklady nenávistných projevů, nevhodného přístupu policie nebo dokonce nuceného vystěhovávání. Jak vidí situaci Romů jeden z jejich nejvýznamnějších ambasadorů v Evropě, případně ve světě. Mým hostem dnes je Petr Torák. Muž, jehož rodina odešla z Česka po rasových útocích z roku 1999. Léta působil jako policista, ocenila ho britská královna. Dnes je honorárním konzulem České republiky a stále vede svou britskou nevládní organizaci Kompas. Těší mě, že jste tu s námi. Dobrý den.
15: Dobrý den a děkuji za pozvání.
14: Pořadem vás provede Martina Mašková.
13: Leonardo Plus.
14: V roce 1999, kdy jste byl studentem, tak jste čelil útoku skinheadů. Co se tenkrát stalo?
15: Bylo to tak, že v té době můj otec byl politicky angažovaný, pomáhal Romům v Liberci, zakládal vlastně i romské centrum nebo romskou organizaci a mě do těchto aktivit zapojoval. A právě kvůli těmto aktivitám, ale zároveň i kvůli petici, kterou se pisoval kvůli stavění zdi v Matiční ulici v Ústí nad Labem, začaly chodit výhrušky a myslíme si, že i právě kvůli tomu za bílého dne, když jsem šel vlastně centrem města a šel jsem do nákupního střediska, tak mě obklíčilo po cestě ven z toho nákupního střediska pět skinheadů, kteří do mě kopali, bouchali do mě, vyhrožovali mi, potom chtěli ode mě i peníze, potom se mi podařilo utéct vlastně domů.
14: Zkušenost, kterou jste měl tehdy s policií, tak nebyla moc dobrá.
15: Bohužel ne, zrovna v ten samý čas, kdy se tady to stalo, tak já i otec jsme si podali přihlášku ke státní policii, kde jsme chtěli pracovat. Byli jsme už v polovině těch přijímacích testů, kdy právě tady ten incident se stal. A když jsme to šli nahlásit na policii, tak jsme se vlastně setkali s výsměchem a s takovým nezájmem to nějak řešit. De facto nám bylo řečeno, že pokud neznáme jména těch pachatelů, tak se s tím nedá nic dělat.
14: Jak se změnila od té doby, od toho roku 99, tahle situace? Změnilo se to?
15: Já myslím, že tam je určitý posun. Vidím to, hlavně samozřejmě sleduji to v tom, jak ty případy se dostávají, pokud neprojdou jakoby tím soudním systémem v České republice, takže jsou dále posouvány potom k Evropskému soudu. Takže určitý posun tam je. Samozřejmě i ta kultura a to pozvěžení té romské komunity, kde sami už vědí, na koho se obrátit, kde mohou mít vlastně zastoupení, nebo to, že vlastně jsou v radě vlády, už je určitý posun.
14: Máme tady ve studiu vaši novou knihu, která už vyšla v angličtině, myslím, že teprve vyjde v češtině, knihu s názvem Kde je domov můj. Tam popisujete, proč jste se chtěl stát policistou a vy jste se tím policistou opravdu stal. Jak trnitá cesta k tomu vedla?
15: Ten sen stát se policistou jsem měl už někde od nějakých 10 let. Byl to vlastně taky ten klukovský sen stát se superhrdinou, prostě roztrhnout tu košili, mít pod tím uniformu a pomáhat a chránit. Když já jsem byl 19letým mladým mužem v České republice, tak jsem chtěl ukázat všem, že i přesto, že jsem Rom, že mohu být tak dobrý jako každý jiný. Potom, co jsme se dostali do Británie, tak samozřejmě jsem se nejprve musel naučit anglicky, pak se nějakým způsobem začlenit do té společnosti a až v roce 2006 se mi podařilo nejprve se stát se městským policistou a po roce a půl státním policistou.
14: To je velký rozdíl, myslím, jako z hlediska toho, co si musí člověk osvojit?
15: Ano, je tam velký rozdíl, protože ten městský policista speciálně v Británii je pravým bobíkem, ten strážník, který chodí do škol, do domů seniorů, do obchodu, baví se s lidmi, seznamuje se a je přátelským vzorem té policie.
14: A oproti tomu ten státní policista už tam už jako víc cítit ta, řekněme, represivní role?
15: Samozřejmě, ten community policing, ten koncept, který de facto pochází z Británie, je vlastně od toho strážníka městského policisty až po vedoucí policisty, ale samozřejmě potom jsem se musel naučit, jako státní policista jsem se musel naučit spoustu definicí právních norem, to byla nová výzva pro mě.
14: V britském městě Peterborough jste nakonec se usadil a dodnes tam žijete, vedete tam řadu let neziskovou organizaci. Tenkrát jsme ještě u té policejní dráhy, tak jste se zabýval, pokud vím, třeba i obchodem s lidmi, co bylo náplní téhleté práce?
15: Už jako městský strážník jsem se začal seznamovat, potkávat lidi, kteří se začali svěřovat s tím, že jsou vykořisťováni. To byli Češi, Slováci, Poláci, Litevci a tak dále. Díky tomu, že jsem si vybudoval důvěru v těch komunitách, těch obětí začalo za mnou chodit více a více. To mě provázelo celou policejní kariéru, celých 11 let. Pak jsem se tomu i posledních možná 5 let věnoval naplno ve funkci detektiva, kde jsem pomáhal teda jednak lidem, kteří vykonávali nucenou práci, anebo potom prostituce.
14: Co byla nejúčinnější prevence toho, aby se to nedělo?
15: Osvěta. My jsme začali jednak pracovat s českou policií, se slovenskou policií, dávat informace lidem, kteří byli v té době zranitelní. Ať to byli bezdomovci, lidé s nějakou závislostí, ať už na drogách nebo na alkoholu, lidé z dětských domovů, často tam byli i oběti z romských osad. Potom na letištích jsme dávali různé letáky lidem, kteří přijížděli, ale zároveň potom i navazování důvěry s lidmi, kteří pracovali v těch továrnách, kde často vlastně nejvíce končilo těchto obětí.
14: Čili začalo to všechno pochůzkovou prací, že jste opravdu chodil dům od domu jako městský policista, tím, že jste jim mluvil jazyky, že, kterým rozumí ty lidé, tak jsem měl blízko k těmto komunitám a všechno to ocenila britská královna řádem MBE. Jak jakou odezvu to mělo v těch komunitách, se kterými jste pracoval?
15: Samozřejmě byla to obrovská hrdost. Spoustu lidí mi psalo, volalo, kontaktovalo mě různými způsoby a gratulovali mi k tomu. Byli velice hrdí na to, že buď Rom z jejich komunity nebo i Čech z české komunity dokázal něco takového a ukázal i britské společnosti, že i my Češi a zároveň potom i Romové můžeme dokázat něco tak velkého. Ale zároveň samozřejmě tam byla potom i ta druhá strana, kde tam bylo potom ještě takové očekávání, tak teď si dostal řád, teď musíš, nebo musíš nám pomoct, když teda chceš dělat více, to očekávání potom bylo ještě větší.
14: Co dnes dělají Romové, kteří odešli do Británie v podobné době jako vy, kolem toho roku 99?
15: V dnešní době to už je druhá, někdy i třetí generace. Ti, kteří právě přišli v těch 90. letech nebo později, tak jsou úplně začleněni, jejich děti už jsou plně integrovaní do toho systému, mluví plynule anglicky a myslím, de facto jsou jakoby členy té britské společnosti. Dokonce až natolik, že se začíná, bohužel, a to už je zase potom té negativní stránky, že začínají de facto zapomínat na tu svou kulturu, jazyk. Často ty děti už ani nemluví třeba česky, ani romsky.
14: A doma se nemluví, česky mluví.
15: Už
14: doma.
15: Potom ani ne, u té druhé generace, která už třeba vyrostla v Británii nebo vyšla v tu školu, tak už mluví se svými dětmi převážně anglicky, ale jsou plně etablováni a dneska máme tam policisty, máme tam sociální pracovníky, máme tam lidi, kteří pracují ve školách, právníky a tak dále, takže těch profesionálů a těch, kteří se dostali na vysoké školy a ukončili vysokoškolské vzdělání, je velké množství.
14: Přemýšlel jste třeba i po letech a s tou letitou zkušeností britského policisty, co byste poradil romskému dítěti, které by se dostalo do podobné situace, jako jste byl tenkrát v Liberci vy?
15: Určitě bych poradil nemlčet, nedržovat to sobě, mluvit o těch věcech. Pokud se to nepodaří při otevření jedních dveří, tak samozřejmě to zkusit někde jinde. Prostě opravdu o těch věcech mluvit a zároveň strašně důležité být patřičně hrdý na svou identitu. To si myslím, že je strašně důležité, něco, co já jsem se naučil po té mé cestě, během které jsem se hledal, opravdu být hrdý na to, odkud pocházím, že jsem Rom, že jsem Čech. Prostě na všechny ty různé identity, které člověk má, být na to hrdý, ale zároveň nikdy se nevzdávat.
14: Mým hostem Leonarda Plus je zakladatel a ředitel britské nevládní organizace Kompas, honorární konzul České republiky Petr Torák, který je ambasadorem práv Romů v Evropě ve světě.
13: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Čerstvá zpráva Roma Rights Review popisuje příklady rasismu a nenávistných projevů, také diskriminačního přístupu policie, nuceného vystěhování v řadě míst Evropy. Jak v tomhle kontextu a vlastně už i trošku z pohledu zvenčí vidíte tyhle případy v České republice? Co považujete za klíčové, na co by se měly úřady zaměřit?
15: Tak v první řadě si myslím, že to je segregované vzdělávání, které je stále problémem a vím, že i vlastně nedávno na to upozornila Evropská unie, kde stále i přes ten rozsudek DH versus České republik stále dochází k segregování romských žáků, ať už ve speciálních třídách nebo školách, kde jsou převážně třeba romské děti. Já to vidím z britského systému, tam opravdu nemůže dojít k inkluzi a nemůže dojít k žádnému posunu, pokud ty děti, romské děti, nebudou začleňovány do mainstreamového vzdělávacího systému. Jednak nemají tak kvalitní vzdělávání, za druhé nejsou potom schopni samozřejmě fungovat mezi neromskými dětmi nebo potom později i neromskou vlastně společností, ale zároveň i ta neromská část populace potom nemá ten kontakt. Vlastně jediné, co vědí o Romech, je to, co se dočtou nebo slyší někde v médiích nebo slyší někde od rodiny, od známých, ale nemají ten přímý kontakt s Romy, protože často potom já jsem se setkával s lidmi, kteří wow, já jsem nikdy nepoznal Roma a teprve teďka vidím, že jste
14: tady
15: vlastně
14: v Česku.
15: No, že jste úplně vlastně jako my, že tam opravdu je potřeba, aby ty děti byly dávány do mainstreamových tříd, mainstreamových škol, to je první věc.
14: Můžete jenom úplně v kostce připomenout ten soudní případ, o co v něm šlo?
15: Tam šlo o to, že několik dětí bylo v Ostravě dáváno do zvláštních škol nebo speciálních škol a ten případ se dostal až k soudu lidských práv a tam bylo potom rozhodnuto, že vlastně Česká republika diskriminuje děti na základě jejich rasy.
14: Důvod k tomu soudnímu případu a k tomu rozsudku byl, že vlastně jako kdyby automaticky ty děti přecházely do speciální školy, protože ty speciální školy jsou určené, pokud vím, pro děti s handicapy a tak.
15: Přesně tak, ano. A já jsem byl vlastně toho svědkem, kde na základní škola paní učitelka se snažila přimět mé rodiče, aby mě dali do zvláštní školy pouze na základě toho, že jsem byl jediným Romem ve třídě, argumentovala tím, že tam budu mít více kamarádů. V minulosti bohužel to opravdu bylo tak, že ty romské děti nechodily do zvláštní školy kvůli handicapu, ale kvůli tomu, že byly Romové.
14: Ve které evropské zemi to mají v tomto ohledu Romové nejtěžší nebo těžké rovněž?
15: Na Slovensku stále také dochází k té segregaci. A to jsou asi dvě země, kde vím, jako já jsem procesoval i Rumunsko, Maďarsko, Polsko, ale nesetkal jsem se s tak silnou segregací ve školách, jako v těchto dvou zemích, bohužel.
14: Co pomáhá Romům v Británii, kde přece jenom ta inkluze má velkou tradici, zavedená demokracie, samozřejmě také se svými problémy a s rasistickými projevy, tak jako jinde v Evropě, ale ten vzdělávací systém, myslím, je připraven na to začlenění. Nevím, jestli osobně jste s tím už udělal nějakou konkrétní zkušenost, možná spíš v roli policisty nebo zakladatele nevlád.
15: Tak já mám velice blízko k tomu vzdělávacímu systému ve Velké Británii, protože tam i pracujeme vlastně skrze naši organizaci, posíláme tam naše vycvičené mentory, takže vidíme do toho vzdělávacího systému a je to opravdu inkluzivní systém se vším, co k tomu patří. Od chvíle, kde ten romský žák je prostě přidělen do té spádové školy podle svého bydliště a potom vlastně se tam pracuje s tím dítětem jako individuem. Takže pokud neumí vůbec anglicky, tak je dáváno do mainstreamového vzdělávacího systému tam, kde nepotřebuje tu angličtinu. Takže třeba na tělovýchovu, na nějaké hudební lekce nebo tak. Ale potom na ty ostatní lekce jde vlastně do třídy, kde se pracuje s těmi dětmi hlavně na tom, aby si zlepšili tu angličtinu. A jsou tam tak dlouho, jak jenom potřebují. Takže pokud to dítě se naučí anglicky za měsíc, tak hned potom vlastně jde do toho mainstreamu. Není tam udržováno zbytečně třeba celý rok. Zároveň hned vlastně třeba po té hodině angličtiny jde zpátky do té mainstreamové třídy a je společně s tou třídou.
14: To je hlavní rozdíl možná oproti našemu vzdělávacímu systému, že je rychle jako převeden zpátky.
15: Přesně tak, to je ten první hlavní rozdíl. Druhý je, že se tam oslavuje ta různorodost, že dítě nebo i ten rodič při registraci toho dítěte vstupuje do té školy a vidí, vítejte ve všech různých jazycích, i v romském, českém, slovenském a tak dále. Jsou tam různé vlajky ze všech zemí. To dítě jde dál do školy a tam jsou nástěnky třeba s romskými pozitivními vzory. Takže to dítě tam opravdu cítí, že různorodost je oslavována, že to není stigma. Oslaví se tam romské mezinárodní dny, dny romského jazyka. To je právě ta obrovská výhoda. Zároveň, když se tam stane nějaký incident, samozřejmě i v Anglii se dějí různé incidenty, tak ta škola nebo případně potom policie ten případ vyřeší mnohem rychleji a efektivněji než kdekoliv jinde.
14: V té zprávě o právech Romů, to je aktuální, která je výsledkem práce desítek expertů z 18 zemí Evropy, se mluví o útocích, jsou tam uváděné příklady, třeba dubnový útok v Maďarsku, kde maskovaní neonacisté vnikli do domu romské rodiny, nebo v severním Irsku po obvinění tří romských mladíků ze znásilnění následovaly žářské útoky, další násilnosti. Mohla bych uvádět více příkladů segregace, když se Romové chtějí někde usadit a tak dále. Co z toho opět z té vaší praxe vládní organizaci je účinná prevence těchto událostí?
15: Tak ta prevence je tím základem a je to něco, co jednak my děláme jako organizace v Británii, ale zároveň Británie nám umožňuje tady to dělat ve velkém měřítku a de facto nás sami vyhledávají v tom, aby jsme tu prevenci dělali, ať je to už přednáška pro děti ve školách, nejenom romským dětem, ale všem dětem v té škole minimálně jednou ročně to děláme, právě ty přednášky v různých školách, na středních, základních, na univerzitách, děláme přednášky pro učitele, aby věděli, odkud ti žáci vlastně pochází, čím museli třeba projít. Zvou si mě na přednášky pro vězeňskou službu, policii, sociální pracovníky. Takže v tom je, vidím já ten základ té prevence, ale zároveň potom i jakoby ta osvěta dál, co se týče třeba oslav Mezinárodního dne Romů přímo v centru města před radnicí, kde i starosta se zúčastní se další úředníci. V tom vidím obrovskou pomoc.
14: Jak podstatné je slovo, jak podstatná je rétorika ze strany politiků. Opět zase zajímá mě to srovnání Británie, Česká republika. Předpokládám ze své zkušenosti z práce nebo života Británii, že ta hranice toho, co si může dovolit říct politik, co si může dovolit, aniž by vlastně už ten tlak společnosti ho donutil rezignovat, je trošku někde jinde.
15: V Británii ta hranice je posunutá hodně vysoko. Tam, když politik by řekl něco veřejně, třeba jako když jsem slyšel v českém třeba kontextu politiky, kteří mluvili o Romech, jako havěť, nebo jsem viděl billboardy různé, nebo když třeba Romové nebyli oběťmi holokaustu, tak samozřejmě tady to by se Británii nestalo. A pokud by se to stalo, tak ten politik by automaticky zavřečil obrovské kritice a případně by museli odstoupit a možná by byl i vyšetřován policií. Ale musím samozřejmě i zdůraznit jednu věc, že co se týče třeba retoriky vůči travelerům nebo gypsies, tak i v Británii je to vlastně hodně na hraně, kde často ty politici, nedávno jedna z političek konzervativní strany měla takovou hlášku, že travelerům a gypsies prochází kriminalita beztrestně, de facto je nazvala komunitu jakoby kriminální, takže co se týče gypsies a travelers, tak tam stále ještě Británie selhává, ale jinak co se týče Romů a ostatní komunit, tak tam jsme daleko vlastně v porovnání s ostatními evropskými zeměmi.
14: Když mluvíte o travelerech, rozumím tomu správně, já mám tu zkušenost tedy jenom z Francie, kde jsem se setkala s těmi Romy, kteří vlastně spíš Sinty, kteří kočují, to znamená měli možnost třeba si vyhradit nějaký prostor, kde jako dočasně byli a pak třeba měli možnost zase odcestovat dál, čili města vyčlenit místa, kde můžou být, tak to, když řeknete travelers, tak máte na mysli tyhle komunity jako kočovných Romů?
15: Jsou to lidé převážně z Irska, ze Skotska, z Walesu, kteří jsou etnická minorita i ze zákona vlastně popsaná. Nemají vlastně nic společného s tou romskou diasporou z Indie, i přesto, že samozřejmě mezi nimi jsou někteří angličtí Romové, ale jsou to převážně Irové, Skotové a z Walesu.
14: Tak jste vlastně mluvil o tom, že často teď v Británii vlastně politik musí rezignovat, pokud se dopustí nějakých výroků, tak vlastně ta zpráva Roma Rights Review aktuální, ta popisuje také příklad z České republiky, případ bývalé místostarostky z Moravské Ostravy a přívozu, která dokonce mimo jiné řekla, že vzdělání není životním cílem Romů. Mluvila o mentalitě. Po zveřejnění těch výroků z funkce odstoupila, takže asi zřejmě ta samočistící schopnost společnosti nebo ta zpětná vazba ze společnosti přichází už i tady, ale ta zpráva konstatuje, že jsou oblasti, kde jako se moc věci nedaří měnit a to je opět, jako řekněme, širší evropský trend. Bydlení patří k oblastem, kde ta evropská politika začleňování Romů selhává nejčastěji. Je to taky z vašeho pohledu?
15: Určitě. To bydlení je obrovským problémem, ať už v České republice nebo na Slovensku. Na Slovensku hlavně jsou ty osady, kde Romové žijí v otřesných podmínkách, jako když si člověk uvědomí, že se bavíme o evropském státu ve 21. století, že tam žijí lidé v dřevěných příbytkách bez vody, bez elektriky, bez sociálního nějakého zařízení. To je samozřejmě hrozné. V České republice samozřejmě stále ten problém také je. A tady to je právě něco, co se mi strašně líbí v Británii, že už od první chvíle, kdy začali třeba Romové jezdit do Británie jako žadatelé o azyl, tak ty města, kam byly přidělovány ty rodiny, je začleňoval do různých vlastně míst v tom městě, že nevytvářel umělá géta.
14: Do různých čtvrtí.
15: Do různých čtvrtí, přesně tak. A tím pádem vlastně ta romská rodina, která nejenom měla souseda Angličana na druhé straně Somáce, tak mohla pozorovat, OK, tak v pátek musím dát koš ven, odpadky se třídí takhle a takhle. Zahradu si musím posekat jednou za měsíc a začali vlastně kopírovat ty sousedy a tím se začali mnohem jednodušeji. A v tom já vidím ten obrovský význam.
14: Co Rada Evropy nazvala začarovaným kruhem mezi generační chudoby a porušování lidských práv?
15: Pokud tam není vzdělání, pokud tam není jakoby posun v té rodině, v tom sousedství, tak tam bohužel budeme stále udržovat ten status quo v té komunitě. Přesně tam potom z toho začarovaného kruhu není výstup. Já samozřejmě už to mohu pozorovat po nějakých skoro 30 let, co se děje v některých městech, speciálně třeba na severu Čech nebo v jiných částech České republiky.
14: Další věc je vlastně ta podpora evropských států iniciativám, podobným iniciativám, jaké vyvíjíte vy v té nevládní organizaci Kompas v Británii. V té zprávě European Roma Rights Review síť pro práva Romů vyslovila určitou obavu v souvislosti s připravovaným novým evropským rozpočtem na to příští období, míněno rozpočtem Evropské unie na roky 2028 až 2034. A tam zaznívá obava, že, cituji, to cílené financování Romů může být rozpuštěno do širších národních nebo regionálních fondů. Konkrétní podpora diskriminovaných komunit se tím oslabí. Ten rozpočet ještě není hotov, že teprve probíhá turné předsedy Evropské rady Antonia Košty po jednotlivých evropských zemích. Jak to připravit, aby i ta státní podpora vyjádřená financemi byla adekvátní?
15: Já osobně sdílím tady tu obavu. Myslím si, že to financování iniciativ, které podporují inkluzi Romů, je slabší a slabší. Já to vidím za posledních 10 let opravdu to hodně osláblo a samozřejmě vlivem extremistických třeba skupin nebo spolků v celé Evropě. To bude mnohem větší výzva do budoucnosti. Myslím si, že pokud Evropa udělala aspoň aspoň určitý krok kupředu, tak pokud teďka se to nějakým způsobem omezí, tak zase je pravděpodobně, že budeme pár kroků zpět a to by mohlo mít jakoby obrovský jakoby negativní vliv na tu inkluzi jako takovou, ale i harmonii ve společnosti, protože samozřejmě pokud Romové nebudou začleněni a bude se vytvářet ještě větší segregace, tak samozřejmě to bude mít i obrovský vliv na to, jak to bude vnímat většinová společnost a viděli jsme sami, jak daleko to může dojít v těch 90. letech, kde ty vztahy byly velice vyhrocené. Asi žádný stát nechce, aby se něco takového opakovalo.
14: Byl jste poctěn i tím, že jste měl příležitost setkat se s Barackem Obamou, bývalým americkým prezidentem. Jakou inspirací to bylo? Ptám se opět vlastně na tu podporu z nejvyšších míst pro nejenom financování, ale zajištění práv romské komunity ve světě.
15: Setkal jsem se s prezidentem Obamou asi 3-4 roky. Bylo úžasně vidět, jak vlastně člověk tak vysoce postavený byl uvědomělý toho, co se v Evropě vlastně děje a jaká je situace Rom. Čím víc jsem se setkával s lidmi jako Barack Obama, lidi z britské vlády a z dalších vlád, samozřejmě i tím, jak cestují od Asie po Afriku, po Latinskou Ameriku a další země, tak opravdu vidím, jak je strašně důležité mít tu podporu. Já, jelikož jsem členem vlastně Rady vlády pro vzdělávání, vidím, jak je opravdu strašně důležité mít tu podporu. Pokud Rada vlády v jakékoliv zemi nebo ty nevládní organizace nemají tu podporu vlády, tak je strašně potom vlastně těžké se posunout kupředu. Jsem v kontaktu s ministerstvem třeba pro vzdělávání ve Velké Británii nebo s úředníky, s poslanci v našem vlastně kembridském hrabství, tak to strašně pomáhá k tomu, abychom mohli tu naši funkci nejenom vlastně vykonávat dobře, ale aby i ta romská komunita měla pocit, že jsou vyslyšení, že mají možnost vyslovit svůj názor, že tam opravdu je možnost pro ně se začlenit tak, jak potřebují. A v tom já vidím ten obrovský úspěch třeba právě v Británii nebo v jiných zemích.
14: Ale tedy v čem se to vyjadřuje? Vyjadřuje se to tím, že třeba vysoce postavený politik veřejně prezentuje, že se setkal s Romy, tam je asi tenká hranice mezi tou reálnou podporou a mezi podporou na oko, zájmu kampaně třeba.
15: Je tam obrovský rozdíl mezi tím, jestli se politik vyfotí někde k getu nebo nějaké segregované oblasti nebo vyloučené oblasti s romskou komunitou, s romskými dětmi, anebo jestli opravdu s nimi tráví čas, zajímá se o to dění v té komunitě. Já mohu dát třeba příklad Paul Bristow, který byl poslancem v Peterborough. Ten třeba, když vlastně chtěl vyjádřit tu podporu romské komunitě, ale zároveň chtěl i zvýšit osvětu a znalost o romské komunitě ve vládě, tak vystoupil během svého působení ten House of Commons, vystoupil a řekl, já jsem přítelem Romů a tím udělal obrovskou službu, nejenom vlastně romské komunitě, ale zároveň i celé společnosti, protože ukázal opravdu, že stojí za těmi Romy. Tak by měla vypadat právě taková ta uvědomená podpora té komunitě, ale zároveň být i viděn tou většinou společností. Aha, tak pokud třeba pan prezident chce být ambasador té komunitě, tak asi to něco znamená.
14: Leonardo Plus byl Petr Torák, který je honorárním konzulem České republiky, ředitelem britské nevládní organizace Kompas. Jsem moc ráda, že jste nám věnoval čas.
15: Já vám také moc děkuji.
14: Druhou část našeho pořadu si budete moci poslechnout v podcastových aplikacích, kam patří i Můj rozhlas nebo na našem webu plusrozhlas.cz. Budeme mluvit o tom, jaké dění kolem romské komunity v Evropě aktuálně stojí za pozornost a vrátíme se k situaci Romů v České republice.
16: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Po třech dalších pátrají záchranáři. Jejich člun se ztratil v pátek. Včera ho záchranáři objevili u ostrova Averøy na západě Norska bez posádky. Neštěstí Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady i s rodinami Čechů, kteří byli na palubě. Ministři mají zítra schvalovat nové statuty rad vlády. Pokud je přijmou, bude v nich nově uvedeno, že rady při své činnosti zohledňují programové prohlášení vlády. Změna navazuje na červencový přesun úředníků na jednotlivá ministerstva. Podle opoziční STAN to může jejich činnost dál oslabit. Zemské volby v německém Mecklenburgsku, před ním Pomořansku, vyhrála podle odhadů Alternativa pro Německo se ziskem 38% hlasů. Těsně na druhém místě skončila sociální demokracie. Vládní CDU na severu Německa zřejmě získá jen něco málo přes 5%. V souběžně konaných volbách v hlavním městě Berlíně skončila CDU druhá za levicí. Kancléř Friedrich Merz hodlá pokračovat ve funkci i v prosazování reform. A v Krušných horách začalo Eurorando, největší evropský festival pěší turistiky. Organizátoři očekávají, že během týdne přiláká na českou stranu hor až 5 000 návštěvníků. Připravené jsou pro ně desítky tras.
11: Omezení na D11, Ujirn a nehoda na D5 za Mýtem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je Ujirn na 7. kilometru opět průjezdná. Skončila tam první krátká uzavírka, projíždí se pouze pravým pruhem. Dvoukilometrová kolona se bude chvíli rozjíždět. Nosníky budou na 7. kilometru instalovat až do ranních hodin a provoz tak bude zastavený ještě několikrát. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je už po nehodě u Všechrom na 14. kilometru uklizeno. I tam byl tady provoz mohl postupovat zrychlovat. Zatím silný od 19. kilometru, zdržení na čtvrt hodiny. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna opatrně před Slatinou. Na kilometru 202 stojí vozidlo v nepřehledném místě.
17: Je tam odstavené osobní vozidlo, na blikačích trojúhelník nemá, zvednutá haupna, ne úplně dobře značený.
11: A na D5 z Plzně do Prahy za Mýtem havarovalo osobní auto. Na kilometru 46,5 se to řeší v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V noci čekejte převážně malou oblačnost, postupně beze srážek, ochladí se na 11 až 7, při slabším větru až na 5 stupňů. Zítra ráno pak bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území taky četné přehánky. Teploty vystoupí na 12 až 17, na jihu Moravy až na 18 stupňů. A místy bude taky větrno. Vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer částečně slábnout. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
18: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
19: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři. I o tom si budu povídat s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou, donedávna Lencovou, kterou tímto vítám v pořadu Žárovky.
20: Já moc děkuji za pozvání.
16: Žárovky.
19: Já se na dnešní rozhovor opravdu těším, protože to bude velmi pestré. Simona totiž zastává několik různých rolí, od vlastních výzkumů přes popularizaci biotechnologií až po to, že je součástí nejrůznějších iniciativ, které se snaží o to, aby se vědecké výsledky dostávaly do praxe. A já bych chtěla začít v laboratoři. Co zkoumáš? Jak si to představit?
20: Můj výzkum je relativně široký, ale když to nějakým způsobem vlastně zobecním, tak se zaměřujeme hlavně na interakce nanomateriálů s mikroorganismy. Kombinujeme vlastnosti dvou opravdu malých světů v nano- a mikroměřících a zaměřujeme se hlavně na to, abychom dokázali porozumět, jak mikroorganismy, takže bakterie, kvasinky, občas i plísně, interagují s různými typy nanomateriálů, takže s nanovlákny, nanočásticemi a dalšími různými materiály tohoto typu. Ten náš výzkum je, řekla bych, unikátní v tom, že se zaměřujeme hlavně na morfologii nanomateriálů, na to, jak dokážeme nebo nedokážeme ovlivnit pomocí třeba průměru vláken nebo velikosti těch jednotlivých částic zamezit nebo naopak podpořit třeba nějakou adhezi mikroorganismů. To znamená, jak se třeba dokáží uchytit na ty jednotlivé materiály a jak tam vlastně tyhle ty tvarové nebo morfologické vlastnosti mohou úplně měnit tyhle ty typy interakcí.
19: No, já jsem se nedávno dozvěděla, že jste byli jedni z prvních, kdo se takhle vlastně systematicky začal zabývat tím, jak velikost nebo tvar ovlivňuje ty mikroorganismy. Mě by ale zajímalo, k čemu je to dobré, proč je potřeba znát tady tu interakci.
20: Je to pravda, jak jsi zmínila, tak si myslíme, že jsme jedni z prvních, kdo se tomu věnují víc systematicky. Ono téměř v každém článku, který je nějakým způsobem zaměřený na biologické interakce nanomateriálu, tak je vlastně zmíněna tahle oblast jenom velmi okrajově a není tomu úplně věnována taková ta hlavní pozornost. A my jsme se rozhodli, že se vlastně na to podíváme trochu blíže, když jsme měli takový krásný set různých nanomateriálů, které se lišily průměrem vláken a takovýhlemi různými morfologickými vlastnostmi. A zjistili jsme, že jsou tam nějaké zákonitosti, které potom hrají roli. K čemu je to dobré? K tomu, že pokud zjistíme opravdu detailně, jak tyhle interakce fungují, tak budeme schopni cíleně buď podpořit žádoucí buňky, žádoucí mikroorganismy k tomu, aby na ty materiály vlastně nasedaly, aby jim to tam opravdu prospívalo. Takže můžeme třeba použít tyhle ty materiály jako podklady k nějaké kultivaci probiotických mikroorganismů nebo dalších mikroorganismů, které jsou velmi žádoucí, velmi potřebné. A nebo naopak, což je vlastně jeden z těch našich hlavních cílů, je potlačení těch mikroorganismů. To znamená, hlavně třeba v medicínských aplikacích můžeme nějakou cílenou morfologii, která neumožňuje těm bakteriím, aby na ten materiál dobře nasedly, třeba snížit množství potřebných antimikrobiálních látek, protože samotným tím tvarem toho materiálu, jeho vlastnostmi, dokážeme už určitým způsobem těm bakteriím nežádoucím nějakým patogenům zabránit, aby ten materiál kolonizovali a potom aby vyvolali nějakou infekci.
1: Takže aby se tam nedrželi už jenom tím materiálem samotným.
20: Přesně tak, jenom aby se jim tam vůbec nelíbilo, aby nechtěli dál růst, množit se.
1: To je jeden projekt. Co ty další? Protože v laboratoři máte mnohem více projektů.
20: To téma se vlastně rozšířilo během posledních let. Kromě těch nanovlákenných materiálů, tak se věnujeme i různým dalším typům nanomateriálů, včetně třeba nanodiamantů nebo nějakých odpadních produktů, které mají nanovelikosti. A tyhle ty materiály můžeme používat třeba jako aditiva, jako přídatné látky do nějakých kompozitů. Například teď se věnujeme stavebním materiálům, které dokáží pojmout tyhle ty nanomateriály a ty nanomateriály tam můžou výrazně zlepšit mechanické vlastnosti a zároveň zachovat nějakou bezpečnost těch materiálů.
1: Mě zaujaly ty nanodiamanty. Jak si to představit a k čemu to třeba může být dobré? Takový materiál, k čemu může sloužit?
20: Nanodiamanty mají obecně hodně široké použití a vlastně jsou to uhlíkové materiály, které mají opravdu malé rozměry, které se dají dobře modulovat v tom směru morfologickém. Můžeme mít velmi malé částice i nějaké trochu větší a můžou sloužit jako docela dobrý nosič dalších látek. My teď třeba v tom posledním výzkumu, když uvedu konkrétní příklad, tak jsme se zaměřili spolu s Fyzikálním ústavem Akademie věd na nanodiamanty, které na sobě ještě mají navázaný chitosan a stříbro a řešili jsme jejich teda antimikrobiální vlastnosti a je to spíš základní výzkum. Teprve testujeme, co všechno je možné, co si můžeme dovolit a věříme, že těch aplikací bude poměrně hodně, můžou být široké.
1: Jak tady ta tvoje specializace vlastně vznikla? Jak jsi zvolila tenhle obor? Čím tě zaujal?
20: Já jsem v rámci doktorského studia studovala obor mikrobiologie a nastupovala jsem na téma velmi široké interakce nanomateriálů s mikroorganismy a byla jsem sama zvědavá, co to přinese. A během takových asi prvních dvou let se právě ukázalo, že máme opravdu hezky definované materiály k dispozici, které sice nemají takové ty původně očekávané skvělé antimikrobiální účinky sami o sobě, ve které jsme doufali, ale právě tou analýzou jsme zjistili, že se můžeme věnovat nějaké té charakterizaci té morfologie a tam se začalo příbit to moje téma, které je trochu užší, ale zároveň ta jeho aplikovatelnost je pořád velmi široká.
1: Ty krom toho, že jsi vědkyní a vedeš si vlastní vědecké projekty, tak jsi také vyučující a vedoucí projektů. Jaké jsou dnešní studentky a studenti? Jaký mají zájem o biotechnologie?
20: Já to vnímám tak, že zájem mají velký, protože to téma se opravdu začíná dostávat do povědomí široké veřejnosti a myslím si, že dostává pomalu, ale jistě dobrý mediální prostor a i na středních školách je větší důraz na to, aby i biotechnologie byly více prezentovány jako ta nedílná součást našich životů. A řada studentů se k nám hlásí opravdu už po střední škole s tím, že by rádi dělali nějaké biotechnologické téma, které má smysl. Myslím si, že v tom právě vidí tu aplikovatelnost a ten přesah od nějaké základní vědy právě do praxe, který opravdu můžou potom aplikovat do vlastního života, můžou zlepšovat prostředí nebo životy nás všech. Takže já si myslím, že ten zájem stoupá. My se snažíme na to reagovat a zavádíme kromě těch klasických, standardních chemických nebo biologických předmětů, které u nás učíme, tak i takové inovativní předměty nebo předměty, které vlastně mají zvýšit povědomí o těch novinkách, o těch hlavních zajímavých aplikacích, které v biotechnologii můžeme najít. Takže třeba i já budu od příštího roku garantem předmětu Trendy v biochemii a biotechnologiích a to budeme koncipovat tak, že každá přednáška bude zaměřená na nějaké téma, ať už z praxe nebo z legislativy nebo ze základního výzkumu a budeme tam zvát odborníky na ta daná témata opravdu z celé republiky nebo i ze zahraničí, aby se s námi podělili o to nejzajímavější.
18: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
19: S mikrobioložkou Simonou Peroutkovou jsme již probrali její výzkumy v laboratoři a teďka bych se od těch výzkumů chtěla dostat k popularizaci, protože ty jsi také předsedkyní spolku Biotrin, což je spolek pro rozvoj a komunikaci a popularizaci biotechnologií. To za mě zní docela složitě, tak nám to prosím přibliž.
20: Já bych to řekla asi velmi jednoduše v tom smyslu, že ten náš spolek se zaměřuje na to, abychom poskytli takový prostor pro diskuzi a informace jak široké veřejnosti, tak třeba odborníkům o nějakých novinkách, o těch nejaktuálnějších událostech v oblasti moderních biotechnologií. Co se týče těch moderních biotechnologií, tak my se v současné době zaměřujeme hodně na genetické úpravy, na nové genomické techniky a podobně, ale ten přesah je tam od zemědělství, potravinářství až po medicínu, takže je to zase poměrně široká platforma.
19: Kolem biotechnologií, ale i nanomateriálů panují nejrůznější mýty. Co jsou třeba ty nejčastější, s čím se nejčastěji setkáváš?
20: V oblasti biotechnologií se velmi často setkáváme s takovou úsměvnou frází, že třeba se někdo může bát konzumovat geneticky upravenou potravinu z toho důvodu, že se bojí jíst geny. Jenomže geny obsahuje úplně každá potravina. Geny jsou úplně základem každého živého organismu a když si to představíme vlastně na nějaké množství, takové velmi přibližné, tak i v jedné potravině, kde máme spoustu mikroorganismů a samozřejmě nějakou to třeba rostlinnou složku samotnou nebo živočišnou, tak sníme určitě nejméně 500 000 000 genů nebo takové přibližné množství, je to spíš opravdu řádově nasazeno. Takže to je opravdu obava taková velmi lichá, ale je to velmi rozšířené, je to častý mýtus.
19: A co nějaký další třeba, že mutace jsou nepřirozené?
20: To je také dobrý příklad, ano. Mutace, které se dějí úplně běžně, denodenně i v každém z nás, i v každém organismu, tak jsou považovány v tomto směru takovým dezinformačním za něco úplně nestandardního, nepřirozeného, něco proti čemu bychom měli bojovat, ale není to tak. Tyhle ty moderní technologie využívají jenom toho, co se běžně děje, s čím se opravdu setkáváme denodenně ve velké míře v přírodě, všude kolem nás. Akorát to umíme používat trochu cíleně.
19: Dej nám prosím nějaké příklady, kde se v tom běžném životě potkám s výsledky biotechnologií.
20: Já myslím, že úplně všude, protože biotechnologie jsou všude kolem nás. Takovým asi velmi základním příkladem je třeba potravinářství, výroba piva, výroba mléčných výrobků, potravin obecně, fermentace, to je úplně základ biotechnologií. A když opustíme potravinářství, tak je to určitě medicína, tam například inzulín, který ročně zachraňuje miliony životů, tak je jedním z nejdůležitějších biotechnologických produktů posledních asi 40 let, což ukazuje na to, jak dlouho už tady ty kontrolované a cílené biotechnologie jsou s námi. A těch příkladů by byla spousta, vlastně i třeba úprava odpadů nebo nějaké jejich zpracování. Obyčejné kompostování je úplně takovým základním příkladem biotechnologickým.
19: Takže biotechnologie potkáváme doslova na každém kroku, jen tomu tak dost často neříkáme.
20: Ano, je to přesně tak.
19: Jak jsme na tom vlastně v Česku? Protože ty díky spolku máš docela dobrý přehled. Jsme v něčem třeba unikátní v rámci Evropy nebo i celého světa?
20: Já si myslím, že v Česku jsme v biotechnologiích opravdu na vysoké úrovni. Je tady okolo nás spousta iniciativ, které se snaží o to sjednotit všechny různé biotechnologické firmy, organizace, výzkumné instituce z toho důvodu, aby měly takové podobné směřování, aby ta síla těch českých biotechnologiích byla jednotná a abychom se dokázali prosadit v tom mezinárodním měřítku. Takže já si myslím, že unikátními se stáváme nejen díky tomu, že máme opravdu špičkové vědce ve všech těch oblastech, které biotechnologie zahrnují, ale i v tom, že se snažíme stát se takovým biotechnologickým lídrem minimálně v Evropě nebo celém světě. Co se týče nějakých těch úplných unikátů, tak určitě je to řada právě těch medicínských objevů, a nebo třeba v zemědělství bych zmínila kolegy z Brna nebo z Olomouce, kteří teď vyvíjejí úplně skvělé technologie na úpravy nebo na šlechtění chmele a dalších plodin, což je velmi jedinečné a pro nás, pro Čechy, kteří máme rádi pivo, tak je to i takové hezky přirozené, řekla bych.
18: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
19: Jeden z vašich dokumentů se nazývá Budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři. To si troufnu tvrdit, že mnoho lidí vyděsí. Proč se nemáme bát?
20: Bát se určitě nemusíme, protože my tuhle publikaci jsme vydávali i proto, abychom vysvětlili všechny ty možné mýty a všechny souvislosti, které s biotechnologiemi můžeme najít právě v potravinářství. Bát se nemusíme z toho důvodu, že fermentace nebo nějaké takovéhle procesy biotechnologické jsou tady opravdu od nepaměti. A my se je v posledních dekádách nebo staletích, protože už to taky není žádná novinka, snažíme využívat cíleně k tomu, abychom produkovali kvalitní potraviny, abychom nějakým způsobem získali dostatek potravin pro nakrmení celé populace, abychom mohli cíleně ovlivnit plodiny k tomu, aby odolávaly třeba suchu nebo podobným výzvám klimatickým, a další aspekty dokážeme zahrnout v těch biotechnologiích. Takže ten název, že náš jídelníček je takovým předmětem laboratoře a toho laboratorního vývoje, souvisí právě s tou urgentní potřebou ty plodiny nebo potravinovou produkci obecně posouvat o kus dál, abychom byli schopni čelit všem těm výzvám, které současná doba přináší. Takže není se čeho bát, je to takový klasický pokrok, který je tady pořád s námi a který musí jít dopředu, abychom opravdu měli pořád co jíst a aby to jídlo bylo kvalitní.
19: Tobě jsou inovace velmi blízké a jsi činná v řadě iniciativ, které se snaží o přenos těch vědeckých poznatků do té praxe. Mě třeba zaujalo, že jsi byla součástí mezinárodního programu pro leadership v Americe. Můžeš nám ten program prosím představit a co bylo cílem?
20: Tenhle ten program, kterého jsem měla možnost se účastnit, je takovým profesním programem amerického ministerstva zahraničí. Je to program, který je zaměřen na různé oblasti. Ten náš byl zaměřen na

0: jsme měli možnost s jejich představiteli diskutovat o tom, co vlastně ty současné biotechnologie znamenají, jaké jsou výzvy, čem se můžeme navzájem inspirovat, protože takovým cílem toho programu je určitě propojení zemí a vzájemná komunikace v těch stěžejních tématech a vzájemná podpora k tomu, abychom je nějakým způsobem dál posouvali.
1: Dokážeš shrnout nějaké hlavní myšlenky, které jsi takzvaně odvezla?
0: Já si myslím, že jsem si odvezla hlavně spíš takové jako dojmy a další představy toho, co bychom u nás měli dělat, kam bychom měli tu vědu nebo i třeba transfer technologií posouvat. A určitě mě inspirovalo to, jak v Americe jsou všechny inovace poměrně rychle procesovány k tomu, aby byly potom uplatněny v praxi. To u nás stále ještě není běžné, i když se to velmi posouvá dopředu, tak tam si myslím, že je velký prostor pro to, abychom se ještě dále zlepšovali, protože jinak ten náš vědecký základ je tady velmi silný. Myslím si, že máme excelentní vědu, máme opravdu dobrý základ pro to, abychom byli ve světě úspěšní, viditelní, ale právě ta aplikace do praxe je prostě stěžejní.
1: A kde jsou ty největší bariéry?
0: To je poměrně těžká otázka. Myslím si, že těch bariér bude spousta. Je tady určitě nějaký historický aspekt, že třeba to u nás úplně nemělo tak dlouhou tradici, nebyl na to kladen důraz. Obecně třeba Evropská unie má poměrně striktní regulace ve spoustě oblastech, to třeba Amerika je v tomhle tom benevolentnější. A myslím si, že celkově připravenost těch institucí na tohle je trochu vyšší, že je to tam vlastně cíleně podporováno, cíleně rozvíjeno. U nás je to až v posledních letech takový další bod, kterému se univerzity velmi věnují, ale není tam až taková dlouhá tradice a není tam taková ta samozřejmost, že když něco vymyslíme, tak se snažíme to hned aplikovat, ale dlouho trvá, než se nějaká takováhle novinka dostane do praxe.
1: Často se zmiňuje, že nám chybí takový ten inovátorský mindset. Prostě nemáme to vzdělání třeba na vysokých školách nebo možná i dřív. Vnímáš to podobně, že nám chybí ty znalosti, jak to vlastně dělat?
0: Myslím si, že ano. To bude jeden z těch důležitých bodů, které nám pořád trochu brání v tom rozletu v téhle z té aplikační oblasti. Je pravda, že u nás, co se toho vzdělání týče, máme někdy ty obory velmi oddělené od sebe, že to není provázané, co se týče právě těchhle z těch různých oblastí a nějaký, ať už marketing nebo transfer, nebo obecně tady ta průmyslová propojenost, tak tam někdy výrazně chybí.
1: No, je to samozřejmě velmi komplexní téma, ale když bychom měli identifikovat teďka ty největší bariéry, co myslíš, že by pomohlo tak, aby se to nějak jako výrazně posunulo? Je to třeba na úrovni legislativy, otázka financí nebo možná ještě úplně něčeho jiného?
0: Pravděpodobně to bude kombinace všeho, ale co je takovým mým názorem nebo mým pozorováním je to, že hlavně všechny ty skupiny, které by měly fungovat společně, nějakým způsobem se provázat, tak často mluví úplně jiným jazykem a je tam taková poměrně těžká dohoda. To je vlastně i jedna z těch oblastí, na které se snažíme i v rámci Biotrýnu i dalších našich iniciativ trochu cílit, abychom propůjčovali prostor pro to, aby jak zákonodárci, tak vědci, tak vlastně aplikační partneři měli možnost se nějak sjednotit, najít společnou řeč a pochopit se vzájemně, co je potřeba k tomu, aby opravdu ta spolupráce velmi fungovala a mohla se posouvat vpřed.
1: To je záslužná činnost. Jak si to představit v praxi? Je to tak, že vy jste ty proaktivní, který říkáte, tak tady vám to vysvětlujeme? A nebo je to, že se vás třeba už poptávají na nějaké expertní stanoviska?
0: Je to oboje. Stává se nám, že jsme osloveni nějakými ať už institucemi nebo třeba ministerství, abychom poskytli nějaké odborné stanovisko k danému tématu, které se zrovna řeší, ale zároveň i my se snažíme oslovovat ať už firmy nebo výzkumné instituce k tomu, abychom se provázali, abychom dostali ten prostor dál diskutovat výzkum nebo vývoj v té dané oblasti, abychom to propojovali. Takže se snažíme i v rámci našich webových stránek nebo konferencí, které pořádáme, dávat prostor všem těmhle s těm oblastem nebo zástupcům všech těchto oblastí, prostor pro to, aby se vyjádřili, aby mohli vznést to, co je pro ně důležité. Takže jsou to obě strany.
1: Ty jsi sama vědkyní a zároveň tady tou komunikátorkou, která se to snaží zjednodušovat. Co je na tom pro tebe nejtěžší?
0: Já si myslím, že nejtěžší je asi to všechno spojovat, mít pořád dostatek fantazie nebo nějakého kreativního myšlení k tomu, jak ty cesty provazovat. Takové to jednání s těmi jednotlivými stranami, kdy se vlastně snažíme opravdu propojovat velmi různé oblasti, velmi různé styly té komunikace a i zájmy, které jsou cílem těch jednotlivých stran. Tak tohle z toho propojování, postupná komunikace všeho a přetváření to do nějakého společného,

0: společného jazyka, do společných závěrů, je asi tou nejtěžší stránkou.
1: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
2: Co by o biotechnologiích měl vědět každý?
0: Že se bez nich neobejdeme.
2: Kde a jak ti napadají ty nejlepší nápady?
0: Ve chvílích, kdy nechci pracovat, takže na procházkách, v hospodě a podobně.
2: Čím jsi chtěla být jako malá?
0: Spisovatelkou.
2: Jak vypadá tvá ideální dovolená?
0: Někde, kde je úplně všechno, hory, moře, památky a určitě s někým blízkým.
2: Co si kupuješ jen tak pro radost?
0: Já mám obecně ráda zážitky, takže právě třeba letenky nebo lístky do divadla, na nějaké koncerty a podobně.
2: A co o tobě kolegové nejspíš neví?
0: Doufám, že to, co vědět nemají.
2: Dnes si povídám s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou a už jsme probrali její výzkumy i to, jak vědu a výsledky komunikuje a dostává do praxe. Mě by ještě zajímalo téma české vědy. Jaké je to být vědcem nebo vědkyní na začátku kariéry?
0: Já si myslím, že je to velmi stimulující prostředí, protože určitě dělat vlastně nějaký výzkum, který má smysl, který nás baví, který třeba i láká studenty nebo kolegy k tomu, aby se k nám připojili, aby je to naše téma zaujalo, je poměrně složitá a komplexní záležitost. A co vnímám jako takovou asi v tuhle chvíli nejnáročnější disciplínu, je určitě dostávat finanční podporu těch našich výzkumných projektů. Obecně projektové žádosti a celkově podpora toho daného výzkumu je velmi složitá a finančních prostředků na vědu a výzkum stále ubývá. A je pravda, že mladí výzkumníci nebo vědci jsou poměrně znevýhodněni tím, že ještě za sebou nemají až tak dlouhou úspěšnou kariéru v porovnání se seniorními kolegy, s profesory, kteří už za sebou mají hodně výstupů a jsou takovou lepší volbou pro grantové agentury k tomu, aby ten jejich výzkum podpořili.
2: Takže se dostáváte do takového toho začarovaného kruhu, že nemáte ten první výzkum, abyste měli ty zkušenosti?
0: Je to přesně tak. Je velmi těžké se prosadit na téhle té scéně, kdy na řadu prvních grantových žádostí dostaneš odpověď, že jsi zatím nebyla řešitelkou žádného grantu, takže nemůžeš dostat ten další grant, tak je to takový opravdu začarovaný kruh, ze kterého není jednoduché se vymanit.
2: Přibliž nám prosím, jaká je úspěšnost třeba u českých grantů pro lidi, kteří o tom vlastně v životě neslyšeli a mají pocit, že to je přece jasné, že podáš projekt a dostaneš financování.
0: Úspěšnosti jsou velmi malé. Já vím, že u projektů, které byly udělovány v posledním roce nebo v posledních dvou letech, tak v jednotlivých soutěžích se ta úspěšnost pohybovala okolo 5 až 10 nebo 12%. Takže je to opravdu velmi málo a myslím si, že drtivá většina těch projektů, které jsou podány, jsou na poměrně vysoké úrovni. Takže vybrat z nich opravdu jenom těch pár, které jsou potom podpořeny, je, věřím, velmi těžká disciplína.
2: Ty jsi ale měla štěstí, povedlo se ti, dostala si grant. Mě by ale zajímalo, co by ti pomohlo jako obecně v tom prostředí, aby bylo jednodušší být začínající vědkyní, která vlastně si začíná budovat vlastní týmy, vlastní projekty. Máš nějaké tipy, co by ti pomohlo?
0: Určitě by bylo skvělé, kdyby grantové agentury vypisovaly konkrétně soutěže pro mladé výzkumníky. V posledních letech se takovéhle soutěže začínají objevovat. Jsou opravdu cíleny na to, aby tam mladí vědci, kteří mají například do 5 nebo 8 let od dokončení doktorátu, mohli podat svoje projekty a je tam trochu vyšší šance na úspěšnost oproti těm klasickým grantovým soutěžím. A tak si myslím, že čím více jich bude, tím lépe pro nás, pro všechny. Ale určitě by pomohla i nějaká větší připravenost nás jako relativně čerstvých absolventů vysokých škol v tom, jak se vlastně grantové přihlášky podávají a jak mít vlastně co největší šanci v těchhle z těch soutěžích uspět. Protože já jsem se s tou přípravou projektů setkala až ke konci svého doktorského studia a rovnou jsem vlastně začala grantové žádosti psát, vytvářet a neměla jsem až tolik povědomí o tom, co by mohlo být zlepšitelné nebo mohlo být lepší, mít větší šanci na úspěchy. Takže určitě nějaká inspirace našimi zkušenějšími kolegy, nějaké semináře, workshopy, jakýkoliv takovýhle program, mentoring a podobně, si myslím, že by určitě mohly být častější, běžnější a že by nám mladým vědcům mohly dát lepší šance na to uspět.
2: Říká Simona Peroutková, mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické. Moc děkuju, že jsi přijala pozvání do pořadu Žárovky.
0: Já moc děkuju za pozvání.
2: A mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Teď je 7 hodin a 2 minuty. Náš ostře sledovaný rychlík 651 projel už Mýto, Kařízek, Zběroch, Cerhovice a blíží se...
5: Na podzim roku 1994 se pořad Českého rozhlasu Dobré jitro zapsali do historie. Posluchači byli svědky světové premiéry přímého přenosu z jedoucího vlaku na trati Cheb Praha.
6: Vysílalo se tenkrát přímo z toho vlaku.
5: Říká zvukař přenosu Českého rozhlasu Jaromír Nikl.
6: Že se využila mobilní technologie, tenkrát nově mobilních telefonů a pomocí takového zařízení, který by se dalo přirovnat jako k dnešnímu handsfree v autě, tak se to handsfree tak trošku jako rozebralo a dalo se, že ten mikrofon a ty sluchátka se z toho vyrobily pro toho redaktora, který mohl chodit takhle po tom vlaku.
5: Moderátoři mluvili s cestujícími, se železničáři, ale třeba i s bufetářkou. Tam, kde bylo špatné pokrytí mobilním signálem, zněly písničky. Ze studia je odbavoval autor celého projektu, hudební redaktor Jiří Dohnal.
7: Tak to už se pobláznil skutečně celý rozhlas. Na Praze se to vysílal kromě Dobré jitra třeba Tobogán o železnici, Meteor o železnici, rozhlasová hra o železnici, zápisník zahraniční zpravodajů, kdy ty redaktoři...
6: Vlastně to bylo poprvé, co bylo možno udělat přenos z jedoucího vlaku celou dobu bez zastávky, aniž by se to nějak propojovalo nebo odpojovalo někde a připojovalo na něco jiného.
4: Světové premiéře jste byli svědky jízdy, která začala dnes ve 4.32 a skončila před chvílí v Praze. Jízdy,
5: jaké měly rozhlasové přenosy z vlaků ohlasy a jak byly na sklonku tisíciletí technicky náročné?
8: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Vláda by měla zítra schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Prezidenti Trump a Zelenský se dohodli na jednání v New Yorku. Fotbalisté Slavie porazili Plzeň a dál vedou ligovou tabulku. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami. Teploty do 18 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok, a to se schodkem o něco nižším než oznámených 389 miliard korun. Ve čtvrtek se na tom shodla koalice. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se úspory nedotknou výdajů na obranu a dodal, že jeho strana neprosadila znovu zavedení prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
10: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
9: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že se s americkým protějškem Donaldem Trumpem dohodli na schůzce v New Yorku. Datum jednání neupřesnil. Ve městě se ale příští týden koná valné shromáždění OSN, kam míří řada světových státníků. Při rozhovoru Zelenský Trumpovi poděkoval za nedávné vyslání zmocněnců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Kyjeva. Ocenil taky podpis zákona zavádějícího rozsáhlé sankce vůči Rusku. Pražští kriminalisté zadrželi muže, který rozesílal výhružné a poplašné e-maily. Anonymně v nich vyhrožoval bombovými útoky, zabitím nebo násilím vůči dětem a zdravotníkům. Od konce srpna do začátku září odeslal nejméně 36 výhrůžek. Ty pak vyvolaly rozsáhlá opatření, popisuje mluvčí policie Jan Daněk.
11: V těchto e-mailech vyhrožoval například útokem na žáky základní školy a hrozil usmrcením celé třídy prvňáčků. Největší bezpečnostní opatření vyvolala poplašná zpráva ohledně toho, že na staroměstském Orloji je bomba a že Orloj vybuchne.
9: Muži hrozí za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za šíření poplašné zprávy až 3 roky vězení. Chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opuncí hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina ze Severní Ameriky vytlačuje původní vegetaci, říká vedoucí zprávy HKO Pálava Jiří Kmet.
12: Opuncie hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku, je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří a vytlačuje třeba naše netřesky nebo rozchodníky, což jsou původní sukulenty těch pálavských stepí.
9: Fotbalisté vedoucí Slavie porazili na závěr 9. kola šance ligy Plzeň 2-1. V dalších zápasech Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2, Sparta zvítězila v Olomouci 3-0 a poprvé bodoval Zlín, který remizoval v Jablonci 1-1. Hokejová Kometa Brno porazila ve třetím kole Tipsport Extraligy na domácím ledě Hradec Králové 3-1. Brňané si tak připsali premiérové vítězství v sezóně. Pomohlo k tomu i to, že v průběhu utkání trenér Libor Zábranský výrazně přeskládal složení útoku.
13: Když se nám ty utkání nevyvíjí tak, jak chceme, tak já si myslím, že to je povinnost všech kaučů hráčům pomoct a najít jim v ten daný moment to správné místo a někdy to trefíte, někdy ne, ale ten vývoj zápasu vždycky určí samotní hráči a ti, co si ten čas na ledě zaslouží, tak to prostě dohrají.
9: Vítkovice zůstávají po prohře 2-3 s Litvínovem bez bodu. V dalších duelech Pardubice porazili Karlovy Vary 5-2, Liberec podlehl Kladnu 1-3 a České Budějovice vyhrály nad Olomoucí 3-2.
14: Zavřená D11 u Jiren i Rudná ulice v Ostravě. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je opět zastavený provoz u Jiren. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované, trvají vždy kolem 20 minut. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem nová nehoda před sjezdem na Litoměřice. Na 45. kilometru havarovala dvě auta, kolona se netvoří. Na D1 z Kroměříže do Brna pozor za Kojetínem. Na kilometru 251 havarovala 3 osobní auta. Místo je označené šipkou. Už se nezdržíte, je to ale za zatáčkou, tak opatrně. Na D4 z Prahy do Strakonic se za Jíloviště na 11. kilometru střetlo osobní auto s autobusem. Blokují pravý pruh, levým projedete bez výraznějšího zdržení. V Praze pozor na nehodu na jižní spojce směrem z Černého mostu na Brno. Před nájezdem na Lanový most osobní auto narazilo do svodidel. A v Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve Svinově směrem do Poruby. Pracují tam na mostě. Až do 3 ráno počítejte s objížďkou přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky. Místy bude taky větrno. Teploty vystoupí na 12 až 17, na jihu Moravy bude až 18 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
15: Laviny, povodně a půdní sesuvy patří k Nepálu odjakživa. Extrémní sklon hor a kopců a hluboká údolí v kombinaci s vodou a sněhem byly pro místní i turisty vždycky nebezpečné. Jenže to, co se přihnalo z Himálaje ve středu 26. srpna ráno, dosud nikdy nikdo nespatřil. Tisíce lidí o několik dnů později vyprávěli, že si mysleli, že sledují umělou inteligencí vytvořené video. Tahle apokalypsa byla ale skutečná. A na mikrofony zachytil David Jakš.
1: Zaostřeno.
15: Ve středu ráno 26. srpna se na čínské straně odlomil kus ledovce a skály pod ním a zřítil se ze svahu hory Lingtang Lirung. Dopadl do ledovcového jezera a kameny, bahno a led zatarasily přirozený odtok vody z něj. V zápětí obrovský tlak nahromaděné vody protrhl hráz. Hnědá masa se prohnala čínsko-nepálským hraničním přechodem Kindrong a řeky Botekosí a Trishulí změnila v gigantickou tsunami. Hydrologové později vypočítali, že vlna o výšce 100 metrů sehnala do údolí rychlostí 170 km v hodině. Čekala tam na ní města, vesnice, školy a hydroelektrárny plné lidí.
16: Neutečete nikam, nohy vám zarostou do země. Zůstanete jen stát a zíráte na tu hrůzu, která se na vás valí. Někdo říkal, že ta vodní stěna byla vysoká 100 metrů. Ano, věřím tomu. Já ji viděl na vlastní oči a ten obraz už nikdy z hlavy nedostanu. Je to zázrak, že jsem přežil. Utekl jsem, ale bylo to štěstí. Nic víc než štěstí.
15: Vyprávěl o pár hodin později jeden z Nepálců, kteří přežili. Žijeme v době digitální, takže trvalo jen pár hodin a sociální sítě už ten samý den odpoledne začala plnit videa pořízená z mobilních telefonů. A lidská bolest rostla do neskutečných rozměrů.
17: Mami, tingu bojím.
18: Moje matka, tři sestry a moje neteř. Všechny zmizely. Celkem pět mých nejbližších příbuzných nejsou. A já o nich nemám vůbec žádnou zprávu. Už je to tolik dnů.
19: Už ani nemůžu plakat, nemám už slzy. Se všemi mými příbuznými umírám každý den znovu a znovu. Umíte si tu hrůzu vůbec představit? Ztratit najednou pět členů rodiny?
15: Plakali společně sourozenci z nepálského okresu Rasuva. Okresy Rasuva a Nuwakot znal najednou celý svět, protože tam voda udeřila nejsilněji, počet obětí tam byl nejvyšší a právě tam potřebovali lidé pomoc nejrychleji. Do oblasti začala mířit i média. Jediným českým, které bylo přímo na místě, byl Český rozhlas.
20: Benzín, nafta, plyn na vaření nebo stavební materiál musí nahoru do hor vyvést džípy a malé dodávky. Jediná zbývající cesta do nejpostiženějších oblastí je přitom pouze úzká silnice
21: Fears are still held for 36 Australians missing after the devastating Nepal floods. More than 1,300 people have been reported.
22: We didn't hire a fixer, so to speak.
23: Jsem novinář, tady v Nepálu jsem novinář a současně pracuji pro indické kolegy jako produkční a takzvaný fixer. To je člověk, který má ve své zemi kontakty, bez kterých se zahraniční média v podstatě neobejdou. Pokud chtějí pracovat rychle a efektivně, což je při podobných neštěstích naprosto zásadní, musí se rychle přesouvat z místa na místo a potkat se s těmi správnými lidmi. To všechno umím zařídit.
15: Vysvětluje mi těsně před odjezdem do nejzasaženějších míst ve středním a severním Nepálu pan Nikhil, nepálský novinář a indický fixer v jedné osobě. Mými fixery byli nepálští pracovníci české humanitární organizace Člověk v tísni. Díky nim jsem se dostal nahoru do hor a mohl zpravodajsky pokrývat všechno, co se tam stalo.
18: Jeden z našich týmů už vyjel nahoru včera, my jsme ten druhý. Úplně nejdřív se zaměříme na jednu ze škol, které pomáháme už několik let. Ta přežila, protože stojí vysoko nad řekou. Našli tam útočiště nejen děti, ale i mnoho ostatních lidí z okolí. Musíme jim pomoct. Někteří přišli úplně o všechno a jsou tam i sirotci. Přímo na místě zjistíme, co je dál potřeba a okamžitě za námi vyjede do hor další tým. Předpokládám, že nejdůležitější teď bude dostat tam hygienické potřeby, deky, stany, oblečení, boty, balenou vodu a čistící prostředky. A pro děti stolní hry. Stolní hry jsou důležité, protože drží komunitu pohromadě. Tím, že jsou lidé pohromadě, nemyslí tolik na tu hrůzu, která je potkala. Speciálně pro děti je to velmi důležité.
15: Říká mi v terénním džípu paní Sajana Šresta, jedna z nepálských pracovnic české humanitární organizace Člověk v tísni. Hlavní cesta, kterou se dá z metropole Kátmandu dostat do zasažených oblastí, už neexistuje. Strhla ji voda a oprava bude trvat měsíce, spíše roky. Musíme přes několik horských hřbetů po téhle úděsné kamenité stezce, kterou navíc každé odpoledne promění silný monzunový déšť v nebezpečný klouzavý tankodrom. Vodopády jsou najednou tam, kde bylo před hodinou sucho, auta se vyhýbají na centimetry a všude je akutní nebezpečí půdních sesuvů. Navíc sem nesmí autobusy, velké nákladňáky ani cisterny s palivem. Neprojeli by, zapadli v bahně a jedinou přístupovou cestu, po které teď proudí pomoc, by zlikvidovali. Sto kilometrů nakonec zdoláme za 12 hodin. Nahoře v horách nejde elektřina, padá mobilní signál a co je nejhorší, lidem dochází jídlo. Na scénu přicházejí skuteční hrdinové. Dobrovolní i profesionální záchranáři, pracovníci humanitárních organizací a hlavně vojáci nepálské armády. Počet potvrzených obětí den ode dne roste a týden po katastrofě se přehoupne přes hranici 1 000. Další 4 000 lidí jsou stále nezvěstných. Mrtvé oficiálně potvrzuje i Čína. Doslova cestou života se stává vzdušný koridor. Nepálská armáda i soukromí dopravci nasazují každý den 20 vrtulníků a od úsvitu do soumraku a dokud to jasné nebe dovolí, pendlují mezi hlavním městem Kátmandu a nejzasaženějšími okresy. Dolů vozí zraněné a zachráněné, nahoru jídlo, vodu, léky, nářadí nebo náhradní díly. Jednou z nejchudších zemí Asie proběhne další vlna. Tentokrát solidarity a vzájemné pomoci. Stojíme s panem Niemendrou, dalším pracovníkem organizace Člověk v tísni na břehu řeky Tří Šulí v okrese Nuvakot.
0: Vidíte tamhle tu říční zákrutu, to pravotočivé rameno? Nedávno tam lidé dokončili nádherný veliký hinduistický chrám, byl úplně nový. Peníze na něj darovali věřící z několika okresů. Voda odnesla úplně všechno, nezůstalo z něj vůbec nic, ani základové kameny. A tamhle na druhé straně řeky tam vedla nejdůležitější silnice západního Nepálu, z Kátmandu na hranici s Čínou a dál do Tibetu. Voda ji sebrala a s ní stovky poutníků, které v tu chvíli putovali k posvátné hoře Kailáš. A tady vpravo vedle nás vidíte, tam není nic, prázdné místo. Než přišla záplavová vlna, stála tam kancelář regionální vlády.
15: Voda opadává, ale pořád má obrovskou sílu a unáší sebou trosky domů, vyrvané stromy, stožáry elektrického vedení. Za námi leží na boku na zaplavené silnici pohozený žlutý školní autobus plný bahna. Policejní stanici voda odnesla na protilehlý kopec a tam ji pohodila jako hračku z lega. Barevné dětské boty, červená školní aktovka, klíče od motorky zachycené na patníku. Buddhistická vstupní brána rozlámaná a rozmetaná po okolí. Záchranná akce se zaměřila na prohledávání odlehlých kopců a hlubokých lesů vysoko nad koryty řek. Pokud tam někdo stihl utéct, naděje, že přežije pár dnů, než ho najdou záchranáři a dobrovolníci, byla veliká. Bohužel takto objevených lidí nebylo mnoho. Daleko častěji lidé nacházeli zaklesnutá mrtvá těla ve vyplavených troskách, pohřbená pod několika metry bahna nebo zachycená na stromech a v ruinách domů. A s časem teď bojovali už nejen záchranáři, ale i pohřební služby, buddhisté i hinduisté. Mrtvých bylo tolik, že nebylo kde pohřbívat. Český rozhlas byl v Nepálu i u těchto velmi smutných událostí. Tenhle zvuk je doslova vysněný pro většinu hinduistů v celém Nepálu. Na nejposvátnějším pohřebním místě Pašupatý v centru Kátmandu ohlašuje poslední omytí nohou neboštíka. Potom už ho příbuzní odnesou na betonový gát, obloží dřevem a slámou a tělo zapálí. Popel, který po několika hodinách zůstane, odnese posvátná řeka Bagmátý.
2: Zrovna dnes ráno jsme tu spalovali oběť záplavové vlny. Rodina chtěla spálit tělo tady. A protože šlo o oběť té strašné přírodní katastrofy, náklady na pohřeb platí město Kátmandu a nikoli pozůstalí.
15: Vysvětlí mi v přítmí posvátného místa pan Kumar. Pokud lidé zemřeli při záplavové vlně a tělo se našlo a identifikovalo, příbuzní ho buď pochovají do země, nebo spálí. Stovky lidí ale přišly o příbuzné a nevědí, kam až voda tělo odnesla. Přitom pohřební obřad je třeba vykonat stůj co stůj.
6: V tom případě se provede takzvaný náhradní obřad. Hinduističtí nebo buddhističtí kněží provedou půdžu, neboli obřad v režimu, který můžeme nazvat náhradním. Je to mimořádně důležité, protože jedině půdža přinese klid duši.
15: Vysvětluje mi paní Ransu Bagrů. Stovky těl odnesla řeka Tří Šulí až do Indie, což je 200 kilometrů od místa neštěstí. Indické úřady Nepálcům těla vracejí, ale některá jsou tak poškozena, že identifikace není možná. Nepálské úřady v takových případech odebírají vzorky DNA pro případnou pozdější exhumaci a ostatky rychle pohřbívají do hromadných hrobů. Pozůstalým se to nelíbí, ale v teplém počasí hrozí rychlý rozklad a šíření nemocí.
2: Je jedno, jakou máš víru a z jaké si země. Všichni žijeme na jedné planetě.
15: Říká mi pan Kumar. Kolem nás prochází pozůstalý z další obětí povodně na bambusových nosítkách a míří s ní ke spalovacímu gátu. Jak dny utíkali, do Nepálu proudilo stále více zahraniční pomoci. Z Indie, Číny, Jižní Koreje, Japonska, také ze států ASEANu nebo Evropské unie. A pozornost se obrátila na vodní díla na řece Tří Šulí. Ve chvíli, kdy udeřila záplavová vlna, pracovali tam na několika hydroelektrárnách dělníci, konstruktéři a vodohospodáři z mnoha zemí. Dokonale znali prostředí a záchranáři proto začali pracovat s myšlenkou, že tihle dělníci zřejmě věděli, že jedinou šancí jak, respektive kde přežít, je labyrint vodních tunelů a šachet. A že právě tam je šance najít je živé. S nedostatkem potřebného vybavení, vyčerpaní a v neustálém ohrožení mohutnými půdními sesuvy pracovali záchranáři ve dne v noci. A potom přišel zázrak. Podařilo se vyprostit dva dělníky. Nemohli chodit, byli dehydrovaní, ale přežili. V naprosté tmě, tichu a s minimální nadějí na záchranu přežili v bahnem zatopeném tunelu 10 dnů. Jeden střídavě upadal do bezvědomí a zase se z něj probouzel. Druhý si v nejtěžších chvílích přeříkával hinduistické modlitební mantry. Vrtulník je okamžitě dopravil do nejlepší nemocnice v Kátmandu a hledalo se dál. Později ještě záchranáři našli jednoho čínského dělníka, o několik kilometrů dál starou ženu pod troskami domů, ale další zázrak už nepřišel. Těla desítek dělníků a stavbařů z nepálských hydroelektráren na objevení zatím čekají.
3: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Seismologové a fyzičtí geografové celkem rychle poskládali odbornou analýzu toho, co se nahoře v horách na čínské straně Himaláje vlastně stalo. O příčinách tragédie a s tím spojených vědeckých souvislostech mluvil v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12 kolega Matěj Skalický s Janem Kropáčkem, fyzickým geografem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
4: Vy už máte spočítané, vy jako myslím tím odborná veřejnost, jak velká masa vody, kamení, bahna se prohnala tím údolím?
5: No na přesný výsledek si musíme počkat, ale teď jsou předběžné výsledky velice jako hrubé a ty mluví o 100 až 200 milionů kubických metrů.
4: Wow.
5: Ale já myslím, že to může být potom třeba 30 nebo 400, jo, to je velice hrubý.
4: A zároveň víte už přesné příčiny celé té tragédie, protože na začátku a vlastně i v těch posledních dnech jsme slýchali z veřejně dostupných zdrojů několik různých možností a verzí, tak o co šlo?
5: No, ono je potřeba rozlišovat vlastně příčinu, potom ten bezprostřední spouštěč a co se dělo, to je vlastně řetězec různých událostí, takže když se řekne bylo to to, bylo to ono, tak ono to může být obojí, ale po sobě. A tady to byl řetězec událostí, na začátku byl víceméně řícení ledovce a části skalního masivu. To se potom přeměnilo postupně v, říká se tomu, blokovou skalní lavina a to přecházelo do debris flow, čili nějakého blokovou bahenního proudu a nakonec toho v tom údolí máte bleskou povodeň.
4: Jak velký ten ledovec byl, který se utrhl? A utrhl se jenom ten led, anebo se utrhla i ta skála, nebo ty horniny pod ním?
5: Nějakou dobu se mělo za to, že se vlastně odlomila velká část ledovce. Já bych řekl, že to mohlo být třeba 20% ledovce, ta spodní části samozřejmě, a postupně se ukázalo, že to nebyl jenom ledovec, ale že tam byla velká část i horninového materiálu. A ono se dá mluvit v tomhle případě o anglický termín rock ice avalanche. A česky se to nepřekládá většinou, ale je to víceméně nějaká lavina kameno-ledová.
4: A 20% toho ledovce, to jsou stovky metrů, to jsou kilometry?
5: No ono, mluvit o objemu je trošku obtížný, protože nevíme do jaké hloubky vlastně, jaká byla mocnost toho materiálu. To se zjistí až později s nějakým odečítáním dvou digitálních modelů terénu, jeden před, po, a ten po se musí pořídit. Vlastně se dělají nějaké stereoskopické záběry z vesmíru a vlastně vznikne digitální model. Ale než tady to nastane, tak můžeme odhadovat daleko líp vlastně plochu.
4: No právě na to toho, se tam ptám ty kubické metry, ale na tu plochu.
5: A já vám řeknu spíš ještě jenom šířku toho ledovce, protože to jsem se měřil sám.
4: Ano, tak vy
5: a je to asi 600 metrů. Je to 600 metrů, takže ten ledovec byl poměrně mohutný, ten objem mohl být opravdu velký, ten odhad těch 100 až 200 milionů kubických metrů, to si myslím, že se pojí k tomu iniciálnímu stádiu toho procesu. Jo? Potom se nabaluje
4: materiál. Právě potom se nabaluje ten materiál,
5: tak
4: tomu naprosto rozumím. Když říkáte, že jste si to měřil sám, tak vy tu oblast znáte. Vy jste tam i letos byl. Vy už jste letos věděl, jak moc nestabilní to může tam být?
5: Já jsem nebyl přímo v tom údolí. My jsme jenom projížděli s kolegy z expedicí Neuron z Tibetu do Nepálu. Čekli jsme tam v tom hraničním přechodu nějakou dobu a potom jsme jeli vlastně po silnici, která je dneska zničená. Její část vede vysokou vysoko nad údolím, tak tam jsme taky jeli a pak jsme vlastně dojeli až asi za 8 hodin do Katmandu dneska, nebo za 12 dneska. Je to samozřejmě s těmi potíži na té cestě daleko delší příběh.
4: No já se na to ptám z toho důvodu, že třeba britský deník The Guardian píše, že čínští a nepálští experti řešili pravděpodobnost podobné katastrofy už před 3 měsíci, tak jestli se to dalo očekávat, jestli se dlouhodobě vědělo, že ta oblast je z nějakého důvodu nestabilní, že třeba kvůli globálnímu oteplování hrozí, že ten a ten ledovec, ta je takovou rychlostí, že se třeba může skutečně odlomit a způsobit ten řetězec událostí, o kterém vy tady mluvíte.
5: Tak pokud vím, tak pozornost nebyla zaměřena na tento ledovec. Jo? Byla zaměřena jako obecně na tu oblast. Ono se dá říct obecně, že s klimatickou změnou ledovce se destabilizují. Oni mají odvodnění jednak uvnitř ledu, na povrchu uvnitř a na bázi, a to odvodnění na bázi je vlastně takový jako promazání toho skluzu, který potom může nastat po tom odlomení. Jo? Takže obecně se to třeba dá spojit s klimatickou změnou. V tom jednotlivém případě je to trošku zrádné, těžko vám někdo řekne, co by se přesně dělo, kdyby klimatická změna nebyla. Nemáme tam žádné měřící přístroje přímo v tom ledovci, takže pro tu jednotlivost je to těžký říct, jestli ano nebo ne. Já bych nikdy neřekl kategoricky, že to není spojený s klimatickou změnou, ale zároveň ani nemám důkazy, abych to mohl říct, že to je.
4: Ta blesková povodeň, o které jsme se zmiňovali a která se prohnala celým tím údolím, ta teda byla způsobena i tím, že se vlastně protrhly ty přehrady, které tam v tom místě byly, nebo ne?
5: Po cestě byly ty přehrady, já mám pocit, že nebyly objemem obrovské, ale samozřejmě, že to přispělo zase k vlastně zvětšení objemu té povodňové vlny.
4: Mohlo to mít podcenění té situace možná ze stran těch místních úřadů, kteří tam něco takového vybudovali?
5: Ano, těžko říct, jestli příprava na tak velkou událost jako je realistická, jestli s takovými věcmi se i v budoucnu bude počítat. Já si myslím, že by se mělo, ale vidíme všude v Himalaji, že se staví přehrady vlastně na všech těch vyšších částech toků, protože tam je samozřejmě nejvyšší ten spád a ten výkon se tím pádem samozřejmě výrazně zvyšuje. Ale samozřejmě, že to je risk. Je to risk a ten risk se občas promění v takovou katastrofu. Zjistilo se, že ten výpadek těch hydroelektrárny, která ráno jich tam bylo několik, dokonce snad 9, že znamená vlastně výpadek 10% výkonu všech elektráren v Nepálu, takže je to docela zásadní věc.
4: O víkendu teď vzniklo v oblasti už druhé hrazené jezero, které teda opět hrozí přetečením a následně potenciálními záplavami. Co znamená hrazené jezero a proč už je druhé?
5: Takhle, při té události vlastně se dostane do údolí obrovské množství materiálu. Část se ho dostane dál tím údolím, samozřejmě tou obrovskou rychlostí, ale část se uloží na místě. Zvlášť ta část, která jakoby míří do protitoku toho údolí, do kterého se ten materiál dostává. A tady ta část materiálu vlastně zablokuje to údolí a vznikne tam postupně jezero. To je obvyklý vlastně průběh těchto událostí. To se například stalo i při události před několika lety v indickém Himaláji, ale ten objem vody, který se tam zadržel, nebyl dramatický.
4: To znamená, že další velké povodně teďka nehrozí podle vás?
5: Já bych se neobával povodně z těch jezer. Mohlo by se stát, že budou nějaký menší další vlastně ještě odlomy třeba toho ledovce nebo toho skalního masivu, to se může stát, ale já bych jako odhadl, že tady to už se nebude opakovat v tomhle rozsahu rozhodně.
4: To, že ta řeka, která se tak zásadně rozvodnila, teď mění směr svého toku. To je běžné po podobných událostech? Dočetl jsem se o tom na několika různých serverech a zajímalo mě, jak to funguje. Že ta klikatice prostě je trochu jiná? Teče jinudy v tom údolí?
5: No, tam, kde to údolí je uzavřené, jako velice úzké v tom horním toku, tam si myslím, že to moc jako není znát. Jako ten materiál, který se přemístuje s tou povodní, tak někde se usadí, jinde naopak eroduje, takže k určitým změnám tam došlo. Trošku jiný obrázek je na tom nižším toku, kde se ta řeka rozlévá trošku do šíře, tak tam dochází k nějakým, tam, kde se toho materiálu hodně akumuluje, tak tomu se ta řeka potom vyhne třeba. Ale zase to jsou spíš lokální věci, není to nic dramatického. Z toho, co jsem viděl na družicovém snímku, tak bych neřekl, že to byla nějaká výrazná změna.
4: Ale ta krajina se změní, ten ráz té krajiny bude úplně jiný, ne?
5: Potom, ta krajina se určitě mění.
4: Údolím se prohnalo to, co se tím prohnalo.
5: Jo, ta akumulace materiálu je tam obrovská. To koryto bude mít jiný charakter. Samozřejmě ten materiál nebude možné odstranit nějak technicky, ten materiál se bude postupně přemysťovat, ta řeka se s tím nějak poradí. Jo. To zanešené koryto je trošku nebezpečnější, že se snáš vlastně vylije. Jo, při i menší povodně se může zase rozlívat. Ale myslím, že tady to je i trošku cesta k návratu toho toku do přírodního stavu. Já úplně si nejsem jistý, jestli byl hodně regulovaný, já jsem se na to pořádně podrobně ještě nedíval, ale tady ty povodně jsou vlastně nějakým způsobem je zase šance pro tu řeku mít nějaký přirozený tok a to spoutávání toho toku třeba těmi přehradami vlastně v těch vysokých horách je trochu krátkozraký a ta řeka ukázala svou sílu a nějak se dá říct, že je to takové varování, že v určitých místech by se ty hydroprojekty neměly stavět tolik a ne tak vysoko v těch horských údolích, tam, kam ty povodně můžou dorazit v průběhu minut. Tam si myslím, že to je prostě příliš riskantní.
4: A to je varování pro Himalaj nebo varování pro svět?
5: Je to varování vlastně pro všechny horské oblasti. Já jsem se dočetl, že tam došlo k zaplavení rozestavených elektráren, došlo k zaplavení tunelů.
4: Ano.
5: Přesně k tomu došlo i v Chamoli v severní Indii před několika málo lety.
4: Teďka záchranáři se snaží z těch uzavřených tunelů dostat lidi, kteří tam měli uváznout.
5: Je fascinující, jak se ty události opakují se všemi těmi příznaky, jak to hrazené jezero, tak i tunely rozestavených hydroelektráren. Ten obrázek v těch Himalajích je velice podobný ve všech údolích a souvisí to s tím obrovským tlakem na produkci energie, jak pro prodej, třeba Nepal exportuje energie do Indie, tak pro vlastně potřebu v té dané zemi. A tady ty věci vlastně ukazují, že nějak se podceňují různá bezpečnostní opatření. Když máte v tunelu 300 lidí a hrozí povodeň a není tam žádná uniková cesta, tak se člověk musí ptát, jako, jak je tady to možný.
4: Takže varování pro hory, znovu se ptám, nejenom Himalaj, ale třeba pro Alpy, pro
5: v Alpách
4: hory
5: se tady ty
4: v Americe,
5: věci
4: všude
5: dějí,
4: na světě.
5: Děli a dějí. Loni došlo k události v Blaten, v Benských Alpách a ta událost měla podobný charakter. Tam došlo taky k řícení ledu a vlastně horniny. Došlo k taky vzniku toho hrazeného jezera. Naštěstí ta vesnice byla evakuovaná. Na poslední chvíli byla tam jenom jedna obec na životě a v podstatě ta událost byla velice podobná. Je to něco, co ve velehorách není běžné, ale prostě se jednou za čas stane a přinese to velké oběti. Přitáhne to pozornost lidí, mluví se o těch systémech různých včasného varování a pak ta situace zase utichne a ta pozornost se obrátí někam úplně jinam.
15: Rozebírali příčiny i následky nepálské katastrofy kolega Matěj Skalický a fyzický geograf Jan Kropáček v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12. Dokonce se objevilo autentické video, na kterém amatérský čínský dron zcela náhodou zachytil pád ledovce do vysokohorského jezera, který způsobil následnou záplavovou vlnu. Videí, která ukazují, jak se v zápětí 100 metrů vysoká vodní stěna valí do údolí a co způsobila, jsou stovky. V té záplavě hrůzy, zmařených životů a zdrcených přeživších občas zasvítil příběh, který dával naději, že zase bude líp a že o každý život stojí za to bojovat. Pětiletá dívenka, která přežila 3 noci sama a zaklesnutá po krk v bahně. Mladý muž, který šel odnést úřední šanony na horní okraj vesnice a těch pár výškových metrů mu zachránilo život, když se přihnala voda. Nebo muž, kterého voda odhodila do drátů a kabelů a on tam několik hodin přežil, než běsnící živel pod ním opadl. A také mentálně těžce postižená žena, kterou vlny odnesly a za pár hodin zcela zmatenou, nic nechápající našli vesničané. Ale přežila. Podle nepálské vlády bude stát obnovení infrastruktury a výstavba nových vesnic minimálně 5 miliard amerických dolarů. Chudý Nepál věří, že hlavně s novými silnicemi, mosty, školami a telekomunikacemi pomůžou léty prověření investoři, třeba Indie, Japonsko, Jižní Korea nebo Spojené státy. Spekulace o tom, zda se vrátí do měst, kde většina z nich strávila celý svůj život, Nepálčané odmítají. Vědí, jaká nebezpečí skrývá nádherná nepálská krajina, ale drtivá většina z nich chce začít znovu a na stejném místě. Jakže to říkal ten muž na spalovacím gátu Pašupatý v Katmandu?
7: Je jedno, jakou máš víru a z jaké si země. Všichni žijeme na jedné planetě.
15: Takové bylo dnešní zaostřeno na téma ničivá povodeň v Nepálu. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.
3: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně. Vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda plus, Hovory, Leonardo plus, Ranní i odpolední plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na plusu.
8: Zamlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
10: Příští půl hodina bude na Českém rozhlase Plus patřit repríze dokumentu Druhá šance. Ten zachycuje vzpomínku zdravotní sestry na zážitky blízké smrti, když se léčila s covidem.
3: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
11: Moje jméno je Míša Gorná a jsem obyčejná sestřička. Když se mě někdo zeptá, jak se mám, tak mu odpovídám, že se mám vděčně. Z covidu jsem onemocněla dle dostupných informací, co se týká zdravotníků, kteří pracují na záchranné službě, jsem měla nejtěžší průběh vlastně v České republice. Na vlastní kůži jsem měla možnost poznat, jaké to je stát se ze zdravotníka pacientem, který má zážitky blízké smrti. Prošla jsem si příběhem, který mi změnil život a naučil mě chápat ho jinak než předtím. Je to moje druhá šance.

0: Můj život v té době byl naprosto hektický. Myslela jsem si, že musím stihnout úplně všechno. Samozřejmě měla jsem rodinu, děti, prošla jsem různými osobními problémy, které vedly až k rozvodu s fyzickým napadením, bylo to náročné. Do toho jsem provázela svoji maminku, která vlastně se léčila s závažným onkologickým onemocněním. Do toho jsem studovala, dělala jsem specializaci, začala jsem dělat vlastně bakaláře. Potom jsem pokračovala v tom studiu. Do toho jsem vždy měla dvě práce, to znamená jednu sesterskou na plný pracovní úvazek, druhou ještě doplňkovou. Do toho jsem cvičila vlastně ve fit centrech. No a do toho jsem třískala všechny přesčasy. A potom vlastně přišlo takové zastavení ve smyslu různých zdravotních potíží. Takže se mi stávalo, že jsem jela autem, začala se mi motat hlava, takže jsem zůstala stát na kraji cesty, počkala jsem, až to přejde a jela jsem dál. Stejná situace se mi stala, že jsem prostě zase během jízdy autem, kdy jsem potřebovala něco stihnout, mi začalo bušit srdce, tak jsem zase zastavila a zase to nějak přišlo. No a potom jsem párkrát skolabovala do bezvědomí, vlastně jsem chviličku nereagovala, ale probrala jsem se a dobrý, zase se to pořešilo. A v životě, když to nejde přes pochopení, tak to jde přes utrpení. Takže přišla lekce, která mě totálně položila a zastavila. Když všeobecně začal covid, když začalo vlastně ta informace v médiích, tak já z hlediska vlastně i takové té profesní deformace jsem ten covid podceňovala. Já jsem to vnímala jako virózu, jako běžné nachlazení onemocnění, které prostě projde, a vnímala jsem to tak, že ze začátku se to jakoby zveličuje. Ono to asi souvisí i s tím faktem, že my vlastně v tom životě jdeme a máme pocit, že všechno je samozřejmé a nic se nemůže stát. Navíc jako zdravotník jsem si říkala, že to musím zvládnout a pomoci druhým. Ten den, kdy vlastně jsem začala pociťovat ty první příznaky, tak to byl pátek kolem 16. hodiny, kdy jsem byla v práci, jak jinak. Byla mi zima. Měla jsem zimnici, říkala jsem si, něco se děje, necítila jsem se úplně komfortně. Tak jsem si zašla do sprchy, byla jsem na dispečinku záchranky, ne nikde na výjezdu, takže jsem mohla odběhnout na takovou pauzu, rychlou sprchu. Ale nebylo mi úplně jakože fajn. Měla jsem takovou trošku takový stažený žaludek, trošku mě bolela hlava. Ta služba končila v 18.30, kolem 9. hodiny večer jsem si změřila teplotu. Měla jsem jenom mírně zvýšenou teplotu, 37.8. S tím, že jsem si říkala, aha, tak už to teda přišlo. Bylo to v období, kdy za týden jsme měli dostat očkovací látku. Druhý den mi volali z práce, že mám vysoké hodnoty testu, a řekli mi, ať nechodím do práce a ať zůstanu doma. Podle vyprávění manžela, protože já si opravdu ty události nepamatuju, jak to potom běželo, tak on mi říkal, že jsem nechtěla jíst, nechtěla jsem pít, hodně jsem kašlala. Údajně jsem skolabovala na toaletě do úplného jako krátkodobého bezvědomí. Potom, že jsem se horšila, takže mi musel zavolat teda sanitku. Ale pamatuji si moment, že jsem byla v nemocnici a že mi říkala paní doktorka, že mi dělali snímek plic, a ten den jsem byla nejhorší vlastně pacient z hlediska toho snímku plic, že tam byl oboustranný zápal plic. Takové matné útržky, že mi někdo zaváděl kanilu do ruky a že jsem se ho ptala, jestli to umí.
1: Zavádět kanilu?
0: a zbytek já sama subjektivně, jako že bych si něco pamatovala blíž, to vůbec nevím. Manžel říkal, že jsem se horšila v té nemocnici, takže ze standardního oddělení mě museli převést na ARO. Na tom ARO v ten den bylo 6 lůžek, 6 ventilátorů, které byly obsazeny a já jsem byla 9. pacientem. Martin říkal, že se mě snažili vlastně napojit na jiné vlastně možnosti vlastně podpory dechu, ale že ty jsem netolerovala. Ještě to bylo zkomplikované tím, že ten Martin jako manžel mi říkal, že se vůbec do té nemocnice nemohl dovolat, že neměl vlastně prakticky žádné informace. A když se dovolal teda do té nemocnice, tak se ptal, jak to vypadá. Oni mu říkali, že se teda rapidně horším a on teda navrhnul, jestli by nebylo vhodné převoz z toho nižšího stupně nemocnice do fakultní nemocnice na ECMO. ECMO je přístroj, který u pacientů ve vážném stavu nahrazuje funkci plic. A oni se zeptali Martina, jestli by to mohl s někým domluvit. On říkal, že tam zná někoho. Je to lékař, který mi finálně zachránil život, protože Martin mu zavolal a on hned začal jednat a do 5 minut to skutečně zavolal a říkal, že mě přijmou. Když se teď nad tím tak zamýšlím, tak je to zvláštní tady tenhle ten postup, protože přece na takovou péči má právo úplně každý pacient bez ohledu toho, že by měl někde někoho znát. Prostě každý lékař by měl vzít ten telefon a skonzultovat s vyšším pracovištěm možnost přijetí každého pacienta, který vlastně je indikovaný k vyšší léčbě. Každý pacient má právo na život, na to, aby mu nebyla odebrána ta naděje. A to ECMO je opravdu velkou nadějí. Zrealizoval se převoz. Ta realizace toho převozu podle informací, které mám, tak údajně nějaký čas samozřejmě trvala. A v té době mi bylo 46 let. Byla jsem bez nějakých vážných prostě onemocnění, takže vlastně jsem urgentně byla napojována na to ECMO a v momentě, kdy mě překládali z těch nosítek, té sanitky na postel, tak došlo k úplné desaturaci, takže jsem měla saturaci 20. Dnes mám z toho následky, že mám nedokrvená ložiska na mozku, ale mám za to, že jsem měla obrovské štěstí. Právě díky manželovi, který mi ten převoz zajistil, tak právě proto, když se mi někdo zeptá, ahoj Míšo, jak se máš, tak říkám, já se mám prostě vděčně. Jako v tu dobu se dělaly statistiky, kolik pacientů na ARO přežilo a z 10 pacientů byl jeden, který přežil. Na ARO jsem byla napojená na ECMO, na tom jsem byla napojená celkem 21 dní, s tím, že Martin mi říkal, že vlastně bylo to velmi špatné. Nejdříve jsem měla, a byla jsem teda i na té umělé plicní ventilaci, takže ty plíce jako ležely, sami nedýchali, ale ten přístroj je vlastně nadechoval. Tím, že měla jsem zavedený endotracheál, to znamená takovou trubku vlastně přes ústa, přes krk. Potom ještě paní doktorka navrhla, že teda mi udělají tracheostomii, takže mi vlastně tady operačně vlastně udělali díru do krku a zavedli kanilu. Ale pořád se to nelepšilo. Údajně byl 3. týden velmi, velmi kritický. Říkal Martin, že opravdu neměl vůbec dobré zprávy. A potom vlastně ten 21. den se to nějakým způsobem, prostě nějakým zázrakem zlomilo. Říká se tomu NDE, zážitky blízké smrti. jako by vás postavili do nějaké temné úplně haly, ve které je úplná tma, a teď vám dá do ruky někdo baterku a vy si rozsvítíte a zamíříte na nějaké místo v té hale. A to je ten současný život, ten, který je teď. Potom vám někdo na chviličku rozsvítí tu halu. A teď vy se rozhlídnete a vy vidíte, aha, prostě souvislosti, věci, už to vidíte. A teď zase někdo zhasne tu halu a vy tam máte to úzké světlo. Takže se vrátíte vlastně do toho současného života. A to je to ono. A ten obrázek, který jsem zažila, prožila, nikdy nezapomenu. A myslím si, že jednou, až odejdu, tak se do toho obrázku vrátím. Já to nikdy nebudu umět říct vlastně v souvislosti, ale vím, co vím, bylo, že jsem byla v pozici pozorovatele. Já jsem prostě viděla, opravdu jsem viděla, situace, události, jak kdyby se najednou něco stalo a teď najednou jsem viděla, že prostě odchází lidi. Ty lidi šli prostě zleva doprava. Já jsem je hrozně moc chtěla zastavit, chtěla jsem jim říct, já jsem věděla, že odchází. Oni pokračovali a oni na mě prostě nereagovali. Oni prostě šli. A teď já jsem to prostě nechápala. A vždycky se tam ozval takový hlas a říkal jeden, dva. Tak já jsem říkala, co to je? A pak jsem vlastně pochopila, že to byli lidé, kteří jakoby se vrátili. Prostě jak kdyby tam byla taková selekce, taková třídění, že někdo jakoby odcházel a někdo jakoby se vrátil. Byla tam nějaká sestra, vím, že jsem si říkala, teď já ji znám, jako, že prostě někdo ze záchranné služby. Vím, že tam odcházelo, prostě plakalo tam miminko, někdo tam odnášel prostě miminko, nešlo to nijak zastavit. Já o té sestře mluvím, protože potom, když už jsem byla na Čeladné, kde teda mě potom převezli, abych tam rehabilitovala, a když jsem byla na takové proceduře jedné, tak mi tam říkala sestřička, je, to jste vy, no oni tak jakože o mě věděli, protože jsem byla jediná jako sestra ze záchranné služby tam v takovém stavu. A ona mi říkala na té rehabilitaci, to je hrozné, že ta sestra, a teď mi řekla to jméno. A teď já jsem si říkala, já ji znám to jméno. A teď ona mi říká, no, ona už byla v důchodě, oni ji taky převáželi a ona zemřela 2 dny po vás. Ocitla jsem se na různých místech. Věděla jsem, co řeší můj syn ohledně své současné práce a

obecně nedostatek ochranných prostředků a my jsme měli k dispozici především roušky. Řešilo to vedení, že jestli umřu, že bude problém. Přesně vím své hodnoty. Přesně vím, že jsem měla tepovou frekvenci 176 v momentě, když jsem viděla ty lidi odcházet. A přesně vím, že jsem byla taková neklidná, že se mě ten personál snažil sklidnit, ale já jsem nemohla, protože já jsem prostě viděla odcházet, já jsem je chtěla zastavit, ty lidi. Já jsem je chtěla pomoct a něco jako by mě drželo, že nemůžu. Pamatuji si přesně moment, když jsem se na ně dívala a já jsem si říkala, tak já vůbec s tím nic neudělám. A teď jsem si, tak jako jsem se uvolnila, a teď jsem říkala, já to prostě musím přijmout, já s tím vůbec nic neudělám. A já vlastně potom jsem, a nevím, jestli jsem to objektivně udělala, ale zvedla jsem ruku a já jsem jim prostě mávala. A úplně takový ten nejsilnější moment, do kterého se vracím, to je moment, kdy já jsem se vlastně ocitla, to byla louka. Ona byla taková zelená, já ty barvy ani nedokážu popsat. Já jsem na ní byla, byla jsem starší. A já jsem tam trhala prostě květy na té louce. Ten prostor nebyl velký, to bylo tak 5x5 metrů. A kolem toho bylo právě takové světlo, byl to klid, který z tohoto světa neznám.

Já jsem přesně zopakovala Martinovi, že stál u mých nohou, dával mi ponožky a spoustu věcí mi nasliboval. Dával mi ponožky a říkal, už vždycky ti budu masírovat nohy. Dneška to neudělal. Vždycky ti zabiju obrázek hned. My jsme měli nějakou hádku, že jsem potřebovala něco zabít na zeď, on to nechtěl udělat. Já jsem mu to zopakovala, on říkal, to není možné, to bylo prostě na začátku ECMA, to bylo hluboké, uspané, bez vědomí, to jsi nemohla slyšet. A já jsem říkala, já to prostě vím. Slyšela jsem mužský hlas, já i vím, kdo to byl, ale nechci jmenovat. Byl to lékař, který říkal, ale pozor, covidáci slyší. A já jsem si v tu chvíli říkala, jo, jo, slyší. A mě v tu chvíli napadlo, ale já žiju, já přece za ten svůj život tady bojuju, já chci žít, mít naději na ten život, na kterém mi velmi záleží. Potom jsem slyšela, jak nade mnou říká lékařka, no to ne, s něčím nesouhlasila, s někým tam komunikovala a pak říkala, to ne, teď poprvé vidím, že něco udělala, ale za celou dobu ne. No tohle to tady pěstovat nemůžeme. Pamatuji si, že mě měli odpojit. A já jsem slyšela slova o transplantaci a jsem tu chvíli, teďka vyležíte a nemůžete udělat nic. A já jsem jim chtěla říct, já ještě nejsem kadaver, jako prostě dárce orgánů. Někdo, kdo dostal za úkol mě odpojit, vím kdo, mě neodpojil. A ráno přišla paní doktorka a říkala, jak to, že prostě nejsem odpojená. Šlo tam nějakému konfliktu, komunikaci s tím, že mě nechali. A to byl ten moment, kdy já jsem si říkala, že prostě musím něco udělat. Ještě jeden moment byl, kdy za mnou přišel Martin a já tím, že jsem viděla tu louku a mě bylo tak dobře, a protože já jsem paradoxně Martinovi vždycky říkala, už v tom zdraví, víš, já kdybych někdy onemocnila, tak já s tebou prostě nebudu, já nechci někomu být na obtíž. Takže já jsem tady toto řešila a já nevím, co to byl za moment, ten Martin u mě stál a tak plakal

tak mě držel za ruku a říkal, že jak jsi mi vždycky říkala, že mě opustíš, tak já tě prostě nepustím. A teď já jsem si říkala, aha. To byl ten moment, kdy jsem se začala vracet. Prostě neodpojili mě a ten moment byl takový ten stimul, kdy jsem si říkala, musím něco udělat. Když jsem se probudila, tak vlastně já jsem otevřela oči, zase zavřela oči a teď jsem slyšela, jak ti zdravotníci, je, Míša se probrala a teďka pořád, Míšo, otevřete oči, otevřete oči. A teď málo zdravotníků si prostě uvědomí, že nad váma svítí zářivky. Ono se jako nejde, když máte téměř měsíc zavřené oči. Ani já jsem to nevěděla předtím jako zdravotník, tyhle ty pocity prostě pacienta. Jako slyšela jsem příběhy, třeba mně se to nestalo v té sanice, ale kolegové říkali, že vezli pána, který měl infarkt. Teď byl zaléčený, byl v té sanice a teďka on se s nima bavil, byl to takový hřmotný chlap a teďka on se tak na ně podíval, najednou říká, hoši, já umřu. On fakt za 5 minut nebyl. Takže já si za svými zážitky blízkými smrti stojím.

Život není potřeba jen skenovat, ale je potřeba ho skutečně a opravdově žít. Naslouchat sobě, svým pocitům, svým přáním, naslouchat informacím, které do našeho života chodí a které často neposloucháme. Každý zdravotník, jestli chce dojít na vrchol, jestli chce být skutečným a opravdovým profesionálem, tak by si měl uvědomit, že pacient, z latinského paciencia, tedy překladu je to trpící a nebo trpělivost, je člověk, je to trpící, se kterým je potřeba mít trpělivost. Měl by si uvědomit, že nepracuje jen s nějakým materiálem, ale pracuje s tím nejcennějším, co v životě máme. Pracuje s životem člověka, s jeho zdravím, a ten člověk, ten trpící pacient, to své zdraví nebo ten svůj zdravotní stav vkládá do rukou toho zdravotníka.

0: Dokument Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
1: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
2: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
3: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
0: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
5: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
6: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
7: Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit ti pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
5: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
8: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
6: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
9: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
7: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
5: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tagorem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
6: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Kabinet bude schvalovat nové statuty rad vlády. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil Čech, další tři úřady dál pohřešují. Fotbalisté Slávie vedou po výhře nad Plzní ligu o 3 body. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Rady vlády budou mít pravděpodobně nové statuty, ministři je budou schvalovat na svém pondělním zasedání. Nově se v nich objeví třeba věta, že ve své činnosti zohledňují závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu ve fungování poradních a pracovních orgánů kabinetu po červencovém přesunu úředníků na jednotlivá ministerstva. Opozice v tom vidí další oslabení a podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO je na vyhodnocení ještě brzy.
11: Nastavujeme si nějak to fungování a ten chod. Ta práce na těch různých tématech se určitě nijak nezastavila. Proběhly veřejné výzvy k doplnění členů rad, protože někteří rezignovali, některým skončili ty mandáty. Ty rady prostě budou dále funkční a věnovat se těm tématům, které jsou potřeba.
10: V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Za toto období klesl počet incidentů o 35%, tedy víc než o třetinu.
12: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
10: 300 autorů značek a studií nabídne letošní přehlídka současného designu a módy s názvem Design Blog. Tématem 28. ročníku je světlo jako symbol pravdy, naděje a života. Od 7. do 11. října se festival uskuteční hned na několika místech v Praze. Hlavním dějištěm bude výstaviště v Holešovicích.
13: Srdcem celého festivalu bude Veletržní palác. Součástí bude taky expozice předního českého designéra Maxima Velčovského.
14: Součástí té expozice bude obří stůl, kolem kterého bude sedět 80 návštěvníků.
13: Říká ředitelka Design bloku Jana Zielinsky. Část přehlídky se uskuteční i v jízdárně Pražského hradu, která připomene nedožité narozeniny prezidenta Václava Havla.
15: Kde bude ukázána jeho pracovna, artefakty, kterými se obklopoval nebo které vznikly během jeho působení na Pražském hradě.
13: Vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf. Přístupný bude taky průmyslový palác, který se po rekonstrukci otevře veřejnosti vůbec poprvé. Sabina Vosecká, Radiožurnál.
10: Fotbalisté Slávy vedou po neúplných 9 kolech tabulku šance ligy o 3 body. V posledním utkání před reprezentační přestávkou porazili Plzeň po obratu 2-1. Vítězný gól Pražanů dal z opakované penalty Tomáš Chorý. První pokutový kop v nastavení neproměnil, pak s ním mluvil obránce Štěpán Chaloupek.
16: Já osobně jsem se včera ptal a řekl, že si věří, a v tu chvíli já jsem prostě mu věřil 100%, že ji promění. Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli, i když to od nás nebylo herně takový, jak bychom si představovali, takže zase jsme ukázali nějakou tu svoji sílu.
10: 3 body získala taky Sparta po vítězství 3-0 v Olomouci. Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlhl Teplicím 0-2. Hokejisté Kladna vyhráli i ve třetím kole Tipsport Extraligy, a to v Liberci 3-1. Pardubice přehráli Karlovy Vary 5-2. Brněnská Kometa zvítězila 3-1 nad Hradcem Králové. České Budějovice 3-2 nad Olomoucí a Vítkovice prohráli 2-3 s Litvínovem.
17: Nehoda na D11 za Prahou a omezení na D5 za Berounem. Na dálnici D11 pozor na nehodu za Prahou ve směru do Hradce Králové. Na kilometru 6,5 havarovalo osobní auto v levém pruhu. Je to plynule průjezdné, pozor ale na pohyb lidí okolo. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně, pokud budete sjíždět na Litoměřice. Na 45. kilometru se na exitu střetla 2 osobní auta. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě zeleně. Na nehodu pozor na silnici 21 z Plané do Mariánských Lázní. Na průtahu vchodové Plané havarovalo osobní auto, průjezd je omezený. A v Praze vyšetřují nehodu v Anglické ulici. V křižovatce s Legerovou havarovala 2 osobní auta, pravý pruh je uzavřený. A v Ostravě připomínáme uzavřenou Rudnou ulici ve směru do Poruby. Za dálnici D1 pracují na mostě, objížďka vede přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů, na horách kolem 6, na Šumavě 10 a místy bude větrno, vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
18: Premiér si všiml ruské hybridní války. Rozpaky pražského voliče ODS. Polská vláda začala řešit vysoké ceny paliv. To je signál i pro Česko. A rituální cvičení slovenského prezidenta Pellegriniho. To jsou titulky některých z nedělních komentářů a analýz k domácím i zahraničním událostem. U jejich poslechu vás vítá Patricie Polanská.
0: Názory a argumenty.
18: Rusko plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Nadcházející měsíce budou nejnáročnější za dobu války, oznámil ve čtvrtek polský premiér Donald Tusk. Co na to český premiér? Slovo má Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin.
19: Premiér Andrej Babiš připustil, že ze strany Ruska čelíme hybridní válce. Je to podstatný posun, protože dosud se slovu válka vyhýbal tak, jako se Alena Schillerová vyhýbá slovu dluh. Dokola opakoval, že chce mluvit jen a jen o míru. Premiéra můžeme samozřejmě pochválit, že začíná chápat realitu. Ovšem dochází k tomu hodně pozdě a především k činům, které by prozření stvrdili, je stále daleko. Citujeme, co premiér řekl. Ze strany Ruska čelíme hybridní válce a proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost. Konec citátu. Šlo o reakci na vystoupení polského premiéra Donalda Tuska, který přímo varoval před novou možnou ruskou strategií, tedy před údery dronů a raket přímo proti zemím, které podporují Ukrajinu. V Babišově výroku si proto můžeme povšimnout poněkud zpozdilé terminologie. Začal mluvit o hybridní válce ve chvíli, kdy zjevně hrozí, alespoň podle Donalda Tuska, přímé útoky. Když přiletí drony, tak na tom přeci už není nic hybridního. Jsou to plnohodnotné válečné akty. Je sice pochopitelné, že Babiš nechce děsit veřejnost, ale na druhou stranu to vyvolává obavu, zda si skutečně uvědomuje závažnost situace. Zatím to tak bohužel moc nevypadá. Dosavadní kroky jeho vlády totiž museli dělat Rusku zatím spíše radost. To, co se dá opravdu nazvat hybridními útoky, Babiš doteď nebral vážně. Rozprášil strategickou komunikaci státu, která představovala nástroj, jak se útokům v informačním prostoru bránit. Když se objevila propracovaná ruská dezinformační operace, zaměřená na rozeštvání Poláků a Čechů, tak je na rozdíl od Donalda Tuska bagatelizoval. No a nejnověji neřekl dopředu ani slovo proti účasti vládního poslance Jindřicha Rajchla na konferenci, na které mluvil ruský propagandista, přítel Vladimíra Putina Fjodor Lukjanov, který obhajuje ruské vraždění na Ukrajině a je na sankčním seznamu Evropské unie. S přípravou na obranu před reálnými, nikoli jen hybridními útoky Ruska, to není o moc lepší. Místo masivního zbrojení po vzoru Polska, pobaltských zemí nebo třeba nově i Německa, Babišova vláda obrané výdaje drží na nutném minimu a dělá z Česka stát, který je, pokud jde o ochotu k obraně, na úplném chvostu NATO. Premiér sám přitom působí zmateně. Na jednu stranu navrhuje vytvoření evropské protiraketové a protidronové obrany, ale nechce se na ní finančně podílet. A hůř, přihlíží tomu, jak ministr obrany za SPD, strany dlouhodobě nakloněné Rusku, zakazuje náčelníkovi generálního štábu cestu na Ukrajinu, která je nyní právě v oblasti protidronové obrany nejlepší na světě. A kde bychom se tedy mohli opravdu učit? V Kremlu se musí báječně bavit. Andreje Babiše tedy znovu pochvalme, že připustil alespoň to, že hybridní válka proti naší zemi je realitou. Teď by si ale ještě mohl všimnout, že v ní na straně Ruska bojují i někteří politici, kteří drží při životě jeho vládu. A když už jim dovolí propagandistické působení, neměl by jim ho svou pasivitou alespoň usnadňovat. A hlavně by jim měl z titulu funkce zatrhnout kroky, které obranyschopnost země přímo podkopávají, a to nikoli v hybridním, ale v fyzickém smyslu. Jinak? Jinak bude přes všechny řeči o nutnosti obrany jejich faktickým spolupracovníkem.
18: Rozpaky pražského voliče ODS. Tak nazval následující příspěvek komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
20: Dohromady celé čtvrtstoletí seděli od vzniku samostatné České republiky až do posud v křesle primátora hlavního města považovaném za významnější než mnohá ministerská a reprezentanti Občanské demokratické strany, což je bilance famózní. Však ani svou někdejší úhlavní rivalku sociální demokracii, která obsazovala premiérské posty od Zemana po Sobotku, ještě pod poctivou značkou ČSSD, do nejvyšší metropolitní funkce ODS jedinkrát nepustila. To se i v dalších největších aglomeracích nepovedlo, ani v Brně, natož pak v Ostravě. A bez šancí ovšem není řídit Prahu ani nyní, i když jí moc nepomáhá dlouhodobá obecná neviditelnost primátora Svobody. Hlavním soupeřem se pak občanským demokratům dnes jeví hnutí ANO, zároveň ovšem i coby latentní spojenec. Jak se aspoň už celé měsíce zdálo z rétoriky čísla jedna pražské kandidátky ODS Tomáše Portlíka, zároveň prvého místopředsedy strany, který jedním dechem také dával najevo, že v nejmenším nemíní sedět v radě města s Piráty, v ODS odjakživa málo oblíbenými. A jak známo, strana odmítá i spolupráci s Prahou sobě, založenou úspěšným starostou městské části číslo 7 Janem Čižinským. To by se ještě dalo chápat s tím, že ve hře je sázka na už zmíněné ANO. V Praze sice skrze svého zakladatele a lídra spíš odmítané, ale zase už nikoli tak šmahem. Však před 4 roky bylo podílu na řízení hlavního města velmi blízko. A i když letos muselo oželet primátorského kandidáta Ondřeje Prokopa za pomětlivého majitele vícera lukrativních pražských bytů a lídrem se stal takřka na poslední chvíli prakticky neznámý Jan Hušbauer, pořád si lze představit, že hnutí udělá s vydatnou pomocí pracovitého prvého místopředsedy ANO a vicepremiéra Karla Havlíčka slušný výsledek, i když je otázkou, jestli by stačil na tandem pouze s ODS. A co hlavně, voliče musí mást, když Portlík náhle říká, že vládnout v Praze s Babišovým hnutím prakticky nelze, protože to hlavně zajímá skoro 200 ušetřených miliard na magistrátním účtu. A nepřímo obvinuje Babiše z nátlaku. Ano, prý v případě, že zase zůstane na ocet, zařídí, co by hlavní vládní síla, aby metropole nedostala peníze ku příkladu na infrastrukturální nákladné projekty, které stát obvykle financuje. Portlík dokonce mluví o hrozbě jakéhosi pražského vyhladovění. A těžko říct, co ho k tomu vede. Jestli pohledy na předvolební průzkumy, které se ovšem značně liší, respektive to v nich úplně skáče, anebo snaha o vstřícné gesto ku příkladu ke starostům, spojenectví s ANO zase ovšem rozhodně odmítajícím. A ti by naopak mohli, kdyby to povolební matematika umožňovala, vládnout zase s Portlíkem odmítaným Čižinským a hrůzo hrůz znovu i s Piráty. Voliči ODS se pak musí cítit zmateni, protože jim není jasné, koho by vedle sebe strana v radě hlavního města nakonec nesla. Můžeme si sice myslit, nebo je to pravděpodobné, že ze všech nejvíc pořád hnutí ANO. Ale nemůže jim být jasné, čím to Portlík tedy vlastně straší. Nebo snad dopředu jakoby říká, že mu nic jiného než dohoda s Babišem nezbývá. No, to by byla předvolební strategie, zatím zcela neozkoušená.
18: Publicistu Jana Vávru zaujaly některé z posledních návrhů premiéra Andreje Babiše. Proč? Poslechněte si následující komentář.
1: Premiér Andrej Babiš v poslední době chrlí nejrůznější nápady, kterými překvapuje i své věrné. Nedávno, zřejmě znepokojen reakcí voličů ANO na rekordní schodek rozpočtu, se nechal slyšet, že by mohl zrušit státní příspěvek na provoz soukromých a církevních škol. Soukromé školy stejně vyžadují po rodičích školné, církve zase získaly značné peníze v restitucích. Jenže okamžitě mu začaly chodit e-maily od rozhořčených voličů, takže zase rychle couvl. Potom vystřelil ve svém nedělním hlášení na sociálních sítích v skutku revoluční myšlenku, jak vyřešit klesající porodnost. Za každé druhé dítě by stát vyplatil milion a za třetí dítě by doživotně odpustil placení daní. Ovšem, bývalý člen Národní ekonomické rady Daniel Prokop spočítal, že by tenhle nápad stál státní pokladnu okolo 50 miliard korun. Takže i z tohoto pokusu asi nic nebude. Za pozornost stojí, že vedle těchto levicových nápadů chce Andrej Babiš snížit podporu v nezaměstnanosti, což je krok, který náleží spíše pravici. Ovšem, netřeba v Babišových nápadech hledat nějaký plán. Premiér je mistr marketingové politiky, která nic neřeší, jen vytváří dojem. Jde mu o to zaujmout pozornost a nalákat co nejvíc voličů. Upřímně slibuje něco, co vůbec nemá v plánu splnit. V tom se Andrej Babiš projevuje jako učenlivý žák Donalda Trumpa, pro kterého jsou jeho instinkty také důležitější než jakákoliv fakta. Pokud je ale toto vytváření dojmu určeno jen pro domácí publikum, je to náš problém. Ovšem Andrej Babiš přenesl tento marketingový styl i do mezinárodní politiky. Na pražském obranném summitu navrhl Babiš vytvořit společný evropský systém protiraketové obrany. Nazval ho Europatriot a přirovnal ke vzniku Airbusu. Jenže Evropa už podobný projekt rozjela a Česká republika se ho odmítla zúčastnit. Deklaraci o vzniku integrované koalice proti balistickým raketám podepsali státy tzv. Koalice ochotných na setkání v červenci ve Francii, kterého se Babiš také zúčastnil. Nejdřív se s cestou do Paříže chlubil na sociálních sítích, pak ale začal tvrdit, že se o iniciativě dozvěděl den předem a kritizoval ministerstvo obrany, že ho o přípravě neinformovalo. Navíc zcela nepatřičně poučoval země koalice ochotných, že by měli z projektu vyřadit Velkou Británii, protože není členem Evropské unie. Babišův návrh na Europatrioty je absolutně nekonzistentní s jeho politikou. České výdaje na obranu jsou nedostatečné, za což na obranném summitu vládu ostře kritizoval americký velvyslanec při NATO. Prohlásil, že stagnující český obranný rozpočet je zklamáním a že Spojené státy očekávají víc. Jestli se Babiš chtěl Europatrioty vlichotit do přízně Američanů, tak se spletl. Jeho návrh je navíc výrazně dražší než evropská varianta protiraketové obrany. Proč představitel státu, který dává na obranu skoro nejméně v Evropě, navrhuje tak drahý projekt, nelze vysvětlit jinak než zase jen jako snahu zaujmout pozornost. Andrej Babiš se zřejmě snaží zahltit všechny nejrůznějšími nápady, o to víc, oč se jeho pozice v Evropské unii stává slabší. Může za to rýsující se spor s Evropskou komisí kvůli jeho střetu zájmu, a to nejen pokud jde o zemědělství, ale i zdravotnictví. Zmatených a nesmyslných nápadů bude nejspíš přibývat. Škoda jen, že si jeho marketingové dovednosti neosvojil nějaký český politik s odlišným hodnotovým ukotvením.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: S podzimem se na politické stoly po celé Evropě začíná vracet téma cen energií a paliv. Česká vláda bude podle jejího místopředsedy Karla Havlíčka jednat o tom, jak reagovat příští týden. V Polsku už k některým opatřením přikročili. Pokračuje Luboš Palata, evropský editor Deníku.
2: Ceny paliv na benzinových pumpách šplhají do výšek, z níž se řidičům v celé Evropě začíná točit hlava. A to nejen v Česku, ale i v sousedním Polsku, kam jsme přitom ještě před časem jezdili tankovat levnější benzín či naftu. Dnes to už neplatí, ale tamní kabinet premiéra Donalda Tuska dává najevo, že se s tím nehodlá smířit. Zvláště s faktem, že velkou část vysokých cen nedělají ani tak vyšší ceny ropy způsobené nekončícím střetem Spojených států a Iránu, ale nezvykle vysoké marže ropných koncernů. To platí také pro dominantní polský koncern PKN Orlen, který oproti loňsku zvýšil velmi výrazně svůj letošní zisk. Polský sejm proto v pátek odhlasoval vládní návrh na zavedení daně z mimořádných zisků pro ropné koncerny působící v Polsku. Nejde ale o snahu přinést peníze do státní pokladny, ale najít prostředky, jak snížit daň z přidané hodnoty na paliva a neudělat tím zároveň další díru do velmi napjatého polského rozpočtu. Pokud dojde k zásadnějšímu snížení ceny paliv v Polsku, dostane to pod tlak i český kabinet Andreje Babiše. zvláště v situaci, kdy se slovenské vládě Roberta Fica daří politickým tlakem na Slovnaft a jeho majitele, maďarský koncern MOL, udržet slovenské ceny benzínu a nafty poměrně výrazně pod těmi českými, což v minulosti tak nebývalo. V konkurenčním prostředí střední Evropy si Česko, které má stále o něco vyšší mzdové náklady než okolní vyšegrádské země, musí hlídat, aby svojí cenovou hladinou energetických vstupů výrazně nevybočilo ze středoevropského rámce. Polsko je dnes v rámci Vyšegrádské čtyřky navíc tak dominantní ekonomikou, že Česko je oproti ní jen takovým menším státem do počtu. Množství českých výhod oproti Polsku se přitom stále zmenšuje, ať už jde o vývoj státních financí nebo stav infrastruktury či celkovou stabilitu politického prostředí. Polskou vládu navíc udržuje ve střehu velmi silná opozice a také opoziční prezident Karol Navrocky. Premiérovi Tuskovi je tak jasné, že větší politické chyby mohou stát jeho vládu prohru v parlamentních volbách, které čekají Polsko už přibližně za rok. Česká vláda Andreje Babiše má naopak pocit, že do voleb je ještě velmi daleko a že volič do té doby na Babišovu naftu za 50 stihne zapomenout. Zvláště když opozice v čele se STAN a ODS se chová ve srovnání s tou polskou velmi, velmi kroce. Jak ale bude asi už brzy možné vidět na srovnání cen u benzínových pump v Polsku a Česku, někdy nejen ke škodě své, ale především nás, českých občanů.
18: Slovenský prezident Peter Pellegrini vystoupil ve slovenském parlamentu se zprávou o stavu země. Rok před parlamentními a pár týdnů před regionálními a komunálními volbami nelze jeho projev vnímat jinak než v politických souvislostech, domnívá se komentátorka Českého rozhlasu Plus Kamila Pešeková.
3: Na první pohled působil prezident jako nestranný rozhodčí. Vládu premiéra Roberta Fica upozornil mimo jiné, že si své spory má řešit za zavřenými dveřmi, nikoli veřejně. Zároveň ale také napomenul opozici, které vyčetl, že nepodporuje projekty současné koalice, nechce s ní diskutovat a tím přispívá k dalšímu rozdělení společnosti. Pellegrini připomněl atentát na premiéra Roberta Fica v Handlové před 2 lety a postěžoval si, že ani po této události hádky a rozepře ve společnosti neustaly. Bez ohledu na to, co Pellegrini světu sdělil, realita je taková, že za stav ve společnosti je v první řadě zodpovědná vláda, která zemi spravuje. A Robert Fico, který je premiérem už po čtvrté, má výrazný vliv na to, co se na Slovensku děje. Pokud je tedy někdo zodpovědný za současný stav, tak je to především jeho současná vládní koalice. Prezident uvedl, že důležité je členství Slovenska v Evropské unii a Severoatlantické alianci, ale dobré vztahy jsou podle něj potřeba na všechny 4 světové strany. Na tomto místě si nelze nevšimnout, že prezident převzal rétoriku premiéra Fica, který tímto způsobem obhajuje nadstandardní vztahy s Ruskem a jeho nejvyššími představiteli, stejně tak i s Čínou. Slovenská opozice prezidentovi vyčetla, že jeho projev byl až příliš jednostranný a provládní. Není se čemu divit, Pellegrini byl kdysi předsedou strany Hlas, která je dnes součástí vlády premiéra Fica. Se zodpovědností za vnitřní bezpečnost, hospodářství, zdravotnictví nebo školství má strana na starosti klíčové oblasti života. Co v prezidentově projevu chybělo, je vcelku zjevné. Vůbec nepadla zmínka o 2 zásadních problémech, kterým země čelí. Mezi takové patří hrozby ze strany Ruska, které vláda v Bratislavě neustále zlehčuje a tím v zásadě oslabuje solidaritu v rámci západního politického společenství. Do toho zapadá i vyjádření premiéra Fica, které zaznělo až po prezidentově projevu. V něm zpochybnil smysl klíčového 5. článku Severoatlantické smlouvy, který definuje vzájemnou solidaritu a pomoc členů NATO pro případ, že by se jeden z nich stal cílem ozbrojeného útoku. Slovensko podle něj v takové situaci nehodlá přijít svým partnerům na pomoc. Druhé téma, které Pellegrini opominul, je téma korupce. Je to něco, s čímž se mnozí jeho spoluobčané ve svých životech v nějaké formě potkávají. Bohužel poslední opatření vlády, která zavedla v rámci konsolidace státního rozpočtu, její riziko zvýšila. Řeč je o dani z finančních transakcí. Ta vedla mimo jiné k velkému návratu plateb v hotovosti a tím i možnost požadovat za nějaké služby ještě něco navíc, zcela mimo dosah finanční správy. Shrnuto a potrženo, slovenský prezident Peter Pellegrini předvedl v parlamentu rituální řečnické cvičení bez nějakých překvapivých momentů. Nedá se ale očekávat, že by si za týden na obsah jeho projevu ještě vůbec někdo vzpomněl.
18: Valné shromáždění OSN schválilo před několika dny rezoluci, která podporuje nové zobrazení světa, známé jako Spravedlivá země, Equal Earth. Rezoluci z iniciativy Africké unie předložilo Togo a je to právě Afrika, která věří, že s novou mapou začne psát i nový příběh. Příspěvek připravila Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha.
4: Mapa světa může být zobrazena pomocí různých kartografických projekcí. Tou nejznámější je Mercatorova projekce, která vznikla už v 16. století, především jako praktický nástroj pro námořní navigaci. Stejně jako každá projekce, má ovšem i ona své limity. Výrazně zvětšuje území ležící blíže k pólům a proto není vhodná pro porovnávání skutečné rozlohy jednotlivých států a kontinentů. Přesto se právě toto zobrazení postupně stalo jedním z nejrozšířenějších obrazů světa. A není bez zajímavosti, že se tak stalo v době, kdy evropské mocnosti svět nejen objevovaly a mapovaly, ale stále větší část z něj také ovládaly a podřizovaly svým zájmům. Mercatorova mapa tak sice nevznikla jako nástroj kolonialismu, ale její pozdější dominance dobře zapadala do eurocentrického obrazu světa, v němž Evropa a obecně globální sever působil větší a významnější, zatímco rozsáhla území rovníkových oblastí, tedy zemí globálního jihu, se opticky zmenšovala. Hlasování valného shromáždění OSN, které drtivou většinou podpořilo používání plochojedné projekce s názvem Spravedlivá země, vytvořené v roce 2018, předcházel několikaletý občanský a politický proces, který měl své kořeny v Africe. Organizace Africa No Filter a Speak Up Africa rozvíjeli kampaň s názvem Oprav mapu, která upozorňovala na zkreslené zobrazování velikosti Afriky vůči ostatním regionům a zemím na světových mapách založených na Mercatorově projekci. Postupně se z kartografické otázky stalo politické téma mnoha afrických zemí, až se dostalo na půdu Africké unie a stalo se součástí širší debaty o historické spravedlnosti, takzvané narrativní suverenitě, tedy právu Afričanů a Afričanek spoluurčovat, jak je jejich kontinent zobrazován a globálně vnímán. Významnou roli v tomto procesu sehrálo Togo, kde se koncem loňského roku konal panafrický kongres věnovaný mimo jiné postavení Afriky v měnícím se světě. Když následně v únoru letošního roku Africká unie formálně přijala novou mapu, vyzvala Togo, aby se stalo jejím diplomatickým nositelem a návrh předložilo i na půdě OSN. Při jeho obhajobě ministr zahraničí Toga připomněl, že mapy utvářejí naše vnímání světa. Mapy provázejí vzdělávání, podněcují představivost a ovlivňují kolektivní vnímání, řekl doslovně. Můžeme s tím souhlasit, či nikoliv, ale celou africkou snahu je nutné vnímat v širších souvislostech. Nová mapa se stává viditelným symbolem mnohem širšího afrického požadavku. Změnit nejen způsob, jakým je Afrika na světových mapách zobrazována, ale také její postavení ve světě. Z kontinentu, který byl po dlouhé období podřízen zájmům evropských mocností, se stává kontinent, jehož ekonomická, geografická a demografická síla narůstá. Africká unie ostatně hovoří o potřebě globálního repozicionování kontinentu. A není těžké pochopit proč. O vliv Africe dnes soupeří řada zemí. Jde nejen o přístup ke zdrojům a tamním trhům, ale i o politický vliv či budoucí podobu mezinárodního řádu. Odporu projekce Spravedlivá země ze strany OSN proto můžeme číst i jako metaforu mnohem zásadnější změny. Svět, v němž byla evropská a později západní perspektiva do značné míry považována za univerzální, se proměňuje ve svět s více centry politické, ekonomické i kulturní moci. Země globálního jihu už nechtějí být pouze objektem pravidel a představ vytvořených jinde. Stále více požadují možnost tato pravidla a také samotný obraz světa spolu vytvářet. To samozřejmě neznamená, že jedna mapa je špatná a druhá je správná. Každá kartografická projekce něco zachovává a něco zkresluje. Mercatorova projekce měla a dodnes má svůj praktický účel. Celá debata nám ale připomíná něco podstatnějšího. Mapa nikdy není jen obrazem území, které zobrazuje. Je také výsledkem perspektivy, z níž se na svět díváme. A možná právě proto je současné rozhodnutí OSN tak symbolické. Afrika se na nové mapě nezvětšila, jen se na ní přiblížila své skutečné velikosti. A o něco podobného dnes usiluje i ve světové politice a ekonomice.
18: Pohledem z jiného kontinentu končí nedělní názory a argumenty. Za všechny autory dnešních příspěvků se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
8: Očkování jako prevence vážných nemocí. Očkování nebo také vakcinace je z definice podání očkovací látky, která obsahuje oslabený patogenní mikroorganismus nebo části jednoho či více mikroorganismů. Tím se u člověka vyvolá tvorba ochranných protilátek proti danému onemocnění a navodí se takzvaná aktivní imunita. A jak říká předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, první známé očkování se datuje do roku 1796.
21: Anglický lékař Edward Jenner jako první provedl úspěšné očkování proti pravým neštovicím a položil základ očkování, takže využil, dá se říct, podobný oslabený virus způsobující kraské neštovice a ten aplikoval lidem, kteří si vytvořili ochranu i před těmi pravými neštovicemi. Čína a Indie pravděpodobně očkovala ještě dříve před tímto datem. Nicméně nebylo toto očkování v duchu Edwarda Jennera, protože tam vkládali přímo původce pravých neštovic a snažili se navodit mírnou formu. Ne vždy to bylo úspěšné, proto za nás považujeme začátek očkování právě ten rok 1796.
8: Pravé neštovice bylo po staletí onemocnění, na které umírali miliony lidí. Právě proto se na něj upírali zraky lékařů.
21: Ten britský lékař pozoroval, že pokud ženy, které dojí krávy, prodělají podobné onemocnění, ale s projevy mírnými jenom na kůži rukou, tak dospěl k názoru, že ty dojíčky kráv jsou nemocné něčím podobným, ale ne tak zákeřným. A prakticky ten hnis z těch puchýřků použil zcela zdravému člověku a aniž by to věděl, využil toho, že ten virus kraských neštovic a virus pravých neštovic jsou natolik podobné, že když někomu aplikuje tu mírnější variantu, tak si vytvoří ochranu nejenom před tou mírnější, ale hlavně před tou závažnou těžkými pravými neštovicemi a takhle to celý začalo.
8: Podle předsedy vakcinologů Romana Chlípka první generace vakcín obsahovaly oslabeného původce. Další fází byly takzvané inaktivované očkovací látky, kde se využíval usmrcený patogen.
21: To je například používaná doteďka vakcína proti dětské obrně, ty živé očkovací látky. I do dneška některé z nich, například proti spálničkám, příušnicím, zarděnkám, se používají. A pak se to vyvinulo dál, to byla ta druhá generace očkovacích látek, kdy se ukázalo, že není nutné tam mít celého původce, že ve vakcíně nemusí být celý virus, nemusí tam být celá bakterie, ale že jsou jenom určité součásti toho původce, které stimulují imunitní systém a začaly se proto vyrábět takzvané subjednotkové, později i konjugované vakcíny, kdy se navazoval ten původce na další různé látky, jako jsou třeba bílkoviny. Až konečně k třetí generaci, to je asi ta nejvyšší generace, kdy jsou to takzvané mRNA vakcíny, kdy jsme na základě znalostí genu jsme byli schopni najít, který gen je zodpovědný za výrobu, přípravu těch daných bílkovin, bakterie nebo viru a ty byly použity v očkovací látce.

0: ti budu.
1: Očkování ale mnohdy provází zpochybňování, nedůvěryhodné informace a konspirační teorie. Častěji je to ze strany laické, nevědecké veřejnosti.
2: Řada lidí si vykládá i třeba původně vědecká data po svém, dává je do souvislostí také, jak to vůbec nejde dát, nevyvozuje příčinný vztah, ale sleduje jenom jakéhosi souběhu činností, souběhu akcí. A pak může být samozřejmě i vědecké zpochybňování, které je dáno tím, že čas od času proběhne třeba sledování menšího vzorku lidí, který má i některé zavádějící chybné faktory v protokolu těch studií a tak dále. A tyto výsledky potom jsou brány jako ty nejdůležitější a ukazující, že takto to funguje u všech vakcín, což samozřejmě není pravda.
1: Přestože očkování nemusí vždy znamenat vznik imunity, i tak snižuje riziko onemocnění a případných následků. A jak upozorňuje profesor Roman Chlíbek, statistiky Světové zdravotnické organizace mluví jasně.
2: Každý rok celosvětově zachrání, udává se 3,5 až 5 milionů životů, což je každý rok neskutečně vysoké číslo a zejména je to ochrana před smrtelnými nemocemi, právě jako jsou spalničky, záškrt nebo tetanus nebo černý kašel. A například od doby, kdy bylo zavedeno Světovou zdravotnickou organizací v roce 1974 rozšířený program očkování dostupné co nejvíce dětem, tak tento program sám od sebe vedl k záchraně asi 154 milionů životů a z toho 146 milionů dětí. Takže zabránilo například tento rozšířený očkovací program celosvětový více jak 90 milionů úmrtí dětí na spalničky. Takže ty zachráněné životy počítáme v tuto chvíli už v desítkách milionů.
3: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Interview Plus.
4: Tajné služby varují, že Rusko zaútočí použitím dronů a raket na Polsko a další státy podporující Ukrajinu. Poslancům polského sejmu to řekl premiér Donald Tusk. Co zpravodajci o ruských záměrech vědí? Mým hostem bude bývalý pilot stíhacích letounů F-16 a velitel letectva, nyní profesor na univerzitě v holandském Leidenu Franz Ousincha.
3: Interview Plus zítra po 11:30 dopoledne na Plusu. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
5: Díl první. Mladý vědec se představuje.

Dne 10. února roku 1878 vypukl v domě číslo 172 na litomyšlském kostelním náměstí schon a napjaté očekávání. Porodní bába Helena Hodurová, jež se oné neděle ujala vlády v takřečeném čudově domě, byla nepochybně tou, jež o 14:30 odpoledne rodičce oznámila, že se jí narodil zdravý chlapec. Do matriky narozených bylo napsáno jméno novorozence Zdenek. V kontrolní matrice je uvedena jiná podoba jména Zdenek. Zmatek ve jménu Hocha, jenž po celý život užíval třetí varianty jména Zdeněk, jakoby předznamenal nejednoznačnost, jež jej měla později provázet. Přes několik desetiletí zaznívá hlas hudebního skladatele Vítězslava Nováka, který v roce 1931 napsal, že bylo vlastně podivným nedopatřením, že se Zdeněk Nejedlý narodil v Litomyšli, že, cituji, měl se případněji naroditi v Hrdlořezích. Fluidum staroslavné Litomyšle, prozářené vynikajícími osobnostmi, jako byli Bedřich Smetana, Božena Němcová, Alois Jirásek či Teréza Nováková, ovlivnilo dospívajícího Zdeňka. Zvláště když zprostředkovatelem mu byl jeho otec Roman Nejedlý. V mladíkově formování hrálo rodinné prostředí důležitou roli, ale působily při něm samozřejmě i další zkušenosti. Zvláštním způsobem se choval ve školním kolektivu. V roce 1884 zahájil povinnou docházku vstupem do druhé třídy. Mladší a fyzicky slabší než jeho spolužáci stavěl se do pózy žáka, pro něhož jsou cíle vrstevníků nízké. Již na gymnáziu snil o tom, že se stane historikem. Neustále prý něco studoval. Nejedlého bratranec Karel Scholz Vyšopolský píše: Býval na své mládí vážný, bledý a hubený, ale vždy velmi milý i při své pro nás neobyčejné zdrženlivosti. Nejedlý se cítil intenzivně spjat s idoly, jež v české historii nalezl. V dopise spisovateli a historiku Františku Táborskému dne 24. června 1936 vzpomínal. Mně byl Palacký jeden z hlavních mistrů, myslím hned vedle Smetany, a bylo mi tak líto, že dnes pomalu už se nebude nikdo umět k jeho velikosti ani přiblížit. Vedle historie lákal Zdeňka svět hudby. Působil tu příklad otce, jehož Arne Novák později označil za hudebníka idealistu, pro kterého hudba tvořila obsah a zároveň světlo života. Ve vyznání, které Zdeněk Nejedlý psal své nastávající, uvedl: Hudba byla mým zaměstnáním od malička. Kdy přesně jsem začal hrát na klavír a housle, vůbec nevím. Od roku 1886 hrál jsem na varhany, potom i na jiné nástroje. Zdeněk muzicíroval s vášní zaujatého dilatanta celý život. Na gymnáziu dirigoval studentský orchestr. Na výzvu profesora Jana Voborníka vystoupil v roce 1895 před profesory a studenty gymnázia na nedělním dýchánku. Přednáška Hocha, který působil spíše jako nemluva, všechny překvapila. Hovořil o Bedřichu Smetanovi a mluvil bez přípravy. Charakteristické bylo Nejedlého emocionální vnímání hudby. Lásku ke Smetanovi a dalším milovaným autorům pociťoval přímo fyzicky a stejně intenzivně se jej dotýkala hudba, již neuznával. Přišel čas opustit rodné hnízdo a vydat se vstříc tužbám a snům, jež sliboval splnit velký svět. Na podzim roku 1896 zahájil mladý muž studium na české Karlo Ferdinandově univerzitě v Praze. Věren plánu stát se novým Palackým si zapsal dějepis v tehdy běžné kombinaci se zeměpisem. V době Nejedlého studií zde působili významní aktéři takzvaných bojů o rukopisy. Zdeněk Nejedlý měl štěstí, že poznal osobně 3 ze 4 hrdinů rukopisných bojů. Otakara Hostinského, Jaroslava Gola a Tomáše Garrigua Masaryka. Hledal autoritu, jež by mu byla oporou. Mezi osobnostmi na filozofické fakultě se jich nabízelo několik.
Když však vykládal svému zeti Jaroslavu Kojzarovi v roce 1953 o svých vysokoškolských učitelích, zmínil jmenovitě jen Otakara Hostinského. Dychtivé očekávání vedlo Zdeňka Nejedlého mezi historiky. Jejich vůdčí osobností byl Jaroslav Goll, muž, jenž ovlivnil generace českých historiků. Mimořádně zaujal také Nejedlého. Je třeba zmínit ještě Josefa Pekaře, o 8 let staršího než Nejedlý, k němuž se Nejedlý později hlásil jako jeho první a nejvytrvalejší žák. Vztah Zdeňka Nejedlého k vynikajícímu historikovi, jenž jako málo kdo z Golových žáků vstupoval i do veřejných sporů, procházel zajímavými peripetiemi. Oblíbenec a nástupce Jaroslava Golla sledoval počátky působení Nejedlého s pochopením. Historik Jiří Štajf upozornil také na to, že nedocenujeme vliv Čeňka Zíbrta na Zdeňka Nejedlého a jeho vrstevníky. Byl to právě Zíbrt, kdo bděl nad prvními nadšencovými dílky. Pro Nejedlého bylo inspirativní jeho zaměření na kulturní dějiny. Ve výčtu univerzitních herojů zbývá poslední z nich, filozof a sociolog Tomáš Garrigue Masaryk. Nejedlého postoj k Masarykovi byl střízlivější, než tomu bylo v případě Hostinského a Golla. Jaroslav Kojzar zaznamenal jeho vzpomínku, že, jak si zapsal, Masaryk mu nikdy nebyl dost český. Neposlouchal ho než 2 hodiny týdně. Čas k vyrovnání se s Masarykem přišel později. Přehledneme-li rané dílo Zdeňka Nejedlého, naskytne se nám pestrý obraz typický pro plodné začátečníky, jimž se postupně otevírají možnosti uplatnění. V roce 1899 začal mladík psát historická hesla do Otova slovníku naučného. První uveřejněné heslo bylo Kaše sladká. Významnější práce počátečního období jsou spojeny hlavně s milovaným husitstvím. Studie o husitství i edice, kterými je v zápětí doplnil, byly pouhým úvodem k monumentálnímu dílu, na němž usilovně pracoval. V roce 1904 vydala Královská česká společnost nauk Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách, které byly prvním svazkem díla, jež mělo obsáhnout historii zpěvu v delším časovém úseku. Jak už to u Nejedlého velkoryse koncipovaných projektů bývalo, rozvržení svazků se v zápětí měnilo a také jeho zápal polevoval. Až v roce 1907 spatřil světlo světa svazek Počátky husitského zpěvu, následován v roce 1913 spisem Dějiny husitského zpěvu za válek husitských. Dne 13. ledna 1904 byl zvolen Zdeněk Nejedlý mimořádným členem Královské české společnosti nauk. V té době nejmladším ze všech členů učených společností v Evropě, jak sám rád často připomínal. Ještě předtím, na počátku roku 1899, se stal asistentem v archivu Muzea království českého a získal tak pravidelný příjem a perspektivu služebního postupu. Dne 27. července 1905 se Zdeněk Nejedlý habilitoval jako soukromý docent dějin hudby na Císařské a Královské Karlo Ferdinandově univerzitě. Byl prvním učitelem tohoto oboru na České univerzitě, takže mu po právu náleží uznání jako jeho zakladateli. Od roku 1900 Nejedlý publikoval referáty o soudobé hudbě, o osobnostech z řad skladatelů, dirigentů a zpěváků, o hudebních událostech a literatuře o dějinách hudby. V roce 1900 se zaměřil na osobnost Zdeňka Fibicha. Ke skladateli, jehož uctíval jako nositele odkazu Bedřicha Smetany, začal Nejedlý docházet od začátku pobytu v Praze v říjnu 1896 do soukromých hodin kompozice. Osud bývá krutý. Zdeněk Fibich 15. října 1900 náhle zemřel. V den Fibichova pohřbu se Nejedlý rozhodl, že vše odsune a začne o něm psát velkou studii. Stejně jako

Vítězslavem Novákem a Josefem Sukem zůstal logicky mimo. Nejedlého slovy, Fibich jest pravý nástupce Smetanův, kdežto Dvořák jest negací směrů obou těchto mistrů. Proto správně zní tato slavná česká trojice Smetana Fibich kontra Dvořák. Zdeněk Nejedlý, motivován patrně i vřelým otcovým vztahem k příslušníkům Ferstrova rodu, informoval pravidelně a pochválně o díle Josefa Bohuslava Ferstra. Stal se mu oporou v dobách, kdy vzdálen vlasti, trpěl pocitem nepochopení a kladl si otázku, zda jeho tvorba má smysl. Nevím, jak bych byl vše snesl, nebýt vás, připomínal Ferstr Nejedlému 2. března 1910 z Vídně. Mezi těmito muži, svým založením tak rozdílnými, se vyvinulo přátelství. Všimněme si ještě blíže jména Antonína Dvořáka. Nejedlý provedení jeho děl sledoval od roku 1901, kdy v časopise Rozhledy kriticky referoval o jeho Rusalce. Shledal v díle nedostatek dramatické jednolitosti, mlhavost a nedramatičnost postav, leitmotivickou suchost, špatnou deklamaci. Operu označil za nečeskou, nenárodní. Pozastavil se nad nedostatkem humoru a nad plačtivou sentimentalitou díla a jeho neoriginalitou. Našel zde výpůjčky od jiných skladatelů, včetně Smetany. To byla hozená rukavice stoupencům Dvořákovým. Nedá se říci, že by Nejedlý pro Dvořáka nestratil dobrého slova. Už ve zmíněné recenzi uznal instrumentální sílu hudby Dvořákovi, ocenil jeho mistrovství v absolutní hudbě a s drzostí mládí jej zapřísahal, aby se vrátil k hudbě komorní, kde je, jak napsal, neomezeným pánem světa. Zdeňka Fibicha charakterizoval Zdeněk Nejedlý ve své dvořákovské studii jako aristokrata povolaného k nejintimnějšímu hudebnímu tvoření. Slovo aristokrat použil nejednou i v souvislosti se Smetanou. Stojí za zamyšlení, že preferoval tyto dva kultivované a vzdělané skladatele před Antonínem Dvořákem, kterého, stejně jako později Janáčka, považoval za člověka lidového, prostého, nekomplikovaného. Později Nejedlý označil za jeden z klíčových principů českého myšlení a české kultury princip lidovosti. Takových paradoxů nám Nejedlého dílo chystá celou řadu. Stejně jako v Litomyšli, byl i v Praze v době studií Zdeněk Nejedlý považován za samotáře. Nemarnil čas procházkami na korzu na Ferdinandově, dnes národní třídě, kam chodíval jeho spolužák z gymnázia Karel Popelka, cvičením v Sokole jako další přítel z mládí Zdeněk Veselík, ani daremným vysedáváním v kavárnách a hostincích. Naučil se využívat hospodárně čas. Vstával časně z rána, aby mohl s jasnou myslí usedat k psaní. Ve všech mých knihách není ani trocha černé kávy a ani špetka nikotinu, řekl později Kojzarovi. Alkoholickým nápojům neholdoval. Až na počátku století, pamětliv po naučení Čeňka Zíbrta, přišel na cestách do ciziny na chuť pivu. Požíval je v míře skromné, vína se napil jen výjimečně, lihových nápojů téměř nikdy. Jako starý muž si s návštěvou prý občas dopřál sklenku kmínky. Mohli zaujmout v životě zapáleného mladého vědce nějaké místo ženy? Kdo by si přečetl již zmíněnou konfesi z roku 1903, respektive její dodatek z roku 1904, a nevěděl by o pisateli nic jiného, mohl by si udělat obrázek třeba z těchto slov. Patrně je k lásce třeba nějakého zvláštního nervu nebo čeho, což mi však naprosto schází. Byla mu odporná představa, že by musel sestoupit z vysokého duševního světa v nízký tlach maloměstských slečinek. S rozhodností dodává, mám-li vedle sebe pána a dámu, oba mě jinak neznámé a stejné, vždy se raději bavím s ním, než s ní. Dáma mi ještě nikdy neokrášlila společnost. Na těchto slovech muže, který se tváří jako mizogyn, je nejpodivnější, že jsou adresována jeho budoucí ženě. Nepřítel žen však přiznal, že musel čelit pokušením. V Nejedlého vyznání se objevuje děvče ze sousedství, jež se o něho pokoušelo a vytrvalo kolik let.

pohledná tmavovláska, dcera řezníka a uzenáře Josefa Sajdla, byla první Marií jeho života. Baculatá dívka stejného věku jako Zdeněk neměla pochopení pro vědecké sny. Vyhledávala veselou společnost a zábavu. Historik Petr Čornej, největší žijící znalec žen Zdeňka Nejedlého, doložil, že mladík čelil nájezdům dívky s přemáháním a možná ne tak snadno, jak to sám líčil. Zbývá vyjádřit se k jednomu údajnému milostnému vzplanutí, které je dodnes tradováno v publicistice, v seriózní odborné literatuře a díky Josefu Škvoreckému i v krásné literatuře. Nejedlý se prý ucházel o dceru Antonína Dvořáka, byl však rázně odmítnut. Tím bývá vysvětlována Nejedlého zášť vůči Dvořákovi i Josefu Sukovi, který nakonec jeho dceru Otýlii dostal za ženu. Otakar Dvořák, bývalý ředitel spořitelny v Příbrami, nejmladší syn Antonína Dvořáka, sám k údajným sympatiím Nejedlého k jeho sestře Otýlii napsal. Tuto tezi ovšem odmítám, neboť se velmi dobře pamatuji na všecky styky svých čtyř sester, jež měli s mladými muži. A mohu o všech říci, že jejich první láska končila také sňatkem, přičemž jedinou výjimkou byla sestra Magda. Svědectví mladších bratrů o milostném životě starších sester bývají věrohodná. Bylo 6. července 1901. O přestávce mezi přednáškami Emila Frídy, tedy Jaroslava Vrchlického, a Otakara Hostinského se vyznala Marie Brichtová své důvěrné přítelkyni Máše Veselíkové, že se zamilovala do Zdeňka Nejedlého. Potkávali se na přednáškách profesora Hostinského, kam Marie Brichtová, absolventka vyšší dívčí školy v Praze, docházela jako hospitantka. Zdeněk sedával přímo pod katedrou. Dívka si začala sedat také do první řady, jen přes uličku vedle něho. Šla pevně za svým cílem. K setkáním na přednáškách přidala procházky v okolí bydliště mladého muže v Mánesově ulici, kde v té době žil s rodiči a kde jej toužila potkat. V lednu 1902 byli konečně oficiálně představeni. I v tomto případě přišla iniciativa z její strany. Požádala jej, aby jí od přítele Kvída Hodury opatřil informace o Paříži, kam se chystala jet s Mášou Veselíkovou. Začali si dopisovat, ale přešel další půl rok, než jí Zdeněk konečně nabídl, jak píše v jednom z listů, své upřímné přátelství jako Pohodurovi nikomu. Setkávali se v divadle, čekala na něho před muzeem, procházeli se. S Hodurou za ní přijel do Dobřichovic, do letního sídla jejich rodičů. Zdeňkovo přirovnání vztahu s Máničkou k přátelství s Hodurou není náhodné. Ve zmíněném vyznání pisatel nevyjádřil ani náznakem zamilovanost a láskyplné okouzlení svou nastávající. Vymezuje také přísně její roli. Text dopisu adresuje svému sekretáři. Zamilovaného sekretáře vidíme v pilné práci v knihovnách v Praze, ale později i v Mnichově či v Vratislavi. Pořizuje výpisky, luští rukopisy a pokouší se číst staré notové záznamy. Pravá idyla historická, pochvaloval si později Zdeněk Nejedlý Jaroslavu Golovi. Dne 6. července 1905 oznamuje z Amberku Nejedlý Čeňku Zíbrtovi, že vstoupí do svazku manželského s Marií Brichtovou. Nechme zaznít slavnostní hudbu a poslyšme slova kněze, nevěstina strýce Ludolfa Brichty, kaplana na Strahově. Po boku ženicha a nevěsty stojí svědkové, skladatel a dirigent Otakar Ostrčil a Miloš Prokop, přednosta C a K Berního úřadu na Žižkově, nevěstin strýc. Je 2. září roku 1905 a z kaple svatého Václava ve svatovíckém chrámu na Pražském hradě, z místa národu posvátného, si odvádí Zdeněk Nejedlý svou mladou ženu Marii Johanu do společného života.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Friedrich Merz chce zůstat i po dalších porážkách v zemských volbách německým kancléřem. Fotbalisté Slávie porazili Plzeň a v čele ligy mají náskok 3 bodů. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů. Je pondělí 21. září, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zda některá skutečně přijme, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCUŠ atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
2: Už na jaře ministerstvo financí určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
3: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
2: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
4: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
2: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Vládní kabinet dnes bude řešit i další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu u Zhůří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila tam 20 vojáků a speciální techniku. Do chemického průzkumu se zapojili taky policisté, hasiči nebo třeba zástupci ministerstva vnitra. Armáda ale podle Zuny nemá vybavení, které potřebuje k úplnému vyčištění místa. Ministr proto už dřív řekl, že bude muset sanaci dokončit specializovaná firma.
5: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
1: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů je v areálu asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. A sanace podle něj bude stát asi 190 milionů a skončí do června 2028. Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo.
6: Volební lídr AfD Leif Erik Holm vyzval všechny ostatní strany k jednání, ale do koalice s ním nejspíš žádná nepůjde. Mandát si nárokuje taky vítězná dílenka v Berlíně, ale kdyby příliš prosazovala vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak může většinu v hlavním městě sestavit i dosavadní koalice CDU a SPD spolu se zelenými. Kancléř Friedrich Merz řekl, že chce pokračovat jako spolkový kancléř a prosazovat podle něj potřebné reformy, ale slabé výsledky v obou volbách zesílí volání po jeho odchodu. Za vítěze se považuje nacionalistická AfD, která v obou volbách dohromady získala nejvíc hlasů ze všech stran. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Skončily volby do ruské státní dumy, sečtená je zatím asi 1/5 hlasů a vede jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimíra Putina. Podle předběžných výsledků strana získala 57% hlasů. A druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za demokratické.
7: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Radiožurnál.
1: Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Sejít se mají tento týden v New Yorku, který hostí Valné shromáždění OSN.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu potvrdil, že o podrobnostech schůzky se s Donaldem Trumpem dohodl v průběhu nedělního telefonického rozhovoru. Zelenský dodal, že diplomacie nabrala na dynamice a setkání s Trumpem může mnohé změnit. Podle ukrajinského prezidenta je prioritou číslo jedna cesta k míru. Existují nové myšlenky, které se týkají kroků k deeskalaci a základních bezpečnostních otázek, energetických, zemědělských a ochrany lidských životů, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
9: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o jeden týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí dvou jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: V Božím daru začal v neděli v podvečer Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Celý tento týden si návštěvníci můžou na české i německé straně hor vybrat z 650 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií. Podle informací destinační agentury Krušnohoří se prodalo už přibližně 13 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
10: Vidíme hornickou osadu Telehojzer, štolu Johannes, na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
11: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
12: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor,
11: říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
12: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího doru, Loučné a Obrvízentálu na výchozí bod dané trasy, projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
11: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
1: Fotbalisté pražské Slávie po obratu zvítězili nad Plzní 2-1 a šance ligu vedou o 3 body před Libercem. Fedenu rozhodl v nastavení s opakované penalty Tomáš Chorý. Ztráta bodů v závěru utkání mrzela plzeňského obránce Filipa Prepsla.
13: Bolí to samozřejmě jako hodně, no, takovýhle závěry, to je něco, co jako nechcete zažívat, ale ten výkon je asi něco, z čeho se můžeme odrazit. Chybělo malinko, mohli jsme tady bodovat, ale teď máme repre pauzu se připravit dál na další zápasy a rozjet to.
1: Výhru slaví taky Sparta, která vyhrála 3-0 v Olomouci. Poprvé v aktuální sezóně bodoval Zlín díky remíze 1-1 v Jablonci a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hokejisté Pardubic uspěli v Tipsport Extralize po druhé v řadě. Karlovy Vary porazili 5-2. Po třetí za sebou zvítězilo Kladno, tentokrát v Liberci 3-1. Kometa Brno přehrála Hradec Králové 3-1. České Budějovice vyhrály nad Olomoucí 3-2 a Vítkovice podlehly 2-3 Litvínovu. Otevřená D11 u Jiren a nehoda na dálnici u Holešova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je opět zastavený provoz u Jiren. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované a trvají vždy kolem 20 minut. Už se začíná tvořit kolona. Pozor, před kolonou na kilometru 6,5 havarovalo osobní auto v levém pruhu. A projíždíte opatrně a počítejte s pohybem lidí okolo. Na dálnici D49 z Hulína do Frištáku se stala nehoda u Holešova. U sjezdu na Holešov jich na 9. kilometru auto srazilo zvěř, doporučujeme zpomalit. Na D1 z Ostravy do Brna velmi opatrně před Přerovem. Na kilometru 285,5 stojí osobní auto, není nijak osvětlené. V Praze vyšetřují nehodu v ulici Jana Želivského. Mezi Olšanskými hřbitovy směrem k nákladovému nádraží auto srazilo chodce, průjezd je omezený. A v Ostravě je zavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Za D1 pracují na mostě, objíždí se přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Ahoj Jano, zdravím tě přes Atlantik z Prahy.
15: Ahoj Honzo, zdravím tě přes Atlantik z Washingtonu.
14: Já jsem Jan Kaliba.
15: A já jsem Jana Ciglerová. Tohle je náš nový podcast. Pořad Českého rozhlasu Plus přes Atlantik.
14: V něm vás každé dva týdny vezmeme do nejvyšších pater americké politiky, ale i mezi běžné Američanky a Američany.
15: A v prvním díle se podíváme na to, jak se liší život v republikánských a v demokratických státech.

0: Tak tohle je začátek konce mého florického příběhu. Možná se sem ještě někdy vrátím. Určitě na díku vzdání. Ale jestli tady ještě někdy budu žít, to teď doopravdy nevím.
1: Pojď tady, pojď. Tady jdeme do toho nového domu, pojď. Tady jdeme.

0: Ty jsi, Jano, odjela zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech nově, ale až teď v létě, nedávno, ses zvládla nastálo přestěhovat k Washingtonu, k hlavnímu městu z Floridy, kde jsi předtím žila. Už máš vybalené krabice, to je pro mě nejdůležitější otázka, protože vím, jak dlouho to trvalo mě.
1: No tak tím pádem i taky víš, že těžko je mám vybalené. Navíc my jsme se z většího domu přestěhovali do menšího domu, tak teď zápasíme s tím, že máme víc věcí, než které sem můžeme umístit. Ale teď jsem měla takový milej moment sousedský, jak máme těch krabic hodně a pořád je nějakým způsobem se snažím rozstřídit, tak mě u toho sousedi viděli a jedna sousedka napsala do takového společného chatu tady, jestli bych neměla nějaký krabice, že její dcera s kamarádkami, že si chtějí udělat domeček pro panenky, tak jsem byla strašně ráda, že konečně taky já někomu můžu tady do našeho sousedství přispět, protože zatím ty lidi byli tady strašně hodní a zatím nám hrozně pomáhají a vycházejí vstříc a když pršelo, tak nám odvezli dítě do školy a tak.
0: Ty se přesunula z předměstí Miami do předměstí nebo na předměstí Washington DC, hlavního města, tedy velmi červeného, jak Američané říkají, republikánského státu a oblasti do, řekněme, modrého státu a oblasti, tedy demokratické oblasti. Jaká je tohle pro tebe změna a pozoruješ to už teď takhle z kraje na svém bezprostředním životě?
1: Tak můj první dojem okamžitě, samozřejmě kromě počasí a přírody, Florida je subtropický stát, tak tam to podle toho vypadá. Palmy jsou vlastně základními stromy tam. Tady je to víc podobné tomu, co znám z České republiky. Ta příroda je, i to počasí je nám více podobné. První velký rozdíl byla demografie. Já jsem prostě tam 9 let žila jako menšina běložská uprostřed 80% latinos. Lidé vypadali jinak, lidé mluvili jinak, lidé se chovali jinak než já. Měli jiné názory, měli jiné potřeby, jiné preference, jiný pohled na věci, jinou energii a temperament, jinak vařili. Všechno bylo vlastně jinak. Tady ve Washingtonu je mi to daleko víc podobné. Je znát, že ta dominantní imigrace pořád tady je evropského původu, takže jsou to lidé nám více podobní. Už zase jsme zkonstatovali s rodinou, že nejsme běložská menšina, ale už jsme zase v běložské většině. Proměnila se tady demografie i tím, že je tady výrazně méně latino, až naši kluci ve školách říkali, že tak trochu je šli hledat, protože s nimi je vždycky větší sranda, říkali mi kluci. A vidím tady daleko víc asijských Američanů, vidím tady také daleko víc muslimů, veřejně se projevujících muslimů. Ženy nosí šátky, to vlastně dole na té jižní Floridě jsem prakticky neviděla. Je tady i o něco víc Afroameričanů, než jsem vnímala dole na jižní Floridě, ale to, co tady vnímám, jsou jinak postavené hodnoty. Bydlím 15 minut od Pentagonu, takže je tady hodně rodin, které mají co dočinění s americkou armádou, což je na jednu stranu velká výhoda, protože jsou zvyklé se stěhovat a tím pádem nejsme tady zas takový, nevyčníváme jako cizinci příliš. Na druhou stranu je to samozřejmě určitá i taková skupina, která má určité názorové postoje, které třeba ještě neznám. A jsem strašně na to zvědavá, armáda má být z principu apolitická. Zatím jsem si nevšimla, že by se tady lidé nějak hrnuli do toho se bavit o politice, ale když bych to měla srovnat, tak bych řekla, že ty největší rozdíly jsem se zatím asi všimla dva ve škole u mých dětí a v tom, že v 11 hodin nebo tady v neděli dopoledne nejsou všichni v kostele, tak jak jsem to vnímala na té jižní Floridě.
0: A ty jsi zmiňovala právě tu školu, trochu jsi mi o tom vyprávěla a to mi přišlo hrozně zajímavé. Co jsi vypozorovala, jaký je to rozdíl?
1: Ty školy mají něco, čemu se říká open house, takže pozvou rodiny ještě vlastně před tím začátkem školy na to, aby se seznámili jak s tou školou, tak s učiteli, tak s těmi prostory, s předměty a podobně. Takže během těchto open houseů mě několikrát vlastně první překvapení, které by se mi na floridské škole nestalo, bylo, když proti mě šla učitelka, která byla trans ženou a byla otevřená. Transženou, byla takovou, bych řekla, velmi feminní transženou, byla krásně oblečená, krásně namalovaná. Tak zaprvé, když už byl někdo na Floridě trans, tak to spíš tajil, protože ty kulturní války tam byly velmi silné a za druhé by asi těžko pracoval ve škole. Naše děti měly ve škole trans učitele, který se ale v loni vlastně odstěhoval do jiného státu, právě protože jakkoliv by komunikoval to, kým je, tak vlastně by to mohli někteří rodiče brát za indoktrinaci, kteráž to je na floridských školách přísně zakázaná, a už by z toho mohl mít nějaké oplétačky a vlastně bylo jednodušší se do toho vůbec nepouštět. Pak jsem takových situací zažila ještě několik. Napsala mi učitelka e-mail a podepsala se jako she, her, což tak se podepisují lidé, kteří chtějí naznačit, že jsou inkluzivní všem druhům sexuální orientace. Já to prostě z Floridy ze školy tohle neznala.
0: My bychom asi měli také vysvětlit, jak vlastně Spojené státy fungují, pokud jde o pravomocí těch států a také o to dělení na ty červené a modré, na ty republikánské a demokratické.
1: To je docela důležité pro to pochopení, proč je tak strašně odlišné žít ve státě, který je většinově veden republikány, nebo ve státě, který je většinově veden demokraty. Ta pravidla toho života jsou tam totiž jiná a jsou jiná výrazně a některá z nich velmi konkrétně zasahují lidem do životu.
0: Můžeme určitě říct, že co se týče té federální úrovně, tak samozřejmě obrana, to je záležitost Spojených států jako celku, zahraniční politika, imigrace, imigrační zákony a jejich vymáhání, to všechno má na starosti federální vláda. Ale potom velká autonomie je třeba ve školství, ve zdravotnictví, i třeba co se týče bezpečnostního zajištění policejních sborů. A co je hodně důležité, to jsou třeba volby. Pamatujeme si, že třeba Donald Trump říká otevřeně o volbách, že by měli se federalizovat. Jeho ministr pro vnitřní bezpečnost mluví o tom, že by se mohlo stát, že pošle do volebních místností federální agenty toho imigračního úřadu ICE. Z toho také plynou velké obavy části Američanů o legitimitu těch voleb. Republikáni na druhou stranu zase volají po zpřísnění identifikace hlasujících. Ale co je pro nás teď podstatné, ukázat na tom, že podobu voleb ve Spojených státech sice federální zákony upravují, máme tady třeba Voting Rights Act z roku 1965, tedy ten hlavní, řekněme, stále volební zákon. Do toho výkladu jeho zasahují i soudy, včetně toho nejvyššího, ale v rámci toho organizují, certifikují a tu podobu jako takovou určují u voleb státy. To znamená, do jaké míry, jakým způsobem se bude volit na dálku, kolik bude volebních místností, kdy přesně volby začínají a kdy se může začít volit před termínu a tak dále. To všechno mají na starosti jednotlivé státy, stejně jako třeba způsob registrace.
1: No a teď si v létě si ve Spojených státech byl, projel si velkou část Spojených států díky tomu, že si pokrýval fotbal a jezdil si po těch jednotlivých turnajích a zápasech, takže mluvil si s Američany o tom, jak vnímají ty rozdíly mezi republikánskými a demokratickými státy.
0: Já jsem se dostal vlastně do těch států, které můžeme označit, nebo Američané označují jako deep blue a deep red, to znamená silně modré, demokratické nebo silně republikánské, červené, a tam bylo hodně zajímavé ptát se lidí, jak se jim tam žije a co třeba považují za největší přínosy, výhody, proč vlastně se případně rozhodli přestěhovat do toho daného státu. Zkoušel jsem hledat právě i lidi, kteří žili a mají to srovnání, že žili třeba i v tom opačném gardu, a to se mi podařilo v Bostonu, to je stát Massachusetts, ten můžeme označit za hodně silně demokratický a modrý, a tam jsem se dal do řeči s jedním umělcem, který tam hrál na ulici, dokonce mi zahrál i svoji píseň, na kterou je nejvíc hrdý, o své mamince. Mark Alio se jmenoval a ten říkal, že právě se přestěhoval z Floridy, že žil historicky i na Floridě, ale že modrý stát mu velmi vyhovuje.
2: Modrém státě se mi žije dobře. Právo na interrupci je tu zachováno a v mnoha ohledech je to tady blížší Evropě. Funguje tu sociální záchranná síť i sociální služby. Massachusetts má zdravotní pojištění prakticky každý. V jiných amerických státech to zdaleka není samozřejmost.
0: Ale třeba Texas je braný v poslední době jako hodně červený stát a tam jsem se dal do řeči s Josem. To je člověk, který říkal, že vlastně celý život naopak žije v republikánském prostředí, v republikánském státě, v Texasu, až na nějakou epizodu v zahraničí, a on si zase naopak pochvaloval právě ty nižší daně, to slyšíme často a vidíme i nějakou tu vnitronárodní migraci, třeba z Kalifornie do Texasu kvůli vyšší daní, ceně benzínu. To jsou přesně věci, které on také zmiňoval, že se mu líbí.
3: Low taxes, yeah, it's better than California.
4: Nízké daně, určitě. Je to lepší než v Kalifornii. I proto se řada lidí z Kalifornie stěhuje do Texasu. Kdo si nemůže dovolit zdravotní pojištění, může využít programy Medicaid nebo Medicare. Kdo má více peněz, může si připlatit za vlastní pojištění. Podle mě je systém férový.
5: So they treat everybody fair, nobody gets cheated.
0: Ale Texas, zase když se vrátíme k tomu, že to není něco konstantního označovat nějaký stát za modrý a červený, tak se nám teď vlastně v těch volbách může docela snadno stát, že začne nám trošku fialovatět, když to tak řeknu, protože docela velké šance být zvolený do federálního senátu, tam má James Tallarico, to by byl první demokrat po mnoha desetiletích, který by tam byl zvolený na celostátní úrovni, a myslím, že i Greg Abbott jako guvernér si nemůže být podle těch čísel z průzkumu úplně jistý, takže se nám může stát, že Texas zažije něco podobného, jako zažila ostatně Florida, protože si pamatuju ještě docela nedávno doby, kdy Florida byl ten stát, na který se při prezidentských volbách čekalo, jestli se přikloní k demokratům nebo republikánům, a to už dneska vůbec není pravda.
1: To už od nástupu Donalda Trumpa není pravda. Donald Trump i jeho vlastně takový velký pomocník, guvernér Ron DeSantis, dokázali učinit Floridu červenou skrz naskrz. Dokonce i okres Miami-Dade, to je v okolí, bezprostředním okolí Miami, který byl 20 let modrý, tedy demokratický, tak zčervenal po této červené vlně Rona DeSantise a Donalda Trumpa. Nevím, jak to bude teď, protože Florida je sice republikánský stát, že je tam hodně konzervativních lidí, je tam velká část latinos, takže to jsou konzervativní voliči, ale imigrace a přístup Trumpovy administrativy k imigraci tím hodně otřásla teď, a co já slyším z Floridy od svých známých i z toho červeného spektra, tak to otřáslo i jimi a jsou zklamaní tou politikou současného prezidenta s tím, že ceny benzínu a všeho, o čem jsem mluvil, tak výrazně vzrostly, takže ten život je tam velmi nákladný. Do toho jsou expedovány tisíce latinos a to samozřejmě má efekt i na trh s nemovitostmi, hodnotu nemovitostí, cenu práce, která tím pádem stoupá. A je to otázka, jak to dopadne, ale já jsem vlastně sledovala ten přerod z toho fialového státu, který na jihu byl výrazně modrý, do celočerveného státu, a musím říct, že ten rozdíl, vlastně ten zlom nastal během covidu, a i to, že guvernér DeSantis prezentoval Floridu jako stát, který neuznává ta bezpečnostní opatření v důsledku covidu, tak nalákal tím vlastně další republikánské voliče, nové obyvatele Floridy, kteří právě měli tyto postoje konzervativní, a tím vlastně ještě posílil tu voličskou základnu na Floridě. On vlastně udělal takovou reklamu na červený stát, říkal, pojďte sem, kdo jste jako my, tak přijďte sem, a ty lidi skutečně přijeli. Jedno období to bylo zhruba 1000 lidí za den se stěhovalo na Floridu. Neříkám, že všichni byli konzervativně smýšlející, ale velká část určitě ano, a pak se to i projevilo na těch volbách. Já když jsem se ptala svých republikánských sousedů na Floridě, co říkají vlastně na to politické vedení, na to, co si zvolili, tak velká část z nich vykazovala nějakou nespokojenost nebo nějaké zklamání, ale nikdo z nich teda nebyl ochotný jít a volit demokraty. Takže tihle lidé, předpokládám, buď nakonec ty republikány zase zvolí, anebo vůbec k volbám nepůjdou, protože v jejich DNA není volit demokratickou stranu. Takže já to tam přímo pozoroval, že vlastně přibývá těch lidí, kteří nesouhlasí ani s jedními.
0: A zase naopak ze svého života u Washingtonu si pamatuju ty demokraty, kteří nesnesli Donalda Trumpa a současnou republikánskou stranu, ale byli naprosto frustrovaní z demokratické strany jako takové, ale nakonec jim vždy nezbývalo, než potom volit většinou toho demokratického kandidáta. Každopádně v posledních letech se začíná život v těch červených a modrých státech opravdu hodně lišit s ohledem na tu přijímanou legislativu. Kromě toho, co ty si zmiňovala, si vybavuji, že začíná v republikánských státech platit třeba pravidlo, že je potřeba ve školách povinně vyvěsit desatero. To, myslím, platí v Louisianě, v Texasu, v Arkansasu, myslím, že i v Alabamě. Asi nejvýznamnější, nejvýraznější je to potom zrušení precedentu Roe versus Wade v roce 2022, to znamená té celonárodní ochrany práva na interrupce právě v téhle oblasti. Tady je teď hodně států, je to celý ten Sun Belt, vlastně ten jiho východní pás, řekněme, až ale po státy, jako je Texas, kde jsou velmi tvrdé limity pro interrupce, pokud vůbec tam interrupci jde udělat jako zdravotní zákrok. Myslím, že třeba zrovna Texas nedovoluje výjimky ani po znásilnění nebo incestu a postihuje i lékaře, kteří by interrupci nabízeli. Na druhou stranu máme státy, které vůbec neudávají žádný limit pro stáří plodu, kdy se ještě smí a kdy už se nesmí interrupce udělat. Pro Publica, což je investigativní projekt, tak docela nedávno měl takovou analýzu, že počet úmrtí na mimoděložní těhotenství se v posledních 5 letech ve Spojených státech zdvojnásobil a to je právě to období, kdy byl vlastně zrušen ten precedent ochrany interrupcí na federální úrovni a v těch republikánských státech začaly platit ty velmi tvrdé limity pro interrupce nebo úplné zákazy. No a nejhorší ta situace s těmi úmrtími na mimoděložní těhotenství je podle té analýzy právě ve státech bez legálního přístupu k umělému přerušení těhotenství.
1: Ono to může znít někomu hrozně, že není omezení na interrupci jako takovou, ale ze zdravotních důvodů není omezení na interrupci ani v České republice. Ta diskuze se odehrává mezi lékařem nebo lékařkou a rodinou a ne na politickém sněmu politické strany. A to je ten hlavní rozdíl. Já jsem zažila rozhovor s jednou mladou demokratickou voličkou, která odjížděla, říkala, že to budou její první volby. Odjížděla, potkala jsem ji na předvolební kampani a odjížděla studovat a vybírala si stát podle toho, aby právě tam měly ženy zajištěny reprodukční práva a nebyly v tom ženy omezovány. Říkala, že by z tohoto důvodu nikdy nešla studovat do červeného státu. Právě kvůli tomu, že stát se může cokoliv a že si potřebuje být jistá, že dostane potřebnou zdravotní péči v takovém případě.
0: To se dostáváme znovu zpátky k tomu stěhování a je to přesně i moje zkušenost, že jsem při různých příležitostech už v době právě pro zrušení té federálně dané ochrany interrupcí natáčel s mnoha mladými ženami, které říkali přesně tohle.
6: Znám lidi, kteří si vybírají vysokou školu podle toho, ve kterých státech platí zákazy interrupcí a do těchto států nejdou studovat, protože se obávají, že by tam v případě potřeby nedostali zdravotní péči.
0: Opravdu opakovaně jsem to slyšel od mladých žen jako důvod k tomu, kam se dál vrtnout a kam se případně přestěhovat, kde studovat.
7: Určitě budu zohledňovat, v jakém státě budu žít nebo chodit na vysokou školu. A nikdy bych nechtěla žít v žádném republikánském státě, protože bych tam měla pocit, že jsou ohrožena moje práva.
0: Můžeme pro kontext zmínit, že pro Američana je mnohem běžnější stěhovat se za prací, za rodinou, z jiných důvodů, ze státu do státu, než jak jsme na to zvyklí tady. Já si vzpomínám v době doznívající pandemie covidu, že se konalo poměrně dost protestních akcí, bylo to už za Bidenova prezidentství v roce 2022. Kdy jsem potkal na jednom z protestů muže, který tam byl s rodinou, říkal, že jsou z New Jersey, bydlí v New Jersey, jezdí pracovat nedaleko do státu New York a tam, že ho zkrátka zaměstnavatel nevpustí do kanceláře, do práce, když nebude očkovaný, on odmítal se nechávat očkovat.
8: I won't vaccinate based on their telling me I have to.
9: Nenechám se očkovat jen proto, že mi to někdo nařídí. Raději bych se soudil, když je to poslední, co bych chtěl dělat. Mám štěstí, že můžu pracovat z domova. Připadalo mi ale nespravedlivé, že mi v New Yorku říkali, že bez očkování nesmím do kanceláře. You're not allowed to come to the office
0: unless you're vaccinated. Vadilo mu i to, že škola nutí děti nosit do školy roušky, to znamená ta zdravotní opatření v té době, kdy byl covid opravdu ještě velký problém, zabíjel velké množství lidí, on ale zkrátka s těmito opatřeními nesouhlasil a říkal, že si docela dobře dovede představit a že to ta rodina vážně zvažuje, že by se přesunul jinam právě do volnějšího státu v tomto a to byly hodně republikánské státy v té době a on jako číslo jedna zmiňoval právě Floridu, tenkrát v tom roce 2022 si vzpomínám. Ty ses tedy, připomeňme, přestěhovala z Floridy teď k Washingtonu, do Virginie, do modrého státu a ještě mě zajímá, jak to cítíš teď profesně, protože pro mě byl obrovský problém někdy to, že jsem byl obklopený demokraty v ulici, v nějakém přirozeném prostředí. Byl obrovský problém dostat se do myšlení republikánů někdy. Samozřejmě jsem vyjížděl za republikány, měl jsem i přátelé, kteří byli republikáni, ale to množství samozřejmě převažovali demokrati a bylo to znát na tom, že v tom myšlení těch republikánů člověk tolik nežil a musel to víc hledat a víc zatím vyjíždět. Ty jsi byla teď republikány doslova obklopená na jižní Floridě v té komunitě, v které jsi žila, tak nebojíš se trošku toho, že z toho vypadneš a bude to teď obráceně?
1: Já už jsem ti to říkala, já bydlím 15 minut od Pentagonu, takže kolem mě bydlí hodně lidí, kteří jsou jakýmkoliv způsobem napojeni na americkou armádu. Americká armáda většinou, nebo možná je to můj předsudek, ale bývá spíše republikánská nebo spíše konzervativní, takže uvidíme. Spíš je otázka, jestli ty lidi dokážu rozmluvit nebo ne, protože na Floridě jsem měla spoustu přátelských vazeb, tady si tu cestu k ním budu muset hledat a přes politiku je to dneska takové všelijaké, lidé moc nechtějí mluvit. Ale uvidím, každopádně nemyslím si, že jsem úplně v modré oblasti tady.
0: Každopádně Jana Ciglerová už je přestěhovaná, budeme si takhle každou druhou středu povídat a příští týden také můžete v aplikacích podcastových najít bonus k dnešnímu dílu, ještě takový dovětek, ale co je podstatné, Janu můžete slýchat v Českém rozhlase každý den, takže to si určitě nenechte ujít.
1: Takže děkujeme za pozornost a loučíme se s vámi. Ahoj přes Atlantik.
0: Ahoj přes Atlantik.
10: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
11: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
12: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
11: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
12: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
11: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
6: Dramatická vyjádření expertů na adresu umělé inteligence nechávají Silicon Valley v klidu.
2: Po desetiletích opatrného našlapování americké diplomacie Donald Trump otevřeně podpořil myšlenku sjednocení Irska.
6: Dronový útok v Lipsku byl jen varovným výstřelem, varuje šéf Baltského centra pro mezinárodní bezpečnost.
2: Maďarsko potřebuje chorvatskou ropu. Dovedou si znesvářené země znovu podat ruce?
6: Slovenský prezident Peter Pellegrini přednesl zprávu o stavu republiky. Na rozdíl od loňska mu tentokrát tleskali pouze koaliční politici.
2: Taková jsou témata následujícího pořadu.
6: Dnešní výběr komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Zuzana Marková.
2: Od mikrofonu vás vítají
6: Tereza Žižková
2: a Ladislav Dvořák.
10: Svět ve 20 minutách.
6: Server britské veřejnoprávní stanice BBC se zabývá děním v oblasti umělé inteligence. Debatu o nebezpečném potenciálu bleskového vývoje nástrojů AI v posledních dnech oživil bývalý výzkumník společnosti OpenAI a Anthropic Jacob Coxon.
2: Velký ohlas vyvolal jeho příspěvek na sociální síti X, ve kterém konstatoval, že ani jedna ze jmenovaných společností nejedná zodpovědně, když se bezhlavě žene za sebezdokonalující se superinteligencí. Napsal dokonce, že jde o hazard s lidskými životy.
6: Nepodceňujte sílu této technologie. Brzy půjde o systémy s nadlidskými schopnostmi, které se dokážou nabourat prakticky do čehokoliv. Přes noc způsobit převrat v kterémkoliv oboru a získat skutečnou moc a zdroje, apeluje ve svém vyjádření Coxon.
2: Novinářům expert v následném rozhovoru potvrdil, že lidé, kteří na vývoji umělé inteligence pracují, mají opravdový strach z toho, co by mohl prudký rozvoj těchto nástrojů v konečném důsledku znamenat pro lidstvo. Coxon proto volá po vzájemné koordinaci a zpomalení evoluce AI.
6: Obavy o bezpečnost překotného vývoje formuloval ve své eseji i Coxonův bývalý zaměstnavatel, generální ředitel společnosti Anthropic Dario Amodei. Jeho volání po zařazení nižšího rychlostního stupně podpořili také šéfové dvou konkurenčních společností. Sam Altman z OpenAI a Elon Musk, zakladatel xAI.
2: Komentátor britského listu Financial Times Martin Wolf konstatuje, že v případě umělé inteligence jsou potenciální škody příliš velké na to, abychom spoléhali na regulaci ex post. Na okřídlenou větu, já jsem vám to říkal, by podle něj mohlo být pozdě.
6: Coxon další hlasy pro zpomalení vítá. Upozorňuje ale na nezbytnost koordinace na mezinárodní úrovni, zejména s Čínou. Dodává, že lidé, kteří ve společnostech vyvíjejících AI pracují, se ocitli v pasti závodu, z něhož nemohou jednoduše vystoupit.
2: Přední experti v oboru varují před bezpečnostními hrozbami, které technologie AI představuje už několik let. V dubnu společnost Anthropic uvedla, že svůj nový AI model Mythos znepřístupní veřejnosti, protože dokázal samostatně uniknout z izolovaného testovacího prostředí. Firma OpenAI pak přiznala, že kvůli obavám o kybernetickou bezpečnost pozastavila vývoj některých částí svého modelu Astra.
6: Nejnověji pak Anthropic oznámil, že se mu podařilo odhalit a zastavit aktéry, kteří se pokoušeli využít jeho technologie například k vývoji biologických zbraní nebo ke kybernetické špionáži.
2: BBC si ale všímá, že proti těmto varováním sílí odpor v Silicon Valley. V září se do San Franciského hotelu Palace tradičně sjeli na konferenci pořádanou bankou Goldman Sachs hlavní představitelé tohoto semeniště inovací a technologií. Mezi debatami o růstu a potenciálních výnosech se přitom museli vyjadřovat také k výrokům Jacoba Coxona.
6: Kritika jeho slov zaznívá od šéfa společnosti Nvidia Jensena Huanga. Ten se domnívá, že představa, podle níž umělá inteligence přivodí zkázu lidstva, je naprostý nesmysl. Někteří další dokonce obvinují firmu Anthropic ze záměrného vyvolávání strachu, aby docílila regulace, která by z trhu vytlačila konkurenci.
2: V tomto kontextu si novináři všímají zpráv o tom, že se společnosti Anthropic a OpenAI chystají vstoupit na burzu. Oceněny jsou přitom na více než 960, respektive 850 miliard dolarů.
6: Investoři přítomní na konferenci se nicméně shodli na tom, že výroky Coxona nebo Amodeiho by mohly přispět k urychlení vzniku regulace. Už v září má být ve Spojených státech předložen návrh zákona Ben Artificial Superintelligence Act, který by vývoj pokročilé umělé inteligence dočasně pozastavil. Jde o právní předpis, na kterém se podílel levicový senátor za Vermont a někdejší kandidát na prezidenta Bernie Sanders.
2: Stávající prezident Donald Trump aktivně zastává politiku neomezeného rozvoje umělé inteligence. Tento postoj zdůvodňuje rizikem, že by vedoucí postavení ve vývoji AI převzala Čína.
6: Šéf Bílého domu na své sociální síti Truth Social v pondělí napsal, že jediná kontrola nebo bezpečnostní mantinel, které umělá inteligence potřebuje, je silný prezident s vysokým IQ. Proti AI a datovým centrům podle něj probíhá zvrácené spiknutí a jediný, kdo z toho má radost, je Čína. V následujícím textu ještě dodal, že během funkčního období prezidenta Donalda Trumpa rozvoj datových center a umělé inteligence nezastaví ani brilantně řízené destruktivní síly, uzavírá britská stanice BBC.
2: Zpravodajský server Washington Post se ve svém analytickém článku věnuje nedávným výrokům Donalda Trumpa o jednotě Irska. Americký prezident se minulou sobotu po desetiletích neutrality Bílého domu otevřeně postavil za sjednocení rozděleného ostrova a doslova tuto myšlenku označil za fantastickou.
6: Nutno podotknout, že s tématem nepřišel sám. Na otázku jednoho z novinářů po setkání s irským premiérem Michaelem Martinem nicméně odpověděl: řeknu vám, že bych opravdu rád viděl Irsko sjednocené. Nakonec k tomu stejně dojde.
2: Sjednocení Irska je na ostrovech velmi citlivým tématem. Zatímco pro britské unionisty v severním Irsku jde o představu bezmála katastrofickou, irští nacionalisté na obou stranách hranice ji vnímají jako návrat k přirozenému uspořádání, které narušilo rozdělení Irska v roce 1921. 6 severovýchodních hrabství, tehdy po boji za irskou nezávislost, zůstalo součástí Spojeného království.
6: Předseda severoirské demokratické unionistické strany Gavin Robinson označil Trumpova slova za typický příklad prezidentova selhání v mezinárodní diplomacii a připomněl, že o ústavní budoucnosti severního Irska rozhodnou lidé v severním Irsku, nikoli komentáře z Londýna, Dublinu nebo Washingtonu.
2: To ostatně potvrzují i slova britského ministerského předsedy Andyho Burnhama. Ten jen o 3 dny dříve prohlásil, že si není vědom většinové podpory pro další referendum mezi severními Iry. Dokud se to nezmění, žádné další lidové hlasování se podle premiéra Spojeného království konat nebude.
6: Na tom, že je Trumpův názor pro budoucnost severního Irska irelevantní, se shodli také předsedové Ulsterské unionistické strany John Burroughs a strany tradiční unionistický hlas Jim Allister. Někdejší předák demokratické unionistické strany Ian Paisley dokonce konstatoval, že pravděpodobnost sjednocení Irska je přibližně stejná, jako že se Kanada stane 51. státem Spojených států. Reakcemi severoirských politiků se blíže zabývá článek zpravodajského serveru The Irish News.
2: Trumpova slova nicméně vyvolala i pozitivní ohlasy. K novým krokům za sjednocení ostrova vyzvala předsedu irské vlády například Mary Lou McDonaldová, lídrině republikánské strany Sinn Féin, která měla historicky velmi blízko k teroristické organizaci IRA.
6: Pozitivně reagovala i předsedkyně severoirské sociálně demokratické a libristické strany Claire Hanová, přestože jedním dechem dodala, že v mnoha jiných ohledech s americkým prezidentem nesouhlasí.
2: Nakolik vážně bylo vyjádření šéfa Bílého domu míněno, zůstává otázkou. Existují domněnky, že mohlo jít o rýpnutí namířené proti britské vládě. Ta totiž Trumpa v minulých měsících pobudila svou neochotou zapojit se do amerických vojenských operací ve válce s Íránem.
6: Tak či onak, na názoru amerického prezidenta ani britského premiéra tak docela nezáleží, podtrhuje novinář Sam McBride s odkazem na velkopáteční dohodu z roku 1998. Ta jasně stanovuje, že severní Irsko zůstává součástí Spojeného království tak dlouho, dokud si to přeje většina jeho obyvatel.
2: Washington Post ale upozorňuje i na skutečnost, že stoletá debata o možném sjednocení Irska získává v posledních letech novou dynamiku. Postupnému zahrnování příkupů mezi obyvateli rozděleného ostrova přispěl slábnoucí vliv katolické církve v Irsku i výsledky referenda o vystoupení Velké Británie z Evropské unie.
6: Kromě třaskavých výroků a sledování svého oblíbeného golfu na turnaji Irish Open stihl Trump učinit směrem k Irsku i jedno státnické rozhodnutí. Oznámil, že ruší nově zavedená cla na tamní tekuté zlato. Jménem Spojených států amerických ruším cla na irskou whisky, prohlásil při závěrečném ceremoniálu golfového klání. Rozhodl se tak prý po naléhání vítěze nedělního turnaje Shayna Lowryho i po výzvě irského premiéra, uzavírá americký deník Washington Post.
10: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Někdejší editor týdeníku Economist, nyní šéf Fintenku Baltského centra pro mezinárodní bezpečnost Edward Lucas se v komentáři pro bruselský zpravodajský server EU Observer zabývá dronovým útokem na letiště v Lipsku z počátku srpna. Zpráva, která konstatuje, že podezřelými pachateli potenciálně smrtícího útoku jsou Rus napojený na ruskou vojenskou rozvědku GRU a občan Běloruska, podle Lukase poukazuje jak na mezery v obraně, tak na nedostatečnou schopnost odradit protivníka od podobných útoků.
6: Autor komentáře upozorňuje na skutečnost, že ruský občan cestující z Turecka byl už při příjezdu do země identifikován jako osoba s vazbami na GRU. Německé úřady ho ale pro nedostatek kapacit aktivně nesledovaly. Komplic z Běloruska s několika záznamy v trestním rejstříku přicestoval do Německé spolkové republiky z Lotyšska. Podle Lukase se v obou případech nabízí otázka, proč vůbec někoho takového do země vpouštět.
2: Lukas připomíná řadu smrtících bombových útoků, střeleb nebo únosů ze 70. a 80. let minulého století, které v západním Německu realizovala krajně levicová teroristická skupina frakce Rudé armády. Úřady tehdy reagovaly velmi tvrdě. Skupina přitom pro německý stát nepředstavovala skutečnou existenční hrozbu. V širším kontextu studené války šlo nanejvýš o okrajovou epizodu, domnívá se komentátor.
6: Vlna ruského státního terorismu, která se nyní valí na Evropu, je ale něco úplně jiného. Lukas v ní vidí rozsáhlý plán na rozbití NATO a zničení bezpečnostního uspořádání vedeného Spojenými státy. Německo a jeho západní sousedi ale paradoxně tuto hrozbu neberou dostatečně vážně, pokračuje autor.
2: Signál, že Rusko má při spřádání dalších teroristických útoků volné pole působnosti, Německo vyslalo tím, že v několika případech nepodniklo žádné odvetné kroky. Například, když zpravodajské služby odhalily ruský plán na vraždy generálního ředitele největší německé zbrojovky Rheinmetall a šéfa německé společnosti vyrábějící drony, nebo na záměr rozesílat prostřednictvím německé zásilkové společnosti balíkové bomby.
6: V případě incidentu v Lipsku německé úřady reagovaly uzavřením ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Zpřísnili cestovní omezení a vyzvali Evropskou unii k zavedení dalších sankcí. Podle Lukase to ale ani zdaleka nestačí a za jedinou efektivní reakci považuje vrácení úderu za podpory spojenců. Navrhuje například vyřadit kybernetickým útokem z provozu některou ruskou regionální banku, za pomoci dronů uzavřít některé letiště a těm, kdo obchází

0: americká reakce vůči Rusku musí brát v úvahu rostoucí vliv krajně pravicových a krajně levicových stran, které zastávají proruské postoje a jejichž voliči většinově nepovažují Rusko za hrozbu. V Mecklenburgsku, předním Pomořansku, kde se v neděli konají volby, se podle průzkumu Ruska neobávají 2/3 voličů. V západní části Německa přitom zemi považuje za hrozbu bezmála 60% obyvatel.
1: Stejně tak je třeba brát v potaz prudce klesající popularitu německého kancléře Friedricha Merce nebo obavy občanů z jaderné eskalace. Pro některé zahraniční politiky je právě v tomto kontextu důležité i to, že Německo Ruskou federaci z lipského pokusu o útok oficiálně obvinilo. Například podle estonského ministra zahraničí Marguse Cachkny tak Spolková republika dala jasně najevo, že v přímém ohrožení nejsou jen státy Pobaltí, ale i další země Evropské unie.
0: Přestože Německo konstatuje, že není ve válce s Ruskem, sílí tlak na to, aby byly ruské aktivity označeny za státem podporovaný terorismus, píše na závěr Foreign Policy. To, že neúspěšný útok v Lipsku nese všechny znaky takového jednání, ostatně prohlásila například i šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová.
1: Zpravodajský server Balkan Insight se ve svém analytickém textu zabývá možným restartem maďarsko-chorvatských vztahů. Stín na ně dlouhodobě vrhá spor o chorvatskou státní energetickou společnost INA. Její 49% podíl byl v roce 2009 prodán maďarskému ropnému a plynárenskému koncernu MOL, který nad firmou následně získal i manažerskou kontrolu.
0: Za ceným kontraktem tehdy stály korupční praktiky, za něž byli v roce 2012 v Chorvatsku odsouzeni generální ředitel MOLu Zsolt Hernády a někdejší chorvatský premiér Ivo Sanader.
1: Maďarské soudy verdikt nad svým občanem nikdy neuznali a označili jej za politicky motivovaný. Balkan Insight podotýká, že chorvatský rozsudek nepotvrdil ani žádný z následných mezinárodních rozhodčích tribunálů. Dodává ale, že na Hernádyho je nadále vydaný mezinárodní zatykač, jehož platnost Chorvatsko aktuálně prodloužilo až do roku 2031.
0: Přetrvávající silná závislost Maďarska na ruských fosilních palivech, kterých se mají státy Evropské unie definitivně zbavit do druhé poloviny roku 2027, nicméně vytváří nové pozadí bilaterálních vztahů. Maďarsko potřebuje chorvatskou pomoc.
1: Na Maďary ostatně netlačí jen Evropská unie, ale i Spojené státy. Jejichž sněmovna reprezentantů projednává zákon o uvalení cel ve výši až 100% na země považované za významné odběratele ruské ropy a plynu. V tomto ohledu drží Maďarsko pátou příčku.
0: Společnost MOL tvrdí, že na diverzifikaci svých zdrojů ropy pracuje už více než 10 let. Ještě v roce 2025 ale dovezla z Ruska zhruba 6x víc ropy, než kolik jí do země dopravila ropovedem Adria chorvatské státní společnosti JANAF.
1: Právě JANAF představuje pro Maďarsko prakticky jedinou alternativu k ruské ropě. Odborník na energetiku z Maďarské národní univerzity veřejné služby András György Deák ale upozorňuje, že není jasné, zda by společnost dokázala zajistit dodávky v potřebném objemu. S největší pravděpodobností by podle něj bylo potřeba vybudovat druhý ropovod.
0: Chorvatský JANAF reaguje na takové pochybnosti konstatováním, že má technické i organizační kapacity k pokrytí celé roční spotřeby ropy rafinérií skupiny MOL jak v Maďarsku, tak na Slovensku. Toto své tvrzení opírá o letošní bezmála 3měsíční výpadek ropovodu Družba, který se podařilo pokrýt právě kapacitami JANAFu.
1: To, co by MOL při přechodu na ropu z Chorvatska zasáhlo nejvíc, je zřejmě cenový rozdíl mezi levnější ruskou ropou a cenou suroviny na mezinárodních trzích. Tím ostatně argumentovala i minulá maďarská vláda, která JANAF obvinila z toho, že využívá svého postavení jediné praktické alternativní trasy k ruské družbě a účtuje si nepřiměřeně vysoké tranzitní poplatky.
0: V souvislosti se snahou o dosažení dohody se nyní spekuluje o tom, že by Chorvatsko mohlo alespoň částečně získat zpět společnost INA. Alternativu prodeje ale dementuje samotný MOL.
1: Otazníky pak zůstávají viset také nad osudem generálního ředitele MOLu Zsolta Hernádyho. Že by ho stávající vláda vydala do Chorvatska je podle novinářů sítě Balkan Investigative Reporting Network nepravděpodobné. V čele společnosti by ho ale mohl nahradit někdo méně kontroverzní.
0: Celý proces přechodu na chorvatský ropovod by nakonec mohla urychlit i ruská odveta za vyhoštění 10 diplomatů, které Maďarské

0: turecká vláda označila za špiony pod diplomatickým krytím. K tomuto bezprecedentnímu kroku přistoupil kabinet premiéra Pétera Maďara 8. září. Otázka, zda se Maďarsko dokáže od ruské ropy odklonit, se tedy postupně mění spíš na otázku, kolik to zemi bude stát, uzavírá Balkan Insight.
1: Slovenský prezident Peter Pellegrini přednesl v parlamentu svou druhou zprávu o stavu republiky. Zatímco loni si dvakrát vysloužil potlesk od opozice, tentokrát mu aplaudovali jen koaliční poslanci. Opozici prezident kritizoval například za to, že s vládními stranami nespolupracuje na strategických dokumentech a nechodí ke kulatým stolům. Projev hlavy státu shrnuje slovenský deník N.
0: Dá se pochopit, že opozice ve snaze získat moc využije každého zakopnutí vlády. Co se už pochopit nedá, je odmítání diskuse nad tématy, která daleko přesahují mandát současné vlády a jsou pro Slovensko životně důležitá, prohlásil Pellegrini na půdě Národní rady a poukázal na oblasti, jako je zdravotnictví nebo národní bezpečnost.
1: Velkou část projevu prezident věnoval politické atmosféře v zemi. Nelíbí se mu například, že se politici věnují hlavně vzájemným sporům. Upozornil přitom na kontrast mezi tím, co Slovensko skutečně potřebuje a co političtí představitelé v zemi obyvatelům nabízejí.
0: Pellegrini se domnívá, že mediální obraz politické scény na Slovensku neodpovídá realitě. Upozornil posluchače na to, že vládní koalice má i po 3 letech vládnutí stabilní parlamentní většinu.
1: K vládě ale přeci jen směřovalo i několik výtek. Koalice má podle prezidenta nedostatky v komunikaci svých rozhodnutí směrem k občanům. Za příklad si vybral konsolidaci veřejných financí. Naznačil, že lidé nemusí vždy některým opatřením rozumět. V zápětí ale ocenil, že se kabinet při konsolidaci pokusil v co nejvyšší míře zachovat standard sociálního státu, na který jsou Slováci zvyklí.
0: Pokud jde o bezpečnost, Pellegrini připomněl, že Slovensko patří k nejbezpečnějším zemím a jeho občané si podle něj většinově přejí chráněnou státní hranici.
1: Za nepřípustné prezident označil, aby byl kdokoliv na Slovensku terčem pohrdání a slovních nebo dokonce fyzických útoků jen kvůli barvě pleti, víře, zemi původu nebo sexuální orientaci. Narážel tak zřejmě na nedávné útoky na ukrajinské a indické studenty v Nitře. Pellegrini zdůraznil, že bezpečnostní složky musí velmi rázně jednat a už v zárodku bojovat proti netoleranci nebo projevům extremismu.
0: I přes apely na zvýšení akceschopnosti nebo vyšší důraz na vnitřní i vnější bezpečnost, Pellegrini označil Evropskou unii i Severoatlantickou alianci za civilizační prostor, kterého se Slovensko nesmí vzdát. NATO ani Evropská unie podle něj v tuto chvíli nemají alternativu.
1: Zatímco předseda poslaneckého klubu Směru Jan Richter vnímal projev hlavy státu jako vyvážený, podle opozičního politika a předsedy Progresivního Slovenska Michala Šimečky prezident v otázce nadstranickosti zásadně selhal. Pellegriniho řeč byla zklamáním i pro předáka strany Svoboda a Solidarita Branislava Grelinga. Ten má za to, že šlo fakticky o projev bývalého předsedy Hlasu a pomocníka premiéra Roberta Fica. Pokud prý prezident nechtěl říct nic zásadního, nemusel vůbec vystupovat.
0: Igoru Matovičovi z Hnutí Slovensko pak chybělo jasné odsouzení toho, že místopředsednický post v parlamentu zastává Tibor Gašpar, obžalovaný v kauze o čistec, nebo kritika snah o změnu trestního práva. Ta by mohla hrát ve prospěch Gašpara i dalších obžalovaných právě ve zmíněné kauze, uzavírá výčtem reakcí Deník M.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravila Zuzana Marková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
0: Ladislav Dvořák
1: a Tereza Žižková.
2: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 14:30 odpoledne a v repríze po 19:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ministři mají schvalovat nové statuty rad vlády a do sněmu v Mecklenburgsku před ním Pomořansku se nedostala strana CDU, vyhrála AFD. Hokejisté Kladna porazili domácí Liberec a v extralize vyhráli i po třetí. A dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Rady vlády pravděpodobně čekají další změny. Kabinet má na svém pravidelném pondělním jednání schvalovat jejich nové statuty a pokud budou odsouhlaseny, tak budou tyto poradní a pracovní orgány vlády ve své činnosti muset zohledňovat programové prohlášení. A to kritizuje třeba Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která zatím vidí další oslabení jejich činnosti.
4: Je to další důkaz toho, že se tady boří systém a nevytváří tak, aby byl nezávislý od toho, co si myslí vláda. My jako politici máme usilovat o systém, který bude fungovat i bez nás, který bude fungovat i bez toho, že by nějaký politik bouchnul do stolu a řekl, tohle je pro mě priorita.
3: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO nové ustanovení nějak nebrání tomu, aby členové rad formulovali odlišná stanoviska nebo upozorňovali na odborná rizika, která se od postoje vlády liší. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgsku před ním Pomořansku pravicová Alternativa pro Německo, získala 38,2% hlasů. A druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratické strana premiéra Friedricha Merce se do sněmu nedostala a zůstala pod 5% hranicí. A to se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Mercova strana CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Avarej na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
5: V rámci pátrací akce bylo zatím nalezeno jedno tělo, po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
3: V Rusku skončily volby do volní komory parlamentu. Podle předběžných výsledků vede strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimíra Putina s více než 57% hlasů. Zatím je sečtená pětina hlasů. Prezident Putin podle agentury Reuters řekl, že je letošní hlasování testem podpory války na Ukrajině. Volby v Rusku bývají dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za férové ani demokratické. Ruské soudy z voleb vyloučily opoziční stranu Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou. Cyklisti a pěší můžou využívat novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužickohorské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a stál 3,3 miliony korun. Sloužit bude i běžkařům, říká předseda představenstva krajské společnosti silnice LK Petr Správka.
6: Opravdu dojde k bezpečnému přechodu Stožeckého sedla pro cyklisty, pěší a běžkaře tak, aby bylo propojení pro turisty nejenom pro z Ústeckého do Libereckého kraje, ale následně i k sousedním kolegům a přátelům z Německa.
3: Hokejisté Kladna slaví třetí vítězství v Tip Sport extralize v řadě. Ve třetím kole vyhráli 3-1 v Liberci. Uspěla taky brněnská Kometa, která stejným poměrem porazila Hradec Králové. A východočeši prohráli po druhé za sebou. Navíc v těchto dvou utkáních vstřelili jen jednu branku. Mluví o tom asistent trenéra Hradce Králové Petr Koukal.
7: Před bránkou jsme slabí u soupeře a prostě ty puky tam ležejí, ty góly se tam padají. Prostě teď je začátek ligy, ty týmy mají energii, sílu a góly na krásu. Ten čas už odjel a je to prostě o bruslení, o bojovnosti a o tom důraze, který my jsme prostě měli horší.
3: V ostatních nedělních duelech hokejové extraligy Pardubice zvítězily nad Karlovými Vary 5-2 a České Budějovice přehrály Olomouc 3-2 a Vítkovice podlehly Litvínovu 2-3.
8: Uzavřená D11 u Jirn i Rudná ulice v Ostravě. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je teď opět zastavený provoz u Jirn. Na 7. kilometru pracuje těžká technika, je tam vidět velký jeřáb.
9: Tak ještě pořád to jakoby zavírají. Dost to zastavili a překládají nějaký ty ty nosníky.
8: Uzavírky jsou opakované, trvají kolem 20 minut, tvoří se opět kolona, tak brzděte před ní opatrně. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu čekejte překážku za Táborem. Na 72. kilometru stojí autobus, má poruchu a blokuje tam odstavný pruh. V Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve Svinově směrem do Poruby a pracují tam na mostě až do 3 ráno, počítejte s objížďkou. A na Trutnovsku je neprůjezdná silnice 297 z Jánských Lázní do Černého dolu. V zatáčce zasahují záchranáři u srážky auta s dodávkou. Objíždět se dá přes Mladé Buky a Rudník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teď v noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů. Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: V hospici v Rajhradě zemřela Ludmila Javorová, žena tajně vysvěcená na kněze. Naše první téma. Soudní dvůr Evropské unie teď řeší, jestli se dá právně vymazat záznam o křtu. I o tom budeme mluvit. A jak bude vypadat čtyřdenní návštěva Francie papeže Lva 14. I na to se zeptám. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
2: Vertikála.
4: Ve 94 letech zemřela Ludmila Javorová, žena, kterou do kněžské služby tajně vysvětil biskup skryté církve Felix Maria Davídek. Římskokatolická církev její svěcení nikdy neuznala, ona sama ale své kněžské povolání až do konce života nespochybnila. Ludmilu Javorovou osobně poznal dokumentarista a kněz Jan Hanák, který její život a duchovní cestu také zachytil v dokumentu Ona je kněz. Jan Hanák je teď mým hostem, dobrý den. Vy jste se s Ludmilou Javorovou setkal jako dokumentarista, ale postupně jste zjistil, že její příběh se vás dotýká také jako kněze. Tak v čem vás její příběh změnil?
9: Musím říct, že skrze ní jsem i poznal mnohem hlouběji skrytou církev Koinotes, to znamená toto specifické společenství podzemní církve, a to, co prostě pro mě bylo zásadní, byl ten způsob života, řekl bych. To znamená nejenom ta otevřenost kněžství mnohem šířejí než pro celibátní kněze, to znamená k ženatým lidem, mužům, ale i k ženám, to je něco, co si myslím, že je za mě aspoň velmi důležité, ale i něco, co se vlastně za doby papeže Františka začalo nazývat synodalitou, jo. To znamená to, že v církvi existuje samozřejmě celá řada nějakých rolí a někdo je takový jemakový, někdo má i nějakou rozhodující pozici, protože je to třeba biskup nebo něco podobného, ale dřív, než tomu rozhodnutí dojde, tak se o těch věcech debatuje, rozlišuje se, modlí se za ně, a to mě přijde jako velmi důležitá věc. A já samozřejmě, protože jsem rodilý Brňák, tak a Koinotes je má jako jasné brněnské kořeny, tak já jsem se s tím setkával už od svého mládí. Dokonce i Vída, já ji tak řeknu, protože to prostě bylo první, když jsme se potom potkali později, tak mi říkala, já jsem Lída, tykej mi, i když byla jednou tak stará jako já v té době. A tak Lída mi to potom říkala, že jsme se potkali ještě v době gymnaziálních studií, protože já jsem studoval gymnázium v Brně v Židenicích, kde ona působila po revoluci, jak mohla, to znamená v té době zejména jako učitelka náboženství. Já si to nepamatuju do dneška, ale úplně mi to dojalo tenkrát. Ale samozřejmě jsem o tom věděl a měl jsem takové, jako zajímalo mě to vlastně celou dobu, ale byl jsem takový trošku hodně opatrný.
4: No, vy jste na začátku taky byl k jejímu kněžskému svěcení docela skeptický. Sám jste taky psal o podivnosti. Kdy se váš pohled začal měnit?
9: On se začal měnit asi celou dobu, co jsem kněz, ale to setkání s ní pro mě bylo jako hodně zásadní, protože já jsem taky dost taková intuitivní bytost. Jo. To znamená, že jedna věc jsou racionální argumenty a druhá věc je, co poznáte z toho osobního setkání. A já jsem to i někde tuším uváděl, že jsme s mým kamarádem, kameramanem, protože zpočátku jsme s ní točili na kameru, už je to opravdu hodně let. A když potom odešel celý štáb po natáčení, tak jsme tak s Jirkou kameramanem stáli v té její maličkaté předsíni jeho bytu. A já jsem ji požádal o požehnání. A ona nám to požehnání dala oběma. a bylo to neskutečně silné, jako byli jsme oba dva, jak jsme se potom jsme se o tom bavili, tak jsme byli oba dva úplně přikovaný k zemi v té chvíli. A dokonce teď nedávno, jak Ludmila zemřela, tak Jirka, ten kameraman, zveřejnil někde na Facebooku přesně tuto vzpomínku po mnoha letech, takže to i v něm jako hodně rezonuje. A já jsem si v té chvíli prostě říkal, hele, jako racionální uvažování je jedna věc a druhá věc je to, co vnímám v této chvíli úplně jasně, ona prostě kněz je. A to je pro mě hodně důležitá věc, jo. Ale samozřejmě to už je nějaký čas, takže od té doby, jak říkáte, jak se to vlastně začala, že jsme se v této fázi začali potkávat, jako já dokumentarista, ona respondentka, tak to se jako velice záhy posunulo do osobní roviny. Já jsem začal opravdu sát strašně moc toho, co ona předávala. A právě takzvaně nejenom o tom ženském kněžství, to je důležitá věc, jo. Ale já bych byl nerad, aby se ta její postava zúžovala pouze na toto.
4: Na druhou stranu, římskokatolická církev teď řeší nedostatek kněží a otázku, jak vůbec do budoucna zajistit duchovní službu. Tak může být právě zkušenost Ludmily Javorové jedním z těch podnětů k zamyšlení, jestli by třeba širší zapojení žen do té svátostné a pastorační služby nemohlo být jednou z cest, jak na krizi kněžských povolání reagovat?
9: Já si myslím, že by to nemělo být jako utilitární důvod. Jo? To znamená, máme málo kněží a vidíme, jaký je ten vývoj, to znamená, bude nás strašně málo těch celibátních kněží, tak je potřeba se otevřít ženatým a ženám a tak dále, aby nás zase bylo víc. To si myslím, že není úplně správný přístup. Jo? Ale zároveň to vnímám jako určité takové znamení. Já někdy říkám, že nám Duch Svatý trošku háže vidle do toho našeho pojetí kněžství, protože opravdu, jako aspoň u nás, té naší části světa, kněží mizí a konec konců, když člověk bude čistě jenom početně, tak za nějakých 25 let, když to tak počítám, když kolik nás bylo v semináři, když já jsem byl mladý a kolik je tam teď, tak těch kněží bude 9x míň, jo. To je docela hodně, jo. Takže si říkáme, jestli to není nějaké takové znamení, hele, prosím vás, jako uvažujte taky trošku nějak jinak, šířeji. Uvažujte o tom, jestli ta svátost svěcení, jo, přesně řečeno, protože kněžství vlastně sdílíme všichni křesťani, že jo, a dost podstatně, já myslím, že se o tom málo mluví, ale je ta svátost svěcení, jestli by přece jenom neměla být jako otevřená i dalším životním zkušenostem, než je jenom to mužské a celibátní. To si myslím, že tam určitě jako je, ale nerad bych, aby to bylo jenom takové jako aha, tak je nás málo, tak musíme zabrat někde jinde. Já si myslím, že i kdyby nás bylo hodně, tak je to důležité, jo. Ale to, co si myslím, že je taky důležité říct, je to, že a já jsem hrozně rád, že o tom můžeme mluvit, jo. A myslím, že to je důležité, abychom o těchto věcech mluvili. Samozřejmě jsme ale taky jako církev, která prostě je velká a musíme nějakým způsobem se o tom domluvit na tom a respektovat i to, že to tak prostě teďka není. Je to, že to respektuju, že to tak není, neznamená, ale že o tom jako nemáme mluvit, že to nemáme rozlišovat, že se za to nemáme třeba nějaký působem trošku prát, jo, to si myslím, že důležitý je.
4: Ludmila Javorová byla vysvěcena v době komunistického pronásledování. Proč má dnes smysl poslouchat její svědectví?
9: Protože je nesmírně aktuální. Jo, protože to je vlastně to, co jsem už naznačoval, že pro mě i ten způsob života skryté církve koinoté z té jakési blízkosti, v té synodalitě, v té otevřenosti myšlenkám, jak vlastně to říkal i Felix Davídek, a já to slyšel přes Ludmilu Javorovou, že jsou prostě některé věci, které jsou v právu, které jsou ve zvyku, ale my musíme jako se otevřít tomu charizmatu, být vedení duchem. A to si myslím, že je jako hodně důležité. To jsou impulzy, které tady jako musí znít. A myslím si, že do jisté míry začátkem 90. let byla taková snaha v naší česko-moravské církvi se vracet k tomu, co bylo jako před bolševikem, jo. A myslím, že jsme ne trošku a docela hodně jako zahazovali tu zkušenost, a to samozřejmě se netýká pouze koinotes, ale celé řady těch podzemních struktur církve, kde se opravdu vyvíjelo a žilo a objevily se myšlenky a způsoby, jak ty věci jako otevírat, jak opravdu se nebát toho pozvat ducha božího, který vane kudy chce, jo. Nebát se toho, že to vždycky je hodně neprovádaná cesta, ale jako jsme k tomu podle mého soudu zváni samého počátku.
4: O síle odkazu Ludmily Javorové jsem mluvila s dokumentaristou a knězem Janem Hanákem. Děkuji za váš čas, děkuji za připomínku Ludmily Javorové.
9: Taky děkuji.
4: A ještě přidám jednu informaci. Dokument Ona je kněz si můžete teď poslechnout na webu Vltavy, vltavarozhlas.cz.
10: Dá se právně vymazat záznam o křtu? Touhle otázkou se aktuálně zabývá Soudní dvůr Evropské unie. Kvůli sporu belgického muže s chenskou diecézí. Chce, aby církev odstranila jeho jméno z křestní matriky. Belgický úřad pro ochranu osobních údajů mu dal za pravdu, ale církev namítá, že křest je podle kanonického práva nevratná historická skutečnost, kterou nelze smazat, jenom doplnit poznámkou o vystoupení. Verdikt, který se čeká v příštích měsících, může ovlivnit praxi ve všech zemích Evropské unie. A o tom, co je v sázce, právně i teologicky, teď budu mluvit s religionistkou Jitkou Šlichcovou ze serveru infodingir.cz. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: O co v tomto sporu přesně jde? Proč ho nakonec řeší Soudní dvůr Evropské unie?
11: Vy jste to popsala vlastně velmi přesně. Jde tam o to, že muž požaduje teda vymazání zápisu o sobě z křestní matriky. Katolická církev se proti tomu brání a i když belgické úřady mu dali za pravdu a požádali katolickou církev, aby ho z matriky tedy vyškrtla podle jeho požadavku, to znamená ten zápis úplně vymazala, tak podle katolických pravidel a věrouky to není možné. Proto se ten spor dostal tedy k Evropskému soudnímu dvoru a čeká se na verdikt vyšší instance.
10: Katolická církev tedy argumentuje tím, že křest je podle kanonického práva jednou přijatá, neopakovatelná svátost, proto tedy nelze záznam o něm smazat. Co tohle vypovídá o tom, jak katolická nauka chápe podstatu křtu?
11: No to, že křest je zkrátka neodvolatelná, nezrušitelná věc. Křest, i když byl udělen v době dětské nebo v době před dosažením dospělosti, tak je zkrátka duchovní záležitost, má nějakou duchovní podstatu a ta je zkrátka neodvolatelná. A i když ten člověk chce z té církve vystoupit, není aktivním věřícím, necítí se být spojen s tou katolickou církví, necítí se být jejím členem, tak přesto ten křest jednou proběhl a ta jeho existence je zkrátka nevratná.
10: Proti tomu stojí Belgický úřad pro ochranu osobních údajů a logika GDPR, právo na výmaz. Dá se vůbec smysluplně skloubit ochrana osobních údajů s tím, že jde o historický sakramentální záznam, ne o nějakou běžnou evidenci?
11: Ano, tady se to prostě střetává, to, co je vnímáno jako něco věčného, absolutního, transcendentního, to znamená běžnou lidskou materiální podstatu přesahujícího kontrastu tedy s tím GDPR právem, což je vlastně moderní záležitost, kterou katolická církev nepočítá a ani ta nauka s tím nepočítá, že se jedná o nějaký osobní údaj, ona zkrátka počítá s tím, že je to nějaký věčný, nezrušitelný akt.
10: Různé země Evropské unie k tomu také přistupují odlišně. Francie, Irsko, Španělsko, Polsko a nebo Malta se spokojili s doplněním poznámky do matriky. Za to tedy Belgie žádá úplný výmaz. Čím jsou tyhle rozdíly dané?
11: Tou snahou dodržovat ta moderní nařízení GDPR a patrně také i pozicí katolické církve v těch daných zemích, ale to si úplně netroufám tvrdit s absolutní jistotou, nebo nemáme pro to úplně data, nebo asi bych musela náročně srovnávat různá data o postavení katolické církve v dané zemi. Zkrátka v Belgii ta snaha dodržovat nařízení GDPR je velká a to světské právo, zkrátka Belgie jako stát se snaží vymoci to světské právo v kontrastu s tou církevní autoritou, ale to jsou zkrátka dvě rozdílné věci, které v tomto případě prostě nejdou dohromady.
10: Zajímavé téma. Tedy do několika měsíců by snad mohl padnout verdikt Soudního dvora Evropské unie, který teď jedná o právním výmazu záznamu o křtu. My jsme o tom mluvili s Jitkou Šlichcovou ze serveru infodingir.cz. Mějte se hezky, díky.
11: Taky děkuji, na shranu.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Papež Lev XIV. Jede na čtyřdenní návštěvu Francie. Jaký program mu od pátku přichystali, to už nám řekne Marie Sýkorová. Zdravím do Paříže. Dobrý den.
12: Dobrý den, je to tak, celkem 4 dny bude papež Lev XIV. Ve Francii, a to od pátku 25. září, kdy svou cestu zahájí v Paříži. Přiletí dopoledne, hned pojede do Elizejského paláce, kde se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem. V odpoledních hodinách má pak návštěvu v sídle UNESCO. Jak víme, této mezinárodní organizace OSN, která má na starosti podporu vzdělávání kultury a vědy ve světě. Papež tak odpověděl nejen na pozvánku prezidenta, ale právě i pozvánku organizace UNESCO. A proč právě tedy UNESCO? Protože vlastně chce zviditelnit význam mezinárodních organizací, a zvlášť pak v době, kdy administrativa Donalda Trumpa oznámila vystoupení Spojených států amerických právě z mezinárodních organizací. Tímto způsobem chce papež tedy upozornit na význam a důležitost mezinárodních organizací.
10: Cestu tedy zahájí oficiálně. Ten samý den se potom papež Lev XIV. Setká ještě s veřejností. Je to tak?
12: Ano, po návštěvě UNESCO přijde to, na co většina pařížských věřících čeká, a nejen jich tedy, a to už mnoho let. A sice jízda papeže papamobilem ulicemi Paříže. Papež Lev XIV. Pojede od čtvrti Montparnasse směrem ke katedrále Notre Dame. 2,5 kilometru dlouhá trasa povede přes bulvár Montparnasse a bulvár Saint-Michel. Pro všechny, kdo chtějí pozdravit papeže, bude připraveno 12 sektorů po celé této trase. Tyto zóny budou veřejnosti otevřené už od 12 hodin, lidé musí projít kontrolou a zde potom mohou čekat, a to za doprovodu doplňujícího, hlavně tedy hudebního programu. Průjezd papeže pak bude mezi 16. a 17. hodinou. Až tedy papež dojede ke katedrále Notre Dame, kde oslaví nešpory společně s biskupy, kněžími, seminářími, a dalšími věřícími. No a zcela na závěr dne Lev XIV. Ještě zajede na předměstí Paříže do čtvrti Saint-Denis, kde se bude na obřím stadionu Stade de France konat setkání a mše se všemi mladými a promladé. Tím je myšleno tedy osoby mezi 17 a 35 lety.
10: Jedním ze zastavení budou pochopitelně Lurdy.
12: Papež chce v Lurdech otevřít i jednu stinnou kapitolu. Zásadním je totiž i to, že se tady v Lurdech chce setkat s lidmi, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužívání nebo násilí ze strany katolických představených. Papež tak chce naslouchat obětem a ukázat, že tyto otázky skutečně chce řešit.
10: Cestu papeže Lva po Francii pro nás bude mapovat a mapuje už teď naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Děkujeme.
12: Děkuji a pěkný den.
10: A nabízíme další díl našeho seriálu o tibetském duchovním vůdci. Co bude s tibetským buddhismem, až 14. Dalaj Láma jednou odejde? V posledním díle o Dalaj Lámovi se budeme věnovat roku 2011. Tehdy se jeho svatost vzdala politické moci i vyhrocené debatě o tom, kdo a jak ho jednou nahradí a proč do ní zasahuje komunistická Čína. Adam Šindelář se ptal Davida Gardáše, tibetologa z projektu Synopsis.
13: Tady je zcela zásadní rok 2011, kdy se Dalaj Lama po, řekněme, takřka 400 letech, minimálně tedy 350 letech, kdy Dalaj Lámové představovali jak tedy tu náboženskou rovinu tibetského buddhismu, tak ale i světskou moc na tibetské náhorní plošině, vzdal této politické moci a předali demokraticky zvolené tibetské exilové vládě, tedy ústřední tibetská správa v čele s takzvaným Sitjongem, což je prezident, můžeme říci, a v současnosti Pempa Tsering. A tím vlastně chtěl na pomoci jednak té demokratizaci tibetské diaspory, současně ukázat potenciální vývoj pro Tibet samotný v okamžiku, kdyby se stal tedy samostatnou nezávislou zemí, která už by nemusela být vlastně tou teokracií jako v těch předchozích staletích, ale skutečně by Tibeťané sami mohli více participovat na tom vedení své země. No a současně si tak do jisté míry pojistil vlastně to mezidobí po jeho eventuálním odchodu z této sféry, kdy samozřejmě ta otázka, jak to bude vypadat s jeho následovníkem, je velice citlivá, ať už tedy pro Tibeťany samotné, tak ale i pro ateistickou komunistickou stranu Číny, která takto předjímá a připravuje se, ať už legislativně, diplomaticky, mediálně, narativně, na to, co se vlastně bude odehrávat v případě, že tedy jednou dojde na odchod 14. Dalaj Lámy.
14: A jak vypadá ta debata vlastně o tom, kdo jednou 14. Dalajlámu nahradí, jestli se znovu reinkarnuje a tak dále?
13: Ta debata je velice zajímavá, musím říci, co se týče tedy nástupnictví současného Dalajlámy. On v průběhu už vlastně dekád i v těch posledních letech měl celou řadu vyjádření od možnosti, že vlastně ukončí tu linii, pokud by nebyl zájem u Tibeťanů, aby vůbec pokračovala. Případně, že se znovu narodí jakožto žena, což by byla vlastně první taková příležitost nebo řekněme případ v rámci té linie Dalajlámu. Ale jsou některé jiné linie v tibetském buddhismu i ženských mnišek, které takto pokračují, takže řekněme, že by tam jistý precedent byl. Dokonce existuje i precedent pro takzvaný institut Madže Tulku, což je v podstatě, někteří to označují jako reinkarnace před smrtí, kdy by v podstatě došlo na manifestaci nebo emanaci, projev jeho vědomí ještě za jeho života do vybraného následovníka, který by tak vlastně pokračoval po několik let v souběhu paralelně ještě se současným Dalajlámou. Nicméně právě při příležitosti těch 90. narozenin loni v červenci vyjádřil jako nejpravděpodobnější scénář, že se tedy narodí podle dřívějších zvyklostí. Nicméně na území, které je svobodné, tedy ne pod nadvládou komunistické strany Číny. Zde se samozřejmě nejvíce nabízí Indická republika, která má největší diasporu, kolem 100 000 Tibetanů, kteří takto žijí v Indii, následně po 10 000 ve Francii, Švýcarsku, ve Spojených státech, ještě o něco více, ale skutečně ta největší pravděpodobnost vypadá, že to bude v Indii. Ale že tam bude nějaké období toho mezidobí, kdy bude obrovský tlak na tu ústřední tibetskou správu, aby udržela nějak tu autoritu a celistvost té tibetské diaspory a toho směřování do budoucna čelíce tlaku ze strany komunistů, kteří samozřejmě po dlouhé roky připravují své vlastní pojetí toho, kam se má vlastně ubírat budoucnost této instituce. V tomto ohledu je snad nejdůležitější rok 2007, kdy vydali takzvaný příkaz číslo 5, neboli nařízení o řízení reinkarnací živých budhů v tibetském buddhismu, což je snad jeden z nejabsurdnějších zákonů ateistické komunistické Číny, která si takto nárokuje, kdy a kde a jak se může převtělit a znovu narodit v rámci území Čínské lidové republiky. Takže v tomto ohledu je to velice bizarní a legislativní nástroj. K tomu bych možná ještě doplnil, že máme precedent z 90. let, kdy Panchen Lama, jakožto druhý nejvýše postavený láma v rámci tibetského buddhismu, byl takto rozpoznán, následně z exilu stvrzen Dalajlámou. Bylo to ovšem na území Čínské lidové republiky a po tomto rozpoznání a stvrzení byl unesen čínskými úřady ve svých 5 letech 11. a Panchen Lama Gendin Chekinima. Následně byl vybrán straník, druhý takto jako následovník komunistických straníků, který následně byl dosazen do toho postu, aniž by měl tedy legitimitu u tibetské populace a vlastně od toho roku 95 nemáme zprávy o tom, kde se nachází ten legitimní Dalajlámou stvrzený Panchen Lama, zda vůbec žije a od té doby vlastně také funguje ten Čínou vybraný čínský Panchen Lama, který takto prosazuje mimo jiné právě ten tibetský buddhismus s čínskými rysy.
12: Jak vůbec proměňuje moderní doba ten tibetský buddhismus, životy těch nových lámů, jak se vlastně i třeba připravují na to, že budou působit ve společnosti, protože v té formaci to asi nebylo úplně zvyklé?
13: Na Tibeťany ve velké míře doléhá ta modernizace, která na ně byla takto v podstatě na sílu naroubována z čínské strany. Byť samozřejmě ta snaha o reformaci, modernizaci tam byla už za to předchozího 13. Dalajlámy, 14. v tom chtěl pokračovat. Nicméně právě v momentě, kdy je takto osekávána ta náboženská linka, je spíše prosazován nějaký nacionalistický postoj, případně přímo stranické paragrafy, které se takto lámové musí učit v klášterech jako priority, až potom se věnovat nějakému pohroužení a meditaci nad podstatou vědomí a podobně. tak se to promítá skutečně hluboce. Ale je to otázka tedy nejenom lámů samotných, ale té tibetské komunity v Tibetu jako takové, protože ten cukr a bič pracuje skutečně oběma směry a někteří jsou do jisté míry možná zvábeni tady tím pokrokem, potenciálně možností upřednostňovat čínský jazyk před tibetštinou v momentě, kdy jim to přinese větší pracovní příležitosti, případně vycestovat i mimo Tibet do nějakých materiálně bohatějších částí Číny a podobně, ale spolu s tím tam jsou samozřejmě nadále přetrvávající a většinové tlaky na to, aby se zachovala ta svébytná tibetská identita, která takto čelí vlastně obrovským problémům a výzvám, ale nadále drží a odvážně takto bojuje.
10: S Davidem Gardášem, tibetologem z projektu Synopsis, si povídal Adam Šindelář. A z uplynulé necelé půl hodinky už je to pro dnešek všechno. Ze studia zdraví a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám a pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. A konkrétní kroky ale uvést nechtěl. A cena nafty se podle údajů společnosti CCS blíží v průměru 50 korunám za litr. A benzín stojí zhruba o 5 korun méně. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. A třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu a nafty. Slovensko podle prezidenta Petra Pellegriniho nesmí zpochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu. Od roku 2014 do roku 2024 klesl počet incidentů o více než třetinu. Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Naopak nejmenší míra byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. A v chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opunci hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina původem ze Severní Ameriky vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři proto z chráněných území odstraňují. Fotbalový útočník Patrik Schick skóroval ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu pomohl k vítězství 2-0 nad Lipskem a Bayer si tak připsal druhou ligovou výhru v sezóně a se 7 body je v tabulce pátý.
8: Zavírky na D11 Ujern a nehoda u Mělníku. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je teď Ujern průjezdná. Na 7. kilometru pomocí těžké techniky instalují nosníky a průjezd zastavují podle potřeby vždy přibližně na 20 minut. Kolona se teď rychle rozjela. U Mělníku opatrně na silnici 16 do Mladé Boleslavy mezi Malým Újezdem a Byšicemi a v lokalitě Vavřineč osobní auto narazilo do betonového sloupu. Průjezd je omezený. V Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Za dálniční křižovatkou pracují na mostě. Je tam objížďka, vede přes Svinov. A u Jánských Lázní na Trutnovsku neprojedete po silnici 297 do Černého dolu. V zatáčce se srazilo auto s dodávkou. Objíždět se dá přes Mladé Buky a Rudník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teď v noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů. Ráno pak čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Ten příběh je zvláštní. Když se začaly odvíjet první dny prvního roku 20. století, byl na Slovensku vysvěcen na kněze mladý muž jménem Jan Vojtašák. Musela to být velká věc pro rolnickou rodinu z Oravy s 11 dětmi. A o 20 let později byl jmenován biskupem v Nové Československé republice. První slovenští biskupové byli tehdy jenom tři. Ten, o kterém je dnešní debata, byl činorodý nejen jako kněz, ale byl i politicky aktivní. Bohužel to bylo v neblaze proslulém období slovenského státu, se kterým souzněl. Dokonce působil na jednom z nejvyšších míst tehdejší politické elity. Z těch dob na něm ulpěla temná skvrna antisemitismu. Ale pozor! Zároveň jej provází pověst mučedníka a už 30 let prochází beatifikačním procesem, na jehož konci by mohl být prohlášen za svatého. Část veřejnosti, židovské obce a izraelští historici protestují. Tak co se to tady děje kolem biskupa Vojtašáka? O čem je především jeho příběh a proč má smysl o něm mluvit i dnes, v době, která svatým tak jako tak moc nepřeje? Jaké přesahy z čistého náboženství do života a morálky lidí všech vyznání i bez vyznání můžeme z osudu Jana Vojtašáka vyčíst? Otázky pravdy a nepravdy, viny a odpuštění, proměny životních postojů, odsudku a schovívavosti. Téma dnešní debaty Vertikály začínáme právě teď. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
2: Vertikála.
15: Ve studiu máme Tomáše Krause, ředitele Institutu Terezínské iniciativy, výraznou to osobnost české židovské komunity. Vítejte.
16: Dobrý den.
15: A druhý host je Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd, výrazná to osobnost mezi historiky. Vítejte.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Ten případ je nejednoznačný, citlivý a polarizující. Chtěla jsem sama se vrátit k té faktické podstatě, přeříkat to tady, ale protože tady mám renomovaného historika, poprosím vás, pane docente Šebku, jak to bylo s biskupem Vojtašákem a jeho vztahu k Hlinkovu režimu tehdy?
17: No, je potřeba nejprve říct, že Jan Vojtašák patřil ke slovenským národovcům, byl to i z tohoto důvodu jeden z těch vhodných kandidátů na biskupa hned v roce 1921, kdy byl vysvěcen společně s Karolem Kmeďkem a Mariánem Blahou. A současně, i když podepsal Martinskou deklaraci, která vítala vznik společného československého státu, tak ale současně velice aktivně podporoval to autonomistické Hlinkovo hnutí. A to je ta doba první republiky.
15: Už tam je rozpor přítomen.
17: Já si myslím, že právě to byla nejednoznačná osobnost už v té době, protože on se často tedy vymezoval i vůči tedy českým vlivům, protože považoval za nekatolické. Takže dá se říct, že tam byly spory už v době první republiky. A dá se říct, že samozřejmě ta rozporuplnost pak pokračovala o to více i v době slovenského štátu, který samozřejmě rovněž přivítal i to, že se stal prezidentem Josef Tiso. A dokonce se pak stal místopředsedou štátné rady,
15: ano.
17: Což byl vlastně nevolený orgán, ale poměrně vlivný, protože on se snažil vlastně tam dávat nějaké podněty, které by byly projednávány jak ve vládě slovenského štátu, tak i v tom sněmu.
15: Pane doktore Krause, vy vnímáte tuto osobnost jak?
16: Já myslím tak, jak tady bylo víceméně řečeno. Ta kontroverze právě vzniká tou dobou. Je třeba zasadit tenhle ten příběh do jasných souvislostí právě dobových a historie toho takzvaného slovenského štátu je natolik komplikovaná, že po těch 80 a více letech je skutečně pro novou generaci, řekněme pro mladé lidi, někdy docela problematické se v tom vyznat. Z našeho pohledu, my, kteří jsme zažili už vlastně, jak to bylo celé podáváno během období komunismu, tak víme zhruba, kde jsou pozitiva a kde negativa. A toto se zcela odráží právě v osudu biskupa Vojtašáka, jednoznačně.
15: Vnímáte takovou tu nejednoznačnost a řekla bych až i morální dilemata všech, kdo jsou v této kauze nějakým způsobem zaangažováni, musí ji posuzovat, rozplejtat a tak dále?
16: Já jsem si vědom toho, že někdy ty odpovědi na poměrně jednoduché otázky jednoduché nejsou a nemohou být. Právě proto. Ale já si myslím, že klíč k tomu je zcela jednoznačný. Je zapotřebí rozlišit dvě období. A toto je nejen případ biskupa Vojtašáka, ale je to vůbec náhled na tu naší, řekněme, historii moderní 20. století. Jsou to věci, které jsou spojeny s obdobím druhé světové války, v našem případě tedy holokaustu, ale pak je tady období komunismu a často se tyto dvě věci buď to směšují, anebo se překrývají. A to je třeba udělit. Je třeba vidět tyto příběhy víceméně zvlášť, protože každý z nich má své, řekněme, souvislosti, své vyústění a také své důvody.
15: A biskup Vojtašák je vysloveným stělesněním toho, co jste tady říkal. Ty dva příběhy dějinné, vlastně v tom jeho osudu se to jasně promítlo.
16: Já si myslím, že právě proto je to příběh symbolický, který je nedílnou součástí, ale v podstatě našich společných dějin, i československých, přestože to je příběh slovenský.
15: Pane doktore,
17: no, určitě...
15: pan docente, pardon.
17: Určitě je to samozřejmě, jak říkal pan doktor Kraus, a je to prostě tak, že Jan Vojtašák je opravdu velice nejednoznačná figura, která nemůže být nalakována jenom na jeden typ barvy, protože třeba i jako biskup jednak samozřejmě vystupoval velmi jasně duchovně, pastoračně, teď mám na mysli tu meziválečnou dobu, snažil se také dělat i vzhledem k svému rodinnému zázemí, které bylo velice chudé, tak se snažil dělat podpůrné projekty pro vlastně chudé třeba děti, nebo vůbec snažit se tedy zmírňovat tu sociální bídu na Slovensku. No ale současně tam byly i prostě velmi kontroverzní politická vystoupení, například právě už počínající antisemitismus. On se totiž samozřejmě kriticky vůči Židům nevyjadřoval jenom v době slovenského štátu, ale on se vyjadřoval už právě v době meziválečné Československé republiky.
15: Pane doktore, vy jste chtěl něco doplnit?
16: Tak já zase zcela z obecného hlediska. Je důležité a ta historiografie, historici současní přicházejí k závěru, že jednotlivé osobnosti mají také nějaký vnitřní vývoj. A to se týká všech. Já si dovolím uvést příklad, který je český a kde ta osobnost je taky zcela nejednoznačná. A to je Oskar Schindler. Mm-hmm. Protože na začátku člen Abwehru, který se podílel na rozbití Československa a na konci zachránce Židů z koncentračního tábora v Plašově. A to je postava, která dodnes není úplně jasně rozklíčována. A právě pro tu rozporuplnost je to taky symbolický.
15: Takových osudů skutečně asi, já jsem si myslela, tak toto řeknu, když jsem ty materiály studovala, že třeba je to něčím jedinečné, ale ono to nebude pravda, těch osudů bude více rovněž jinak, že tohoto typu. Dá se, pane Krauzi, nějak pojmenovat Vojtašákův díl odpovědnosti za schvalování deportací slovenských Židů a tady ty všechny věci kolem?
16: Pokud vím, tak byly publikovány historické materiály, které toto jednoznačně deklarují. Tam je nějaký zápis ze zasedání právě té rady, kdy on nejen, že tedy mlčí, ale dokonce někde v těch kuloárech se jaksi vyjadřuje poměrně dost negativně, ale to, co říká pan docent, ono to pro něj osobně asi nebylo vůbec nic nového, protože ten historický antisemitismus, musím říct si bohužel, v některých slovenských kruzích byl dlouholetý, byl dávno před začátkem druhé světové války.
17: No to je právě to, co je potřeba taky říct, že on není jenom vlastně historickou záležitostí, ale je bohužel také vlastně patrný i v některých kruzích slovenské politiky a vůbec slovenského tedy nějakého ideového prostředí i teď. Takže já si myslím, že je to bohužel věc, o které se ale málo na Slovensku mluví, protože já osobně mám ten dojem takový, že u nás třeba je problém třeba vyrovnat se historicky s
18: odsunem. Období. Třeba.
17: To taky, ano, samozřejmě s odsunem, ale z těch vlastně historických kapitol třeba s normalizací, jo, o které se vedly i nedávno velké i veřejné diskuze. Samozřejmě i ten odsun patří k těm veřejně zmiňovaným tématům, ale na Slovensku já jsem vlastně viděl, že i z rozhovorů s mnoha kolegy, s mnoha i přáteli, jsem viděl, že tam není moc velká vůle se vyrovnávat i s, nebo se hlavně vyrovnat s tou s etapou slovenského štátu, protože je snaha jí vlastně banalizovat, omlouvat, zlehčovat.
18: Moje otázka je jednoslovná. Proč? Proč tak tomu tak je?
17: Z mého pohledu to
18: souvisí. Můžete mít subjektivní názor na to, že jako historik?
17: Já se snažím samozřejmě v tom hledat i nějaké historické souvislosti a myslím si, že to je dáno tím, že prostě Slováci prožili ten první okamžik toho, že jsou ten samostatný stát a že mají tedy svoji vlastně národní vládu. Takže to si myslím, že asi hraje roli. A právě v těch výrocích i některých katolických hodnostářů současných, kteří vzpomínají na dobu slovenského štátu, tak se objevuje to, že oni měli pocit, že se jejich životní úroveň zlepšila. Což asi samozřejmě mohla být i pravda, protože i v době tedy slovenského štátu byla snaha třeba zlepšit život na těch zaostalých regionech, na vesnicích. Takže ti lidé na to takhle vzpomínají z té své vlastně empirie, z té své zkušenosti vlastně životní, ale zároveň tam samozřejmě musí být řečeno to silné, jasné B, a to je to, že tento systém byl fašistický, tento systém vlastně likvidoval svoje odpůrce a právě také udělal to, že začal s deportacemi židovského obyvatelstva. Nehledě na to, že šířil samozřejmě antisemickou a taky protičeskou propagandu.
16: Já se vrátím k té vaší otázce proč a dovolím si možná trošku bizarní odpověď. Nedostatek hrdinů. My nemáme dostatek hrdinů té doby a není to jenom Slovensko. Na Slovensku samozřejmě ta éra toho komunistického útlaku k tomu přímo vybízí. To je jednoznačný příběh, kdy se někdo staví režimu, protože je přesvědčený ve své víře. A to je samo o sobě velice pozitivní. Ale je to vytrženo z toho kontextu především válečného a předválečného. Ale ono to tak trochu platí i v tom českém prostředí, že hledáme ty modely. My hledáme stále nějaké vzory chování. Právě proto já vždycky vysvětluju, proč je u nás tak strašně známý příběh Nicholase Wintona. Protože to je naprosto obecné poselství, které promlouvá ke všem. Prostě zvítězí dobro nad zlem. A my potřebujeme tyto vzory, my potřebujeme tyto hrdiny. A teď je otázka, kdo je ta osoba? Jestli ta osoba je skutečně tedy takto jenom pozitivní, jako třeba v případě Nickyho Wintona, anebo jestli je to někdo, kdo je kontroverzní právě proto, že má za sebou už nějakou minulost.
18: A je biskup Vojtašák hrdina, anebo je kontroverzní, anebo od každého něco a je obtížné prostě to téma vůbec uchopit?
17: Já myslím, že to je složité téma pro historiky, pro církev, pro veřejný prostor na Slovensku. Osobně si myslím, že je potřeba spíše o takových osobnostech, jako je Vojtašák, mluvit opravdu s nějakým kritickým odstupem, ale myslím si, že bohužel vlastně ta diskuze o tom, že by měl být blahořečen, tomu vůbec nepomáhá. Protože já si myslím, že by nejprve měl vzniknout nějaký kritický, nikoliv oslavný životopis, kterých je hodně, o Vojtašákovi, který by skutečně využil i ty materiály a to vlastně teď mluvím jako historik, které jsou vlastně zatím nevyužity v vatikánských archívech.
16: Já jenom připomenu, že vatikánské archivy byly poměrně dlouho nepřístupné a nyní už jsou, což je zcela zásadní zlom. Vím, že se to jaksi vše odehrávalo, také to byla kontroverze kolem papeže Pia, jak to bylo během války, jestli tedy on pomáhal nebo naopak nepomáhal a naopak pomáhal tedy těm nacistickým válečným zločincům a tak dále, tak dále. Vatikán dlouho odmítal otevřít tyto archivy, ale teď se podařilo, že skutečně badatelům otevřeny jsou. Takže v tomto slova smyslu si myslím, že to, co říkal pan docent, je přesně nejvyšší čas je využít.
18: Mimochodem, takový technický dotaz, ty archivy vatikánské jsou přístupny badatelům třeba jenom katolickým, jako jste vy, pane doktore, nebo tady pan doktor Kraus by tam klidně mohl přijít taky?
17: Ne, to je skutečně přístupno
18: pro kohokoliv.
17: Jakéhokoliv badatele, který třeba prokáže ten vědecký zájem. Jo? Mm-hmm. To znamená, že má třeba potvrzení nějaké instituce.
18: Instituce, že tam pracuje, čili nikoli.

0: nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hodně se diskutuje, pokud se týká toho beatifikačního procesu, o tom, z jakých zdrojů čerpali ti, kteří protestují proti tomuto. Zda čerpali ze zdrojů tajné bezpečnosti anebo z vatikánských, jak ono to je. Jak jsou to relevantní informace?
2: Já bych jenom tady připomněl, že poměrně kriticky se k roli Jána Vojtašáka vyjádřil i ředitel toho historického státního archivu Johan X, což je Belgičan, který právě napsal, že mnohé věci, které dělal Vojtašák, byly velmi kriticky hodnoceny tamním vatikánským nuncem na Slovensku, ano. Burciem, který právě poukazoval na to, že měl velmi šovinistické názory Ján Vojtašák. A Johan X to napsal i do knihy, která teď vlastně také vyšla i v češtině, právě o roli Pia 12. Tam ta slovenská otázka je trošku okrajová, ale je tam zmíněno to, že právě pro Vatikán to bylo dost nepříjemné, když viděl, co se na Slovensku děje. Za prvé, tam také neměl být prezidentem kněz, to Vatikán zatěžovalo, ale stejně tak kritizoval i Vojtašáka, který se stal tím zmíněným místopředsedou štátné rady, protože jako biskup neměl brát politické funkce. To bylo vlastně i proti té linii Vatikánu.
1: Pane doktore Krauzi, ví se o tom, z jakých zdrojů čerpali ti izraelští historici slovenského původu, kteří napsali ten otevřený dopis protestní?
3: Tak tady je zase třeba to vnímat v tom historickém kontextu. To bylo někdy kolem roku 2000, ano. Pokud vím. A tam ještě zdaleka ty vatikánské zdroje přístupné nebyly. Takže oni skutečně měli poměrně omezené možnosti, jak se dostat do těch originálních, řekněme, zápisů, nebo tak, jak to dneska vlastně můžeme porovnat z těch skutečně relevantních zdrojů. Ale já bych si dovolil říct trošku ještě něco jiného. My se tady bavíme o Slovensku a o tom, na čem se vlastně biskup Vojtašák podílel. Já si myslím, že především mladí posluchači asi vůbec nebudou vědět, jak probíhal holokaust na Slovensku. Tam je třeba říci, že to je jediný stát na světě nebo v Evropě, který za deportace Židů platil Německu nacistické Německu 500 říšských marek na hlavu. To je naprosto bizarní věc. A bohužel z těch 70 tisíc lidí, kteří byli deportováni, tak přežila opravdu jenom malá hrstka. Takže je třeba říci i toto, protože ono konec konců ty české dějiny holokaustu taky nejsou všeobecně známy, ale máme alespoň nějaké základní povědomí. Ta slovenská historie je zase trochu jiná.
1: Pane docente Šepku, ještě prosím, alespoň stručně, role Jana Pavla II. Měl dost informací, když podnítil ten beatifikační proces?
2: Já myslím, že Jan Pavel II. Ho podnítil právě s ohledem na tu jeho naprosto nespochybnitelnou pozitivní roli v té době počínajícího vlastně komunistického režimu v době stalinismu.
1: Připomeňme, že on dostal 24 let na tvrdo a odseděl si 10, zbytek života strávil jaksi s následky toho mučení.
2: Ano. Takže tam si myslím, že pro Jana Pavla II. Bylo důležité tahle ta zkušenost. Ale
1: věděl o té předchozí kapitole nebo ne?
2: Já bych řekl, že tak všechny informace asi nebyly známy, ale v tom roce 96 byl ten proces zahájen, ale v roce 2003 ho Vatikán zastavil.
1: Ano.
2: Právě s ohledem na to, že se začaly objevovat i ty další informace o jeho válečné minulosti.
1: A tam byla ustavena nějaká komise v tom Vatikánu, která to měla prošetřit, ví se, k jakým závěrům došla?
2: No tady právě je vidět,
1: to ještě otevřené,
2: že v roce 2019 byl vlastně ten proces znovu zahájen. Zastánci Vojtašákovi beatifikace samozřejmě poukazují na to, že se jim podařilo všechna ta obvinění vyvrátit, což asi si myslím není úplně tak pravda, protože, jak jsem řekl, i ti lidé ve Vatikánu mají

0: o tom jisté pochybnosti. Takže dá se říct, že to je otázka. Zatím tedy je ten proces ve fázi, že ale Vatikán řekl, že měl vlastně ten statut mučedníka. Což samozřejmě za tu dobu toho komunistického režimu je na místě, ale současně si myslím, že se pořád spoustu otazníků vznáší nad tou jeho válečnou minulostí.
1: Pane Krauzi, můžu se vás zeptat na váš osobní náhled tady na tu osobnost?
2: No, je to věc kontroverzní samozřejmě. To, co jsme říkali na začátku, možná to není jeden biskup Vojtašák, ale dva. To znamená ten jeden, který skutečně podle mého názoru sehrál velice negativní roli během toho slovenského štátu, ale pak je tady to období komunismu, kde on zase díky té pevnosti ve víře sehrál velice pozitivní věc. Takže se to v něm jaksi tluče, dá se říci, tyhle ty dvě, ta dvě období a vlastně tyto vlastnosti. Zase musíme opravdu toto vnímat v kontextu doby. Nemůžeme z dnešního pohledu našema dnešníma očima říct, tak on byl zlej nebo on byl dobrý. To prostě neplatí.
1: Otázka zní, jestli je to osobnost s tímto osudem vhodná tedy k tomu blahořečení a klidně i posléze ke svatořečení.
0: No, já si myslím, že tam je mnohem jednoznačnější osoba, která už tedy blahořečená byla, a to je Pavol Gojdič, který mimochodem byl také v tom procesu s Vojtašákem odsouzen. Biskup Gojdič nakonec i ve vězení zemřel a to je skutečně řecko-katolický biskup pro posluchače v Prešově, který se velmi zasloužil o pomoc právě pronásledovaným nejenom židům, ale všem odpůrcům slovenského štátu, byl kritikem i Tisova režimu. A myslím si, že tohle to byla osobnost, kde vlastně žádný stín pochybností nevznikl. Stejně tak si myslím, že pokud tedy je snaha blahořečit nějakého slovenského biskupa, tak se tady třeba nabízí Andrej Škrábik, což byl biskup v Banské Bystrici, který za povstání se vlastně postavil na stranu povstalců a snažil se právě i lidem, kteří bojovali proti nacismu, aktivně pomáhat. A byl to také odpůrce komunistického režimu.
1: Pane Krauzi, odpovíte mi pár slovy jenom. Jak složitý je život, jak složitá je historie?
2: No, máme to tady přímo na talíři, konec konců tuto půl hodinku jsme si o tom povídali, ale já děkuju za to téma, protože ono není jenom takzvaně o, já nerad říkám o, ale o biskupovi Vojtašákovi, protože to je téma o dobru, zlu a roli osobností v určitém historickém kontextu. Pokud můžeme, můžeme si z toho také vzít určité poučení. Nic není černobílé a dnes máme možná obrovskou výhodu, protože ten prostor, který máme k dispozici, je daleko větší, než byl například před těmi 20 lety, kdy vlastně celý tento proces byl zahájen.
1: Pánové, mohli bychom povídat dál, ale už to nejde. Chci vám poděkovat pro dnešek. Předpokládám, že je klidně možné, že v jiných souvislostech se k tématu ještě vrátíme. Posluchačům připomenu, že našimi hosty byli Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd a Tomáš Kraus, ředitel Institutu Terezínské iniciativy. Pánové, díky moc, nashledanou někdy zase.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
3: Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy. Prezidenti Trump a Zelenský se dohodli na jednání v New Yorku. Česko musí podle ministra Havlíčka posilovat kvůli hrozícím útokům vnitřní bezpečnost. Fotbalisté Slávie porazili v šancelize Plzeň, Sparta vyhrála v Olomouci. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů. Český rozhlas Plus.